0: ti jako diví. Chcete-li se už hádat, nechte si to na den. Noc je pro spaní a ne pro hašteření. Hádka ihned ustala. Tak, snad už budu mít konečně pokoj. Těšil se Mikeš, zívnul, schoulil se na zemi a už spal. Netrvalo však dlouho, probudil ho děsný křik. A slyšel výkřiky. Černé to je. Není to černé, je to bílé. Je to červené. I aby do vás mandel obušků, rozlítil se Mikeš. A vyskočil a houknul. Přestaňte se už hádat, nebo vás rozsoudím, že budete hrát všemi barvami. Nastalo ticho. Mikeše ovanul mrazivý vzduch, ve sklepení se rozjasnilo. Pocestný s úžasem viděl tři ženské, jež se k němu blížily. Byly si postavou i obličejem podobny jako vejce vejci. Rozlišovali se jenom šatem. Jedna byla oděna černě, druhá bíle, třetí červeně. Mikeš zálibně díval se na jejich obličeje, jež vynikaly podivuhodnou krásou. Když však se jim zahleděl do očí, zamrazilo jej. Planul v nich divý oheň. Tyto ženy zajisté jsou schopny ukrutnosti. Bez děky sevřel hůl v hrsti. Mluvil jsi o rozsouzení, ozvala se červená. Přicházíme tedy k tobě, abys nás rozsoudil. S Mikeše spadl strach, když zaslechl líbezný hlas červené děvy. Rozsoudím, mile rád rozsoudím. Dříve však musím vědět, oč a proč se přete. Jsme z rodu divoženek, rodné sestry, a podle šatu říkáme si černucha, bělina a červenka. Jinak jsme mezi svými družkami známy jménem sestry hašteřilky, vykládala červenka. Mikeš se usmál. Mohu dosvědčit, že toho názvu zasluhujete. Ale nevysmívej se nám, mládenče. Tklivým hlasem pronesla bělina. Co pak si myslíš, že nám působí tyto hádky rozkoš? Nemyslím, krásná ženko. Hádky nejsou nikomu milé, ani těm, kdož se spolu vadí, natož těm, kdož jich poslouchají. A proč se vlastně hašteříte? Přistoupila k němu černucha a promluvila hlubokým hlasem. Jsme rodné sestry a mívali jsme se vždycky rády. Tato svornost však byla čarodějnici Durmaně solí v očích. Ona totiž, kde jen může, všude rozsévá nesváry. Překvapila nás jednou v tomto zbořeništi, které jest jejím příbytkem, a donutila nás vypít číši opojného nápoje, jenž způsobil, že jsme se hned přeli a hašteřili. Pro tuto nezaviněnou nectnost vyhostili nás družky ze své říše a my se zdržujeme stále v této pustině. Čarodějnice Durmana ráda se baví nasloucháním našich hádek a po každé bouři vnutí do nás zase onen nápoj, jen vždy opět posilní v nás tu hašteřivost. A co pak se nemůžete ovládat? Divil se Mikeš. Nemůžeme. Kouzlo je silnější naší vůle. A v tom se zase dali do křiku. Je to černé, ty tomu nerozumíš. Bílé je to, jako moje šaty. Povídám červené, červené. Tiše! Rozkřikl se Mikeš. A oč se vlastně přete? Černucha ukázala na jasně zelený kámen. Nalezli jsme tento černý kámen ve zříceninách. Není černý, vykřikla bělina. Má barvu mých šatů a ty jsou přece bílé. Mýlíte se obě, zvolala červenka. Podívejte se přece na moje šaty a musíte uznat, že kámen má jejich barvu, totiž červenou. Nikoli je černý jako moje šaty, hájila svůj názor Černucha. A už dost, milé ženky, rozkřikl se Mikeš. Mýlíte se všechny. Kámen není ani černý, ani bílý, ani červený, ale je zelený. Černý, bílý, červený. A já pravím, že zelený, a je to správně, zvolal Mikeš rázným hlasem. Znáte přece trávu? Jistě, že známe. Jakou barvu má tráva? Zelenou. A není tento kámen zelený jako tráva? Ale jistě, že je. Doznali nyní hašteřilky a s jásotem se objali. Jsme vysvobozeny, už nikdy se nebudeme přít, neboť ty, mládenče, spravedlivě si nás rozsoudil. Díky tobě, cizinče, půjdeš s námi do naší říše a královna poskytne ti bohaté odměny.
1: Ha, ha, ha, ha, ha!
0: Příšerně rozlehlo se zříceninami. Durmana! Vykřikly sestry hašteřilky a sepjavše ruce volali prosebně. Cizinče, braň nás!
2: Nebojte se,
0: upokojoval je Mikeš. Ubráním vás.
1: Ha, ha, ha, ha!
0: Zaskučelo těsně vedle něho. Mikeš uviděl ohyznou babici, vychrtlou jako kostlivec, oděnou rouchem rezavé barvy, jež bylo poseto drápky ještěrek, křídly netopírů a šabými nožkami. Kolem boků ovíjel se jí živý jedovatý had, jenž zlostně syčel a prskal červeným jazyčkem. Na hrdle měla šňůru z dračích zubů, v šedivých vlasech na tameni obrovskou soví hlavu, z jejíž očí šlehalo zelenavé světlo. Pravicí opírala se o černou hůlku, která byla nahoře zakončena orlým zobákem, v levici držela pohár z černého kamene.
3: Pěkně vítám, panáčku, ušklíbla se na Mikeše. Ty se tedy nebojíš, Durmany?
0: Nebojím, neohroženě odpověděl Mikeš. Žádám tě, abys tyto tři sestry již nikdy nenapájela nesforností, abys jim nebránila vrátit se k jejím družkám.
1: Ha, ha, ha, ha, ha,
0: zachechtala se čarodějnice.
3: Jen si poruč, panáčku, vykřikni si na Durmanu, dupni si, Durmana tě poslechne, dříve však ti ukáže, co umí.
0: Dotkla se Mikše černou hůlkou. Rázem skameněl. Avšak i potom ještě viděl a slyšel. Mluvit však nemohl. Cítit také ne a nebyl schopen nejmenšího pohybu.
3: Tak, panáčku, tak. Teď můžeš bránit sestry hašteřilky. Teď ti dovoluji, abys je doprovodil do jejich říše. A vy, panenky, abyste se posilnili, napijte se.
0: Dotkla se holí černého poháru, hned v něm zasyčelo a bublalo a vystupovala z něho pára. Durmana podržela hadí hlavu nad pohárem. Zmije vypustila do číše jed. A sestry hašteřilky byly nuceny vypít. Sotvaže vyprázdnili pohár, už se zase hádali a Durmana se tomu smála.
3: A teď odtud, hádejte se jinde, chci spát,
0: vykřikla čarodějnice a vyhnala je ven. Ještě chvíli bylo slyšet hádku sester, potom zavládlo ticho. Durmana udeřila holí do skamenělého Mikše.
3: Jdi za nimi, jen jdi. Nikdo tě nedrží, ani dveří, ani závor tu není. Doveď sestry k jejím družkám.
0: Pošklebovala se zlá žena. Světlo uhaslo, Durmana zmizela. Smutno bylo zakletému Mikši v hradním sklepení. Čarodějnice se mu posmívala a sestry Hašteřilky nepotěšily jej svou návštěvou. Kdykoliv k němu přišli, vždy se hádali a on je nemohl rozsoudit, nejsa schopen řeči. Jednou zaslechl Mikeš venku krákorání vran a najednou rozuměl ptačí řeči. Krá, krá, Durmana zaklela pocestného v kámen, protože chtěl osvobodit sestry Hašteřilky. Krá, krá, zůstane ten ubožák již navždy kamenem. Krá, zůstane, tady není pomoci. Pomoc by byla, není však, kdo by mu prokázal tu službu. Krá, a v čem spočívá? Krá. Kdyby někdo nalezl ve zříceninách síň, ve které Durmana přebývá, kdyby do ní vešel a nalezl zlatý ořech, ten ořech kdyby rozloupl, jádro snědl a potom, kdyby vykonal, co se mu nejbližší noci bude zdát, vysvobodí skamenělého tovaryše. Krá, krá, přicházejí sestry Hašteřilky, odleďme raději, nerada poslouchám jejich hádky. Krá, krá. Nastalo ticho. Již však brzy bylo přerušeno ženskými hlasy.
4: A já ti povídám, že Bělina už jde. Nejde, jde, nejde. Jistě sedí někde ve věži. Jak může sedět, když támhle k nám běží? Ale to není Bělina, je to stín.
5: Není to stín, je to Bělina.
4: Nehádejte se, vždyť jdu k vám.
0: Zaslechl Mikeš nad sebou hlas a za chvíli přeli se zase všechny tři sestry. Bělina však tentokráte častěji se zamyslila. Byla totiž ukryta ve věži a vyslechla hovor vran. Zželelo se jí nebohého Mikše, jenž stižen byl neštěstím, chtěje jim pomoct. Divoženka doslova si pamatovala návod k osvobození pocestného. Což kdyby se o to pokusila sama? Potom snad také ona a její sestry byly by zbaveny svárlivosti a mohly by se vrátit ke svým.
4: Bělino, proč jsi tak zamyšlená?
0: Vyzvídala Černucha.
4: Ale nejsem zamyšlená, odporovala Bělina.
5: Ale jsi,
4: ale nejsem, ale jsi, ale nejsem.
0: A už se zase přeli obě sestry a třetí přela se s nimi. Bělina nepověděla jim ničeho z hovoru vran. Když pak večer sestry usnuli pod křovím, tiše od nich odešla a plížila se ke zříceninám. Věděla, že Durmana nebude dnešní noci doma. Čarodějnice měly právě sněm na vzdálené křižovatce, jež potrvá až do prvního kuropění. Může se tedy Bělina pokusit vyhledat síň Durmany ve zříceninách a odnést z ní zlatý ořech. Vstoupila do sklepení, kde stál skamenělý Mikeš. Pohladila jej a řekla něžně.
4: Nebohý mládenče, obětoval jsi se za nás, kéž bych tě mohla osvobodit.
0: Potom vyšla ze sklepení, obklopena jasnou září, kterou vydávaly její vlasy. Tento svit jí umožňoval pátrat za tmy v rozvalinách. Dlouho bloudila spola sesunutými chodbami, síněmi hradu. Již neměly buď klenby nebo některé stěny a byly vesměs prázdné. Marně hledala příbytek Durmany, v němž je zlatý ořech. V tom uviděla jakousi zeď,
5: jež se pohybovala. Přistoupila blíže a zhledala, že jsou to netopíři, kteří druh na druhu zavěšeni utvořili jakousi záclonu od klenby až k zemi. Živá záclona se poněkud odsunula. Bělina uviděla za ní zlatou záři. Chtěla tedy záclonu otáhnout, aby se dostala za ní. Avšak z netopírů vyšlehly nesčetné plameny. Před nimiž byla divoženka nucena couvnout. Tato překážka jí neodradila. Za záclonou je zajisté příbytek čarodějnice a v něm zlatý ořech. Chytla velký kámen a prudce jí mrštila do záclony. Několik netopírů spadlo omráčeno k zemi. Tím povzbuzena, Bělina ještě několik jich srazila. Vniknuvším otvorem protáhla se do krásné síně, kde všecko lesklo se zlatem. Na stole hořela zlatá lampa v podobě draka a vedle ní lesknul se zlatý ořech. Kvapně jej Bělina popadla a utíkala s ním ze síně, avšak běda. V pozadí síně byl zlatý trůn, podle něhož stály dva zlatí lvy. Ti najednou ožili a vrhli se na Bělinu, aby ji rozsápali. Ustrašena zdvihla jako na obranu pravici, ve které držela zlatý ořech. A div divoucí. Lvy hned skrotly, vrátili se ke trůnu a jakmile se u něho postavili, pozbyli života a změnili se ve zlaté sochy. Bělina se svou kořistí proběhla otvorem v živé zácloně. K zemi spadnuvší netopíři opět se zavěsili. Otvoru už nebylo vidět a také plameny uhasly. Potom vběhla do sklepení. Zaradoval se Mikeš, když uviděl v její ruce zlatý ořech. Avšak svoji radost nemohl ničím projevit, vždyť byl skamenělý. Bělina vyhledala kámen a bušila jim do ořechu, aby jej rozloupla. Avšak zlatá skořápka nepovolila. Opět se Bělina rozpřáhla a udeřila kamenem. Ořech vyskočil a narazil o tělo Mikešovo. A hle, byl rozloupnut. Bělina chvatně vybírala jedlé jádro a než bys napočítal 10, rozžvíkala je a spolkla. Potom sebrala skořápky a vrátila se k spícím sestrám. Sotva, že ulehla do křoví, letěla nad ní Durmana. Vracela se ze sněmu čarodějnic. Bělina nemohla usnout strachem, že Durmana postřehne ztrátu ořechu a že jej bude hledat. Zbytečně se však obávala, neboť vysílená čarodějnice ihned usnula, jakmile vstoupila do zlaté síně. Ještě před východem slunce zahrabala Bělina z kořápky zlatého ořechu hluboko do země. A dobře učinila. Když se Durmana probudila, pohřešila zlatý ořech. Rozlícená vyrazila ze síně, aby strestala netopíry, že špatně střežili její majetek. Hned však se přesvědčila, že živá záclona není nikde proražená a že nejslabším dotykem šlehají z ní plameny. Rozběhla se tedy k sestrám hašteřilkám, již se už zase hádali. Která z vás byla v mé síni? Spustila Durmana. A sestry tentokrát svorně odpověděly, že žádná. Povězte pravdu, sic bude s vámi zle. Hrozila čarodějnice. Která z vás vzala mi zlatý ořech?
6: Já ne. Já také ne. Já jsem ničeho nevzala. Já ne. Já také ne. Já jsem nevzala ničeho.
5: Čarodějnice prohledala jejich šat. Avšak ořechu nenalezla. Potom jej hledala v nejbližším i nejvzdálenějším okolí až do večera, avšak marně. Unavená šla si lehnout. Sestry hašteřilky pohádali se ještě na noc
0: a potom se také uložili ke spánku. Bělina měla divný sen. Zdálo se jí, že přišla do sklepení. Vzala skamenilého mládence na záda a potom s ním lezla na vrchol zřícené hradní věže. Když se probudila, vzpomněla si na svůj sen a na rozmluvu dvou vran. Sen jí tedy naznačuje, kterak skamenilého tovaryše osvobodit. Durmana značnou část dne zase hledala ztracený zlatý ořech, načež odletěla, aby se své kmotry vševědy, rovněž čarodějnice, zeptala, kam se ořech poděl. Sotva, že zmizela, pohádala se Bělina se sestrami a potom seběhla do sklepení. S nesmírnou námahou zdvihla skamenilé tělo a nesla je ke vchodu do věže. Kámen ji hrozně tlačil, několikrát padla pod jeho tíží, přece však neupustila od svého úmyslu. Po úzkých vylámaných schodech vlekla skamenilého Mikše nahoru. Konečně dostoupila nejvýše a opřela Mikše o okraj okenního otvoru, aby si odpočinula. V tom zaskučelo vzduchem. Durmana přiletěla a snesla se přímo pod věž. Kmotra vševěda pověděla jí, kdo a proč vzal zlatý ořech. Také jí udělila radu, kterak zabránit oživení skamenilého tovaryše. Bělino, kde jsi? Vykřikla Durmana. Tamhle ve věži, zvolala Černucha, již jsem právě přišla se sestrou. Ale to není Bělina, odporovala jí Červenka. Je to Bělina, není to Bělina, je to Bělina. Bělině zachtělo se hádky se sestrami a proto vykřikla, já? Avšak nedořekla. Skamenilý Mikeš ji vyklouzl. Sletěl dolů, přímo na Durmanu a rozbil se na několik kusů. Ahle, mezi balvany stojí živý Mikeš a u jeho nohou leží zabitá čarodějnice.
7: Krá, krá, krá!
0: Zaznělo ve výši. Nad jejich hlavami letěly dvě vrány.
7: Krá, krá, mrtva je Durmana zlá, budeme mít hody, avšak chudé. Krá, krá, ke zřícení nám blíží se zkáza, běda tomu, kdo by se zde opozdil. Krá, krá.
0: Mikeš rozuměl vranám. Pryč odtud, vykřikl na divoženky. Sotvaže se poněkud vzdálili, zatřásla se země. Zazněl hrozný rachot. Zřícenina se probořila do země. Místo ní zela hluboká propast, naplněná sirnatou vodou. Mikeš se třemi sestrami hašteřilkami prchal z místa hrůzy, k němuž se slétaly vrány, aby se pásly na těle mrtvé čarodějnice Durmany. Konečně byli tak daleko, že pusté krajiny už neviděli. Divoženky podali Mikšovi ruku a vroucně mu děkovali, že jich zbavil čarodějnice i nesvornosti, kterou jim byla vštípila. Mikeš zase vzdával díky Bělině, jež se pro něho odvážila tolikerých nebezpečí. Již nikdy se nebudeme hašteřit. Opět a opět jásali divoženky. Budeme žít zase mezi svými, v lásce a svornosti, jak se sluší rodným sestrám. Potom se ptali Mikše, jestli by s nimi chtěl do jejich říše. A když přisvědčil, Červenka zatočila se divoce dokola a když se zastavila, držela mezi prsty vlaštovku. Políbila ptáčka, jež se jí pranic nebál, a řekla něžně. Leď, milá vlaštovičko, leď ke královně divoženek, spěj a oznam jí, že tři sestry hašteřilky jsou již zbaveny zlého kouzla, čarodějnice Durmana, že jest mrtvá a že tu stojí mládenec,
5: jež by se dostal rád do naší říše. Pustila vlaštovku, ptáče odletělo a když se vrátilo, neslo v zobáčku útlou bylinku se zlatým květem. Červenka dotkla se bylinkou sebe, sester i Mikše, rázem byli vyneseni do výše, zahalil je tmavý mrak. Mikeš cítil, že jsou nesmírnou rychlostí unášeni povětřím. A když se konečně snesli dolů, viděl Mikeš vůkol sebe hustý les. Ze všech křovin vybíhaly divoženky a s jásotem vítali osvobozené družky i cizince. Potom šli všichni na velikou mítinu, kde uprostřed svých podaných seděla vážná královna divoženek. Mikeš zhlédl na její hlavě zlatou korunku i sklonil se před ní hluboko. Královna vyslechla vyprávění tří sester. Když skončili, ozvala se důstojným hlasem. Vítám vás mezi nás, milá Černucho, Bělino i Červenko. Jsem potěšena, že jste zbaveny kouzla Durmany, že zlá čarodějnice již nikdy nás nebude ohrožovat. A ty, mládenče, obrátila se k Mikši. Chceš-li u nás zůstat, nebude ti zlé. Tovariš prohlásil, že zůstane, a královna jej hned ustanovila strážcem svých lesů a dala mu Bělinu za manželku. Šťasten byl Mikeš v říši divoženek, že po okolním světě nikdy nezatoužil. A na místě, kde práchnivěly kosti čarodějnice Durmany, vyrostla jedovatá bylina. Podnes ji vídáme na rumništích a říkáme ji Durman.
8: Byl jednou jeden hrabě, šlechtic, zaručený a schudlý. Jmenoval se Robert de Žiletka, nebo prostě Robert Žiletka, protože to de vynechávali již ve škole. To de, podle kterého se pozná šlechtický původ, bylo vlastně všechno, co zdědil po předcích, kromě hezké, urostlé blechy, která byla rovněž urozené krve. A teď vám musím ještě říci, že ten hrabě Robert de Žiletka, nebo prostě Žiletka, se stal členem malého zemědělského družstva Žejdlík na Českomoravské Vysočině. Byl tam před lety přijat s otevřenou náručí. Všichni v tom družstvu si ho moc vážili a považovali. Říkalo se, že hrabě s blechou přináší štěstí. Hrabě si jen vymohl, že bude nosit cylindr i k polním pracím a tomu bylo dovoleno. Nosil tedy cylindr, nádherně smekal a v tom byl dáván za vzor mládeži. Robert taky hrál krásně na pilu a též na kosu a na hrábě. Všichni v družstvu říkali: náš hrabě hraje na hrábě. A nebo: pane hrabě, zahrajte nám na hrábě. A Robert de Žiletka odpovídal: ale s rozkoší, drazí vesničané. A pak hrál, že jediné oko nezůstalo suché. Přátel však neměl, jen tu blechu. A teď hrával na pilu. Kdo viděl plakat blechu, tomu se může v životě lecos vydařit. Robert svou hrou blechu několikrát rozplakal. Sice beze svědků, ale když šlechtic řekne, že někoho dojal, tak na to můžete vzít jed. A také spolu často hovořili: hrabě a blecha, to je ovšem bohužel běžné. Potvrdí vám to každý ředitel blešího cirkusu. Některé blechy dokonce ovládají několik jazyků. Ta naše mluvila s Robertem francouzsky, aby ji neporozuměl žádný družstevník, kdyby náhodou stál pod oknem. Tak jim ubíhaly dlouhé zimní i vlahé letní večery. Hrabě hrál s jemnocitem na pilu a blecha poslouchala. Blechy milují vrzání, protože každé vrzání jim připomíná postel a také trochu sladkou krev. Blecha uměla francouzsky říkat
9: a okouzlující, výborné, božínku, to sedlo, to cis mol se vám ale povedlo.
8: A tak podobně. Ach, má milá, říkal zase hrabě, lid se trudí na polích a my tu provozujeme tichou noční hudbu. Není to bezcitné k těm ubohým lidem?
9: Ach, jak bezcitné,
8: říkala blecha.
9: Je to kruté. Mon Dieu, musí se něco stát.
8: Myslím, má drahá, řekl hrabě, že trochu polních prací nám neuškodí. Mám velkou chuť si zaorat v cylindru.
9: Ach, ano,
8: řekla blecha.
9: To má přece šmanc, olala.
8: To olala je velmi případné, povídá na to hrabě. Dem orat. Blecha byla vždycky pro, ačkoliv nikdy vlastně nevěděla, pro co vlastně je. Proto byla vždycky pro. Druhý den z rána začali orat. Orali přískoky. Na to víte, zapřáhnout blechu do pluhu. Ale měla to své kouzlo. Ten den družstevníci nepracovali. Všichni se sešli na hraběcím záhumenku, který měřil 4 čtvereční stopy. Radostnými výkřiky povzbuzovali šlechtice a jeho blechu, kteří se po každém přískoku vždy uklonili.
10: Hrabě, zahrajte na hrabě,
8: zvolalo jedno z dětí.
11: Není na to kdy, chlapče, řekl hrabě, ale zaspívat mohu, to ano, to ano.
8: A hned se ozvala píseň, kterou právě složil.
12: O vilány, o virole, skákej blecho, skákej blecho, skoč do pole, o pole. Já vás ruchám, já vás hořu, juchám, juchám, juch. Juchám, juchám, už nemůžu.
8: Navíc už mu nestačil dech. Protože řídit blechu, dělat přískoky, skládat a ještě zpívat je na jednoho víc než dost. Zvolal tedy už jen
11: ole, ole,
8: aby tu krásnou píseň dokončil a smekl cylindr. Hravěcí píseň převzal místní klub Big Beat Naše role a hrával jako twist na družstevních tancovačkách. Přidal k tomu jen refrén. Pět. Ble, ble, ble, ble, ble, ble. Ha, ha, ha, ha, ha, ha. Na prsty míst, twist, twist, twist, twist. Yeah. Hra, hra, hra, hra, hra, hra. Bě, bě, bě, bě, bě, bě. Franz Chopin list pro nás, twist, twist. Twist, twist. Hrabě se to ale nikdy nedozvěděl. Každý den přískoky vyorával se svou blechou novou a novou brázdu. Práce mu velice zachutnala. A bleše snad taky. Na blechách se to totiž nepozná. Ale krásně skáčou.
13: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
14: Jednou přišla víla Amálka ke stromu a zaťukala. Z okýnka vykoukl datel a povídá, teď nemám čas, zrovna dodělávám botu. Zobákem dírkuje podrážku, pařátkem nasazuje floky a čelem je zatlouká. Už je ta větrná botička hotová, řekl. Tak co pak mi chceš, Amálko? Víla Amálka si vyzula střevíček. Ale tancovala jsem po ostřici a ve střevíčku je díra. Datel si postrčil červenou čepičku od ucha k uchu. Ten střebíček je šitý stříbrnou měsíční jehlou. Ale zkusím to i tak. zrovna udělal na střevíčku poslední steh, když v tom se všechno zatřáslo. Z dubů se sypou žaludy a z buků bukvice. Jej, legla se Amálka, asi někde blízko uhodilo. Jenže, kde se vzal ten hrom, když se neblízklo, řekl datel, podrval se za uchem a zamyslel se. Amálka si obula spravený střevíček a rozběhla se po špičkách trávy domů na mítinu. A ono tam zrovna uprostřed mítiny sedí nějaké chlapisko. Hlavu má jako balvan, tělo jako skála a hlasem by mohlo hřmít. Já jsem Hrompac, povídá to chlapisko. Tedy obr Hrompac, jestli ti to není jasné. A proč by nebylo, odpověděla víla Amálka. Protože si tě, Amálko, vezmu za ženu. A Hrompac si vzdychl, až se to hnalo lesem a lámali se haluze. Obři mají sílu, ale za to rozumu míň. Víly jsou sice jemné jako kvítek, ale vědí si rady. Tak dobře, kývla Amálka. Jenže já chci jen takového muže, který by dokázal, co dokážu já. A co bych já nedokázal, zahučel obr Hrompac. A pomalu se zvedl z borůvčí. Ale to už Amálka na špičky, na patičky a tančí. Tančí kroky, tančí krůčky, smyčky, kličky se závojem. Udělala poklonku a řekla, teď zas ty. Teď zas já. A Hrompac se pohoupl v bocích, klopítl si špičkou opatu a řinkl sebou, až se hnulo v srdci lesa. Sezbíral se ze země a povídá, nejde to vílo. Asi je to tím, že nemám tak lehké střevíčky jako ty. A že to napraví, šel rovnou k datlovi a povídá mu. Mám boty z buku a dělá mi to těžké nohy. Do zítřka mi uděláš měkké, lipové botičky. Za chvíli přišla k datlovi Amálka. Už to víš? Povídá smutně. Co si počnu, když mě Hrompac v lehkých botičkách přetancuje? Nic se, Amálko, netrap. Uděláme Hrompacovi taneční botičky. Jeden div. Zaťukal a slétli se tam datlové, datlíci, strakapounkové a brhlíci až z třetího polesí. Datel jim ukázal dva hromské pařezy, co opodál trčeli ze země. Hrompac chce mít lipové taneční botičky. Tak mu je tedy uděláme z těch pařezů. A dali se do toho. A už tam na mítině stojí pár bot. Už se tam hrne taky obr Hrompac. Kde jsou ty boty? Datel mu ukázal pařátkem. A kde je k ním muzika? Datel ukázal druhým pařátkem na ptáčky. Tak já si ty botičky obuju, zatancuju a pak si vezmu Amálku za ženu, zahučel Hrompac. A hrne se do bot a libuje si, že jsou mu jak ulité. Potom spustili ptáčkové muziku. Datlové bubnovali, datlíci repetili, brhlíci hevízdali jako flautička a strakapunkové to trochu kazili. Hrompac chytil takt, pohoupl se v bocích a chce se dát do tance. Jenže každá jeho bota se drží země nejméně 7 kořeny. A to je moc i na obra. Chvíli tam sebou cloumal, chytal se nebe, ale tanec mu z toho nevyšel. Hrom ti dej pác, povídá nakonec. Udělal jsem si, Amálko, před tebou takovou ostudu, že už tě radši nechci. Vyjel nohama z pařezových bot a utekl po velikých palcích za les.
15: Chudý kovář. Byl jeden kovář, měl ženu, 4 děti a pak už nic. Sotva je všechny uživil. Jednou přišel k němu vojenský důstojník a řekl:
16: uděláš mi 1000 podkov.
15: Kovář řekl: udělám. Důstojník pravil:
16: za 3 neděle si pro podkovy přijdu.
15: Kováře těšilo, že dostal dobrou práci, ale že byl chudý, musel si peníze na železo vypůjčit. Vypůjčil peníze, nakoupil železo a dal se s chutí do díla. Pracoval ve dne v noci a neustal, dokud nevykoval 1000 podkov. Za 3 neděle přišel znovu vojenský důstojník a pravil:
16: máš ty podkovy? Mám,
15: řekl kovář. Jsou složené tamhle v komoře. Důstojník řekl:
16: dej podkovy do pytle, pojď se mnou.
15: Kovář nabral do pytle podkov, kolik dokázal unést, a šel s důstojníkem. Přišli k veliké hoře. Důstojník udeřil holí do skály, skála se otevřela a oni vešli dovnitř. Potom se skála za nimi uzavřela. V hoře byla rozlehlá koňská stáj a v té stáji stála spousta koní a na těch koních seděli jezdci a všichni spali. Koně stály a spali a jezdci seděli a spali. Koně stály a spali a jezdci seděli a spali. Jenom vysoký důstojník chodil a nespal. Rozkázal kováři, aby podkovy vysypal do kouta na zem. Potom šli s kovářem ještě několikrát a chodili tak dlouho, dokud neodnosili těch podkov rovných 1000. Když se tak stalo, tázal se důstojník kováře:
16: co jsem ti za práci dlužen?
15: Kovář řekl: no, nechám to na vaší dobré vůli. Důstojník pravil:
16: já nemám, co bych ti dal, není to nic.
15: Leda, hromada koninců, naber si jich do pytle, co si v něm nosil podkovy. Kovář si zarmouceně pomyslel: koval jsem podkovy ve dne v noci, dlužím hromadu peněz za železo a jako odměnu mám pytel koňských koblih. A otálel. A důstojník ho pobízel:
16: naber si těch koniců, kolik uneseš?
15: Kovář se do toho neměl. Důstojník pravil po třetí přísně a vážně:
16: naber si koniců, co se jich do pytle vejde, a jdi, marš!
15: No, co měl kovář dělat? Nabral do pytle koňských koblížků, důstojník ho z hory propustil, skála se za ním zavřela. Venku zůstal stát a naříkal: co pak jen budu dělat? Doma čeká žena, že přinesu hromadu peněz. Děti křičí hlady. A já jsem vydělal za 1000 podkov pytel koninců. A z čeho zaplatím dluh za železo? Koninců mám před kovárnou dost. Vysypal konince z pytle na hromadu pod smrk a šel domů. Žena mu běžela naproti, volala: vítej, mužičku, jak jsi pochodil? Zlé, řekl kovář. Místo platu jsem dostal pytel koninců. Kovářka na to: nežertuj a ukaž peníze. Kovář pravil: věř mě, nedostal jsem ani halíř. Kovářka uvěřit nechtěla a lomila rukama: v železářství dlužíme za železo, v obchodě za mouku, a ty říkáš, že si žádné peníze nedonesl, nelži. Kovář se dopálil a řekl: tady máš pytel, převrať ho. Třeba v něm nějaké konince zbyly. Kovářka obrátila pytel na ruby a z pytle vypadlo na zem 15 dukátů. Kovářka tolik peněz pohromadě nikdy neviděla, vykřikla radostně: já jsem věděla, že si ze mě tropí žerty. Tolik peněz jsme nikdy neměli. Kovář se podíval Myslel si, že ho očišáli, ale opravdu byly to čisté dukáty. Popadl prázdný pytel a spěchal zpátky k hoře a kovářka utíkala za ním. Když přiběli k místu, kde kovář vyšel z hory, velice se zaradovali. Pod smrkem ležela hromada dukátů žlutých jako kanárci. Kovář s kovářkou sebrali poklad do měchů a šli domů. Kovář jenom mrzelo, že těch koninců nenapěchoval do pytle víc. Ale i tak to byla spousta peněz. Zaplatili dluhy, opravili starou kovárnu a bylo jim dobře.

0: má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
1: Život na ruby. Z pana Vavřince táhlo pivo.
2: Ty jsi byl v hospodě,
1: obvinil ho Hylík. Byl. Dal jsem si mexický guláš a pivčo. Nebo dvě.
3: Ale co se staráš, kamaráde? Ty už mě přece nepotřebuješ.
1: Odpověděl pan Vavřinec vyčítavě.
2: Jako ne, já tě potřebuju, ani nevíš, jak moc. A právě teď,
1: volal Hylík.
3: Tak to vyklop.
2: Já už jsem vypátral toho vandala. Je to Kugla Dederon.
3: Žádný člověk se takhle nemůže jmenovat,
1: ušklíbl se pan Vavřinec.
2: Taky to žádný člověk není, je to lichožrout.
3: Hylíku, zahořekoval pan Vavřinec, ty jsi mi obrátil život na ruby jako...
2: Jako ponožku, navrhl Hylík.
3: Dost, já už nechci až do smrti o ponožkách nic slyšet.
2: Tak se nezlob, řekl Hylík smutně. Jenom si pamatuj, že jestli mi teď nepomůžeš, stane se ze mě lupič a vyvrhel.
3: Cože?
1: Pan Vavřinec dopadl na židli.
3: Pane vrchní, ještě jednu plzeň,
1: zvolal, ale Hylík se nezasmál. Naopak ho pomalu a opatrně zasvětil do svého plánu. Řekl mu jen část pravdy. Řekl, že v baru Kilimandžáro objevil lichožroucký brloch a v něm přesně ty licháče, které se ztratili z krámku pana Liku. Ví to jistě, měl přece sebou pár vzorků. Už taky ví, jak by je mohl pan Liku dostat zpátky, ale má to háček.
3: Jaký háček?
1: Zeptal se Egon s neblahou předtuchou.
2: Nejdřív, teď musím pár licháčů ukrást. Ne moc, jenom co unesu.

0: vrátil.
1: A Egon, aby se ubránil dalšímu gejzíru Hejlíkovi výmluvnosti, práskl dveřmi a odešel. Za pár minut byl zase zpátky s taškou plnou licháčů. O tom, co říkal on a co říkal pan Liku, se nechtěl šířit. Ostatně nebyl na to čas. Pan Vavřinec spěchal do školy. Dnes se tu při podvečerní besídce představí školní orchestr, v němž poprvé hrají i jeho žáci Luboš, Michal a Prokop. Už teď měl místo nich trému, ale byl rád, že ji má. Když má člověk trému, myslí na úplně jiné věci, než když ji nemá.
2: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
3: Byla jednou jedna blecha a ta se chtěla stát alespoň na čas člověkem. Šla proto ke kouzelníkovi a ten povídá:
4: Milá blecho, to není jenom tak, ty bys pořád skákala, hop sem, hop tam, a to nejde, nejdřív se musíš naučit pořádně chodit, jako chodí lidé.
3: Blecha to zkoušela všelijak, až si přivázala ke každé noze těžký kamínek a tak se naučila pořádně chodit, jako chodí lidé. Teprve potom jí kouzelník proměnil a že byla mladá, udělal z ní chlapečka s velkými střevíci, ve kterých byly činky a závaží, aby ten chlapeček neskákal, ale pořádně chodil. Jenomže
4: někdy se chlapeček zapomněl a když ho třeba ve škole vyvolali, vyskočil z poslední lavice rovnou k tabuli. A nebo představte si, přeskočil ulici plnou automobilů a tramvají z jednoho chodníku rovnou na druhý, aby ho něco nepřejelo.
3: Jednou cvičili ve škole skok vysoký. Někteří kluci přeskočili půl metru, někteří jenom čtvrt, ale náš chlapeček přeskočil rovnou celý metr. A když se odrazil trochu víc, skočil 2 metry.
4: Ochu, povídá pan učitel, ty musíš závodit, s tebe něco bude. A taky, že bylo.
3: Vyhrával pak všechny závody ve skoku vysokém. Jak by ne, stačilo přece, aby si vyndal ze střevíců nějakou tu činku nebo podkovu a hned skočil o metr víc než jeho soupeři.
4: A když pak byly olympijské hry, prohlásil, že přeskočí překážku vysokou jako věž. Smáli se mu, že prý je domýšlivý, ale přece jenom zavolali inženýry a ti za pomoci jeřábu a vysokánského žebříku postavili překážku vysokou jako věž, ba ještě kousek vyšší, schválně, jestli ji ten kluk přeskočí.
3: No to se ví, že přeskočil. Zul si totiž střevíce se všemi zátěžemi a jen tak bosky se rozběhl.
4: To bylo slávy a já se tu.
3: A když chtěli vítězi předat zlatou medaili, chlapec nikde. Čekali, hledali, ale marně. Nejvyšší hodnostář z toho byl všecek nedůtklivý, pořád se ošíval a že prý jakoby ho něco štípalo na zádech.
4: Netušil, že ho štípe olympijský vítěz ve skoku vysokém.
3: To bylo totiž tak. Mezi tím, kde se vzal, tu se vzal ten kouzelník a povídá:
4: Hoho, vyhrál si, jak pak by ne, když si blecha, kterou jsem proměnil chlapečka, ale jenom na čas. A zrovna teď nadešla chvíle, kdy tě musím zase proměnit zpátky. Ukaž mezi sobě rovnými, jestli umíš skákat ze všech nejlíp.
3: Olympijský vítěz sice ještě trošku povyskočil, ale v tu ránu ho kouzelník proměnil v blechu a ta dopadla tomu nejvyššímu hodnostáři rovnou za límec.
4: Takže teď víte, co toho nejvyššího hodnostáře kousalo na zádech.
3: Je mi líto, lidičkové, ale musíme se rozloučit.
5: Ahoj!
3: Ahoj, lidičkové.

Když se čertí žení, to je cirkus. Ještě před svatbou jde čertí ženich s čertí nevěstou ke kováři, aby jim okoval parádně kopita. A myslíš, že dá ženich nevěstě přednost, aby byla první okovaná? He, ani nápad. Naopak, kope ji, aby ho pustila napřed. No a ona kope jeho, aby se choval slušně. Co pak tohle se dělá? Když kovář kove čertí,

0: Vrtící fouká čert schválně do výhně, aby jí létaly jiskry do chlupu, aby jí to štípalo. Když kovář kove čerta, čertice mu podloží pod oháňku kovadlinu. Pak do ní uhodí perlíkem, kovářským kladivem, vší silou. A to čert řve jako tisíc ďáblů. Při svatebním obřadu jim obvykle odávající čert ukradne prstýnky. A když se jich zeptá, berete si dobrovolně tohoto čerta či tuhle čertici? No, tak co myslíš, že udělají? Neodpovědí ano. Vypláznou na sebe jazyky. No, že jim to není hamba. Při svatebním přípitku namáčí jeden čert druhému oháňku do skleničky. A při hostině chodí všichni čerti po stolech. Šlapou kopyty do talířů, no, měli by se za to stydět. Nejhorší je, když jde čertí ženich s čertí nevěstou spát. Nejprve se poperou o pyžama. Pak se seperou o to, kdo bude spát nalevo a kdo napravo. Nakonec přijde ta největší pranice. No o peřinu. O tu se tahají tak, že ji prostě přetrhnou. Když se z ní peří vysype, perou se až do rána o každé peříčko. Pak zase vypláznou na sebe jazyky, no, a usnou. A proto se říká, že se čerti žení. Vždyť kumelenice není nic jiného, než čertí pranice o peříčka. No ale když skončí, dá se lyžovat.
1: Že tak dlouho nejdou, babička už měla starost. V tom zahučel výtah, to jsou oni, oddychla si máma. Ten zase bude chrchlat, zlobila se babička předem na dědu, chrchlat a hekat. Ten se teď naheká, ono mu pořád něco je. Dveře klaply, v předsíni zaharašily tyčky a lyže. Táta vyskočil z křesla a šel mince i dědovi naproti. Máma taky, za nimi se belhala babička. Tak co, lyžaři, jak to šlo? Ptal se táta. Pak spatřil Minku a začal se chechtat. Ani nepotřeboval odpověď, byla oválená sněhem od hlavy až k patě. No, vymázla jsem se, to je toho, natřásala se trošku nakvašeně. Musela si v noci ven a teď to odstůněš, strašila jí babička. Dobře ti tak, ať ti doktorka rozpíchá zadek. Potom jí padly oči na dědu. Pán Bůh mě netrestej, kde ses tak vyválel? Děda byl olepený sněhem jako Minka. Navíc měl kabát od hlíny a zablácená kolena. Ona mě povalila, žaloval, ale oči se mu smály. Já volala pozor, uskoč, ale děda neuskočil, bránila se Minka. Vždyť je to nový kabát, hořekovala babička, nový kabát a koukněte se, jako by ho vytáhl z popelnice.
2: Jak to? Nový? Vždyť jsem ho koupil ještě, než byla Minka na světě.
1: Úplně nový. Není, ale pěkný je. Což pak se musíš v každém pěkném kabátě vyválet? Chtěl jít v takovém ošuntělém zimníku a já povídám, vem si pěknější, ať neděláš ostudu. Vždyť jsou svátky. Poslechl mě a teď to vidíte. On v něm upadne. Až kabát uschne, vykartáčujeme ho, konejšila babičku máma. Pojďte ke stromečku. Dáme si čaj a medvědí pracny a povíte nám o tom lyžování.
3: Spát šli až po půlnoci. Děda s babičkou domů, Minka do postýlky a máma s tátou do pelíšku. Máma za chvíli zavolala. Pojď k nám do pelíšku. Na to Minka čekala. Vyštrachala se z peřiny a dub, dub, dub, žuch. Udělala šipku a zavrtala se mezi ně do teplička. Tam mě zase kopla, sykl táta. Pak ale začal povídat o tom, jaké jsou hory. Probudíš se a sype se sníh. Sedneš si k čaji a slunce se může přetrhnout. Namážeš lyže a padne třeba prádelna. Jaká prádelna? Ptala se Minka. Mlha, vysvětlovala máma. Mlha jako když se vyvařuje v kotli. Není vidět vlastní nos, nikdo nesmí z chaty. My nesměli 3 dny. Ježiši, lež už klidně a nekopej. A co jste dělali, když jste nesměli z chaty? Vlezli jsme si do pelíšku, povídali jsme si, co budeme mít, až se zmůžeme. A co jste pak měli? Tebe? Jo. Jo. To je škoda, že s námi letos máma nepojede, viď, tati? Jaká škoda, ozvala se maminka. Pojede s tebou 5 báječných strýčků na celý týden. Až se vrátíte, budu mít po zkouškách. Pak už ani jedny prázdniny nevynechám, koukej spát. Za 3 neděle jedete. Minka zavřela víčka, až to cinklo. Už ani neslyšela, jak máma šeptá tátovi. Ta se těší, ale ty taky, viď? Táta se jen usmál. Jak by se netěšil, zaližování by dal duši. A že se těší i Minka, tomu dělalo velikou radost.
1: 3 neděle utekly jako voda. Táta s Minkou vyrazili na autobusové nádraží. Čekalo tam už 5 jeho kamarádů, 5 strýčků. To bylo halasu, když se vítali. Dělali rámus za 20. Ani jí nepřipadali jako strejdové, spíš jako kluci z jejich třídy. Kam se na ně hrabala Minčina škola? Není slyšet vlastního slova, volala by na ně paní učitelka. Okamžitě přestaňte dělat takový randál. V poledne je stejně hlučně vítal i strejda Ewald, vedoucí horské boudy. Ďáblové přijeli komplet, prkinkářky, třeste se, volal už z dálky. Minka pochopila, že ďáblové jsou strýčkové, ale že komplet znamená všichni, na to nepřišla. Ani na to, že prkinkářky jsou lyžařky. Kde máš vlečňák? Ptal se vedoucí táty. Šprtá se. Minka věděla, že šprtat znamená učit se, takže vlečňák byla vlastně maminka. No tohle... Podívala se na chataře jako mrak. Co si to dovoluje říkat mamince vlečňák? Nemáte něco v troubě? Vzdychal jeden ze strýčků. Snědl bych čerta i s chlupama. Měl zřejmě velikánský hlad. Děda by mu vysvětlil, že čert se nejí, protože čert je skoro člověk. Toho, že jedí na nejvýš lidojedi, ale jenom v době neúrody a v době hladomoru. A ani tehdy, že ne s chlupama. Klid, ďáblové, konejšil je vedoucí. Mám tam couračku, vepřopéčo a sekané potrubí. Minka neměla ponětí, co to budou jíst. Všichni tu mluvili nějak tatarsky. Až u stolu poznala, že couračka je zelná polévka a sekané potrubí, že jsou makarony.
3: U stolu také poznala, že nemá na žádné jídlo chuť. Copak, podívil se táta, nejede ti to? Moc ne, špitla Minka. Vždyť strejda Ewald vaří skoro jako naše máma. Minka s přemáháním polkla lžící polévky. Je umlácená z autobusu, řekl tátovi strýček Arno. Měl si ji strčit nejdřív pod peřinu. Pane, já radši půjdu lyžovat, bránila se. To ale musíš jíst, vykulil na ní oči strýček Řehoř. Podívej se, Stenmark, ten by si bez bramborových knedlíků ani nestoupl na ty své práskačky. Minka strejdovi zase nerozuměla. Nevěděla, že práskačky jsou lyže. A nevěděla, že Stenmark byl nejlepší lyžař všech dob a že asi v životě nejedl bramborové knedlíky. Ti stričkové měli ale slovník. Ti měli vyjadřování, kdyby je tak slyšela paní učitelka.
1: Táta namazal lyže a šli. Hned po couračce a vepřu péču. Namlouval si, že tak pospíchá kvůli mince, ale bylo to jinak. To on sám se už nemohl dočkat. To jemu hladovělo srdce po lyžích a natož nohy. Kam tak časně? Ptal se strýček Roman. Jdeme lyžovat, odpověděla důležitě Minka. To, abych si připravil kufřík, už klíbl se strýček. Strýček Roman byl lékař. Už v autobusu říkal, že doktorský kufřík nosí všude sebou i na dovolenou, protože na každé dovolené dostane prý někdo chřipku nebo angínu a v zimě se prý vždycky někdo vymlátí na lyžích. A když se nevymlátí, ňafne ho prý apendjour. Co je to apendjour? Ptala se Minka v autobusu. Zánět slepého střeva, řekl táta. Minka chvíli hleděla před sebe, pak se odhodlala k otázce. A co je to, tati, slepé střevo? A pendour, zařvali všichni strýčci sborem. Slyšeli ji, třeba, že se ptala tiše. A smáli se, až autobus hrkal. Co? Smáli, řičeli smíchy, jak se jim to povedlo odpovědět jedním hlasem.
3: Teď Minka stoupala s tátou k Modrému dolu. Táta šel nějak rychle, nějak moc rychle. Pojednou se obrátil. Co je, kočko malá, nemůžeš? Minka neodpověděla. Z tebe jen teče, jdu moc rychle, přidřepl k ní táta. Minka byla spocená a zvadlá. Všechno jí bylo najednou jedno, všechno se s ní točilo. Že ty máš horečku? No to se ví, že máš. Proč neřekneš, že ti něco je? Minka zase mlčela. Strčím tě na chatě do postele, strejda Roman se na tebe podívá.
1: Ještě, že jsem si připravil ten kufřík, už klíbl se strýček. Vystrč, baroneso Ploutev, dám ti teploměr. Co se cukáš? Zebe? A co drkotáš zubama? 39,5, holka. Ukaž lízák. No, vyplázni ten jazyk. Koupili jsme angínu. Tak budeme ležet, brát tyhle tablety a kloktat. A po lyžích nebudem ani šilhat, aby nám to neskočilo na srdíčko.
3: Minka fňukla. Táta zvedl oči od knihy, myslel, že spí. A opravdu ležela se zavřenýma očima. Co pak je, zeptal se. Vstal a sáhl jí na čelo. Hicovala. Na stolku ležel Romanův teploměr. Táta ho opatrně zasunul mince do podpaží, pokrčila nos. Studí, zeptal se šeptem. Něco mňoukla a spala dál. Měla 40 stupňů teploty. Táta se vylekal. Za oknem visely rampouchy. Otevřel okno a nabral dlaní sníh z římsy. Zabalil ho do ručníku a ovázal jí čelo. Sykla, ale pak se zatvářila spokojeně. Pak ulomil dva rampouchy. Zabalil je do kapesníku. Do každé dlaně jí vložil jeden. Bylo to asi příjemné, usmála se ze spánku. Za chvilku řekla, mami, Ježek. Maminka tu není, řekl táta. Sáhl jí na čelo, už jí tak nehořelo. Minka otevřela oči. Polekaně bloudila zarudlýma očima po neznámém stropě. Pak jí padl zrak na tátu. Kam šla máma? Přinese mi ten obrázek. Máma zůstala doma, jsme přece spolu na horách. Mince se rozšířily zorničky, konečně pochopila, kdo je, kde je a co je. Mám žízeň, zaškemrala. Táta jí podal vlažný čaj. Pila, až to dělalo v hrdle ping-pong-pang-pung. Potom usnula. Spala až do soumraku. Táta hleděl smutně z okna. Lyžaři se pomalu vraceli do chaty. První den na horách byl v čudu. Už jich zbývalo jen 6. Má někdo na světě větší smůlu? Co bulíš? Ptal se táta, když se Minka probudila. Protože jsem chtěla lyžovat a nemůžu, protože nesmím. Táta si pomyslel, já chtěl taky lyžovat a taky nemohu. Musím prosedět celý týden s Minkou v pokoji, nemohu jí tu nechat samotnou. Mince však řekl, vždyť ty se ještě nalyžuješ. No já ale chtěla dneska. Každý může a já ne. Já byl taky nemocný na horách, konejšil jí táta. Jo, byl. Nebyl. Byl a jak? Když jsem byl tak velký jako ty. Jenže jsi neměl horečku. Já? Já dostal tu nejstrašnější horečku na světě. Tak mi to vyprávěj.
4: V chaloupce pod lesem se celá léta nehnul čas. Ale od té doby, co k stařečkovi a stařence přibyl makový mužíček, bylo všecko vzhůru nohama. I když to vlastně bylo pořád makové nemluvňátko. Teď u něho stařeček seděl a něco se mu zase honilo hlavou.
5: Tak si myslím, stařenko, že budu makového mužička učit mluvit.
6: Co bys ho učil? Vždyť umí jenom ga-ga-ga a go-go-go. Na mluvení má času dost. Děti rozvazují až v půl druhém roce.
5: Ga-ga-ga mu pro začátek úplně stačí. Tak přece začíná spousta slov?
6: Žádné slovo nezačíná naga. Aspoň žádné užitečné slova.
5: Jak to, že ne? Například... No, například... No,
6: například, a nevzpomeneš si ani na jedno. Gagaga není k ničemu. Gagaga je leda pro kachny.
5: Galoše.
6: Cože?
5: Galoše. Začíná naga. No, naučím ho galoše.
6: Žádné galoše ho učit nebudeš. Galoše není užitečné slovo. A pak ani je doma nemáme.
5: Tak galoše. Mu je koupíme, galoše. Přijde jaro, spustí se mrholení, makový mužiček si aspoň nenastudí nožičky.
6: A kde bychom na galoše vzali? A potom, když se dá do deště, nebude makový mužiček chodit venku. Jen by se čvachtal v loužích a nanosil by dovnitř blátu. A kdo to má věčně uklízet?
5: No, jestli teda, stařenko, nechceš, aby ho naučil galoše, tak ho naučím něco od go, když říká ještě go-go-go. Go-go-go mu pro začátek úplně stačí. Tak přece začíná spousta slov.
6: Žádné slovo nezačíná na go, aspoň ne žádné užitečné slovo.
5: Jak to, že ne?
6: No a jak to, že jo? A které? A které?
5: Hm? Které? Tak například... No jo?
6: No například, no. A nevzpomeneš si ani na jedno. Takové slovo už vůbec není. Go, go, go, už není vůbec k ničemu.
5: Gorila.
6: Cože?
5: Gorila. To začíná na go. Makový mužičku, pojď říct dědečkovi gorila.
6: Já tě poženu s gorilou. Nač pak makový mužiček potřebuje takové ničemné slovo? Dítě musí nejdřív pojmenovat věci kolem sebe. Musí vědět, že bába je bába a že dědek je dědek. A na gorilu má času dost.
5: Tak já ho naučím říkat goláče.
6: Cože?
5: Goláče, to je přece užitečné slovo a já je rád.
6: A co to je goláče?
5: No přece koláče. Naučím ho koláče říkat jako goláče, když říká go-go-go. A až budem umět ko-ko-ko, tak ho to přeučím.
6: A to ti teprve nedovolím. Ty ho to naučíš špatně a pak ho to už neodnaučíš. To už ho raději neuž vůbec nic. A já ti to zakazuju.
5: Co? A to je pěkné. A to jsem si dobře vysloužil. Mě chceš zakazovat, abych makového mužička naučil mluvit? Mně, který ti seká dříví, pošívá střechu doškem a nosí vodu až ze studánky? Já jsem poslední, kdo si tvoje zakazování zaslouží. Hněvám se na tebe, babičko, a nemluvím s tebou. A taky, že jdu na dvorek a na vráz a budu tam celý den.
4: Oj, to se stařeček rozhněval. Měl pravdu, že mu stařenka nic zakazovat nemusela, ale taky mohl přece jen vědět, že ona to tak nemyslela, že to tak jenom řekla. Však se taky chuděrka celá zamrzela, nechtěla, aby se hněval, chtěla si ho udobřit. Honem tedy zadělala na pár koláčů, ty dědeček rád. Strčila je do trouby a přiložila do plotny otýpčičku. V kamnech zahučelo a koláče byly, že se mohlo srdce rozkočit. Babička je dala na stůl a šla za stařečkem na dvůr. Stál tam v koutku a trucoval.
6: Staroušku. Pojď dovnitř, staroušku, pojď.
5: Nepůjdu.
6: Pojď dovnitř, já to tak nemyslela, já to jen tak řekla. Je tu zima, mrzne, ty nachladneš. A já ti udělala překvapení.
5: Jaké překvapení?
6: No však uvidíš, pojď, a už se nehněvej.
4: Stařeček by rád ještě chvilku trucoval, ale o to překvapení nechtěl přece jen přijít. Tak se obrátil a šoural se za stařenkou ke dveřím. Když však otevřeli, čekalo je úplně jiné překvapení, než jak je nachystala stařenka. Čekal je makový mužíček stál pod stolem s kočkou slunomžourkou a volal.
7: Go, go, go, baba, děda, goláče.
5: Jak pak to mluvíš? Neříká se goláče, říká se koláče.
7: Baba, děda, goláče.
5: Povídal jsem, že se říká goláče, nebo jo, se taky pletu.
6: No, stařečku, až začne říkat ko, tak ho to přeučíš.
5: No tak dobře, babičko.
4: A měla pravdu. Za pár dní se naučil makový mužiček říkat ko, ko, ko. Stařeček ho naučil vyslovovat koláče. A makový mužíček si na goláče už ani nevzpomněl.

0: Kde je pohádkové louce konec? Zůstala někde daleko, daleko za velikou louží. Mravenečkovi Béďovi a jeho věrné kobylce se o ní zdálo noc co noc. A tak jednoho dne dali s Bohem paní Saranči stěhovavé, majitelce soukromé cestovní kanceláře, kupředu vpřed, jen ať si klidně vede dál svůj nenasytný zahraniční zájezd.
1: Vrátíme se, slyšíš, kobylko?
2: Slyším, Béďo, pohádková louka nás volá zpátky.
1: Uháněj, kobylko, skákej, hopsej, ať už jsme zase doma.
2: Vždyť běžím, běžím, jak nejrychleji mohu.

0: Jenže jak se dá někdo na světoběžnictví, cestička k domovu se mu náramně prodlouží a sklikatí. Kobylka s Béďou v sedle byly na cestě už kolikátý den a pohádková Louka byla pořád v nedohlednu.
1: Už nemůžu.
2: Chvíli si odpočiň.
1: Zádech mě loupe, nohy necítím.
2: Víš co, já ti je namasíruju.
1: Masíruj, Béďo. Ach, jejda, ještě, že tě mám.
0: Kobylka ležela na zádech a Béďa jí masíroval jednu nožičku za druhou. Když najednou to nad nimi zahromovalo.
3: Ohoho, mravenec a dělá masíra. No to se povedlo.
0: Kobylka se lekla, vyhodila masírovanou nožičku a Béďa se skulil do trávy.
2: Auva!
1: Co to tu bouří?
0: Nad jejich hlavami se skláněl fousatý obr, popadal se za břicho a slzy smíchu se mu koulely po tváři.
1: Nesmějte se, pane, nesmějte se.
2: Přestaňte nám tu slzet nebo odplavu.
1: Kdo vlastně jste?
3: Jsem Ferdinand Kaše, majitel velkého blešího cirkusu Hopsajda. A co vy tu?
2: Vracíme se domů na pohádkovou Louku, pane Ferdinande.
1: Jenže cesta je dlouhá a nohy bolavé, tak mě tuhle Béďa Karpánek masíroval.
3: O, skvělé. Můžete mi říkat principále.
2: Proč principále?
3: Protože vás angažují ve velkém revuálním programu svého blešího cirkusu.
2: Nepůjdeme do žádného cirkusu.
1: Nebudeme se producírovat mezi hejnem blech.
3: Nic nechci slyšet, nic nechci vědět. Udělám z vás sólový pár. Prvotřídní výstup, vysoká škola jezdeckého umění. Pojedeme od města k městu, ode vsi ke vsi a jednou dojedeme i na tu vaši pohádkovou Louku. Tak co, plácneme si?
2: Co tomu říkáš, Kobylko? Možná, že s principálem bychom se domů dostali s nás než po vlastních.
1: Vždyť neznáme žádné cirkusové kousky, pane principále. Já, ku příkladu, umím jen rychle hopsat.
2: A já umím jen sedět kobylce na zádech a řídit jí, aby nezabloudila.
3: Ničeho se nebojte. Za pár dní z vás udělám hvězdy bleší manéže. Zlatý hřeb programu cirkusu Hopsajda. Publikum bude šílet, až spatří, co dokážete. Račte vstoupit, vážené dámy a pánové. Na pódiu právě skončilo vystoupení taneční skupiny Rytmický blech a nyní vidíte, co jste ještě neviděli a zažijete, co jste nezažili. Mraveneček Béďa se svou kobylkou vám předvede Vysokou školu jezdeckého umění. Neopakovatelný zážitek. Doprovází bleší hubky venk pod taktovkou pana kapelníka Boniface Blešolína.
2: Kobylko, ať neuděláme principálovi ostudu.
1: Neboj, Béďo, jdeme na to. Zvedám, jak...

0: výborně, skvělé, neuvěřitelné, volalo obecenstvo. Děti házely do manéže cukr, dámy květy a pánové občas i nějakou tu vavřínovou snídku. Kobylka s Béďou cukr slupli, kytky dali panu principálovi Ferdinandovi a z vavřínových listů si za nějaký čas uvili nový věnec, větší a krásnější, než byl ten, co jim ho ožižlala saranče stěhovala. A tak dál jeli světem a předváděli své umění, až jednoho večera dojeli s bleším cirkusem Hopsajda na svou pohádkovou louku.
1: Kobylko, jsme doma.
2: Moje stará známá ostřice je ještě vyšší, než byla, když jsem se houpávala na jejich stéblech.
1: Mraveniště u lesa stojí jako předtím, to jsem rád. Pojď, zaklepeme tam spolu.
2: Nejdřív se přece musíme rozloučit s naším principálem, Béďo.
1: Máš pravdu, Kobylko, musíme mu poděkovat, že se nás ujal.
0: A tak se Kobylka i Mraveneček rozloučili naposled s panem Ferdinandem, majitelem blešího cirkusu. Dali popuse všem blechám z rytmické taneční skupiny a potřásli si rukou i s panem kapelníkem Bonifácem Blešolínem.
3: Budete nám všem chybět. Kvůli vám, abych teď secvičil nový program.
1: Kdybych se tolik netěšil domů, hned bych u vás zůstal, pane principále.
2: Děkujeme za všecko, co jste pro nás udělal.
1: Udělal jste z nás umělce.
3: No, to je řečí. Seberte si ten svůj bobkový věnec a už ať vás nevidím, nebo se nakonec sám rozpláču.
0: Mraveneček Béďa si tedy pověsil věnec kolem krku, vyskočil na Kobylku a naposled zamával blešímu cirkusu, který pomalu mizel za cípem podvečerního lesa.
4: Kdo to bouří po západu slunce?
1: No přece my.
4: Kdo my?
1: Závodníci, turisti a umělci.
4: To je vás venku tolik?
2: Ne, my jsme jen dva.
1: Otevřete, strejčku, to budete mrkat na vavříny, které jsme si vydobili.
0: Vrchnímu vrátnému mravenci to nedalo a na škvírku pootevřel vrata.
4: A hele, to je ten tulák Béďa.
1: Nejsem tulák, jsem jezdec a zahraniční turista. Chci domů.
4: Už jsme tě u nás v mraveništi dávno vyškrtli ze seznamu. Nedal si o sobě ani vzkázáním vědět a teď se tu budeš holedbat. Tak to teda ne.
0: Vrchní vrátný mravenec po otevřená vrata zase zabouchl.
2: Já tušila, že nám to jen tak neprojde.
1: Co si počneme?
2: Nevím,
0: Stáli ve tmě před mraveništěm a vzdychali. Ale vrchní vrátný mravenec byl jako kámen. Za to mravenčí hlídací babička, která má spánek lehoučký jako pavoučí vlákno, otevřela oči. Co to slyším? Kdo to tak hrozně vzdychá u hlavní brány?
1: To jsem já, babi, mraveneček Béďa.
2: A já, Kobylka.
0: Mravenčí hlídací babička si vzala trepky a přicupitala k bráně.
1: Tady jsem, babi. Mám věnec a je ze mě slavný jezdec. Pust mě domů.
0: Mravenčí hlídací babička měla radost, že se Béďa vrátil, ale aby si nemyslel, že mu všechno jen tak odpustí, nechala ho za trest čekat před mraveništěm i s Kobylkou až do prvního červánku. Teprve potom se brána otevřela, vyběhli mravenčí kluci a holčičky a babička otevřela náruč.
1: Tak už, babi, nebreč a nezlob se, vidíš, že už se nezlobíš.
0: Jen takhle maličko, řekla mravenčí babička. Ale do louky už tě nepustím ani na krok.
1: Nikdy?
0: Nikdy.
2: Ani když slíbím, že vám Béďu ohlídám.
0: To ještě uvidíme, usmála se mravenčí hlídací babička. Sundej ten věnec, Béďo, ať si ho nezmačkáš. A ty, Kobylko, přestaň hrabat nožičkou. Budu teď povídat pohádku.
1: O kouzelných kusadlech.
2: Ne, radši o mravenčím království.
0: Ba ne, řekla babička. Poslechněte si o pohádkové louce. To budete koukat, co všechno se tam seběhlo, zatímco jste lajdali světem.

0: pěkně, budíčko. Já nadělám.
1: No.
0: Povídám, přestaň. Tak ty, budíku, nepřestaneš.
1: Ne.
0: Jo tak, ono to zvoní u dveří. Já už jdu. Pojď, Jerry. Už běžím.

0: Dobrý den.
1: Dámy, vítám vás.
2: Hodně štěstí, zdraví. Hodně štěstí, zdraví. Hodně štěstí a zdraví.
3: Přejem Hurvínkovi.
1: Tak co, oslavenče, to necháš stát hosty za dveřmi?
0: Co?
1: Jaké co? Je 2. května. Máš narozeniny.
0: Jupi!
1: Dámy, vstupte.
4: Ano, děkujeme. Tak tedy dobré ráno.
0: Snad časné ráno, ne?
4: To víte, chtěli jsme být první, co Hurvínkovi popřejí.
0: No, tak to se vám teda povedlo.
5: Že jo? A máme pro tebe dárek.
0: Fakt?
5: Aha.
0: Dík.
5: No, tak se na něj rychle podívej.
0: Že by moje vytoužená stavebnice.
4: I kde pak? Něco daleko lepšího.
0: A co to má znamenat?
5: To je co? Moje fotografie v rámečku.
1: To koukáš, urvaj svíť.
0: No to koukám, tatulínku.
1: Pěkně poděkuj.
0: Pěkně děkuju.
4: No, vidíš, Máničko, já jsem ti to hned říkala, že tím uděláme Hurvínkovi radost.
5: No, a tady máš ještě k tomu sladkou pusu.
0: Ne, pusu ne.
5: No, tak, abys věděl, já o to líbání vlastně taky nestojím. To jsem se chtěla přemoct jenom ze slušnosti.
4: O pusu, jak je vidět, nikdo nestojí, ale dort si Hurvínek určitě rád vezme.
0: Dort? No to ano, to se ví, že ano.
4: Tak já ti upeču takhle velikánsky.
1: A večer to společně oslavíme.
0: Tak naschle večer.
5: No, ještě uvidím, jestli se mi bude chtít.
4: Hleď, Máničko, netrucuj. No, budeme se těšit, pánové.
0: No, a kam teď s tím?
1: Ten obrázek je dar pro tebe, tak kam jinam než do tvého pokojíčku.
0: To není dobrý nápad, pojď se podívat.

0: Vidíš, u mě na stěnu se už vůbec nic nevejde.
1: No jo, to máš pravdu.
0: Boreď.
1: Ale počkej, něco mě napadlo.
0: Co?
1: Pověsíme se Máničku místo téhle nástěnky.
0: Ne, taťuldo, to ne.
1: Uhni, prosím, tebe nepřekáží. Ajajajaj. Pod tou nástěnkou je světlý flek. No nic, no. Budu to muset vymalovat.
0: Tati.
1: A než budu hotov, odnes tu nástěnku do smetí, jo? Ať tam tady nepřekáží.
0: Tak to ti, taťuldo, pěkně děkuju.
1: Nemáš zač.
0: To tedy nemám. Ach jo.

0: to je dřina. Co s tím? Do popelnice se ta nástěnka nevejde. Že bych ji zastrčil pod ní?
1: Počkej, kluku, já tě dobře vidím.
0: No, nazdar.
1: Ať tě ani nenapadne strkat sem ty krámy. Ty do smetí nepatří.
0: A kam tedy?
1: Přece do sběru.
0: Ach jo, to jsou mi tedy pěkné narození.

0: sběrné suroviny. Konečně. Jsem v cíli. Ale co to tady píšou? Neděle zavřeno. Ty brďo, to jsem tedy pěkně dopadl. Ta Tjolda bude čubrnět, až se mu vrátím i s nástěnkou.
1: Panečku, pokojík je jako z cukru. Musím si pospíšit, kluk tu bude, co by dub. Ten bude koukat. Prosím tě, Žeričku, nepleť se mi pod tím žebříkem. Ještě se přes tebe převalím i s kýblem a bude vymalováno. No jo. Tak, počkej, jdi kousek dál. Jo, teď ještě zatlouct hřebík pro obrázek a bude... Hotovo! No nazdar, to je díra. Je. Co teď?
0: Nazdar, Tatiolínku. Průšvih.
1: Nazdar, Hurvajs. Průšvih.
0: Je teda... Tady to vypadá.
1: Koukni. Díra.
0: Koukni. Nástěnka.
1: Co?
0: No nikdy mi ji nevzali.
1: Počkej, to je dobře. Budeme ji potřebovat.
0: Už zase?
1: No jistě. Obrázek Máničky tu díru nezakryje. Dáme před tu díru nástěnku. Dej to sem, pomoz mi.
0: Rád.
1: A šup.
0: Hotovo.
1: No vidíš, po díře ani památky.
0: A kam s tím obrázkem?
1: Pověsíme ho na tu nástěnku.
0: No jo, co se dá dělat?
1: Ukaž, hezky zavěsíme, no. Jako by tu visel pořád, viď?
0: A můžeme jí to slavovat. Jup!

0: pojďte dál.
1: Dobrý večer.
2: Dobrý.
1: Ahojky.
0: Tak, tady máš, Hurvínku, ten slíbený dort.
1: Já, teda ten je parádní.
3: Co? Ty svíčky jsem do něj sázela, já.
1: Neříkej, Máni, ty umíš počítat do 10.
3: Ty se směj. Já nemám z matiky kulečník jako někdo.
1: Máni.
2: Cože?
1: Nic, teď
3: to
1: já,
3: nic.
1: Já se raduji, víš?
3: On se raduje.
2: No vidíš, to je hezký, no. Tak až svoukneš svíčky, můžeš rozbalit svůj dárek.
1: Že by tvůj portrét?
2: Tohle nešaškuj a foukej.
1: No vidá, jsem borec.
3: No já.
1: Všech 10 svíček jedním dechem.
3: Teď rozbaluj, Borče.
2: No, dělej ty, Borče.
1: Ty brďo, já se snad štěstím zblázním. To je stavebnice, po které jsem vždycky toužil.
2: Vždyť já vím.
1: Jak to můžeš vědět?
2: Pošeptala mi to Mánička.
3: No.
1: No, Máni. Pojď sem. Pusu.
3: Já, Hurvínku.
0: Ale co to? Vždyť ty se slíbat nechtěl.
1: Ale to já jenom proto, že se stydím, proto někdy šaškuju.
3: Tak my ti to pro dnešek odpustíme.
2: Když máš ty narozeniny.
0: Hodně štěstí, Hurvínku.
2: A? Sláva mu, on je pašák a piškum pre a župajda a hujaja.
1: Zdar!

0: Každý večer se táta Richard a máma Kidživu sejdou u Mojina pelíšku. Nejdřív se přijde pomazlit máma. Má ráda, když jí Moja drbe za ušima. Za odměnu si ji vyzvedne na nohy a nadhazuje do výšky. Moja přitom vždycky výská blahem. Když se dost vyřádí, schoulí se mámě do náručí a to je takové tajné znamení pro tátu. Richard někdy dělá, že to tajné znamení vůbec nevidí. Dneska se ale přišoural blíž a nahrnul si pod sebe slámu, aby se mu pohodlně sedělo. Budeš mi vyprávět něco veselého, žebronila Moja. Ale táta Richard řekl, tentokrát nic veselého, nýbrž poučného. Už jsi, Mojo, dost velká, abych ti pověděl o kouzelné díře. U všech bílých goril tak velká přeci ještě není, vykřikla Kidživu polekaně. Ale jo, mamko, trvá na svém Richard. Uteklo to jako voda a právě teď je ten správný čas. Kidživu se přesto polekaně podívala z Moji na Richarda a z Richarda zpátky na Moju. Nakonec ale vzdychla. Tak dobře, pověsí to. A po tváří jí stekla maličká slzička, protože najednou viděla, že je Moja už opravdu velká holka. Tak tedy, začal táta Richard. Budu ti vyprávět o kouzelné díře. Moja se zachumlala do slámy, ale pak znovu vystrčila hlavu. A bude to dlouhá pohádka. Nebude ani dlouhá, ani krátká, zahučel Richard. Bude tak akorát a už nevyrušuj. Moja si spokojeně mlaskla. Zavřela oči a nastavila své malé gorlí ouško, aby jí tam pohádka vklouzla sama. Tak tedy, začal táta Richard znovu od začátku. Kde si na oněch místech, kde přesně ví už jen hrstka nejstarších goril, je ukrytá kouzelná díra. Každé gorilí mládě ji jednou musí navštívit. A je to ta nejdůležitější chvíle v celém gorilím životě. Skrze kouzelnou díru se totiž dá přivolat velký gorilák, který může splnit malé gorily jakékoliv přání, pokud si to zaslouží. A jak si to může zasloužit? Zeptala se Moja. Nesmí nikdy provést žádnou rošťárnu, ze které by byl někdo nešťastný, ale hlavně, a to je ze všeho nejdůležitější, nesmí nikdy nikomu ublížit. Jednou se pokusila malá gorila jménem Sába velkého goriláka obelstit. Kouzelná díra se otevřela, ona jí pošeptala svoje přání, ale v tom se kouzelná díra začala otevírat víc a víc, Sábě se propadla půda pod nohama a ona do té díry spadla. To se velký gorilák rozlobil, protože věděl, jak moc Sába ublížila svému malému bratříčkovi. Byla to strašná událost. Sába tolik žárlila na nové miminko, které se její mamince narodilo, že se k němu v nestřežené chvíli přikradla a ukousla mu tři prsty. Proto velký gorilák přikázal kouzelné díře, aby Sábu spolkla, a jak přikázal, tak kouzelná díra vykonala. A co se s tou žárlivou holčičkou potom stalo? Špitla Moja. To nikdo neví. Někteří tvrdí, že bloudí v kouzelné díře dodnes. Jiní zase říkají, že jí velký gorilák odpustil, protože slíbila, že už bude hodná. A udělal z ní gorilí vílu. Moja vykulila oči. Oni jsou nějaké gorilí víly? Já jsem žádnou nikdy nepotkal, ale kdo ví? Pokrčil táta Richard rameny a než se ho Moja stačila ještě na něco zeptat, usnul.
1: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
2: Když budeš hezky poslouchat, povím ti pohádku o tom, jak chytrá liška napálila vránu. Černá vrána Krákalka poletovala nad vesnicí a rozhlížela se, kde by našla něco dobrého k snědku. Když tu uviděla na jedné zahradě stoleček, na stolečku talíř a na talíři veliký kus krásného a voňavého sýra. Krákalka se pozorně rozhlédla A když zjistila, že u stolu ani na zahradě nikdo není, šup! Už měla sýr v zobáku a odnášela si ho na kraj lesa. Tam se pohodlně usadila na větvi a těšila se, jak si na tom dobrém sýru pochutná. Jenže sýr tak krásně voněl, že ho ucítila liška, která byla nedaleko. Čenichala, odkud ta vůně přichází, až přiběhla ke stromu a na něm uviděla v ránu krákalku se sýrem v zobáku. Lišce se začaly zbíhat sliny. Přemýšlela, jak by se k sýru mohla dostat.
3: To musí být výborný sýr, když tak krásně voní. Viď, krákalko,
2: povídá liška.
3: No však ty si ho zasloužíš. Každý přece ví, že v celém lese není krásnější pták než si ty. Máš hezké lesklé černé peří, překrásný silný zobák a ty pěkné štíhlé nohy.
2: Vrána krákalka se natřásala samou radostí, že jí liška tak chválí její peří, zobák a nohy. Liška se usmála pod fousy a pokračovala.
3: A kamarád medvěd mi dokonce říkal, že prý máš úžasně silný hlas a umíš nádherně zpívat. Ale tomu já vůbec nevěřím, kde pak. Já si myslím, že žádný silný hlas nemáš. Určitě jenom slaboučce pípáš, jako malý vrabeček.
2: To krákalku dopálilo. Každý přece ví, že umím krákat tak silně, až se to rozléhá široko daleko, pomyslela si. Jak může ta hloupá liška říkat, že já pípám jako vrabeček? A rozhodla se, že svůj silný hlas musí lišce okamžitě ukázat. Zhluboka se nadechla a plná hrdla zakrákala na celý les. Jenže, jak otevřela zobák, sýr jí vypadl na zem a už ho měla mlsná liška v tlamě a spokojeně si ho odnášela do lesa. Teprve naše milá krákalka pochopila, jak hloupě se nechala od lišky napálit.

Co se stalo, když se housenka stáhla a roztáhla? Byl krásný den, lesklý a zářící jako korálek, sladký jako pytlík bonbonu, veselý jako balónek z pouti. Slunce šlo nebem a hřálo, co mu síly stačily. Kytky voněly, brouci v trávě běhali sem a tam a motýly tančily nad loukou. Byl krásný den. Na velkém zeleném listě lezla housenka. Stáhla se, roztáhla, stáhla se, roztáhla. Koukej, harmonika, křikl čmelák na cvrčka. No jo, harmonika, řekl cvrček, ale nemá, do hraní se vůbec nemá. A sám zahrál, jak nejlíp uměl. A nebylo toho málo. Písnička za písničkou, jedna hezčí než druhá, všechny letěly k vysokému modrému nebi, co si po něm vykračovalo slunce. Čmelák nezůstal pozadu. Basoval, až se zvonečky na stráně rozbimbaly, až se kytky rozhoupaly jako houpačky. Housenka slyšela, jak

0: Máme harmonikářku, křikl Čmelák. A už hráli všichni spolu. Cvrček na housle, Čmelák na basu a Housenka na harmoniku. Písnička za písničkou, jedna hezčí než druhá, všechny letěly z trávy k vysokému modrému nebi, co si po něm vykračovalo slunce. Všechny byly lesklé a zářící jako korálky, sladké a vonavé jako pytlík bonbonů a byly veselé jako balónky z pouti.
1: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
2: No teď je s chroustem ámen, už ho ryba spolkne, ale ne, koukejte, koukejte, najednou se zdvihla z bahna jakási příšera, strašidlo takové, chrstla rybičce bláto do očí a vykřikla, jdeš pryč, takže rybička zmizela, jako když do ní střelí. Pak příšera chytila chrousta za límec a vytáhla ho z vody na břeh. Tak jsem vás přeci jen zachránila. Vy tu někoho chytáte, že ano? Zasykla na břehu chroustovi do ucha.
3: Ano,
2: blekotal namočený chroust a přitom mu stříkala voda z úst jako z vodotrysku.
1: Jste nějaký strážník? Otázala se příšera.
3: Ne, nejsem. Já jsem chroust.
1: Já jsem Splešťule Blátivá. Bydlím tady v bahně, ale to vám povídám. Chytáte-li někoho, tak jdu s vámi.
3: Já nechytám, ale tam, ukazoval na cestičku, ten pán chytá.
2: Na moutě kutě. Po cestě se právě hrnul potemník s deštníkem a s krtonaškou a křičeli, už ho máš, chrouste? Kde je?
3: Bu. Začala koktat krtonožka, až se všichni polekali. Mysleli, že straší, ale ona nestrašila. Chtěla jen říci, bu, budeme ho hledat podle stop.
1: Já už něco vidím. Zajásala Splešťule Blátivá a sehnula se k zemi. To vám byla divná osoba, ta Splešťule. Placatá jako nějaký lupínek. Ruce měla jako podivná klepeta a bláto z ní kapalo při každém kroku.
4: Zde vidím kapky. Tudy kráčel váš uprchlík z vody. Zde je mokré stéblo a to si asi utíral ruce. A zde? Zde je celá louže. To se jistě otřepával. A zde jsou kapky rozstříkány do široka. To se jistě váš uprchlík třásl. Proč pak se asi třásl? Snad strachem? A před čím?
2: Najednou se všichni zastavili před místem, které bylo kol dokola poprášeno žlutým pylem z květů.
4: Přepaden včelami. Zde vidím stopy cizích noh. Podle pylu to byly včely. Zde vidím stopy zápasu. Koukejte, pytlík tu několikrát upadl. A pak už nevidím nic. Byl unesen. Jistě unesen včelami.
3: Kým? Ptala se nechápavě krtonožka. Chroust se nabízel, že se za včelami rozletí a hned začal roztahovat křídla, stahovat. No však víte, jak dlouho to chroustovi trvá, než se rozletí. Až z toho všichni zase usnuli, jako štěňátka v pelíšku.
2: Potemník ještě v poslední chvíli nad nimi otevřel deštník, aby se jim dobře ležel.

Za panování vznešeného a moudrého kalifa Vatika Bilaha, vnuka to kalifa z nejslavnějších a z nejmoudřejších Haruna al-Rašida, zalíbilo se Allahovi seslat na Damašek černou zhoubu. Začínala nevinně. Postižení si stýskali, že se jim točí hlava a že mají nejistý krok. Druhý den už jimi lomcovala zimnice, nohy už je neunesly a pak to šlo rychle. Do rána zčernali a byl s nimi konec. V Damašku nebyl rodiny, kde by pro někoho nenaříkali. A nejvíce byl zasažen mečíř Behemrila. Ze 13 synů 10 mu zemřelo během jediného měsíce.

0: Kde donedávna hlaholil smích a mladé hlasy, zavládlo mrtvé ticho. A jen z dílny doléhaly rány kladiv do ocelových čepilí, jak je tam mlčky vykovávali zbylí tři bratři. A byli to podivní bratři. Hrbáči to byli. Všichni tři. Hrbáči. Na levé oko slepí a kulhali na pravou nohu. K tomu ke všemu byli k nerozeznání jeden od druhého jako cechín od cechínu. Nejstarší z nich byl Inat, nejmladší Babekan. Prostřední se jmenoval Siahuk. A zruční mečíři to byli. Kovali dýky a meče, uměli kalit ocel po damašském způsobu a pracovali od rána do večera, aby nebyl čas myslet na neštěstí, které je potkalo. Děti se jim posmívali. Vymýšleli na ně potupné přezdívky, plivali po nich, posuňkovali a pokřikovali, protože děti bývají někdy velmi kruté. Neboť z čeho by rostli zlí lidé, ne-li ze zlých dětí. Hrbáči si toho nevšímali, zdálo se, že to ani nevnímají. A přece, kluk Murat, jedináček bohatého kupce, zlobou duše a sprostáctvím jazyka, vynikal nad všechnu chátru Damašku. Dosud mu prošla každá lumpárna a neřest. Táta měl dlouhé prsty a vždycky všecko ututlal, po dobrém nebo po zlém. Dnes Murat zlobou zrovna soptil, stál v otevřených dveřích dusné dílny a vykřikoval neslýchané urážky, až, jak básníci rádi říkají, číše hněvu Babekanova se naplnila. Koval zrovna krásnou damascenskou čepel. Náhle se prudce obrátil a vrazil ji spratkovi Muradovi do břicha. Přiboukl dveře a s bratry se v tmavé a parné dílně zabarikádovali. Bylo to celkem zbytečné, protože Kádí přišel s 8 ozbrojenými pochopy a když bratři nechtěli otevřít, dal rozkaz dveře vyrazit. Bratři stáli jako pokroucené sochy u doutnající výhně. Kádí si prohlížel jednoho po druhém. Tak, který z vás to byl? Hrbáči mlčí. Honem, máte tu vedro k zalknutí, který z vás? A spod turbanu mu začal crčet pot. Zavolali očité svědky. Propích, ale jako kerej, jeden z nich to musel být, ale holenku, jestli tenhle ten nebo tamhle ten. Kádí ze svědků víc nevysoukal. Kádí ho zavolal kalif. Co to mám za sudího, když je neví rady? Každému z nich po storanách na bosách chodidla, však oni se rozespívají. Dali jim pro jistotu po 120 ranách baštonády, ale bratři se nerozespívali. Tak kalif rozkázal, aby je vyhnali z Damašku na věky věků. Dokymácili se až k malinké studánce, napili se a usedli kolem. Chladili si rozbité nohy. Babekan se dívá do hladiny studánky jako do zrcadla a povídá: vidíte, co vidím já? No a co vidíš? Vidím jednoho kulhavýho, ošklivého hrbáče s jedním okem. Pohled, který budí soucit. A teď se nahněte nad hladinu i vy dva, no. A teď vy vidíte toho ubožáka třikrát. Třikrát. To už není takový pohled pro soucit. Třikrát. To už je pro smích. Musíme se rozejít. Vydali se tedy každý po svém. Babekan se toulal po Sýrii, nikde mu však štěstí nepřálo, až přišel do Bagdadu. Tam žil jistý nahout, nožíř. Člověk strašně žárlivý na svou ženu. Žádný pomocník u něj nevydržel, každého nakonec stloukl a vyhnal. Kromě toho to byl pijan. Když se nepral, tak pil. Obchod upadal a žena byla nešťastná. Babekan se u něj scháněl po práci a nahout ho přijal. Na šeredu hrbáče nebude muset žárlit, řekl si. A když pak viděl, co všecko Babekan umí, dal si i poradit. Z nožíře se stal mečířem, prodával kalené dýky i meče do tenka vykované a obchod šel, jako když praští. A nahout pil, jak nezavřený. Pil, až byl tak prosáklý kořalkou, že jednou, když se pokoušel rozfoukat oheň, jeho dech se vzňal a nahout schořel celé dílně před očima. 2 dny se mu ještě kouřilo z uší, takže musel odložit pohřeb. A potom Babekan se oženil s Nahoudovou vdovou. A vdova mu svěřila, co před neboštíkem pijanem tajila, že totiž ví, jak se z kvašených datlí destiluje kořalka. No zbraně a kořalka, to víme všichni, jsou nejvýnosnější obchod na světě. Není tedy divu, že Babekan se brzo stal jedním z nejbohatších Bagdaďanů. Jelikož chudí příbuzní mají odjak živa na bohaté příbuzné, tedy, jak se řekne, nos, teď říkáme radar, bratr Siahuk a bratr Inat se to dozvěděli a div do sebe nevrazili v Bagdadu zrovna před Babekanovou kovárnou a kořalnou. No, měli dost rozumu, aby přišli nenápadně, až zašera. Babekana to netěšilo, naopak. Velice se rozčílil. Copak jsme si neřekli, že se už nikdy nesejdeme? Copak nám nestačí, co nás postihlo v Damašku? On vyplatil každému z nich 50 zlatých cechínů a ještě toho večera je vyvedl nejkratší cestou z Bagdadu. Siahuk a Inat došli kousek za Bagdad. No a než se uložili ke spánku, měli zajímavý rozhovor. 50 zlaťáků je hodně peněz, uvažovali. Ale na to bohatství, kterým Allah Babekana zahrnul, to ani tak moc peněz není. Není moc, říkáš, já říkám, že to je málo. No já říkám, že skoro nic. Almužna je to, urážka. Víte, pocit vděčnosti člověka většinou ponižuje. No tak ti, kteří nechtějí být ponížení, se stávají nevděčníky. A tím se jim velice pak uleví. Nejradši bych mu hodil pod nohy to všechno, pravil Inat. Siahuk dobře věděl, že by to Inat za nic neudělal a přece se přidal. Já taky, pacholech jedna lakomá. Vrátíme se a neodejdeme, dokud nepřidá. Však on rád přidá. A pěkně se jim usínalo. Druhého dne popolední stali před Babekanovým obchodem, špacírovali sem a tam a těšili se, až Babekan vylítne jako cvrček z pelíšku, vtáhne je do domu a rád zvýší výpalné. Jenže Babekan nevylítl, protože odcestoval. Měl se vrátit až za 12 dní. To jim sdělila jeho žena, když je byla v Lídně pozvala do domu. Pohostila je, zrovna dojedli bohatou večeři a chystali se zapálit nargile, když někdo začal bušit na dveře jako blázen a křičet jako 2 blázni. Otevřete, otevřete, otevřete! Babekan se vrátil. Zabije nás všecky, když nás tu najde. Do sklepa, rychle, rychle do sklepa. Zahnala bratry do sklepa a tam je ukryla za sudy datlové kořalky. Honem zahladila stopy po pohoštění a otevřela dveře zuřivému Babekanovi. Prohledal celý dům i do sklepa nakoukl, ale zasudy nebylo vidět a bratři ani nepípali. Pak si kecl na nejlepší polštář a zachroptil. Máš štěstí, že jsi tu neměla chlapa. Zmeškal jsem karavanu. S tím si nepočítala. Co? Jeho žena znala ta jeho zmeškání. S oblibou se náhle vracel, ze žárlivosti. Neboštík Nahout také žárlil, ale nelíčil na ní pasti. Žárlil z lásky, srdcem. Babekan žárlil z rozumu. V hloubi duše si říkal, že ženská s tak ošklivým, kulhavým, jednookým hrbáčem za muže že by nebyla opravdická ženská, kdyby nezatoužila po pěkném chlapíkovi. Ale jeho žena snad nebyla opravdická ženská, nebo byla opravdická až moc, protože ho celou noc prakticky přesvědčovala, jak netouží po nikom jiném než po něm. No a tím se stalo, že Babekan skoro celý příští den spal a povaloval se a teprve k večeru se oblékl a odešel ke svému příteli na večeři, klidný a celkem dobré náladě. Sotva vytáhl paty, žena letěla do sklepa pro bratry. Leželi na zemi vedle sebe jako dvě poražená dobytčata. Studení a bez dechu. Lomcovala jedním a pak druhým, pokoušela se chudák i o umělé dýchání a přitom zoufale přemýšlela, co bude dál, co bude dál. Vzpomněla si na Halefa Hasana, nejsilnějšího a také nejhloupějšího nosiče v Bagdadu. Vyvlekla ze sklepa jednoho z bratrů do chodby a pak běžela pro Hasana. Namluvila mu, že jakýsi hrbáček přišel žebrat a trefil ho šlak. Dej ho do pytle a hoď ho do Tigridu. Dáš 4 zlatý setiny? Dám ti 2. Až to provedeš, dostaneš 2. Silák strčil hrbáče do pytla a šel k řece. Zatím žena přinesla ze sklepa 2. A když se Silák vrátil pro doplatek, spustila na něj: jakej ty seš nešika, koukni, teď on se vrátil, byl tu dřív než ty, špatně jsi to vykonal.
1: A to udělal dobře, paní, ale a je to nějaký syčák mazaná, a ho mrsknu daleko od břehu.
0: Tentokrát to žblunklo dál od břehu a Hasan se dobře koukal, jak se pytel potápí. Až teprve, když už nic neviděl, vracel se pro 2 cechiny. Ujde pár kroků po nábřeží a vidí, jak hrbáč, který ho zrovna hodil do vody, si vykračuje a ještě si tiše prospěvuje, pacholek. Trošku se motá, to je pravda. Ale kdo by se nemotal po 2 studených lázních v Tigridu?
1: Jeden uličníku neutopitelná, zařval Hasan
0: a popad vyjeveného Babekana, který se podroušil na večeři u svého přítele a teď se potácel domů. Popad ho, nadhodil, chytil za nohy, nad hlavou roztočil a vší silou jim mrštil do řeky.
1: Ten už se k vám nevrátí,
0: smál se Hasan, když to vyprávěl Babekanově ženě. Vrahu, pištěla Babekanová, to byl můj muž.
1: Co si to všecko nemyslíš, bábo? Abys mě nemusela zaplatit dlužny 2 cechiny,
0: zlobil se Hasan.
1: Kádí ho zavolám, roztvrtit tě dám, vrahu mýho muže. Neplatil ještě, ke všemu vyhrožovat to mám rád. Tak pojď, záplaveš si taky, ropucho.
0: Popatí za vlasy a vláčeli k řece. Lamentovala, křičela, svolávala lidi na pomoc, ale marně. Lidi spali. No a kdo nespal a slyšel volání, tak dělal jako, že spí a že neslyší. Ještě by mohl mít oplétání s úřadem, kdo si co uvaří, ať si to sní. Tehdejší malý člověk a dnešní malý člověk jsou na fous stejně malí človíčkové, víte, a opatrní. Když už byli kousek od nábřeží, ze tmy se ozval hlas, který pravil: pust tu ženu. Řekl to vysoký snědý muž s tak konečnou platností, že Hasan povolil pěst, ruka se otevřela a Babekanová se mu vytrhla. Utíkala oněmělá hrůzou domů, zamkla na 11 západů a omdlela. Vysoký muž poručil Hasanovi, aby šel za ním. Zavedl ho k rybářům, od kterých koupil, co chytnou prvním raním zátahem sítí. Muž poručil Hasanovi, aby si na každé rameno dal po 1 pytli úlovku. A ten 3. jste připravili? Ptal se rybářů. Zde v pytli. A pomohli mu s ním na rameno. Muž s Hasanem prošli Bagdadem, až došli do krásné zahrady, kde dlouhá alej cipřišů je zavedla do malého letohrádku. Složili pytle na koberec. Vysoký snědý muž tasil dýku a ráz na ráz pytle rozpáral. Vykutali se 3 hrbáči z Damašku. Hasan vykulil oči a pak zařval. Pusťte mě šavli, efendi. Já jim useknu hlavy, jinak se budou množit do nekonečna. Velice se rozčílil silák a hlupák Hasan. Byl neodbitný, takže vysoký snědý muž uznal za vhodné zatleskat. Jen tak učinil a rozhrnula se opona a vešel nubiec, otrok, ne tak mohutný jako Hasan. Za to facka, kterou Hasanovi přilepil, ta byla mohutná. Hasan po ní na chvilku usnul. Když přišel k sobě, vyprávěl o tom, co ho potkalo, a snědý pán se pěkně bavil. Tak zavolali lékaře. Ti dva jsou úplně namol. Tenhle ten ne tak docela. Dýchají, sice slabě, ale přežijí to. Dostanu 50 zlatých cechínů. Snědý pán se usmál, nubiec pokročil k lékaři. Lékař uznal, že se přeřekl a vzal 5 cechínů. Vysoký snědý muž byl vznešený a moudrý kalif Vatik Bilach, vnuk Haruna al-Rašida. Chodil mezi lidi, aby zažili život tak, jak jej lidé žijí. Tentokrát se zajel až do Bagdadu. Chtěl se přesvědčit, jaké mají úlovky rybáři a zdali cena ryb odpovídá námaze spojené s jejich lovením. Co rybáři chytili, už víme. Zatímco hrbáči vyspávali, kalif jim dal ušít krásné obleky do detailu přesně stejně. Když se probudili, kázal je vykoupat, bradýřem stejně přistřihnout, obléknout a předvést. Stáli proti němu v řadě. Kalif si pomyslel, že kdo vidí jen jednoho, už vlastně nemusí vidět druhé dva. Kdo vidí druhé dva, nemusí už vidět třetího, nebo také kdo jednoho potkal třikrát, může si myslet, že potkal všechny tři po sobě, nebo prvního dvakrát a třetího jednou, nebo třetího dvakrát, a honem vstal a odešel vedle, aby se jim nemusel chechtat do očí. Kázal přivést Babekanovu ženu. Ukázali vyšňořené bratry a pravil. Vyber z nich svého muže. Koukala z jednoho na druhého. Brada se jí roztřásla. A kalif zase musel vedle a tam se chechtal, až se válel po koberci. Když se vrátil, stáli ti čtyři lidé proti sobě a mlčeli. Tak to zkusíme jinak, povídá kalif. Babekane, obejmi svou ženu. Babekan chce poslechnout, ale jeho bratři ze zlosti a z pomsty činí to, co činí on. Všichni tři objímají Babekanovou, ta skučí studem i zlosti, hrbáči můžou umačkat, kalif zapomíná na dobré vychování a chektá se, řve smíchy, pláče smíchem, bránice se svírá v křeši smíchu, podechu lapa a zase se chechtá, padá na záda, nohy kreby a řve chrapí škytá, tak dost, dost, povídám, už dost. A musel zatleskat. Přišel nubiec, bábu vytrh z klubka a postavil za kalifa. Ticho a klid. Kalif si utírá uslzené oči, trochu heká, trochu se stydí, že podlehl směšnosti tak, jak se na kalifa nepatří. Tak. Tak. Odechl si. A obrátil se k nubíci. Vezmi z nich toho, který je Babekan, a vysázíš mu 1000 ran baštonády. Siahuk a Inad odskočili každý do jiného kouta. Babekan sám jako kůl v plotě stojí a pomaloučku se sveze na kolena a spíná ruce. Proč? Co jsem učinil? Své bratry si z města vypudil. Zapřel společnou krev. Ne společnou krev, pane. Společnou šrednost. Společné neštěstí. Vše, co jest, jest z vůle Allaha. Má vás tak, jak vás chtěl mít. Nechtěl, pane. Nechtěl. Allah jen žertoval. Napadlo ho jednou stvořit něco, co by mu na tváři vyloudilo smích, co by mu zahnalo starosti. Allahovi je všecko známo, i to, že smích lidem prospívá. Ale když nás postavil vedle sebe, tak poznal, že smích, který budíme, svou šrdnou bohostí, že ten smích lidem neprospívá, neboť hloupí a zlí se nasmějí nejvíc. Hodní a slušní si však někdy neumí pomoct a smějí se také, ale pak se v hloubi duše stydí a jsou smutní. Vězte, pane, byl to boží žert, který Allah trochu přehnal a zapomněl napravit. A nebo snad nechtěl, neboť, pane, čím větší moc, tím menší povinnost nápravy. Allah mě netrestej. Mluvíš směle, mečíři, ale nemluvíš hloupě, pravil kalif. Pokusíme se to rozřešit sami, pod vedením Allaha samozřejmě. Ožením tvé bratry dobře a bohatě, ty je vezmeš za své společníky. Až budete nejbohatší a nejlepší zbrojíři mé říše, lidi zapomenou, že jste bývali nejšerednější ze všech chudáků. Je to neuvěřitelné, ale je to tak. Patrně jiný žert Allahův. Kalif dal rozhlásit, že dívky, které si vezmou bratry za muže, dostanou po 20 000 zlatých cechínů věna. Doufal, že se nějaká zvadlá chudinka přihlásí. Přihlásilo se jich 11 111 a pak ještě jedna. A nebyly zvadlé, byly mladé a krásné. A byly přístupné každému možnému, ba i nemožnému vyzkoušení, s radostí ochotné. Bratři zkoušeli, vybírali, zvyšovali požadavky. Kalif se dlouho bavila smál a pak už jen vrtěl hlavou v údivu. Až konečně nařídil svatby do 2 dnů a bylo to. 3 bratři se stali společníky, dali hlavy dohromady, postavili fabriky, dodávali zbraně armádě a lidu kořálku a byli vážení a ctění. Lidi se jim neposmívali, netupili je, neponižovali. Naopak, záviděli jim.

0: jak bába ošálila čerta. Byla v jedné vsi bába. Chaloupku měla za humny, starou a sešlou, sama tam zůstávala. Vedlo se jí špatně, ale ona žebrotou nemohla, však by jí lidé byli vyčetli, že chalupu má a přece jde žebrat. A tak byla z té své bídy zarmoucená, že už jednou sama si povídala, co mám z toho, že jsem celý život dřela a že jsem spravedlivý život vedla. K stáří mám umřít hlady. Jen to pověděla. Zaklepá někdo na okno chaloupky. Bába otevře špehýrku a vidí černého chlapíka. Usmívá se na ní a povídá. Otevři mi. Jsem cestou zmořený a rád bych odpočinul. Ale bába ve zlosti mu na to. No to tak, tuláky a poběhlíky přechovávat. Jdi jen svou cestou. U mě pro tebe místa není. A chtěla zavřít špehýrku. Ten černý však tam honem ruku strčil. Chlupatá byla a drápy měla místo nechtů a bába zavřít nemohla. Dost se zlobila a láteřila. Černý se jen řechtal a povídá. Buď ticha, bábo, já nejsem zlý. Tu hleď. A na černé dlani ukázal dukát blízkavý. Jak bába dukát uviděla, hned se jí oči šíře rozevřely, popadla peníz a honem už běžela otevřít. Nehleděla na to, jak host vypadá. Hned ho do sednice vedla a ptá se, má-li on takových žluťáčků víc. Pocestný znovu otevřel dlaň a na ní, hle, zase žluťáček dukátek. Bába dychtivě po něm sáhla a honem s ním do kapsáře. Vidá, napadlo jí. Není on v skutku ten chlapík takový zlý, jak se zdá? Potom hosta za stůl posadila a chtěla honem něco sehnat, čím by ho uctila. Ptá se, co on rád. Kus uzeného masa, bábo, přines. Bába běžela k řezníkovi, koupila maso a pospíchá uvařit. Ale tuze pěkné není, povídá doma, čmoudem páchne. Nevadí, hostí na to, takové já nejradši. Když se najedl, přisedla k němu bába blízko, dukát v dlaní obrací a povídá, že je těch žlutých ptáčků velkou milovnicí. Ten černý se rozesmál a povídá, přinesu ti jich, kolik chceš. Když mi slíbíš svou duši, já jsem čert. Bába se nalekla a hned řekla čertovi, neslíbím, ale prodám. Na okně u půdy visí pytel. Do toho mi na nos peněz, až bude plný. Potom dostaneš duši. Čert se sebral a letěl do pekla pro peníze. Ale bába zatím honem běžela na půdu. Pytel na dně prostřihla. Když čert s penězi přiletěl a do pytle je vsypal, oni tou děrou proběhli na půdu. Musel čert znovu letět pro peníze a zás a tolikrát museli nasypat, až byla půda plná. Tu i pytel se naplnil. Čert celý uřícený viděl, jak ho bába vyplatila. Přišel k ní a povídá, peníze máš, jsem z duší. Ale ona mu na to, ještě tvou není. Ještě jednu věc mi vyplníš, potom dám duši. Aby bylo bez hádání, čert svolil, a ptá se, co má tedy dělat. Bába mu dala síto a povídá, nanos mi z rybníka vody do sudu, který mám na zahrádce, potřeba zeleninu zalévat a vody není. Čert vzal síto, běžel k rybníku, ale ať nabíral, jak nabíral, ať běhal, jak běhal, vody do sudu nedonesl. Když už byl uběhaný, že ani nohou necítil a pot se z něho jen řinul, praštil sítem na zahrádce a povídá zlostně bábě. Věru, já jsem starý čert a zlý, ale ty s bábo ještě horší. Potom jí dal políček, až se jí v očích zajiskřilo a zmizel. Tak se bába čerta zbavila a měla plnou půdu peněz. Dobře se jí potom dařilo, ale znamení od čertových drápů zůstalo jí ve tváři na dosmrti.
1: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
2: Televizní zprávy. Jihlík nechal dědu spát a navštívil pana Vavřince. V jeho malé kuchyňce to vonělo, ale úplně jinak než fazole v tomatě, sardinky nebo chalupářský guláš. Co to vaříš, Egone? To neznám, zeptal se Jihlík. Asi šuang si nevařím, ohřívám. Znělo to velmi pyšně. Tak promiň, asi ruším, urazil se Jihlík. Pan Vavřinec se otočil od plotny. Představ si, co se stalo. Jdu si ke Karlíkovi koupit lečo s párkem, ale on mě ani nepustil k regálu. Už žádný konzerva, křičel. Pán je detektiv? Vypátral všechny moje ponožka. A Karlík vděčný, vděčný. Od teďka mám pro pána jenom samý zdravý čínská strava. Kong Pao, Shuang Si, nebo Shuei Chuzhou. Aha, řekl Jihlík. Vůně toho jídla byla tak pronikavá, že si musel zacpat nos. Tak tobě to nevoní? No ovšem, lichožroutům voní jen ponožky, že ano. Egon se zasmál vlastnímu vtipu a Jihlík si pomyslel, zase se na mě vytahuje. Nějak to mezi nimi začínalo skřípat. Egon odsunul jídlo z plotny a šel pustit televizi. Podívám se na zprávy, řekl. Právě začínali. Dnes ráno v dolní čtvrti našeho hlavního města při demolici schátralého domu, v němž býval rokový klub Kilimandžáro, který brzy nahradí nový obchodní dům, dům sportovních a značkových ponožek, tady se moderátorka nadechla, došlo k podivnému incidentu. Jakýsi starý pán prorazil bezpečnostní zátarasy, vylezl na konstrukci a napadl jeřábníka. Naše televize jako jediná byla přitom. Následovaly záběry jako z nějakého akčního filmu. Co je to za cvoka? Poznamenal Egon. To je profesor Kadeřábek, zvolal Jihlík.
3: Ale to není všechno, upozornil diváky moderátor. Podívejte se na tyto záběry z demolice.
2: Kamera zabrala rumiště a závěje prachu, z níž vybíhaly houfy myší a potkanů, ale mezi nimi se míhaly nezřetelné stíny poskakující bílé šmouhy. To jsou oni, Dederonova parta, vykřikl Jihlík překvapeně. Egone, vidíš to?
1: Co mám vidět? Divil se Egon.
3: Ne, vážení diváci, tady není na vině váš přístroj ani naše televize. Je to technicky nevysvětlitelná záhada. Naše kamery i mobily některých pohotových svědků té události zaznamenaly shodně jenom tyhle, jak my říkáme, duchy.
2: Obrazovka stále ukazovala hemžení a úprk bílých skýnů.
0: Koukej tamhle, to vypadá jako tulík, nejde to zastavit,
2: poskakoval Hihlík před obrazovkou. Přestaň, nic nevidím, okřikl ho Egon. A přitom náš kameraman i všichni přihlížející něco viděli. Vzala si slovo moderátorka. Kamera zabrala brunátného padesátníka v bejsbolové čepici. Já to viděl na vlastní oči, oznámil ten muž z lidu. Ono to mělo takový jako chobot a v uších to mělo takový jako sichrájcky. A některý ty potvory byly hodně velký a strašně vychrtlý. Házel jsem po nich šutry.
3: Tak jste to slyšeli, pravila ustraně moderátorka. A my se k tématu ovšem ještě vrátíme v diskusi, na kterou jsme pozvali i odborníky na všelijaké úkazy. Děkuji, Ester, rozzářil obrazovku usměvavý moderátor. A teď tu máme milou zprávu z ciziny. Na cestu domů se po 3 letech své úspěšné mise v Africe vrací tým lékařů a sestřiček v čele s primářem Rochem a oblíbenou vrchní sestrou Reskovou, které tu všichni říkají...
2: Helenko!
3: Zařval pan Vavřinec na ženu v bělostném čepečku, která stála před zaprášeným kamionem a něco do obrazovky volala. Slyšet ji ovšem nebylo. Promiňte poruchu zvuku na trati, omlouval se moderátor, zatímco kamera ulpívala na plných rtech vrchní sestry. Ty rty stále vykružovaly jeden němý výkřik. Egone, zašeptal pan Vavřinec, vidíš to, Hihlíku? Ona volá Egone. Jenže v tu chvíli Helenka zmizela a na obrazovce poskakovaly a jako by někomu mávaly 2 nezřetelné stíny, 2 bílé šmouhy.
4: Ale, vidíte, milí diváci, to, co já? Dneska je ta naše televize plná duchů. Co pak nám to asi vzkazují?
3: Zažertoval pohotově moderátor.
0: To je můj táta a máma. Něco mi ukazují. Co? Ne? Ano, já za vámi přijedu, křičel Hihlík jako smyslu zbavený.
2: Hihlíku, neblázni, to je přece normální porucha,
3: mávl rukou pan Vavřinec.
0: A ty jsi normální člověk,
3: ocekl Hihlík naštvaně a vrátil se k dědovi.

0: Co pak děti, že tady jen tak sedíte?
1: To my si tak hrajem, pane Spejble.
0: No tak to musím říct, že mi to milejší, než když jste si posledně hráli na krmení dravé zvěře v zoologické zahradě.
2: No to jsme si už taky hráli, tati, ale došlo nám maso.
1: No, oni to vlastně byly párky, ale Hrvínek říkal, že je tygr bengálský a že když mu nedám maso, tak že mě roztrhá.
0: Já roztrhnu, mě se zdá jeho máničko.
1: Proč?
0: Vždy ty párky jsem měl připravené k večeři. Já ti dám tygra bengálskýho.
2: Taťulinku, nekřič. Sám si říkal, že ticho pomáhá léčit.
0: Ty mě nepoučuj, ty tygře bengálský. To nemáte nějaké lepší hry?
1: No co?
2: Jaké třeba?
0: No jaké?
1: No
2: řekni, poraď, no.
0: No třeba na to, že ano.
1: Na co?
0: No, jsou takový hezký, no? Šiljaký hry, že ano.
2: No jo, dobře, to my víme taky, ale kterou máš konkrétně na mysli, taťuldo?
1: Hru.
0: Hru, kterou mám.
1: Ano.
0: No vidíš, mančko. Třeba na jak jsou ty spolu, jak si hráli.
2: Jo, já už vím.
0: No, na pejska a...
2: kočičku.
0: No vidíš, na pejska a kočičku.
1: No, no to už jsme si také hráli, pane Spejble. No, jak se pejskovi a kočičce nechtělo nic dělat, na to už jsme
0: Si přece Hurvínek nemusí hrát. Nic nedělání bude ze všeho nejlíp.
2: Jak to, tati? Včera jsem náhodou měl nádobí.
0: Ale opravdu jen náhodou. Představ si, máničko, ještě teď je ten chudák chlapec bledý vyčerpáním.
2: Jak to, Tuldo?
0: Jak musel jít až ke koši, máni.
2: Tati.
0: Vyhodit 2 kelímky od biokysu.
2: A co ty talíře?
0: No vidíš, na to jsem zapomněl. Vždyť ty si také musel umýt všechny 2 talíře.
2: Tati.
0: Co na nich byly obložené chlebíčky.
1: No tak tedy to já takovéhle věci dělám úplně běžně.
2: Ty jsi ale také ženská, ne?
1: No.
2: Ale my muži.
0: Cože? Já jsem snad špatně slyšel. Říkal jsi my muži?
2: No já jsem chtěl jenom říct, že my muži máme úplně jiné starosti než ženské.
1: No jo.
0: A nejvíc jich máš se žákovskou knížkou, viď? Také se tím, máničko, někdy stane, že ji nemůžeš najít?
1: To prosím ne.
0: To ne, viď?
1: Já jsem jen taková obyčejná ženská, že?
2: Tak vidíš, sama to musíš uznat. Prosím tě, jaké vy můžete mít starosti.
1: Je.
2: To je samé, mám vykoupat panenku, nemám vykoupat panenku,
1: no,
2: mám se učesat takhle, nebo se mám učesat takhle.
1: Ale ať si víš, pořád je to lepší, než někomu rozbít mi čudou okno a... pak utíkat jako na sportovních hrách mládeže, víš?
0: Kde pak, máničko, Hurvínek ten jen a jen sportem ku zdraví. Já mu za to dnes udělám k večeři krupicovou kaši.
1: Je, Hurvínku, no to já tě závidím, to já ráda.
2: Tak si vem, když jí ráda.
1: Prosím tě,
2: kaši nejí ani náš žeryk.
1: No ale mléčná strava je velice zdravá. Psali to na středisku.
0: No, správně. Máničko.
2: Já jsem na středisku jenom četl, že si máme čistit zuby. To si mám místo večeře čistit zuby fluorkou.
0: Místo večeře ne, Hurvínku, to na tobě nemůžu žádat.
2: Prima, tati, tak co mi tedy předložíš?
0: Nic.
2: Jak to nic?
0: Podívej se, Hurvínku, už jste si hráli na nic nedělání, tak teď bychom si mohli hrát na nic večeření. Co tomu říkáš? Ty budeš zase jako bengálský tygr a já ti budu jako házet párky, no a pak si vyčistíš zuby fluorkou a budeš spát.
2: Tak to teda ne, tati, já si na žádné nic večeření hrát nebudu, jak já k tomu přijdu.
0: Ty jsi k tomu přišel lehko, ty tygře jeden, bengálská. Ale co budu večeřit já, na to se neptáš.
1: Ale vy byste si třeba mohl hrát s Hurvínkem na pejska a kočičku a jíst tu kaši.
2: To by šlo, tati. No. Mléčná strava je velice výživná.
0: A hleme se, koukejme se. A před chvíli si sám říkal, že to ani žerik nežere.
2: Když on žerik neví, že je to v tom zdravotním středisku napsáno.
0: A to je zajímavé. Hrát si na nic nedělání, to se ti líbí. Ale nic večeření to ne. Nedáš si, Máničko, tu kašičku s námi?
1: Co? No, vem, pane Spejble, já...
0: No?
1: Já bych přece jen radši večeřila doma.
0: Já tě, Máničko, no? Chápu, já tě chápu. No. Doma je přece jen doma, že ano? A co pak máte u vás doma dnes k večeři?
1: Prosím, párky.
2: A to mě mrzí. To mě moc mrzí.
1: Co tě mrzí?
2: No, že jsme si na toho tygra bengálského nehráli u vás. Mohla si teď mít k večeři mléčnou a velice výživnou krupicovou stravu ty.
0: Ono ti to, hudvínku, neuškodí. Ale příště si přeci jen raději hrajte na to nic nedělání.

0: se školou. Aj,
1: co? Kde? Kdo? To jsi ty?
0: Ne, svatý Mikuláš.
1: Hele, hele, nebuď drzý, ano?
0: Já?
1: No ty? No tak, co bylo?
0: No, co by? Trošku začalo pršet.
1: Cože?
0: A klíšťat je letos taky hodně.
1: Na to se tě neptám.
0: Tak na co se ptáš?
1: Jak bylo ve škole?
0: Jo, tak. A že to neřekneš rovnou.
1: Kluku, já se tě ptám naposledy.
0: To je dobře, že s tím výslechem končíš.
1: Skončím, až mi povíš, jak bylo ve škole.
0: Zvítězil jsem.
1: Prosím?
0: Jo. Hodinu mě vyslýchali, ani slovo ze mě nedostali.
1: Ach jo, hurvinku, hurvinku. S tou školou je věčné trápení.
0: Viď, já to říkám taky.
1: Prosím?
0: Taťuldo, a co bys řekl tomu, kdybych zítra zůstal doma?
1: Hurvajs?
0: Nějak se mě neudělalo dobře.
1: A kde?
0: Ve škole.
1: Aha, kde pak, kluku, do školy chodit musíš? Proč si myslíš, že tě tam posílám?
0: Abys měl doma klid, viď?
1: Hubelec, abys zmoudřel. Prostě půjdeš do školy a basta.
0: Ale když já se doopravdy necítím dobře.
1: Ano jo, no jo. A co tě tedy tentokrát bolí?
0: No, když si sáhnu na hlavu, jo, tak mě au, bolí. Když se píchnu do břicha, au, tak mě taky bolí. Když si zmačknu lítko, auáš, tak mě to hrozně bolí, děsně.
1: No jo, tak to nic není. Máš bolavý prst.
0: Ne, ne, ne, ne. Taky mě bolí uši, pak mě bolí dos, vlasy, au, au, nechty.
1: Ty toho nechano? Nechceš se učit? To je to.
0: No a divíš se?
1: Divím, hurvinku, divím, to víš, ano. Já se v tvém věku učil jako blázen.
0: A v kolika letech jsi přišel k rozumu?
1: Hele, dost. Dost, dost, dost. Chci vědět, co bylo ve škole a tentokrát s pravdou ven.
0: Tak ahoj.
1: Stůj.
0: Co je?
1: Kam pak jdeš?
0: S pravdou ven.
1: Tady budeš. Nehloupni, nehraj si na nechápavého a prozraď mi, kolik si dnes dostal pětek. No?
0: Jenom jednu.
1: Cože?
0: Ale neboj, taťuldo, z těch, co taky dostali pětku, jsem byl já ten nejlepší.
1: Je, kdybych měl vlasy, tak si je vytrhám. To je nadělení, to je nadělení.
0: Taky si myslím. A co myslíš? Může za to dědičnost nebo špatný vliv okolí?
1: Kluku, co seš na světě, tak jsem z tebe neměl pořádnou radost.
0: A předtím ano, ty chudinko.
1: Tvoje známky se mě ani trošku nelíbí.
0: Ale nic si z toho nedělej, mě taky ne. Ale něco ti povím, to je dobře, že máme oba stejný vkus. To asi ta dědičnost, co?
1: Hurvajs.
0: Takže hezky jsme si popojídali, tak bych teď šel ven. Ne, co říkáš?
1: Se špinavou košilí?
0: Ne, s máničkou. Znáš přece přísloví. Kdo si hraje, nezlobí. Tak můžu užít.
1: Jenom když mě slíbíš, že až se vrátíš, tak se budeš učit. Znáš přísloví? Co se v mládí naučíš, k stáru, jako když najdeš.
0: Slibuju. To bych rád věděl, jestli zná taťulda přísloví. Sliby, chyby. Tak ahoj, taťuldo.
2: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

0: Rodičovskou schůzku svolal Radim do klubovny na 7:00, ale oba na schválníci tam seděli od půl. Nikdo si jich nevšiml. Oba byli přece neviditelní. Ale sami s velkým napětím sledovali každého, kdo vkročil dovnitř. Oba byli totiž zvědaví, zda přijde aspoň pár otců či maminek, co za mlada také jezdili na tábor.
1: Kamaráde, to je přece Kulich? Že je to Kulich?
2: Tohle že je Kulich, škudibíku. Kulich přece chodil vždycky rozcuchaný jako stodola a tenhle má na hlavě 4 vlasy.
1: 5, Mezulánku. 5, protože se mu narodil malý Kulich. A ten není o nic lepší, než býval on sám, tak se nediv.
2: Je, a není tohle Kociánek, škudibiku?
1: To bude určitě on. Pamatuješ si, jak na táboře kopal sklep na mléko? Jak ho překryl drnovou střechou? A jak se ta střecha nacucala při prvním dešti a spadla na mléko a na maso a na všechno, co ve sklípku bylo?
2: Je, jak bych si to nepamatoval, kamaráde. Ten červotočivý trámek na tu stříčku se mu přece podstrčil já.
0: Pak ale Radim povstal, přivítal rodiče a řekl: sešli jsme se, abychom se poradili o letošním prázdninovém pobytu vašich dětí. Jak víte, v posledních letech trávil náš oddíl prázdniny na Jitřence. Jitřenku máme zajištěnou i letos, jenže vaše děti se nadchly pro tábor. Pro tábor v přírodě, který by si postavili sami podle svých představ. Pro tábor, který by byl odříznut od světa a kde by spali pod stany. Pro žádného z rodičů to nebyla docela novinka. Všechno už jim děti doma vyzvonili. Jakmile tedy Radim skončil, zvedla se v klubovně celá řada rukou. První dostala slovo Esmeraldina maminka. Víte, ona je to moc hezká věc, stany na louce, žáno a kolem plno koloušku s černýma čumáčkama, kukaček, hříbku a jiné lesní zvěře. Jenže o prázdninách nesvítí jen sluníčko. On taky prší déšť a taky jsou mlhy. A naše Jarunka je velice náchylná na angínu a bronchitidy. Kdyby se něco stalo, byl by na Jitřence doktor za pár minut, ale kde vás bude hledat doktor někde v lesích? S angínou si ovšem budete možná vědět rady, navázala na její slova Natašina maminka. Ale co když na takovém táboře, dejme tomu, dojde k úrazu? Co když na některé dítě padne ku příkladu strom? A nebo víte, jak nebezpečné je takové bodnutí do jazyku? Kdo mi zaručí, že naši Natašu nebodne na takovém táboře vosa do jazyku? To vám zaručím já, povstal Kulichův otec. Podívejte se. Vyplázal na všechny jazyk a ukázal ho kolem dokola celé klubovně. Tenhle lízák se měl na všech táborech sebou. Už ani nevím, kolik jich bylo, jestli 13 nebo 15. Ale ať již bylo, kolik bylo, vosa mě do něj nepíchla ani jednou. Tak proč by měla píchat vaší Natašu? Celá klubovna se prostě rozdělila na dva tábory. V jednom byli ti, co jim bylo líto, že se dětem vystavili moderní ozdravovny a děti teď budou trávit léto v nějakém kutlochu na lesní pasece. A v druhém byli ti, kdo hanobili panelová sídliště a tvrdili, že mnohem zdravější je žít v lesní sluji a ve vykotlané lípě. Potom povstal vedoucí oddílu Radim. Myslím, že jsme slyšeli nejdůležitější důvody pro i proti. Promluvte si o tom ještě důkladně v klidu doma. No a na tábor pojedou jenom ty děti, které od vás přinesou písemné svolení. Bude-li většina proti táboru, pojedeme na Jitřenku.
3: A tak kdykoliv uvidíte, bratři, někoho na větvi, zachovejte se jako náš ducha přítomný Lotrando. Bez prodlení odříznout. A nyní prosím pana Lustiga, aby nám řekl něco o bižutérii.
4: Jistě. Jablonecká bižutérie, čili jak my od fochu zkráceně říkáme bižu, má ve světě skvělý zvuk. My prosím nezastíráme, že se jedná o imitaci. My to přiznáváme již její přístupnou cenou. Krásná práce, že? Například tady. Jenže to ti lupiči nebyli štont pochopit. Prej je to padělek a chtěl z nás napálit, budeš vyset. Já povídám, Hergot sakra chlapi. Já povídám, krucifix chlapi. Krucipísek?
3: Jenom písek, pane Lustigu. Jenom písek.
4: Já povídám, písek! Chlapi, copak jste nikdy neslyšeli o naší slavné české bižuterii a jejich kápo, ten vyvrhel, nějakej lotrando? To je náhodička, co? Můj mladý zachránce se jmenuje úplně stejně jako ten starý raubíř.
3: Schoda jmén, pane Lustigu. Pouhá schoda jmén.

0: Terko, tady se ale blbě přednáší.
1: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym. Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
2: Sedí vrabec na makytě, kroutí zadkem rozmanitě. I jdou lidé do kostela, dívají se, co to dělá.

Česká národní pohádka Tři zlatá péra. Byl jednou jeden kupec. A ten byl nesmírně bohatý. Ale milejší nad všechno bohatství byla mu jeho dobrá žena a dceruška Svatava, jež byla netoliko hodná dívka, nýbrž také tak krásná jako jarní květ. Vždyť i lidé, kteří ji vídávali, říkali, že na koho ona se svýma modrýma očima podívá, že musí se potěšit, byť sebe více byl zarmoucen. To zdálo se býti pravdou i Čestmíru, synu chudého pastýře, jež nedaleko kupcova domu pásával stáda. Ubožák byl však tak chudičký, že neměl než tu režnou halenu, co měl na sobě, a tu roztrhanou chaloupku, jež byla celým majetkem jeho dobrého tatíčka. Den co den chodívala chůva s malou Svatavou do zahrady. Blíže níž Čestmír pásal a zpíval. Děvčátko, jakmile zaslechlo jeho krásný hlas, vždy bylo jako okouzleno. A tu vždy vytrhlo se své služce a pospíchalo na stráň, kde usedlo vedle malého pastýře, jenž vyřezával mu různé hračky anebo pletl překrásné věnečky z polního a lučního kvítí. Když bylo Čestmírovi asi 12 let a Svatavě asi 8, stalo se, že jednoho dne neobjevil se Čestmír na květnaté stráni. Tu Svatava zvědava, co asi se s ním stalo, pospíšila k pastýřově chaloupce, kde uviděla na práhu seděti svého druha, jež hořce plakal. Probůh, co se ti stalo, Čestmíre? Otázala se Svatava, již také vstoupily slzy do očí. Ach, ach, jak bych neplakal, má drahá Svatavo, když tatíček mi právě umřel. Jsem nyní úplný sirotek. Matička umřela mi už dávno. Co si nyní počnu? Věru nevím. Posteskl si dobrý hoch. Svatava, když to uslyšela, těšila Čestmíra, jak dovedla, a naposled mu slíbila, že se za něj přimluví u svého dobrého otce. Ten skutečně se také sirotka ujal. Koupil mu slušný šat a starého pastýře dal slušně po křesťansku pochovat. Vida, že hoch jest hodný a nadaný, umínil si, že založí jeho štěstí. A proto jej dal k svému příteli a také bohatému kupci do učení, který i na moři měl své lodi. Když Svatava musela se s Čestmírem rozloučit, velice se jí zastesklo. A tak se vedlo i dobrému hochu v dálné cizině. Naštěstí však pán, u něhož se učil, byl velice hodný.

0: A když viděl, jak jeho učeň v učení prospívá, všeho si hledí a jak je ve všem všude poctivý, velice si ho zamiloval jako svého syna. A když Čestmír dospěl v statného muže, napadlo kupci, že by otec Svatavin mohl Čestmírovi dáti svou dceru za ženu. I vypravil se proto se svým vyučencem do jeho rodiště a vešel s ním do domu svého bohatého přítele. Jak radostné bylo shledání Svatavy s milým druhem z mládí, to není možno ani vylíčiti. Ale brzo bylo jinak. Když otec Svatavin slyšel, proč oba, Čestmír a jeho pán, k němu přicházejí. Darmo jste tak dalekou cestu až ke mně vážili, řekl drsně a jeho čelo se zamračilo. Já jsem si totiž umínil, že jen tomu dám svou dceru za ženu, jenž mi přinese 3 zlatá péra z velikého zlatohlavého ptáka, žijícího v dálném kraji. Přítel kupcův se sice zarazil, když slyšel ta slova, ale za to Čestmír pravil ohnivě a dostojíš tomuto slovu, byť si je dal i chudému sirotku? Ano, dostojím, řekl Svatavin otec. A Čestmír opravdu se chystal do světa, aby 3 zlatá péra přinesl. Jeho pán ovšem ho zrazoval a když to nepomohlo, tázal se ho. A víš, kde takový pták je? To nevím, ale budu chodit tak dlouho, až ho najdu, odhodlaně odpověděl Čestmír. Milý hochu, těžkou úlohu vzal si na sebe, ale když jsi tak statečný, jdi jen a pokus se o své štěstí. Snad ti bude Bůh milostiv. Druhý den obdržel Čestmír u pána schované peníze, k nímž mu tento několik hrstek přidal. Sedl na koně a ubíral se do světa. Dlouho již jezdil, když se jednoho dne zastavil u města, které bylo celé černým suknem potaženo. I ptá se v hospodě, co to znamená. Načež mu hospodský odpověděl. Měli jsme zde ve městě studni, ve které byla uzdravující voda. Ať to byla jakákoli nemoc, kdo se té vody napil, byl uzdraven. Nyní ale dlouhý čas voda v studni se skalila a kdo se jí napije, musí umřít. Lékařů žádných nemáme, protože jsme jich nepotřebovali. A lid umírá a my si nevíme rady. A což to nemůže nikdo vyšetřit, co v studni vězí? Žádný se nechce na to odvážit, protože smrtný zápach znívane. Jediný pták obrovský mohl by mít vědomost, co v tom vězí. I toť byste nám mohl, milý pane, to dobrodiní prokázat a také o nehodě naší studny se poptat. Jestli se k němu dostanu, mile rád to udělám. Než Čestmír z hospody odejel, vehnalo se množství lidu, kterým to hospodský napověděl a všichni ho žádali, aby se u ptáka zlatohlavce poptal. A zase přijel do jednoho města a tam byl královský palác, celý černým suknem potažený. Zajede do hospody a ptá se, co to má znamenat. Tu mu povídají, že byl v královské zahradě strom, který zlatá jablka nesl. Po všechny časy, dokud byl strom zelený, byla také královská rodina šťastná a zdravá. Nyní prý, ale najednou strom uschnul, zlatá jablka opadala a od té chvíle jediná dcera králova bledne a chřadne a nikdo jí pomoci nemůže. A neví se, jakým prostředkem by se strom opět zazelenal a princezna uzdravila? Neví. Jenom obrovský pták zlatohlavec má toho vědomost. Toho já také hledám, ale nemohu se doptat, kde bych ho našel. Prý se zdržuje na vysoké skále nad Černým mořem, kam ještě noha lidská nevstoupila. Ale kdybyste byl, pane milý, tak šťastný a k němu se dostal, poptejte se, jak by se našemu králi pomoci mohlo. To vám rád udělám, jestli se k němu dostanu. Od toho města jel Čestmír přes hory a doly, že někdy za celý den ani človíčka neviděl. Konečně dostal se z lesů a pustin a viděl před sebou širé černé moře a na moři jedinou loďku, která se na vlnách kulébala. Snad je tu převozník, pomyslel si Čestmír a čekal, až se loď ku břehu přiblíží. Ta se pomalu přihoupala a konečně ku břehu přirazila. Seděl v ní čert. A co ty, červíčku zemský, v této pustině pohledáváš? Zeptal se Čestmíra. Já jdu za ptákem zlatohlavcem, který prý na druhé straně za mořem bydlí. Ty jsi převozník?
1: Jsem, ale koho nechci, toho nepřevezu.
0: No, když ti dobře zaplatím, snad mě to neodepřeš. Ptal se Čestmír, pln strachu, co mu asi čert odpoví.
1: Za peníze nepřevážím nikoho. Jestli však se zeptáš ptáka zlatohlavce, jak dlouho zde ještě zůstat musím, převezu tě.
0: No, proč bych se nezeptal? No a co pak ty jsi zde z pokuty? Vždyť jsi čert, pomoz si tedy sám?
1: Kdybych věděl jak, nebyl bych na tebe čekal. Již 200 let se po tom moři plavím za trest, že jsem se jedenkrát svému pánu protivil a nevím, jak bych se vykoupil.
0: Čestmír nechal svého koně se pásti, sedl na loď a čert ho vezl na druhou stranu. Zdaleka viděl už Čestmír skálu, na níž pták bydlel. Buď to tam najdu svoje blaho, anebo smrt, pravil sám k sobě, když z loďky vystupoval.
1: Ať se nezapomeneš zeptat, sice tě podruhé nepřevezu, přikazoval čert.
0: Nebezpečnou cestou bral se Čestmír nahoru až na vrch skály, kde byla jeskyně, kterou po dlouhém hledání a namáhání skutečně našel. U vchodu stála stará babička. Jak si až sem zabloudil, zemský červíčku? Ptala se babička, když k ní Čestmír došel. Má zlatá babičko, zabloudil jsem v těch ukrutných lesích a pustinách. Noc je na krku a nevím, kudy kam. Popřejte mi noclehu, sice mne dravá zvěř roztrhá. Milý hochu, bojíš-li se roztrhání, raději se vrať. Zde přebývá obrovský pták zlatohlavec, můj pán, a jestli tě ucítí, nespatříš světla více. Prosím vás, milá, dobrá babičko, nechte mne jen tady a někde v koutku mne ukryjte. Já nemohu již ani krok dále. I slitovala se babička nad Čestmírem, vzala ho do jeskyně, udělala oheň a uvařila něco k požití. Čestmír k který by byl tuze rád babičku na svou stranu přivedl, počal ledacos o světě vypravovat, což se babičce líbilo. Konečně vyjel s barvou ven. Když babička porozuměla, co ho zde žádá, velice opovážlivostí té se podivila a chvíli se rozmýšlejíc řekla: já byla také jednou na tom světě, ale již tomu tak dlouho, že to nepamatuju. Než proto nejsem přece tak divoká jako můj pán a mám outrpnost s ubohým člověkem. Co bude mého možného, to protě udělám. Ale čas se blíží, kdy pán přicházívá. Pojď tedy raději se mnou, ať se nespozdíš. Na toho babička odvedla do jedné díry, přikryla mechem a navrch naházela roští a chvoje. Ani se nehýbej, až tě zavolám, přikázala posléze a odešla, aby pánu svému dobrou večeři přichystala. Najednou to na protější straně od moře nad lesem vychází jako velká záplava. Vždy blíže a blíže, až se to v šumném letu k jeskyni přižene. A je to pták zlatohlavec. Když zatřepe křídlama, slyšet to na míle cesty a šlápne-li, praskají mu pod nohou kořeny stromů. Peří jeho ale jedno slunce a hlava nad všechny mudrce. Čichám, čichám člověčinu, koho tady máš? Křičí na bábu vejda do jeskyně. Hvězdo mořská, koho bych tu mohla míti? Odpoví bába a jde po své práci. Pták se upokojí, sedne a jí, co mu bába předkládá. Po chvilce ale začne zas. Čichám, čichám člověčinu, pověz babo, koho tu máš? Jen si pomysli, pane, kdo by se k nám dostati mohl? Pán to zvážil a jedl zase dál, ale když vstal a obcházel okolo krbu, začal ještě hřmotněji. Čichám, čichám člověčinu, pověz babo, koho tu máš, sice bude zle. Panáčku, panáčku, jak si jen můžeš pomyslit, že bych tu někoho přechovala? Vždyť tvé oko každého na dvě míle třeba v nejtmavější noci vyslídí. Měl si asi dnes chutnou pečínku a ta ti posud pod nosem čpí. Chvíli ještě pták čmuchal, hledal, ale potom šel přece jen na hnízdo. Baba ulehla vedle něho, ale nespala. Jakmile začal pták chrápat, přišoupla se blíže a mžikem mu jedno péro z křídla vytrhla. Co ti to napadá, babo zlořečená, že mne ze sna budíš? Rozkřikl se pták a vyvalil na ženu oči, jak ohnivé koule. Ach, odpusť, pane milý, já měla děsný sen a chytila se tvého křídla. Zdálo se mi, že jsem přišla do jednoho města, kde byl velký pláč a nářek. I ptám se, proč naříkají? A tu slyším, že měli uzdravující vodu ve studni a ta, že je nyní otrávená a kdo se té vody napije, že umřít musí. Pověz mi pak, pane,
1: jestli byla opravdu taková studně ve světě. No ovšem, že byla. Ale najednou počali býti lidé v tom městě rozpustilí prostopášníci a zapomínali bohům oběti přinášet. Bohové se na ně rozhněvali a za trest dali do studně jedovatého pavouka, který vodu otravuje a smrtný zápach kolem studně rozesílá. Kdyby se lid polepšil, bohům u studně obětoval, mohli by vodu vybrat, pavouka zabít a pramen uzdravující by se opět vypříštil. Teď ale spi a dej mi pokoj. Na to se pták obrátil a za minutu chrápal jako prvé. Baba na to čekala a v malé chvilce mu druhé péro vyškubla. Což se ti v hlavě popudilo, ty pokušitelko, křičel pták a zlostí mu oči jiskřily.
2: Nezlob se, pane milý,
1: nevím, co se to dnes se mnou děje. Zase jsem byla v takovém městě a tam byl královský zámek celý černým suknem potažený. I ptám se, co to znamená. A tu mi vypravují, že měli strom, zlatá jablka nesoucí a ten, že nyní uschl. Od té doby ale že královská princezna stůně a chřadne. Prosím tě, pověz mi také, jak by se těm lidem pomohlo. Ta královská dcera měla ráda jednoho panuše, ale jak se to král dověděl, hned jej dal vsadit do vězení. Princezna byla tím velice zarmoucena a proto na radu čarodějnice dala pochovat pod strom mrtvolu malého dítěte, poněvadž se domnívala, že tímto kouzlem otce obněkčí. Od té chvíle však strom chřadne a neponese zlatého ovoce, dokud král panuše s dcerou nezasnoubí a dítě na hřbitov nepochová. Potom budou zase všichni šťastní, ale jestli mne, babo, ještě vzbudíš, bude s tebou zle.
0: Baba se zaříkala, že nevzbudí, ale sotva pták usnul, vytrhla mu třetí péro.
1: I ty zlověstná babo, což tě čert pokouší, zahřměl pták a popadl babu za krk.
2: Zlatý panáčku, já za to nemohu, opravdu mi se zdálo o čertu a já se v úzkosti tvého křídla zachytila. Oh, no bylo mi, jako bych chodila na břehu moře, co pod skálou hučí. Tu připluje černá loď a v ní sedí čert a smutně naříká. A ptám se ho, co mu je, a on povídá, že ho pán tam zaklel a že neví, kterak si pomoci.
1: Kdyby nebyl chtěl v pekle poroučeti, nebyl by se octnul na moři, ale mohl by si pomoci, kdyby se mu trefilo, že by člověka převážel. Tu by musel blíže břehu na zem vyskočit a člověka nechat v lodiřka. Ty zůstaneš na moři, já zůstanu na zemi. Jestli mne ale, babo, nenecháš spát, já vstanu a hodím tě ze skály dolů.
0: Bába již věděla, co vědět chtěla a nechala pána spát až do rána. Ráno, když vstal, bylo dobré snídaní již přichystáno a zlatohlavec se najedl a šel do lesa na lov. Jakmile ho stará necítila, pospíšila k díře, odrovnala roští a chvoj, aby mohl host vylézti.
1: Honem honem mu všecko vypravovala, kterak jí to pták v noci pověděl, a dala mu snídani 3 zlatá péra a vyprovázela ho z jeskyně, přikázajíc, by se jen vpravo držel, tudy, že cesta k moři vede. 1000krát poděkoval Čestmír dobré stařeně a radostně se bral hustým lesem po vrchu dolů. Pod skalou čekal veslař. A sotva k němu Čestmír došel, již na něho křičel, ví-li, co mu pomůže. Ovšem, že vím, ale nepovím, dokud mne na druhou stranu nepřevezeš. Já tě nepřevezu, až mi to povíš.
2: No, to bychom se tu hádali do soudného dne. Jestli mne nepřevezeš, najdu si cestu jinudy. A ty nebudeš nic vědět.
1: Čert mu dal v duchu za pravdu. Bez dalšího rozkládání na druhou stranu ho převezl. U břehu skočil Čestmír hebitě na břeh a tu teprve řekl čertovi, co ho může vysvobodit.
3: Jej, jen počkej, počkej, ty farino, kdybych to byl dříve věděl, zajisté bys tam nestál.
2: Blázen bych býval, každý sám sobě nejbližší. Za převezení ti děkuji a až se ti vyskytne příležitost, víš teď, jak vysvobození dojíti.
1: Za hvizda na koně, který hned přiběhl, sedl Čestmír na něho a maje srdce plné sladkých nadějí ujížděl jako vítr. Když přišel do toho města, kde byl zámek černým suknem potažen, dal se hned u krále ohlásit. Jak se král dověděl, že se cizinec od ptáka Zlatohlavce navrátil, poslal pro něho zlatý vůz se 4 koni. Když Čestmír jsa s králem o samotě všechno povídal, jak to byl pták řekl, ulekl se král velice. Ale bez rozmýšlení podal Čestmírovi ruku a na svatbu dceřinu jej pozval. Čestmír by byl rád věděl, zdali se to všecko uskuteční, a proto slíbil, že zůstane. Král se hned odebral k dceři a všechno jí povídal. Princezna tu chvíli již se více nezdráhala, ke všemu se přiznala a 1000kráte otci za jeho lásku děkovala. Panož byl i hned z vězení vyveden a král sám kosti dítěte pod svatým stromem vyhrabal a pohřbil. Když žehnal nejvyšší kněz mladé manželi, začal se uschlý strom zelenat a kvésti. A než byly obřady skončeny, visel plný zlatých jablek. To bylo radosti plné město a král nevěděl ani, kterak se Čestmíru odsloužiti. Dal mu koně, na kterého klenotů a zlata hojnost naložil, a k tomu služebníka, což on vše bez děky přijmouti musel. 3. den se rozloučil s králem a mladí manželé ho vyprovázeli. Šťastně přijel se svým novým služebníkem do druhého města. Sotva jej hostinský spatřil, hned se tázal, jestli na svou přípověď nezapomněl. A když slyšel, že jim dobrou zprávu nese, běžel bez meškání do královského paláce. Sám král si pro Čestmíra přišel a vedl ho do zámku, kde musel všecko vypravovati. Když dopověděl, svolal král nejvyšší kněze a kázal chystat oběti. S největší slávou a pobožností odebral se veškeren lid k divotvorné studni a tam bohům obětoval. Po oběti pak, bez uškození zdraví, pavouka zabili a studnu vyčistili. Pramen, jak stříbro čistý, se vyprýštil a když vody nabrali
0: a jednomu nemocnému jí dali se napít, byl v okamžení zdráv. Nejdřív děkovali bohům a potom Čestmíru, kterého by byli všemi dary zahrnuli. Byl ale už svrchovaný čas, aby se zpět navrátil, neboť stromy už začaly žloutnout. Chýlilo se opět k večeru. Bledá, co lilie, seděla svatava na pavlánu, myslíc na svého mládence, a jedna slza za druhou se jí po klínu kutálela. Tu slyší kvapný dusot koňský. Pozdvihne zakalené oko a jako když se slunce z temných mračen probere, rozjasní se tvář její a milostný úsměv pohrává kolem sladkých rtů. Miláček se navrátil, již bylo konec žalosti. Kupcová i kupec viděli Čestmíra také přijíždět a oba mu vyšli vstříc. Nebyl však Čestmír sám, byl s ním jeho dobrý starý pán, bohatý kupec, který jej za vlastního syna přijal a celé jmění mu daroval. 3 zlatá péra odevzdal Čestmír kupci a obdržel za ně krásnou svatavu. Druhý den byla svatba. A nevěstu krášlili klenoty, jež Čestmír od králů darem přinesl. Stal se z něho správný, bohatý obchodník a byl daleko široko pro svou rozšafnost a dobrotu rozhlášen. Když přijížděl z cest domů, vodíval své děti na vršek, kde před léty ovce pásával a vypravoval jim o chudém sirotkovi, jak přišel ke štěstí skrze 3 zlatá péra.
4: Mám pro vás novou Piggy básničku. Až ti sluně sluníčko šlápne ráno na víčko, nepláč, vždyť to nebolí, a běž honem do školy. A teď ještě jednou. Až ti sluně sluníčko šlápne ráno na víčko, nepláč, vždyť to nebolí, a běž honem do školy. Jestli se vám tahle básnička líbila, tak běžte na www.piggy.cz a tam ji najdete.

0: Líná manka. Na jabloni vánek houpá jablíčkem. Pod jabloní manka nehne malíčkem. Jablíčko je k nakousnutí, manka na ně má sto chutí. Lenost jí však nedovolí natáhnout se pro cokoli. Však i lenoch časem sousto popadne, jenže musí čekat, až co odpadne. Šel tamtudy kramář do vsi hoření. Vidím, že jsi manko líné stvoření, dám ti ale dobrou radu. Jestli se chceš zbavit hladu, jdi do města Koláčova. Vzpomeneš si na má slova. Člověk si tam leží, dělat nemusí. Lahůdky mu běží sami do pusy. Do líného města, kde se nedělá, lenochům se šlape vždycky zvesela. Jenže jak se cesta dlouží, čím dál hůř jim nohy slouží. Ať ten Koláčov je kde chce, mance už se tam tak nechce. Všude vidí práci dřív než blahobyt. Nechtěl jí ten kramář jen tak pozlobit? Ba ne, mluvil pravdu. Koláčov je tu. Vítej u nás, manko, nechceš kotletu? Jíš-li ovšem radši z mouky, koblih jsou teď plné louky. V dolky ještě nejsou zralé, koláče a buchty ale dozrávají právě tamhle za rohem. Můžeš je mít smákem nebo s tvarohem? Když koláče zrají, to je nadílka. Všude voní máslo, citron, vanilka. A pak ještě vůně krásná majoránková a mastná, jako kdyby do kytice zavoněly jitrnice. Správně manka větří jejich celý plot. Ke svačině dvě, tři přijdou právě vhod. Zkrátka celé město jedna dobrota. I ta drůbež je tu samá ochota. Holoubátka, baculatá, nadívaná do kulata, krouží lidem kolem pusy. O snědění prosí husy, kuřata se taky tlačí dopředu. Není libo manko sníst nás k obědu? U máslové říčky, kousek od lávky, stojí věru za to sbírat padavky. Utrhne se knedlík zralý, tvarohem se prokutálí, obalí se, ocukruje, na máslových vlnkách pluje. Tam, kde líný jedlík čeká při říčce, zamíří ten knedlík rovnou k vidličce. Po obědě sytém škoda prstem hnout. Každý lenoch kouká někam zalehnout. Ještě, když mu není víno, nabere si z kašny víno na žízeň a protrávení. Ale pak je pobavení. Je tu dobré pití, dobrá potrava, ale jinak nuda. Přímo otrava. Najednou je manci jasné, bez řečí, že jí tenhle život vůbec nesvědčí. Dobré bydlo není všecko. Jestli stloustne jak to děcko, a to stloustne bez pochyby, mládencům se nezalíbí. Zaspívat si nesmí, je to rušení, po legraci zkrátka ani tušení. Šel tamtudy kramář ze vsi hoření. Smích je, milá manko, vzácné koření. Lenoch bývá omrzelý, nabručený, neveselý. Válí se jak dříví v lese, bez písničky obejde se. Jestli si chceš zpívat jen tak pro radost, pak se stala chyba. Nejsi líná dost. Červená se v listí kopa jablíček, sklidila jich Manka plný košíček. Protože už není líná, na koláčov nevzpomíná. V noci spává zdravým spánkem, ve dne zpívá se skřivánkem, po okře je každý, kdo ji uslyší. Hádají se oni čtyři ženiši.
1: Křídu, my jsme ji tam nechali radši, aby se nemusela nosit pořád sem tam. Pojď.
2: Hele, co jste tam vlastně slyšeli?
3: To byla meluzina.
1: Běž, to se mně stalo prvně, aby mě meluzina bacila přes zadek.
2: Měli halucinace. Touhle podlahou by prošel duch leda se zbíječkou.

0: Akorát tady je to nějaký dutý.
1: Už je to tady. No co sedíte jako pecky? Za mnou! Rychle, rychle!
2: Kluci, počkejte na mě!
1: Bez přískoků!
3: Já nedělám přískoky, já zakop.
2: Vendeline, já se tam bojím.
3: Tak zůstaň tady.
2: Když já se tady taky bojím.
3: Tak pojď s náma. A pořád zvy, to je proti strachu nejlepší, zvy.
4: Nechte to! Mlátíte se tady jako blázni mezi sebou.
5: Asi je neviditelný. Určitě nějakou koupil, ale není to na něm vidět.
0: Taky se to mohlo propadnout, že sem na to jdu.
4: Pojďte se podívat. A co tamhle to? To je normální.
1: Zázrak.
2: Pánové, další zázrak.
4: Co je zase?
2: Modráčí v oko.
4: Fakt? To je malér. Zítra jdu na tu schůzi. Co to tady kvílí? Co ti je? Proč křičíš?
3: Už to zruš, už jsem po všem.
6: Tak to byla první výstraha.

0: vtipk. Tati, kde jsou krkonoše?
1: Já nevím, máma pořád něco uklízí.
0: Krkonoše jsou hory. To znamená, že ten tatínek moc neposlouchal.
2: Mani,
3: co pak, hrvínku?
2: Jestli pak víš, jaký je rozdíl mezi školou a kostí?
3: To nevím.
2: Kost je pro psa a škola pro kočku.
3: No počkej, co máš proti škole?
2: Všechno.
3: No hodou. Škola je základ života.
2: Ale kdo ji má přežít?
3: Ale děti.
2: Jo, to když jsem ještě chodil do mateřské školky, to byla jiná.
3: Jak to?
2: Když jsem přišel ze školky domů, tak mě Žerik uvítal štěkotem a taťulda mi přinesl bačkory.
3: A teď?
2: Když se vrátím ze školy, tak mi Žerik přinese bačkory a taťulda na mě štěká.
3: To já chodím do školy ráda.
2: Bodeď, šprtka.
3: Žádná šprtka, ale každý den se ve škole něco nového dozvím. Co jsi dneska dozvěděl ve škole ty, hrvínku?
2: Že mají všichni větší svačiny než já.
3: Ty jsi číslo.
2: Co? Jaké číslo? Náhodou, abys věděla, tak jsem si dnes vylepšil známku.
3: No nazdár. Zda to paní učitelka nepozná?
2: Těžko. My máme totiž od včerejška novou.
3: Fakt? A jaká je?
2: Ale... Závistivá.
3: Závistivá?
2: Jo, pořád jenom opakuje. Kdybych tak já byla tvůj ocet.
3: Co?
2: Otec, hurvínku.
3: Ty jsi zase něco provedl.
2: Ale prosím tě, co bych mohl provádět, když jsem musel celé vyučování stát v koutě.
3: Co jsi vyvedl?
2: Ale hodil jsem po maškové houbu a ta udělala loužičku.
3: Mašková?
2: Ta houba. A pak se taky učitelce nelíbilo, že běhám po třídě a breptám.
3: No, diď.
2: No, jaké diď. Hele, nejdřív mě naučí chodit a mluvit. A pak mi dovolí jenom sedět a mlčet. A přitom, co mě v té škole naučili? Nic. Psát neumím. Číst neumím. Počítat neumím. A teď mě zakážou... I mluvit.
3: Nediv se, jsi páťák. A přitom píšeš pomalu, čteš pomalu, počítáš pomalu. Je vůbec něco, co ti jde rychle?
2: Jo.
3: Jo?
2: Jsem rychle unavený. Takže já si budu dáchnout. Jo. A Máni?
3: Co?
2: Můžu být potrestaný za něco, co jsem neudělal?
3: No to těžko.
2: Bezva! Já totiž neudělal domácí úkol.
3: No to se moc netěš. Zítra tě čeká ve škole pěkný průšvih.
2: Jaký průšvih? Abys věděla, tak zítra už do školy nemusím.
3: Jak to?
2: Učitelka řekla, dneska končím a zítra jedu dál.
3: Jo, ty se teda máš. Jo. A hrvínku.
2: No, co pak?
3: Pověz mi, kdyby tě někdo lákal, abys šel místo do školy do cukrárny, co by jsi vybral?
2: To je přece jasné. Čokoládový dort.
3: Přemluvil jsi mě? Jdeme.
2: Směr cukrárna!

0: Figy cvičení
1: s Hankou.
2: Ahoj děti, jak se máte?
0: Ahoj děti, je tady s námi Hanka Kirichová.
2: A jak
0: Hance,
2: se má?
0: Ahoj, zdar.
2: Aha, a jak se má můj pigoušek?
0: Pigoušek se má dobře, protože pigoušek trénoval.
2: A to já pigouška moc chválím. A já jsem totiž minule vysvětlovala, proč je důležité pro naše tělo pigy. Co? Posilování. A to hlavně břišních svalů.
0: No a to je právě to, co pigoušek trénoval.
2: A my také víme už, kde naše břišní svaly leží. Jsou uprostřed na zlomovém místě. Kolem pupíku, nad pupíkem a pod pupíkem. Naučila jsem vás také jeden cvik a dnes přidám pigy další.
0: Je, Hanko, a ten cvik, co jsme minule dělali, já jsem na to přišel. Ten cvik vypadá, jako když leží v nějakém hororu upír a pomalu vstává z rakve a jako první do hlava a upír dělá.
2: Teda, Piggy, ty máš fantazii. Já bych se radši od upíru vrátila k našemu posilování břišních svalů, protože chci přidat další cvik a to proto, aby když budete cvičit jenom ten předchozí cvik, tak by se vám to všechno okoukalo. Tak mě napadlo, že dnes si dáme ještě cvik další.
0: A to já jsem rád.
2: Takže my předchozí cvik nazveme upíří cvik.
0: Oh.
2: A teď se budeme věnovat dalšímu, takže Piggy, nejdřív potřebuju, aby jsi si lehl na záda.
0: Já, to mi jde.
2: Pokrčil jsi smírně nohy, děti, to, co říkám Piggymu, samozřejmě i vy doma dělá. Takže ležíte na podložce na zádech, máte lehce pokrčené nohy.
0: Hanko, víš, co je prýma, když já si představím, že se mnou všechny děti doma cvičí, tak je mi parádně.
2: Tak to já jsem samozřejmě taky ráda a těší mě, že máš stejnou radost ze cvičení jako já, protože cvičení je pro mě ta největší láska na světě. A teď už teda pojďme zapojit tu horní část těla. Ještě jednou zopakuju povely. Piggy, prosím tě, lehni se rovně na tu podložku. Pokrč si ty nohy, přilep si záda do podložky a kopítka si dej v týl.
0: Honko, jo, to mám odsáze.
2: Je, to mě nenapadlo.
0: Počkej, já si ho tam
2: ty jsi ho rozmotal. Výborně, takže Piggy si urovnal podsásek, teď už si dá ruce v týl.
0: Ruce v týl znamená, že si dám ručičky pod lavičku, jako když třeba ležím na louce a koukám na mráčky.
2: Děkuju ti za pomůcku, teď se zhluboka nadechni. Děti, prosím vás, nosem, ještě jednou nádech. A s výdechem zdvihněte trup nahoru, to znamená rukama si zatlačte do hlavy a pomalinku přes tu hlavu zdviháte i lopatky, tam chvilinku podržíme a zase se natáhneme na louku. Nadechni se, Piggy, a s výdechem znova balíme hrudník nahoru, bradu si přitahujeme na hrudník a vrátíme zpět.
0: Hanko, nádech. Když jdu dopředu, tak vydechuju.
2: Přesně tak, takže když jdeme směrem ke kolenům, tam je výdech. Teď ležíme na zemi, koukáme na sluníčko, na louce, nádech a s výdechem se zdviháme nahoru směrem ke kolenům. Takže, milé děti, jdeme si dát upíří cvik, lehneme si na podložku, flexujeme chodidla, to znamená, že s nich uděláme fajfky.
0: Je, flexum!
2: Ruce si složíme na prsa. Hlavu zdvihneme, pomalu zdvihneme i krční páteř.
0: Můžete
2: a bradu přitáhneme na hrudník a počítám 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Opouštíme upíří cvik, krčíme nožky, ruce si tentokrát dáváme do týla, nadechneme se a s výdechem přitáhneme hrudník nahoru, až se nám zdvihnou lopatky a položíme dolů. Dnešnímu posilování Piggy třikrát nazdar, vy děti doma taky.
0: Nazdar!
2: Ale lepší by bylo zdar. Mějte se krásně a zase příště na viděnou.
0: Tak, zdar, na viděnou.

0: Pane Hálí, jestli byste chtěl vědět, kdo by mohl být moje pravá ruka, tak je to tady učenej Lotrando.
1: Já?
2: My dáme hlavy dohromady. Drnec, ty zlobíš, ale ať je po tvojemu.
1: Děkuju, pane Drnec. Poznám cizí kraje a porovnám vše s vědomostmi získanými četbou knih.
0: No, hlavně musíme mít nabroušený sekery.
1: Jo, to jo.

0: přinesl daleko.
1: Máme to daleko.
2: Máme to daleko ještě.
0: Jak asi daleko?

0: Dnes je 28. června.
1: A svátek má Lubomír.
0: Všechny děti určitě uhodnou, co jméno Lubomír znamená, když jim řekneme, že Lubov je láska a mír...
1: To je, že nemáme rádi válku.
0: Takže Lubomírové mají rádi...
2: Mír.
0: Takže jsou...
2: Míru milovní.
0: Všechno nejlepší k svátku. Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

Jednou král a královna a měli jedinou dceru. Byla krásná a dobrá a oni ji nosili jako oko v hlavě. Dokud byla malá, hrávala si v královských zahradách a nejradši byla, když se chůvy a vychovatelky někde zamluvili a ona mohla vyklouznout ven. Proběhla strání a hledala úhory, kde mladý jeden pasák pásal ovce. A pasák nechal ovce, však je hlídal pes, a běhal s princeznou po mezích a po lukách. Ovšem dovedl vyprávět o starém dubu, v němž sídlili tajemné moci, o vodních žínkách, jež žijí v temné tůni, o pokladech, jež hoří za tmavých nocí mezi skalami. Tak jí uplynulo první mládí. Místo chův a vychovatelek dostala učitele. Sukénky jí dali delší a řekli jí, že se nesluší, aby vybíhala sama do polí. Brzy na pasáčka zapomněla. Bylo tolik práce. Král jí vybíral nejlepší učitele z celé říše. I za hranice posílal. Když už dospívala v panu, uslyšel král o velikém učenci, který znal všechny hvězdy a dovedl z nich číst lidský osud. Poslal také pro něho. Princezně se učení o hvězdách velmi líbilo, za to tím méně se jí líbil hvězdář. Měl takové podivné, hluboké, temné oči. Ale král byl do hvězdáře zamilován a nejen král. Všichni dvořané i jiní lidé, kteří se s ním stýkali. Byl velmi učený, všem dobře radil a předpovídal, co je čeká. Jeho sláva se roznesla po celém království. Princezna znala už všechny větší hvězdy na nebi. Jen o jedné krásné hvězdě hvězdář nikdy nemluvil. Bylo jí to divné a mnohokrát se na to chtěla zeptat, ale vždy ji z toho zradil záblesk jeho podivných očí. Věděla, že každý člověk má na nebi svoji hvězdu, která jen tak dlouho svítí, dokud člověk žije. A když hvězda z nebe spadne, jeden člověk umírá. Věděla, že nikdo nesmí ukázat prstem na svoji hvězdu. Kdo tak učiní, oslepne. Ale ani ji nenapadlo, že by ta krásná, neznámá hvězda mohla být její. A tak se jednou večer zeptala přece hvězdáře, jak se jmenuje ta hvězda, a ukázala na ní prstem. Setmělo se kolem ní, zmizely hvězdy i královský palác a zahrady pod hvězdárnou. Květiny pro ní přestaly kvést a louky pro ní ztratily půvab barev. Když se o tom dozvěděla královna, umřela žalem. A král šel nedlouho za ní. Zbyla tu sama, osleplá princezna a osiřelé království. Království dostalo snadno krále, zvolili jim učeného hvězdáře. Nový král jí vykázal za obydlí malý pavilon v koutě královských zahrad, kudy kdysi utíkávala do polí. K obsluze měla jednu ze svých chův. Netrvalo dlouho a v království na ní všichni zapomněli. Neměli ani kdy na ní vzpomenout pro řadu slavností, které následovaly po korunovaci nového krále. A přece na ní někdo nezapomněl. Mladý pasák, který na úhorech ovce pásal. Když slyšel, že oslepla, bodlo ho u srdce. Princeznu našel u vody. Stála tam opřena o strom. Poslední paprsky zapadajícího slunce jí zlatily tvář. Poznala ho okamžitě po hlase a usmála se radostně. Zas spolu chodili ruku v ruce po pěšinách a ona hleděla jeho očima na svět, který pro ni zhasl.
Už dávno umlkly slavnosti na královském dvoře a dvořané se už neusmívali radostně, když měli vstoupit před nového krále. Změnil se velice od té doby, kdy dosedl na trůn. Záhy poznali, že jeho srdce je zlé. Tenkrát lidé zase vzpomínali na starého krále a jeho nešťastnou dceru. Našli se mezi dvořany ničemové pochlebníci, kteří to donesli novému králi. Král šel a celou noc četl ve hvězdách. Dočetl se prý v nich, že mu hrozí nebezpečí od mladého pasáka ovcí. Ten zatím po celé dny přemýšlel, jestli by nebylo princezně pomoci. Všecek smutný přišel jednou na večer do opuštěného kouta královských zahrad. Princezna podle hlasu poznala, že ho něco trápí a ptala se, co. Když uslyšela příčinu, smutně se usmála. Když se na zemi narodí člověk, narodí se na nebi hvězda. Je to dívenka, která dospívá v krásnou paní. Život člověka se vytváří podle toho, s jakou hvězdou se zrodil, na jaké planetě se narodil. Hvězdy bohatých lidí bydlí v nádherných palácích, hvězda chudého jen v malé chatě, nebo jen v hnízdě vlaštovčím. Když člověk umře, i hvězda spadne k zemi a její obydlí spustne. Ukáže-li člověk na svoji hvězdu prstem, hvězda uletí, ale nezahyne. Člověk neumírá, ale nevidí, protože nesvítí jeho hvězda na obloze. Mně žádný lékař na světě nepomůže, dokud bude obydlí mé hvězdy pusté. A kde by měl člověk tu hvězdu hledat? Ptal se pasák. Nevím, myslím, že by ji nikdo nenašel. Kdo ví, kam uletěla? A jak by našel člověk cestu ke hvězdám? Ach, to je cesta daleká. Kraj světa by musel jít. Byla jasná podzimní noc. Po obloze tisíce jasných hvězdiček, jako když hrachu naseje. A mezi nimi se jako široká cesta vinula mléčná dráha. Druhého dne pasák vypověděl službu, potřebné věci svázal do uzlíku a šel se rozloučit s princeznou. Bylo to právě v den, kdy král poslal pochopy, aby ho chytili. Když pasák princezně pověděl, co zamýšlí, zdržovala ho. Tu bylo slyšet, jak dva opozdilí chodci jdou a rozmlouvají. Co asi králi záleží na obyčejném pasákovi? Jak živ jsem o něm neslyšel? Četl prý o něm ve hvězdách, že je jeho trůnu nebezpečný. Teď jistě nepovolí, dokud mu ho nepřivedou. Teď už musíš opravdu odsud, řekla princezna. Jdi a ukryj se někde v horách. Sklonil se, aby políbil její ruku a horká slza padla na jeho ruku z jejich vyhaslých očí. Utíkal celé noci. Ve dne přespával po lesích.

Byl už na samé hranici království. Ještě jeden veliký les a bude v bezpečí. Ale brzy viděl, že lesem tak snadno neprojde. Na cestách byly hlídky a kolem povsích vyzvědači. Cestám se musel vyhýbat. A houštinami byla cesta zlá. Konečně se houštiny otevřely a vyšel na nevelkou mítinu ozářenou měsícem. Na mítině leželo mrtvé tělo. Kdo to byl, nevěděl. Jak zahynul, kdož to ví. Vida, ten je ještě nešťastnější nežli já, pomyslil si. Nožem odryl drn, vykopal nehluboký hrob a vložil do něho mrtvé tělo. Už se chtěl ubírat dál, když se na kraji paseky ozvalo volání. Jeho pronásledovatelé byli tu. Sevřel nůž v hrsti a chtěl se bránit do posledního dechu. V tom zachrastilo křoví a vedle něho na pasece stanul bílý kůň. Sehnul hlavu, pasák mu vskočil na hřbet a už letěli cestou necestou přes houštiny a skály nahoru. Křik za nimi rázem ustal. Pochopy hleděli s úžasem, jak jim nějaké tajemné zjevení odneslo kořist takřka jistou. Zatím pasák s koníkem přijeli k staré pobořené věži a ta byla již za hranicemi království. Kolem věže byly zříceniny dávno už asi rozpadlého hradu. Kůň i jeho pán ulehli ve věži. Mohlo být k půlnoci. Hvězdy sem svítily rozbitou střechou a nedali pastevci spát. Vzpomínal na princeznu a na svoje stádo. Náhle ho napadlo, že je štědrý večer. Tajemná noc po štědrém večeru, v níž možno rozumět řeči zvířecí. Maně se ohlédl po koni, ale ten spal. Náhle se zatmělo nebe, ozvalo se tiché šumění křídel a množství sov posedalo po oknech i vyčnívajících kamenech. Stará veliká sova usedla na trám pod střechou. Kdo je ten odvážlivec, který se vetřel až sem na náš hrad? Zeptala se nevlídně. Vystoupila jedna sova a začala vyprávět příběh nešťastné princezny. Vyprávěla, jak se pastýř vydal na cestu, aby vyhledal její hvězdu. Stará sova se zamyslila a potom řekla, vzal na sebe veliký úkol, ale je to člověk dobrého srdce a mohl by jej vykonat. Kdyby mu někdo pověděl, že sebou musí mít pytel travního semene, má-li se živ a zdráv vrátit. K čemu jemu zapotřebí tolik semene? Ptala se první sova. Musí jít po mléčné dráze a v hlavě mléčné dráhy stojí 4 sekáči. Běda tomu, kdo by se dostal pod jejich kosy a vyhnout se jim není možno. Jen po mléčné dráze vede cesta k hvězdám. Musí hned rozsít všechno semeno kolem. Sekáči začnou brousit kosy a on bude moci klidně projíti. Pak musí hledět, aby se navrátil dřív, než tráva vyroste a sekáči ji posekají. Sovy divě zahoukaly. Zase se zatměla obloha a všechny vylétly ven. Ještě před svítáním vyhlédl pastýř, kterým směrem jde mléčná dráha a kde se sklání k obzoru. Tím směrem vyjel. V první velké vesnici nakoupil travního semene. A po nějakém čase dojel k místu, kde se mléčná dráha v podobě široké cesty sklánila k zemi. Lehce na ní koník vyběhl. Kolem nich byla rozsáhlá rovina, místy spoře zarostlá travou. A tu a tam stály chaty, někde pěkné domy a mnoho, velmi mnoho obydlí spola v zemi zakopaných a uplácaných z hlíny, jako vlaštovčí hnízda. Vzácně kdy zahlédli i nádherné paláce, ale všechno ještě v dálce. Koník zastavil.
Před nimi po obou stranách cesty stály čtyři ohromní sekáči s kosami. Pastýř slezl a rozhodil hrst travního semene. Pak druhou, třetí, až rozsel daleko po celé rovině všechno. A hle, sotva se zrnka dotkla země, už se objevily první lístky trávy. Sekáči počali brousit kosy a koník šťastně projel. Teď jeli od paláce k paláci a hledali, který bude prázdný. Ten bude princeznin. Ale dlouho, dlouho hledali marně. Všechny byly obydleny krásnými, vznešenými paními, jejichž oči zářily jako hvězdy. Pasák vzpomínal s úzkostí, jak asi sekáčům tráva roste a jestli ji už nesekají. Konečně uhlídali v dálce palác neobyčejně krásný a vedle něho malou chaloupku z bláta. Palác byl opravdu prázdný. Kůň netrpělivě hrabal v zemi. Všiml si pastýř, že se stále točí k chaloupce z bláta. I zamířil k ní. I v ní bydlila krásná černá paní a oči jí také zářily jako hvězdy. Zeptal se jí, neví-li, kam odletěla paní krásného zámku a bylo-li by jí možno najíti. Usmála se a zavrtěla hlavou, která z nás jednou svůj domov opustí, nikdy se již do něho nevrátí. A to už princezně není pomoci. A musí zůstat do smrti slepá. Mohl by jí pomoci ten, kdo by jí dobrovolně postoupil svoji hvězdu. Pastýř se na chvíli zamyslel. Pojď, koníčku, pojedeme hledat svou hvězdu. Ale koník se nehýbal. Já jsem tvoje hvězda, řekla krásná černá paní. Vzal ji za ruku a převedl ji do paláce. Jdi a buď hvězdou princezninou. Zazvonila podkova. To koník udeřil do hliněné chaloupky a ta se rozsypala. Pak neklidně hrabal, jako by vyzýval svého pána, aby už jeli. Ten se ještě ohlédl na sesutou chaloupku a slza se mu zaleskla v oku. Pak se vyhoupl do sedla a šlo to zase tryskem zpět. Ale co to? Proč nejede koník přímo k sekáčům? Odbočil daleko stranou k pěknému zámku. Zase zazvonila podkova. To koník udeřil do zámecké zdi. A div divoucí, zdi se řítí, věže se propadají a pastýř zahlédl, jak se černá paní propadá v hlubinu. Zahlédl ještě v hloubce její ohnivé, zářící oči. Pochopil, že to asi byla hvězda hvězdáře, krále. Teď se řítí z nebe k zemi a králův život zahasíná. Princezna snad už vidí a zítra možná ji povedou zpět do rodného zámku jako královnu. Zatímco tak přemýšlel, uháněl koník jako vítr. Dojede včas? Každému sekáči zbývá už poslední hrstka trávy, vše ostatní je už požato. Ještě jedno mávnutí kosou a všechna tráva je na zemi. S posledním švihnutím kosy proletěl koník mezi sekáči. Byli zachráněni. Když se opět před nimi rozevřel pozemský kraj, zůstal pastýř jako omráčen. Kraj se smál v září jarního slunce. Na polích se vlnilo nové obilí. Nebylo to tedy jen několik dní, které strávili nahoře mezi hvězdami. Byly to celé měsíce. Ještě jedné věci si povšiml pasák s úžasem. Lidé vybíhali z vesnic, klaněli se mu, jako by přijížděl Bůh ví jaký pán. Ale vždyť on je přece tím chudým pastýřem, kterým býval. Hned na hranicích říše se dozvěděl, že mají novou královnu.
Všichni se radovali, že nová královna je také učená, ale srdce, že má dobré, a to, že je to hlavní. Cesty rychle ubývalo a než se nadál, klusal už kůň kolem zámeckých zahrad. Na statku ho uvítal hospodář jako vlastního syna. Pěknou světnici mu za byt vykázal a uctívali ho jako nejvzácnějšího hosta. Pastýř si to nedovedl vyložit, odkud ta změna. Ale to bylo všechno proto, že jeho hvězda nyní bydlila v paláci. Všichni chtěli vědět, kde byl. Vymluvil se, že jim bude později vypravovat, jak bylo ve světě. Chodil zas pást své ovce, ale nikdo za ním nepřicházel. Jen bílý koník skákal kolem, jako by ho chtěl potěšit. Byly to smutné a dlouhé dny. Nic ho netěšilo a usmyslil si, že pojede zas do světa. Hodně daleko, aby zapomněl na to, co bývalo a co miloval. Jen princeznu chtěl ještě jednou vidět. Vloudil se jednou z večera opět do zámeckých zahrad, kde prožil nejkrásnější chvíle svého mládí. Pavilon nebyl prázdný. Žila v něm stará princeznina chůva. Poznala ho okamžitě, radostně ho přivítala. Usedli na lávku pod stromem u vody a on ani neslyšel, že kdosi přišel tichými kroky a zůstal stát nedaleko za nimi. Vypravoval, jak ho bílý koník zachránil a zanesl k pusté věži, jak se mu podařilo dostat na mléčnou dráhu, jak ušel sekáčům, jak zbořil koník zámek královy hvězdy a jak se vrátili. Rád jsem pro něj obětoval svoje štěstí, řekl nakonec. Jen vidět bych ji ještě chtěl a pak půjdu do světa daleko, daleko, abych jí cestu neskřížil. Ucítil lehkou ruku na svém rameni. To mne musíš vzít sebou. Jak bych tu mohla zůstat bez tebe, když máme spolu jednu hvězdu na nebi? Tak si vzal pastýř princeznu. A proč by nevzal? Vždyť v pohádkách se i princezny z lásky vdávají. Snad ještě žijí. Ale toho koníka, toho už nemají. Přišel jednou ke králi a prosil, aby ho propustil ze svých služeb a utěl mu hlavu, že je duch onoho mrtvého, jehož tělo tenkrát z milosrdenství pochoval. Utěl mu hlavu a z těla vyletěla bílá holubička k nebesům.

0: Gigi básnička. Josefčíci, ti jsi hoví, vždyť to jsou psi salámoví.
1: Podívej se, mámo, sama, je to salám s nožičkama.
2: A teď ještě jednou a pomalu.
0: Josefčíci, ti jsi hoví, vždyť to jsou psi salámoví.
1: Podívej se, mámo, sama, je to salám s nožičkama.
0: Jestli se vám ta básnička líbila,
1: jděte na www.pigy.cz a ta...

0: Houpací pohádka. Tak si představte, že je kdesi nemocnice a ta nemocnice je docela prázdná. Všechny bílé postýlky v ní jsou pořád pěkně ustlané a nikde neleží ani jediný nemocný. Vážně. V tom jistém kraji jsou totiž náramně zdraví lidé. Jedí polévku, zeleninu, pijí mléko, cvičí, zuby si čistí a každé ráno se umývají do půl těla studenou vodou, aby byli otužilí. A tak není divu, že žádný z nich ani neví, co je stonat. A teď dávejte dobrý pozor. Jednou večer v té nemocnici seděli tři doktoři a hráli z dlouhé chvíle karty. Černého Petra. Kdo se stal Černým Petrem, ten musel sníst za trest pomeranč. To je taková hra a vymysleli si ji doktoři. A jak tak hrají a pochutnávají si na pomerančích, tu kdosi z nenadání zadundal na dveře nemocnice, až se celá zatřásla. Doktoři se na sebe udiveně podívali a když si konečně dodali odvahy, šli otevřít. Ale to zůstali teprve pav. Ve dveřích totiž stála velryba. Velikánská jako nevím co, ba ještě mnohem větší. Vysoká byla jako nevím co, ba ještě mnohem větší. Vysoká byla jako šestiposchodový dům a dlouhá předlouhá. Kdo by se s ním měřil? Ale kdyby jenom to, velryba se kroutila bolestí, vzdychala a kňourala, pa dokonce i poplakávala.
1: Au, au, au. To je bolest. Toto píchá. Uf, uf. Co já zkusím? Ach, jich ouvej.
0: A tu se konečně ti doktoři vzpamatovali, ba dokonce se i trošku zaradovali, protože to byl vlastně jejich první pacient. A to byla přece nějaká událost. I hned vyběhli k velrybě a začali ji ze všech stran vyšetřovat, proklepávat, naslouchat a vyptávat se jí, kde ji píchá, jak dlouho, co jedla naposledy a co předtím. A velryba jen vzdychala a trpělivě odpovídala, že ona jí jenom takové zelené bylinky v moři, ale docela malinko. Jeden jediný vrchovatě naložený vlak denně. Jinak, že je docela hodná, že prý sice chtěla kdysi dávno sníst jakéhosi mečouna, ale včas si to rozmyslela. Potom si ale velryba přece jen vzpomněla. Včera prý plaval v moři nějaký rohlík a velryba ho polkla. Doktoři se jí honem ptali, byl-li ten rohlík tvrdý nebo měkký. A velryba řekla, že byl tvrdý a že měl docela ostré rožky. Ajejej, řekli doktoři, to bude zánět slepého střeva. To musíte okamžitě na operaci, paní. Velryba se tuze lekla, bude-li to bolet. Ale doktoři jí řekli, co vás to nemá, paní, ani trošku. Dáme vám narkózu. Velryba se ulekla ještě víc.
1: Vy mě chcete řezat? Tak to ne. Z toho nebude nic. To já raději umřu.
0: A dala se do pláče. Doktoři se drbali za ušima a utěšovali jí. No tak paní, seberte odvahu. Taková veliká a tolik strachu. Vždyť taková operace nic není. Než se nadějete, budete zdravá jako rybička. A ne, řekla velryba a pleskla rozlobeně ocasem o zem. Ale v tom jí píchlo v boku a už se zase bolestí kroutila a vzdychala, ba i poplakávala. A tu řekl jeden z doktorů. Leda, že bychom do vás, paní, vešli pusou a dali to tam do pořádku, bez řezání. To by možná šlo, jenom jestli máte dost velkou pusu. Velryba přestala brečet, otevřela pusu údivem a měla ji velikou jako vrata. Zakňourala. Vy myslíte, že by to šlo? A tu se ulekli zase ti tři doktoři a koktali. Totiž, abyste si to nespletla a nespolkla nás navždycky. Ale co vás to napadá, řekla velryba. Nic se nebojte. Až s tím budete hotovi, zaklepete a já vám otevřu a pustím vás ven. Jenom si ale s sebou vezměte baterku a kompas, ať ve mně nezabloudíte. Co měli doktoři dělat? Chytili se tedy za ruce a s rozžatou baterkou a s kompasem vstoupili pusou do velryby. Šli dlouho. Všelijakými klikatými chodbičkami. Hned nahoru, hned dolů, napravo i nalevo. Do kolečka. Všelijak. Až z toho byli za chvíli tak popletení, že se chtěli raději podle kompasu vrátit nazpět s nepořízenou. Ale tu před sebou zahlédli v dálce slabé světýlko. Išli ještě kousek a světýlko sílilo a najednou vykřikli všichni tři úžasem. Z jedné slepé chodbičky vykukoval měsíc. Aha! Zvolali doktoři. Pěkný rohlík! A nelenili, popadli měsíc za rožek a už jej táhli ven jako sáňky. No, na konci všech těch klikatých chodbiček a zákrutů zaklepali a velryba otevřela vrata, totiž pusu, a doktoři i s měsícem vyběhli za hlasitého jásotu ven. A hned jí říkali jeden přes druhého, paní, paní, nesnědla jste rohlík, ale měsíc, podívejte se. A nám bylo stejně nápadné, jak to, že už druhý den nesvítí. No jo, paní, jak mohl svítit, když jste ho spolkla a měla jste ho v slepé chodbě? Musíte se koukat pořádně, co jíte. A položili měsíc na stůl a začali zase velrybě měřit teplotu a zkoušet tep a tlak. Velryba z toho všeho byla celá vyjevená a mumlala si pro sebe. No tohle, kdo by si to byl pomyslil? Ale opravdu, už je mi líp. Už jsem docela zdráva. To, abych zase běžela. A kolik pak jsem dlužná? Doktoři mávli rukou. O nic. Docela nic, paní. Ošetření je u nás zdarma. Hlavní věc, že jste zdráva. Dávejte si příště lepší pozor. A tak jim velryba aspoň poděkovala a odspěchala pryč do tmy. Doktoři se za ní ještě chvíli dívali s rukama v kapsách a tu si vzpomněli na měsíc. I běželi ke stolu, ale ten byl prázdný. Skočili tedy k oknu a podívejme se. Měsíc plul po obloze a bylo to, jako by se na ty tři doktory radostně usmíval. A tak mu vesele zamávali a mávali a tu se jim najednou začalo zívat a tak šli spát. Byli z té operace pořádně uchození.

0: Jednou ráno se v oknech pařezové chaloupky divně zatmělo, jako by kolem prošel někdo zlý. A někdo zabouchal na dveře a zavolal.
1: Nekoupíte 3 chlupy z kožíšku?
0: Bochomůrka už chtěl otevřít, ale Křemílek ho popadl za loket a povídá.
2: Bochomůrko, mně se to nezdá.
1: Tak koupíte ty 3 chlupy?
0: Znovu zavolal hlásek za dveřmi. Bochomůrka otevřel a do světnice vběhla Kolčavka a rovnou k Bochomůrkově posteli. Vjela pod peřinu a přikryla se až po bradu. Měla fousatou hubu a smála se.
1: Tak, a chaloupka je má a vy dva mě budete sloužit.
0: Křemílek a Bochomůrka nevěděli kudy kam.
1: Křemílek mi učeše fousy a Bochomůrka vyleští drápky.
0: Poroučela z postele Kolčavka. Když ji učesali a naleštili, křikla na ně znova.
1: Křemílek mi z lesa přinese 3 pěnkavčí vajíčka a Bochomůrka 3 kosí.
0: Prskla a vyhnala je z chaloupky pro vajíčka. Hned za prahem se Křemílek zastavil.
2: Já vajíčka pro Kolčavku krást nebudu. Tyše,
0: špitl Bochomůrka.
2: Dívá se za námi z okna.
0: Šli dál do lesa a přišli ke skalce. Pod skalkou seděl mužík, byl celý černý a černočerně smutný.
2: Taky tě někdo vyhnal z chaloupky. Stalo se mi něco mnohem horšího,
0: odpověděl černý mužík.
2: Dívejte se.
0: Křemílek a Bochomůrka se posadili pod skalkou, černý mužík si vylezl nahoru, odrazil se a sjel dolů. Křemílek s Bochomůrkou mu zatleskali.
2: Proč mi tleskáte?
0: Řekl smutně černý mužík.
2: Je to tak dobře umíš,
0: řekl Křemílek.
2: Umím, neumím,
0: vzdychl černý mužík.
2: Ale nerozpálil jsem se. A rozpálit jsem se měl. Já jsem totiž ohnivý mužík a tahle skalka je mé škotátko. Tak to zkus ještě jednou,
0: poradil mu Křemílek. Mužík sjel ze skalky znova, ale zas zůstal černý jako vypálený trout.
2: Kde pak? Skalka už je moc ohlazená. Mně už nic nepomůže.
0: Křemílek sizul botu, obrátil jí podrážkou nahoru a zamyšleně se díval, jak z boty nic nevypadlo.
2: Škoda, že nejsem trochu nepořádný. Teď to, Bochomůrko, zkus ty.
0: Bochomůrka obrátil děravou botu a na skalku se z ní vysypala celá sklenička písku. Smutný černý mužík vyběhl nahoru, odrazil se a jede dolů. Písek mu skřípe pod kalhotkami a už se kouří, vyskočily jiskry. Černý mužík zrůžověl a rozpálil se plamenem.
2: Děkuju na 1000krát,
0: povídá,
2: ale nevad, zůstávám něco dlužen.
0: Křemílek a Bochomůrka vzali tedy ohnivého mužíka opatrně mezi sebe a vedli si ho domů do pařezové chaloupky. Zastavili se na prahu a zaťukali.
1: Nesete vejce?
0: Křikla z postele Kolčava. Neřekli na to nic a zaťukali znova.
1: 3 pěnkavčí a 3 kosí?
0: Křikla z postele Kolčava. Zas neřekli nic a zaťukali ještě jednou.
3: Kolčava na ně vyběhla, ale vrazila rovnou do ohnivého mužíka, co stál uprostřed. A řekla, že už vlastně nemá hlad a že jí tlačila postel a utekla do lesa. Ohnivý mužík ještě zapálil v peci pod hrncem s polívkou a šel taky. A Křemílek a Vochomůrka pozbírali kolčavý chloupky, vyvětrali peřiny a ustlali si postel.

0: Pepičku, ty jsi rozbil všechny dárky, které ti dal tatínek?
1: Ne, jeden zůstal.
0: A který?
1: Kladívko.
2: Krysí díra. Vítr ustal, bouřka se odstěhovala jinam a noční déšť vzala sebou. Ramses se nevydržel dívat na svého otce, který v prázdné místnosti prázdným pohledem hleděl do prázdna. Řekl, že se jde projít a vyběhl na ulici. Metaři budou mít práci. Válelo se tu plno ponožek. Nevěděl, co může od své výpravy očekávat, ale nemohl jen tak sedět doma. Musí svého bratra vidět. Dveře do Kilimandžára byly zatarasené dřevěnými fošnami. Ovšemže se mohl protáhnout dovnitř, ale raději barák nejdřív obešel. Ze sklepení v zadním traktu zaslechl nějaký slabý hlas. Pro jistotu sebral ze země kámen, aby se měl čím bránit, pak se protáhl mřížemi na chodníku před domem a seskočil na malou plošinku. Tady bylo špinavé okénko a za ním opět mříže. Odtamtud vycházelo to volání. Ramses rozbil sklo. Okamžitě se ozvalo vzteklé pištění myší. Jeden potkan se snažil vyskočit až k němu. Pomoc! Teď už to slyšel docela zřetelně a poznal hlas toho zrádce Hihlíka. Ale když se Hihlík vydrápal nahoru na plošinku, byl tak zablácený a potrhaný, že Ramses vyhrkl: co se ti stalo? Hihlík odpověděl až venku na chodníku. Tam dole bylo strašně moc myší nebo potkanů. Brr, nebo krys. Otřásl se Ramses. Když teď proti Hihlíkovi stál, nebylo už tak snadné uvěřit, že je to zrádce a Dederonův komplic. Ale něco hrozného se stalo Tulíkovi, řekl Hihlík. Co? Kde je? Tak mluv! Křičel Ramses na celou ulici. Psst, sekl Hihlík. Tady v tom domě jsou teď všichni. Celá ta banda. Dederon Tulamora pasoval na svýho pobočníka a guvernéra horního města.
3: Sakra, o čem to mluvíš?
0: Sám se v tom nevyznám, odpověděl Hihlík. Já vím jenom to, co jsem viděl a slyšel. Viděl jsem, jak mu propíchly obě uši a to je nejvyšší pocta. A pak Dederon zvolal: Tulamor junior s mou pomocí zničil impérium kmotra všech kmotrů.
3: Ne, řekl Ramses.
0: Nezlob se, ale takhle jsem to slyšel na vlastní uši. No, a co se dělo dál, to nevím, protože mě hodili tam, do té krysí díry.
3: Proč?
0: Zeptal se stále ještě podezíravě Ramses. Dederon poznal, že jsem se k ním vetřel. Oh, že jsem zrádce. A ty si to taky myslíš?
3: Už ne, kamaráde, řekl Ramses a vzal bratránka kolem ramen.
0: Najednou si připustil něco, co si přiznat nechtěl. Jedině Tulík mohl přece Kudlovi dveře na půdu odemknout a pak zase zamknout.
3: Pojď, musíme k nám, řekl. Musíme to nějak povědět tátovi.

0: cvičení a jdeme na to!
1: Ahoj děti, jsme tady s Hankou Kynichovou. Já, Piggy a Hanka.
2: Ahoj, Piggy.
1: Ahoj.
2: Já jsem tě dlouho neviděla a chtěla jsem se tě zeptat, jak jsi se měl o Vánocích?
1: Já jsem se měl asi dobře.
2: Já se tě na něco zeptám, protože když tě tak jako vidím, tak mám takovej pocit, že jsi hodně ležel a koukal jsi na pohádky.
1: Hanko, a proč máš takový pocit?
2: Protože se mně zdá, že se ti trošku zakulatila bříško.
1: Já jsem si to myslela. To se celou dobu snažím stát s bříškem zataženým.
2: Piggy, takže se dá říct, že jsi moc nechodil. A víš, co se ti stalo s tvými svaly?
1: No, nevím, co se mi stalo s mými svaly, ale vím, co se stalo s mým bříškem. Musím říct, že si nedohlédnu na kopítka.
2: To je právě to, co jsem ti chtěla takhle chce naznačit, ale naštěstí to víš sám. Takže to, že máš velké bříško, se ti povolili zádové svaly a teď je naším úkolem, pokud toto dělali i děti doma, aby jsme napravili jak tebe, tak naše děti. Co říkáš?
1: Tak asi musím říct, že bych byl rád, viď?
2: A mě tak napadá, že by naše děti mohly vzít i svoje maminky anebo tatínky a dát si s námi jedno posilování břišních svalů.
1: Ještě, že po mně nechceš, abych vzal medvěda Huga, ten by nechtěl.
2: A tak víš co, tak zavolej, máme tady nějaké kamarády, které by si zavolal.
1: Víš co, nejlepší bude, když naučíš ty cviky mě a já je naučím medvěda.
2: Tak jo, takže Piggy, pojď si lehnout na záda. Milé děti, já vás volám, abyste se s námi lehli na záda.
1: Už ležím.
2: Tak, teď pokrčte obě nožky v kolenou. Ano, ruce si dejte za hlavu. A pojďte zdvihnout lehce hrudník až po lopatky nahoru a zase pustit dolů. Piggy,
1: já nevím, co jsou lopatky.
2: Aha, tak prosím tě, to jsou takové dvě věci na zádech. Takže když si sáhneš na prsa, sáhni si na prsa a teď si sáhni na to samé vzadu, tak ti vyjedou lopatičky. Máš je tam?
1: Takové kostičky.
2: To jsou ony. Takže zpátky ruce za hlavu. A teď se zdvihneme nahoru. Lopatky jsme lehce zdvihli také.
1: Je to jako kdyby ano. Si dával bradičku k popíšku.
2: Přesně tak. A pustím dolů. A Piggy, a teď nás čeká velký úkol. Udělá to 10krát po sobě. Nádech, výdech. Tak pojď, máme ruce v týl, to znamená za hlavou. A když jdeme nahoru, milé děti, Piggy, pojď.

0: Ráda. Tak milé děti, pro dnešek by to stačilo, protože musíme trénovat pozvolna, ale pravidelně. Mějte se hezky, Piggy, rozluč se s dětmi, ahoj.
1: Anko, mě se ten pupíček už trochu vrátil.
0: A já mám pro tebe příslib, že příště budeme opět posilovat břišní svalstvo.
1: To jsem rád. Ahoj.

0: škole. Blá. Maničko.
1: Ano?
0: Jestli pak víš, jaký je rozdíl mezi školou a kostí?
1: To teda nevím.
0: Kost je pro psa a škola pro kočku.
1: Prosím tě, co ti tak vadí na škole?
0: Maničko, všechno. Všechno. Jo, to když jsem ještě chodil do mateřské školky.
1: To byly časy. Jaké?
0: Krásné. Když jsem přišel ze školky domů, tak mě Žerik vítal štěkotem a taťulda mi přinesl bačkory.
1: A teď?
0: Teď? Když přijdu ze školy domů, tak mi Žerik přinese bačkory a taťulda na mě štěká.
1: A někdy i vrčí, co?
0: No právě, právě. No.
1: Je, to já chodím do školy ráda.
0: No jo, šprtka.
1: Jo, jo, náhodou bys věděl. Tak se ve škole každý den dozvím něco nového.
0: Vážně?
1: Jistě. No, schválně, co se dneska ve škole dozvěděl ty, Horvínku?
0: Že mají všichni větší svačiny než já.
1: Je?
0: A to mi ještě ve škole pančel pořád hubuje. Pořád na mě něco vidí, třeba že chodím po třídě a žvaním.
1: To je hrůza.
0: Viď. Nejdřív mě naučí chodit a mluvit a pak smím jen sedět a mlčet. A ještě k tomu mi dávají pětky za to, že neumím pořádně číst, psát a počítat.
1: No jo, ale když s tebou je to těžké, Horvínku. Čteš pomalu, počítáš pomalu, píšeš pomalu. Je vůbec něco, co ti jde rychle?
0: Jo.
1: Jo.
0: Jsem rychle unavenej.
1: To má být vtip?
0: Co?
1: Co? Máš nad problémy s ušima?
0: Jo, to mám, no. Vždycky, když si slíkám rolák. Jo, a Máničko?
1: No?
0: Můžu být potrestaný za něco, co jsem neudělal?
1: To je těžko.
0: Tak to je dobrý. Já jsem totiž neudělal domácí úkol. Ale naštěstí nemusím zítra do školy.
1: Jak to?
0: Náš třídní totiž řekl, dnes skončím a zítra jedu dál.
2: Tiki kalendář. Dnes je 28. června.
3: A svátek má Lubomír.
2: Všechny děti určitě uhodnou, co jméno Lubomír znamená, když jim řekneme, že Lubov je láska a mír...
3: To je, že nemáme rádi válku.
2: Takže Lubomírové mají rádi...
3: Mír.
2: Takže jsou...
3: Míru milovní.
2: Všechno nejlepší k svátku. Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.

0: A zase přivezli kádě. Ale dnes byly nějaké divné. Byly červené a vyšší než vždycky. Také nebyly ze dřeva, ale železné. Kolem pobíhali rybáři a všechno to dirigoval porybný šťovíček, který se tvářil důležitě a nadmíru spokojeně. A potom začali do rybníka Pardoubek pouštět obrovské světlé ryby, jaké nikdo ještě neviděl. Vypadali trochu jako kapři, i barvu měli skoro stejnou, i když světlejší, ale ty oči úplně nízko v hlavě a hlavu malou, menší než mají kapři.
1: Tak jsem na ty bohatýry z východu zvědavej. Prej nám vypasou všechnu trávu a v rekordním čase, tvrdili na sádce.
2: Tak takový ryby, co by se jenom pásly jako krávy, jsem teda ještě neviděl.
1: No je to takovej druh. Přivezli je z Ruska. Amur bílý se to zvíře jmenuje. A prej se opravdu jenom pase. Na 1 kilo váhy navíc prej sežere 0,5 metráku trávy. No už jsem říkal, že jsem na to zvědavej.
3: Tak o tom už jsem slyšel. Není divu, že jim nerozumíme, když jsou z Ruska. To je na východě.
0: Najednou se nad nimi zatmělo a on to ten největší cizinec Amur a hned k ním.
4: Tak, tady nás máte.
5: No, to máme. To ale ještě neznamená, že jsme z toho nějaký odvázaný.
4: To může bejt. My si to tady taky nevybrali. Jednoduše nás sem poslali, aby jsme to tady vyčistili. Až to vyčistíme, povezou nás zase jinam.
5: A to jim do těch kádí zase naskáčete?
4: Ne, asi letos bude výlov. Tak nás vytříděj, dají na stranu a odvezou zase jinam. Tady alespoň některý z nás. Máme dost velký ztráty. Něco taky asi pochytají vaši rybáři.
5: Tak to můžeš být teda klidnej. Naši rybáři nevychytají nikdy nic a jsou dokonce svědci, co tvrdí, že kdyby náhodou chytili, tak zase pustěj.
4: Nic vezlím. Jo, a jmenuji se Boris.
6: Jak to, že najednou mluvíš jako my?
4: Jsem tady už 5 let. Dělám brigadíra, teda mám ty ostatní na povel. Ty jsou noví. Přicestovali z východu nedávno.
7: A to opravdu jedí jenom trávu, jak říkal porybný šťovíček?
4: No, mezi náma. Nějaký to těstičko, když rybáři přikrmujou, vezmou taky. Ale nejsou na to moc zvyklí.
7: A že jste tak vyrostli? To je po trávě.
4: No, rosteme rychle a hodně. Například já měřím přes metr a mám víc než 25 kilo. Ale jestli je to po trávě, to nevím. Já na trávu příkladně teda moc nejsem.
3: To už je takovej druh inu cizina. To zase bude málo vzduchu pro dýchání, když sem nasadili takové obry.
4: Tak o to strach nemějte. My vzduchu moc nepotřebujeme. A taky nám nevadí zakalená voda. Jsme dost skromní. Tak se zatím mějte. Musím zkontrolovat ostatní.
6: Co je to brigadýr?
3: To nevím, ale říkal student, že na východě všechno dirigujou atamani. Atamani nebo komisaři, říkal ten student. Brigadír bude asi něco mezi atamanem a komisařem. Možná je to dokonce sám ataman.
0: Začalo to tím, že si Amuři stěžovali na zimu. Prý je jim v Pardoubku zima a jsou zvyklejší na teplejší vodu. Začali hledat, až přišli na to, že nejlepší voda je pod pivovarem a hned se tam nastěhovali. A netrvalo moc dlouho a přišli také na to, že v pátek v podvečer je to u pivovaru úplně nejlepší, protože sládkové lili do Pardoubku vodu, a to nejenom teplou, ale také plnou piva, sladu a mláta. A to se nemuselo Amurům z východu říkat dvakrát a za chvíli to bylo u pivovaru stejné jako v hostinci pod hrází. Amuři zpívali nesrozumitelné písničky a vůbec jich najednou v rybníku Pardoubku bylo plno, takže se hned nepoznalo, kdo je tady doma a kdo jenom na brigádě. A to se samozřejmě ale vůbec nelíbilo kamarádům a už vůbec ne Sumcovi Horymírovi.
8: Ale mělo by se jim to zatrhout.
7: Nějak moc rychle tady zdomácněli, to je fakt. Kdo se jim má vyhýbat, když není znát, kam v příští chvilce takový Amur zatočí?
6: Vždycky v pátek mi celou noc plaší kořist.
9: Prej, že jsou jenom na trávu. Povídali, že mu hráli. Dělají, že se pasou a přitom mi vychytají všechny buchanky a perloočky. A jak jim panečku šmakujou. Prej jsou tady, aby vypásli trávu. Tu měl vlastně posekat porybný šťovíček, když má Pardoubek na starosti.
3: No jo, když se trávou nekrmíte vy, museli povolat posilu. Jinak by musel porybný šťovíček vypustit vodu nebo po výlovu vzít kosu a trávu posekat, scharabat a odvést. A to je na šťovíčka fůra práce, to po něm nemůžete chtít.
8: A jednoduše se jim to zatrhne. No jo, ale jak?
9: A co kdyby jsme je naučili na těsto? Nakukáme jim, že je to ta nejlepší pochoutka a že ho rybáři jenom tak házejí do vody a oni se chytí a budou za chvíli pryč.
6: Jenomže kdo spase trávu, aby šťovíček neměl práci?
8: Tak předně to s chytáním Amuru nepůjde tak rychle, známe svý rybáře. Je to jedno trdlo vedle druhýho. A potom to všechno vlastně zavinil ten šťovíček.
7: A co když na těsto nepůjdou?
9: Půjdou na všechno, protože jsou pořád při chuti. Vždyť říkám, že mi kradou buchanky a perloočky.
6: A to je necháte jít na pekáč?
5: Ženská, jak vidí kulturistu, jasný konec. To by jenom plašej kořist. Ale co chudák Horymír, co bude dělat, když je vždycky v pátek na večer k pivovaru navyklej?
6: A co Silvestr? Když mu snědí všechny buchanky a perloočky, a mě vlastně taky tak, protože já buchanky a perloočky taky rád.
9: Já vás poslouchám už dlouho a myslím, že to mám. Musíme mezi ně nějak pustit zprávu, že na horním konci, tam u Kravína, je to ještě lepší než u pivováru. Nalokají se močůvky a bude od nich pokoj.
8: No, vypadají na to, že jim ani ta močůvka z Kravína nebude vadit. Moje chvíle jednou přijde, potom ať se těšej. Jsou chvíle, kdy já se neznám. Možná, že dokážu být i surovej.
5: Rozhejbáme je. Uspořádáme pro ně bojovou hru. Když jsou takový bohatýři, tak ať ukážou, co v nich je. Budou sportovat.
6: Jak budou sportovat, Felixi?
5: Docela jednoduše. Postavíme jim překážkovou dráhu přes celý Pardoubek. Od Kravína, kde už to znají, kolem pivovaru přesně ke stavidlu.
8: A oni se unaví, takže pojdou.
5: Podívaj se na ně, ctihodnosti. Ty neunaví nic. Natož, aby pošli, nepojdou. To nejlepší nakonec. Kdy pak asi bude porybný šťovíček vypouštět vodu stavidlem z vrchu?
6: V neděli. Za dva dny.
5: Tak a to je taky ten den, kdy se zbavíme nežádoucích cizinců. Budou mít přesně dva dny na rozjezd. Dva dny teď můžou trénovat.
6: Ale pořád nevím, jak to chceš zařídit.
7: Taky si myslím, že je nějaká překážková dráha nemůže rozházet. Vypadají na to, že doma měli překážkovou dráhu každý den.
8: A rozhejbaný jsou až, zvláště takhle v pátek na večír.
5: Možná je to nerozhází, ale zaručeně vystěhuje. Poslední překážkou bude totiž skok přes stavidlo. Potom ať s jedou vodou, kam je jim libo.
8: To je ono, je to tak. Zpátky se nedostanou. To by museli umět taky lítat.
9: Ani bych se nedivil.
6: A co si počnou v potoce, když jsou jako rom do police, jak říká Lojzík, a v Rokyťáku tolik vody zase není?
5: Nastěhujou se do tůně u mlejna, tam je vody dost a mlynář Kotyk si s nima už nějak poradí.
0: Prohlásil Félix a šel hledat atamana Borise, aby to s ním dojednal.
5: Je na čase se trochu seznámit. V neděli uspořádáme slalomovou jízdu Pardoubkem. Soutěžit se bude v družstvech. Starousedlíci proti Amorům. Mezinárodní závod.
4: A kolik bude v každém družstvu závodníků?
5: Co kdo má? Vy všichni proti nám všem.
4: A cena pro vítěze? Naši už totiž nejsou na amatérský sport zvyklí.
5: Vítěz bude mít přednost, až bude porybný šťavíček zase přikrmovat. Kdo vyhraje, jde první. Poražený až za ním.
4: To by šlo. Kolik máme času?
5: Vždyť říkám, dnes je pátek, takže dva dny, když jsou závody v neděli v podvečer.
4: Domluveno.
3: Jenom aby šťavíček nezapomněl. Neškodilo by, kdyby v sobotu trochu sprchlo. No to by vypouštěl ještě víc.
6: Tak se zeptáme Žabek, ty prý vodu cítí.
3: Zařídím.
10: Máme za to, že v sobotu by sprchnout mohlo.
5: Když už jsme u toho, Jene, uděláte nám pořadatelskou službu, ty a ostatní skokani. Musíte Amury nadirigovat pěkně až ke stavidlu a tam hop a budou na druhé straně. Tak a teď už jenom, aby si porybný šťovíček všimnul, až půjde domů za hostince pod hrází.
0: Ale i tomu se dalo trošinku pomát. Když se šťovíček vracel, dělali ryby trochu vlny svými ocasy a největší, to se ví, sumec Horymír, kterému šlo o hodně.
1: Musím zítra trochu popustit. Je moc vody.
7: Jenom, aby nevypouštěl ráno.
6: Ráno vypouštět nebude. Hned jak půjde k vodě, zatočí do hostince. Kdyby to neudělal, mohlo by se stát, že ho paní Šťovíčková k polednímu zažene domů.
5: Musíme Šťovíčka pozorovat a závody zahájíme, až otočí stavidla.
0: A pak přišla konečně ta neděle, kde se mělo ukázat, jaký měl okoun vlastně nápad. Šťovíček vyrazil na hráz, potom se podíval k hostinci pod hrází, zpátky na vodu, potom ještě k rybářské baště, kde bydlel, a když neuhlídal paní porybnou Šťovíčkovou venku, rychlým krokem zamířil k hostinci.
5: To máme v suchu.
4: Tak tady nás máte. Já nezávodím. Budu jenom dohlížet na pravidla. Důvěřuj, ale prověřuj.
8: Ale jeden Amur, žádný Amur.
5: Aneška vám ukáže trať, sejdeme se u stavidla.
0: Amuři projížděli trať a už teď se podfousky usmívali, protože jim bylo jasné, kdo vyhraje nejenom závody, ale také první pořadí u příštího krmení.
4: Protestujeme proti stavbě trati. Proč nemůžeme zkoušet taky poslední skok?
5: Dobrá, zkoušejte.
0: Dovolil najednou a z ničeho nic Félix, až všem zatrnulo, jestli se to nepokazí. A tak jeden Amur za druhým mizel za stavidlem, až v Pardoubku zbyl jenom ataman Boris.
4: Tak to vám teda vyšlo. Za to vám ale Šťovíček nepoděkuje. A to ještě není všechno. Aby mohl Šťovíček posekat trávu, musí vypustit rybník. Aby mohl vypustit rybník, musí vylovit ryby. Tak se připravte na výlov. Snad se ještě shledáme.
6: Tak to se ti povedlo, Felixi.
7: A máte to spočítaný. Já jsem ještě malej, naštěstí.
4: A co s vámi, bohatýre?
8: Ha, zase mě někde vysaděj pro parádu.
5: Jak znám Šťovíčka, tak to s tím výlovem nebude zase tak horký.
7: Do Vánoc jistě.
0: A tak si žili bez amurů. Hned příští pátek se sumec Horimír chystal zase k pivovaru a těšil se, jak tam bude sám. Když byl už jenom kousek od pivovarské zdi, uslyšel najednou veliké zpívání v cizí řeči.
8: Amuři, kde se tu berete?
4: Jsme zase zpátky. On mlynář Kotik totiž pověděl Šťovíčkovi, že má plnou tůň amuru. A tak po rybnej nelenil, vzal podběrák a všechny je nanosil zpátky do pardoubku. Myslel si totiž, že pustil stavidlo moc dolů. A měl by nepříjemnost, kdyby se ukázalo, že amury vypustil z pardoubku von.
5: No, třeba nám budou někdy dobrý.
6: A co Horimír? Zase mu vypijou všechnu vodu od piva. Tak se podívej na Horimíra. Amuři ho vzali do party a teď tam povykuje s nima.
7: Ach jo, to zase bude.
9: On je tam s nimi, Bartoloměj. Už je to tak.
0: Uviděl lín Silvestr, rozhlídnul se a že se také půjde seznámit s ruskými bohatýry. A tak chodili k pivovaru každý pátek všichni. Jenom kapřík Pepa a štika Aneška pluli tou dobou vždycky k hrázi, protože na Pepu tam čekala mlynářovi zánička s koláčem. On kapřík raději koláč než pivo. A štika Aneška Pepíka přece nikdy neopustí.

0: Měsíčku.
1: Měsíčku, můj měsíčku, pes na tebe vrčí, že jsi upustil hvězdičku do hustého smrčí. Než ponocný odtroubí, hledej mezi mraky. Ráno půjdu na houby, pomohu ti taky.
0: A teď ještě jednou.
1: Měsíčku, můj měsíčku, pes na tebe vrčí, že jsi upustil hvězdičku do hustého smrčí. Než ponocný odtroubí, hledej mezi mraky, ráno půjdu na houby, pomohu ti taky.
0: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

0: Vítkův tatínek byl nejen pekař, co pekl rohlíky slané i makové, housky pletené, i podbělky válečkem půlené, suchary křehké, že se na jazyku rozplývaly, a preclíky s kmínem i v cukru máčené, ale byl taky pojišťovacím zástupcem banky Slávie. Skoro všichni sousedé byli skrze něho pojištěni proti krupobytí a ohni a proti jiným živelným pohromám. Proti krádeži byl pojištěn málo kdo. Tenkrát se ještě nekradlo. Jednou poslal tatínek Vítka do sousední vesnice Třtice, aby vyřídil v cihelně panu Medlíkovi, že má trada a šupito presto přijít něco dojednat ohledně pojistky. Tu se to prý spěchá a on, tatínek, dnes nemůže přijít, protože zadělává na velké pečení. Vítek si vzal koloběžku, aby tam byl dřív. Však je cesta skoro pořád z kopce, jen okolo hřbitova je kus rovinky. Šupajdil si to, až to šustilo, vyřídil vzkaz a vracel se tentokrát po svých. Jen kolem hřbitova rozdrandil provině koloběžku. Už se smrákalo. Ale venkovští kluci nemají ze hřbitova strach. Klidně by sem šli i o půlnoci. Vždyť je to místo právě tak potřebné pro život, jako třeba náves nebo pinclův rybník. Tak jaký pak strach, myslel si Vítek, když míjel otevřená hřbitovní vrata. Mrkl tam očkem a noha, co chtěla znovu popohnat koloběžku, stuhla. Na hřbitově až tam vzadu se myhlo cosi bílého. Vítek si byl jist, že se nemýlil. Nebylo to žádné mámení, ani přelud. Buď to musí být nějaký člověk, ale co by tu dělal v tuhle dobu? Nebo na hřbitově straší. Koloběžku opřel o kaštan u vchodu, srdnatě vstoupil na hřbitov, popošel, porozhlédl se, ale kde nic tu nic. Dodal si odvahy, prošel až dozadu, kde prvé viděl to zjevení, ale všude klid, jak je snad jenom na hřbitovech. Něco tam bylo, já to viděl, utvrzoval se cestou domů. Mamince se slůvkem nezmínil, měla by třeba řeči, ale druhý den ve škole to prozradil svým nejvěrnějším kamarádům. Že na hřbitově straší přece nelze nechat jen tak. Však taky Jarka Prečků hned rozhodl, že se záhada musí objasnit. A to hned dnes. Kluci, poklekání sraz u školy a jde se na věc. Rozhodl. Večer přišli všichni, kdo se mohli z domova po večeři ještě vzdálit nebo našli dostatečně pádnou výmluvu. Že jdou na hřbitov vartovat strašidlo, neřekl nikdo. Ještě by jim to dospělí pokazili. Celá tlupa kluků, mezi nimiž nechyběli Jarka Prčků jako uznávaný velitel, Míra Lelek, Olda Kvíčerů a samozřejmě Vítek Frantíků, původce celé výpravy, se vydala kolem sochy svatého Josefa ke hřbitovu. Jen Véna Trkalů chyběl. Starší sestra, když odzvonila klikání, ho už na žádnou vycházku nepustila. Kluci nejdřív celý hřbitov potichoučku obešli. Našlapovali po indiánsku, že ani větvička nezapraskala. Natahovali krky, aby nahlédli přes zídku dovnitř, ale nedělo se tam nic. Jen když byli u zadní zdi a když všichni na Vítkův povel zatajili dech, zazdálo se jim, jako by na hřbitově cosi zamlaskalo. Ne, kvílení duchů to nebylo, ale zvuk to byl dozajista prapodivný a nečekaný. Když obešli celý hřbitov a nic dalšího nezjistili, rozdělil Jarka Prčků hlídky, do každého rohu jednu a sám se zbylými odvážlivci vstoupil na hřbitovní půdu. Nastala chvíle, kdy svatojánské mušky obvykle rozsvěcují svá světýlka a rusalky na pasece v lese kozláři začínají své noční rejdy. Nad studnicí se snášela tajuplná, horká noc a klukům na hřbitově bylo všelijak, i když to nikdo z nich nepřiznal. Náhle se v rohu hřbitova myhlo cosi bílého. Kdo to zahlédl, ten skoprněl. Tak přece jen strašidlo. Blesklo Jarkovi hlavou. Byl nejstarší, musel dělat hrdinu. Kluci, špitl, nebojte se. Nám se přece nemůže nic stát. Ale sám se možná bál nejvíc. Je to to samý jako včera, potvrdil Vítek. Někdo se tam krčí, uvažoval Míra. Třeba krade svíčky. Na co by potřebovalo strašidlo svíčky, usadil ho Jarka. To bude spíš duch, co nemůže najít svý tělo. Přece musí vědět, kde ho nechal, odporoval Vítek. Jestli to je opravdový duch. A co by to asi bylo, nevíš? Večer a na hřbitově. Musíme to vyzkoumat. Tak jdem blíž, ale potichu, aby se nevyplašil. Tak a podobně zněly klukovské šepty v onen památný podvečer, kdy na studnickém hřbitově strašilo. Najednou se stín pohnul, popošel k okraji. A to už hlídka z nejbližšího rohu hlásila sovým zahukáním, že co si spatřila, jak bylo domluveno. Kluci postoupili o krok dál, pak ještě o jeden, hrdla stažená, dech sípavý, všichni kolem žaludku mravenčení. Další krůček k rohu hřbitova, kde se stále pohyboval onen bílý stín. Ten najednou poskočil a ozvalo se strašlivé a nečekané zamečení. Kluci, když je to koza, odhalil tajemství studnického strašidla Jarka Prčků. No bodeď, koza, a pase se tu na kytkách, jedeš, potvoro? Kluci rázem se třásli napětí té tajuplné chvíle a v tu ránu z nich byli udatové přeudatní. Já to věděl, že to nemůže být strašidlo. Hledbal se jeden. Strašidla přece nejsou, tvrdil druhý. Ale čí je ta koza? Zauvažoval Vítek. To se hnedka zjistí, rozhodl Jarka Prčků. Kluci, konec hlídek. Pojďte, však ona nás zavede tam, kde je doma. A tak za chvíli postupovala od hřbitova ke vsi horda kluků. Před nimi koza, spokojená a napasená. Zamířila si to rovnou přes strniště ke Schneiderově chalupě. Však pan Schneider šel už klukům stříc a když uviděl, že mu ženou kozu domů, vysvětloval, ona mě ta potvůrka čas od času uteče, Bůh ví, kam chodí. No pojď, malá, pojď, pojď, lákal tu poběhlici. My víme, kam chodí, pane Schneider. Na hřbitov, řekl Vítek. Já ji tam viděl i včera. Kde pak, Vítku, včera ne, zavrtěl hlavou pan Schneider. Včera byla celý den uvázaná na řetěze. Tak, a nová záhada. Když to včera nebyla Schneiderova koza, co Vítek viděl, co to tedy bylo? Že by přece jen strašidlo? Nebo že by těch mlsných, rohatých labužnic bylo ve vsi víc? Tuhle záhadu se klukům už rozřešit nepodařilo, ale vědomí, že se nebojácně vypravili za strašidlem i na hřbitov, to je hřálo náramně dlouho.
1: Vodník Řasinka. Vodník Řasinka bydlel v rybníce už hezkou řádku let. Stejně jako jeho vodnický otec, děda i praděda. Zkrátka a dobře to byl rodinný rybník, ve kterém Řasinka hospodařil s láskou a s úctou k vodnickému řemeslu. Voda v jeho rybníce byla široko daleko nejčistší a všechny ryby byly pěkně vykrmené. Jednoho dne seděl Řasinka v rákosí a pokuřoval z památeční dýmky. Pozoroval půlce, jak spolu vesele dovádějí, a pochvaloval si hezké počasí. S takovou přijde k rybníku spousta lidí, aby si zaplavali nebo se alespoň osvěžili. Z příjemných myšlenek ho ale vyrušil neznámý hlas. Nedolehl k němu ze břehu, jak by čekal, ale přímo z rybníka. Řasinka zaostřil zrak. Sluneční paprsky se na hladině odrážely, tak mu chvíli trvalo, než si všiml zelené hlavy. Vítejte, kolego, uvítal neznámého přátelským tónem Řasinka. Cizí vodník ale nebyl na nějaké kamarádění nastavený. Vynořil se z vody, poklepal si na odznak, který se mu leskl na klopě zeleného kabátku a přísně prohlásil. Vrchní vodnický inspektor. Řasinka se polekal. Vyskočil z rákosí a postavil se do pozoru jako voják. Ten úřední tón ho úplně vyvedl z míry. Podle této smlouvy zůstane rybník v pronájmu, jen pokud bude zdejší vodník topit, řekl a zamával Řasinkovi před nosem nějakým lejstrem.
2: Topit?
1: Zeptal se Řasinka a hlas mu přitom přeskakoval, jak měl najednou sucho v hrdle. Topit, přikývl inspektor a pocítil obrovské uspokojení, že Řasinku vyvedl z míry. Chvíli se na něj díval s vítězoslavným úsměvem a pak ještě dodal. Do roka a do dne chci vidět výsledky. Jinak budeš muset tenhle rybník na dobro opustit.
2: Opustit?
1: Vykulil oči Řasinka a z toho leknutí se mu udělaly mžitky před očima. Opustit, přisvědčil inspektor a pak zase zmizel v hlubinách rybníka. Od té doby byl Řasinka jako vyměněný. Jeho dřívější veselost byla ta tam. Nevěděl, co má dělat. Sedával na břehu rybníka a občas mu do vody ukápla i nějaká slzička. Nikdy nikoho neutopil a ani topit nebude. Ale co bude dělat, až ho přijdou z jeho rybníka vystrnadit? Všiml si ho Jonáš, který se přišel k rybníku vykoupat. Proč pláčete? Zeptal se Řasinky. Netušil, že je to vodník, a tak se ho ani trochu nebál. Jen mu bylo divné, že pláče. Svého tatínka totiž nikdy plakat neviděl.
3: Chtějí po mně, abych topil,
1: přiznal mu se slzami v očích Řasinka. Můj děda taky topí, na tom nic není, mávl rukou Jonáš. Řasinka na něj vyvalil oči. Jenom v zimě, dodal Jonáš, když viděl, jak nechápavě se na něj ten pán v zeleném kabátku kouká.
4: V zimě? Podivil se Řasinka ještě víc. V zimě je rybník pod ledem, to se topit nedá.
1: On topí v kotelně, je totiž topič, vysvětlil mu Jonáš. Řasinka si otřel slzy z očí a pak se nesměle zeptal.
4: A mohl bych tam topit s ním?
1: Jonáš pokrčil rameny a odpověděl. Nevím, ale zkusím se ho zeptat. Pak se oba rozloučili. Jonáš odešel domů a Řasinka skočil do rybníka. Už nesmutnil. Svitla mu nová naděje. Jonáš svůj slib dodržel a u dědečka se přimluvil.
5: Tak prý můžeš nastoupit do práce, ale až po prázdninách, vysvětlil mu Jonáš, když se u rybníka ukázal druhého dne.
1: V září se budou čistit kotle, štípat dříví a skládat uhlí a na konci října se začíná topit.
4: Jikry mlíčí, zaradoval se Řasinka po vodnicku. A dostanu potvrzení, že topím?
1: Zeptal se ještě pro jistotu.
5: No to jsem se nezeptal,
1: pokrčil rameny Jonáš. Po prázdninách začal Řasinkovi nový život. Každé ráno chodil do práce. Stal se z něj topič. Aby mu z toho horka nevyschl šos, bral si sebou kyblík s vodou a náhradní mokré oblečení. Topení se mu líbilo a s Jonášovým dědečkem se skamarádil. Největší radost měl ale z toho, že dostal potvrzení, že topí. Na bílém papíře s kulatým razítkem. Celé léto měl Řasinka dovolenou. Když se o dalších prázdninách objevil v rybníce vrchní vodnický inspektor, aby zkontroloval, jestli Řasinka někoho utopil, vodník mu hrdě podal své potvrzení, na kterém stálo, že od září do května poctivě topil. Kulaté úřednické razítko se inspektorovi zamlouvalo. Vyškrtl si Řasinku ze seznamu vodníků, kteří nikdy nikoho neutopili, popřál mu hodně štěstí a odplul někam jinam. Od té doby měl vodník Řasinka klid. Dál se pečlivě staral o svůj rybník a o to, aby se v něm nikdo neutopil.

0: vtipky.
1: Honzík říká jednou večer mamince. Mami, pamatuješ si na tu vázu, jak ses vždycky bála, že by se mohla rozbít?
0: Ano, a co má být? Ptá se maminka.
1: Teď už se bát nemusíš, odpovídá Honzík.
0: Asi ji někam schovám.
1: No, do pelíšku.
0: Ne, ne, ne.

0: jak se pasou žížaly. Dnes si vzal můj člověk zase jednou do hlavy, že mě bude zlobit. Začal mě vyhazovat do výšky a chytat mě. To se mi vždycky směje, když strachy brečím. A tak jsem si řekl, a zrovna ne. Ani jsem nemňoukl a jak mě tak vyhazoval těsně u chaloupky, udělal jsem najednou hup a byl jsem na střeše. Vyběhl jsem až docela nahoru, tam jsem si sedl, jakože o něm nechci nic vědět. On mě volal a když jsem si ho nevšímal, udělal, že taky o mě nechce vědět. Mě to přestalo bavit a řekl jsem si, že slezu. Ale kočky, ono to nešlo. Jak jsem chtěl jít dolů, tlapky pode mnou ujeli. Jel jsem po zadečku, až jsem si jel za komín. Tam jsem začal strachy brečet. Můj člověk se mi dole smál. Smál se tak dlouho, až jsem se urazil a jako by nic, začal jsem se mít. A pak se stala podivná věc. Když jsem se na olíznutou tlapku postavil, neklouzala. Olízl jsem druhou a vida taky neklouzala. A tak jsem si ještě jednou pořádně obě přední tlapky olízal a teď to šlo dolů pěkně. Kočky, ten můj koukal, jak jsem chytrý. Sešel jsem docela až na kraj střechy, skočil jsem mu na rameno a předl mu do ucha. On mě velice chválil a pak mě položil na vyhřáté místo v trávě. Byl jsem velice pyšný, jak jsem chytrý. Jak tak ležím a myslím na to, jak jsem chytrý, začala ze země přímo přede mnou vyrůstat černá hromádka. A bylo to velice zajímavé. Trochu jsem do ní hrábil a hromádka přestala růst. Stojím nad ní a čekám, jestli ještě neporoste. A najednou ta hromádka povídá,
1: čekáš, bardě, já nevylezu.
0: A já povídám, jak to, že nevylezeš, když už tě takový kus vylezl. Za louby hromádky se ozval zase hlas.
1: Ty jsi ještě nějaký hloupý. To, co vylezlo, to přece nejsem já. To je hlína z mé chodby. Já dneska uklízím.
0: Tak jsem hromádku trochu rozhrábl a poznal jsem, že ten hlas opravdu nepatří hlíně. Byl cítit jinak než hlína. A ten hlas zase povídá, jestli budeš hrabat, tak ti uteču. Já pod zemí běhám rychleji než ty po zemi. Ty víš, kdo já jsem? Ptám se. Pod hromádkou to začmuchalo a řeklo, pes nejsi, liška taky ne, ty budeš asi kočka. Já nejsem kočka, já jsem kocour modroočko, představil jsem se a hlas povídá, to souhlasí, páchneš velice ostře. A co tam děláš pod tou zemí? Lovím, co bych tu dělal. A jak můžeš lovit, vždy tam nic nevidíš. Oči jsou k ničemu. Stačí dobrý nos. Já ve svých chodbách vyčenichám každou žížalu. A co to je žížala? Zeptal jsem se toho podzemí. Když nevíš, co je žížala, nevíš, co je dobré. Každý večer, když jdou žížaly na pastvu, prolezají býby chodbaby. A to mám co dělat, abych je všechny pochytal. Chytám je také ráno, když se vracejí z pastvy dolů, do země. To dá hodně běhání, ale stojí to za to. Pomlaskával si ten podzemí a pak se ptal, jestli jsem viděl někdy hada. Já jsem mu řekl, že znám hada zmíji, která mě chtěla kousnout do nosu. Ale ježek Franta Šramota jí snědl. Ten dole řekl, že žížela vypadá zrovna jako had, jenže je o moc menší. Pak najednou začmuchal a povídá, že v chodbě za rohem cítí žížalu a to, že je v tuhle dobu pro krtka velká vzácnost. Hromádka stichla a já zůstal nahoře sám. Vím jen, že ten dole je krtek, který chytá žížaly a když pod zemí uklízí, že na zemi vyrůstají černé hromádky. Řekl jsem si, že se večer podívám, jak se pasou žížaly.

České blechy stručně vzato obdržely ještě zlato. Za šplhání po chlupu, za plachtění na lupu, za biatlon v rukavici, za stojku na bradavici, za vítězství v zápase, za veletoč na řase.

0: Figy cvičení
1: s Hankou.
0: Ahoj děti, ahoj Hanko Kynichová. Hanka Kynichová přišla s námi dnes cvičit a my jsme rádi, že je tady.
2: A já mám radost, že vy máte radost, že jsem tady a já jsem si dnes pro vás připravila takový typ cviků, které můžete využít například, když dlouho cestujete v autě.
0: No a teď jsou vlastně hodně dovolené, takže se hodně cestuje.
2: A nebo vy? Když náhodou nemáte co dělat a koukáte na dvě pohádky za sebou.
0: Jejda.
2: Tak se nám zkracují svaly. A protože jsem cvičitelka a my si teď některé cviky ukážeme, ale hlavně vy už je totiž umíte z předchozích dílů, tak na ně jenom zavzpomínáme.
0: Čukneme na ně.
2: Piggy, děti, nejdříve uvolníme ramena, co říkáte? Mhm. Já už stojím v mírném rozkročení, to znamená, že máme nožky mírně od sebe, Piggy má kopítka mírně od sebe, ruce máme podél svého těla. A teď ramínka vytáhneme směrem k uším nahoru, ping. A zase směrem dolů, ping.
0: Pong.
2: A ještě jednou ping nahoru, ping. Vytáhneme ramena k uším a pustíme je dolů.
0: Pong.
2: A teď si uvědomíme na svých pažích dlaně a ty dlaně zatlačíme ještě více k zemi. Takže ping, ramena
0: jako
2: vytáhnu k uším.
0: Jako kdyby mě někdo ze zdola tahal za prstičky.
2: Ano.
0: Sobě. Trpaslík, tahá mě za prstičky, trpaslík.
2: Piggy, zdvihni ramena k uším. A šup, jdeme na trpaslíka, dlaně k zemi a ramena zasadíme. Ještě jednou nahoru, ramena k uším, ping, a dolů a tlačíme dlaněmi do sebe. A tlačíme dlaněmi do země. Tak, a teď jdeme právě na ten cvik, který už jsme se učili. Ukloníme se hlavu k pravému ramenu, takže jakoby ouško táhneme k pravému ramenu. Piggy, nádherně se Piggy nadechl nosem, chválím ho, nádech. Narovnám hlavu a zase s výdechem, ať už pusou a nebo nosem, ukloníme svoji hlavu k druhému ramenu. Tak, ještě jednou nádech nosem, máme hlavu rovně. S výdechem položíme hlavu uchem k jednomu ramenu, znova nádech.
0: A já i myslím na to, abych měl zatažený ocásek.
2: A bříško.
0: Abych měl, víš, bříško a ocásek.
2: A jestli se vám podařilo nafouknout i bříško při tom nádechu nosem, tak to je velká pochvala. A děti, teď si ještě položte ruku na ucho.
0: Takže třeba levou ruku na levé ucho.
2: A vytvoříme tlak hlavy do dlaně a dlaně do hlavy. A já počítám do deseti. Počítáme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Teď si nadechněte nosem do bříška a ukloňte hlavu na opačné rameno. A narovnejte. Takže teď jsme udělali takový protitlak a hlavně jsme procvičili krční páteř, takže pojďte ještě na pravé ucho dát pravou dlaň. Tlačíme teď proti sobě, počítám do 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Povolte a ukloňte hlavu na druhou stranu. Tak děti, jdeme to zopakovat. Stojíme v mírném rozkročení. Ramena přitáhneme nahoru k uším, ping. Dlaně dolů, ramena dolů, ping, tahá nás za ně trpaslík. Povolím dlaně, ukloníme hlavu k jednomu ramenu a držím. Nadechneme se nosem do bříška, ukloníme hlavu k druhému ramenu. Narovnáme se, tlačíme si pravým uchem do pravé dlaně po dobu 10 dob. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Povolím napětí a ukloníme hlavu.
0: Na opačnou stranu, než jste měl ruku.
2: A zpět narovnáme a tlačíme levou rukou do levého ucha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A povolíme na druhou.
0: Za ouškem, kde jsem neměl ruku.
2: Ale já pevně věřím, že naše děti Piggy, které s námi sportují, moc nelenoší, že toto cvičení zas až tak úplně nepotřebují. A já všem dětem přeji krásné prázdniny a budu se těšit zase příště, jak s Piggym, tak s vámi. Naviděnou je, holky, Piggy mi tady usíná, já už musím domů.
0: Já jsem cvičil a měl jsem zavřená očička. A teď jsem se rozzýval.
2: Tak si pěkně zívněte, já se tentokrát rozloučím za Piggyho s vámi. Mějte se krásně, chro, chro, chro.

0: tak se nezlobte, čineli až z Turecka, že jsem to na vás prozradil. Co by měl říkat tady rybí tuk? Děti ho schválně zapomněli na lavičce v parku a neutekli jako vy. A co tady ty psí náhubky?
1: No tomu se nedivíme.
2: Nedivíme.
1: Každý pejsek se obojku a náhubku rád zbaví.
2: Rád zbaví. Kdybychom my byli psami?
3: Bé, říká se psima, bé.
2: Ne, správně.

0: Profesor se tak zabral do studia, že na mne při odchodu zapomněl. A věřte, drazí přátelé, nelituji toho. Zažil jsem skutečně podivuhodnou příhodu. Stál jsem zapomenut u nohy velkého slona Dinotcheria, to je dávno vyhynulé obrovské zvíře, připomínající slona, až 3,5 metru vysoké. A přesně o půlnoci, tedy věřte nebo nevěřte, slon dvakrát táhle zatroubil. Takhle. Ne, opravuji, 3x. To je hruze, jak by to jde. A tu se všichni ti savci, ještěři, velrybí i oprsenci jakoby protáhli a začali si mezi sebou povídat. No, zkrátka řeknu vám, hluk tropil ještě větší než žáci o velké přestávce. A nejvíc ze všech hlomozil kostmi předpotopní Brontosaurus.
1: Brontosaurus? Co to je?
2: Zasténala Pila.
1: No přece sýr.
2: Vysvětlila Kabelka.
1: Já sama nosívám někdy domů sýry s takovým podivným jménem.
0: Jaký sýr? Sednout. Máte nedostatečnou. Brontosaurus je jeden z vleještěrů, to je jeden z dávno vyhynulých plazů. Jejich zbytky nalezáme v Evropě a v Severní Americe, někdy též i v Asii a Africe. Ale chcete-li slyšet, jak to bylo dál, nesmíte mě vyrušovat. Tak ticho. No, že všichni ti dvorové měli schůzi. Nejdříve mluvil slon. Já vám to všechno zahraji.
3: Nemůžeme dýchat. Už teď je nás tady moc. A ještě nám sem přivezou takové divné zvíře.
0: Tak, tak, tak. A jak divně zapáchá, ha, volali ještěři.
4: Má 4 kulaté nohy a svítí očima. Že se ho lidé nebojí,
0: to mluvil Atlantosaurus.
4: Před námi skoro utíkají a k němu přicházejí, hladí ho a dokonce do něho chtějí sami lézt, kdyby je hlídač pustil.
0: Co to jen může být, dohadovali se jeden přes druhého. A nikdo nemohl najít správnou odpověď. Ať promluví tady ten nový had s podivně zakroucenou hlavou. To jsem byl jako já. I on je tu nový, snad bude vědět, koho sem dali před ním. Zaprvé, ohradil jsem se, nejsem had, milí tvorové, jak je patrno ze složení mého těla. Za druhé, jsem bytost neživá, toliko deštník profesora Zapomínáčka. A to, o čem tak dlouho zbytečně rokujete, jmenuje se auto. Auto lidi nepojídá, nýbrž lidem slouží. Samozřejmě ve špatných a neopatrných rukách však velmi škodí a pozor, zabíjí lidi. Jinak je vozí do práce nebo na výlety.
1: Počkat, deštníku.
0: Pardon, promiňte, možná, že jsem tam usnula, že se mi to zdálo. Ať vypráví další, prosím, těším se.
5: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

0: Byl sobotní večer na začátku léta. V celém městě svítila světla, svítily šeříky v zahradách, svítily hvězdy na nebi, ale ze všeho nejvíce svítilo divadlo. A to proto, že večer se hrálo představení pro děti, které měly pěkné vysvědčení. Hlavním vchodem, který také zářil a svítil se, hrnuli děti a všechny šli do divadelního sálu, sedli si na červená plyšová křesla a každé mělo svoje číslo. Všechna místa byla potom obsazená. Jenom uprostřed čísla 1, 2, 3, 4, 5 byla prázdná. A to byla právě křesla, kde mělo sedět 5 kluků, ale nesedělo. Naopak, oni seděli doma, v košilkách. Nastídli v liáku a měli rýmu. Teď sedí u oken a jsou smutní. Tak co jsem říkal, smutně povídal první, nemáme štěstí a vysvědčení bylo pěkné. Tak co jsme říkali, zaplakali další 4, divadlo neuvidíme. Pst, pst, ozvalo se najednou ze dvora. Co to? Kluci koukli dolů, ale v šeru nemohli rozeznat, co to je. Něco se tam hýbalo, něco tmavého, velikánského. Hýbá to křídly a uprostřed to má dlouhý krk, kterým kývá a říká pst, pst. A potom taky dobrý večer, vyvážené obecenstvo, dovolte nám, abychom vám zahráli divadlo, neboť je nám známo, že jste utrpěli křívdu, že jste nevinní deštěm, který vás nastydl. Kluci vjeveně koukají na tu divnou věc v šeru. A teď vyšel měsíček a v tom jasu poznali kluci přátelského slona, který stál na zadních nohách a vlídně kynul ušima. No a to byla ta křídla. Taky houpal chobotem a to byl ten krk. A ještě měl na hlavě červenou čepici. Hluboce se uklonil, šoupl jednou nohou dozadu a drobnými krůčky cupital k oknům, znovu se uklonil a už vážně podával chobotem klukům nějaké lístky. Zde vezměte ty vstupenky, které vás oprávní zhlédnout naše představení, jež je uděláno jenom pro vás a nikdo jiný je nikdy nespatří, neboť si toho zasloužíte svou křívdou. No, kluci dojatě vzali vstupenky a uklonili se, byli udiveni krásnou řečí slona, kterého znali spíše jako nemluvného. Vlastně ho neslyšeli ještě nikdy mluvit a najednou tohle. Zde vezměte spravedlivou odplatu, vaše nespravedlnost bude odměněna, pokračoval slon. No, klukům se to zdálo sice jaksi divné, ale snad se to tak na divadle říká, ne? Po zatroubení na choboce počne divadlo, které se nazývá Šípková karkulka. Zrýmovalo 5 slonů, karkulku hraje slon, tetičku hraje slon, babičku hraje slon, vlka hraje slon, myslivce hraje slon. Hraje tedy 5 slonů, hudbu hraje 5 slonů a taky tančí 5 slonů. Tak a teď to začne. Šípková karkulka. Rozlehla se večerem krásná fanfára na chobot a vrata stodoly se rozletěla a jako husy za sebou se vyhrnulo 5 slonů. Obíhlo dvůr do kolečka, postavilo se v kruhu doprostřed, podalo si choboty a zaspívalo. Potkali jsme kominíka, hleděl na nás nevolí, píchneme ho do pupíka, ať ho bolí, nebolí. Cára, carará, vlk je potvora. No to je dost sprosté, řekli kluci. No, já myslím, že nám dáte zapravdu, nebyla to příliš slušná píseň, ale ti sloni to nevěděli, když to byli sloni, ne? Jinak byli velmi slušní. No a potom 5 slonů uteklo do stodolí a z ní zas vyběhl jeden slon s červenou čepicí. A teď viděli kluci, že to nebyla čepice, ale deštník ze zahrady. Na zádech měl nůši od brambor a zpíval. Já jsem malá karku, karkulíčka, posílá mě k vám teti, tetička. Za lesem bydlí bábí, babička a dneska je svátek a babička má pátek. To je špatně, volali sloni ze stodolí a hned zaspívali správně. Dneska je pátek a babička má svátek. Vždyť je sobota, divil se jeden kluk. Ale to musí být pátek, aby se to rýmovalo. Sobota nejde, to nejde. Dneska je sobota, babička má svátek. To se nerýmuje, volali sloni. Jo, tak ono je to...
1: Ono je to celé rýmované, to já nemám rád, řekl smutně jeden kluk. Já mám rád obyčejné.
0: No něco bude obyčejné a něco zase rýmované, to někdy v divadle tak je. No tak dobře, tak řekli kluci, tak hraj Karkulko. A slon začal. Já jsem malá Karkul, to už bylo, to by to nic, to říkej dál. No dál už nic není, teď má přijít tetička. A slon tetička s velkou zástěrou, v které kluci poznali pruhovanou peřinu, se vyvalil na dvůr. Já jsem malá tetička a nesu nějaká vajíčka a dál už to není rýmované. Tak milá Karkulko, zde vezmi tato vajíčka, co ráda jí dá naše babička. A hele, ona se to přece rýmuje, divila se tetička. To ono bude asi dál taky. Odnes je babičce do chaloupky a odevzde jí pěkné pozdravení. No, teď už se to nerýmuje, poznali hned kluci. No tak dál, dál, teď zase ty Karkulko. No já teď nemůžu, teď ona mi má říct, že nesmím být v lese, že se tam zlý vlk nese. No taky to řekni, tetičko. No řeknu, když ona to řekla sama, proč ona to říká, co já mám říkat. To nemá říkat, to mám říct já, to není žádné divadlo, já nehraju. Křičela tetička, zahodila zástěru a zalezla do stodoly a už nehrála. No a Karkulka zatím skákala po dvoře a zpívala la la la la la la la la la. Hledala kytičky, žádné tam ovšem nebyly, ale za to našla koště, které vzala do náruče a zpívala: moje krásné kytičky, jak jste vy mal. Ale v tom šlápla na hrábě, které jí praštili. Kňourala Karkulka: co mě to praštilo do nosu, to já těžko snesu, musím rychle k lesu přiložit k nosu trochu vřesu a rosu. Karkulka se došourala k plotu, strčila chobot do čbánku, který se tam sušil, ale to už asi měla být v lese, protože ze stodoly vyrazil další slon, tedy vlastně vlk, celý obalený v seně a vypadal hrozně a úlísně zaspíval: kde jsi to viděl, Štěpánku, strkatí nos do čbánku. No a Karkulka na to: nejsem žádná Štěpánku a nestrkám nos do čbánku, nýbrž k nosu kladu rosu. A jitrocel, ne, dodal chlapec, co neměl rád rýmy, ale teď už se mu to najednou začínalo líbit a pokusil se také slovy: moc se mě to líbí, vaše krásné rýmy. No, to nebylo sice na poprvé moc zdařilé, ale Karkulka už pokračovala: kdopak jste dobrý příteli, ale já jsem veverka, co sedí v jetelí, lhal vlk, který nebyl v jetelí, ale celý v seně zabalený. Jak mohl každý poznat, Karkulka si toho asi nevšimla, protože se podívila něčemu jinému. Veverka v jetelí, nejste spíš zajíc? No ten by tam byl ovšem navíc, ocekl drze vlk a zakoktal: co pak to nesete a kam pak jdete? Už si skoro nemohl nic vymyslet a bylo mu úzko. Každý pátek mám babička svátek a já ji nesu, klesu, co unesu, klesu, nesu, zapreptala rychle Karkulka, která uměla nejlépe hrát divadlo. Hehehe, a co unesete, Karkulko? Lstivě se lísal vlk. Já unesu hodně, já unesu i automobil. Zapomněl slon, že je Karkulka. Snad jenom automobilíček, když jste Karkulí. Zlomyslně pomáhal vlk zapomnětlivému slonovi Karkulce. Ano, ano, koktala Karkulka, automobilíček, jako pumprdlíček, jako knoflíček, jako malíček, puntíček, nicíček, nicek, nic. Já neunesu nic, zajásala Karkulka. Tak já jdu radši pryč, řekl vlk. No a kluci se mu vůbec nedivili, protože ty poslední verše byly opravdu hrozné. Vlk ale neodešel, naopak odešla Karkulka červená hanbou, ano, a schovala se, protože už ostatní sloni táhli vůz na seno. To byla postel. A ležela v ní babička, měla zavázanou hlavu prostěradlem a rychle brebentila: kdo tu klepal na okénku, koukej, ať si honem venku. Sily však má Karkulička, pospěš za mnou v pokojíčka.
1: Já jsem vlk, já tě slup,
0: vykřikl vlk a drápal se na postel vůz. Ten ovšem hned praskl a zřítil se i s babičkou. No přece žádný vůz neunese dva slony, ne? To dá rozum. Babička i vlk se kutáleli po dvoře, babička vykřikla Jezuskoté a zmizela ve stodole. A vlk se rozvalil v troskách postele a byl rád, že to má za sebou. Klukům se to moc líbilo, tleskali, křičeli opakovat, opakovat, ale na to nebylo ani pomyšlení, protože neměli druhý vůz a také už přicupitala Karkulka a klepala na vrata. Babinko, babinko, doma líste, je pátek, mám svátek, co bych doma nebyla, zaskuhral vlk. Když je pátek, tak mám svátek a dost, každý pátek mám já svátek. No, protože neviděl, jak dál, tak stále tvrdil, že má svátek v pátek. Karkulku už to mrzelo a řekla honem, nesu vám kytičky takový maličky a nemám klíčky. To, abych ti otevřel, la, opravil se rychle vlk, který zapomněl, že je teď babička. Ale pak zakňoural, heleň, Karkulko, já už jsem v posteli, není mě nějak dobře a hlava mě bolí, a ta hlava, a taky refma, víš, radši zaklepej, vejdi a pozdrav sama. Má úcta, řekla Karkulka a šla k vlkovi, a teď to bude hrozné, lekali se kluci. Ale nebylo. Vlk jenom koukal na Karkulku a nevěděl, co říct dál, ale Karkulka už věděla. Babičko, vy máte ale velké uši. To, abych tě lépe viděla, radoval se vlk a mával ušima. Ale babičko, vy máte modré oči. To, abych tě lépe slyšela, zamrkal na ní vlk. Ale babičko, vy máte velký zub. To, abych tě lépe slup, křičel vlk a honil Karkulku po dvoře, ale Karkulka se schovala do stodoly. Vlk, slon, stál uprostřed dvora.
1: Lehnu si, usnu si, řekl.
0: Rozhodl se a udělal to. A pak přišel pátý slon, táhl za sebou vozíček a zpíval. Já jsem myslivec jako lívanec a ten vozíček to je můj psíček jako knedlíček. No, možná, že by bylo lepší mazlíček, ne? Soudil chlapec, který se stál básníkem. Ale ostatní na něj křičeli, aby nebásnil. A co to tu leží nedaleko dveří? Zpíval myslivec a šťouchl vlka chobotem. To šimra, přestaň, kvičel vlk. Ten, co tu leží, je ještě svěží. Nepřestal myslivec a šťouchal víc. Nešťouchej mě pořád, křičel vlk. Já jsem lehtivý, já už to nevydržím. A nevydržel. Vyskočil, šťouchl myslivce, ten ho taky šťouchl. Vlk ho ještě víc šťouchl a myslivec rozšlápl vozík, co byl jeho psík, a vypískl a začal honit vlka a lechtat choboty. A vlk se smál, až se zakuckal a utíkal do stodoly. Myslivec za ním a uvnitř bylo slyšet strkání a výskání a taky plácání a šimrání. No a velký rámus a potom ještě větší rámus a pak ještě větší rámus a pak se kousek stodoly sesýpalo. Kousek u jednoho rohu a taky kousek střechy a hned bylo ticho. Kluci čekali, co bude dál, ale nebylo nic. Měsíček vklouzl za stodolu a všechno potemnělo. Ze stodoly se ozvalo jakési přešlapování, ale možná také, že to jenom žáby zakunkali. No, pánové, to byl dnes den, řekl potom jeden kluk. Jo, vlastně večer, řekli všichni a šli spát, protože teď už byla noc.

0: Helgy básnička.
1: Povídala moucha mouše.
0: Já se bojím chocholouše. Skáče kolem, hop, hop, hop. My jsme jeho ptačí zob. A teď ještě jednou.
1: Povídala moucha mouše.
0: Já se bojím chocholouše. Skáče kolem, hop, hop, hop. My jsme jeho ptačí zob. Jestli se vám ta básnička líbila,
1: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

jak dostal poštovský panáček létací kobereček. Té noci, kdy je slunce na své pouti oblohou od nás nejdál a naši zemi zahalí temnota nejtemnější, mají skřítkové v pohádkovém království sněm. Temnotu prozáří tisíce lucerníček. Skřítkové přicházejí, aby složili hold svému králi a podali i účet, jak si kdo počínal ve skřítkovské službě. Ještě však, než měsíc rozsvítil nad sněmovním paloukem svou velkou lucernu k poctě dobrého díla, nastal mezi skřítky jakýsi šum a zmatek. Houfem skřítků se prodíral kupředu panáček v poštovské pelerině s listonožskou brašnou přes rameno. Smekl před králem poštovskou čepici a s úklonou se omlouval. Prosím o prominutí, že přicházím na sněm pozdě, pachtím se jako pěšák. Král pokynul panáčkovi v pelerině, aby předstoupil blíž. Přišel si, vrchní poštmistře, podat zprávu o práci poštovských skřítků, nebo si přišel podat stížnost? Spíš bych rád vyslovil prosbu za celou armádu poštovských skřítků. Však jdou se mnou, aby mou žádost o létací koberečky slyšeli a podpořili. Na sněmovní palouk se vyhrnul houfec podivně vystrojených pěti mužíků. Král skřítků se podivil, tyhle, že jsou poštovští panáčci, vždyť nemají poštovskou uniformu, čepici, ani brašnu na dopisy, jsou vystrojeni jako na maškarní bál. Vrchní poštmistr vysvětloval, jsou vystrojeni podle toho, v jaké zemi kdo slouží. A pokynul svým pošťáčkům, aby se představili panu králi jeden po druhém. Poštovní skříci se řadili, aby předstoupili před královský trůn spořádaně. Jsem poštovský panáček z Ameriky, služebně patřím do krajiny indiánského kmene Čirokézů. Poštmistr podal vysvětlení. V té krajině pradědečkové nepsali dopisy, psali vzkázání kouřem po obloze. Za dědečku nosili vzkazy a poselství rychlonozí běžci. Proběh cestou necestou obouvali střevíce mokasíny z medvědí kůže. Schromáždění se trochu stišilo, když před královský trůn přicupital drobounký šikmooký skřítek. Právem se dalo říci, že cupital, vždyť drojil krůčky, jako by se točil na tanečním parketu. Klopu na poštovském kabátku zdobil květ chryzantémy. Uklonil se, přidal zdvořilý úsměv a představil se. Klaní se vám skřítek ve službách japonské císařské pošty. Jménem země, kde se úcta ke květině dědí z pokolení na pokolení, zdravím ctěné shromáždění květinou. Za to však u vchodu na sněmovní palouk nastal zmatek. Dva strážní skřítkové skřížili meče, aby zabránili ve vstupu vetřelci. Žábo, neruš sněmování a odskákej svou mokrou cestou do Hastrmanova hájemství. Na sněm se opravdu drala žába a doskákala až před královský trůn. Tam svlékla žabí masku, jako by svlékala kapucu. Přicházím v historickém kroji žabých skřítků. Sloužím u pařížské říční pošty na člunu zvaném Koule z Mulé. Další panáček předstoupil před krále málem vojenským krokem. Však také jeho uniforma byla důstojná, i když připomínala spíš stejnokroj železničářů než pošťáků. Hlášení podával v červené čepici jako výpravčí, když se zdraví s vlakem přijíždějícím do stanice. Hlásím se,
Poštovský panáček z poštovního vozu vlaku Zghen na trati Alice Springs Adelaide. Poštmistr doplnil, že je to v Austrálii a ten vlak, že táhne parní lokomotiva, prababička všech lokomotiv. Za vyparáděným australským panáčkem se krčil skříteček drobný. Černou tvářičkou a námořnickou čepicí připomínal plavčíka z dalekých moří, kde slunce svítí štědřeji než jinde. Na krku mu visela šňůra lastůr. V tichomořských ostrovech nemají peníze, platí lasturami, doplnil poštmistr za nejchudšího ze svých poštovských skřítků. Král už nechtěl další poštovské panáčky slyšet a předal slovo jejich vrchnímu poštmistrovi. Ten se uklonil a přejal za všechny řeč. Královská výsosti a všichni vážení vyslanci skřítků. Jsme poddaní pohádkové říše a přijali jsme službu u lidí, abychom jim pomáhali a aby svět nebyl šedivý a smutný. Pořád jsme stejní, ale svět lidí se proměnil. Byly doby rytířské, kdy posel nesl z bojiště zprávu svému králi. Poštovský skřítek přisedl na rytířova koně, aby tu zprávu chránil. Pak byly doby poštovních dostavníků. A tehdy usedl poštovský skřítek vedle kočího na kozlík jako průvodce pytle s poštou a ochránce poštovního tajemství. Neboť taková byla odevždy práce poštovských skřítků. Chránit dopis, aby došel bezpečně tomu, komu je adresován a aby nebylo porušeno tajemství vzkazu ukrytého v zalepené či zapečetěné obálce. Královská výsosti, lidi si píší čím dál víc a poštovský skřítek už na službu nestačí. I když je nás bezpočet, naše výbava stačí pro pohádkové království a ne už pro zrychlený a zmatený svět lidí. Proto podáváme žádost, tedy já, jakožto poštmistr za všechny poštovské skřítky, aby byl každému skřítkovi přidělen vlastní létací kobereček. Král skřítků pokýval staletou moudrou hlavou. Tvá žádost je rozumná. Poštovský skřítek nemá opustit dopis, který střeží. Jenže jak vyčarovat milion létacích koberečků? Spočítal, kdy kdo kolik zrnek mákuje v poli makovic? Muselo by se to domluvit s lidmi, tedy s jejich panovníky, mínil vrchní poštmistr skřítků. Dát jim na vědomost, že mají každý pro svou zemi udělat tolik létacích koberečků, kolik je jich u nich potřeba. Vaše veličenstvo. Usedli bychom na létací koberečky i jako vyslanci pohádkové říše. A na létacích koberečcích bychom vozili vzkazy ze země do země. Vždyť na létacím koberečku, tedy na poštovní známce, by nemuseli být jen hlavy králů. Kdo ví, co by malíři vymysleli? Třeba i zvířátka, kytičky, věže a chrámy jako ukázky, co všechno v té zemi mají a čím by se rádi proslavili. Lidé jsou plemeno chlubivé, pane králi, a třeba svá vzkázání ještě i ozdobí kraječkou, vyzlatí. A my ta vzkázání ještě zakuklíme jemňoukým předivem do pohádky. Pohádková říše je říše dobrá. A třeba by se i lidé mezi sebou míň prali, kdyby ty pohádky vysílané ze země do země znali. Mocní lidé pohádky nečtou, ani neposlouchají, vyslovil se král skřítků. Ale čtou je jejich děti a z nich vyrostou třeba i králové a panovníci, dodal poštmistr skřítků. A když jsou ještě malými školáky, tak jim poštovní známka
i lecos poví o zemi, odkud přišla. Zkusím se s lidmi domluvit, slíbil král pohádkové říše. A ty mi na příštím sněmu podáš zprávu, jak se armádě poštovských skřídků podařilo opatřit lidské vzkazy létacími koberečky a co to přineslo lidem i skřídkům. Tedy za rok a den podle našeho pohádkového kalendáře. To je podle lidského kalendáře jedno století, řekl vrchní poštmistr skřídků. Dostavím se a přinesu doklady. Sbírku létacích koberečků a jako přílohu k nim svitek s pohádkou. S pohádkou o tom, co obrázek na poštovní známce vypravuje. Přeji ti úspěch, poštmistře. Jen nevím, zda ti nepořádné a upospíchané lidstvo schromáždí za 100 let sbírku létacích koberečků. Obrátím se k dětem, vaše veličenstvo, uklonil se pohádkový poštmistr. Kluci sbírají ledacos a sbírají své poklady vážně i si je vyměňují a vedou pro ně války. Najdu si kluka, který bude schromažďovat létací koberečky poštovských skřídků a bude je opatrovat pro svého kluka a ten zas pro svého. Neboť co u nás v pohádkovém království rok a den, to je u lidí šňůra kluků od pradědečků pravnukům. Královská milosti, v klukovském věku není sběratelská posedlost ještě lakota. To je spíš láska. V lásku věříme i my v pohádkové říši, kývl král skřídků. Kdo má rád, neublíží. Snad budou ti kluci s létacími koberečky, tedy v lidské řeči s poštovními známkami, zacházet opatrně. A poštovský skřítek, vaše veličenstvo, jim k tomu zašpitá pohádku, kterou z té země veze.

křestíš. Had má plnou skříň šatů. Kupuje si každý rok nové. Vyzná se v tom. Odebírá módní časopisy. Ví, co se nosí. A staré šaty dává do skříně na ramínka. Ale nač mít ve skříni tolik šatů? Drží se v nich moly. A tak se had rozhodne, že je prodá. Ale není to tak jednoduché. Prodat staré hadí šaty. Jezevec je nekoupí, žirafa také ne. Nač má jezevec chodit v hadích šatech? Kam by v nich chodil? Nevytáhne paty z domu. Ale hadovi štěstí přeje. Náhodou má příležitost. Chystá se totiž maškarní ples. A had povídá jezevci. Měl bych pro vás krásný kostým. Takový si nikdo nevymyslí. Půjdete za hada. Co říkáte? Mám pro vás hadí šaty. Trochu jim leze pod šívka, ale to přece nevadí. A jezevec je koupí. Koupí si staré hadí šaty. Dá za ně hadovi korunu a myslí si, no tak, mám to z krku, moc se v těch věcech nevyznám. A had prodá takhle všechny šaty, které má. Prodá je žirafě a lednímu medvědu, kočce a nosorožci, zebře a mouše cece. Prodá je všem po koruně. A když začne maškarní ples, nevypadá to vůbec hezky. Jsou tam samí staří hadi v obnošených šatech, někomu jsou malé, nemůže dopnout knoflíky, někomu jsou velké, například mouše cece, nevypadá to ani trochu vesele. Není to ani maškarní ples. Nikdo nemá chuť tančit, jenom had je ve výborné náladě, přijde převlečen za docela malé děťátko, drží chřestítko a celou noc chřestí. Je to takový zvláštní zvuk. V tom chřestítku má samé koruny.

0: obchodě se zvířátky. Mluvící papoušky jsme už vyprodali, ale mohu vám nabídnout datla.
1: Co pak se člověk s datlem dorozumí?
0: Prodavačka na to vesele. Samozřejmě, morzeovkou.
2: Já tomu nerozumím.
3: Datel ťuká a morzeovka, to je takový starodávný systém písmenkový, kdy každé písmenko zní jako dlouhý ťuk nebo krátký ťuk.
2: Aha.
3: Třeba když chceš říct písmenko A, tak je to toto.
2: Tečka, čárka.
4: Podle řeky a pořád za sluncem. Otec měl z té zprávy mnohem větší radost, než dal najevo. Najevo totiž nedal vůbec nic. Ty jsi ale tvrdá palice, komentoval to Carlos.
5: Můj syn se dopustil zrady a to se u nás v rodině neodpouští,
4: prohlásil Tullamore senior. Bylo vidět, že ho nic neobněkčí.
6: Pane Carlosi, přimluvte se, prosil Ramík.
4: Neříkej mi pane, ohradil se Carlos. Ramíku, doufám, že se tvůj bratr doma brzo objeví, usmál se.
6: Já taky, Carlosi, ale přijme ho táta.
5: Já tu už nebudu,
4: pronesl otec vážně.
6: Jak to?
4: Vylekal se Ramses. Otec ho vzal kolem ramen.
5: Už jsem se rozhodl. Jsi skoro velký chlap. Je čas, aby jsi zařídil vlastní život.
4: A já vlastně taky. Najednou se poťouchle zašklebil. Celý život jsem jen hromadil majetek. Paty jsem z téhle půdy nevytáhl. Tak si chci na starý kolena užít trochu volnosti. Když nic nemáš, tak ti všechno patří, obrátil se na Carlose. Je to tak?
2: To je moje heslo, zazubil se Carlos. Tak půjdeme, amigo?
6: Jdeme, řekl Tullamore senior a pohnul se ke dveřím.
4: Vasil celou dobu seděl mlčky na palandě a teď najednou vyskočil.
7: A jo, jdu s váma. Třeba až na Sibíř.
2: Ty můj věrný Vasile, rozněžnil se padre.
6: Co všichni blázníte? Kam chcete jít?
4: Vztekal se Ramses, kterého si nikdo nevšímal.
2: Podle řeky a pořád za sluncem, řekl otec. Rozhodně ne na Sibiř,
4: upřesnil Carlos.
6: Tati, a co já?
4: Zvolal zoufale Ramík. Otec syna objal.
6: Ramíku, tobě teď tady všechno patří. Táhle půda i tvůj osud. A nejsi sám. Máš Jihlíka a to je skoro bratr.
3: A kamarád, řekl Ramses.
4: Otec přikývl.
2: Jenom na toho profesora si dej pozor. Já hochu lidem prostě nevěřím.
6: Jenže on si víc rozumí s náma než s lidma. On ti je takovej...
2: Takovej licháč, že jo,
4: zasmál se Carlos.
6: Přesně.
2: Tak víš co, chlapče, řekl otec.
5: Dělej toho ředitele ty. Šéf jako šéf. Já býval šéf podsvětí a ty tu teď budeš dělat šéfa penzionu Nový život. Proč ne?
2: A když mě budeš chtít hledat, tak mě určitě třeba i s Tulíkem někde najdeš. Svět je malej.
4: A s tím se rozloučili. Ramses zůstal na půdě sám. Bylo mu smutno, ale konečně měl tátu. Teď, když mu odcházel, někam podle řeky a pořád za slunce.

Sponsor dvířka otevírá, to je fakt cíla. Myši se spíše utečou, radši zpátky k

0: hodinky cvičení a jdeme na to!
1: Miau.
0: Ahoj děti, tady Piggy a Hanka Kynichová. Hanko, co budeme dnes dělat?
2: Piggy, já jsem si dnes řekla, že bych měla ohromnou radost z toho, kdybych dětem posílila zádové svalstvo. Já jsem na to přišla totiž z toho důvodu, že když jsme minule probírali správné držení těla, tak já, než jsem dnes za tebou přišla, tak jsem se rozhlížela cestou v tramvaji z okna a dívala jsem se, kolik těch dětí nám stojí špatně. A uvědomila jsem si jednu věc, a to tu, že děti mají povolené zádové svalstvo.
0: Hanko,
2: a tudíž nemůžou rovně stát.
0: Není to tím, jak nosí na zádech těžké tašky do školy?
2: Myslím si, že to samozřejmě může být tím, ale víš, čím to je ještě určitě způsobeno? Tím, že nosí tašky na jedné straně svého ramene. A ta druhá samozřejmě co? Neposiluje.
0: Plandá.
2: A nebo plandá, a nebo různě se prostě ty děti křiví. Takže asi výběr správné aktovky je to důležité.
0: Nebo batohu.
2: Nebo batohu, aby váha byla rozložena na obou ramenách stejně.
0: Dobře.
2: A nebo když už to prostě nemůžeme vydržet a zrovna je trendy nosit kabelku přes rameno a nebo tašku přes rameno, tak hold musím posilovat.
0: Trendy, to je nové slovo. Trendy, to je jako kšandy.
2: Kšandy, a to je taky hezký. Kšandy, a to jsem si teď vzpomněla, že můj syn chtěl kšandy, tak jsem koupila teď kšandy.
0: A jsou kšandy trendy?
2: Kšandy jsou trendy.
0: A taky co to by byla... je trendy? Jakože to frčí.
2: Jakože jako, to frčí, jakože je to móda.
0: Tak je to tak, jak jsem
2: si. A víš, co bych si přála? Aby móda bylo taky to, že budou děti cvičit a posilovat.
0: Tak pojď na záda.
2: A to se mi nějak jako vymýká. Takže
0: budem dělat trendy
2: tě.
0: Záda.
2: A budeme to dělat, prosím tě, na břiše. Takže šup na svůj pupíček, lehni na zem, vy
0: už
2: děti samozřejmě doma.
0: Já jsem cvičil, ty cvičky.
2: Lehneme si na záda. Toto povídám. Lehneme si na bříško. Nohy dáme mírně od sebe a jestli víte, kde jsou nárty, tak ty položte na zem. A pokud to nevíte, tak vám vaše maminka na ně zaťuká, ťuk, ťuk, tady jsou nárty, aby si je položte na zem.
0: Nad prstičky.
2: Přesně tak.
0: A u mě nad kopítky.
2: Nad kopítky. Ruce si položíme na zem před tělo a čelo opřu o zem.
0: Takže to mám jako ruce, jako kdybych byl vodoměrka, jako v bazénu.
2: Přesně tak, jako by si splýval.
0: Jo.
2: Jako by si splýval. Hmm. Tu hlavu necháme opřenou, bříškem tlačíme do podložky a nárty jsou taky položeny na zemi. A teď si tleskneme dlaněmi před hlavou.
0: Před
2: a teď pomalinku dáváme ruce za svůj zadeček a tam tleskneme taky. Cvak.
0: A ta hlava jako před
2: hlavou. Hlava pořád leží. A zase jdeme tlesknout před hlavou. Teď. A pomalinku já mám ruce do upažení a tleskneme za zády. Teď. Jde to stuha, viď? A posilujeme, prosím tě, zádové svalstvo v oblasti mezi lopatkami. Zároveň posilujeme i horní část trapézu. A prosím tě, ty se budeš divit, ale posilujeme i svalstvo ramen a triceps. Takže všechno, toto svalstvo, co jsem teď zmiňovala, máme na straně zadní a tedy posilujeme zádové svalstvo. A ještě aspoň třikrát. Raz a dva a tři a čtyři. A teď si položte ruce děti na zadeček. Zdvihněte hlavu. A zasuňte si bradu na hrudník, jako by se vám chtělo špatně dýchat. A držím 3, 2, 1 a pustím.
0: Teď je plná želva a teď želva vyleze.
2: Povolíme. Pojďte si kleknout na chvilinku na svá kolena. Položte dlaně na zem.
0: Dopředu.
2: Ano, dopředu. Ano. Jsme na všech čtyřech jako kočička. Jakou máš kamarádku kočičku, jak se jmenuje?
0: No, mám kamaráda, kocoura Vojtu.
2: Výborně, tak jako Vojta. Protáhneme si svá záda, tlačíme záda nahoru.
0: Jako kdyby Vojtu někdo chytil za ocas a táhnul dozadu.
2: A přesně, a vůbec by se mu to nelíbilo. Hlavu dáváme mezi ruce.
0: A já už vím, to je jako je když to... Vojta dělá kočičí hřbet.
2: Přesně tak, Piggy. Takže děti, představte si kočičí hřbet. A to je zase ten protahovací cvik k tomu předchozímu posilování.
0: Takže nejdřív plác,
2: tak
0: jako tule.
2: Tak výdrž, tlačím bříškem do podložky, hlavu zdvihnu, bradu přitáhnu na hrudník a počítám si do 10. 1, 2, 3, 4, samozřejmě v pomalejším tempu. Pak to všechno položím, kleknu na kolena, tlačím dlaněmi do země a
0: kočičí
2: hřbet. Já jsem spokojená, Piggy mu to dneska šlo, já mu opět tleskám a vám děti doma taky mějte se hezky, zase příště na viděnou. Ahoj!
0: Děti, bylo to... Prýma, ale musím se jít vydýchat.

0: Korvínku, vzbuď se.
1: Už zase, co je?
0: Vidíš nad námi ty jasné hvězdy?
1: Ale jo.
0: Jestli pak víš, co to znamená?
1: Že bude hezké počasí.
0: Ale ne, znamená to, že nám někdo ukradl stán?
1: Je? No jo, to se může stát jenom mně. Jakou já mám smůlu?
0: Pšt, smůlu snad mám i já. A nemluv tak nahlas, nebo vzbudíš ostatní.
1: Tak dobrou noc.
0: Hrvínku, povídám, nespí, pojď si ještě povídat.
1: Máni.
0: Hele, viděl jsi, jak se na mě balón u večeře smál?
1: Ano, jo, viděl.
0: A co ty na to?
1: Že se mu nedivím. Když jsem tě viděl poprvé, taky jsem se musel smát.
0: No teda.
1: Máni, to byl fór.
0: To nebylo k smíchu. Já nevím, proč mě všichni nemají rádi.
1: Všichni ne, jenom ti, co tě znají.
0: Ty taky.
1: Co já taky?
0: Mě nemáš rád.
1: Nerozumíš humoru?
0: Tvému? Stejně, by mě, Hrvínku, zajímalo, jaké holky se ti líbí.
1: Co s holkama? Pořád se jenom hyhňaj. Je s nima nuda. To kluci, panečku, to jsou jiní borci.
0: Jo, to já mám taky raději muže. Takové, co přesně vědí, co chtějí.
1: A co by měli chtít?
0: No mě přeci. Za ženu.
1: Jo, tak.
0: No, Hrvínku, řekni. Miluješ mě?
1: Miluješ mě?
0: Ale já nemyslela, abys to po mně opakoval. Řekni mi, jestli věříš na lásku na první pohled.
1: Ani ne.
0: Tak se na mě podívej po druhé. He?
1: He? Máš zamlžený brejle.
0: No to je úroveň. Hele, hádej, proč ty, když jdeš proti zdi, tak ta zeď spadne.
1: Povídej.
0: Přece proto, že moudřejší ustoupí. Ha, ha, ha.
1: Hele, tak ty taky ustup a buď už chvilku sticha. Dám si ještě chrupku.
0: Ach jo, tě může, tě může.
1: Jo, Maničko.
0: Ano.
1: Nemáš nic proti tomu, kdybych tě na dobrou noc políbil.
0: Jo, nemám.
1: Fakt ne.
0: Fakt ne.
1: Páni, to až řeknu Táťuldovi, ten bude koukat.
0: A proč bys mu to měl říkat?
1: Protože mi tvrdil, že s Pětkou z matiky si mě žádná nevezme.
0: No tohle. Asi s tebou už zase nemluvím.
1: Platí. Konec je vole klid.

0: Dnes je 28. června.
1: A svátek má Lubomír.
0: Všechny děti určitě uhodnou, co jméno Lubomír znamená, když jim řekneme, že Lubov je láska. A mír?
1: To je, že nemáme rádi válku.
0: Takže Lubomírové mají rádi
2: mír.
0: Takže jsou
2: míru milovní.
0: Všechno nejlepší k svátku.
3: Štědrovečerní nocí šli dva mrazové. Mráz samec kam šláp, země stuhla a koho potkal, toho štípl do ucha. Za ním cupital Ferda. Byl to přízemní mrazík, maličký, že se vešel zanehet. Když přišli do vesnice, Ferda se na návsi zastavil a povídá. Tak já jsem na místě.
4: Měj se tu dobře,
3: řekl mráz samec a pustil se k horám. Ferda chvíli okouněl po návsi, nadělal na stromech a na trávě jinovatku a namaloval lidem pár květů na okně, aby věděli, že je tady. Ale jak se ve světnicích topilo, ledové květy hned tály. Ve vsi se o štědrém večeru objevilo několik nových hokejek. Hned ráno se vyrojili kluci a ukazovali si je. Jarda Fenikl dostal pod stromeček dokonce žlutou přílbu a Eda Kozelec správné brankářské rukavice. Jarda Fenikl ani Eda Kozelec nebyli škroby a všichni kluci si jeden po druhém nasazovali přílbu a navlékali rukavice. V ten ráz z nich byli Martinec a Holeček. To je pěkná otrava, že na rybníčku není led, utrousil Jarda a plivl, jestli to zmrzne. Já vám led udělám, řekl přízemní mrazík Ferda. Nikdo ho neslyšel. Kdo by taky slyšel tak tenký hlásek? Ale Ferda už upaloval k rybníčku, přičapen na břehu a mrazivě dýchal na vodu. Na rybníčku se udělal škraloup jako na mléce. V noci mrzlo. Měli jsme ledové kytky na oknech. Promluvil s nadí Eda a kluci se vydali k rybníčku. Z dálky bylo vidět, že je zamrzlý. Kluci posedali po břehu, obouvali brusle a první sestoupil na led Jarda Fenikl ve žluté přílbě.
5: Ještě ne,
3: křičel přízemní mrazík Ferda. Ale Jarda ho neslyšel, rozjel se rovnou doprostřed a ostatní kluci se také hrnuli na led.
5: Kluci, nelezte na ten led, povídám, je tu jen škraloup,
3: marně křičel Ferda. Ale jeho křik byl pro ucho leda muší bzučení. Jarda Fenikl dojel doprostřed, zvedl vítězně hokejku a zvolal hurá! V tu chvíli pod ním rupnul led a Jarda zahučel do vody, jen žlutá přílba se v díře pohupovala jako splávek, že to vypadalo, jako když bere ryba. Když se splávek ustálil, začal se Jarda drápat na led, ale ten pod ním praskal a Jarda zaječel. Co mám dělat? Šlapej vodu, poradil mu Eda Kozelec. Jarda šlapal a kapři se divili, jak se na rybníček dostal kolesový parník. Několik kluků vzalo nohy na ramena a utíkal taky Eda Kozelec, ale ten běžel pro hasiče. Tři hasiče byli zrovna doma a hned vyjeli. Za jízdy troubili hoří,

0: a ležela pod zámkem v komoře a Jarda v posteli. Potil se pod kupou peřin a krk měl zavázaný šátkem přes hlavu do králičích uší. Večer se do vsi přišoural přízemní mrazík Ferda a oknem Feniklovic chalupy se díval do světnice.
1: Já za to nemůžu,
0: šeptal, ale Jarda ho přece nemohl slyšet. Namaloval mu proto na sklo brusle, hokejku, puk a jiné krásné věci. Toho si Jarda už všiml a šklebil se. Přízemní mrazík Ferda z toho věděl, že se na něj nezlobí. Obešel vesnici a všem klukům namaloval pro potěšení na okno různé součástky hokejové výzbroje. Potom se vrátil k rybníčku a ze všech sil zesiloval škraloup na vodě. Ale ať dělal, co dělal, byl z toho nejvíc škraloup jako na smetaně a na tom se hrát nedá. Ráno přišli k rybníčku kluci, koukali na škraloup a Eda Kozelec řekl: Hr, najs, kdyby aspoň jednu noc přišel samec. Že mě to nenapadlo, podíval se přízemní mrazík Ferda a vydal se do hor. Když tam dorazil, mráz samec dělal zrovna velký rampou.
2: Co tady chceš?
0: Řekl místo přivítání.
1: Jdu pro tebe, musíš mi píchnout s ledem na rybníčku.
2: Mám práci, nevidíš?
0: Ukázal samec na rampou.
1: Jen na jednu noc a ráno si zase zpátky,
0: prosil Ferda.
2: Nikam nejdu, jsem nejradši na horách,
0: hučel samec.
1: Já vím, ale když Vánoce jsou skoro fuč a kluci si ani nezahráli hokej, pojď mi udělat led, já dokážu jen škraloup.
0: Samec na to nic.
1: Jarda Fenikl dostal přílbu, žlutou.
0: Samec zase nic.
1: A Eda Kozelec, brankářské rukavice.
2: Tak pojď,
0: řekl konečně samec a zvedl se. Sestupovali z hor a kudy šli, mrzlo až praštělo. Kdo vystrčil hlavu z chalupy, mráz mu slepil nos a štíp ho do ucha. Lidi říkali, dneska je panečku samec. Když dorazil k rybníčku, mráz samec ho jen obešel a udělal se na něm led, že by unesl hasičskou zbrojnici. Potom se oba mrazové usadili na břehu a čekali na kluky. Ale hokejisté se neobjevili, neboť dosud seděli na trestné lavici. Hra je hra a má svá pravidla. Avšak na Štěpána jim trest vypršel a tak si po vánočních prázdninách přeci jen zahráli.
3: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!

jsou dvě věci, které závidím Britě a Aně. Za prvé je to dědeček. Dědeček říká, že když je nás dětí v Bullerbynu tak málo, takže může docela dobře být dědečkem nás všech. Ale Anna pokaždé říká, ano, to je možné, ale doopravdy si jenom můj dědeček a taky Britin, samozřejmě. A když jsme u dědečka a čteme mu noviny, tak mu vždycky Anna sedí na klíně a on jenom jí pořád říká děvenko. Nechápu, jak to dokáže rozeznat Anu od nás ostatních, když je skoro slepý. Ale dokáže to. A přece není Anna

0: Chlupatá jako ten Ezau v biblické dějepravě.
1: No to taky nebylo žádné umění pro Ezauova tatínka rozeznat děti, když ten jeden je chlupatý a druhý holý. Ale dědeček je v tomhle opravdu chlapík, protože Anna není ani trošinku chlupatá. Dědeček je tak hodný na nás všechny, že to vlastně ani moc nevadí, že říká Aně děvenko. Pak má ale Brita a Anna taky své vlastní jezero. To je ta druhá věc, kterou jim závidím. Proběhne se jenom jejich pastvinou a přijde se dolů k Norgordenskému jezeru. Tam se v létě koupáme. Je tam moc pěkný písčitý břeh. Jednou, když jsme se nepohodli, řekla Anna, že se nesmím koupat v jejich jezeře. Ale Anina maminka mi řekla, že smím, když se mi zachce, protože to stojí v zákoně. Takže mi Anna nemůže zakazovat koupat se v Norgordenském jezeře, ať se spolu hádáme, jak chceme. Ostatně většinou jsme za dobře. Na druhé straně jezera není žádný písčitý břeh. Jsou tam vysoké hory. Aspoň já myslím, že jsou vysoké. Ačkoliv Lasse říká, že to bych teprve měla vidět hory skalisté. Obyčejně si hrajeme, že hory za jezerem jsou hory skalisté. A někdy tam zajedeme na Norgordenské pramici. Lasse říká, že ty velké skalní bloky a balvany v horách skalistých tam musel naházet nějaký obr. Kdysi dávno, když ještě nebyli žádní lidé a žádný bulerbin. Jsem ráda, že jsem tenkrát nežila, když nebyl žádný bulerbin. Ach, bylo to štěstí, že někdo přišel na to postavit bulerbin, protože jinak bychom přece neměli kde bydlet. Lasse říká, že tenkrát bychom byli museli bydlet v té jeskyni v horách skalistých. Je to opravdu krásná jeskyně pod několika velikánskými balvany. Máme tam borovici, kde vždycky přivazujeme pramici, když přiveslujeme na druhou stranu jezera. Potom lezeme rovnou na skálu, ale ne jen tak nějak. Máme už svá místa, kde víme, že se zachytíme. A to je taky, panečko, potřeba, protože to není tak lehké lézt po skalách. Máme tam rozsedlinu, které říkáme odřinoska. Je totiž tak úzká, že si skoro odřeme noc vždycky, když skrz ní lezeme. Ale musí se skrz, to je jediná cesta. Pak je tam skála, která vyčuhuje ven a kde se musí lézt po malém úzkém okraji, když se chce člověk dostat dál. Té skále říkáme zlomnudle, protože Lasse říká, že Bose tam jednou spadl a zlomil si nudly u nosu. Bose ale tvrdí, že to tak vůbec není, že sice spadl, ale že si skoro zlomil ruku a Lasse, že by měl dostat nářez, když o něm říká takové věci. Ale skála se stejně jmenuje zlomnudle. Nejnebezpečnější místo se jmenuje ruka mrtvého muže. Když někdo spadne tam, tak ho mohou odvést domů takhle na trakaři, říká Lasse. Ale když se člověk dostane přes tahle obtížná místa, už je pak brzy nahoře na nejvyšší skále a když potom jde kousek lesem, dojde k té jeskyni. Říkáme jí hromová jáma. Jednou v neděli letos na jaře, před koncem školy, jsme se vypravili k horám skalistým. Měli jsme sebou jídlo a řekli jsme doma, že budeme asi pryč celý den. Lasse přivázal pramici u naší borovice. A pak jsme začali lézt po skále nahoru. Povídali jsme si o tom, co je zábavnější, lézt na skálu nebo lézt na strom. A usoudili jsme všichni, že to je trošinku zábavnější lézt na skálu. Našli jsme nové místo, kterému jsme dali jméno Břichozmys, jenom proto, že se muselo vtáhnout břicho, když se lezlo kolem. Nové místo to vlastně ani není. Lezli jsme kolem Břichozmyzu už mockrát, ale to jsme ještě nevěděli, že se jmenuje Břichozmys. Když jsme měli lézt přes ruku mrtvého muže, měla jsem trochu husí kůži, protože to bylo hrozně napínavé. Maminka určitě nikdy neviděla ruku mrtvého muže, protože to by nás jinak nepustila do hor skalistých. Lasse se díval dolů do propasti a řekl: kdo chce tady spadnout dolů, ať zvedne ruku nebo nohu. Ale my jsme samozřejmě nemohli zvednout ani ruku, ani nohu, protože jsme se jimi potřebovali pevně držet. Ale nikdo nespadl. A pak už jsme byli brzo v hromové jámě. V lese přímo u hromové jámy byla hezká mítina. A tam jsme si prostřeli k jídlu. Člověk je vždycky hned hladový, když je na výletě. A my jsme si všichni mysleli, že bude nejlíp, když budeme hned jíst. Měli jsme sebou lívance se zavařeninou. 100 lívanců, myslím. A mléko a šťávu a namazané chleby a koláče. Olovi dali sebou jelita. 6 jelit, aby každý dostal jedno. Ale nemohli jsme hned jíst jelita, když jsme měli takovou spoustu lívanců. Anna a Brita měli sebou zvláštní preclíky, které peče jejich maminka a které jsou báječně dobré. Všichni jsme dostali ochutnat. Nakonec zbyl už jen jeden preclík a Bose by ho byl tak rád dostal, protože on tak rád jí koláče a preclíky. Ole byl nazlobený, že nikdo nechce jíst jeho jelita. A Britě se asi zdálo, že se mu tím ubližuje a tak řekla, dostaneš ten preclík, Bose, ale musíš nejdřív sníst Olova jelita. Bose byl už hodně najedený, ale přece se do toho ještě dal, protože by moc rád dostal ten preclík. První jelito slupl jako malinu, druhé taky spořádal, ačkoliv už trochu pomalej. Hekal, když začínal jíst třetí. Ale Brita mu držela preclík před nosem a tak do sebe nasoukal i třetí jelito. Potom začal se čtvrtým. Kousl do něho a řekl, tohle čtyřtý, to už mě tlačí. Ty trumbero, řekl Lasse, neříká se čtyřtý, říká se čtvrtý. Já jsem se tak nacpal, že už ani nevím, jak se jmenuju. Řekl Bose. Anna skákala po jedné noze kolem Bose a pokřikovala, era.

0: tři, se čtvrtou jde povětří, s pátou hrom a s šestou blesk, se sedmou už prásk a plesk.
1: Já si myslím, že to praskne každou chvíli. Řekl Bose a taky řekl, že už žádné jeli to jíst nebude. Dostaneš ten preclík stejně, rozhodla Brita. Ale Bose řekl, že už by nikdy v životě ani za nic nejedl preclík a nikdy, nikdy už žádné jeli to.
0: Potom jsme šli do jeskyně. A Lasse říkal, že v ní asi v kamenném věku bydleli lidé. Ach, jak tam ti chudáci v zimě asi mrzli. Mezi balvany byly totiž velké štěrbiny, kudy tam mohl vát sníh. Brita si vymyslela, abychom si hráli na lidi z kamenného věku. A to se Lasovi moc líbilo. Říkal, že on a Bose a Ole půjdou lovit zubry a krotit je a Brita, Anna a já jsme měli zůstat doma v jeskyni a ohřívat jídlo. No tohle je tedy hrozně podivné. Ať si hrajeme na co chceme, kluci jdou vždycky dělat něco zábavného a my máme jenom ohřívat jídlo a takové věci. Ale Brita řekla, že bychom si mohli udělat z větviček košťata, jeskyni zamést a pak, že bychom mohli zastrčit nějaké pěkné březové větve do štěrbin, aby to v jeskyni bylo útulné.
1: Lasse řekl, ale dělejte si tu, co chcete, i když to bude nějaká pitomost. Pojďte, kluci, jde se na lov zubru. Ale Bose byl tak nacpaný jelity, že byl úplně zničený a řekl, že nedokáže ulovit žádného zubra. Tak bys mohl zůstat doma v jeskyni a být ženy a děti, řekl Lasse. Hlavně, abys měl něco na práci.
0: Jen ať si to zkusí, řekla Brita.
1: Ale Bose ten byl tak najedený, že si lehl do trávy před jeskyni a ležel tam celou tu dobu, co Lasse a Ole lovili zubry a my zametali jeskyni.
0: Pak přišli Lasse a Ole zpátky a vyráželi ty nejstrašlivější skřeky, jenom abychom slyšeli, že lov se vydařil, jak řekl Lasse. Já už jsem slyšela, co jsem na světě moc lasových skřeků, ale ještě nikdy tak hrozné. Lasse říkal, že to jsou praskřeky a že takhle se řvalo, když se v kamenném věku lovili zubři. Vytahoval se moc a moc, jaké nebezpečí to je lovit zubry a řekl, že jich ulovil spoustu, ale žádného jsme neviděli.
2: Potom začalo pršet a my jsme seděli v jeskyni a bylo nám dobře. Nebe bylo moc zatažené a my jsme už nevěřili, že ten den bude ještě hezky. Ale najednou vyšlo za mrakem slunce. A my jsme vylezli z jeskyně a šli jsme se podívat na jezero. A tu jsme viděli, jak je krásně na ostrůvku, který leží uprostřed Norgordenského jezera. Slunce tam svítilo na náš kámen, u kterého se někdy koupáme. A Lasse řekl, a co kdyby jsme si tam zajeli a vykoupali se?
0: Nebylo to ani dva dny, co jsme se ptali maminky, jestli už se můžeme koupat. A maminka řekla, ne, ne, ještě je na to brzy, musíte trochu počkat.
1: No teď jsme už trochu čekali, řekl Lasse.
0: A tak jsme veslovali k ostrovu. Svlékli jsme se u našeho kamene a závodili jsme, kdo bude nejdřív ve vodě. Vyhrál to Bose. Jelita se v něm už asi trochu slehla. Ale voda byla tak hrozně studená, že jsme všichni honem zaslezli ven. A první, co jsme uviděli, když jsme vylezli, byl norgordenský zlý beran. Stál tam se svými velikými křivými rohy a tvářil se záludně. Norgordenský beran nemůže být v žádné ohradě pohromadě s jinými ovcemi. Přeskočí totiž všechny ploty a potrká každého, koho uvidí. Na jaře ho proto nechávají na ostrově úplně samotného. Je to hrozná potíž dostat ho tam. Strýček Erik, náš tatínek a strýček Nils mu vždycky svážou provazem nohy a pak ho položí na norgordenskou pramici a strýček Erik vesluje k ostrovu a tam ho pustí. Ale my jsme byli moc překvapeni, když jsme vylezli z vody a uviděli na břehu berana, jak na nás kouká, protože jsme zapomněli, že tam je. Beran se jmenuje Ulrik. Pro pána krále, vykřikla Anna, já jsem zapomněla, že tu je Ulrik. Myslím, že Ulrik má strašnou zlost, že ho vždycky tak svážou a složí na loď, když se jeho manželky a všechna jehňata na to dívají. Možná, že právě proto je tak zuřivý. A pak je to asi hrozná otrava chodit po ostrově sám a sám.
2: Teď byl určitě nazlobenější než jindy. Sehnul hlavu, rozběhl se proti nám a trkal na všechny strany. A Ola nabral tak, že ho převalil. Ale Ole hned zas vyskočil a utíkal, co mu nohy stačily. Utíkali jsme všichni. Bose, Anna a Brita vylezli na vysoký balvan, Ole a já jsme vylezli na strom a Lasse se schoval za keř. Křičela jsem na Lasse: ty uratný lovče zubrů, tady máš zrovna jednoho takového, aspoň skoro takového, měl bys nám ukázat, jak to uděláš, abys ho ulovil. A Anna a Brita křičeli: hele, tady máš zubra, Lasse, hurá na lov! Ale Lasse si netroufal za keřem ani hlesnout, aby Ulrik neslyšel, že tam je. Ulrik měl vztek, že nás nemohl potrkat. Stál pod stromem, kde jsme seděli Ole a já, a trkal, jen se z kůry prášilo. A když to nepomohlo, přeběhl k balvanu, na který vylezli Bose, Brita a Anna. Stál pod ním a koukal na něco nejzuřivěji.
1: Tak koukej, no, řekla Brita.
2: Ale nakonec jsme si začali lámat hlavu, jak se dostaneme odtud. Ulrik nevypadal na to, že by ho omrzelo nás hlídat. Kdybych tu tak měl aspoň jedno jelito, řekl Bose. To, co zbylo z jelit, jsme schovali v hromové jámě a zapomněli jsme si to vzít sebou, když jsme odcházeli. A teď, když Bose začal mluvit o jelitu, cítili jsme všichni, že máme hlad.
0: Co pak si za tím keřem usnul?
2: Křikl Ole na Lasse. Tu Lasse vystrčil hlavu a rozhlédl se kolem. A pokusil se proklouznout k balvanu, kde byli Bose, Anna a Brita. Ale to neměl dělat. Ulrik ho uviděl a radostí přímo poskočil. Vyřítil se na něj. Lasse utíkal a my jsme křičeli. Vypadalo to hrůzně, když Lasse pádil kolem jalovcového křoví a Ulrik těsně za ním.
0: Utíkej, Lasse, utíkej!
2: Křičela Anna.
1: Hele, co pak neutíkám?
2: Křičela Lasse. Najednou Ulrik Lasse trkl, až ho porazil. A my jsme křičeli tak, že to znělo jako praskřek. Ulrik se určitě toho řevu trochu lekl. Lasse vyskočil a utíkal dál. Ulrik se pustil za ním a my jsme křičeli ještě víc, ale nebylo to nic platné. Na ostrově stojí starý seník. Střechu má děravou a už se do něho seno nedává. Dveře byly otevřené do kořán. Lasse tam vběhl a Ulrik za ním. Dala jsem se do breku a řekla jsem: ach, teď tam uvnitř Ulrik Lasse utrká k smrti. A najednou jsme uviděli, jak Lasse vylezl ven tou dírou ve střeše. Pak se skočil na zem, běžel a honem zavřel za Ulrikem dveře a řekl: zubr je uloven. Teď jsme se konečně odvážili dolů. A pak jsme se všichni vyšplhali na střechu a dívali jsme se na Ulrika dírou ve střeše. Bose na něho plivl a řekl: fuj ty, beraní obludo! A já jsem řekla: jen aby z našeho hodného beránka Pontuse nebyl nikdy takovýhle starý zlý beran. Potom jsme se chystali domů. Lasse řekl, abychom si všichni sedli na pramici. On sám, že Ulrikovi otevře dveře a poletí a skočí na ní taky, dřív než Ulrik pochopí, oč jde. Protože i když je Ulrik zlý a hloupý beran, nemůže přece zůstat zavřený v seníku a pojít hladem, řekl Lasse. Udělali jsme, co Lasse říkal, jak to děláme vždycky. Když jsme veslovali od ostrova, stál Ulrik už zase na břehu a tvářil se, jako by ho opravdu moc mrzelo, že odjíždíme.
0: O, jen si řekněte, jestli chcete, abych ulovil nějakého dalšího zubra, řekl Lasse a moc se vytahoval.
2: Ale my už jsme ten den nechtěli žádného zubra. Byli jsme unavení a hladoví a přáli jsme si už jenom být doma.
0: Zeptám se maminky, jestli nemá nějaké jelito, řekl Bose.

0: básničku.
1: Až se louka zazelená, kleknu si tam na kolena, utrhnu si kvíteček, upletu si věneček.
0: No a teď ještě jedno.
1: Až se louka zazelená, kleknu si tam na kolena, utrhnu si kvíteček, upletu si věneček.
0: Jestli se vám tahle básnička líbila, tak běžte na www.piggy.cz a tam ji najdete.

0: Otroček vezl kanón na Zebín. Jednou se vídeňský císař pán díval na mapu a povídá: vidím u Jičina pěkný kopeček, co mu říkají Zebín. A jestli pak on na tom kopečku stojí pořádný kanon? Hned hnal ordonance, aby se na to v Jičíně zeptal. Ordonanc dojel, obhlídl Zebín a vrátil se do Vídně s vyřízením: melduju, že na tom kopci kanon nestojí, jen pár třešní tam roste a kluci je drbou a cvrnkají po sobě pecky.
1: Od pecky ani moucha nepadne, povídá císař pán. A proto se tam postaví kanon, aby z něho bylo všude kdo střelení.
0: Hned dal takový kanón ulít a poslal ho po železnici do Jičína. V Jičíně radost neměli. Kanónu bylo plné nádraží a ještě ho kus přečníval za stanici. Přiběhl k němu jičínský generál a všichni obrsti z kasáren. Na ja, povídá generál, po železnici jel kanón jako po mydlině. Ale jak my ho teď dostaneme na ten kopec Zebín? Protože v Jičíně ani ve vsích kolem nebyl takový vůz, co by císař pánský kanon uvezl, a nebylo tam ani spřežení, které by kanon utáhlo. A to už taky hrálo v telegrafních drátech z Vídně do Jičína. Kdy bude stát ten kanon, co jsem poslal na kopci Zebíně, a kdy už se z něho dá první šůz? Podepsán byl císař pán. Jičínský generál a všichni obrsti točili čepicemi napravo, nalevo, ale rada z toho nebyla. Až jeden lejtnant si vzpomene. A co ten forman Šejtroček, co bydlí v chalupě pod Šibeňákem? Vůz má pevnější než ze železa a valacha silného za 40. Ten by to dokázal. Jičínský generál hned dal lejtnantovi malou medaili za fištron a poslal ho, aby s Šejtročkem všecko vyřídil. Šejtroček zrovna hřebelcoval ve stáji valacha Žemlíčku, když tam přišel ten lejtnant. Břinkl dlaní o šavli a houkne: z generálského rozkazu vyvezeš kanón z nádraží na kopec Zebín.
1: A to ne, povídá mírně Šejtroček, protože z kanónu se střílí po lidech. Lejtnant zčervenal jako generálské podšití.
2: Tak ho tam vyvezeš z rozkazu samotného císaře pána.
1: A to taky ne,
0: zasmírně Šejtroček. Lejtnant zbledl jako nedošlý pecen.
2: Za tu neposlušnost tedy půjdeš sám na vojnu a rovnou na 14 let.
0: Tohle už byla pro Šejtročka zlá studie. V tom se mu ale přitočil valach Žemlička hubou k uchu a šeptá: jen řekni, že dovezeš, a všecko se uvidí.
2: Tak tedy dovezu,
0: řekl forman Šejtroček. Lejtnant se vrátil do barvy a odešel s tím vyřízením k generálovi. Ten den, co měl Šejtroček vést kanón z nádraží, nesměl v Jičíně nikdo vyjít na ulici, to aby kanónu nic nepřekáželo. Celý batalion vojáků musel přijít z kasáren, aby kanón složili z vagónu na Šejtročku v vůz. Jičínský generál a obrsti si jen dívali a sykali přes zuby, když vojáci s kanónem někde trochu zadrhli. Forman Šejtroček do toho pořád: kdyby svět věděl, jak já nerad ten kanón povezu. Od telegrafu pořád lítali s císařpánským poptáním, kdy už ten kanon bude stát a kdy se z něho vystřelí. Když kanon vezli, šel generál a obrsti po špičkách, aby se kanon nepřevážil. Forman Šejtroček nevesele poponášel o pratě, jen Valach Žemlička si bystře vykračoval před vozem a co chvilku se zasmál. Prošli Jičínem a dál a jsou pod Zebínem. Jičínský generál ukázal Šavlí. A teď direkcion na ten kopec. Valach Žemlička zabral do postraňků a v tom, jako by se mu zvrtlo kopito. Vozem trhlo, kanon se převážil a všecko to sletělo. Pod Zebínem je tvrdo a tak se kanon ohnul. V Šejtročkovi ustydla krev. A už k němu skočí generál a všichni obrsti. To si zodpovíš samotnému císařpánovi. Jenže v tom zas Valach Žemlička Šejtročkovi něco přišeptl a on povídá, a co já bych se zodpovídal? Kůň šel na rozkaz pana generála. To musel jičínský generál uznat. Chvíli se radil s obrsty a křikl. Ať ten kanon co nejrychleji vyveze na kopec, jak je. A honem, ať se z něho vystřelí. Přitom generála pořád překřikovali ordonanci, že císař pán z Vídně pilně vzkazuje, co je s tím kanonem.

Nakonec stál kanón na samém vršku kopce Zebína. Kanonýři ho naládovali a pak s ním mířili. Šejtroček se opíral bokem o vůz a pořád tak nevesele. Kdo ví, kam ta koule půjde? Kdo ví, komu ublíží? Žemlíčka se k němu přitřel hubou ještě do třetice a přišeptl: však se to uvidí. A namířeno. Jičínský generál křikne: on fire! Kanon vystřelil. Vystřelil kouli, že až bylo pro strach. Nesla se, ale jen kousek. Uhodila rovnou do pole Turků pod Zebínem. To proto, že kanon byl od nárazu ohnutý. Šlo to jen do Turku. Ublížilo to jen dýním. Vydýchl si vesele Šejtroček. Jenže teď s tím zas měli mutaci jičínský generál a obrsti. Strachy se jim až omžily zlaté knoflíky. Až v secí sašpán doví, jak jsme si vedli s jeho kanónem, vězení na festunku se nevyhneme. S těžkým srdcem vyslali na poštu lejtnanta, aby císař pánovi poslal telegram. Kanon střelil, ale doletělo to jen k Turkům. Císař pán si ve Vídni telegram přečetl, dal si podat mapu a chvíli na ní měřil. Potom rozkázal jičínskému generálovi a všem obrstům sofort pošlete po zlaté medaily. Byla to přece rána rovnou mě pro parádu. Vždyť je to od Zebína k Turkům nejmín 900 mil. A to všecko proto, že v telegramu je písmeno jako písmeno. Jičínský generál a obrsti si mohli nad císařskými medailemi hlavu ukroutit a přivodilo jim to motolici. Ale to už zas Valach Žemlička dávno stál ve stáji a Šejtroček ho jemně hřebelcoval.

0: Piggy reklama!
1: Prasátko Piggy vás zve do kina na nový animák Mimoni a Monstra.
2: Modrožluté potvůrky přitahují jednu katastrofu za druhou. Tentokrát to odskáče Hollywood. Zastaví někdo Mimoni a skutečná monstra včas?
1: Vyhraj filmový balíček právě teď na Piggy.cz. Film Mimoni a Monstra v kinech od 30. června.
0: Piggy reklama!
3: Jonáš. Nemocnice je nemocnice. Když se tam člověk dostane, hned se začne bát. Neví totiž přesně, co mu je, a neví, co s ním budou dělat. Taky neví, kdy ho pustí domů a jestli se uzdraví. Leží v pyžamu v posteli, kouká do stropu a je mu ouvej. Jako třeba Jonášovi.
4: Já v posteli nebudu.
3: Vztekal se, když ho přivezli. Nic mi není, jsem zdravý jako ryba a chci domů. Jenže pan doktor zavrtěl hlavou. Necháme si tě tady na pozorování, Jonáši, a basta. Pak mu dali pruhované pyžamo, ve kterém vypadal jako vězeň. Bylo mu velké a nemělo všechny knoflíky. V nemocnici byl Jonáš sám. Táta zůstat nemohl, protože je pilot a lítá po celém světě. Pilotuje i dálkové lety přes oceán a tam za sebe náhradu jen tak nenajde. Máma musela zůstat doma s malým bráchou, kterému jsou teprve 2 měsíce, a ještě pije mámino mlíčko. A tak se stalo, že s Jonášem v nemocnici nikdo být nemohl. Tvářil se, že mu to nevadí. Ve vězení je každý sám. Ale bylo mu smutno. A aby toho nebylo málo, i na pokoji ležel sám. Chodil po chodbě, mračil se a s nikým se nebavil. Sestřičky na něj v jednom kuse volaly.
4: Jonáši, co tady pochoduješ, bos?
5: Jonáši, já ti dám papír a pastelky. Chceš?
4: Jonáši, honem se vrať do pokoje. Za chvíli je vizita a pan doktor se bude zlobit.
5: Jonáši, já tě snad k té posteli přivážu.
3: Při vizitě pak pan doktor rozhodl, že Jonáš musí dostat kapačku. A tak se stalo, že byl opravdu připoutaný k posteli a nemohl už ani pochodovat po chodbě. Bylo mu do breku.
5: To není fér.
3: Koukal do stropu a po tvářích se mu řinuly slzy. V tu chvíli vešla do pokoje paní uklízečka.
6: Dobrý den.
3: Řekla a postavila kyblík na podlahu.
6: Já umyju tady.
3: Mluvila špatně česky a znělo to trochu legračně. Ale Jonáš se neusmál.
6: Ty tu nový? Já těbě neviděla. Prugovaný jako zebra. Jak ty máš jméno?
3: Jonáš. Ozvalo se z postele.
6: No, ty, jak si máš, Jonáš?
3: Usmála se na něj. Nemám. Zavrčel Jonáš a otočil se k oknu. Paní uklízečka vytírala pod postelí.
6: Nemáš? A co máš?
3: Zeptala se. Mám nemoc, řekl Jonáš.
6: Nemoc. Nemoc. Co nemáš moc?
3: Nic, odsekl Jonáš a přetáhl si peřinu přes hlavu.
6: Když nemáš nic, tak já tobě něco dám.
4: nedala se paní uklízečka. Vytírala teď u okna a otočila se na Jonáše, aby viděla, jak se tváří. Všimla si, že se to pod peřinou nějak klepe, jako by někdo začínal brečet. Proto hned pokračovala.
6: Já ti dám pohádka. Co? Pohádka pruhovaná. To byla jednou jedna zebra. Ty víš, co je zebra?
4: Zjišťovala. Vím, ujistil ji Jonáš.
6: No, a ta zebra měla malá žebra, totiž zebra. Ta velká zebra měla malá zebra. Tak je to správně. A ta malá zebra neposlouchala a byla divoka. Utíkala přes silnici, když jí to napadlo, a ani se nepodívala, jestli nejede autobus, nebo automobil, nebo motorka. А та велика зебра се злобила на та мала зебра. Давай позор, небо сети нецо стане. Мусиш ходить по прощеходу. Але мала зебра не видела, що є то прощеход. Так же та велика висвітлювала, же прихід, то є прийшло зебра. Мусиш ходити, де я зебра. Цупак, то не віш.
4: Зебра по зебре. Засмál се Jonáš а викоукл з-под перини.
6: Ну, їсте. Зебра по зебре. То тіж по зебре. Упаковала то та мама зебра, а та мала се хе-хе-тала, зебра по зебре, зебра по зебре, там ті жадне авто не приєде, там мусі кожди заставить. То є прихід проходця, віж, та зебра. Йо-йо, то я вим, рекла та мала зебра. Але єслі мені увиді та авто, вона се бала троху, зебра по зебрі, то се страті, гдіж мі оба смі пругати. Мама зебра се замислила, а виділа, же мата мала зебра правду, же може се то стат. Ну, що буду ділати? Опак їй нападло, же мусі ходити так, боком, на шикмо, виж?
4: Aha, řekl Jonáš a docela ho to zajímalo. Už neležel, ale seděl a pozoroval, jak paní uklízečka vytírá.
6: Takže šla ta zebra po zebře tak na šikmo, že ti to vypadalo, že je na té ulici. Krčižovka. To víš, co je, ne?
4: To. Jo, to luští táta.
6: No.
4: To je v novinách. Přitakal Jonáš.
6: No, právě. A tak tam na té ulici byla křižovatka. Totiž křižovka velká. Velká křižovka. A lidi na to koukali z okin a luštili. Třeba, co je dětský nápoj na pět písmena?
4: Kakao, vykřikl Jonáš.
6: No, ty šikovný. A nebo domácí obuv na sedm písmena.
4: B-A-Č-K-O-R-I, zase vykřikl Jonáš.
6: Baťkuri, jo, a ty, jak ty všechno víš?
4: Divila se paní uklízečka.
6: Nebo domácí rdvíře na tři písmena.
4: Pes.
6: Oho.
4: Hned věděl Jonáš.
6: Ty chytrý kluk. Ať tohle, co? Veselá grimasa na pět písmena. O to je těžký. To ty navíš, ty kluk pruchatý.
4: Vím. U, S, M, E s háčkem, V. Řekl hrdě Jonáš. S tátou totiž často luštil křížovky a pomáhal mu. A co byla tajenka té křížovky? Zeptal se nakonec.
6: Tajenka byla tak. Všecko přejde z veselá, kdo z toho nic nedělá.
4: Jonáš se usmál. Paní uklízečka strčela mop do kyblíku a byla s prací hotová.
6: Tak, ahoj, Jonáš. Já jdu uklízet vidle.
4: Loučila se. Ahoj, řekl Jonáš a opakoval si pro sebe. Všechno přejde z vesela, kdo z toho nic nedělá. A bylo mu najednou mnohem, mnohem líp.

0: vtip. Strýčku, máš tetu?
1: Ne, žiju sám.
0: A kdo ti říká, co máš dělat?
2: Koblížek na cestách. Žil byl stařeček se stařenkou. Jednou poprosil stařeček stařenku, usmaž mi prosím koblížek. Usmažit koblížek, ale z čeho? Nemáme už žádnou mouku. Ech, stařenko, zameť na sýpce, vyškrab truhly, však se jí trochu najde. Stařenka udělala tak, jak jí stařeček poradil. Nametla a naškrabala dvě hrsti mouky, zadělala těsto smetanou, udělala koblížek, usmažila ho na másle a položila na okno vystydnout. Koblížka ale omrzelo ležet, i skutálel se z okna na násep, z náspu na trávu, z trávy na cestu a dál se kutálel po cestě. Jak se tak kutálel po cestě, jde proti němu zajíc. Koblíšku, koblíšku, já tě sním? Ne, nejes mě zajíčku a raději si poslechni, jakou ti zaspívám písničku. Zajíc nastražil uši a koblížek zapěl. Já koblížek, koblížek, po sýpce metený, po truhlách škrabaný, smetanou mísený, na másle smažený, na okénku chlazený. Já od dědouška utekl, já od babičky utekl, od tebe zajíčku taky uteču. I kutálel se koblížek dál, sotva ho zajíc ještě zahlédl. Kutálel se po pěšince v lese a proti němu jde vlk. Koblíšku, koblíšku, já tě sním. Nejes mě, vlku, já ti zaspívám písničku. A koblížek zapěl. Já koblížek, koblížek, po sýpce metený, po truhlách škrabaný, smetanou mísený, na másle smažený, na okénku chlazený. Já od dědouška utekl, já od babičky utekl, já od zajíčka utekl, od tebe, vlku, taky uteču. Kutálel se koblížek dál, sotva ho ještě vlk zahlédl. Kutálel se lesem a proti němu jde medvěd, který láme chrastí, křovík zemi šlape. Koblížku, koblížku, já tě sním. A jak bys mě mohl ty nemotoro sníst? Poslouchej raději mou písničku. A koblížek zapěl. Já koblížek, koblížek, po sýpce metený, po truhlách škrabaný, smetanou mísený, na másle smažený, na okénku chlazený. Já od dědečka utekl, já od babičky utekl, já od zajíčka utekl, já od vlka utekl, od tebe, medvěde, pod hory uteču. I kutálel se koblížek dál, sotva ho ještě medvěd zahlédl. Kutálel se dál a naproti němu jde liška. Vítej, koblížku, jaký ty jsi hezounký a červenoučký. Koblížek byl rád, že ho liška pochválila i zapěl svou písničku. Liška poslouchá, pomalu se přibližuje a koblížek zpívá. Já koblížek, koblížek, po sýpce metený, po truhlách škrabaný, smetanou mísený, na másle smažený, na okénku chlazený. Já od dědečka utekl, já od babičky utekl, já od zajíčka utekl, já od vlka utekl, já od medvěda utekl, od tebe, liško, taky uteču. Překrásná písnička, pravila liška, ale je to bída, holoubku, já už jsem stará a nedoslýchám. Sedni si mi na čenich a zaspívej mi ještě jednou. Koblížek se zaradoval, že mu liška pochválila jeho písničku a sedl si ji na tlamu. Já koblížek, koblížek, a liška udělala ham, a snědla ho.

0: Špigy cvičení
1: s Hankou.
0: Ahoj, děti. Já jsem se tu dnes sešel s Hankou Kýnichovou. Možná, že budeme trochu cvičit a možná, že si spíš budeme povídat. Co dnes budeme dělat, Hanko?
2: Správně si Piggy naznačil, že budeme možná trošku cvičit, ale mě tak napadlo, jestli bychom si dnes nemohli tak trošku povídat o jídle. Já vím, že Piggy, ty rád jíš, mám pravdu?
0: Moc ráda.
2: A určitě nebudu daleko od pravdy, když řeknu, že i naše děti rád jí.
0: Ale víš co, někdo se hodně upejpá. Někdo nemá rád tohle a tamhle to a radši by něco sladkého.
2: To máš pravdu. To? Ale určitě, Piggy, nebudu daleko od pravdy, když řeknu, že takové kefírové mléko s cereáliem je docela dobře zvolená svačinka. Dal bys si taky?
0: Kefírové mléko, to je takové trochu kysané, víš?
2: To je takové trochu kysané, hlavně má živé dobré kultury a ty dělají strašně dobře našemu bříšku.
0: A cereálie, to jsou obilniny, víš?
2: To jsou obilniny, které v sobě mají vlákninu a ta taky dělá dobře našemu zažívání. Ale dobré jídlo se má vždycky do pupíku dát, až když si děti třeba zacvičí, zasportují, protože pak je to pro ně daleko zdraví prospěšnější.
0: Hanko, to znamená, že je lepší třeba na svačice až po tom, co se hýbu, než před tím, kdy mám cvičit?
2: No, spíš bych řekla, že klidně se můžeš najíst, jít si zasportovat, pak se zase najíst, jít si zasportovat, pak se zase najíst. Tím jsem ti, Piggy, chtěla říct jenom to, že by se mělo jíst minimálně 5x až 6x za den. V podstatě můžeš jíst pořád a mezi tím se můžeš hrát, povídat, kreslit, co tě napadne, a to je potom zdravý životní styl.
0: Hele, ale to já třeba nemůžu si dát třeba nějaké knedlíky a nacpat si pupík, viď, pořádně, a tohle dělat třeba 7x za den.
2: Piggy, to by naše děti vůbec nebyly zdravé, protože dát si 7x za den knedlíky, tak budou jako parní válec. Piggy, já jsem tady hlavně od toho, že by jsem měla s dětmi cvičit. No, víš, jak vypadá žába?
0: Kvak, kvak, přesně tak.
2: A je, žabák je o něco větší a my si teď na takového žabáka zahrajeme a budeme skákat žabáky. A protože jsme tady ve studiu, tak je budeme skákat na místě, ale vy, děti doma, můžete skákat po celém obývacím pokoji a po celé kuchyni. A takový žabák vypadá tak, že si dá nohy mírně od sebe, nahrbí záda, ruce si položí na stehna.
0: Takže má zadeček nad zemí hodně?
2: Takže má zadeček nad zemí hodně. Půjdeme pérovat v kolenou a vyskočíme jak žabka, která chce přeskákat celý rybník.
0: Žabka pružilka.
2: A my si teď na takovou žabku pružilku zahrajeme. Takže děti, Piggy, pojďme 10x poskočit, pérujeme v kolenou a budeme společně skákat alespoň 10x přes potok. Takže poprvé hop.
0: Hop, hop.
2: A hop.
0: Hop, kvak, kvak.
2: A hop.
0: Kvak.
2: A po čtvrté hop. A po páté kvak, kvak, kvak, kvak. A po šesté, já jsem zapomněla na pětku. Piggy, stop. My musíme nejdřív naše děti naučit počítat. Takže alespoň do 10. 1.
0: 1.
2: 2.
0: 2.
2: 3.
0: 3.
2: 4.
0: 4.
2: 5.
0: 5.
2: 6.
0: 6.
2: 7.
0: 7.
2: 8.
0: 8.
2: 9.
0: 9.
2: 10.
0: 10.
2: Děti, kdyby to náhodou nešlo s tím počítáním, tak já vám budu tleskat a vy budete poskakovat. Ještě jednou hrajeme si na žabku a chceme 10x přeskočit náš pokojíček. Jdeme na to? A jdeme. A raz, jeden poskok. A dva, druhý poskok. A třetí poskok. A čtvrtý poskok. A pátý poskok. Teď dáme dva za sebou. Pojď. 5, 6. A 7. A zase dva za sebou. 8, 9. A poslední nejvyšší. 10. Já myslím, že stačí. Děti, utíkejte do ledničky. Vyndejte si kefírové mléko, dejte si k tomu cereálie, dejte si k tomu třeba jenom obyčejnou vodu, nemusí být vždycky slazená cukrem. Mějte se krásně a já se těším zase příště s Piggym a s vámi na viděnou.
0: Kvak, kvak, tedy, ahoj!
3: Rada zní...
4: Pozdrav bývá nezřídka, tvoje první vizitka.
1: vizitka?
3: No to se ví. Už podle pozdravu poznám, co jsi zač.
1: Ty to nevíš?
3: Samozřejmě, že to vím. Jsi můj syn.
1: A podle pozdravu poznáš, že jsem tvůj syn?
4: Ne. Pan Spejbl chce říct, že i kdyby nebyl tvůj otec,
1: tak já bych byl jeho syn.
4: Jej, Tadánky, ne. Ale podle pozdravu by poznal...
3: No samozřejmě.
4: Že nejsi jeho syn.
3: Šmangode, jak je vychovaný, bych poznal.
2: Ano, protože pozdrav je jedním ze základů abecedy slušného chování.
3: Samo sebou, takže nestačí něco zažbrblat, ale hezky zřetelně vyslovit.
4: Dobrý

0: Ale děti, druhé děti přece.
1: Ale co když přijdeš na návštěvu, hrdinko, je tam víc lidí, no? Přece nespustíš. Dobrý den, dobrý den, dobrý den.
2: Jasně, že ne, tati. Fofrem si je přepočítám a řeknu třeba 9 dobrých dnů.
1: Hloupost. Jak to vyřešíš ty, Máničko?
3: Prosím, nějak.
1: No pozdravit přece musíš, ne?
3: Kdo pak? Na tu návštěvu přišel Hurvínek, já tam vůbec nejsem, tak co bych si lámala hlavu s pozdravem?
0: A přitom je to tak jednoduché. Pozdravíte prostě všechny najednou, dobrý den.
2: A řeknu, najednou, dobrý den.
1: Ale houbelec.
2: Co houbelec?
1: Pozdravíte všechny najednou, dobrý den, bambulové.
3: Aha, už tomu rozumím, Hurvínku. Řekneš všem najednou, dobrý den, bambulové.
1: Šmankotem.
0: Ne. Jenom dobrý den.
1: Jenom dobrý den.
0: No, nebo se mlčky ukloníte.
1: Ukloníte.
0: No. A pamatujte si, že pozdravit je slušnost,
1: ano.
0: Ale odpovědět na pozdrav je povinnost.
1: A i zdravení má určitá pravidla. Víš, o co jde, Hurvajs?
2: Jasně, tati. Osoba.
3: O žádného soba. O slušnost. Se sobem se nezdravíš.
2: Ty jsi popleta, Máni. Osoba mladší zdraví napřed osobu starší. Muž zdraví napřed ženu.
0: Správně. Ano.
1: Správně.
0: Ovšem, podání ruky je to naopak. Tu podává starší mladšímu a žena muži.
1: Ano. Podanou ruku mírně stiskneš a hned ji zase pustíš, Hurvajs.
2: No jo, to je jasný. Přece si ji nebudu brát domů na památku.
3: No jen se neposmívej. Tobě ji nikdo nemačkal ze všech sil a nepřestal, dokud si nezaouvejoval. A? No tak vidíš.
0: No a protože jsi dívka, Máničko, necháš si při podávání ruky rukavici na ruce, že ano? Když to Hurvínek,
3: rukavice nenosí.
2: No to ne.
0: Ale kdyby je měl, tak na rozdíl od tebe...
3: Není dívka.
2: No to nejsem.
0: Si ji sundá přece.
1: Ale povězme si taky, jak to vypadá při představování.
3: Sím, řeknou se jména.
2: No jo, určitě se budou zpívat Koleda, Koleda, Štěpáne.
3: Kolik lidí se jmenuje Štěpán? S tím při představování moc nepochodíš, Hurvínku.
2: Ježkovi zraky, to se ví, že se řeknou jména.
1: Řeknou se. Mančko, máš představit dva lidi?
3: Kteří se neznají.
1: No, kdyby se znali, nemusíš je představovat, tu dá rozum.
3: No,
1: poněvadž se neznají.
3: Jsou si cizí.
1: Chceš je představit přece. Ale koho představíš komu?
0: Já mám nápad. Ukážeme si to na příkladu, Hurvínku. Přivedeš ke mně pana Cicvárka, který tě učí na housle. Koho komu představíš?
2: Mně žádný pan Cicvárek naučí na housle.
0: Ale například?
2: Například mě naučí taky. Já ani nevím, že se například hraje.
0: Ach jo. Tedy, jak se jmenuje ten pán, co tě učí na housle?
2: Ten pán se jmenuje Nováková, je to paní.
1: Tak dost. S tím příkladem to radši nebudeme zkoušet, paní Kateřino. Prostě vždycky představuje mladšího staršímu a muže ženě, že ano?
0: Ano, ale vraťme se ještě ke zdravení. Když máte na ulici pozdravit úplně neznámého člověka, když půjde s někým...
2: Jiným.
0: Koho znáte, že ano?
3: Aha, když s panem Spejblem půjde cizí pán, pozdravím oba.
1: Neznámé lidi oslovuješ
2: slušně.
1: No samozřejmě, že slušně, ale pane nebo paní.
0: A při odchodu se obyčejně říká...
4: Naschledanou. Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

0: titul pravého Kocourkova se od pradávna hádala dvě města. Šilda v Německu a Šilperk, tedy dnešní Štíty, u nás na Moravě. Města se hádala a hádala, a když bylo všecko písemné vyjednávání marné, nakonec se purkmistři dohodli, že se sejdou osobně a vleklý spor o prvenství a pravost rozhodnou na nejvyšší úrovni. K setkání došlo před hezkou řádkou let v Praze. Aby však jeden z purkmistrů nepřijel do Prahy dříve než druhý, dohodli se písemně na tom, že purkmistr ze Šildy vyjede do Prahy ten týž den a v tutéž hodinu jako purkmistr ze Šilperka. A ten, kdo bude v Praze první, bude mít na konferenci přednost a také první slovo. A tak jednoho dne, když se purkmistr ze Šildy, jak náleží, vyspal a byl v té nejlepší náladě, šel si připravit pergamen a pečeť, napsal na listinu "Dnes se jede", podepsal se, přivěsil pečeť a vydal se s početným průvodem do Prahy. Také šilperský purkmistr se jednoho dne, jak náleží, vyspal a byl v té nejlepší náladě. Dal si přinést pergamen a pečeť, napsal na dokument "Dnes se jede", přivěsil pečeť a dal svým lidem povel vyrazit ku Praze. K mostu přes Vltavu dojeli současně. Na pergameny napsali "Už jsme tady" a přivěsili pečeti. Jenže do brány ve věži nemohli oba purkmistři vjet současně, protože byli tělnatí a navíc měli tlusté koně. Proto se skočili a aby jeden druhého nepředbíhal, vzali se za ruce a levá pravá prošli mostní bránou do města. Za nimi jeli dvojice, jeden šilďák, jeden šilperák. Nahrnuli se do ulic a Pražáci se měli na co dívat. V šenku u zlého kocoura byla pro sjezd připravena zasedací síň, vyzdobená vybranou kocourkovskou tématikou a doplněná vhodnými hesly. Od stropu visely girlandy malých dýní a nafouknutých vepřových měchýřů, mezi nimi věnce buřtů, špekáčků, klobás, jelit a jitrnic, na nitích nakládané kvašáky, na provázcích uvařené vepřové ovarové hlavy, uzená kolínka, šunky, špek a šrůdky uzeného masa, upečená selata, vídeňské řízky, srnčí hřbety a jelení kýty. Takhle totiž byli purkmistři v obou kocourkovech zvyklí zasedat s malým pohoštěním. Pod touhle užitečnou výzdobou stála uprostřed sálu velká tabule pro několik set osob, podepřená dřevěnýma, umělecky vyřezávanýma nohama v podobě statných kocourů, kteří na svých předních prackách nesli dubovou desku ohromného stolu. To proto, aby se neprohýbala, když zasedající účastníci sjezdu náhodou usnou znavení jednáním a složí na stůl své těžké hlavy. Na čelní straně sálu visela ohromná žlutá draperie s městskými znaky obou kocourkovů. V čelech předsednického stolu usedli proti sobě oba purkmistři. Před každým purkmistrem ležel na stole velký zvonec. Purkmistři se zvonců hned chopili a zvoněním dávali najevo, že se jednání zahajuje. Za plentou spustila kočičí muzika kulturní vložku, kterou přítomní vyslechli v stoje. Hlediště potom na nenápadný pokyn bouřlivě zatleskalo, načež písaři ukázali lidu zapečetěný bílý pytlík, z něhož vyndali jednu černou a jednu bílou kočičí oháňku a prohlásili: "Který z pánů purkmistrů vytáhne z pytlíku bílou oháňku, zahájí podle dohody kocourkovský sněm a udělí si slovo." Bílou oháňku vytáhl purkmistr ze Šildy a spustil. "Vážení zástupci měst kocourkovských, dovolte mi především, abych vás na dnešním shromáždění co nejsrdečněji přivítal a současně s tím hned v počátku své řeči prohlásil, že pravým a jediným kocourkovem je Šilda. Šilperk, Šilperk! Dupali, hvízdali a skandovali šilperáci. Šilda, Šilda! Snažili se je překřičet šilďáci. Bušili pěstmi do stolu a troubili na kozí rohy. Klid, prosím, klid! Pokoušel se je utišit předsedající purkmistr. Hluk v sále za chvíli ustal, protože kocourkovský lid byl zvyklý, na rozdíl od jiných měst, své purkmistry na slovo poslouchat. Nyní chci podat nezvratné důkazy, že naše německá Šilda byla, jest a na věčné časy vždy bude tím pravým Kocourkovem. Už prosím staří Římané totiž obdivovali u našich germánských předků způsob, jakým tito v lese lovili bažanty. A když tento způsob poznali, již tehdy o Šildě sám velký vojevůdce Julius Caesar napsal, že je to pravý Kocourkov. Když dneska my, kráčíce ve šlép jejich svých předků, chceme jako oni ulovit bažanta sedícího na stromě, skočíme si domů pro housle, trumpetu nebo niněru a vesele vyhrávajíce na ten nebo onen nástroj chodíme kolem stromu. Bažant se diví, co to děláme, sleduje nás a kroutí za námi hlavou tak dlouho, až si zakroutí krk a spadne nám rovnou do klína. Tak co vy na to, šilperáci? Skončil purkmistr ze Šildy a za svou promyšlenou řeč sklidil ohromný potlesk a nejméně 10krát se musel uklánět. Na to vyskočil šilperský purkmistr, vyzváněl zvoncem a volal. Když my, šilperáci, lovíme bažanta, činíme tak způsobem ještě starodávnějším, známým už z doby Ňumovsky Pompilionské, kdy ještě lidé housle, trumpety, ba ani noty neznali a tam, kde stojí Šilda, se tenkrát líhli medvědi. Šilperák, vyda na stromě bažanta, skočí si domů pro pilku, strom skácí a bažanta má bez vyhrávání. A potlesk opět zaburácel. U nás v Šildě máme i vodovod. Pochlubil se v zápětí purkmistr ze Šildy, aby ukázal pokrokovost města. Naši inženýři zjistili v cizích zemích, že vodárny jsou vždycky na kopcích. Proto jsme na nejvyšší horu nad naším městem vykopali z náměstí až na její vrchol hluboký příkop a do zdi na radnici jsme dali zazdít vodovodní kohoutek. Vždycky, když hodně prší, teče voda příkopem přímo na náměstí, kde je za deště vody až po kolena a kohoutkem ve zdi se nemusí ani točit. Tím se chlubíte, opáčil šilperský purkmistr a vynesl na šilďáky svůj poslední trumf. To my u nás v Šilperku nepřihlížím-li k tomu, že každá modernizace je hrobem Kocourkova. Jsme ještě starodávněji modernější a tím jsme starobylému rázu města nijak neublížili. Ponechali jsme si na rynku dvě staré kašny po předcích. A jako oni, tak i my každé ráno do kašen vodu v putínkách z řeky nanosíme a máme vody, že z ní jde až strach. A nemusíme se prosit, jestli zaprší nebo ne. Po řeči šilperského purkmistra o zásobování města vodou se v sále rozhostilo ticho. Lidé u tabule jenom tiše povstávali ze svých míst a nožem si odřezávali od stropu visící klobásy, jitrnice, nač měl kdo právě chuť. Zkrátka zřetelně dávali najevo, že řečí bylo už dost. Předsedající purkmistři dali proto neprodleně, dříve než všichni utečou, schválit usnesení, v němž bylo uvedeno. Žádné straně se zatím nepodařilo prokázat, že by na titul pravého Kocourkova měla nesporný nárok. Proto letitý spor budiš rozhodnut soutěží, v níž každé město splní jeden úkol. Za A. Měšťané města Šildy do 14 dnů po návratu z Prahy nakrmí špeclemi orlí mláďata na nejvyšší skále ve Schwarzwaldu. A o výkonu podají zprávu do Schilperka, doloženou dvěma škopky špeclí ozdobenými orlím peřím. Za B. Schilperští občané ve stejné době na kostelní věži, kde roste pěkná tráva, napasou vola a přímo z pastvy ho pošlou do Schildy, aby šildákům osobně dosvědčil, že se tak stalo. Skončeno, podepsáno a dáno v Praze na svatého Kocoura roku tohoto. Po návratu z pražského zasedání se obě strany doma dali hned do práce. V Schildě všecky ženské vařili špecle a všichni muži, včetně školního dorostu, stloukali dlouhý žebřík, zatímco vyslaní špioni hledali ve Schwarzwaldu skálu s orlým hnízdem. Pak naložili 20 kádí špeclí, vzali na ramena žebřík a vydali se ke skále. Jakmile však přišli se žebříkem k lesu, objevili se potíže. Nemohli dál, protože nesli žebřík napříč a v postupu jim překážely stromy. Pan purkmistr dostal nápad, že by bylo nejlepší uřezávat žebřík podle potřeby kus po kuse. Nápad se zprvu báječně osvědčoval. Byli u skály opravdu dříve, než by to dokázali pokácením lesa, ale když dorazili k cíli, zbyli jim ze žebříku jen dva příčle. Naštěstí však zjistili, že orly už vyvedli svá mláďata a odletěli. Co teď? Povídá purkmistr. Víte co? My ty špecle sníme. Bylo by škoda je vyhodit. A kdo ví, jestli šilperáci vola na věži napasou. I jim se mohou vyskytnout nečekané potíže. A tak se dali do špeclí. V Schilperku přibližně ve stejnou dobu byla na rinku pěkná podívaná. Obecní pastýř se tam namáhal sečbil, aby vola vyhnal na věž, ale co chcete. Byl to vůl a ne se k pěkné trávě rozběhnout. Městská rada se tedy usnesla, aby zvíře bylo na věž vytaženo. Uvázali mu na krk provaz, provaz nahodili na kladku upevněnou za křížek na věži a hej, rup, táhli vola na věž. Když se vůl blížil k věžní římse, kterou obrůstala svěží zeleň, měl už oči z důlků a jazyk vyplazený. No podívejte se, jakou má na tu trávu chuť, no ne, už vyplazuje jazyk, vytáhně to ještě trošku výš, ať má při pastvě trochu pohodlí. Jásal dav na náměstí. Táhli, potahovali, vůl už měl přední nohy v trávě na věži, ale pást se nechtěl. Tahači bručili, že už je od provazů bolí ruce. No chuť ho asi přešla. Nechce se pást, no nemá hlad. Měli ho nechat pořádně vytrávit, než ho na tu pastvu hnali, usuzovali. A nebo tu trávu nechce, protože je to tráva farářova, dodala jedna zbožná paní a ostatní jí dali za pravdu. Za všeobecného souhlasu spustili vola pomalučku na zem. Vůl nevstával, ležel na zemi, nehýbal se, oči vyvalené do prázdna, jazyk vyplazený do písku. Místní zvěrolékař se k němu naklonil, ohmatal mu puls a zvedl mu víčko na oku. Potom prohlásil, oběsil se vůl jeden. Co teď s ním? Zněl po rinku jeden hlas. Guláš, rozhodl purkmistr. Tím se stalo, že ani tentokrát žádná strana titul pravého Kocourkova nevyhrála, a spor o tom, kde leží pravý Kocourkov, zůstal pořád nerozhodnutý.
1: Vigy básnička!
2: My jsme malí ušáci, nemáme nic na práci. Trénujeme běh a skoky přes pařezy,
1: přes potoky,
2: učíme se kotouly,
1: nekoukáme na bouly. A teď ještě jednou.
2: My jsme malí ušáci, nemáme nic na práci. Trénujeme běh a skoky přes pařezy,
1: přes potoky.
2: Učíme se kotouly,
1: nekoukáme na bouly. Jestli se vám ta básnička líbila,
3: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

Jak šel vodník na vojnu? Jednou, takhle krátce popoledni, když slunce stálo přímo nad rybníkem a lehký vánek čechral rákosí, přišel k rybníku pošťák. Vodník Piškvorec právě odpočíval v křesle z rašeliny po dobrém obědě, když tu najednou slyší, jak mu někdo nahoře bouchá na stavidlo. No co se děje, povídá, když se vynořil z vody. Máte tady nějaké psaní, řekl pošťák a vytáhl z pošťácké kabely dopis. Potom zasalutoval a šel si po svých. Vodník kouká na obálku, je na ní tuze moc známek a ještě víc razítek a úplně nahoře v levém rohu je královská korunka. Kdo pak mi to asi píše, podivil se. To budou asi ti úhoři, co tu na jaře táhli přes můj rybník do moře. Ale úhoři to nebyli. V dopise stálo, dostavte se do 3 dnů na královský zámek. Budete zařazen do 1. královského pluku husarů. Koně si vezměte sebou. Podpis král. To je mi ale pěkný pořádek, rozčiloval se vodník Piškvorec. Takový krátký dopis a ještě v něm udělají chybu. Tady mělo být napsáno, sumce si vezměte sebou a ne koně. Ale možná, že je to tak lepší. Třeba by tam pro něho neměli ani uniformu. A tak si vodník zapakoval ranec, rozloučil se s rybami a celou tou vodní havětí a šel na vojnu. Sotva přišel na zámek, dostal hned flintu a protože neměl koně, poslali ho k pěšákům. Zrovna se učili mašírovat, když se přijel sám pan král podívat, jak to těm novým vojákům jde. Chvilku koukal a potom povídá pobočníkovi, tam tomu zelenému vojákovi dejte pochvalu. Slyšíte, jak to pěkně plácá, když mašíruje? Jak to vodník slyšel, mašíroval ještě víc, až se to rozléhalo po celém cvičišti. Když byli vojáci zasvěceni do vojenského řemesla, shromáždil král všechno vojsko a táhli na nepřítele. Mašírovali 2 dny a 2 noci, až přišli k řece. Na druhé straně už bylo vidět nepřátelské vojsko. Vodník samou radostí, že už zase vidí vodu, však taky cestou pořádně vyschnul, že na něm všechno plandalo, skočil do řeky a vesele se v ní proháněl. Když to král uviděl, povídá pobočníkovi, ten zelený voják se mi líbí, ještě mu nikdo ani nedal rozkaz a on už hledá, kudy bychom se dostali na druhý břeh. Je to statečný chlapík, dejte mu metal. Vojsko se přebrodilo na druhý břeh a nastala bitva. Šavle řinčeli, polnice troubili, vojáci stříleli z pušek a generálové rozkazovali, bouchali kanóny a nad tím vším se vznášela veliká oblaka prachu a kouře. A tak to šlo až do večera. Potom bitva utichla a obě vojska odpočívala. 1000 pulců u šatech, tohle se mi nechce nějak líbit, brblal si vodník pod fousy, když viděl, jak jeho kamarádi vojáci mají tělo samý šrám a ruce v obvazech. S tím se musí něco udělat. V noci, když všichni ulehli ke spánku a celý tábor zahalila tma, vytratil se vodník potichu k řece. Za chvíli byl zpátky s plnou náručí vodních rostlin. Opatrně našlapoval mezi spícími vojáky a každému z nich tajně vložil do torny malý kvítek lakušníku, který natrhaný o půlnoci má kouzelnou moc. Tomu, kdo jej nosí u sebe, se každá střela vyhne a každá rána šavlí se hned zahojí. Potom si spokojeně zamnul ruce a šel spát.
A ráno to začalo na novo. Šavle řinčeli, polnice troubili, vojáci stříleli z pušek a generálové rozkazovali a do toho bouchali kanóny. Jenže co to? V královském vojsku není nikdo raněn. Střely se jim vyhýbají, rány šavlí se hned hojí. Nepřátelé utíkají a kdo ví, jak by to dopadlo, kdyby nenastal večer. Jenže vodníkovi se to pořád nelíbí. Hrom do stavidla, povídá si. No takhle to přece nemůžu nechat. Moji kamarádi jsou sice všichni v pořádku, ale jak k tomu přijdou tamti na druhé straně? S tím se musí taky něco udělat. A když nastala půlnoc, proplížil se do nepřátelského tábora a každému z těch vojáků strčil do torny kouzelný kvítek lakušníku taky. A ráno přišel rozhodující den bitvy. A zase řinčeli štavle a troubili polnice, vojáci stříleli z pušek a generálové rozkazovali, bouchali kanóny. A nad tím vším se vznášela veliká oblaka prachu a kouře. Jenomže teď už to všechno bylo zbytečné. Ať stříleli, jak stříleli, ať sekali šavlemi, jak chtěli, teď už si z toho nikdo nic nedělal. Když už to trvalo dost dlouho a byli pořád tam, kde začali, generálové se domluvili, že to vlastně nemá cenu a pustili všechny vojáky domů. No a jak to bylo dál? No, jak by to bylo? Vodník Piškvorec se zase vrátil do svého rybníka. Flintu pověsil na vrbu a metal za statečnost dal malým pulcům na hraní. A všichni byli rádi, že to takhle dopadlo

0: Krakonošova pomsta. V jedné vesnici v Krkonoších žila selka, daleko široko známá svou lakotou. Když přišel koledník na koledu, vyhnala ho. Žebráku nepodala chleba. Každého šidila, jak mohla. Ze všeho chtěla mít užitek. Stalo se jednou, že potřeboval jeden tkadlec mouku na polévku a doma nebylo ani prášku. Prosil ji jako sousedku o hrstku mouky, ale selka se jen utrhla, že žebrákům nic nedává. Tu ten tkadlec se obrátil k horám a zavolal.
1: Krakonoše na vás, nelítostná osobo, Krakonoše! Slyšíš, dobrý duchu hor, slyšíš? Potrestej tu necitu!
0: Vítr zavál a tkalci se zdálo, že slyšel volat Krakonoše.
2: Pomohu! Pomohu!
0: Ale selka se jen smála a mouku tkalci nedala. Stalo se potom brzy, že šla na trh do jelemnice. V koši nesla tvaroh, máslo a vejce a těšila se, jak bude prodávat. Lacino nedá, to ne. Jde lesem a tu, kde se vzal, tu se vzal, kráčí proti ní starý člověk. Takový ohromný vousáč, na rameni pušku a v ruce pořádnou hůl. Povídá.
2: Kampak, tetka, kampak.
3: I do města, strejče. A co pak je vám do toho, kam jdu?
2: I chtěl bych něco ve městě koupit a je mi to tam daleko. Jsem starý člověk.
3: No. Koupit bych vám to mohla.
0: Povídá selka a už přemýšlí, jak dědu ošidí. Vousáč se na ní díval a povídá jí.
2: Tetko, vy prý nevěříte v Krakonoše. Co kdyby se tak najednou před vámi objevil? Nelekla byste se?
3: I nelekla,
0: povídá ta žena.
3: Zajedno, jsou to všecko poudačky. A kdyby opravdu byl, věděla bych si s ním rady. Co proto bych mu dala?
2: Ale, tak vy byste se ho nebála,
0: povídá ten starý.
2: Potřeboval bych ve městě cvočky do bot. Koupila byste mi je v jelemnici. Mám hladké boty, špatně se mi to jde. Obejdu zatím revír a pak tu na vás na tom pařeze počkám.
0: Při té řeči jí podával 2 koruny. Tetka peníze popadla a že tedy mu ty cvočky ve městě koupí. Šla rychle, aby nemeškala čas a počítala. Cvočků koupí jen za korunu. Kde by takový starý chlap věděl, kolik jich má být? Ve městě vychválené zboží prodala a cvočků za korunu nesla v kornoutu. Povídala si.
3: Takových cvočků. Polovinu jich má dědek dost. A tak si jich dobrou polovinu odsypala do dlaně. Tak tady máte, strejče.
0: Podávala mu cvočky v papírku. On se podívá a libuje si.
2: To jste hodná, tetka. Dobře jste to koupila. Za to vám musím stisknout ruku.
0: Ona byla ráda, že nepoznal, jak ho pořádně ošidila. Podala mu ruku, ale tu druhou, ve které nebyly cvočky. Tu ten vousáč na to.
2: Za tolik ochoty vám stisknu ještě tu druhou ruku.
0: Popadl ji za obě ruce a tak je tiskl a tiskl, až výskala, křičela, nadávala, prosila. Inu vždyť měla v jedné ty kradené cvočky.
2: Tak co? Budete ještě okrádat poctivé lidi? Budete pořád lakomá? Budete nadávat chudým?
0: Žena slibovala, že se polepší, jen aby ji pustil. Teprve, když se zapřisáhla, že ještě dnes dá chudým tkalcovským dětem vše, co za zboží utržila, a tomu chudákovi, kterému nepůjčila ani hrneček mouky, že dá celý pytel, tak ji pustil. Na rozloučenou jí řekl:
2: pamatujte si, takhle umí trestat krakonoš.
0: Letěla domů jako vítr, už aby byla hodně daleko od krakonoše. A tak musela ta lakomnice rozdat vše, co na trhu utržila. K večeru pak vezli k tomu chudobnému tkalci s mužem pytel mouky.

0: chybky.
1: Paní učitelka se ptá při matematice Pepíčka. Když ti dá maminka jednu žvíkačku a tatínek dvě, co budeš mít?
2: Svěží dech, prosím.
3: Ochmurné úvahy a chmurné řeči. Posetnění se Hihlík s velkou iglitovou taškou plnou ponožek vypravil do dolní čtvrti. Tentokrát se musel dost často schovávat. Buď skočil do průjezdu, nebo se skrčil za parkujícím autem a párkrát musel splynout s popelnicí. Jednou ho dokonce nějaký stařík kolem popelnice honil, ale pak se ukázalo, že nehodí jeho, ale nějakého bílého králíka. Volal na něho, Pepíčku, Pepíčku, vrať se. V uličkách poblíž Kilimandžára se už chodci objevovali jen zřídka. Tady měl čas trochu si vydechnout. Uvažoval, co udělá. Dokonce myslel na to, jestli přeci jenom neměl vzít Ramse se sebou, nebo toho siláka Vasila. Byly to pochmurné úvahy. Kde bych asi teď Vasila a jeho dva parťáky sehnal, říkal si. Tak o tom bych něco věděla. Když Vasil, Padrát a Čango vylezli z vraku parníku a ukázalo se, že o tom, co se stalo s Tulamorem juniorem, nemají ani páru, přestože se všechno událo tady kousek od nich, šéfa popadl amok. Vzal kus klacku a mlátil je hlava nehlava. Přestal, až když nemohl popadnout dech.
4: Zítra se u mě hlaste.
3: Vyštěkl z posledních sil. Opřel se o lucernu, nepřítomně koukal kolem, zatímco ti nešťastníci se belhali pryč. V boudě za přístavištěm se dřív prodávaly vstupenky na výletní parník, ale teď byla opuštěná. Tady se schovali a vedli chmurné řeči.
5: Viděli jste, jak si mnou šéf jednal, oj, jako s nějakou onucí,
3: zařval Vasil a v očích měl slzy lítosti. Vzpomněl si na své trudné sibirské dětství.
0: Asi bysme se z toho měli vyvlíknout, než nás to přiškrtí,
3: přemýšlel nahlas škrtič.
5: Tohle už pro nás ne, není. Já říkám, není nikdy ne sedej na drát, když je pod vysokým napětím,
3: řekl Padrát.
0: Šéf je raz, ale kudla Dederon se neštítí ničeho,
3: řekl Čango.
5: Ty ho znáš?
3: Podivil se Vasil.
0: Jo, párkrát vlítnul s tou svou smečkou do Eldoráda a polovinu hostů tam obral o ponožky.
5: Jak vypadá?
0: Jako feťák,
3: zarval Čango.
0: Oši má propíchnutý si chrajickama a dětskou fusekli si máči do piva. Říká tomu spíďácký dudlík.
5: Svět se zbláznil a my slušní lichožrouti jsme už odepsaní. Teď je na koni ta mladá generace.
3: Odplivl si Pepa Padrát.
5: A já jdu od válu. Já mám ve svým kumbálu vanu plnou ponožek a když dostanu chuť na nějakou pěkně uleželou, tak naproti je hospoda a v ní mám pár svých štamgastů.
3: Zamrkal na Čanga.
0: U mě v Eldorádu je to samý, přitakal Čango. A navíc jeden pozná lidi.
5: A začne si vážit toho, že je lichožrout,
3: ukončil jejich debatu Vasil. Celou dobu jen poslouchal a k těm chmurným řečem se nepřipojil. Až teď si vzal slovo.
5: Jak vás tak hoši poslouchám, Musím vám dát za pravdu. Vemte roha. Vy šéfovi nic nedlužíte.
0: A co ty?
3: Vasil se uhodil do prsou.
4: Co asi já tak můžu dělat, když mám takový skrz naskrz sraný široký srdce a věrnou naturu? Nic. Ale vy se, holoubci, klidně vraťte domů.
3: A tak Pepa Padrát zamířil do svého železářství, Čango Škrtič do Eldoráda, jen Vasil nechal nohy, ať si jdou, kam chtějí.

0: energii cvičení a jdeme na to!
1: Ahoj! Dnes s Hankou Knichovou a s Pigim, který má švihadlo!
2: Výborně,
1: Pigi. Budeme cvičit.
2: Já ti za to moc chválím a taky bych chtěla zkontrolovat, jestli naše děti mají švihadla, jestli si je pořídili. Co říkáte?
1: Švih sem, švih tam.
2: Já vás slyším, jak říkáte, já jsem zapomněl, já mám. Výborně, ať to dopadlo, jak to dopadlo. Naším dalším úkolem bylo zjistit od našich rodičů, babiček nebo dědečků, kdo to byli sokolové a jakým pozdravem se zdravili. Pigi, zjistil jsi něco o tomto?
1: Já jsem zjistil, že byl pán, který se jmenoval Tyrš.
2: Ano.
1: A ten pan Tyrš vymyslel báječné cvičení.
2: Ano.
1: A že byly doby, kdy se v Čechách hodně cvičívalo a skoro každý do toho sokola chodil.
2: Výborně.
1: A cvičil.
2: Řekl jsi správně, do sokola. Pak se na nějakou dobu na sokolovny zapomnělo, zavřeli se a já jsem moc ráda, že jsou teď opět otevřeny a že děti mohou pokračovat a mohou se zdokonalovat v čem? Ve všech pohybových dovednostech. A když takový trénink v sokolovně končil, tak vždycky pan trenér řekl, milé děti, 3x nazdar.
1: A děti odpověděli, zdar, a křičelo se na celou tělocvičnu a fakt se hulákalo a běželo ven.
2: A já si myslím, že i toto vám řekli vaši rodiče, prarodiče a že se na to nezapomnělo. Ale pojďme zpátky k trénování. My jsme si řekli, že si musíme připravit švihadla. Tak ať už je máte nebo nemáte, byla bych tedy radši, kdybyste je měli, protože už bychom dnes měli přes to švihadlo opravdu přeskočit a ne si pořád hrát jenom na něco neviditelného.
1: Hanko, my jsme minule skákali, když jsme stáli na jedné noze, ale já ať trénuju, jak trénuju, tak mi to nejde.
2: Pigi, já jsem to potom taky probírala, že jsem asi možná dala těžkou variantu hned na začátek. Tak já věřím, že jsem vás tím neodradila. A jak Pigi mi napovídá, budeme skákat snožmo.
1: Snožmo znamená na obou nožičkách.
2: Přesně tak, budeme skákat snožmo na obou nožičkách. Připravte si ale teď už opravdové švihadlo. Držíte ho za zády v pravé a v levé ruce.
1: A péruj jako péra.
2: No, teď ještě nebudeme pérovat, teď stůj pevně. Jenom si to švihadlo vyhoď nad hlavu rukama. Nechej ho spadnout na zem a přeskoč přes něj.
1: Počkej, teď mi spadlo na hlavu.
2: Pigi, to musí být švih.
1: Dobrá.
2: To musí být švih. Švih.
1: Švih. Už ho máme švih. Předu, už máme předu.
2: A teď udělej hop přes to švihadlo.
1: Na to, co leží na zemi.
2: Jo.
1: Aha.
2: A máš ho zpátky kde?
1: Za zády.
2: Tak, ještě jednou tenhle ten nácvik. Takže děti, švihadlem švihneme nad hlavu, pomalinku zám spadne na zem a my ho přeskočíme.
1: Hop.
2: No a teď...
1: To je jako s tím míčkem, my taky jsme skákali dopředu.
2: To je ono, protože my se musíme naučit, jak ty si sám řekl, nejdříve pracovat s oběma nohama a potom s jednou nožkou. A teď už teda opravdu zkusíme s tím výskokem, aby se nám švihadlo nikde nezašmudrchalo, aby jsme přes něj přeskočili, aby jsme se na něm neoběsili. Výskok teď. Držíme pevně švihadlo v pravé a levé ruce a několikrát poskočíme bez přehození švihadla nad hlavu.
1: Poskakujeme
2: a perujem. A děti, přeskočíme švihadlo a hop! Povedlo se.
1: Ano.
2: Já už jsem léta tady neskákala při švihadlo. Já se přiznám, že mě to nepovedlo a zůstalo mě, prosím vás, na kotnících. I to se může stát, takže já vylezu ze švihadla. Už jsem zase před ním a, promiňte, za ním. Držíme švihadlo. Pigi, ještě jednou pérujeme v kolenou. Děti, pérujte v kolenou. Ela. Hopla.
1: No a teď já ne.
2: Teď zase ty ne. No tak nevadí, máme třetí nácvik. Děti, připravte se. Držíme stažené půlky u sebe. Pérujeme v kolenou. Pigi, soustřed se na výkon. Švihneme švihadlo nad hlavu, přeskočíme.
1: Hopsa.
2: Výborně. Jak se říkalo, když se vyskočilo dvakrát přes švihadlo?
1: Zdar.
2: Ale ne, dvojšvih.
1: Aha, dvojšvih.
2: Dvojšvih, protože se dvakrát švihl. Ale to je těžká věc, které my se děti časem dopracujeme. Ale teď si ještě rychle složíme švihadlo na jeho délku a chytíme ho do obou rukou a dáme ruce do vzpažení.
1: To znamená, dám si ho na půlku.
2: Ano, slož si švihadlo na půl.
1: Chytím jednou ručičkou jeden konec a druhou ručičkou druhý konec.
2: Zdvihneš ho nahoru.
1: Všechno dávám nahoru, jako kdyby švihadlo byla vlastně tyčka.
2: A já mám úplně ruce dopnuté v předloktí. Jdeme do výponu, to znamená, že se postavíme na špičky.
1: Na špičky, jako když se trají nahoře jablíčka na stromě, ano.
2: A zase se pustíme zpátky na paty, ruce tam necháme. A pojď ještě jednou, Piggy, děti, pojďte do výponu. Trháte jablíčka a pustíte dolů. Já musím Piggyho dnes velmi pochválit. Nejenom, že mi krásně pomáhá vést toto cvičení a ovládá krásně názvosloví, ale hlavně mu skoro šlo líp to přeskakování přes švihadlo než mě. Děti, vy doma trénujte. A
1: Hanko,
2: já...
1: Hanko, víš, co mi jde nejlíp?
2: No.
1: Řekni to na zdar a já řeknu zdar, zdar, zdar.
2: Tak jo, milé děti, dnešní hodině třikrát na zdar.
1: Zdar, zdar, zdar, zdar, zdar. Ahoj.
3: Ano, byli to dva tesaříci, táta a syn. Táta byl docela obyčejný tesařík, jak tesaříci bývají, ale syn s brýlemi, to byl studovaný brouk. Nedávno se mu totiž stalo, že zabloudil k blízkému staveništi dětské ozdravovny. A jak tak letěl, najednou se octl ve stavitelově kanceláři. To bude krásný brouk pro mého synka, řekl si stavitel a chtěl ho chytit v letu. Ale jak po něm plácl rukou, srazil tesaříka do kouta a tesařík spadl do jakési roury opřené o zeď. Stavitel hledal, hledal po celé kanceláři, ale tesaříka už nenašel. Tento se ví se bál vylézt a zůstal v rouře celé dva dny a dvě noci. A ve chvílích, kdy neměl moc velký strach, rozhlížel se po tom, co ho obklopovalo. A víte, co to bylo, ta roura? Byly to stavitelské plány stočené do roličky a ty čáry a klikyháky na plánech se mladému tesaříkovi tak zalíbily, že od té doby nechce stavět jinak než podle plánu a nosí brýle, jak to viděl u stavitele. No a teď právě stavěl s tátou, ovšem také podle plánů, které měl v této chvíli pytlík napíchnutý na nose, domek pro paní tesaříkovou. Chudinka měla za několik dnů zase snášet vajíčka rovnou do stromu, aby červíček, který se z toho vajíčka narodí, mohl papat dobré čerstvé dřevo. Už chatu u stromu skoro celou postavili a teď je všechno rozbito. Poslechnou, oni popleto, jestli tu chatu zase hned nepostavějí, tak jim utrhnu tykadla u samého zadečku, zahromoval na pytlíka hrubě starý tesařík. Leč ne jinak než podle plánů, dodal vzdělaný syn. Ne-li, zbuduji podle plánů šibenici, na kteréž to vás podle plánů pověsím. Jej, vykřikl pytlík, stavět? Proč ne? Všechno vám udělám. Dejte mi papír a inkoust a udělám vám plány jak na babylonskou věž. Ovšem, musíte mi dát také něco k snědku. Vždyť já jsem už dva dny nejedl, dodal hladově. Tak tam měl za chvíli hezkou hromádku jídla, veliký papír a lahvičku s inkoustem. Plán krasopisně vykreslete a ať nic nespletete, připomínal ještě mladý tesařík a pak odešel s otcem.
4: A dobře se napapejte,
3: dodal pytlík, když odešli. To se ví, že se nejprve pustil do jídla a tak se nacpal, že se mu potom chtělo spát. A taky se vyhajejte, bručel při zívání, pak vám to dám nějak dohromady. Nemusí to být zrovna babylonská věž. Třeba jim bude stačit prašná brána. A usnul jako zabitý.
4: Jenže, jak se položil do trávy, převrhl lahvičku s inkoustem a inkoust se rozlil.

0: Dnes je 28. června.
1: A svátek má Lubomír.
0: Všechny děti určitě uhodnou, co jméno Lubomír znamená, když jim řekneme, že Lubov je láska. A mír?
1: To je, že nemáme rádi válku.
0: Takže Lubomírové mají rádi
1: mír.
0: Takže jsou?

Každá voda ze studánky má léčivou moc proti 7 nemocem. Taky ochlazuje a žízeň zahání. Studánka pod stromem jedlovým v lese Svákově měla navíc zázračnou moc omlazovací. Ale jenom jednou za čas, třeba v červnu v pondělí a v srpnu dvakrát. Kdy přesně věděl jenom vír velký zvaný Bubo Bubo, ale ten byl vázán tajemstvím přírody. Aby studánku nikdo nekalil, hlídalo jí strašidýlko Doudlo a svůj úkol pralo nadmíru vážně. Jednoho červnového rána se ze studánky třikrát napila jakási stařenka. To se ví, že omládla. Zpráva o zázraku letěla od ucha k uchu a do lesa Svákova spěchalo procesí lidí. Nesli nádoby různých tvarů a velikostí, láhve, štíhle i paculaté, čbánky, konve, konvice, konvičky, škopky, škopičky, čbery i čberíčky. Také sudy kutáleli. Strašidýlko Doudlo vyhlásilo poplach. Lidé se u studánky tlačeli, strkali, předbíhali se, spílali jeden druhému. Doudlo se je snažilo postrašit, dlo. Dělalo strašidelně, ale kdo pak by ho v té vřavě slyšel a kdo by si ho všímal. Lidé vybrali vodu ze studánky až do dna. Ani krůp jej nenechali. Pak se doma zamkli na 3 západy a pili, ale zázrak omlazení se nekonal. Nebyl ten správný den. V té době byl právě v Soběslavi ležením kanonýrský pluk, jemuž velel baron Hurvej, nebo jak se ten zatrápený plukovník jmenoval. Paní plukovníková také chtěla omládnout. A plukovník by tuze rád své ženě přání splnil. Šel proto na rýchtu a že si celý les pronajme. Končele se ošívali. Plukovník do nich mluvil horem dolem, kupu míšeňských grošů sliboval. Končelé kroutili hlavou. Plukovník, který začal vyhrožovat, že když mu les nepronajmou, nechá celé město rozstřílet na hundrmundr. Toho se končelé zalekli. Richtář rozhodl lepší mít v obecní pokladně kopu míšeňských, než mít celé město na hundrmundr, a les Svákov plukovníkovi dočasně pronajali. Studánka už byla zase plná vody.

Nom se za nimi zaprášil. Doma si dávali na štípance studené obklady, měli tváře jako měchuřiny a plukovník ve vsteku rozhodl o odvetě. Nechal nastoupit batalion vojáků. Každý vyfasoval pytel a plácačku. Plukovník zavelal batalion kalupem k lesu Svákovu. Vojáci kalupírovali. Před lesem vydal plukovník další rozkaz. Bijte komáry a mrtvé dávejte do pytlů. Za každý napěchovaný pytel dostanete medaily. Jakmile bystré sojky ohlásili, k čemu se plukovník se svým batalionem chystá, poslalo Doudlo po poštolkách prosbu o pomoc do celého okolí. Samo zaujalo stanoviště na vrcholu jedle nad studánkou. Vojáci uzavírali kruh, aby studánku sevřeli v obklíčení. V lese bylo zlověstné ticho. Najednou se od Svákovského hradiště ozvalo bu-hu-hu-hu. To bubo-bubo. Vír velký dal pokyn k obraně. Sovy začaly houkat, síčkové kvílely, zajíci se pletli vojákům pod nohy, mravenci opustili svá mraveniště, seřadili se a zaútočili. To vám byla mela. Do obrany nastoupili i sršáni a vosy. A což teprve, když přiletěli komáři z Komárova? Od jednoho komára kousnutí moc nebolí, ale od tisíců. Vojáci místo, aby plácali komáry, plácali sami sebe, až byli celý uplácaní. A uplácaný voják není žádný voják. Plukovník tedy nechal zatroubit k ústupu. Ale ještě téhož dne povolal celý kanonýrský pluk. K řece Lužnici nechal přitáhnout 21 kanónů té největší ráže. Když se večer sneslo šero, výhružně zakřičel do lesa. Jestli se nevzdáte, ráno vás zničím. Z lesa se ozvalo ničím, ničím, ničím. Plukovník považoval ozvěnu za neslýchanou drzost. Rozstřílím vás na hundrmundr. Po té strašlivé pohrůžce se strašidílko Doudlo odebralo na poradu za vírem velkým zvaným Bubo Bubo. Počechralo mu na hlavě péřové chvostky a zaprosilo, králi noci poraď. Bubo Bubo zakoulel oranžově ohnivými kukadly a dal radu. Jenom se zítra panička napije vody ze studánky, co hrdlo ráčí, ale musí se napít dřív, než si slunce vykoupe paprsky v Lužnici. Noc byla dlouhá a plná obav, jak to dopadne. Nastalo kuropění, sluníčko vykouklo za kopcem, ještě nestačilo pozladit oblohu, když se plukovník Hurvej chystal zavelet k palbě. V ten okamžik vylétlo z lesa 21 bílých holubiček se zelenými snítky v zobáčcích a usedlo na 21 kanónů, což mělo znamenat, že les nechce bojovat. Plukovník hned poslal v paničce vzkaz a než by zřekl třikrát brčal, od města přijíždí kočár. Sluníčko si právě chystá smočit první paprsky v řece Lužnici, baronka vyskočí z kočáru, žene se ke studánce a pije jako žíznivý drak. Plukovník se zatím jde se svými pobočníky poohlédnout po lese, kolik zvěze bude mít na odstřel. Baronka se zadívá na hladinu studánky a vidí, že opravdu mládne. Zdá se jí to však málo a tak pije ještě chamtivěji. Plukovník se vrací se svými pobočníky a myslí, že mu zrak přechází. Pobočníci ale nemyslí, uchychtávají se. V tom plukovník zjistí, že má zrak v pořádku a začne lamentovat. Erzatra Himmelherdek, to je nadělení. Paní plukovníková jako taková totiž u studánky nebyla. Vypila ve chvíli, kde měla studánka omlazující moc tolik vody, že se z ní stalo batole. O
Od té doby měl les Svákov od barona Hurveje, nebo jak se ten zatrápený plukovník jmenoval, pokoj.

0: No, kdo má doma batole, nemá na válčení ani pomyšlení.
1: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
2: Lucy, bacha!
3: Počkej. Už je tady.
4: Hele, malička, radši se nám ukáž. My o tobě stejně víme.
5: My jsme vidět až s prvním nočním ptákem.
4: Ahoj.
5: Ahoj.
4: Prosím. Povídám ahoj. To je pozdrav.
5: A vták, ahoj.
4: Hele, my jsme to včera nedomluvili, protože jsi zmizela jako duch.
5: To my tak mizíme. Jsem ráda, že jste opět přišli. Zachvátil mě po vás veliký stesk, ale tatínek není rád.
4: Tatínka občas zachvátí velký stesk, viď?
5: Ano, on má prudkou letoru.
6: To bude asi ten klacek, co s ním natřel Leuzu.
7: Ale letora je povaha, prosím tě.
8: Leontínko! Leontínko! Leontínko!
9: Kde se může toulat? A pak, že nestárnu. Tak jednoduchý kouzlo a já ho zborám.
8: Leontínko!
5: Tady jsem!
8: Odhoď se zbraně, zvlčá pážata. Se mnou byste se chtěla měřit?
4: Kluci, nemá to cenu, je pancéřovaný.
8: Snad byste se se mnou nechtěli potýkat, cházko drzá.
4: Koukněte, pane rytíř, buď se dohodneme, anebo bude boj.
8: Kuš.
4: Jaký pak kuš, když se máme dohodnout?
5: Tatínek myslí, abych mu přinesla kuš, asi vás chce postřílet.
8: Počkej, Leontínko, to je přece dlouhý Janek. No ovšem, jako bys mu z oka vypadl. Zatím si jenom Janek. Dlouhý teprve budeš.
4: Jmenuji se Honza Dlouhý a chci s vámi jednat o našem hradě.
8: Tvůj prapraděd byl rakovný muž. V bitvě u Vurstu mi zachránil život.
4: No tím spíš se můžeme dohodnout. V noci bude hrad váš a ve dne náš.
8: Pamatujte si, hrad tento patřil od věku brtníku z brtníku. A nikomu jinému patřit nebude. Jsem rytíř slavného řádu, červené sedmi, bílé lilie a černé...
5: Černé díry.
6: Jsi v pořádku, tatínku?
8: Jsem v pastice, Ruško, a dnešní dávku kouzel už se vyčerpal.
5: Tu já mu nastražil na vás.
4: Halo, pane rytíř, teď se nám bude líp jednat, že jo? Když přistoupíte na naše podmínky, my vás vytáhneme.
8: A mě nevytáhnete, pášata.
3: Máme na to techniku.
8: Po žebříku vám nepolezu.
3: Něco lepšího.
4: Tak jak se dohodneme, no?
8: Tak dobře. Ve dne váš, v noci náš.
3: Jste raněn, pane?
8: Ne, to je od vlhka.
3: Něco vám na to dám?
4: S vlhkem skoncujeme. Brtník dostane novou střechu.
5: Dřevo máme slíbený, ještě řemesníky a pustíme se do toho.
3: Kdybyste si laskavě odšruboval ty kalhoty, já bych vám to koleno namazal.
9: Dovolí, hochu. Co je to za lechtvar?
3: No, francovka. Ale tím se má člověk namazat. Teda namazat koleno.
9: Jak jste pošetilí. Tak znamenitým nápojem si mazat tělo.
3: Ale...
5: Půlnoc. To bude doma tanec. Naschledanou, pane rytíř. Kluci, pojďte.
4: Naschledanou.
10: Naschledanou.
4: Dobrou noc.
5: Ahoj.
4: Ahoj.
5: Přijdete zase?
4: Jasan.
5: Jasan to znamená, že ano, nebo že ne?
4: Jasan to je jako, že tutově přijde.
5: Tutově.
11: V kachním dvorku.
2: Byla jednou jedna kachna z Portugalska, někdo říkal ze Španělska, ale to je jedno. Říkalo se jí Portugalka, snášela vejce, pak ji podřízli a upekli a to je její životopis. A všem kačkám, co vylezli z jejich vajíček, se říkalo Portugalky a to prosím něco znamenalo. Teď už z celého toho rodu zbývala v kachním dvorku jen jedna jediná. Na dvorek měli přístupy slepice a kohouci tam vykračoval s nadutostí přímo nekonečnou. Uráží mě tím nestoudným kokrháním, pravila Portugalka, ale krasavec to je, to se musí nechat, i když kačer to hold není. Krotit by se měl, jenomže krotit se to je umění a na to musí mít jeden pořádné vychování. Jako třeba ti ptáčci, zpěváčci u sousedů na lípách. To je rozkoš, jak zpívají. Takové je to dojemné, až bych řekla portugalské. Já mít takového ptáčka, zpěváčka, byla bych mu dobrou a laskavou matkou. Mám to jednou v krvi, v té své portugalské. A zrovna, když takto řečnila, objevil se jeden ptáček, zpěváček před ní. Sletěl po hlavě se střechy. Honil ho kocour, ptáček sice unikl, ale měl zlomené křidélko, takže spadl na kachní dvorek. No to je celý on! Ničema jeden kočičí, rozčilovala se Portugalka. Pamatuju ho ještě, když jsem měla kachňátka, že takového tvora vůbec nechají žít a chodit po střechách. To by se v Portugalsku stát nemohlo. A litovala ptáčka zpěváčka a ostatní kachny, co nebyly Portugalky, ho litovali taky. Chudinka malá, říkali, a přišla jedna a přišla druhá. My sami sice nespíváme, pravili, ale máme pěvecké střevo nebo něco takového. To my totiž cítíme, i když se o tom nikde nešíříme. No, tak to já se o tom šířit budu, pravila Portugalka. A taky pro něho něco udělám. To je totiž povinnost. A vlezla do korýtka s vodou a vymáchala se v ní, takže ptáčka zpěváčka málem utopila. Takového dostal plaváka, ale myslela to dobře. Tak, tohle byl dobrý skutek, prohlásila. A ostatní jen ať se na to podívají a vezmou si z toho příklad. Píp, pravil ptáček. Měl zlomené křidélko, takže se ani pořádně otřepat nemohl, ale zcela chápal, že to s tou sprchou myslela Portugalka co nejlíp. Máte nesmírně dobré srdce, milostivá, pravil, ale repete, že už si prosím nepřeje. Jaké mám srdce, o tom jsem nikdy nepřemýšlela, odpověděla Portugalka. Tolik ale vím, že miluju všechny své blížní, tedy až na kocoura. Ale to ode mě zase nemůže nikdo žádat. Dvě kačátka mi sežral, ale vy se tu račte zařídit jako doma, je to snadné. Já sama jsem taky z cizích krajů, jak jste jistě už poznal podle toho, jakou mám postavu a pernatý šat. Můj kačer je, pravda, domorodec, ten mou krev nemá, ale já se prosím nevyvyšuju. Jestli vám tady někdo rozumí, tak mi můžete věřit, že jsem to já.
1: Protože žere portulák,
2: pravil jeden obyčejný malý kačírek. Najedl se totiž vtipné kaše a všechny ostatní kachny se mohly potrhat. Portulák! To zní jako Portugalka. A strkali do sebe a volali kvek. Ten prý ale vtipný, to je úžasné. A hned se taky začali věnovat ptáčkovi zpěváčkovi. Kde pak naše Portugalka, to je řečník, mluvili jedna přes druhou. To my na nějaká velká slova v zobáku zase nejsme, ale účast to ano, tu cítíme taky. My, když pro vás nic neuděláme, tak to nikde nevytrubujeme. To je totiž podle nás nejušlechtilejší. Máte rozkošný hlas, pravila jedna z nejstarších. Musí to být krásný pocit rozdávat všude radost jako vy. Já tomu tedy vůbec nerozumím, proto taky držím zobák. To je nakonec vždycky lepší, než plácnout nějakou takovou pitomost, jako vám říkají ostatní. Netrapte ho, nabádala je Portugalka. Potřebuje klid a laskavou péči. Ptáčku zpěváčku, nemám vás ještě jednou skropit. Prosím vás, ne, nechte mě radši v suchu, žadonil. Tedy mě nic jiného, než taková vodní kůra nepomůže, vykládala Portugalka. Trochu rozptýlit to taky není k zahození. Za chvíli přijdou na návštěvu slípky od sousedů. Jsou to Číňanky, chodí v širokých pantalonech, mají znamenité vychování a přitom jsou domorodé, proto k ním chovám o to větší úctu. A slípky přišly. Přišel i kohout. Ten byl dnes tak zdvořilý, že nebyl vůbec prostý.
10: Vy jste opravdický pěvec, pravil. A z toho slabého hlásku, co máte, dokážete vytěžit všecko, co se z takového slabého hlásku vytěžit dá. Ale to víte, chce to přece jen pořádný hrudník jako lokomotiva, aby bylo taky slyšet, že je jeden nějaký samec.
2: Obě Číňanky byly uvytrženi nad Ptáčkem zpěváčkem. Vypadal poté sprše tak rozčepířený, že v jejich očích byl skoro jako čínské kuřátko. Ten je ale rozkošný. A hned se mu začali věnovat. Hovořili šeplavě a p. Vyslovovali jako pravý vznešení Číňané.
11: My patříme k vašemu druhu. Kachny, dokonce i ta Portugalka jsou plavci. To jste si už jistě ráčil všimnout. Nás asi ještě neznáte, to víte, kdo nás vůbec zná. Dá si tu námahu, aby nás poznal, že nikdo, ani mezi slepicemi, protože jsme zrozené, abychom se dali na vyšším bydílku než většina ostatních. Ale na tom nesejde. Trávíme svůj život klidně mezi ostatními. Nemají samozřejmě takové předpoklady jako my, ale my radši vidíme vždycky jen tu lepší stránku a hovoříme jen o dobrém, i když se to pravda těžko hledá tam, kde nic dobrého není. Až na nás dvě a na kohouta není v kurníku nikdo nadaný a přitom poctivý. A v kachním dvorku, jak by smet, varujeme vás, ptáčku, zpěváčku. Ne, abyste věřil, tamhle s tím krátkým ocasem, ta je zákeřná. A tamhle ta kropenatá s tím křivým zrcátkem na křídlech, ta je zase hádavá a musí vždycky mít poslední slovo a přitom nemá nikdy pravdu. Ta tlustá kachna každého pomlouvá, o nikom neřekne nic dobrého a to se nám příčí. Když nemůžeš o někom říct nic dobrého, tak radši mlč a neříkej nic. Ta Portugalka je jediná, která má jakési také svychování. S tou je přece jen řeč, ale zase se moc rozčiluje a pořád by mluvila jen o Portugalsku.
2: Ty toho ale našeptají ty Číňanky dvě, škala jedna kachna druhé. Mě osobně nudí, nikdy jsem s nimi neztratila ani slovo. A teď přišel kačer. Myslel, že zpěváček je vrabčák.
10: No, já mezi nima žádný rozdíl nevidím, bručel. Však je to taky fuk, jeden hrací strojek jako druhý, kdo by si s nima lámal hlavu.
2: To si nesmíte tak brát, šeptala Portugalka. Podnikatel, on je vážený a podnikatelství je nade vše. Tak, a já si teď půjdu hezky odpočinout. To víte, jeden musí taky hledět, aby byl pěkně tučný, až ho budou balzamovat jablíčky a švestičkami. A ulehla na sluníčku a zamrkala jedním očkem. Dobře se jí leželo. dobré srdce měla i dobré spaní. Ptáček zpěváček si čechral peří na zlomeném křidélku a opřel se o svou ochránkyni. Slunce krásně hřálo, dobré místečko to bylo. Sousedovi slepice začaly hrabat, vlastně přišli stejně jen kvůli potravě. Jako první odešly Číňanky, po nich ty další. Vtipné kachňátko prohodilo o Portugalce, že stará prý už stejně má na portugalském kahánku. A ostatní kachny se rozchechtali na portugalském kahánku. Ten je ale vtipný, to je úžasné. A pro jistotu si zopakovali ten předešlý vtipek s portulákem. Jej, to vám byla legrace. A pak si taky lehli. Chvíli leželi. A pak najednou na dvorek přilétly kuchyňské zbytky. Jen to plesklo. Veškeré spící osazenstvo vyletělo a začalo máchat křídly. I Portugalka se probudila, převalila se a ptáčka zpěváčka strašlivě zaléla. Píp, pravil, přišla plaste mě milostivá. Tak co překážíte, utrhla se Portugalka. Nesmíte být tak choulostivý, já mám taky nervy, ale ještě jsem v životě nepípla.
11: Račte se zlobit, prosím, krčil se ptáček. To pípnutí mi jen tak ze zobáčku uklouzlo.
2: Portugalka neposlouchala a hnala se po zbytcích. Pořádně se najedla a když bylo po jídle a ona si léla, přiběhl ptáček zpěváček a chtěl být milý.
11: Tydli dam, o tvém srdíčku, sladkou písničku, při jarním sluníčku zaspívám.
2: Já teď budu zažívat, pravila. A vy se koukejte naučit rodinné způsoby, já budu spát.
11: Ptáček, zpěváček, z toho byl celý pav, vždyť on to přece myslel dobře. Když se milostivá pak vzbudila, stál před ní se zrníčkem, co někde našel, a přinesl jí. Položil je před ní, ona se však špatně vyspala a tak přirozeně byla mrzutá. To si dejte nějakému kuřeti, zabručela, a neotravujte mě pořád.
12: Ale vy se na mě zlobíte, pípl ptáček, co jsem udělal?
2: Udělal, opičila se po něm Portugalka, to není zrovna moc jemný výraz. To si račte laskavě zapamatovat.
12: Včera tady svítilo sluníčko, divil se ptáček, dneska je tu tma a šedivo. A mně je strašně smutno.
2: Ani často zřejmě neumí měřit, vzdechla si Portugalka. Neuplynul ještě ani jeden den? Tak co tady koukáte jako tele na nový vrata?
12: Díváte se na mě tak rozlobeně, jako ty dvě zlé oči, co jsem kvůli ním spadl na dvorek.
2: Drzoune, zasyčela Portugalka. Vy si troufáte mě srovnávat s kocourem, s tím dravcem? Ve mně prosím není ani kapka zlé krve. Ujala jsem se vás a naučím vás dobrým způsobům. A ukousla ptáčkovi zpěváčkovi hlavu a bylo po ptáčkovi.
12: Ale co pak, divila se. Ono mu to nedělalo dobře.
2: No, tak to by býval na světě stejně nevydržel. A to se mu, prosím, byla přímo matkou, protože srdce v těle, to já zas mám. A sousedovic kohout na dvorek strčil hlavu a zakokrhal jako lokomotiva. Vy mě tím kokrháním připravíte o život, pravila Portugalka. Stejně za to všechno můžete vy. Přišel o hlavu a já málem taky.
10: No, moc tu z něho nezbylo, řekl kohout.
2: Koukejte o něm mluvit s úctou, napomenula ho Portugalka. Měl dobrý tón, byl to pěvec a měl vychování.
12: Milý a něžný byl a taková mají být zvířata i ti takzvaní lidi.
2: a všechny kachny se schromáždily kolem mrtvého zpěváčka. Kachny jsou tvorové vášnivý, ať už jde o závist nebo o soucit. A jelikož závidět tady nebylo co, zmocnil se jich soucit a čínských slepic taky.
12: Takového zpěváčka už nenajdeme. Skoro Číňan to byl a plakali jen kvokali, i ostatní slepice kvokali, ale červenější oči měli přece jen kachny. My totiž máme srdce, pravili. To nám nikdo neupře.
2: Srdce, přidala se Portugalka. Ano, to ano, to máme. Skoro takové jako v Portugalsku.
10: Radši se pojďte postarat, aby bylo co do huby, pravil kačer. To je důležitější. Nevídáno, tak se rozbil jeden hrací strojek, jako by jich nebylo i tak dost.

0: To je otrava. Mě tady vůbec nebaví takhle tady sedět a koukat, jak Hugo, pojď něco hrát.
1: Já si teď čtu, Piggy.
0: Hugo, já se hrozně nudím.
1: No, tak si něco zahrajte s Justínou. Já tady mám zrovna něco. To je zajímavé.
0: S tebou tady je opravdu zábava. A vůbec. Máme louskat jazykové oříšky, plácám se sem v dešti a s tebou nic není. Justínou taky ne. Hugo!
1: Vždyť už jsem jich s tebou dneska rozlousknul aspoň 5.
0: No jo, jenže přišla Justína a sedí tady a prší a...
2: No jistě, přišla jsem právě proto, že prší. Když prší, nemohu se jít starat o zahrádku. Mohu se samozřejmě věnovat jiným domácnostním pracem. No, tedy, tady by to, jak se koukám, potřebovalo trochu uklidit a zútulnit. No, tak když se nehraje slovíčkové oříškování, tak tu Hugovi vygruntujeme, Piggy. A hned se krásně zabavíme.
0: Hugo! Hugo! Nečti! Hugo, nebezpečí! Justína v akci! Hugo!
2: Podívej se jen na tu knihovnu. Jak tam má všechny ty knihy nastrkané, jen tak, jak mu přišly pod ruku. Věci musí mít stát. Řád. Všechny knihy vyndáme, oprášíme a seřadíme znovu do poliček podle velikosti nebo podle larvy. Totiž toho barvy.
0: Tomuhle ty říkáš zábava, jo?
2: No samozřejmě. Já mám své staré knihy seřazeny hezky na poličce. Kuchařky v jedné, zahradničení ve druhé, domácnostní příručky ve třetí, knihy po babičce na půdě. Skvělý systém. Jde se na to. Úklid kypí.
0: Já bych tedy mnohem radši něco hrál.
2: Ty by si pořád jen hrál, Piggy. Je čas věnovat se vážným klecem. Věcem. Hugo, přesuň se od knihovny sem do rohu, ať se do toho můžeme pustit.
0: Hugo, prosím tě. Přestaň si číst, nebo se pak budeš strašlivě divit a bude už pozdě. Hugo!
2: Neslyší, nevadí. Tak čapneme křeslo a šoupneme ho i s tím křeslem. Na tři, ju?
0: Ne, ne.
2: Raz,
0: ne,
2: dva
0: ne.
2: A...
1: Co je? Co se mnou cukáš?
2: Necukám. Úklid kypí. Posuneme tě a pak si s růžovkou báječně zauklízíme ve tvé knihovně.
1: Cože? Co chcete dělat s mojí knihovnou?
0: Justina ti chce seřadit knihovnu.
1: Cože?
2: No jistě. Potřebuješ to jako půl. Sůl.
1: No tak to tedy opravdu v žádném případě. Moje knihovna zůstane tak, jak je. Mám v ní systém.
2: Systém? Jaký, prosím tě?
1: No, systém.
2: Nemůžeš mít systém, když nemáš knížky seřazené podle barvy nebo podle velikosti.
1: Manko, te mám svůj systém. Piggy, neměli jste spolu něco hrát? Jak to, že mi chce uklízet knihovnu? Jeden se tady na chvilku zabere do čtení a málem je z toho katastrofa.
0: Znáš, Justínu, chtěla jen slovíčkové oříškování, jenom hru, ne? A pak si vzpomněla na to uklízení.
2: No, tak Hugo, šup, posuň to křeslo.
1: Nic se posouvat nebude. Knihovna zůstane tak, jak je, Justíno. Je to od tebe tedy velice pozorné, Justíno, ale děkuji, není to třeba.
2: Není to třeba. Podívej se, jak to tam máš všechno zasázené, totiž naházené. V domácnosti musí být řád, to jistě chápeš. A já jsem domácnostní kachna.
1: Mám pro vás jeden oříšek.
0: A vždyť jsi říkal, že už žádné oříšky nemáš.
1: Ale teď jsem si vzpomněl. Poslouchejte. Pamatujete, jak jsme si začali vysvětlovat různá stará slova, která se objevují v pohádkách a my už jim dnes běžně nerozumíme? Tak mám ještě jedno takové pohádkové slovo. Objevuje se tam docela často, takže možná budete vědět hned. Takže, jestli pak víte, co nebo kdo, je to štolba.
0: To vím, Hugo, já to vím.
2: Já to také vím, samozřejmě. To je přece ten tononc. Teď mi to vypadlo. No, co jsem to... To je přece ten, no...
1: Piggy?
0: Je to jednoduché, Hugo. Štolba, to je člověk, který se stará... O koně!
1: Vidíš, Piggy, máš bod.
2: A už teď jsem to říkala, že je to správce konírny.
1: Pozdě, Justino. To... První to řekl Piggy, takže má bod Piggy.
0: Já mám bod.
1: Ale jinak máš pravdu. Štolbovi se říkalo také podkoní. A když jsme u těch koní, jestli pak víte, jak se dřív říkalo stáji?
2: Maštal! Je to maštal.
1: Správně. Bylo to stavení u statku, kde byly ustájení koně. Na patře nebo někde poblíž, pak většinou býval seník.
2: Tam se dávalo seno.
1: No, to hned tak někoho nenapadne. Seník, seno, že?
2: Samozřejmě. Já jsem přece mimořádná domácnostní kachna Justína a mám bod za maštal a seník.
1: Bod má Piggy za štolbu. Maštal a seník byli mimo soutěž.
2: Mimo? Tak já jsem mimo?
1: Promiň, že to tak musím říct, ale mimo si už poněkud delší dobu.
2: Tak to bychom měli. Já se tady snažím, já se tady chystám štrůdlovat, gruntovat a medvěd takhle. Že jsem mimo soutěž, tak to ne. Za to, co jste řekl, negruntuji. Ať ty tu knihovnu...
1: Knihovnu?
2: Knihovnu uklidí někdo jiný.
1: Sláva, děkuju ti. To přesně jsem chtěl slyšet.
0: To jsme ten oříšek rozlouskli, ale rychle, co?
2: Jo, tak. Takže ty nechceš, abys tu měl pořádek, aha. Tak abys věděl, já se otrávit nenechám. Do té knihovny se pustím. Takhle tě tu nemůžu nechat. Nesrovnaného podle barev a velikosti. To mi má domácnostní nátura nedoloví. Nedovolí.
0: Podívejte! Už přestalo pršet!
1: Hurá!
2: No, to ovšem mění situaci. Piggy poběží za Vojtou a já musím rychle na zahrádku. Oříšek jsme louskli, tak máme pro dnešek splněno a knihovna počká, až napadne sníh.
1: Taky si myslím. Tak ahoj, ahoj, uvidíme se zase
2: ahoj,
1: příště.
2: Ahoj,
1: příště, ahoj.
2: Ahoj.
1: A já si to konečně můžu dočíst. Kde jsem to skončil? Aha, tady.
2: No, kdyby pršelo ještě o chvíli déle, měl by Hugo krásně srovnanou knihovnu. Takhle si v tom nepořádku ani pořádně nepočte.
0: No to se neboj, Justino. Počte.
2: No.
0: A parádně.
3: A hele, mese. Máně jablka nese. Cože tak

Září bylo jenom chvíli. Ruce mé to nestačily. Má drahá mami, budem na jabka sami. Srdce mi buší, vezmem si nůši.

0: Existuje jedno kouzelné místo. Emušákov. Městečko, kde nežijí lidé, ale plyšové hračky. Chodí tam do školky, do školy, hrají si, běhají a dovádějí, zkrátka dělají vše, co dělají děti. Poměrně nedávno se v Emušákově objevil i Ferda. Plyšový žabák. Bydlí tam s maminkou Želvou a tatínkem Žabákem. Ferda nepřišel sám. Vzal sebou i své barevné kamarádky. Mouchy. Tato malá poletující stvořeníčka jsou jeho pocity. Doprovázejí Ferdu a ukazují, jak se on nebo jeho kamarádi cítí a jakou mají náladu. Kdyby mouchy, pocity létaly i ve světě lidí, bylo by vše mnohem jednodušší. Hned bychom poznali, jak se naše rodiče nebo kamarádi cítí. Bohužel, létající kamarádky má jen Ferda. My si musíme vystačit s pocity samotnými, bez křidílek, bez bzučení. Je to těžší, ale jde to. Jen se jim nesmíme bránit, protože všechny pocity, radost i smutek, hněv i důvěra, nás životem provázejí stejně jako Ferdu jeho mouchy. Konec konců, pojďte to sami zjistit. Moucha žárlivost. Moucha žárlivost nás zlobí svým bzučením, když pozná, že někomu nepřejeme nějakou věc, úspěch či pozornost. Někdy nám ale moucha pomůže, abychom našli uvnitř sebe sílu a dokázali to, co umějí tím. Kouzelný strom aneb když to pořád klouže. Víš, kam půjdeme dneska, brácho? Zeptal se jednoho odpoledne Ferda Kuby.
1: Ne, kam?
0: Ke kouzelnému stromu.
1: Jak to myslíš, kouzelnému?
0: O ničem takovém ještě neslyšel. Uvidíš, vezmi si bundu a jde se, odpověděl Ferda. Vyrazili. Po cestě se k ním přidalo pár kamarádů. Kuba nevěděl, kam míří, ale líbilo se mu to. Měl příjemný pocit nervozity a zvědavosti. Kouzelný strom, to bude něco, říkal si. Netrpělivě přešlapoval, když se skupinka někde zastavila a popoháněl ostatní. Po chvíli všichni vyšli z Emušákova a zamířili do blízkého lesa. Už tam budeme? Vyzvídal Kuba. Vydrž, ještě kousek. Cesta nebyla jednoduchá. Prodírali se křovím, přeskakovali louže, překračovali popadané stromky a Kuba byl dál a dál za ostatními. Krunýř mu připadal těžší a těžší. Když dohnal skupinku, zastavil se. Uviděl, jak opičák přechází po kmeni stromu, který ležel padlý nad řekou a spojoval oba břehy. Postupně přešli všichni. Kuba šel poslední. Trošku ho znervózňovalo, že už jsou všichni na druhé straně a čekají na něj. Když je pozoroval, jak ladně přebíhají po kmeni, myslel si, že to bude hračka. Spletl se. Sotva na kládu vyskočil, spadl do vody. Dělal jako by nic, vylezl na břeh a zkoušel to znovu. Plesk. Zase byl ve vodě. Do prkínka, proč musím padat jen já? Říkal si v duchu. Ostatní kládu zamazali blátem a mě to teď klouže. Ach jo. Co je s tebou? Pohni krunýřem! Volali ostatní. Běžte sami, já zůstanu tady, volal na ně Kuba z vody. Jak chceš, za chvilku se vrátíme. Plyšáci zmizeli v křoví. Kuba zůstal sedět na kameni ve vodě a pozoroval, co se bude dít. Jaké kouzlo se stane? Od dubu se začaly ozývat divné zvuky. Paf, paf, paf. To bylo všechno. Za několik minut už utíkali plyšáci zpátky. Přeběhli po kládě na břeh, kde čekal Kuba, a smáli se. To bylo parádní. Kuba si všiml, že kolem proletěla moucha, která nepříjemně bzučela. Zdálo se mu, že se dokonce trošku posmívá. Bzz, kiš, kiš. Kuba byl zvědavý. Řekne mi už konečně někdo, co se tam dělo? Když dvakrát oběhneš támhle ten dub, staneš se na chvilku neviditelným.
2: A co je na tom tak skvělého?
0: Nechápal Kuba.
1: Co asi? Už jsi byl někdy neviditelný, třeba jen na chvilku? Ostatní tě nevidí, ale ty je ano. Můžeš je oběhnout a pak na ně třeba skočit nebo bafnout. Vždycky se tam nasmějeme,
0: řekl plyšový koník.
2: To bych chtěl taky zkusit, řekl Kuba.
0: Ferda mu navrhl, že spolu budou lezení po kládě trénovat. Před domem byla kovová trubka. Začali to zkoušet na ní.
1: Takhle si na ní vlezeš, ukazoval Ferda. Narovnáš se, roztáhneš ruce, musíš se vyvažovat, zkus to.
0: Kuba vylezl na trubku a bum, hned spadl.
1: Zkus to znovu.
0: Kuba zase spadl, zase a zase. Neposlouchal rady a byl naštvaný, že je Ferda takový rozumbrada.
1: To musíš takhle.
0: Ferda naskočil na trubku a jako by nic ji přešel, hned na poprvé i zpátky.
1: Tobě se to lehce řekne, když nevláčíš tohle,
0: Kuba ukázal na krumíř.
1: Prosím tě, o tom to není.
0: Že ne? Kuba zaběhl do domu a za chvilku byl zpátky i s batohem.
1: Na, nasaď si ho, teď se ukáže.
0: Ferda si dal na záda batoh, do kterého Kuba nasoukal polštář a elegantně po trubce přešel.
1: Vidíš?
2: No jo, no, ty seš chytrej.
0: Když Kuba viděl, jak to Ferdovi jde i s batohem, štvalo ho to. Proč zrovna on je takový kopyto? Ferdovi jde každý sport dobře. Je mrštnej a šikovnej, na zádech mu nic nepřekáží. Není to spravedlivý.
1: Proč taky nemá těžkej krunýř?
0: Uvažoval Kuba. Podíval se nahoru a uviděl, jak po parapetu okna posměšně poskakuje moucha, kterou znal z lesa. Vyplazovala jazyk a volala.
1: Kýš, kýš, nešika, seš padavka, všem to jde, jen tobě ne. Budou se ti smát.
0: Ferdovi jde líp všechno. Je prostě šikovnější. Blbá moucha žárlivost. Vždycky se objeví, když to nejméně potřebuju. Pomyslel si Kuba.
1: Tak znova, brácho, musíme to natrénovat.
0: Povzbuzoval Ferda. Když Kuba vylezl na trubku, podjela mu noha a svalil se na zem. Natloukl si krunýř.
1: Za to můžeš ty.
2: Jak já?
0: Bránil se Ferda.
1: To byl tvůj nápad. Jsem z tebe nervózní a nemůžu se soustředit.
0: Zlobil se Kuba na Ferdu, který ale za nic nemohl.
1: Víš co, tohle nemá smysl. Pokud nebudeš trénovat, nikdy v lese kmen nepřelezeš. Já jdu domů.
0: Ferda vzal batoh s polštářem a odešel. Kuba zkoušel znovu a znovu přejít trubku, ale pořád padal. Pořád se moc nesoustředil. Přemýšlel spíš o tom, proč to Ferdovi jde a jemu ne. Chvílemi si představoval, jaké by to bylo naopak. Kdyby to Ferdovi nešlo a Kuba by mu ukazoval, jak na to. Když za několik dní opět všichni vyrazili ke kouzelnému stromu, Kuba šel taky. Zastavil se u řeky a pozoroval Ferdu, jak přelézá.
1: Ať spadne a namočí se, abych nebyl jediný, aby věděl, jaké to je, když to nejde.
0: Přál si v duchu chvíli Kuba. Ferda ale nespadl.
1: Když to dokážou oni, zvládnu to taky, řekl si nahlas Kuba. Pomalu vylezl na kládu. Plyšáci už byli v trapu. Běželi ke kouzelnému dubu. Kuba našlapoval opatrně, pomalinku, jeden krok, druhý, bum, spadnul do vody. Břeh, na kterém stál dub, byl příkrý a vysoký, nedalo se na něj vyšplhat z vody. Takže musel Kuba doplavat zpět na začátek. Znovu přikázal sám sobě. Jak to říkal Ferda, narovnat, roztáhnout ruce a hlídat rovnováhu. Jeden krok, druhý, třetí, čtvrtý, ještě kousek, ještě dva krůčky. Podklouzla mu nožka, ale udržel se. Dokázal to, byl tam. Juhu! Volal Kuba na celé kolo a běžel za ostatními. Je, ty jsi to dokázal, jsi dobrý, radoval se Ferda. Kuba se uculoval a bylo mu dobře. Díval se na ostatní, měli taky radost, že to zvládl. Když se chtěl pohledem vrátit k Ferdovi, nemohl ho najít. Baf! To se slekl, co? Pojď si to taky zkusit. Oběhni dvakrát strom a uvidíme. Teda neuvidíme. Smál se Ferda.

0: Papoušek se ještě nevrátil do klece, říká maminka Haně. Nevíš, kde je?
1: Ne, maminko, ale před chvílí jsem slyšela mluvit kočku.
2: No ale kočičky, co jsou slušný, tak ptáčky nejedí.
1: No ale neskoušel bych to. Přeci jenom znáš to, tebe se to netýká, ale většina kočiček jsou dravci.

V nemocnici byli coby dub a pan doktor zavelel. Sestro, udělejte rentgen pravého křídla, připravte operační sál, svolejte všechny asistenty, operovat budu sám. Víc už Krtek neslyšel, protože musel zůstat venku, aby nepřekážel. Teď mohl jenom čekat a čekat, a čekání je ze všeho nejhorší. Trvalo celou věčnost, než konečně vyšla sestřička. Všechno dobře dopadlo, pacient bude v pořádku, už se probudil z narkózy, dostal transfúzi, infúzi, tu taky. Za chvíli může přijímat návštěvy, ale nenos mu prosím nic k jídlu, žádné pamlsky, pouze květiny. Krtek utrhl na záhoně žlutou kytku, moc pěknou, vypadala jako sluníčko, a poslušně ťapal za sestřičkou. Orlovi na posteli koukal z obvazu jenom zobák, ale kytku slupl s chutí. Největší radost však měl, že zase vidí Krtka. Je, Krtku,

Víc už si povědět nestačili, protože v tu chvíli se vrátila sestřička a oznámila konec návštěv. Pacient je po operaci, nesmí se unavit. Na to se nedá říct ani ňo. Zase čekání. Ještěže Krtek netušil, jak dlouhé tohle čekání bude. Děti s rukou v sádře mohou klidně běhat po ulici. Ale orel? Nakonec si musel Krtek v parku pod lavičkou vyhrabat další světničku s kloboukem hlíny, aby měl kde spát. Protože nespat celé týdny, no to se zkrátka nedá.

0: ale vždycky, když se na večer smrákal ho a park zůstal jako vymetený, na krtka doléhaly černé myšlenky. Co jestli spravené křídlo orla neunese? Co jestli už nikdy nebude lítat? Jen srpek měsíce se díval z oblohy a konejšil krtka hláskem tenounkým jako flétnička. Co bude, bude. Proč se už předem bát? Uvidíš, že se všechno urovná. Chce to jenom trpělivost.
1: Já vím. Ach jo.
2: Mám pro vás novou Piggy básničku. Moře ve

se vám tohle básnička líbila, tak běžte na www.pigy.cz a tam ji najdete. Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

0: jsi na to přišel, že jsem horoleze?
1: Jsem detektiv Columbo. Máš boudě na skříni mačky.
0: Ty víš, co to je?
1: Jasně.
2: Ahoj, Luboši.
1: Toupací železa.
0: Ahoj. Hele, kam to házíš? A co je to? Čamolungma.
1: Mont Everest. První byl na hoře Hilaria Tenzing.
0: A která osmitisícovka padla první?
1: Annapurna.
0: A která si vyžádala nejvíc obětí?
1: Nanga Parbat.
0: No. A kdo byl první nahoře?
1: Herman Bull, toho mám nejradši. Hned po tátovi.
0: No, jsi dobrý.
1: Mám knížky.
0: Pojď, pusť to.
1: Nepokořená hora. Ty maláští tygři. To vysílají v rádiu na pokračování.
0: Hotovo, hotovo. Tak jedem. A kdo ti ty knížky kupuje? Táta?
1: Táta byl taky horolezec.
3: A co dělá teď?
1: Teď je mrtvej.
3: Nezlob se, Vašku, to jsem nevěděl.
1: Při sestupu byl poslední v traverzu na lavinovým svahu. A utrhlo se to s ním.
4: Vezmeš si můj spacák. Asi jenom pěnem jen spal taky jeden můj kamarád. Dostal střevní chřipku. To je při 20 stupňovém mraze pěkná patálie.
1: A kde jsi spal ty?
4: No, dokud jsme nespali.
1: Máš hodně kamarádů?
4: Ne, mám spoustu známých. Kamarádi to jsou kluci, na který se můžeš kdykoliv spolehnout.
1: Máma říká, že táta žádný kamarády neměl.
4: To je divný. Když si s někým na jednom laně, musíš mít k němu důvěru. Jistíš mu záda, on tobě taky. To se vytvoří kamarádství na život a na smrt.
1: Třeba si máma myslí, že mohl tátu někdo zachránit. Ten jeho kamarád.

0: Meziměsto. Prosila bych Špindlerův mlýn 93439. Pilně, děkuju.
1: Tak to můžete zas klidně zrušit. On totiž volal sám.
0: Kdo?
1: Ten Špindl. Mm? Povídala bych si to zapsala, kdybych měla sklerózu. Vašek sněd 7 knedlíků, vyčistil si zuby

0: zpírdu.
1: To je holomek. Já vás si ze mě legraci.
0: Jenže on za hodinu volal znovu, že venku padá sníh a že nemůže usnout.
1: Boženko, já mám hlad.
2: Dneska ti to sedlo, ano. Udělala si mi ohromnou radost.
3: To bude asi tím, že jsem si odpoledne zdřímla.
0: Zdřímla? 3 hodiny tady spala, jako zabitá.
2: Smím tě pozvat na večeři?
4: Ježišmarja. Trhla jsem jeden, já ho roztrhnu na 7 malých kousků. Co se hrneš do zatápění, ty?
5: Já jsem ti chtěl udělat topinky. Už to chytlo. Na mě se můžeš spolehnout.
4: Ty na mě taky. Já ti to udělám bojím jak zem. Podívej. Vypušel jsem ti tyhle ty boty. Těch svých můžeš akorát tak do tanečních.
5: Luboši, jak se člověk stane doopravdickým horolezcem?
4: Když vyleze na první kopec.
5: Na který?
4: To je přece jedno. Když tě to chytne, tak je z tebe horolezec na celý život. Ale musíš mít železnou vůli. A hlavně si musíš umět správně rozhodnout.
5: Jak rozhodnout?
4: No, kam dát ruce, kde se zapřít nohama, jak se zahřát. To je jednoduchý. Uděláš chybu a zabiješ se.
5: To tady nevím. Můj táta určitě chybu neudělá.
4: Myslel jsem to jinak. Pro pořádného mužského je přece největší štěstí, když může překonávat překážky, ne?
5: Můj táta byl pořádnej, silnej, o hlavu vyšší než ty.
4: Jasně. Poslední v traverzu je vždycky ten nejlepší.
5: Ty ses nikdy nebál.
4: Když chceš vyhrát, když chceš porazit takovou 8000, která tady je od jak živa, miliony let, tak musíš mít dost sebevědomí, no ne?
5: Tak ses nebál.
4: Ale bál. Vítr v Himalájích, to je takový řev, jako když se na tebe řídí vlak. Jednou mě úplně rozbrečel.
5: Můj táta byl taky v Himalájích. A proč jste nesestoupili do Tábora?
4: V noci. Nebylo vidět na krok.
5: A ráno?
4: Začali jsme výstup k vrcholu.
5: Dokázali jste to?
4: Byl to nejšťastnější den v mém životě. Vyšlo slunce, ticho jako v pohádce. Jenom skály a led. Stojíš tam a připadáš si jako Bůh.
5: Já budu taky Bůžek, ale mamina o tom nesmí vědět.
4: Spousta lidí si myslí, že každý horolezec je vlastně cvok.
5: To já jsem.
4: No, to vidím. Sypeš si do čaj sůl. Drž se. Držet.
6: Pase, pase, křížitka, tak a raz a dva, a raz a dva a...

0: držet, drž. Raz a dva a tři a čtyři, zvednout dva, stranou dva. Raz a dva a tři a čtyři, nezvolňuj do rytmu a raz a dva.
1: Aho!

0: Raz, dva, pam, pam, ramena. Raz, dva, raz, dva, hop, hop, hop, hop, pozor na hůlky, hop, hop.
1: Byl jsem v advokátní poradně.
2: Ty něco kupuješ nebo prodáváš?
1: U rozvodového advokáta. Co kdybychom to přece jenom my dva spolu zkusili? Podle pravidel. Jenom nevím, jestli bych si na vaše zvykl.
3: Nikdy není tak zle, aby nemohlo být hůř. Jak jsem jen mohla nechat samotného Kolomba na horách s Lubošem? Utěšovala jsem sama sebe, že Vašek nic netuší. Ani Luboš nic neví. A proto i kdyby stokrát chtěli, nemohou se domluvit. Na zkouškách v divadle jsem se nemohla soustředit. Myšlenkami jsem byla s nimi na horách. Nepochybovala jsem, že Vašek bude Luboše otravovat, aby ho učil lyžovat. Za dva dny ho bude mít náčelník horské služby plné zuby. Ani ve snu by mne nenapadlo, že Luboš se bude Vaškovi věnovat celé hodiny. Po třech dnech výcviku se s ním vydal na opuštěnou pláň. Zapadající slunce, panenský sníh a Vaškův úsměv. Jak se může vejít do takového malého človíčka tak veliké štěstí?
4: Víš, jak vytrhnout velibě stoličku? Sestrojíš mořský jeřáb, víš, dáš vedlibě vagón Elgény, načasuješ nálož dynamitu, 3, 2, 1,
5: čemu se řechtáš, co?
4: Já jsem ještě žádnému chlapovi pusu nedal.
5: Nepovídej. Copak ty si neměl tátu rád?
4: Měl, jenomže já jsem ho ještě neznal.
5: Poslechni, kamaráde, nejsi ty náhodou malej Brepta?
4: Náhodou velkej.
5: Když jsme ráno vařili snídaní, tak byl tvůj táta ještě o hlavu větší než já a najednou ho neznáš?
4: Když já byl tenkrát ještě takhle malej.
5: Maminka se po druhý nevdala?
4: Ne. Já bych chtěl taky tatínka. Tanda už má třetího.
5: Maminka musela mít tatínka asi moc ráda. Když má někdo někoho moc rád, tak na něj nemůže zapomenout.
4: Jo, to bys koukal, jak se vzteká, když maluju Annapurnu.
5: Tvůj táta byl na Annapurně?
4: Jasně, tam je pochovaný.
5: Taky jsem byl na Annapurně.
4: S mým tatínkem?
5: Ne, my jsme se vrátili všichni domů.
4: Můj táta byl ve zvláštní expedici. Vrtali se v líně pod ledovcem. Koukej, jaký jsem švadlena.
5: Počkej. Ty mi tu chceš tvrdit, že tvůj táta byl v expedici Annapurna s geologickým programem?
4: Jasně.
5: A kdy to bylo?
4: Když jsem byl ještě takhle malej.
5: Vašku, co to tu na mě koulíš? Byl jsi takhle malej a pamatuješ si, že měl táta takovýhle ramena?
4: Mám doma fotku.
5: A ty jsi tátu nikdy neviděl?
4: Když ti povídám, že jsem byl ještě takhle malej.
5: A co to je takhle malej, co to je?
4: No, když jsem byl ještě u maminky v břišku.
5: Tobě je 8?
4: Jo.
5: A narodil jsi? Září?
4: Sakra, ty jsi jasnovědec.

zkouším, jaký bude vzejtra sníh. Nemusíš po mně dělat každou blbinu.

0: Vašku, co bys tomu řekl, kdybych se začal tvojí mámu namlouvat?
1: Ty bys to zkusil.
0: Zkusil. Já to udělám.
1: Máma se ti líbí.
0: Ty se mi líbíš.
1: Ty mě taky. Boši, musíš opatrně.
0: A co?
1: No to namlouvání. Máma nechce o vdávání slyšet žádný řeči. Mě už dala málem vejprask.
0: Udělám, co budu umět.

0: Co to děláš?
1: To, co jsme se domluvili, viď?
2: Jo, ale to líbání si vymyslel Luboš sám.
3: Byli jsme jako každá rodina. Byli jsme tři. Dováděli jsme, koulovali jsme se, supěli do kopce, padali do sněhu. Zdálo se mi, jako bych se ocitla v jakémsi nereálném pohádkovém světě, kde všechno bylo, jak má být. Chvílemi jsem necítila ani to mrazení v zádech, co by se mohlo stát, kdyby... alespoň na chvíli hodit všechno za hlavu a nemyslet. Vnímala jsem jen tu nádhernou bílou krajinu, stromy, jejich široké větve se prohýbaly pod sněhovou nadílkou a Vaška, který samým štěstím zářil, sypal si na kulicha sníh a smál se nahlas jako řechtačka. Metal kotrmelce ze svahu dolů a celou svou malou bytostí na mě volal: Mami, maminko, není to nejkrásnější den mého života? Ani nevím, jak mě donutil, aby i mě dal Luboš lekci v lyžování. Nemyslela jsem na to, jaká by to byla pohroma, kdybych si zlomila nohu. Jenže ten varovný hlas se ozýval stále naléhavěji. Jak to mám udělat, abych svému milovanému Kolombovi nezlomila srdce? Nechtěla jsem na nic myslet. Ten den jsem připustila i to, že Luboš připoutal Vaška za sněžný skútr.
1: Ano.

0: Vážení a milí počítači, totiž posluchači, poslouchejte mě na svém posluchači, ale ne po počítači. Vítám vás opět u vašeho pravidelného pořadu plného jazykových zajímavostí. U dnešního dílu vás vítám především já, pravá domácnostní Kachna Justýna, odbornice jak na domácí, tak na zahradnické práce.
1: A já jsem tu taky. Ahoj. A Hugo je tu taky.
2: Ahoj.
0: To je slušné, takhle mi skákat do řeči. Zrovna když vítám své posluchače, ty jsi naprosto nepodlučitelný.
1: Co?
0: Totiž nepoučitelný.
1: Naše posluchače, Justýno, jsou to naši posluchači. Jsme tu tři, nejsi tu sama.
0: No, dobře. Piggy a Hugo jsou tu taky.
2: Děkujeme ti za krásný úvod, Justýno.
0: Za málo, Hugo, za málo. Kdyby mi do toho Piggy neskočil, mohlo to být to.
2: Jaké?
0: No, úplně tento nonc.
2: Já si právě myslím, že tento nonc to bylo.
1: Nechte toho. Pojďte se pustit do dnešních oříšků.
0: Dneska je na řadě Hugo.
2: Ano. Pamatujete, jak jsme byli u Justýny a ona přišla se škrpálem?
0: No.
2: Házela s ním ke dveřím.
1: To si tady pamatuju. Hlavně můj rypáček si to pamatuje. Zrovna jsem se vřítil dovnitř s cukrovým od laskonky a nočeníčku mi přistál Justýnin škrpál a byla to šupa.
0: To byla nehoda.
1: Šupa.
0: Nehoda a ne lupa. Šupa.
2: No, zkrátka, střevícem se o Vánocích hází proto, aby si dívky vyvěštily budoucnost. Pokud bota dopadne na zem špičkou ke dveřím, znamená to, že půjdou z domu, tedy že si pro ně přijde příští rok ženich. Justýno, házela jsi s škrpálem i na Štědrý den?
0: Samozřejmě.
1: A jak ti to vyšlo?
0: Tak dobře, Hugo, řeknu ti to. Škrpál padl nešťastnou schodou náhod zřejmě špičkou do místnosti. Takže nic. Zase nic. A to jsem si už dělala celkem i naděje. A je to venku. Jsi spokojený?
2: Špičkou do místnosti znamená, že ženich příští rok ještě nepřijde. Takže tvůj budoucí ženich bude mít ještě celý příští rok klid? Šťastlivec, že?
1: No, pařec je pařec, pohodlíčko, klídeček, já se mu nedivím.
0: Jak to myslíš? No dovol, víš, jaká já budu dokonalá domácnostní žena? Kachna? Kam se na mě hrabou pařezy? Nevadí, počkám.
2: A tím se dostáváme k mému dnešnímu oříšku. Co to znamená a jak vzniklo, že se říká, že někdo zůstane na ocet?
0: No, dovol, Hugo.
2: No, víš to, Justýno?
0: To ví přece každý. Ale nevím, proč si k tomu musel mít ten dlouhý úvod. No, tento nonc, no.
2: Tak to tedy vysvětli, co to znamená. Aha.
0: No, zůstat na ocet znamená zůstat tento nonc bez toho v tom pařezu.
1: Bez ženicha.
2: Správně, Justýno. Málem už získáváš bod. Ale věděla bys, jak tohle úsloví vzniklo?
0: Na ocet. Ne.
2: Piggy?
1: Já to znám. Věděl jsem to i předtím, než to řekla Justýna. Ale proč se to tak říká, to tedy nevím. Vím, co je na ocet, ale proč to nevím?
2: Já jsem zapátral a vysvětlení jsem našel.
0: No, tak nám ho řekni. A mimochodem, kde máš chlebíčky?
2: Justýno.
0: Občerstvení je základní slušnost. Chlebíčky patří k návštěvě.
1: Chlebíčky si uděláme potom. Teď řekni, Hugo, jak je to s tím octem.
2: Takže ocet je kyselý. A celé to tedy souvisí s kyselou chutí. Když něco zkysne, třeba víno nebo mléko, tak je to nežádoucí stav té věci. Nechceme přece, aby dobroty byly kyselé. Nějak se zkazily.
1: Zůstat na ocet je tedy něco jako skyslé mléko.
0: Piggy, co to plácáš? Zůstat na ocet přece znamená zůstat sám.
2: V podstatě ano, Piggy. Justýno, je to jenom přirovnání. Prostě dříve se mělo za to, že pokud se nějaký muž neožení a žena neprovdá, zatrpknou a stanou se takzvaně kyselými.
1: Skysnou nebo zakysnou?
2: Tak.
0: Já tedy neskysnu. To, že mi o Vánocích střevíc padl špičkou do místnosti, neznamená vůbec nic. Je to jenom tento nonc. Hloupá podpěra. Pověra.
2: Najednou pověra.
1: Neboj, Justino, my tě budeme mít rádi i kyselou.
0: Nejsem kysela.
2: Dáme si na ty chlebíčky kyselou okurku. Co myslíš, Justino?
0: Ano, chlebíčky, konečně vynikající nápad. Noste na stůl.
1: Nejdřív je musíme připravit. Přijde sem za chvíli zajíc Antonín, tak aby si s námi také vzal chlebíček. A ten má okurky docela rád, kyselé.
0: No tak prosím, jdeme dělat chlebíčky. Zapsal jsi mi ten bod, Hugo? Zapiš mi ho, aby se to nezamluvilo. Já postavím na čaj a vy dva mazat. Já to budu řídit. Kde máš ty okurčičky, Hugo?
2: Není ti někdy toho Antonína líto?
1: On si tak maluje, je do toho ponořený, soustředěný, někdy vůbec nevnímá, co se kolem něj děje.
2: Aha, tak teď už tomu trochu víc rozumím. On se Justýny ještě asi pořádně nevšiml, co?
1: Všiml? To zase ano. On si ty její básně i čte, představ si. Třeba několikrát za sebou. A ona mu i zpívá.
2: Nepovídej, Justýna mu zpívá.
1: Zpívá.
2: A on to vydrží.
0: Co jsi říkal, Hugo? Že bych měla něco zaspívat.
2: No,
0: když
2: ano,
0: jinak
2: ano.
0: Nedáte. Ale až přijde Antonín, mám pro něj připravenou zvláštní árii. Sviť, hvězdo, z nebe záře jasná, tvá line se k nám zlatě kvasná. Krásná. Složila jsem slova na známou melodii. Dobré, že?
2: Známou melodii. No, Justýno, bod jsem ti zapsal. Tak jdeme na ty chlebíčky, co?
0: No,
1: kurčičky.
0: Hvězdo, z nebe záře.
2: Tady máš chlebíček, Justýno.
0: Ale Hugo...
3: Prasátko Piggy vás zve do kina na nový animák Mimoni a Monstra.
1: Modrožluté potvůrky přitahují jednu katastrofu za druhou. Tentokrát to odskáče Hollywood. Zastaví někdo Mimoně a skutečná monstra včas?
3: Vyhraj filmový balíček právě teď na Piggy.cz. Film Mimoně a Monstra v kinech od 30. června.
1: Piggy reklama.

0: O odvážné Marušce, která k napřání pána šla pro zlatou korunu, aby si jeho syna mohla vzít za muže. Na smečně seděl vladyka Bořita a byl lakomý až hrůza povědět. Všechna pole, lesy a rybníky v celém okolí mu patřily, ale on pořád nebyl spokojen. Měl jediného syna a přál si, aby se bohatě oženil. Pak by byl majetek pánů na smečně ještě větší, ale jednoho dne se dověděl, že jeho syn chodí za chudou chalupnickou dcerkou do vsi a dal si ho proto zavolat.
1: Poslechni, Jene, už si dost starý, aby ses mohl oženit. Ale to děvče ze vsi nesmíš na smečno přivést. Chci ti najít bohatou nevěstu, která by se hodila k tvému stavu.
0: Jan se ale svého otce nezalekl a ke všemu se přiznal.
2: Já vím, že ze mne nemáš žádnou radost, ale Marušku jsem si zamiloval. Dal jí své šlechtické slovo a to musím dodržet.
0: Když to pan Bořita slyšel, myslel, že ho šlak trefí. Hrozil synovi, že ho vydědí nebo z hradu vyžene, ale mladý Bořita stál na svém.
1: Tak ať je tedy po tvém, synu,
0: řekl mu nakonec otec.
1: Když mi tvoje nevěsta donese věnem zlatou korunu, přijmu ji za dceru a dám vám svoje požehnání. Jinak ji nechci ani vidět.
0: Jan chtěl ještě povědět, že neví, kam by měl pro takovou drahocenou věc jít, že nemá žádné peníze, ale on s ním nechtěl o tom mluvit. Smutně tedy vyšel na dvůr a sám si osedlal koně. Potom jel za Maruškou do vsi, aby věděla, co mu otec přikázal. Děvče vyběhlo na práh chalupy, sotva uslyšelo dusot kopyt. Objala milého, ale on se ani neusmál a ona se ustrašeně ptala.
3: Co se stalo, Jene? Hned mi to pověz, ať se Bůh darma o tebe nebojím.
2: Moje milá, stalo se to nejhorší. Otec nám nepřeje a jenom tenkrát tě přijme za dceru, když mu přineseš zlatou korunu. Já nemám ale žádné peníze a taky nemohu koupit.
3: Netrap se, Jene. Půjdu do města, do služby. Až budu mít dost peněz, nechám korunu udělat pro tvého otce u zlatníka. Musíš ale na mne počkat, ať to bude trvat sebe déle.
0: Mládenec viděl, že jeho milá je odvážná a ničeho se nezalekne. Do města ji však nechtěl samotnou pustit. Dlouho se domlouvali, ale Maruška stála na svém. Potom si slíbili věrnost až do smrti a Jan jel zpátky na smečno. Druhého dne se Maruška vypravila tajně z domu, jenom s uzlíčkem, protože věděla, že by ji táta s mámou nepustili. Ještě než se rozednilo, šla po cestě k městu a nedaleko za vesnicí potkala babičku.
4: Kam pak tak pospícháš, Maruško? Ptala se babička. Zastav se na chviličku. Možná, že ti nějak poradím.
3: Ach, milá babičko, jak pak byste mi chtěla poradit, když ani já nevím, co si počnu. Mám milého, ale jeho otec, vladyka ze Smečna, mne nechce za dceru, dokud mu nepřinesu věnem zlatou korunu.
0: Babička pokývala hlavou a přendala hůlčičku z jedné ruky do druhé.
4: To není jen tak, má panenko, provdat se za pána. Kdybys byla vybírala mezi svými, dvě zdravé a pracovité ruce by ti byly dobrým věnem. Nic si z toho ale nedělej, já vím, jak ti pomoci. Nedaleko bydlí v jedné jeskyni černý drak a ten má na hlavě zlatou korunu. V poledne létá k nedalekému potoku a tam se hodnou chvíli máchá ve vodě. Jestli se nebojíš, jdi k němu a prostři před ním bílý šátek. On jistě položí na něj svou korunu a ty jej potom musíš rychle vzít a utíkat, co ti budou nohy stačit, aby tě drak nechytil. Maruška věděla, že v hlubokém lese sídlí drak, ale nikdy jí nenapadlo, že by měl zlatou korunu. Radostí zlíbala babičce obě ruce.
3: Jak pak si vám za tu radu odměním, babičko?
4: Jen nech být, Maruško. Až budeš smečenskou paní, nikdy neodežeň od svých vrat žádného žebráka a dobře se ti povede. Jednou si potom přejdu k tobě pro almužnu.
0: Když zavedla děvče k potoku, ukázala jí, kam černý drak přilétá, tam, aby na něho čekala. Než jí mohla Maruška poděkovat, babička zmizela v lese.
3: Musím být vděčná za každou radu. Jestli se tu drak dnes neukáže, přijdu sem zítra. Takhle mám štěstí na dosah a kdybych šla až do města, kdo ví, co by se mi mohlo přihodit.
0: Řekla si Maruška. Rozvázala uzlík a vyndala z něho bílý šátek, který nosila jenom v neděli. Potom si vyhlédla místo na břehu potoka, kde stála stará, dutá vrba. Před ní rozprostřela šátek do trávy a schovala se ve kmeni. Když v nedaleké vsi zvonili poledne, zvedl se najednou veliký vítr, jako když se žene bouře. Slunce se na chvíli zatmělo a v tom už bylo vidět černého draka. Letěl nad lesy a mával velikými křídly. Jen přiletěl nad potok, snesl se dolů a na hlavě měl zlatou korunu. Maruška ve vrbě sotva dýchala a netrpělivě čekala, co bude. Drak dosedl do trávy a hned se ohlížel po bílém šátku. Pomalými kroky došel až k němu a sklonil hlavu. Zlatá koruna padla zrovna doprostřed a zazvonila. Potom drak došel k potoku a vklouzl do vody. Mával blanitými křídly, až voda kolem něho stříkala na všechny strany. Maruška všechno dobře viděla. Rychle vyběhla z vrby, sebrala šátek i s korunou a utíkala rovnou na smečno. Běžela, co jí nohy stačily, ani se neohlédla. Když drak poznal, že byl okraden, hrozně zařval a vznesl se do oblak. Létal sem a tam, až zahlédl Marušku, jak utíká po cestě, a pustil se za ní. Ona zatím doběhla až k hradní bráně. Když ale chtěla dovnitř, někdo jí zastoupil cestu.
1: Kam pak běžíš, holka? Zde nemáš co pohledávat.
0: Zahřměl nad ní hlas. Maruška zvedla hlavu a uviděla pana Bořitu. Než mohla ze sebe vypravit jediné slovo, z nenadání se objevila stará babička a zahrozila pánovi hůlčičkou. Okamžitě to děvče pusť dovnitř, nebo přijdeš svou vinou o veliký majetek. Žene se za ní černý drak, aby jí vzal zlatou korunu. Jak pan Bořita slyšel o zlatu, už se na nic nevyptával. Chytil Marušku za ruku a vtáhl ji do hradu. Potom poručil strážím, aby hned bránu zavřeli a nikoho dovnitř nepustili. Ale drak už byl nad smečnem. Zakroužil třikrát nad hradem a potom se spustil přímo do dvora. Když lidé slyšeli, co se na ně žene, každý se schoval, kam mohl. Pan Bořita držel Marušku pevně za ruku, aby mu neutekla. Vběhl s ní vedle brány do přístěnku a chtěl vidět tu korunu. Než Maruška rozvázala šátek,
4: objevila se znovu babička. Tohle děvče vše podstoupilo pro lásku k tvému synovi, aby ti mohlo přinést bohaté věno. Važ si jí a nikdy Marušce nedej ublížit, jinak se tě štěstí držet nebude. Pan Bořita se na babičku ani neobořil. Jen hořel nedočkavostí, aby ten zlatý poklad uviděl, a řekl Marušce.
1: Ukaž mi, co jsi přinesla věnem. Jestli je to pravda, co ta stará tu povídala, nebudu vám stát v cestě a mohou se hned chystat svatby.
4: Maruška opatrně položila šátek na lavici a jak ho rozvázala, vyšlehla z něho taková záře, až oči přecházely. Zlatá koruna byla posázená samými perlami a drahokamy. Pan Bořita se na ní nemohl radostí vynadívat. Černý drak zatím dosedl uprostřed dvora a zařval hrozným hlasem, až se všechno kolem třáslo. Křídly už ale nezamával, protože skameněl. Dlouho trvalo, než se lidé k němu zběhli a uvěřili, že je neštěstí zažehnáno. Pan Bořita s Maruškou vyšel se také podívat, co se na dvoře děje. Když k ním přiběhl jeho syn Jan, vesele se na něho usmál.
1: Máš odvážnou a bohatou nevěstu, Jene. Teď je na tobě, abys pověděl jejím rodičům, že na Smečně budete mít brzo svatbu.
4: Maruška potom vyprávěla Janovi, jak získala zlatou korunu a byla ráda, že to nejhorší má za sebou. Pan Bořita hned druhého dne jel s korunou do Prahy, kde ji dobře prodal. A za ty peníze postavil na místě hradu nový zámek. Do jeho věže pak dal zazdít černého draka na památku odvážné pany. Když se Maruška stala na Smečně zámeckou paní, vždycky každého žebráka podarovala a nikoho nenechala odejít s prázdnou. Přesto se jim dařilo dobře a nikdy neměli nouzy. Ta dobrá babička, která jim pomohla ke štěstí, dosud prý chodí krajem, ale málo kdo z mladých ji dnes už pozná, protože si málo váží starých lidí.

0: Počkej.
1: Hele, Vendelí, nezdržuješ. Už jsi jednou byl.
0: No jo.
1: Bojíš se hodně?
0: Středně.
1: Jak je to středně?
0: No, vršek by šel a spodek nechce.
1: Jen pojď.

0: rybky.
1: Paní učitelka se ptá v hodině biologie. Děti, který pták si nestaví hnízdo?
2: Přihlásí se Pepíček a říká: kukačka, paní učitelko.
1: Ano, správně. A proč tomu tak je? Ptá se učitelka dál.
2: Protože bydlí v hodinách.
3: Ukřeče vlk seče, liška prohrabuje. Zajíc na vůz dává, blecha našlapuje. Blecha z vozu skočila, na zajíce z pěstí, počkej kluku zrzavá, já mám na tě štěstí.
4: Co chybí loupežnickému synkovi na síle, to musí dodat na chytrosti, řekl Romcaj Scipískovi. Od této chvíle můžeš být při čem budu já. A hned tu noc, co přišla, se Romcaj neklidně převalil na posteli a zívl. Manko, neslyšíš nic?
5: Nic, Romcaj si. Ale Cipísek z nich měl nejtenčí uši a povídá: někdo loví v lesním rybníčku raky.
4: Jo, to by tak hrálo, škodit Volšovičkovi na vodním hospodářství. Rozlobil se Rumcajs a hrne se nohama rovnou do bot.
5: Taky Cipísek vjel do střevíčku z kolčavý kůže. Oba se spolu rozběhli tmavým lesem k rybníčku, ale tam už bylo po všem. Jen hráz a cesta k jíčinu byla postříkaná, jak tamtudy někdo nesl koše s raky.
4: Musíme se vodníka Volšovička zeptat, kdo mu to provedl, povídá Rumcajs.
5: Zaťukal palcem na stavidlo, ale Volšoviček se neozval.
4: Měli o něho starost, a protože mokrá cesta vedla k jíčinu, vypravili se po ní. Ale na jíčínském rynku se jim cesta ztratila, vyfoukal jí noční vítr.
5: Rumcaj se opřel o kašnu, trochu se zamyslel a povídá Cipískovi.
4: Raků bylo na 3 koše a v takovém koši raků, to je nějakého přelézání a škrabání, budeme poslouchat, až je uslyšíme.
5: Šli tiše podloubím kolem rynku. Slyší, jak chrupou spáčí, jak kohout přešlápl na hradě, jen ne to radši škrabání a přelézání. Až když došli k domu jičínského sládka, se to ozvalo.
4: Tady je to, povídá Rumcajs. Sládek kule pobral Volšovečkovi raky.
5: Obešli dům a Rumcajs už to měl vymyšlené.
4: Vysadím tě, Cipísku, do okna, podáš mi košíky a odnesem raky zpátky do rybníka.
5: Opatrně vysadil Cipíska oknem do kuchyně. Cipísek se rozhlíží, pod stolem tam leží 3 košíky a vedle ve světnici na těžké posteli spí sládek kule. Spod peřiny mu kouká palec, celý placatý odchozený po spilkách.
4: Podávej, Cipísku!
5: Zavolal pod oknem Rumcajs. Košíky byly těžké. Cipísek chtěl nejdřív pevněji přivázat víka, aby se raci nerozsypali. Když vázal 3, probudil se sládek kule vedle ve světnici.
4: Kdo je to v kuchyni?
5: Vyvalil se spod peřiny a jde tam. Cipísek rychle vklouzl do koše k rakům a přiklopil za sebou víko. A už tam je taky kule a osahává koš po koši. Cipísek vystrčil ruku a štípl sládka pořádně do placatého palce.
4: Hejsa, tuhle v tom koši je nějaký račí chlapák,
5: povídá kule a nese košík k oknu, aby se při světle měsíce do něho podíval. Jenže v tom sáhl oknem do kuchyně Rumcajs a štípl sládka do placatého palce jako kleštěmi.
4: Hejsa, tenhle bude ještě větší. Asi se mi rozutekli z košů.
5: padl na všechny čtyři, začal po podlaze shledávat raky a zlobil se, že žádného nemůže namátnout. Cipísek znova tajně vykoukl z koše a znova štípl sládka do palce.
4: Hejsa!
5: Kule odskočil až k oknu a tam už čekal Rumcajs.
4: Hejsa, sa!
5: No takového štípání a Kule nemůže namátnout ani ráčka.
4: Hromovej hrom! Bez světla to nepůjde.
5: Než rozkřesal a podpálil v lucerně, Cipísek dávno odkutálel koše s raky pod okno. Rumcajs si je srovnal do náruče, přibral Cipíska a měsíc mu posvítil, když to po císařské silnici nesl všecko domů do Řáholce. Když potom sypali raky z košu zpátky do rybníka, vykulil se s nimi taky vodník, volšověček. Spal a tichoučce chrupal, jako když se ve větru třese krákosový list.

0: písnička.
1: Obdivuji hady. Lituji veliké hady. Vím, že se svíjejí hlady. 4 metry dlouhý had jen tak nezažene hlad. I když něco uloví, půl těla dál hladoví. Od soboty do pondělí trvá, než se nacpe celý. Obdivuji hady, že neumřou hlady.
0: A teď ještě jednou.
1: Obdivuji hady. Lituji veliké hady. Vím, že se svíjejí hlady. 4 metry dlouhý had jen tak nezažene hlad. I když něco uloví, půl těla dál hladoví. Od soboty do pondělí trvá, než se nacpe celý. Obdivuji hady, že neumřou hlady.
0: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete. Mňau.

0: před. Pára, kde je?
1: Jedeme na výlet
0: s rodinou zas.
1: Jedeme na výlet.

0: bylo i hůř.
1: Jedeme na zpátek,
0: i doma je krásně.
1: Jedeme na zpátek, ať jsme tam už, ty už tam budeme.
0: Přestaňte kňoura, teď už tam budeme. Cítím v kostech,

0: moře počká.
1: Uhni chlapé, Honza chrápe.
2: Cesta slepá,
1: brečí Pepa.
0: Smrdí ryby,
1: Wi-Fi chybí.

0: O červených zobácích, o bílých mracích a stříbrné košilce. Čápy letěly nebem. Uviděli je bílé mraky se zlatými okraji a hned na nich vyzvídali. Kampak, kampak, na výlet?
1: K moři, kde slunce věčně hoří, zaklapali čápy červenými zobáky.
2: Můžeme plout s vámi? Ptali se mraky.
1: Proč ne?
0: Odpověděli čápy. Byli rádi, že budou mít společnost. Modrým nebem teď letěly čápy s červenými zobáky a bílé mraky se zlatými okraji. Letěli a pluli a najednou se k ním přidal vítr.
1: Fouky, fouky, zafoukal, zvědavě se přitom ptal.
3: Kampak, kampak, chtěl bych znát, jestli smím se ovšem ptát.
1: K moři, kde slunce věčně hoří,
0: odpověděli čápy.
1: A mraky, že letí taky.
3: Vzali byste mě sebou,
0: foukl vítr.
1: Proč ne?
0: Souhlasili čápy. Byli rádi, že budou mít ještě větší společnost. Modrým nebem letěly čápy s červenými zobáky a pluly bílé mraky se zlatými okraji. Utíkal s nimi vítr ve stříbrné košilce. Utíkal s nimi a foukal a fičel. Z louky jim každý hned mával a křičel.
1: Ahoj, ahoj, čau, těper.

0: pání mohly ruce upadnout. Všichni se dívali na nebe a mohli si z toho dívání nahoru hlavu ukroutit.
1: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
2: Kdo daleko do kokosu, proč má chobot místo nosu, proč pak svět je kulatý?

Zázračná hostina. V Praze, hlavním městě Čech, kdysi sídlilo mnoho Židů. Patřila jim velká čtvrť s několika školami a modlitebnami a uprostřed té čtvrti, nedaleko řeky Vltavy, stála slavná staronová synagoga. Nikde na světě takovou neměli. Vždyť ji pomáhali stavět samotní andělé. Přinesli do Prahy trosky Šalomounova jeruzalémského chrámu a na jejich základech synagoga vyrostla. Pražské židovské školy však rostly moudrostí svých učitelů. Sešli se v nich mudrci nad mudrce, světla Izraele v jeho vyhnanství. A nade všemi jako jasná hvězda zářilo vědění Jehudy Léva ben Bekalela. Pro jeho postavu a velkou učenost se mu říkalo Vysoký rabi. Žil na Vltavském břehu, v domě, nad jehož vchodem byl v kameni vytesán vinný hrozen, znamení potomků velekněze Árona. K rabimu Lévovi se obzvlášť hodil, vždyť i jeho moudrost se hroznům podobala. Největší a nejsladší zrají u země. A také rabi Lév se nad nikoho nevyvyšoval. Vyznal se v tajných vědách i tajemstvích přírody, psal neobyčejné knihy a přesto se tím nepyšnil. Každému, kdo potřeboval poradit, pomohl a dokonce císař mu rád naslouchal. Rabiho Léva si oblíbil a na oplátku nedopustil, aby Židé v Čechách trpěli. Císařova náklonnost však popouzela jeho rádce. Lévovo vědění ho soužilo víc než zlá nemoc. A když si pomyslel, že se císař s rabínem radí, bledl žárlivostí. Nic víc si nepřál, než aby rabi Lév upadl u panovníka v nemilost. A proto si vymyslel lstivý plán. Jednoho dne předstoupil před císaře a řekl: Mocný vládce, stalo se zvykem, že tví ministři, vojevůdci a knížata pořádají na tvou počest velké hostiny. Všichni ti tak již prokázali svou oddanost, jen Jehuda Lév, tvůj tajný rádce, s pozváním nespěchá. Ani trochu tě nemiluje a jen zneužívá tvou velkomyslnost. Zlý rádce dobře věděl, že rabi Lév nemá ani skvělý palác, ani vybrané kuchaře, kteří by vyhověli císařovým chutím, ale vládce viděl jen jedno. Rabi Lév si ho neváží. Hned si proto rabína zavolal a nařídil mu, aby pro něj do týdne vystrojil hostinu. Když se o císařově rozkazu dověděl rádce, velice se zaradoval. Byl přesvědčen, že rabi Lév je ztracen a netrpělivě počítal dny, které do hostiny zbývaly. V určený den se před domem rabiho Léva shromáždilo množství lidí. Přišli, aby na vlastní oči uviděli císaře, ale v davu se tísnilo i nemálo těch, které vyslal zlý rádce. Chtěli být při tom, až se proti rabínovi i ostatním židům

obrátí císařův hněv. A ve svých černých srdcích doufali, že vyplení celou židovskou čtvrť. Konečně na dlažbě zahrčel císařův kočár a za ním následoval dlouhý průvod dvořanů. Rabbi Lev vyšel vládci vstříc. Milostivý císaři, uklonil se. Jsem rád, že tě i s tvým dvorem mohu uvítat na hostině. Prosím, následuj mě. Rabbi Lev se vydal proti proudu Vltavy a zakrátko panovník spatřil nádherný zámek. Nikdo z jeho poddaných si nevzpomínal, že by ho kdy na tom místě zahlédl. A rádce, který se už těšil ze svého vítězství, jen zalapal po dechu. Pojďte dál, vyzval Rabbi Lev císaře i jeho doprovod. Připravil jsem takovou hostinu, jakou dosud vládce nikdo nepoctil. Rabbi Lev mluvil pravdu. Zámek, do kterého hosty zavedl, byl celý vystavěn z mramoru. Nábytek byl vyřezán ze vzácného cizokrajného dřeva, parkety pokrývaly silné orientální koberce a všude se blištělo množství předmětů z ryzího zlata a stříbra. Jídelna se slavnostní tabulí byla větší než nejprostornější sál v císařově paláci. Na dlouhém stole ležel sněhobílý ubrus s příbory, jejichž rukojeti byly vykládány drahokamy. A za každou židlí stál služebník v zlatém vyšívaném obleku. Císař byl přijetím nadšen a jeho uznání ještě vzrostlo, když ochutnal první pokrmy. Panovník i jeho dvořané se rozplývali nad jemností jednotlivých chodů, těšili se z nabízených vín a tak jediný, komu nechutnalo, byl rádce. Ať měl v ústech křupavou pečeni nebo sladký zákusek, nejvíce ze všeho cítil hořkost. Ale za to kuchaři nemohli. Rádce celou hostinu zarytě mlčel. A každá pochvala, kterou císař Rabimu Lévovi vyslovil, ho bodala víc než hejno komárů. Když pozdě v noci hostina skončila, císař Rabínovi především poděkoval a také všichni dvořané hostiteli blahořečili. Hosté se pak zvedli, aby odjeli do císařova paláce. Ale tu si panovník všiml, že jeho rádce stále sedí na místě. Na co čekáš? Zeptal se ho. Hostina je u konce a ty, který si mě proti Rabínovi nejvíc popouzel, teď od něj nechceš odejít? Rádce zakoulel očima, zoufale sebou zavrtěl a nešťastně vyhrkl. Nemohu vstát, jakási síla mě drží na židli. Všichni se tomu podivili a císař požádal rabína o vysvětlení. Věc je prostá, řekl Rabbi Lev. Tento muž ukradl zlatý pohár, ze kterého pil víno. Dokud ho nevrátí, nebude moci zámek opustit. Rádce se ještě jednou pokusil dostat od stolu, ale všechna jeho námaha byla marná. Nakonec mu nezbylo nic jiného, než aby se ke krádeži přiznal. Ze záhybu svého oděvu vyndal chybějící pohár a jen co ho položil na stůl, kouzlo zmizelo. Rádce rudý studem se postavil a třesoucím se hlasem prosil císaře o odpuštění. Vládce však nenechal nepoctivce ani domluvit. Klič se mi z očí, rozkřikl se na něj. Přesvědčil jsem se, že máš jedovatý jazyk, ale teď vidím, že máš i nenechavé prsty. Zlý rádce odešel se skloněnou hlavou a nikdy víc se už u dvora neukázal. Bloudil světem, přemýšlel, jak si Rabbi Lev pomohl k nádhernému zámku a hlavně přemítal, jak se mu podařilo odhalit krádež poháru. Také císař velice prahnul potom, aby se o obou tajemstvích dověděl víc. A skutečně, netrvalo dlouho a dočkal se vysvětlení. Krátce po hostině u Rabbiho Léva se v císařově paláci ohlásil posel z jedné hodně vzdálené země.
Když ho panovník přijal, dověděl se neuvěřitelnou příhodu. Posel vyprávěl, že jeho král se chystal oslavit jeden zvlášť významný svátek. Pozval na něj mnoho vladařů, princů a princezen. Nechal postavit skvostný mramorový zámek a desítkám kuchařů nařídil, aby připravili nejlepší pokrmy. V určený den se sjeli urození hosté, ale právě když se chystali do zámku vstoupit, stavba se pohnula. Vznesla se vzhůru do oblak a zmizela v dáli, jako když vítr odnese peříčko. Na zítří zámek přiletěl zpět, ale všechna jídla byla snědená a vína vypitá. V tu chvíli císař vše pochopil. Rabbi Lev přenesl zámek svou nadpřirozenou mocí a všechny předměty v něm zaklel, aby se žádný z nich nestratil. Od té doby si císař rabína ještě více vážil a učinil z něj svého nejmilejšího důvěrníka.

0: Krkonoších vládne od nepaměti Krakonoš a pod horama se vystřídalo pánů, že by je nespočítal. Malí, velcí, tlustí, tencí, jeden za 18 a druhý bez dvou za 20. Teď zrovna na svém panství se naparuje pán Strautenberg.
1: Pěkný panství. Jedna louka, kus lesa a zámek jako větší chalupa.
2: A přitom se nosí, jako kdyby mu patřilo všechno. Od Sněžky až po Jílemnici. A veškerou práci odřeme Anče, já a Hajnej.
1: O tu práci by ani tak nebylo. Jen kdyby milost pán měl trochu uznání. Okrejcar, aby se s ním člověk do krve hrdlil. Dobrýho slova od něj neslyšíme. A svatbu nám taky pořád jen slibuje.
0: Letos už to určitě bude, Kubo, Anče. Milost pán samotnému Krakonošovi slíbil, že vám ji požních vystrojí.
1: Sliby se slibují, blázni se radují, Hajnej. Že zrovna my, Kubíčku, jsme se museli dostat k takovýmu, že prý, kdo čeká, ten se dočká. Jenže to by nesměl být u Trautenberka. Tady platí, kdo se o svý nebere, spláče nad vejdělkem.
0: Bylo požních a bylo i po bramborách. Tráva se už každé ráno parádila jinovatkou a sluníčku se nechtělo z mlhové peřiny. Jen by spalo a spalo.
1: Jak Kuba dostal od Krakonoše dukát.
0: Tak tedy bylo požních i po bramborách, tráva se už každé ráno parádila jinovatkou a sluníčku se nechtělo z mlhové peřiny. Jen by spalo a spalo.
1: Za to Anče celé noci oka nezamhouřila. Ve dne se kabunila jako bouřkový mrak. A místo dobrého slova se na každého jen usápla.
0: Kuba od rána chodil kolem ní co největším obloukem. Ale o polednách, když se žaludek urputně dožadoval svého a kyselo vonělo až na dvůr, mrak nemrak, sedl by si za stůl třeba i s tureckým sultánem. Ale to kyselo slzami vysolené, vyčítavými pohledy pepřené, hořklo Kubovi na jazyku lžíci od lžíce.
2: Já za to přeci nemůžu.
1: Nemůžu, nemůžu. Parádní vejbavy mám plnou truhlu. Rozmarínu jako šípkový keř a svatba pořád někde. Kdybys ty byl pořádnej mužskej, na milost pána bys jsi došláp. Slíbil nám svatbu požních. Zima je na spadnutí a pořád nic.
2: Aničko, to není jen tak, to se musí pořádně rozmyslet.
1: Rozmyslet, rozmyslet. Že jsme spolu od malička rostli, to není nic. Že ponikelská bába od jak živa říká, že jsme souzeni jeden pro druhýho, to není taky nic. Že já ti vařím, podstrojuju, od huby si utrhuju, to není vůbec nic. Nakonec mi řekneš, že mě nechceš.
2: Tak já teda zatím milost pánem půjdu.
0: Marná sláva. Před ženskou slzou každý chlap roztaje, i kdyby to byl rampouch, a to zase Kuba nebyl. Jenže lehko se slibuje, hůře se plní. Kuba přešlapoval před Trautenberkovou světnicí, desetkrát si opakoval, co milost pánovi řekne a desetkrát měl sto chutí utéct. Ale kam? Na konci každé cestičky stála Anče s těma krásnýma očima, co z nich teď tečou slzavé potůčky jako při dubnovém tání.
3: Sem lezeš. A vidíš, že snídám?
1: Nebýt Kubovi tak do ouvej, smíchy by se neudržel. Trautenberg se právě chystal zakousnout do jitrnice a jak jí nesl k ústům, vypadalo to, že mu pod nosem vyrostl tlustý knír s tenkou špejlí na každém konci, aby držel pohromadě.
3: Na něco jsem se ptal.
2: Neraďte se zlobit, milost pane. Já jen, že bude brzo zima.
3: To vím i bez tebe. A ten krakonoč mě určitě zafouká stavení až po střechu. Jako loni. Jako každý rok. Himmel, Herrgott, abych se rozčiloval už od rána.
0: A protože zlost je nejlepší spláchnout, hnal Trautenberg Kubu do sklepa pro pivo. Ona taky ta jítrnice a že měla ještě pár sestřiček, byla jak se patří mastná. Kuba byl skoro rád, že nemusí milost pánovi s tím žhavým rovnou zatepla, ale pak si řekl,
2: když už něco musí být, tak ať je to hned.
0: A bral to ze sklepa přes dva schody, aby mu z piva nespadla pěna a také, aby to měl za sebou. Nalil milost pánovi pohár, nadechl se a...
2: Milost pane, ráčil jste nám slíbit požních svatbu. Požních už je dávno, tak kdybyste ráčil říct, kdy to jako bude, ta svatba s vaším dovolením.
0: Trautenbergovi došlo, že se Kuby jen tak nezbaví. A rychle si v hlavě sumíroval, jak se z toho Himmelaudon slibu vykroutit.
3: Jinu, pro mě, za mě, třeba hned. Ale taková svatba něco stojí. A já nemám Kubičku. Nemám. Jedna kapsa prázdná, druhá vysypaná. A v truhle se mi prohánějí pavouci.
2: Snad... Kdyby hajnej střelil jednoho zajíce nebo pár veverek, anče by je udělal na divoko.
3: Co pak já mám v revíru zajíce? Nebo viděl jsi tady někdy veverku? I myši utekli ke krakonošovi, jaká je tu bída.
2: Milospane.
3: Ale jedna pomoc by tu byla. Dojdi za krakonošem, ať ti dá pár dukátů. Obec tak neví, co s ním má.
1: Za krakonošem. Jiskřička, co v Kubovi vzplála, v mysli pohasla, jako by jí vodou zalil. Co pak může u krakonoše žebrat? Už jednou jim pomohl, ale to sám, od sebe.
3: Samotnýmu mě to dělá starost, to víš. Anče je holka jako lusk, roky na vdávání taky má. Co kdyby se ti ohlídla po jiným? Co?
0: Do Kuby, jako když uhodí. Tohle by ho ani v nejhorším snu nenapadlo. Milost pán, ať už je, jaký je, vidí dál než z okna na dvorek, aby mu tak Anče utekla s jiným. A Trautenberg do něj hučí, aby se nestyděl, že krakonoše duše soucitná a že prý pěkně popros a do týdne můžeš mít veselku. A pod kůží se uculuje. Svatba bude zadarmo, a ještě mi z ní něco kápne.
2: Děkuju za radu, milost pane.
4: Anče, schystej kus chleba a pár homolek. Jdu ke krakonošovi pro dukáty.
1: Kubičku, ty máš horkou nemoc. Dám ti opichovej list na hlavu. A hned uvařím podbělovej čaj.
2: Žádný list a žádný podběl. Chceš se vdávat, chceš. Máme peníze? Nemáme. A milost pán taky ne. Tak co mě zbývá?
0: A co zbývalo chudáku Aničce? Ukrojila krajíc přes půl pochníku, vybrala půl tuctu homolek pěkně sklihovatělých, aby sami klouzali do krku, přidala Kubovi slzavou pusu.
1: S pánem Bohem. A brzy se mi vrať.
0: Oči se jí zalily jako louky o velké vodě. Starostí o Kubu i radostí, že se do toho tak obul, přece jen má v něm oporu.
1: Ale ten nápad. Ten není z jeho hlavy. Krk bych vsadila, že mu to nakukal milost pán.
0: Zatím Kuba štráduje humny, jen se mu od bod práší. Honit krakonoše po horách je, jako chytat vítr do pavučin. Jenže Kuba darmo nejídal od malička kyselo, aby si neporadil. Jen přišel do Krakonošova.
4: Náš milost pán nemá kouska rozumu. Poručil si k obědu tucet křepelek.
0: Ale krakonoš také není z hloupých. Ví, že by Kuba nešel s bubnem na zajíce.
5: Vsadím svou fajfku, že v tom má prsty Trautenberg.
4: A k večeři korob tvý vajíčka celou kopu.
5: Tak za tohle budeš, Kubo, pikat. Křepelky se nekradou, i kdyby ti poručilo 10 Trautenbergů.
2: Jemnost, pane.
5: A kde chceš hledat vajíčka v téhle době?
2: Zaplať pámbu, jemnost, pane, že jste mě slyšel. Já jsem nepřišel krást křepelky. A že ptáci nesnášejí vajíčka na podzim, to ví každej. On mě taky, milost pán, pro ně neposlal.
5: A pro co teda? No, ven s tím.
0: Usedli každý na jeden pařez a Kuba Krakonošovi všechno vyložil. Kurážně. On, Krakonoš, nemá rád, když je někdo samá poníženost a k zemi hrbení. To ukazuje špatné svědomí. Krakonoš poslouchá, chvilkami se mračí, chvilkami ušklebuje a když už podruhé při tom Kubově výkladu vyklepal fajfku a znovu nadspal, zabáňal, až se Sněžka zakuckala a honem svolávala větry, aby to neřádstvo rozfoukali.
5: No, Aničku na ocet nechat nesmíš. Co kdyby se ti doopravdy vdala někam do kraje? Tak když tě teda poslal za mnou sám Trautenberg, s prázdnou tě jít nenechá. Tady máš dukát.
1: Kuba zůstal jako opařený. Jako když hladovému ukážou plnou mísu a hned ucuknou. Jindy by se ani za svět neodvážil Krakonošovi odporovat, natož něco vyčítat. Ale teď mu zoufalství hnalo slova na jazyk.
2: Račte odpustit, jemnost, pane Krakonoši, ale za dukát při dnešní drahotě nekoupím Aničce ani na parádní sukni.
0: Krakonoš se chvilku baví Kubovým nešťastným kukučem. Převaluje fajfku z jednoho koutku do druhého, pak ji vyndá a postrčí troubelý klobouk do týla.
5: On to není jen tak nějaký obyčejný dukát. Bude jich z něj tolik, kolik jich Trautenberg vysází na stůl. A nezapomeň mě pozvat na svatbu.

0: Cože ti řekl?
1: Že těch dukátů bude tolik, kolik jich vysázíte na stůl.
0: To jsi z tebe udělal pěknýho blázna, prašivka starej. Kde bych já vzal dukáty?
2: Ale pere se v něm lakota s opatrností. A to se ví, jak jinak, lakota má u Trautenberga vždycky vrch.
0: No, možná, že by se nějaký přece jen našel. Otočit, nekoukat.
2: Trautenberg se morduje se zámkem od truhly. Však je to taky zámek jako k císařský konírně. Pak z heky, vzdechy a funěním z ní vytáhne dubovou truhličku. Čtyřikrát kovanou, pěti klíči zamčenou. Odemkl, nadzvedl víko, jen co by ruku prostrčil.
0: Říkáš, kolik dukátů vysázím, tolik se jí z toho tvýho vylíhne?
1: Krkonož říkal.
3: Kuba se tváří, jako by ho ze všeho nejméně zajímal ten dukát. Ba, jako by jich sám měl, že by s nimi mohl vydláždit jilemnický ring i s kašnou.
2: Je to ten Kuba ale komédie. I chytrý by od něho chlup z dlaně koupil, na to Trautenberg.
3: A ten už pokládá svůj dukát vedle toho od Krakonoše.
0: No, vidíš snad, že by se nějaký dukát líhl?
2: Co kdybyste, milost pane, ráčil položit na stůl ještě jeden? Třeba by se ten druhý vylíhl k němu do páru.
0: Nech si svý rozumy.
3: Ale vytáhl dukát, položil jej na stůl a...
2: Monkote, Kubičku, podívej, zázrak.
3: Vedle něj naskočil druhý, úplně stejně zlatý, jako by mu z oka vypadl, kdyby tedy dukát nějaké oko měl.
2: A pak to šlo, co šlo, úprkem letělo jako o život. Trautenberg sází dukát za dukátem a ke každému hned naskočí dvojník. Už jich je jeden řad, druhý, třetí, pomalu celý stůl.
4: Sláva, Aničko, to bude svatba, máme peněz jako želez.
0: Jaký pak máme? Přinesl jsi jeden dukát, tak si ho vem a už ať tě tu nevidím.
2: V té chvíli se udělala tma jako o nejhlubší půlnoci. Třikrát ji protěl klikatý blesk. A když se vyjasnilo, ležela na stole hromádka suchého listí. Jenom ten dukát od Krakonoše se třpitil na kraji stolu. A uprostřed světnice stojí Krakonoš.
5: Tak už to bývá, Trautenbergu. Kdo šilhá po cizím, přichází o své.
0: Smiluj se, Krakonoši, sousede. Jsem žebrák. Nemám ani krejcar.
5: A co pak jsi měl předtím? Jednu kapsu prázdnou, druhou vysypanou, v truhle se ti proháněli pavouci. Ale abys neřekl, že tě Krakonoš připravil o poslední, vezmi si, co zdal na stůl a ostatní patří tuhle mladým, aby měli do začátku.
3: A už jsou z hromádky listí dvě hromádky zlaťáků. Po jedné chňape Trautenberg, druhá jako zlatý potůček stéká Ančeti rovnou do zástěry.
0: To není žádná spravedlnost. Kdybych já nevysázel zlaťáky, neměli by nic.
5: Kdybys jim platil poctivou mzdu, nemuseli by prosit jinde. A jestli se ti to nelíbí, můžeš mít z těch nalakocených zlaťáků zase listí. Aspoň se pavoukům bude v tvé truhle mně chce ležet.
0: To už se člověk ve vlastním stavení nemůže ani ozvat? Himmel, Herrgott, donner, Wetter, Kruzeis, Element.
2: Na 100 000krát děkujeme, jemnost, pane Krakonoši.
5: Neděkuj a běž zadělat na koláče. Přijdu si pro jeden rohovej. Co kdyby mě dětka fousatýho chtěla nějaká mladá družička?
2: Říká se, že když svobodný člověk sní na cizí svatbě rohový koláč, do roka má svatbu sám. To možná platí pro obyčejný lidi, Ale Krkonoši jsou na jednu starost až dost. Jak pak by se sem vyšla domácnost, i kdyby jí krakonošoval sám Krakonoš. Ono je někdy lepší, když všechno je, jak je. Jak odedávna bylo.

svět. Moudrým budu stařečkem, dojde mi, proč tady jsem, že normálka jsou jevy, co vidím tak.

ptáci s něsuplným křichtíkem. Mně všechno dojde, jen co budu starší, takže nemá cenu nervovat se hned.

0: 都 fine。
1: Tiki hádanka.
2: Pruhované šatičky nosí bručoun maličký. Než vysaje voný med, sosáčkem si změří květ.
1: Co je to?
3: Víš, komu se říká brundibár?
4: Komu?
3: Bručounovi maličkému čmáčkovi pruhovanému. Četl jsi knížku Čmák a Jinka?
4: Ne.
3: To je moc krásná knížka.
4: Fakt? A
3: přečteš mi z ní? Třeba někdy.

jsem krásně zavřený, študujou mě malí žáci, starsové i stařeny. To jsem rád, že jsem zácný exponát, exponát.

lese spí, zvířátka tež, no tak si lež, milý Méďo. Les ví, kdo si v něm spí, kdo v něm bydlí, kdo má nás.

Uhněte mi z cesty, teta. Já jsem strašný rak. Dejte pozor na klepeta. Sice po vás bude veta, já jsem jako drak. A teď ještě jednou. Uhněte mi z cesty, teta. Já jsem strašný rak. Dejte pozor na klepeta. Sice po vás bude beta. Já jsem jako drak. Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

0: Muž jde v zimě na ryby. Seká díru do ledu a najednou slyší hlas.
1: Tady nic nechytíš.
0: Popojde tedy dál, začne znova sekat díru do ledu a zase slyší.
1: Tady opravdu nic nechytíš.
0: Popojde tedy ještě dál, ale jakmile začne sekat díru do ledu, ozve se hlas.
1: Tady fakt nic nechytíš.
0: Muž se zmateně ozve.
1: Kdo to pořád mluví?
0: A zhora se ozve.
1: To jsem já, správce zimního stadionu.
2: Tak tam opravdu nic nechytí.

0: šatkové a šmakovinky, vítáme vás s Piggym u dalšího dílu našeho společného vaření.
1: Ahoj!
0: Dnes budeme péct.
1: Hurá! To bude něco sladkého, že jo? Já bych měl na nějakou sladěulinkovatou šmakoznost naladěný zoubek.
0: Sladké to bude. Budeme mlsat, ale zdravě. Právě kvůli zoubkům připravíme spolu mrkvové sušenky.
2: Mrkvové... Já ti nevím, Laskonko, kdybys chtěla mrkev použít do polévky nebo do salátu, tak to pochopím, ale sušenky, sušenky z mrkve? Ty máš poslední dobou zvláštní nápady, tedy sušenky.
0: Jen se neboj, Piggy, budeš překvapený.
2: Jenom aby.
0: A budeš se olizovat až za ušima.
1: Já mám nápad. Víš, kdo je mrkvový přeborník? Náš pan umělec Zajíc přece. Ten by si určitě rád dal tuhle mrkvosu šomňamku s námi.
0: To je dobrý nápad. Jestli se nám povedou, pozveme kamarády na malinový čaj se sušenkami.
1: S neobyčejnými zajícovatými sušenkami z mrkvičky.
2: Jen jestli budou sladěučké, jak říkáš, víš.
0: Mrkev se v pečení běžně používá, protože je sladká, Piggy. A protože je sladká sama od sebe, přirozeně, není potřeba pak přidávat tolik cukru. Těsto se osladí přidanou mrkví. Už rozumíš?
1: Tak to teda vyzkoušíme, jo? Tak co mám nachystat?
0: Budeme potřebovat asi 250 gramů mrkve, 200 gramů másla, to jsme si vyndali předem z ledničky, aby trochu povolilo a dobře se s ním pracovat. 50 gramů krupicového cukru, 100 gramů moučkového cukru, 400 gramů polohrubé mouky, kelímek bílého jogurtu, jeden sáček prášku do pečiva a jeden sáček vanilkového cukru.
1: Počkej, to je nějak hodně, já to nestíhám to, vážím pomalu.
0: Klidně ti to zopakuji, ale vážení je při vaření také moc důležité.
1: Já vím.
0: Až budeš zkušený kuchař, některé věci nebudeš muset ani vážit, protože už to budeš mít, jak se říká, v oku.
1: Takže 100 gramů moučkového cukru a co jsi říkala dál?
0: 400 gramů polohrubé mouky. A pak už jen kelímek bílého jogurtu, prášek do pečiva a vanilkový cukr.
1: Připraveno! Jo, ale toho cukru je jen malounko. Co když to ta mrkvička nedokáže osladit?
0: Už se, Piggy, přestaň mračit. Uvidíš, že ti budou mrkvové sušenky chutnat stejně, jako kdyby byly třeba s čokoládou. Pustíme se do práce. Tak, umyj nám mrkev, já ji oškrábu a můžeš se pustit do strouhání. Všechnu mrkev je totiž potřeba najemňoučko nastrouhat, ale...
1: Pozor na kopítka, já vím. Už jsem málem strouhací kuchyňský robot.
0: Zatímco Piggy strouhá, já do mísy připravím všechno, co potom smícháme s nastrouhanou mrkvičkou. Takže do mísy dávám mouku, krupicový cukr, máslo, prášek do pečiva a trochu jogurtu. Jak si na tom smrkví, Piggy?
1: Už to nesu, račte, madam.
0: To je legrace, jak to mluvíš.
2: Jsem strouhací kuchyňský robot Piggy 025.
0: Dobrá, milý robote, přisypej mi to sem do mísy ke všem těm ostatním surovinám.
2: Sip, sip, sipu, sip, sip, sipu.
0: V míse tedy teď máme nastrouhanou mrkev, mouku, krupicový cukr, máslo, prášek do pečiva a trochu jogurtu. A teď to všechno umícháme a uděláme těsto. Chceš míchat, Piggy?
2: Nastavuji funkci míchání. Jsem tvůj robotický míchač. Míchám, míchám. Pí, pí, pí, pí,
0: já se pí, s tebe pí, jednou vážně zblázním. Tak míchej, robotku, míchej.
2: Míchám.
0: Mícháme, dokud z téhle směsi neumícháme vláčné těsto.
2: Míchám, míchám.
0: Piggy, ukaž, myslím, že už to bude stačit. Stačí, Piggy. Dost, Piggy.
2: Zvolte správný příkaz k zastavení.
0: Přestaň.
2: Robota. Hledejte tlačítko podle návodu.
0: Jaké tlačítko? Přestaň už míchat, to stačí, Piggy.
2: Zvolte tlačítko s funkcí vypněte.
0: Co mám dělat?
2: Míchám.
0: Nemáš dálkové ovládání, robote Piggy?
2: Ovládám se obvykle nejlépe rypáčkem nebo ocáskem.
0: Dobře, dobře. Tak tě svrknu do rypáčku. Hlavně už nemíchej. Stop, robote.
2: Robot Piggy 025 v režimu klidu.
0: To víš, že jo. Co to do tebe zase vjelo? Tak, teď dáme těsto na hodinu odpočinout do ledničky.
2: Robot Piggy v režimu klidu. Těsto v režimu klidu.
1: Laskonko, a jak to těsto bude odpočívat? Jakože se jde do ledničky natáhnout, dát si šlofíčka?
0: Tak nějak. Ale abychom nemuseli hodinu čekat, vezmeme si těsto, které jsem udělala už dřív, a teď už si v ledničce dostatečně odpočinulo a můžeme s ním dál pracovat. Tak, teď budeme potřebovat vyválet těsto.
1: Můžu já?
0: Půjde to bez robota, aby se nám zase nezbláznil, víš? A neválel do úplného vyválení.
1: Dobře, já už budu hodná.
0: Ty jsi hodný pořád, Piggy. I když si hraješ, že jsi robůtek, jen to trochu zdržuje, víš?
1: Tak jo, promiň, teď už budu normálně fofrovat.
0: Fofruj v klidu, jo? Pojď si sem k válu a tímhle válečkem vyválej těsto asi na 0,5 centimetru.
1: K válu válným válečkem. Válečkem
0: prostě válej a já ti řeknu, až to bude tlusté, tak akorát. Ale ještě počkej. Před samotným válením je dobré váleček i vál poprášit moukou, aby se ti těsto nepřilepovalo.
1: Mám, tak, mám.
0: Jde ti to výborně.
1: Je, to je jako, bouře.
0: Ještě
1: mouky.
0: Tady na té straně to máš silnější, než na té druhé. Tak, teď je to perfektní. A přijde ta nejzábavnější část. Vykrajování.
1: To je skoro jako o Vánocích, Laskonkovi. To taky takhle vykrajujeme.
0: Tak, vyber si tvar vykrajovátka a vykrajuj, Piggy. Já ty vykrojené tvary budu skládat na plech, který jsem si vyložila pečícím papírem. Už jsem také zapnula troubu na 200 stupňů, ale víte ti doma, určitě už víte, že
1: k troubě nesmíte sami a že s pečením vám pomůže někdo dospělý, abyste se nespálili. Já to taky nechávám na laskonce a vybral jsem si, zajíčkový tvarly krajovátka, abych zajíce překvapil dvojnásob, až budeme mlsat po zaječím mrkvičkovitě.
0: Dobře, Piggy, všechno si o té troubě řekl přesně. Tak vykrajuj. Tak, než Piggy dovykrajuje, připravím ještě směs, ve které pak sušenky hned po vytažení z trouby obalíme. Tahle směs je z moučkového a vanilkového cukru. Třeba vám ale sušenky zachutnají jenom tak, bez toho cukrového obalu. Tak, Piggy už je hotový. A já mám vykrojené sušenky na plechu a dávám je péct do trouby na 15 až 20 minut.
1: Laskonko, teda nevěřil jsem tomu, ale začíná to tu krásně vonět. Docela jsem na ty mrkvové sušenky dostal chuť. Nebude to už hotové.
0: Vidíš, já ti říkala, že na tebe půjde mlsna. Budeš překvapený. Počkej, až je ochutnáš. Tak, my ale musíme počkat, až se sušenky dopečou. Po vytažení z trouby je opatrně ještě horké obalíme ve směsi těch cukříčků a některé necháme jen tak bez obalení. Můžeme je třeba i slepit dohromady nějakou červenou marmeládou. Třeba rybízovou nebo nějakou z lesního ovoce.
1: Je, budeme mít slepované zajíčky, ušáčky, mrkváčky.
0: A recept i postup najdete jako vždy v Laskončině sbírce nejlepších veveřích receptů na www.piggy.cz. A já musím jít vytáhnout plech z trouby. Tak zase příště, mlsotkové a

Zlatovousé slunce. Řecká pohádka. Jen pojď, pojď dál, pohádko. Jedna hodná babka měla slepici. Slípka žila už pěkných pár roků a pracovitá byla jako ta stařenka. Každý den snesla vajíčka.

0: Jak ji uviděli, hned se rozběhli, aby se přeptali, kam a za kým jde. Babka jim pověděla o svém trápení.
1: A tak se chci zeptat zlatovousého slunce,
0: řekla,
1: který mizera a ničemník mi chodí na vejce a nedá si pokoj, dokud mě neutrápí.
0: Tři sestry, tři staré pany se jí hned pověsily na krk.
2: Tetičko, zlatíčko,
0: prosili.
3: Přeptej se, proč nemůžeme najít ženicha?
2: Tolik se chceme vdávat.
1: Dobrá, zeptám se,
0: slíbila babka.
1: Snad mě zlatovousé slunce v dobré vůli vyslechne.
0: Šla a šla a potkala ženu, která se třásla zimou. A přitom byla navlečená do několika kožichů. Když se dozvěděla, za kým babka jde, začala jí prosit a umlouvat.
4: Tetičko, zlatíčko, zeptej se taky na mne. Proč je mi pořád zima? Proč se nezahřeju, i když mám na sobě tři kožichy?
1: Dobrá, zeptám se,
0: řekla babka.
1: Snad ti zlatovousé slunce poradí.
0: A šla, až došla k řece. Voda byla samý vír a kalná a temná jako krev. Vřela a hučela tak, že se babka strachy rozklepala. Když to řeka spatřila, zahučela ještě víc a chtěla vědět, kam má babka namířeno. A když se to dozvěděla, hned spustila nářek.
5: Tetičko, zlatíčko, zeptej se zlatovousého slunce, proč na mě padlo takové neštěstí? Proč nesmím plynout a vesele šplouchat jako ostatní řeky?
1: Dobrá, řeko, zeptám se,
0: řekla babka, ale strach ji neopustil. Rozběhla se a běžela až k veliké skále. Ta skála se skláněla a padala, ale spadnout nemohla a strmět do výšky nedokázala. Když jí babka řekla, kam jde, prosila skála o radu.
6: Jsem už tak slabá. Co mám udělat, abych konečně spadla? Měla bych klid, já i pocestní, kteří se bojí kolem mě projít.
1: Dobrá,
0: řekla babka.
1: Zeptání mě nic nestojí a ráda ti to pak povím.
0: Stařenka se moc zapovídala a teď musela natáhnout nohy. Už bylo pozdě a přitom ji čekala ještě pěšina vzhůru na vysokou horu. Tam na hřebeni spatřila slunce, jak si pročesává zlaté vousy zlatým hřebenem. Slunce vlídně pokynulo a pozvalo návštěvu dál. A pak se zeptalo, co má na srdci. Babka mu pověděla o své slepici a o zloději, který jí bere vajíčka.
1: Padám k tvým nohám, moudré slunce,
0: řekla.
1: A prosím tě, pověz, kdo je ten ničemník? Podívej, tady jsem ti přinesla plný šátek hrušek z mé zahrádky a košíček koláčů, které jsem upekla zvlášť pro tebe.
0: Zlatovousé slunce přikývlo a řeklo.
7: Ten, kdo ti krade vejce, bydlí hned za plotem. Je to tvůj soused. Vrať se a nic mu neříkej. Bůh se už postará, aby dostal, co si zaslouží.
1: Cestou jsem potkala tři sestry, tři staré pany,
0: vzpomněla si babka.
1: Tolik mě prosili, zeptej se zlatovousého slunce, proč nemůžeme najít žádný.

0: Penichy.
1: Znám je,
2: odpovědělo zlatovousé slunce.
1: A vůbec se nedivím, že si je nikdo nechce vzít. Matku nepoznali a nikdo je nenaučil, jak udržovat dům v čistotě. Představ si, že zametají zaprášenou podlahu a nepokropí ji předtím vodou. Všechen prach a smetí mi koštětem vmetou vždycky do očí, nepořádnice. Nemůžu je vystát, ale radu ti dám. Řekni jim, že musí vstávat, než se rozední. Pak pokropit podlahu a teprve potom zametat. Nebude dlouho trvat a ženiši u nich zaklepají na vrátka.
0: A pak jsem potkala ženu,
2: řekla babka.
0: Zeptej se zlatovousého slunce, prosila, proč se nemůžu zahřát, i když mám na sobě 3 kožichy.
1: Vím, o koho jde,
2: řeklo slunce.
1: Pověs jí, ať 2 kožichy daruje chudým a potřebným. To jí zahřeje srdce a zima přestane.
0: Také jsem došla k řece,
2: řekla babka.
0: Ta řeka hlučela a vřela jako krev. Co má udělat, aby byla jako jiné řeky? Pokojná a klidná.
1: Ta řeka musí utopit člověka, teprve potom bude mít klid. Ale pověs jí to, až budeš na druhém břehu. Jinak by vyskočila a stáhla by tě do vody jako svou kořist.
2: Babka poděkovala za radu a řekla.
0: Nakonec jsem došla ke skále, která padá a padá, ale spadnout nemůže.
1: Znám tu skálu,
2: řeklo zlatovousé slunce.
1: Ta také nebude mít pokoj, dokud nezabije člověka, který kolem ní prochází. Proto jí dej mou radu, až budeš od ní daleko.
2: Babka vstala, políbila zlatovousému slunci ruku a vydala se dolů z hřebenu hory. Když došla ke skále, která padala, ale spadnout nemohla, přidala do kroku, třeba že na ní skála netrpělivě volala. Až když byla dost daleko, zakřičela, co zlatovousé slunce skále vzkazuje.
3: Kdybys mi to řekla dřív, spadla bych na tebe.
2: Zlobila se skála, ale stařenka se jen zasmála.
0: To je mi pěkná vděčnost,
2: řekla a šla dál. Došla k řece, která hučela a skučela a hned chtěla vědět, co jí zlatovousé slunce poradilo. Ale babka nepromluvila, dokud nebyla na druhém břehu. Když ji řeka vyslechla, rozzuřila se a rozběsnila ještě víc.
4: Proč jsem to nevěděla dřív? Hned bych tě stáhla do vody a měla bych klid. Takovou starou bábu by nikdo nepostrádal.
2: Stařenka se ani neotočila. Pomyslela si něco o zlobě a o nevděku a pospíchala domů. Ve vesnici uviděla kouř nad střechami a ucítila vůni jídla, které se vařilo v sednicích. Před jedním domkem stála žena a klepala se zimou, i když měla na sobě 3 kožichy. Babka jí řekla, co se dozvěděla, a žena jí s radostí pohostila postní rybou a dobrou kaší. A pak babka navštívila 3 sestry, 3 staré pany. Čekali na ní u silnice, zrovínka tam, kde je opustila. Doma jim ani plamínek v kamenech neposkočil a podlaha byla plná prachu. 3 sestry nedělali nic, jen čekali, s jakou radou k ním stařenka přijde. A tak jim všechno pověděla. Jak se na ně zlatovou se slunce zlobí a co mají dělat, aby si neodrazovali ženichy. Tři sestry, tři staré pany si to vzali k srdci. Vstávali ještě za tmy, podlahu kropili a v kamnech topili a brzy se přihlásil první ženich, pak druhý i třetí, jeden z blízka a dva z daleka. Tři staré pany se šťastně vdali. Také žena, co se nikdy nemohla zahřát, darovala své dva kožichy a najednou jí bylo teplo u srdce i po těle. Řeka i skála našli svou oběť a měli klid. Všechno, co zlatovou se slunce řeklo, se do písmene vyplnilo. Když babka přišla domů, dozvěděla se, že její soused umírá, že smrt mu už stojí před vrátky. Sotva prý stařenka odešla za zlatovou sým sluncem, stala se hrozná věc. Celá tvář mu obrostla slepičím peřím. A to je všechno. Vajíčka se už z kurníku nestrácela. A hodná babka a její hodná slepice žili svorně a spokojeně až do smrti. A když stařenka umřela, odebrala se i její pipka do slepičího nebe.

O pekelných darech. Byl jeden chudý tkadlec. Takovou bídu měl, že nebylo do čeho kousnout. Žena mu povídá jednou ráno: slyšíš, náš soused zabíjí, jdi, popros, snad dá kousek masa, byl by oběd. Ten chudý šel, přišel k sousedovi, tam vepře pařili. Prosí chudák o kousek masa, ale soused se ulakomil, že nedá. Ale chudý člověk prosí: ustrňte se nad mou bídou, žena a děti doma hlady mrou a já nemám, co bych jim dal. Tu soused ve zlosti kus masa uřízl a povídá: nate a děte, už do horoucího pekla. Chudý vzal, poděkoval, ale venku mu slzy vyhrkly nad tou nevlídností. Dívá se na maso a povídá sám k sobě: věru bych raději šel do pekla s takovou almužnou. Jen to pověděl, hned se k němu nějaký človíček černý přitočí a že mu tedy do pekla ukáže cestu. Ten chudý člověk byl celý omámený, nevěděl už, co dělá, a šel s tím černým. Netrvalo to dlouho, byli u brány pekla. Teď ti dám radu, povídá černý. Pojď s tím masem k Luciperovi, on je vezme od tebe. Až se bude ptát, co chceš za ně, řekni, že ten ubrus, co má na stole prostřený. Vedl čerta tkalce do veliké sednice, tam seděl Lucifer za stolem. Co nám neseš? Povídá tkalci. Kousek masa. Jsem s ním. A co za to? Ten ubrus mi dejte z vašeho stolu. Dostal tkadlec ubrus a šel zase z pekla. Čert, který ho doprovázel, ptá se: víš-li ty, jaký je to ubrus? Oh, jak bych věděl, opáčí tkadlec, jen to vidím, že je příze hrubá. A čert mu na to: takového bys, milý tkalče, nikdy neutkal. Prostřeš-li ho a řekneš: poroučím jídla, poroučím pití, ať pro mě stačí, co hrdlo ráčí, hned budeš mít. A tak bude, pro kolik osob poručíš. Potom čert tkalce vyprovodil na cestu a pověděl mu, kudy domů. Ale zpáteční cesta byla delší. Šel tkadlec až do večera a když už se stmívalo, zašel do hospody. Dejte mi nocleh, povídá. Hospodský se ho ptal, má-li mu co k jídlu přinést. Tkadlec nechtěl. Prostřel svůj ubrus na stůl a povídá: poroučím jídla, poroučím pití, ať pro dva stačí, co hrdlo ráčí. A hned tu na stole řada míz se ukázala, jídla vzácná byla na nich, maso pečené, kuřata, zvěřina v omáčce, ryba s kořením, i koláče byly a cukroví, láhve vína, všeho v hojnosti. Tkadlec pozval hospodského ke stolu a dobře se měli. Po večeři šel tkadlec spat a hospodský povídá ženě: takový ubrus, to by byla trefa. A žena mu na to: podstrčíme mu jiný, však máme podobný, on ničeho nepozná. Když tkadlec spal, strčili mu jiný ubrus a ten zázračný schovali. Tkadlec se ráno probudí, umije se a obleče, potom prostře ubrus a povídá: poroučím jídla, poroučím pití,
ať pro nás stačí, co hrdlo ráčí. Ale úbrus byl prázdný. Volát kadlec po druhé, zase nic. Ani do třetice se jídlo neukázalo. Tud kadlec sebral úbrus a šel zpátky do pekla. Potká za z toho čerta svého průvodce a povídá mu, že úbrus jen jednou poslechl, teď že není k ničemu a že ho zpátky nese. Dones ho tedy jen k Luciperovi, povídá čert, a řekni, ať ti dá raději toho kohouta, co sedí na bydle u pece. Kadlec šel k Luciperovi, dal mu úbrus a dostal kohouta. Vzal ho pod rameno a jde z pekla. Průvodce se ho ptal, víš-li ty, jaký je to kohout? Jak bych věděl, jen to znamenám, že se mu nechce kokrhat, ještě jsem ho neslyšel. Však on zakokrhá jen jak poručíš. A jak zobák otevře, dukát mu vypadne. Šel tkadlec z pekla a měl radost z kohouta. Přijde na noc zas do té hospody, ale hospodský se ho ptal, má-li peníze. Tkadlec postavil kohouta na stůl a poroučí. Kokrhej. Hned kohout zakokrhal a ze zobáku dukát vypadl. Hospodský přinesl tkalci dobrou večeři a potom mu nocleh přichystal. Když ho uložil, povídá ženě, takový kohout, to by byla trefa. A žena mu na to, máme kohouta podobného, toho mu podstrčíme, ničeho nepozná. Vyměnili kohouta a tkadlec o tom nevěděl. Když ráno vstal, vezme kohouta a poručí, kokrhej. Ale kohoutovi se do kokrhání nechtělo. Marně tkadlec poroučel a tak se rozlobil, sebral kohouta a šel s ním do pekla. Ten známý čert byl u brány a tkadlec hned mu vypravoval, že kohout jen jednou zakokrhal, teď že už poslechnout nechce. Dej ho tedy Luciperovi, povídá čert a zasmál se, a řekni, ať ti dá raději tu hůl sukovici, co stojí u dveří v koutě. Tkadlec došel k Luciperovi, dal mu kohouta, dostal sukovici a pospíchal z pekla. Potká svého průvodce a ptá se, jakou by ta hůl měla moc. Och, milý člověče, to je taková sukovice. Když řekneš, hej holi, ať bolí, začne ona tomu, komu chceš, po zádech tancovat. A ještě ti něco povím. Jak v té hospodě tě dvakrát ošidili, jdi tam a hůl pomůže. A tak tkadlec to všechno vyslechl, šel z pekla rovnou do té hospody a že by chtěl nocleh. Hospodský viděl, že ten člověk nic nenese, jen hůl jakousi sukovitou, a hned ho začal odbývat. Jděte jen s pánem Bohem, nemám dnes místa. A když se tkadlec hnout nechtěl, začal ho ze dveří vystrkovat. Tu tkadlec zvedne hůl, křikne, hej holi, ať bolí. A milá hůl začala hospodskému po zádech rejdováka tancovat. Hospodský se uhýbal a bránil, nic mu na plat. Hůl ze zad nejde a jak ho mydlí, tak ho mydlí. I začal chudák pro Boha prosit, jen ať hůl přestane. A tkadlec povídá, dáš mi můj úbrus a mého kohouta,
bude konec bytí. Co měl hospodský dělat? Musel přinést ubrus i kohouta. Tkadlec to sebral a šel svou cestou. Přijde domů, tam žena a děti v takové bídě byly, že div hladem nezemřeli. Pěkný jsi otec, vítala ho žena, nechá nás tu v největší nouzi a sám jde si světem. Ale tkadlec odpověděl zvesela, však tě už té psoty bude konec. Vzal ubrus, na stůl prostřel a povídá, poroučím jídla, poroučím pití, ať pro nás stačí, co hrdlo ráčí. Hned tu byl stůl plný jídel nevídaných, i víno a pivo bylo. Tkadlec se ženou a s dětmi zasedli, jedli, pili, hodovali, radost měli. Žena si pochvalovala, dobrá věc, takový ubrus. Povídá muž, tu já, holenku, ještě jinší věc mám. Šel do síně, kohouta za křídlo chytil. Přinesl ho do sednice a postavil na stůl. Kokrhej. Poroučí a kohout kokrhal. Jak zobák otevřel, vypadl dukát. Tak jim kohout přes celý den kokrhal a dukáty ukládali do truhly. Když se to doneslo k bohatému sousedovi, hned on přiběhl a povídá tkalci, člověče milý, pověz, kudy jsi ty pro ty věci šel? Kdybych ti masa nebyl daroval, jak bys byl štěstí našel? A tkadlec mu všechno věrně vypověděl. Tu ten lakomec zrovna zabíjeli, nejlepší kus masa od plece usekl, sebral se a že půjde do pekla. Na návsi, kde se vzal, tu se vzal, černý človíček se k němu přitočil, že ho povede. Než se sedlák nadál, byli v pekle. Brána se otevřela, čerti tam stáli a ptají se, co nám neseš? A sedlák povídá, kus masa. Všichni se zachechtali. To věru, jak živ, tak ochotně nikomu nedal almužnu, jako nám maso neseš. Za takovou lásku si tě tu navždycky necháme. Pekelná brána se za lakomcem zavřela, víckrát se domů nevrátil.

0: Figy hádanka. A teď jedna třeba ze stodoly. Ve zdi díra, mesám síra, to jsem celá já. Mám dvě očka, pozor kočka, a uška šedivá. Co to je? Kdo pak ví?
1: To já vím.
0: Kdo pak mlsá sír a bydlí v díře?
1: A koho já rád chytám? Je to myš.

je k mání lenochod, co vám však nikdo neprodá, je jedno zvíře pod. Já kdyby svět byl bez podů, co bych měl za život, jen ráno sejdu ze schodů, už za mnou běží pot. I co se týče postele, já spávám v ní on pot.

zvířat, k nímž od věků pleme celý lidský rod. Jsou nejmilejší člověku, pes, kočka, kůň a pot.

0: písnička. Táta včera na venku našel první sněženku. Vedle Petr Klíč, zima už je pryč.
1: A teď ještě jednou.
0: Táta včera na venku našel první sněženku. Vedle Petr Klíč, zima už je pryč.
1: Jestli se vám tahle básnička líbila, tak běžte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

0: proč teriéři hrabou. Pěkně seď, Dášenko, a neházej sebou. Já jen zaostřím a stisknu spoušť, hned to bude. Zatím se dozvíš nějakou pohádku, třeba proč pejskové teriéři hrabou v zemi. Lidé říkají, že tam hledají myšičky. Kde pak myšičky? Ty jsi ještě nikdy myšičku neviděla a přece ty neřáde hrabeš v mých záhonech. A víš ty, proč to děláš? Nevíš, tak já ti to povím. Už jsem ti vypravoval pohádku, která bohatýr Foxlík, praotec všech pravých foxteriérů, v boji s Tatarem o ocásek přišel. Když porazil toho svěřepého chána, našel na zemi uťatou špičku své slavné a rekovné ohánky. A protože nechtěl, aby si s jeho bývalým ocáskem nakonec kočky hráli, zahrabal jej hluboko do země. A sedě hezky ty neposedo. Od té doby se všichni správní foxteriéři honosili hrdinými činy svého velikého předka a na památku po něm nosili ocásky uťaté. Ale pejsci jezevčíci, kteří nosí ocásky dlouhé, jim záviděli jejich slavné dějiny a počali zlomyslně tvrdit a štěkat, že to není pravda, že podle moderního dějepisného bádání nebylo žádného boje s Tatařínem a že prý vůbec žádný praotec Foxlík ani chán Pelichán nebyl. Prý je to jen, jak se říká, pouhá pověst nemající historického podkladu. To se rozumí, to si hrubosrstí foxteriéři nedali líbit a štěkali, že pohádka o Foxlíkovi je pravda pravdoucí a že důkazem toho jsou jejich useknuté ocásky. Ale jezevčíci jsou potměšilí a tvrdohlaví. Namítali, že si ocásek může dát useknout, kdo chce? Že na malé straně je dokonce jeden kocour s useknutým ohonem. A že zkrátka neuvěří, dokud neuvidí pravý uťatý ocásek bohatýra Foxlíka Velikého. Ať prý foxteriéři najdou ten posvátný pozůstatek svého vznešeného předka a dokážou svůj slavný původ. Tak od té doby, Dášenko, hledají foxteriéři ocásek svého praotce zahrabaný kdesi hluboko v zemi. Vždycky, když si vzpomenou, jak se jim jezevčíci posmívají, začnou horlivě hrabat a rýt čumáčkem do země, aby vyčuchali, není-li tam pochován ocásek jejich praotce. Dosud jej nenašli, ale jednou se ho jistě dohrabou. A vidíš, Dášenko, od vás, foxteriérů, jsme to odkoukali, my lidé, a také se pořád hrabeme v zemi, hledáme tam popelnice a kostry pradávných lidí a ukládáme je do muzeí. Ne, Dášo, ty kosti tam nejsou ke kousání, jenom k dívání. Hotovo.
1: Piggy vtipk. Na ulici pláče malá holčička.
2: Proč pláčeš? Ptá se kolem jdoucí pán.
3: Když my dnes máme k obědu štrůdl.
2: Pánovi se uleví, že se nic hrozného nestalo a říká, no to přece nemusíš plakat, to je přece moc dobré.
3: A holčička na to, ale já nevím, kde bydlím.
1: To určitě ten pán tu holčičku odvede k policistovi a pan policista zavede holčičku domů, aby ten štrůdl stihla, viď?
2: No, protože jinak je to smutný, když se někdo ztratí.
1: No, to bych nechtěl být ztracený, ale já bych třeba ti zavolal a ty bys pro mě došel.
2: No určitě.

0: veveřata s mlsnými fousky. Moji milí mrsotkové a šmakovinky, vítám vás při další lekci vaření s veverkou Laskonkou. Je, Piggy zrovinka vchází do dveří.
1: Ano, ano, ano, vážení, Piggy se sune, nese velký koš jako Ferda z Kirkonoš, co tam chodí Krakonoš. A mlsně se oblizuje, protože by něco zlup, třeba něco zhup. Hupy, hupy, hup. Ahoj, Laskonko, rýmuju jako rýmista, všimla jsi?
0: Rýmista? Takové slovo asi ani neexistuje, Piggy.
1: No, no, myslím ten, jak píše básničky, ten rýmář, rýmář jako šprýmář.
0: Básník, Piggy, rýmuje básník.
1: A mají taky básníci rýmu? Když mají rýmy.
0: Ty máš otázky. A kde máš ten koš?
1: Jaký koš? No nemám, kde bych ho vzal?
0: Aha, tak si o něm mluvil jen kvůli tomu rýmování.
1: Přemýšlel jsem v rýmech celou cestu od Justýny až sem. Ona je jak posedla. Začala psát zajíci Antonínovi básně a začala navíc ještě i mluvit v rýmech. Dala mi do kapsy jablíčka, co je sbírá babička, než jí zobne slepička. Jablíčka si Piggy schroupe, v kapse nejdřív ať je houpe, říkala. Představ si, děs běs je to.
0: A dala ti opravdu ta jablíčka, nebo jen tak básnila bez jablíček?
1: Tady je mám, koukej, plné kapsy jablek mám, je jich aspoň 6. Dáš si jedno? Vypadají mňamkózně, jsou obr, vele, vele, obřisko, pumprdlíkovatě, sloní.
0: Piggy, to je dobře, že neseš jablíčka. Něco se naučíme. Schroupneme je, ale nejdřív si z nich uděláme něco ještě lepšího, než jsou jen obyčejná jablíčka.
1: Svačinku.
0: Svačinku, která se hodí kdykoliv a kamkoliv. Do školy, do kroužku, na víkend, na výlet, na chatu, do vlaku.
1: Jablíčko je jablíčko. Co na něm chceš vylepšovat?
0: Už jsi někdy jedl sendviče z jablíček?
1: Sendviče se dělají z chlebíčků, ne? Dva chlebíčky k sobě a šup ho, sendvič jako malovaný.
0: Chlebíček nám nahradí jablíčko.
1: Jo tak, nakrájíš jabko na plátky, vezmeš dva silnější a mezi ně dáš jeden tenčí a máš jako sendvič. No, a budeme taky dělat bábovičky z písku a dělat, že je papáme nebo co? Už si na to přijdu takovej trochu velký. Já bych chtěl nějakou tvojí mlsotku. Prosím, prosím, prosím.
0: Piggy, bude to dobroučké. Ale tak jednoduché, jak říkáš, to zase nebude. A bábovky z písku jsou náhodou prýma. Mě vždycky moc bavilo je dělat, abys věděl.
1: No jo, tak promiň, já to říkám jen tak. Co teda ten tvůj recept? Co na něj budeme potřebovat?
0: Už na to jdeme. Tak prosím, nachystej. Dvě jablíčka, arašídové máslo, rozinky a ovesné vločky. Máš?
1: Jablíčka, rozinky, ovesné vločky mám. Kde pak je arašídové máslo? Nějak se mi schovává.
0: Máslo, tady je, koukej, máslo, koukej. Zrovna ho máš před rypáčkem.
1: No, no.
0: Pak budeme potřebovat ještě prkénko, nůž na mazání a nůž na krájení. A k tomu samozřejmě někoho dospělého, kdo s krájením pomůže. Tak, pustíme se do toho?
1: Jasně!
0: Takže, omijeme jablíčka a nakrájíme je na plátky.
1: To krájení, to je tvá práce, viď?
0: Jistě. A dětem doma pomůže maminka nebo někdo dospělý.
1: Jak se to krájí? Já se budu dívat.
0: Takhle. Plátky se musí krájet takhle z kraje a jen po stranách. Kdybychom jablíčka rozkrojili na půl, tak jako se krájí o Vánocích, musel by se odstranit z prostředka jádřinec a v kolečku by po něm pak zůstala díra, víš? Já už mám kolečka nakrájená.
1: To je jako kolečka od nějakého vozíčku, viď? Co dál?
0: Teď vždycky jedno kolečko ze dvou namaš arašídovým máslem.
1: Tak, mažu, natírám.
0: Díky, ale jen tenkou vrstvičku. Dal si tam toho zbytečně moc.
1: No, ale já jsem myslel, když to arašídové máslo je tak dobré, tak já to teda uberu.
0: Ty jeden mlsoune.
1: A proč mám vlastně mazat jen každé druhé kolečko? Proč ne i to první? Proč ne obě?
0: Když si děláš chlebík na svačinu, taky namažeš jen jeden ze dvou a pak je na sebe přiklopíš.
1: Aha, takže druhým plátkem jablíčka budeme přiklápět ten namazaný plátek.
0: Ale až za chvilinku.
1: Ještě tam dáme něco.
0: Ano.
1: Mně by to stačilo i takhle.
0: To věřím. Zvlášť s tou tlustou vrstvou arašídového másla, kterou si tam měl.
1: Už jsem to spravil. Co tam ještě patří?
0: Ta namazaná jablečná kolečka posypej rozinkami. Zkus to. Ale opatrně.
1: Já vím, přiměřeně, že jo.
0: Výborně si to udělal. A na závěr ještě posypeme trochou ovesných vloček.
1: Je, to je jako když sněží.
0: No a už jen přiklopíme to zasněžené vrchním plátkem jablíčka a máme jablečné sendviče hotové.
1: Tak to je jednoduché. Stačí jen nakrájet jablíčka a děti už si pak mohou dál udělat tyhle jablíčkové sendviče sami, viď?
0: Správně. No a teď je ještě ochutnej.
1: Já už je přece dávno ochutnávám.
0: No a jaké jsou dobré? No?
1: Dobré, no.
0: Piggy, řekni něco.
1: No je to mňamka, no. Čupreňo, něňo, to jsi měla vážně dobrý nápad, laskonko. Tyhle sendviče musíme udělat na naše jazykové oříškování s Hugem a Justínou. Justína o nich určitě složí oslavnou báseň.
0: No jsou tak dobré, že by si to zasloužili.
1: Vy děti, tuhle dobrotu si zkuste doma taky připravit. Není to nic složitého a budete se olizovat až za ušima.
0: A recept i postup najdete jako vždycky na www.piggy.cz v laskončině sbírce nejlepších veveřích receptů. A my jdeme s Piggym namazat další jablíčka. Těším se na vás zase příště. Ahoj!
1: Ahoj!

stejných skleniček. Všechny měly stejně dlouhé štíhlé nožky a těla jako zvonečky. Vyrobili je z čirého průhledného skla. Vypadali velmi elegantně a vznešeně. Bydleli na skleněné poličce v dřevěné leštěné skřínce v obývacím pokoji. Jejich sousedy byly samé noblesní věci. Porcelánové sošky rozkošných dámyček v roztomilých šatičkách, barevné mísy s ovocem jako živé, ale celé ze skla, jiné rodinky skleniček podivných tvarů, několik různě silně zlacených šálků z růžového porcelánu, s nimi ale nebyla žádná řeč, byli to jedináčci, a úplně vzadu se o sklo opíral prastarý krajkový vějíř. Byla to vybraná společnost. Nikdo neurozený, obyčejný se na skleněnou poličku nemohl dostat. Sestřičky skleničky si toho moc považovaly, že mohou přebývat na tak výhodném místě. Pravidelně je oprašovali, leštili a obdivovali. Navíc naše sestřičky skleničky měly tu nevídanou výhodu mezi všemi ostatními nádherami z prosklené skříňky, že byly pravidelně zvány ke slavnostní tabuli. Vždycky, když se sešla rodina a prostíralo se na velkém, kulatém, rozkládacím stole v pokoji, byly sestřičky skleničky vybrány, aby posloužily. Většinou do nich nalévali červené víno, protože svým zvonkovitým tvarem k tomu byly nejvíce vhodné. To pak sestřičky přímo zářily. Rubínová barva vína v nich zvláště vynikala. Skleničky hrdě vypínaly nožky a rozevíraly své zvonečky, které vypadaly v tu chvíli jako kalichy vzácných rostlin. Ve skřínice se jich všichni vážili. Nejčastěji ze všech se totiž dostali do společnosti a mohli pak vyprávět, jaké to venku je. Dokonce nejstarší z obyvatel skleněných poliček v dřevěné prosklené skřínce, mrzutý ručně malovaný porcelánový čajový šálek, rád poslouchal jejich vyprávění. Sestřičky se chichotaly stříbrnými hlásky a brebentily o tom, co bylo na stole za nádobí, co bylo na stole za jídlo a pití a kdo u stolu seděl a co vyprávěl. Samozřejmě, že popletli, co mohli. Jistě rozuměli jen málo čemu, ale byly zábavné. Jednoho dne se jich do skříňky vrátilo jen 5. Posmutněle cinkali něco o nešťastné náhodě, o těžkém ocelovém noži, co vyklouzl při mytí z ruky a roztříštil křišťálový kalich jedné ze sestřiček skleniček. Ale rychle přestali být smutné a za krátkou chvíli zase vesele zvonili své spletité historky, své zamotané příběhy a popletené vtipy. Pořád jich ještě zbývalo 5. Za krátkou dobu se přihodilo další neštěstí. Tentokrát mohli průběh události sledovat všichni obyvatelé dřevěné skřínky. Seběhlo se to hrozně rychle. Skleničky nastoupily jako obvykle na tác, aby se nechali ještě naposledy přeleštit, než se postaví každá na své místo na slavnostně prostřeném stole. V tom kolem velikou rychlostí proběhl veselý zlobivý pejsek. Podnos se nějak zakymácel a jedna ze skleniček se skutálela na zem. I když spadla do měkkého koberce, rozbila se. Teď už zbývaly skleničky jen 4. Přestali být tak častými hosty na slavnostních tabulích. Spíš je zvali na soukromá večerní posezení, kde nevadilo, že jich je už tak málo. Ještě pořád jiskřili červeným vínem, ještě pořád odrážely světlo svíček ve slavnostních svícnech, ještě pořád vypadaly

slavnostně a vznešeně, ale bylo jich málo. K obědům a večeřím už je na stůl nezvali. Skleničkám to sice bylo trochu líto, ale protože měli spoustu historek z minulosti, měli o čem cinkat. Jednoho večera dvě skleničky postávaly na nízkém stolku u krbu. Byl to takový tichý večer. Maminka s tatínkem seděli v pohodlných křeslech, popíjeli červené víno, pozorovali hru plamenů v krbu a povídali si. Černý kocour Bertík seděl mamince na klíně a ona ho hladila. Hlasitě předl. Veselý zlobivý pejsek Hafánek ležel pod tatínkovým křeslem, podřimoval a občas ze sna zakňučel. Čas pomalu plynul a kocourka přestalo bavit ležet na klíně. Vstal, protáhl se, seskočil na zem a vydal se pokojem ke dveřím. V tom se Hafánek probudil a uviděl před sebou černého kocoura. Zaštěkal a vyrazil za kocourem. Ten vyletěl na stůl, pes za ním, maminka křičela, tatínek se smál a obě skleničky se poroučily na zem. Na zemi před krbem zůstaly v loužičkách červeného vína jen střepy. Pátá sklenička přišla o život při pravidelném předvánočním úklidu. Vyklouzla mamince z ruky, když ji leštila, a rozbila se na parketách. Poslední sklenička osiřela. Zůstala sama v leštěné dřevěné skřínce. Teď už se ven nedostala. Padal na ní prach. O osamělou skleničku nikdo neměl zájem. Brzy přišla do skříňky nová rodina skleniček. Vypadaly velmi krásně, vzácně a ušlechtile. Poslední stará, osamělá sklenička najednou překážela. Při dalším úklidu ji odsunuli do kuchyně. Tam stála na obyčejné dřevěné poličce mezi houfem různých sklenic a skleniček. Některé vypadaly staře a unaveně, jiné byly mladé, bláznivé a veselé. Některé možná kdysi byly i vzácné, jiné se ani nepokoušely tak vypadat. Co se ale zdálo zvláštní a co naši skleničku nejvíce překvapilo, byla úplně jiná nálada. Všechny skleničky se k sobě hezky chovaly, žádná se nepovyšovala. Novou kamarádku všechny pěkně přivítali, vyptávali se jí na její život, politovali její nešťastně rozbité sestřičky a přijali ji jako novou příbuznou. Na dobré věci se rychle zvyká. Sklenička brzy zdomácnila a chichotala se s ostatními. Když tak jednou postávala s kamarádkami u dřezu a čekali na umytí od malinové šťávy, co měli děti k svačině, zavzpomínala na své skleničky sestřičky. Jak se pořád snažili být vznešené a jak je starožitný růžový porcelánový šálek stále napomínal a jak si je něžné, ale velmi namyšlené sošky vždycky pohrdlivě měřili a sykali, aby bylo ticho. To se přece nedá vůbec srovnat, povzdychla si sklenička. Teď si užívám daleko víc legrace a vůbec mě ten život najednou baví. I bez té vznešenosti.

o ješitném loupežníkovi. I mezi těmi největšími lesními raubíři bývávali sem tam loupežníci lepší sorty. Vybraného chování a vytříbených mravů. Byla to taková loupežnická šlechta. Jací si přímo gentlemani. A mezi ně patřil také vyhlášený a slavný loupežník Krutibrko. Chodil oblečen podle poslední módy, za stuhou svého širáku měl vetknuto dlouhé pavý péro a pracoval jenom v bílých jemných rukavičkách. Po každém přepadu se šel i hned vykoupat a převléknout do jiných šatů, aby ho lidé nepomlouvali, že loupežničí pořád jenom v jednom a tom samém, navonil se čerstvou lesní vůní a vyměnil si rukavice. A tenhle Krutibrko měl jednu takovou zvláštnost. Zahaloval si obličej černým šátkem, takže nikdo nevěděl, jak vlastně vypadá. A on toho také pěkně využíval, ba přímo zneužíval. Když si ten šátek sundal, mohl se špacírovat volně a svobodně, kde se mu zamanulo. A nikdo ho nepoznal. A tak velmi často zavítal do městečka, sedával v hospodě a poslouchal, co se o něm povídá a jen se potichu pochechtával. Jednou to došlo dokonce tak daleko, že se dostal až na zámek a tam radil kníže pánovi, jakže to má navlíknout, aby toho drzého loupežníka Krutibrka už konečně chytili. A když druhý den ráno vojáci pročesávali lesy, aby ho polapili a přivedli na zámek, loupežník se veselil v městečku v hospodě. Smál se, div se nepotrhal a za všechny platil. Ale všeho do času, aneb jak se říká, tak dlouho vyplazuje myš na kocoura jazyk, až jí kocour ucho utrhne. To bylo tak. Krutibrko číhal jednou v lese, až půjde zase někdo kolem. A najednou vidí, jak se tam plahočí nějaký pocestný s velikánským kufrem. Na hlavě měl placatý baret a na sobě dlouhý ucouraný plášť, zmazaný od barev. Velký kufr, velký úlovek, řekl si loupežník. Tvář zastřenou černým šátkem vystoupil z houštiny jako duch. Přichomejtnul se k tomu člověku, takhle pěkně nenápadně zezadu a zahučel mu do ucha. Nechci vás plašit, ale dovoluji si upozornit, že jste se právě stal obětí loupežného přepadení. A smekl obřadně širák s tím pavým pérem a zdvořile se uklonil. Ten pocestný hrůzou vjekl a od strachu sebou kecnul do trávy. Já nic nemám, zablekotal, sotva, že ho bylo slyšet. A co pak tenhle kufírek? Smím-li se zeptat, zašvitořil mazlivě Krutibrko a hned ho také otvíral. Ale z kufru se místo peněz a šperků, jak loupežník očekával, vysypali jenom nějaké kelímky s barvami, flaštičky s olejem a štětce a nakonec vypadla dřevěná třínožka. No co je tohle? Zachmuřil se Krutibrko a zklamaně koukal na to harabordí. Já jsem malíř, vysvětloval chvatně ten člověk. Je mi opravdu líto, ale u mě toho moc nenajdete. A aby to nějak zachránil, povídá, pane loupežníku, ale abyste jaksi nepřišel zkrátka, když tady takhle vyskakujete z roští zbytečně, já vám tu škodu vynahradím. Jak to pán myslí? Zeptal se Krutibrko a snažil se na sobě nedat znát jistou rozladěnost. Vy jste totiž takový pěkný, takový vznešený, jako kdyby sám kníže loupežníků se mi tady zjevil, lísal se malíř. Já vás namaluji. Krutibrko se zase rozjasnil. Takové šmajchlování dělalo jeho ješitnosti velice dobře, jako rajská hudba mu to znělo v uších a taky se nebylo co divit. Vždyť při svém řemesle zase tolik moc chvály nikdy neslyšel. Obdivuji váš vytříbený vkus, zavrněl polichoceně, opřel se o borovici
a zaujal polohu ležérně stojícího loupežníka. Malíř mžiku rozložil stojan, napnul plátno a už míchal barvy. Ještě ten šáteček, upozornil nesměle. Krutí brko chvíli váhal, ale potom podlehl své marnivosti a sundal si šátek z obličeje. A to se mu stalo osudným, neboli jinými slovy, toho dostalo do pěkného maléru, jak se dozvíme později. Malíř se tužil, asi ho taky strach popoháněl a štětec mu v ruce jenom kmital. Za chvíli byl obraz hotov. Tak se pojďte podívat, zafuněl a otřel si cípem pláště orosené čelo. Krutí brko přistoupil k obrazu a samým překvapením se mu zvedlo péro za kloboukem. Ta podoba, no tohle vůbec ani nečekal. V první chvíli myslel, že se dívá do zrcadla. Bravo, bravo, zvolal a zatleskal bílými rukavičkami, až se z nich pudr prášil. Malíř byl se svým dílem také velice spokojen. Mohlo to dopadnout hůř. Akorát ty nohy se mu nějak moc jako právě nepovedly. Byly takové jakoby kudrnaté, tak asi jako, jak se mu strachy občas rozklepala ruka. Krutí brko malíře bohatě odměnil, pověsil obraz na borovici a každou chvíli se na něj chodil zálibně dívat. A večer šel do hospody, aby tu radost zapil. Jenže zatímco loupežník juchal v hospodě, motal se tam v lese nějaký vandrák a ten obraz našel. Samozřejmě, že neměl nic jiného na práci, než pilášit na zámek, asi zatím čmuchal nějakou odměnu a tam to všechno řekl. Kníže pán skočil na koně a s celou svou gardou se jel osobně na ten obraz podívat. A když ještě pod tou borovicí našli nějaké zahrabané, nakradené věci, dali si to všechno s tím obrazem dohromady a bylo mu jasné, kdo to je na tom plátně vymalován. A pak už to šlo všechno ráz na ráz. Kníže pán s vojáky vtrhli do hospody a milého loupežníka lapli. Krutí brko, šlechetnost sama, a to už byl v řetězech, chtěl ještě platit. Ale kníže pán povídá, kdepak, tenhle účet jde na mě, však já ti to už spočítám, všechno dohromady. Odvezli loupežníka na zámek a tam ho vrazili do žaláře. Krutí brko sedí na prohnilé podlaze ve sklepě, všude kolem špína, až se mu dělalo mdlo a přemýšlí, jak z té šlamastiky ven. Moc růžově to neviděl, ale nakonec mu přeci jenom jakési slabé světélko naděje zasvítlo. Ona mu totiž do toho sklepa nosila jídlo žalářníkova dcera. Pěkná mladá holka a Krutí brko s ní vždycky mluvil špehýrkou ve dveřích. To se ví, že si dával záležet. Vyjadřoval se elegantně a vzletně, laškoval, hýřil humorem a lichotkami, sliboval hory doly, bzučel jako moucha na karbanátku a květnatě líčil té holce jejich společnou budoucnost. Jenom když ho prý pustí z té basy ven. Zkrátka hučel do ní jako dragon do baletky. Ta holka napřed nechtěla ani slyšet, ale když na ní práskaný loupežník Krutí brko vybalil ty nejtěžší kalibry svého šarmu, nakonec podlehla a svolila. Otevřít mu prý ale nemůže. To by od kníže pána pěkně schytala. Ale podstrčí mu pilník. Takový pilníček, to je půlka svobody, odvětil spokojeně Krutí brko. Moc krát vám děkuji, spanilomyslná slečno. Celou noc pižlal mříž na sklepním okénku svého vězení. A ještě nezačalo ani svítat, byl na svobodě. Protáhl se okénkem a ztratil se jako pára nad hrncem. Když pro něj přišli, že ho povedou ke kníže pánovi, aby ho za ty všechny jeho lumpárny odsoudil, byla cela zcela prázdná. Jenom na zdi byl připíchnut omluvný lístek. Lituji,
že způsobují nepříjemnosti, ale nemohu tu pro tu špínu vydržet. Snad až příště. S úctou a vždy váš, podepsán loupežník Krutibrko vlastní rukou. Když se to kníže pán dozvěděl, řádil a zlobil se, ale co mohl dělat? Po loupežníkovi jakoby se zem slehla. A jak to bylo dál? Loupežník Krutibrko zmizel, přímo se vypařil a už o něm nikdy nikdo nic neslyšel. Buď se odstěhoval, nebo pověsil své loupežnické řemeslo na hřebík. Kdo ví? A žalářníkova dcera? Ta si tajně pobrečela, ale za chvíli na toho šarméra a lichometníka zapomněla. Do zámeckého vězení bylo totiž v zápětí dopraveno hned několik dalších pochytaných loupežníků a tak nosila jídlo a později pilníky zase tam.

0: figy hádanka.
1: Nejdřív šaty zelené, potom nosí červené a když už modré má, s dobrou chutí jíst se dá.
0: Co je to?
2: Co se dá jíst? Já nevím.
3: Přemýšlím. No. Co modrého jíst? Špagety!
4: Jablíčko!
3: Špagety!
4: Jablíčko!
3: Modré špagety!
4: Ne!
3: Já vím!
4: Tak povídej!
3: Modrý meloun!
4: Ne, asi to bude švestka.
3: Švestka!

0: kopala jsem jako stupnice. Totiž studovala jsem jako studnice. Budete zívat. Zírat. Halo. Mám svetýrek. Odlitek. Oříšek.
1: Ahoj, Justýno.
0: Ahoj. Ahoj. Ve skříni? Vy jste ve skříni? Co tam pro pindáčka děláte?
2: No pro pindáčka jsme tam tedy nedělali nic. To pindáčka ne.
0: Pro krindáčka jsem řekla.
2: Neřekla, řekla si pro pindáčka.
0: A ty to schválně zaloudáš. Zamlouváš. No, vy jste si tam tedy přede mnou schovali.
1: Ne.
2: No.
0: Aha. A teď jste celý kyselý a uletěli vám včely a koukáte jako sůva z nudlí.
2: Sůva, co sůva? Aha, oříšky, oříšky.
0: Vampiři, ne z oříšků, z nudlí.
1: Ale ta sůva z nudlí je ten oříšek, ne?
0: Co to plácáte? Párkrát jsem vás tu nechala samotné a vy pak hned místo vítání v sutýny, Justýny, šup do skříně. No, do skříně. A takhle tento non zvlčíte. A pak, co to říkáte, nedává si sel.
2: No co?
0: Tedyž smysl. Smysl.
2: A je dneska ve formě, Hugo. To bude něco.
1: Tak se hned nerozčiluj, Justýno, jen co si přišla.
2: Prostě jsme mysleli, že jak si řekla tu sůvu znudlí, že to už je ten oříšek, který máme dneska rozlousknout.
0: Aha.
1: No a... No je to tak. Tak máme hádat sůvu z nudlí?
0: Ha, ale prosím vás, na dnešek mám připraveno něco úplně jiného.
2: Jo, a mě by ta sůva zrovna docela zajímala.
1: Mě teda taky.
0: No tak pro mě, za mě, když to takhle tento noc... tak si hádejte klidně tu sůvu. Jej. Nechám si svůj mimořádný ohnípek.
2: Jo.
0: Oříšek na příště. Vy dva neuhodnete stejně pic. Totiž nic. Tak je to jedno. Tak tu sůvu. No,
1: ale Justýno, víš, co to znamená? Abychom pak na konci třeba nezjistili, že to neumíš vysvětlit.
0: Hugo, no dovol, já užívám výhradně jen slova, která bezpečně znám.
2: Co?
0: Co jsem řekla?
1: Že znáš slova bezpečně.
2: Ale
0: bezpečně samozřejmě. Špatně slyšíš, tak se ukaž. Sůva z nudlí.
1: Sůva z nudlí.
0: No, co je to? Co? Tak víte, co to znamená? No hádejte.
2: No, já bych možná věděl.
1: Tak říkej.
2: Tak říká se to, když se někdo tváří udiveně. Jakože nevěří svým vlastním očím. Je to tak?
1: Já myslím, že ano. Máš bod, Piggy.
2: Yeah!
0: No, počkat. Body tady rozdávám já, pokud se nepletu. Mm. A tohle ani nebyl ten pravý oříšek, jen taková nástavka.
2: Co?
0: Násoska. Totiž náhražka.
1: Ale Piggy to rozlouskl správně, ne? Tak má bod. Mm.
0: No, dobře. Řekl, kdy se to slovo používá, ale neřekl, jak to celé vzniklo. Proč se to říká?
2: No, tak to nevím.
1: A já taky ne. Tak nám to můžeš říct, Justýno.
0: A dostanu bod?
1: Když my nevíme a ty budeš vědět, tak dostaneš bod. Hlavně už to prosím tě řekni.
0: Tak dobře. Neví se to.
2: Co se neví?
0: Tady je dneska zmatek, to vám povím. Každý se ptá na něco jiného. Kdo se v tom má vyznat?
2: No, říkala jsi, že se něco neví.
0: Říkám, že se neví, jak vzniklo. Že se říká sůva z nudlí. Hledala jsem to v nejrůznějších knihách, na půdě a tak.
2: Já tomu tedy teď opravdu ale nerozumím.
1: No, Piggy, myslím, že Justýna chce říct to, že u některých slov nebo úsloví se přesně neví, proč a jak vznikla. Protože mohla vzniknout třeba tak, že se někdo, já nevím, přeřekl.
2: Je... Takže Justýna je výrobna na přeřekové oříčky, co?
0: No, Figi,
1: a nebo si nějaká nová slova vymyslel a už se tomu tak pak začalo říkat. A to se pak těžko hledá. A to je asi zrovna případ sůvy z nudlí. Je to tak, Justýno?
0: No jistě, jistě. Vždyť to říkám celou houbu.
2: Co?
0: Chloubu. Budu. A dobu.
2: No,
0: dobu.
2: A hned by vzniklo, že by se říkalo, vždyť vám to říkám celou houbu, že jo?
1: No, nevím, jestli by se zrovna tohle ujalo.
2: No, rozhodně by se pak těžko mohl někdo dopátrat toho, jak to vzniklo.
1: Justýno, tak mě napadá, není možné, že se třeba jen někdo přeřekl?
0: No, jak přidřepl? Ale já nedřepím, stojím tu jak podloudnice v louži.
2: Cože? Podloudnice v louži? Co to znamená?
0: To jsem neřekla, Piggy. Řekla jsem komornice v kouři.
1: No, to je ovšem lepší.
0: Totiž borovice v bouři jsem řekla.
2: Máš pravdu, Hugo. Sůvu z nudlí mohla klidně vymyslet nějaká Justýnina příbuzná, no.
1: Koukáš jako sůva z nudlí. Co by to tak mohlo být?
0: Teď jsme si řekli, že se to neví.
2: Už to mám. Koukáš jako sůva z nudlí. Mohlo být původně třeba sundáš sako za dva štrůdly.
1: nebo Ondráš volá fůra uhlí.
2: Koumáš jájo za nůž stulí.
0: A vy jste se zbráznili. Zbláznili. Takže pánové, abychom to uzavřeli, mám bod a hotovo. A příště bych si s olovením s dolovením totiž s dovolením takovéhle vaše tento nos hračičkování vyprosila, ano? Budete se soustředit, protože ten oříšek, který jsem pro vás původně nachystala, to tedy neuklofnete. Neuhodnete. Já vám dám chytat se nějaký smůly z hublí. To suvy, smůly nudlí. Tedy Hugo. No, to by přece věděl úplně každý. Dělat si z toho takovou tento nonc kafilérii. Amfiteátr. Ne, jak se to? Aféru. Tak je to správně. Aféru. No to snad nemáte zapotřebí. Zapotřebí.
2: Jasně, nemáme zapotřebí dělat ze smůly z hublí v kafilérii. Co jste říkala?
0: Amforu. Ne. Aféru jsem řekla. No. Hugo, Piggy, vy jste hrozně neukáznění.
1: A víš, že se mi potom je vlastně stýskalo.
2: Jo, tak proč jsme museli lézt do skříně, když jsi slyšel, že jde Justýna?
0: Takže je to jasné. Schovali jste se přede mnou. Já to věděla. Vy si nevážíte skutečných mazanců. Vzdělanců, že? To je tedy chování.
1: Promiň, Justýno, já jsem vůbec nedomyslel, jaká je s tebou ohromná legrace. My už to nikdy neuděláme.
2: Vážně ne, zase přijdeš, ano.
1: Prosím.
0: No, opravdu jsem tu dlouho nebyla, takže máte pravdu. To se naladí, napraví. Ode dneška tu budu smažená, pražená.
2: Co?
0: Vlastně, jak se to, pečená, vařená, tak? Když jinak nedáte.
2: To jsme moc rádi.
0: No jo, Piggy, no, ty kuličko jedna, no.

0: Šeptá srnec, šeptá srně.
1: Nesmíš dupat jako slon, šlapej lesem opatrně. Myslivci dnes mají hon.
2: A teď ještě jednou.
0: Šeptá srnec, šeptá srně.
1: Nesmíš dupat jako slon, šlapej lesem opatrně. Myslivci dnes mají hon.
2: Jestli se vám ta básnička líbila,
3: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

Charlestoncích. Děvčata, dávejte dobrý pozor. Může se stát, že k vám v noci pod okno přiskáče malý Charlestonec. Nakoukne oknem, hodí vám obě vaše ponožky daleko pod postel a pohodí na jejich místo jednu svoji ponožku. Proč to udělá? Inu, Charlestonci jsou moc hezcí hoši, ale mají jednu tuze nepěknou vlastnost. Skáčou o jedné noze celou noc po světě a hledají sestry, a to právě pomocí kouzla s tou jednou ponožkou. Takové rozespalé děvče si jejich ponožku natáhne na nohu a najednou se stane sestrou Charlestonců. Pocítí náramnou touhu skákat o jedné noze do Charlestonu a také tam honem skáče. Je to sice za 12 horama a 21 potoky, ale to nevadí. Za chvíli je tam. A to se už odevšud se skáčí hezcí charlestonští hoši a hned sestřička naše milená zaštupují nám naše děravé ponožky. A co má taková sestřička charlestonských hochů dělat? Inu, začne štupovat ponožky svých bratrů, kterých však oni dokážou při svém hopsání proděravět neuvěřitelné množství. A tak takové děvče vlastně musí už navždy jen štupovat ponožky. I když se má přitom jinak báječně, protože charlestonští hoši se o svoji sestřičku přímo vzorně starají a navíc za každou zaštupovanou ponožku dostane pusinku. Teď ale, jak se takového kouzla zbavit? Inu, šikovné děvče začne najednou fňukat, že by potřebovalo naštupování zlatou jehličku. V tu chvíli ji dostane. Ale děvče musí fňukat dál, že by potřebovalo stříbrnou štupovací nit. I tu v mžiku dostane. Ale děvče fňuká dál, že by potřebovalo skleněný štupovací hříbek. A ten nedostane, protože jej charlestonští hoši vůbec nemají. Každý totiž při hopsání rozbíjí. A tak takové děvče řekne, nedá se nic dělat, moji milí bratříčci, musím si pro hříbek doskákat sama domů. A přehopsá zase těch 21 potoků a 12 dohor a hop oknem do svého pokoje, vyhrabe tam spod postele svoje dvě ponožky, charlestonskou stáhne a vyhodí oknem ven. Natáhne si pěkně svoje ponožky a přestane být sestrou charlestonců. Pravda, nějaký čas budou charlestonští hoši pod oknem žebronit, aby jim zaštupovala jejich děravé ponožky. No ale to pak záleží na děvčeti, zdali jim jich pár zaštupuje. Ale už to dělat nemusí, protože není jejich sestrou. Konec konců charlestonští hoši by také mohli přijít k rozumu a nechat toho bláznivého hopsání o jedné noze, při kterém se ponožky tak derou.

0: chybk.
1: Pepíček se vrátil od moře a ve škole se vytahuje na spolužáky.
2: Celý prázdniny v cizině. Tak jsem si zvykl na moře, že když se chci napít vody, musím si ji osolit.
0: Já nemám vytahovací děti rád. Ale tohle je naštěstí jenom v těch, viď?

0: pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: No zdravno, Odíši.
2: Kde je?
1: Tamhle.
3: Tamhle.

0: No to je dost. Aby jsme to stihli.
1: S Bohem.
2: S Bohem.
0: On tatík má už na kánku.

0: vedeš už k sakru mýho kluka?
1: To se ví, že vedu, ale nevím, jestli z něj budete moudrej. Mluví, jako když skřížíte flanďáka s papouškem.
2: Drahý otče, kéž vás všemohoucí Bůh dlouhá léta zachovat ráčí k radosti bližních i nevýslovné píše potomstva vašeho.
0: Pomalu, hochu, pomalu. Jedu do pekla a nemám čas na tvoje cukrování. Poslouchej mě dobře. Chtěl jsem ti nechat pytle zlaťáků, abys z toho mohl být živ bez lopotění. Ale hrom, aby do toho, hochu, jaká byla teď pro naše řemeslo bída.
2: Drahý otče, neměl jsem tušení, že tou měrou strádáte.
0: No jo, všichni mě opustili jako kryši. Nejvyšší čas, abys to po mně převzal, chlapče.
2: Drahý otče, když si to přejete, převezmu vaše řemeslo a budu jej vykonávat i čestně, ochotně a ke všem, co nejvlídněji.
0: No, nevím, jak pochodíš v našem řemesle s vlídností.
2: A smím-li se ptát, drahý otče, jaká je vaše ctěná živnost?
0: Lupežnictví přece. Toho se drž.
2: Loupežnictví?
0: No jo. Hlavně chlapče. Nepracuj.
2: Ano. Ano, tatínku. Drahý.

té chvíli loupežníkova hříšná duše zamířila k nebi. Ale že byla obtěžkána tolika hroznými skutky, musela jinam. A my víme, kam.

0: Tak zůstal mladý Lotrando na světě sám, zdrcen jednak smrtí Pantátovou a jednak svým neuváženým slibem, že převezme jeho řemeslo a stane se loupežníkem.
1: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

0: jak ty jsi krásná pano.
1: Ruce máš celé poškrábané, to se ti stalo cestou?
0: To se tak někdy klukům stane, když výjdou za nevěstou.

0: Žádná holčička nemá dlouhou chvíli, když má v kapse míč.
1: Půjč mi ho, abych se na něj podívala zblízka.
0: Jen si ho vezmi.
2: Sametuška zvolna obracela míč v rukou. Na její tvářičce se střídal obdiv s údivem a stále opakovala.
1: Je, ten je hezký. A jak je to divné, když se ho dotkneš.
0: A víš, že vyskakuje?
1: Jak to vyskakuje?
2: Vzala jsem jí míč z ruky, pustila jsem ho na zem a on mi zas skočil do dlaně.
1: Vždyť je živý, on je živý!
2: Křičela Sametuška a když jsem jí míč vrátila, zachvěla se, jako když se člověk dotkne neznámého zvířete. Něžně míč hladila, ale pak se najednou polekala a upustila ho na zem. Míč několikrát vyskočil a zůstal klidně ležet. Sametuška se na mne provinile podívala.
1: Ale není mrtvý, viď?
0: Kde pak?
2: Těšila jsem ji.
0: Můžeš ho hodit na zem 100krát a 1000krát a pořád bude skákat.
1: To je divné.
2: Šeptala si Sametuška. Zatímco jsme prohlíželi míč, nahrnulo se k nám plno planých šípků a zlomyslných blatouchů, které se natěsnaly do kruhu kolem nás. Všichni mlčky obdivovali míč a najednou mě napadlo, abychom si zahráli házenou. Vysvětlila jsem jim pravidla. Sametuška se připojila k blatouchům, já k šípkům a brzy z toho byla nepopsatelná mela. Květiny nikdy nepočkaly, až míč odskočí, a tak jsme běhali, strkali se, vráželi do sebe, křičeli, výskali a bláznivě jsme se smáli. Ani se nepamatuji, že bych se kdy byla tak báječně bavila, když najednou nastal všeobecný útěk. Upadla jsem na míč a když jsem se zase zvedla, stála tam jen Sametuška. Všechny květiny utekly a nad námi znovu poletovala velká vlaštovka.
1: Paní ředitelka tě hlídá,
2: řekla Sametuška.
1: Slíbila to asi excelenci šedozelené, aby se o tebe nebála.
0: To je škoda,
2: odpověděla jsem a dala jsem míček zase do kapsy.
0: To je škoda, že nám zkazili hru v nejlepším.
3: Kdo chce honit obruč? Kdo chce honit obruč?
2: Křičel najednou někdo za námi. Otočila jsem se a viděla jsem, jak přes dvůr běžely větvičky smuteční vrby. Každou doprovázela mnohem menší větvička lískového keře a ty také volali.
3: Kdo chce honit obruč? Kdo chce honit obruč?
1: Umíš honit obruč?
2: Zeptala se mě Sametuška.
0: To víš, že umím, ale nikde žádnou nevidím.
2: Má přítelkyně se usmála a kývla na dvě vrbové větvičky, které přiběhly i se svými průvodkyněmi. Měly dlouhé a tenké paže a hlavičky maličké jako pupence.
3: Tak hrajeme!
2: Volali a prohnuli se do kruhu, že se čelem dotýkali nožek, dlouhými pažemi si obtočili nohy jako provazy a než jsem se vzpamatovala z překvapení, lísková větvička mi skočila do ruky a křičela.
3: Tak honem! Honem!
2: Sametuška už proháněla lískovou větvičkou vrbovou obruč, která se rychle točila, a tak jsme se hnali dvorem, ona napřed a já za ní. Sametuška měla tváře zrudlé během a i mně se brzy zalíbila známá, ale zde tak podivná hra. Obruč totiž, snad omámená rychlostí, se domnívala, že cestuje a vykládala o všem, co vidí, s takovým nadšením, že strhla i mne. Jak jsme běželi, po obou stranách se objevovaly barevné krajiny s růžovými horami, modrými údolími a z domy zbroušeného skla. Pak se mi zdá,

0: že vidím moře a na něm loďky se stříbrnými vesly, obletované bílými racky ozářenými sluncem. Docela jsem zapomněla, kde vlastně jsem, až jsem udělala kotrmelec. To jsem narazila na skupinu vlčích máků, které hrály kuličky. Vyskočili, rozzlobeny jako kohouti, a chytili mě za vlasy. Třeba, že mě sametuška bránila. Byla bych asi zažila ošklivou čtvrthodinku, kdyby konvalinky právě neodzvonily konec přestávky. Za minutku zůstala u mne jen sametuška.
1: Zbohem.
0: Loučila se se mnou malá maceška.
1: Zbohem, Aničko. Hráli jsme si spolu jen krátkou chvilku, ale vím, že tě budu mít ráda celý život.
2: Já tě mám taky ráda.
0: Zvolala jsem a vrhla jsem se jí do náručí.
2: Já tě mám taky ráda, ale už se musíme rozloučit.
1: Možná,
0: dodala má přítelkyně,
1: že mi dovolí kvést ve tvé zahradě. Tak ráda bych tě uviděla na zemi, až ti bude slunce líbat v lásky.
2: Budu snažně prosit excelenci Šedozelenou, aby ti to dovolila. To ti přísahám.
0: Dlouho jsme se objímali. Zavolala jsem ji zpět, když už odcházela. Políbila jsem svůj míček a řekla jsem jí.
2: Vezmi si ho na památku, abys nezapomněla na naše přátelství.
0: Sametuška ho vzala něžně do ruky a s pláčem odcházela. Já jsem se otočila, abych skryla své slzy.

0: O princi ze sousedního království. Milé děti, tohle je pohádka o princi ze sousedního království. Správně, přesně o tom princi, se kterým si Mourinka nemohla hrát, protože už byl moc veliký a měl mít v neděli svatbu. Bral si tenkrát jednu překrásnou vílu a já náhodou vím, jak se to celé seběhlo. Prozradila mi to paní Macháčková. Ona na tu svatbu pekla koláčky a mě pak přinesla výslušku. Mňam. A když mi slíbíte, že budete dneska hezky spát, povím vám, jak to bylo. Tak tedy. V sousedním království žili byli král a královna a ti měli syna. Byl to syn nadevše milovaný, samozřejmě, protože všichni rodiče milují své děti nadevše. A když nadešel tomuto synovi 22. rok, povolal ho jeho královský otec do své komnaty a tam k němu držel takovouto řeč. Synu můj nejmilovanější, je tomu již 22 roků, kdy nastal nejšťastnější den mého života, totiž den, kdy ses narodil. Dělala si mi radost po celou tu dobu, ba dokonce i v pubertě, a proto je mi zatěžko poslat tě tam, kam tě dnes poslat musím. Do světa. Nejmilejší Evalde, tak se totiž ten princ ze sousedního království jmenoval. Nastal čas, aby ses vydal za svým štěstím a štěstím celého našeho rodu a vyhledal si manželku a ujal se vlády v naší říši. A milý Evald, který byl vždy poslušen svého otce, ba i ve věku problematickém, jak jsme právě slyšeli, se na tu cestu vydal. Rozloučil se s matkou i s otcem, jak se sluší a patří, vsedl na kůň a vykročil pravou nohou svého oře ze zámku. Projel křížem krážem celé království a seznámil se s velkým množstvím slečen, slečinek, holek, dívek a děvčat. Dokonce se mezi nimi našlo i jedno děvče. To bylo, myslím, někde v okolí Vysokého nad Jizerou, ale žádnou si za ženu vzít nechtěl. Ne, že by se princ ženění bál, to ne. Tohle byl velmi statečný princ. Ale tak nějak nemohl najít žádnou spřízněnou duši. Oni všechny ty slečny, slečinky, holky, dívky, děvčata a děvče byly samá kudrlinka a volánek, samé achich a ouvej a je mi poněkud mdlo a samá kabelka a podpatek, ale že by věděli, kde je karburátor, nebo uměli hrát šachy, či dokonce na pozoun, to ani náhodou. A Evaldovi to najednou celé přišlo tak nějak líto, pročež zašel do prvního hostince a tam si poručil malinovou limonádu a pak ještě jednu a pak ještě jednu, aby ten žal řádně spláchnul. Když už mu ty malinové bublinky lezly ušima a princ pomalu nevěděl, čí je, přistoupila k němu nějaká cizí osoba řkouc. Poslouchají, mladej pane, já už jich dlouho pozoruju, oni mají trable, že jo? A já bych vsadila poslední vařečku na to, že jsou v tom ženský. Nemám pravdu? Máte pravdu, nějaká cizí osobo, máte, odvětil na to Evald slabým hlasem. A vyprávěl té ženštině svůj životní příběh. A když skončil, povídá, uznejte sama, mladá paní, že já jako princ přece nemohu jít do seznamovací agentury nebo si dokonce podat inzerát mladý princ 198/89, vysokoškolák, nekuřák, abstinent, svobodný bez závazků, s vlastním zámkem 64+12, 15x koupel na své C zahradou a hospodářskými budovami, hledá milou, pohlednou, nezadanou dívku se zájmem o motorová vozidla, šachy a hru na žestové nástroje značka Spěcháno. Jak by to vypadalo? A vůbec, já ani nechci, aby mne má nastávající milovala, protože jsem princ a mám bílého koně. Chci, aby ve mně našla zalíbení proto, že umím cvičit na kruzích, vyznám se v nerostech, hraji na niněru a celkově jsem veskrze báječný. Mají pravdu, mladej pane, svatou pravdu, přitakala mu ona osoba, otírajíc si přitom zvlhlý zrak. A jakože se Macháčková jmenuju, já jim pomůžu. Zatím se tady ubytujou, dají si pořádnou večeři a večer poklekání přijdou ke hřbitovu a já jim povím, kudy z kaše ven. Načež si princ poručil takovou lehčí večeři pro jednoho a když tu kachnu z 20 knedlíky spořádal, šel si lehnout. Probudili ho teprve zvony, které ohlašovaly klekání. Evald vyskočil z postele, ani si nestihl vyčistit chrup a utíkal ke hřbitovu, jako kdyby mu byl v patách pracovník finančního úřadu. Zastavil se až u zdi, kde pod cedulí s nápisem Hřbitovní řád čekala paní Macháčková. Ta nedělala žádné okolky a rovnou šla k věci. Tak poslouchají, panáčku, nechají všechno, co mají v hostinci, já už se jim o všechno postarám, a upalují ještě teď přes les za 9 hor a 9 řek. Měli by tam být zítra kolem poledne. A až tam budou, ptají se po sirotčinci. A až ho najdou, nechají se tam zaměstnat jako automechanik. Ostatní už přijde samo. Ale jestli to klapne, musí mi slíbit, že pečení svatebních koláčků zadají mojí firmě, abych si taky přišla na svý. Evald všechno svatosvatě slíbil, hlasitě a zařetelně poděkoval, vřele potřásl paní Macháčkové rukou a rozběhl se k lesu. Ta za ním ještě chvíli zjihle hleděla a potom šla domů počítat, kolik bude potřeba mouky, másla, droždí, tvarohu, rozinek a ořechů na ty svatební koláčky. Druhý den kolem 12. zrovna, když všichni usedali k šunkaflekům s okurkou, kdo si zabušil na dveře sirotčince. Hlavní teta vychovatelka šla otevřít a když se Evald ohlásil jako znamenitý a vyhlášený automechanik, okamžitě ho přijala, odvedla ho do jídelny a osobně mu naložila pořádnou porci a 2 okurky navíc. A po obědě, když měli děti polední klid, vrhnul se princ na obhlídku vozového parku, jehož byl teď správcem. Jestli si děti myslíte, že našel garáž plnou nablízkaných vozidel zahraničních značek, tak se hořce mýlíte. Vozidlo tam stálo jedno jediné, vůbec nebylo zahraniční, nýbrž tuzemské. A jeho stav byl v stavu katastrofálním a nepoužitelném. Ovšem princ, který se nebojí ženění, se nelekne ani zastaralého dopravního prostředku. Plivnul si do dlaní, otevřel kapotu a začal hledat karburátor. Já vůbec nevím, jak se to mohlo stát. Určitě v tom bylo nějaké kouzlo, ale představte si, že ho vůbec nemohl najít. Podíval se všude, dokonce i pod sedadlo spolujezdce, ale karburátor nebyl ani tam. A když už to hledání začal pomalu vzdávat, ozvalo se za ním jemné dívčí zakašlání.
1: Dobrý den, dovolte, abych se vám představila. Já se jmenuji Kristýnka a jak říkají vám?
0: Já jsem Evald, automechanik.
1: Moc mne těší. Nemohla bych vám, pane Evalde, automechaniku, být nějak nápomocná?
0: Ani ne, zrozpačitěl automechanik.
1: Leda, že byste dokázala najít karburátor. Já už si s tím lámu hlavu drahnou dobu, leč stále se mi jej nepodařilo nalézt. Nevím, jestli toho budu mocna vyhledat ten, jak vy říkáte, Karburátor v útrobách tohoto minibusu rok výroby 1996, to jste snad děti ještě ani nebyli na světě, s výkonem 25 koní a spotřebou 80 litrů na 2 kilometry.
0: Potom roztomile zamrkala, ponořila se pod kapotu, ukázala na karburátor a povídá:
1: nebude to tohle?
0: A světe div se, bylo. Ewald Kristýnku okamžitě pozval na kávu do cukrárny na náměstí, ale ona se musela vzdráhat, neb jí právě začínala hodina po zounu. Leč každá hodina, i hodina po zounu má jen 60 minut, a tak zanedlouho už Ewald s Kristýnkou hráli v cukrárně na náměstí šachy a u toho si povídali samozřejmě hlavně o Kristýnce. A tak se náš princ dozvěděl, jak to vlastně celé bylo a proč Kristýnka již 19. rok svého života tráví v sirotčinci. A já vám to, milé děti, také objasním, ať jste v obraze. Kristýnka nebyla vůbec žádná slečna, slečinka ani dívka, nebo děvče či snad holka, natož děvče. Ona byla víla. No opravdu, mě můžete věřit, na moutě kutě. A když byla ještě vílí miminko, zaklela její maminku jedna zlá čarodějnice do karburátoru. Ale vy se, děti, nebojte, vaší mamince se to nemůže stát. A kdyby přece jen náhodou, tak on by ji tatínek hned vysvobodil. No a to dá rozum, že karburátor se nemůže starat o miminko. A proto byla Kristýnka v sirotčinci, kde na ní byli moc hodní, dokonce ji nechali studovat na Akademii muzických umění Pozoun, protože proto měla vlohy. Ale přesto, že studovala s prospěchem výborným, často jí bývalo smutno. Stýskalo se jí po mamince, a když zjistila, že je zakletá právě do karburátoru auta, jehož vlastníkem byl sirotčinec, chodívala si s ním povídat. A to už Ewald nevydržel. Vrhnul se na kolena, z kapsy saka vylovil malou krabičku a požádal Kristýnku o ruku, neb se jeho srdce vzňalo. A Kristýnka otevřela krabičku a v ní byl roztomilý prstýnek z ryzího zlata s pravým démantem a ona řekla: ano, protože jí bylo jasné, že potkala osudovou lásku. Jen se trochu strachovala, jak to teď bude s hodinami po zounu, ale Ewald jí vyjevil pravdu, i když mu to zpočátku nechtěla věřit, že je princem a má bílého koně a zámek 64 plus 12 a ujistil ji, že i u nich mají Akademii muzických umění a že tedy může ve studiu pokračovat u něj doma. A byla svatba. Paní Macháčková napekla svatební koláčky a přijeli hosté zdaleka široká a pozvali i všechny tety a děti ze sirotčince a pozvali i karburátor, čímž pominula kletba a maminka byla zase maminkou a pan král a paní královna se radovali, jakou šikovnou vílu si to ten jejich kluk namluvil a jak jim to sluší. A Ewald s Kristýnkou byli šťastní až do smrti a hrávali spolu dueta pro Niněru a Pozoun a nikdo už nikdy nebyl sám a nikomu už nikdy nebylo smutno.
2: Jak to vypadá?
3: No, Žižka měla taky jedno oko a učíme se o něm do dnes.
2: Hele, když se na to nebudeš matat, když se nebudeš platit a když nebudeš mrkat, tak to vydrží.
3: Hele, Honzo, a hlavně se neboj. Řekni, že zastupuješ 20 dětí z naší obce.
2: Proč děti, ať řekne klidně mládež, ne?
4: Jasně, mládež. Jasně, mládež.
3: No takže zastupuješ 20 mládeží z naší obce a když pořád chtějí nějakou tu činnost, tak ať nám koukají ten hrad na valy.
4: No jasně, správně.
5: K poslednímu bodu promluví ředitel školy Vávra. Jak víte, příští rok odcházím do důchodu. Každý člověk po sobě rád něco zanechá, někdo sepisuje paměti. Já sepisoval žádosti, aby se něco udělalo s naším hradem Brtníkem. A nic. Nic. Památkáři ho mají v plánu za 5 let. Až najednou přišel tenhle ten návrh našich dětí, který jste si jistě všichni přečetli.
6: No to teda přečetli. A řeknu vám, že...
5: Než se dáme do diskuze, snad bychom měli pozvat toho chlapce dál.
7: Jendo, pojď sem.
8: Dobrý den.
7: Sedni si, chlapče.
8: Děkuji.
7: No tak se posaď.
6: Tak já jsem si teda přečet, co ty děti sepsali. A řeknu vám, mě to připadá jako hloupost. Co? No, dát dětem hrát. Co pak to je normální?
9: Slovo si vzal Jouza. Jenda stojí, vlko normální, nikdo si ničeho nevšim. Pilátová alias Černá kronika se šklebí a kejvá hlavou.
10: Pilátová se šklebí a kejvá hlavou.
11: My nechceme celý hrad, chceme jenom věž. Ve věži by byla klubovna a dole muzeum.
6: Tady švagrová Pilátová by vám nejlépe řekla, co děti bez dozoru dovedou. Prosím, švagrová Pilátová by řekla nejlépe, co děti bez dozoru dovedou. Prosím.
12: V obci Kukliny si vyšli 2 nezletilí chlapci ke stohu slámy. Pomocí 2 kamenů zkoušel vykřesat oheň. Pokus se podařil, stoh schořel do posledního písmenka. Jste velká. V obci Vraná ploštice skupinka nezletilých si hrála se stavidlem rybníka o rozloze 2 hektarů, až rybník zcela vypustila. V obci Bouchálka odbrzdili nezletilý bagr.
13: Černá kronika furt něco malé.
14: Měli bychom se podívat na ty její jahody. Vitamíny už stejně nepotřebuje.
15: Ano. Vyplenit Černý kronice zahradu.
12: S náloží dynamitu a vyhodili do povětří skladiště mykané příze.
6: No, a ještě přeští švagrová, co se stalo v obci Hulín.
12: V obci Hulín nezletilí...
7: To by snad stačilo, ne? Tak vy tedy myslíte, že... Posaďte, chlapče. Vy tedy myslíte, že by ty děti mohly na hrádku způsobit škodu?
5: Neplač, Jendo, ještě jsme neprohráli. Ty teda myslíš, že je lepší nechat ten hrad bez užku chátrat, než svěřit ho dětem?
6: Pozor, bez užitku ne. Vypracoval jsem následující plán.
16: Tygy hádanka.
17: Křídla má a není pták. Kožich má a není myš. Večer vstane, v noci loví, ráno letí do podkroví, pověsí se hlavou dolů, do večera spí a spí. Kdo je to?
16: Kdo pak ví? Není pták, není myš.
18: Tak je to ryba.
16: Co pak ryba léta? Vstane večer a loví v noci.
18: Myš,

0: To jsem zvědavá. Co mi řekneš, Hugo? Tak. No. Tak co na tohle povíš? Hugo? Tak. To jsem mohla čekat, tohleto. Vašnosta je tady rozvalený jako tento nonc, jako telátko, selátko, pěkně v chlívečku, jak vidím. Hugo!
1: Co to? No. Kdo jak kudy? Ovšemže, zde. No. Co to máš na hlavě, Justino? Jejda, mane, kdo ti to udělal?
0: Sama. To jsem si udělala sama. Je to krásný nový klobouček, vycházkový. A teď ho testuji, protože chci jít odpoledne za Antonínem. A chci na něj udělat dojem.
1: Radši to sundej, neděláme to dobře.
0: No vidíš, takový ty jsi. Jak mi něco jen trochu sluší, už mi to nepřeješ. Ona. Žárlíš, víš? Závidíš, že mi to puší. Sluší.
1: Justino, prosím tě, já bych se nikdy...
2: Jada! Sesipu, nazdarek, zdraví vás, pigoušinoček, pigouš, šulánek, pigiráček. Co je? Je to nějak kapánek napjato, že jo? Že byste se zase pohádali, co? Že jo?
1: Piggy, Justína si myslí, že jí nepřeju, aby byla hezká.
0: Jsem rozpotřena. Rozostřena. Rozkmotřena s Hugem.
2: Jo.
0: Kvůli svému novému tento noc kloboučku. A nemluvím s ním, aby věděl.
2: Oh, yeah. Tak to si v průšvihu, kamaráde. Co to má na hlavě? To je Darda.
1: To je ten její klobrc.
2: Chápu, je mi to jasný. Máš pravdu. A proč si to říkal?
1: Tak byl jsem rozespalej.
2: Ach jo, nevadí, to se spraví, sleduj. Hej, no jo, Justino, máš pravdu. Hugo dneska není naložený, to víš, vzbudila si ho. Tak se lek a to pak jeden neví, co mluví.
0: No, takže mi to sluší.
2: Počkej. Já se na tebe podívám úplně pozorně.
0: No.
2: Justino.
0: No.
2: Ty máš nový klobouk.
0: Všiml jsi, že je to klobouk.
2: Je to na hlavě, tak je to klobouk. Ale jaký krásný klobouk.
0: Vážně se ti tento nonc líbí.
2: Ohromně.
0: Hnát chlap, klap, totiž fakt.
2: Fakt. Jsi v něm krásná. Taková něžná a jako hodně...
0: No, jaká?
2: Hugo, poraď mi nějaké slovo. Hodně...
1: Ale jaké slovo?
0: Něžná a no, jaká a no?
2: Jaká by měla být, aby se líbila Antonínovi?
1: Copak já vím? Oduševněla.
2: Jo, to je to slovo. Oduševněla. Vyloženě oduševněla si, jo.
0: Vážně?
2: Jo.
0: Opakuj to ještě jednou. Jaká jsem v tom klobouku? Něžná a?
2: Oduševněla.
0: Ale jdi, to není pravda. Ty lichometníku jeden. Jakáže to jsem?
2: Oduševněla.
0: Je to poznat, věděla jsem to. Když mám ten vycházkový klobouček, je to poznat. Ale stejně ty jsi lichometní. Vidíš, Hugo? Oduševněla.
1: No tak dobrá, tak asi ano. Oduševněla. Když si tě představuju, jak nafukuješ pneumatiku do dvoukoláku, tak to klidně řeknu. Oduševněla.
0: Vidíš? Přišel jsi na to.
2: Prima, takže můžeme hádat?
1: Tak.
0: Už jsme se tento noc dohádali, ne? Hugo uznal, že jsem krásná, vtipná, elegantní, výjimečná, šik a oduševnělá. Takže už jsme se usmířili a hádat se nemusíme.
1: Nic takového jsem neřekl.
2: Hugo, řekl jsi oduševnělá. To stačí, Justina už si to nějak vyloží.
1: No právě.
2: Takže se jde hádat.
0: Kvůli čemu?
2: Ne kvůli čemu, ale co? Jdeme hádat, co znamenají slova, eh? Jdeme louskat jazykový oříšek.
0: No jistě, jsem oduševnělá, jdeme louskat.
1: Tak, kdo máte na dnešek oříšek připravený?
2: Řada byla na Justíně.
1: Ano, ano.
0: Já dělala klobouk, na oříšky nebyl čas.
2: A mě žádný nenapadlo. Oh. Co ty, Hugo?
1: Já myslím, že Justína jeden pěkný oříšek přinesla.
0: Tak to ne. Mám na klobouku jen skořápky a nedám. Jsou natřené krásnou stříbrnou barvou. Zbylo mi jí jen trochu, když jsem natírala rouru od kamen. To se louskat nedá. Nic nedostaneš, to je můj oduševnělý klobouk. To by se ti hodilo mi ho vzpříčit, vzklíčit, zničit. Nic nebude.
1: Ale ne, ty jsi řekla Pigimu jedno takové slovíčko. Vzpomeneš si jaké?
0: Oduševnělá.
1: Ne, lichometníku. Víš, co to je a kde se to slovo vzalo?
0: To jsem nikdy v životě neřekla.
2: Řekla? Řekla jsi mi, ty lichometníku jeden, ale stejně jsi lichometník. Když to slovo říkáš, tak určitě víš, co znamená. Proto se Hugo ptal, protože on to určitě neví a chce ti udělat radost, abys byla nejen oduševnělá, ale měla i oříšek navíc. Vod, že jo, Hugo, že jo?
1: No, nevím, ani radši.
2: Lichometník, no.
0: Já znám jenom lichořeřišnici. Tu znám bezvadně. Lichometníka jen používám. S tím nemám nic společného.
2: Takže nemáš ani tušeníčko, co to znamená? Lichometník? No, Justino, máš nebo nemáš tušeníčko, co to znamená lichometník?
0: No. Říká se to, když tě někdo pochválí. A tím to pro mě končí.
1: Lichometník je slovíčko, které vypadá, jako kdyby ho někdo poskládal ze dvou různých slov.
2: Lichometník.
1: Správně, Piggy. První část slova, to licho, pochází z jakého slova?
0: Když mám jen jednu ponožku lichou, tak nemám tu druhou.
1: Ne, jiný nápad? Přemýšlejte.
2: Lichotit někomu, lichotka, lichocení.
1: Ano, říkám někomu o něm samém něco hezkého. Lichotím mu.
2: Jo, to je to licho. A teď to metník, co to je?
1: Přemýšlejte.
0: Metník by mohl být někdo, kdo mete. Meteš, tak si metník, to se říká.
2: No to se neříká, říká se metař. Tomu, kdo mete, se říká metař. No,
1: mést je něco malinko jiného než metat. Něco po někom házet.
2: Metat? Takže lichometník je někdo, kdo metá lichotky. Ha, to je dobré. Takže lichometník je někdo, kdo má všechny rád.
1: Mohlo by to tak být, kdyby tohle slovo nesouviselo spíš se slovem licoměrník nebo ošemetník. A ve staré češtině lichota znamenalo klam, lež, úskok. A ta lichota souvisela se slovem lichý. Liché znamenalo podvodný nebo zlý. Takže když se v Čechách kdysi dávno lichotilo, dělalo se něco špatného. Když lichotili, dělali tenkrát něco špatného. Vlastně podváděli, nebyli upřímní.
2: Ale my jsme upřímní.
0: Já chci vědět jenom jedno. Jsem krásná? Nebo aspoň oduševnělá?
2: Jsi.
0: To se mi ulevilo. Jdu za Antonínem předvést se v těch nejlepších larvách. Barvách. Slíbil mi, že mě namaluje. A bod za oříšek si klidně nech, Hugo, i když jsem ho vymyslela já. Nazdar!
1: Ahoj.
2: Ahoj.
1: Víš, co ti řeknou, Piggy? Že jsme lichometníci.
2: Já vím, to je moje vina. Chudák Antonín, toho ten klobouk sejme.

0: básnička. Až ti sluně sluníčko šlápne ráno na víčko, nepláč, vždyť to nebolí, a běž honem do školy.
1: A teď ještě jednou.
0: Až ti sluně sluníčko šlápne ráno na víčko, nepláč, vždyť to nebolí, a běž honem do školy.
1: Jestli se vám tahle básnička líbila, tak běžte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

jak Pelandok zachránil buvola. Jednou se Pelandok, jak se v Malajsku nazývá malý trpasličí jelínek Kančil, vypravil za potravou a brzy došel k řece, do které se z vůle boží, neboť on je vznešený, zřítil mohutný strom. Strom padl na krokodýla, kterého přimáčkl k zemi. Na břehu byl také buvol a pil vodu. Krokodýl buvola uviděl a začal ho prosit. Ach, buvole, slituj se nade mnou, pomoz mi, odval ten strom. Buvol namítal. Jak bych ti mohl, krokodýle, pomoci, když nemám ruce, kterými bych kmen zvednul? A na co máš rohy? Ty ti jsou k ničemu. Buvol se zamyslel, popošel ke kmenu, strčil pod něj svoje rohy a nadzvedl jej. Sotva byl krokodýl na svobodě, zahryzl se buvolovi, kterému vděčil za svůj život, pevně do nohy. Buvol zanaříkal: co jsi mi to, krokodýle, udělal? Za mou dobrotu mi odplácíš zlem. Co pak to se dělá? Celou tu událost pozoroval Pelandok. Rychle vyskočil na kmen a zavolal: ty jsi hloupý, buvole. K čemu ti je obrovské tělo, když nemáš ani ždibec rozumu? Co pak jsi nikdy neslyšel, že všichni lidé a zvířata na tomto světě odplácejí za nejlepší činy a skutky nejhorším zlem a krutostí? Podívej se tam na tu rozervanou rohož, která plave po řece. Já se jí na to zeptám. Pelandok zavolal: heja, rohoži, jaké jsou zvyky na tomto světě? Když někdo udělá někomu dobro, čím se mu odvděčí? Rohož odpověděla: ani se neptej, podívej se na mne. Dokud jsem byla pěkná a pevná, měli mě lidé rádi. A teď, čím se mi odvděčili? Vidíš to sám. Pelandok se obrátil na buvola. Tak co? Zachoval se krokodýl nějak neobvykle? Samozřejmě, že ne. Já však o něčem pochybuji. Říkal jsi, že jsi sám nazvedl tenhle obrovský kmen. Já tomu nevěřím. Takovou sílu nemáš. Víš co, buvole? Zdvihni jej ještě jednou, abych tomu uvěřil. A ty, krokodýle, pusť zatím buvolovu nohu, aby mě mohl o své síle přesvědčit. Krokodýl pustil buvolovu nohu a Pelandok zavelel: buvole, nadzvedni kmen a krokodýl se postaví tam, kde byl dříve, abych viděl, jak to bylo. Buvol zvedl padlý strom, krokodýl si pod něj vlezl a Pelandok poručil: a teď, buvole, pust ten kmen. Buvol strom pustil, kmen zase spadl na krokodýla a Pelandok nařídil buvolovi, aby vylezl na břeh. Potom pronikavě zavolal: a máš to, krokodýle, odplatu za svou proradnost. Teď trp ty nevěřící pse, kterému není radno činit dobro. Když to krokodýl uslyšel, zapřísáhl se: od tohoto okamžiku tě budou, Pelandoku, všichni krokodýly nenávidět a pronásledovat, dokud tě nedostanou. Však ty se jednou přijdeš k řece napít. Pelandok odpověděl: tvoje chyba, krokodýle. Proč si pustil buvola? Teď mě vyhrožuješ, že mě sežereš. Jak je libo. Ale pamatuj si, že cokoliv hodlám udělat, o tom se neradím s nikým jiným než s vlastním rozumem.

0: Proč kohout při kokrhání zavírá oči?
1: Nevím proč.
0: Aby slepice viděli, že to umí nazpaměť.

0: pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: No, to si máš opravdu čím chlubit, Máničko. Samé jednušky.
2: Od zhora až dolů.
1: To my jsme za našich školáckých let říkali jedničkám na vysvědčení biče.
2: Jú, a jak jste prosím říkali pětkám?
1: Různě. Puma, sardel, bomba.
2: Bomba?
1: Otřes a kdo ví, jak ještě.
2: To Hurvínek říká pětce baculatá placatice.
1: No, on si Hurvajs vůbec rád vymýšlí. No, jsem zvědav, kolik těch baculatých placatic přinese dneska na vysvědčení.
2: Žádnou.
1: Však bych taky vzal rákosnici a přeměřil ho po sednici a viděla bys nářkovnici.
2: Tak to já raději půjdu, pane Spejble.
1: Klidně zůstaň, Máničko, já jenom žertuju. Hurvínek je po mně a já jsem ve škole vždy cinky býval pilník.
2: A co jste prosím piloval?
1: Takže jsem se dobře učil. Ano, ano, dokonce tak dobře, že mě pan učitel kolikrát ani nechtěl pustit ze školy domů.
3: Tiše, tiše, tiše, Žery. Nestojím o velké vítání, rozumíš? Je taťulda dobře naloženej? Tak za chvilku nebude, až mu ukážu tohle vysvědčení. Ona je tady, Mánička? No jo, naše chlubilka, že má zase samé jedničky. Tak to tam teprv nemůžu. Hele, pejsánko mojčinanej, dones to vysvědčení taťuldovi sám, ano? Bude lepší, když u toho nebudu. Ježeričku, utíkej, dej to taťuldovi. Já tady počkám. Já na hrdinství moc nejsem.
1: Tak, už slyším Hurvínka. Co myslíš, Máni?
2: Já nevím, pane Spejble.
1: Dáme se překvapit, jo?
2: No.
1: Tak, co je s tebou, Hurvajs?
3: Já čekám.
1: My taky.
3: Co tomu říkáš, taťuldo?
1: A čemu?
3: Tomu, co máš před sebou.
1: Tomu vysvědčení?
3: No tomu.
1: No to, co mám před sebou, docela ujde.
3: Je, tati, myslíš to vážně?
1: No zcela vážně.
3: Tak to jsem rád, já už jsem si totiž myslel.
1: No tak jen pojď a pochlub se taky. No podívej, tadyhle mám před sebou vysvědčení, které patří Máničce a jako vždycky samé biče, chci říct jednušky, tak předlož svoje vysvědčení, ať to můžem porovnat.
3: Já totiž žádné vysvědčení nemám, taťuldo.
1: Ale neříkej, prosím tebe, snad na tebe dokonce nezapomněli.
3: No ne, ale já jsem, vždyť jsem ti ho poslal, to vysvědčení, teď jsem ti ho poslal.
1: Dokonce? Ale pan poštovní doručovatel mi nic nedoručil.
3: Ne, pan poštovní, já po Žerikovi jsem ti ho poslal, to vysvědčení.
2: Po Žerikovi?
1: A proč po Žerikovi?
3: Já jsem si myslel, že to tak bude lepší.
1: Žeriku, co to má všechno znamenat?
3: Žeričku, kam zdal to moje vysvědčení?
1: Tak Žeriku, jsem s ním. Se mi zdá, že tu dnes bude rámusnice. A hele, on ho schoval do stolu. Dáš ho sem? Ukáž? Aha, tak tady to máme. No proto ty tajnosti. Že se, Hurvajs, nestydíš přinést takovéhle známky.
2: Prosím, pane Spejble, to je přece vaš...
1: Ani se, Máničko, nedívej. Ta ostuda. Jenom jedna jednička.
3: Dvě.
1: Dvě dvojky.
3: Dvě jedničky.
1: Dvě trojky.
3: Ty jedničky dvě.
1: A dokonce dvě čtyřky. No tohle.
3: Jedna čtyřka.
1: No tak prosím, Máničko, je to tak, jak to říkám, nebo ne? Podívej
2: no,
1: se tady.
2: No ano, pane Spejble, jenom, že
1: ty seš dobrota sama, Máničko, ale ten lajdák si nezaslouží, abys ho obhajovala. Taková ostuda. Když já si jenom pomyslím, jaké já nosíval v jeho létech známky domů, tak je mi až stydno. No prosím, hele. Čtyřku z přírodospitu, no, to je jedna, a tadyhle druhá z ručních prací chlapeckých s přihlédnutím k domácímu hospodářství.
3: Ale vždyť my vůbec takové předměty nemáme, tatí.
1: Jak, šmanko, to je Žeriku, co jsi mi to přines, tohleto?
2: Sim, Žeriček si patrně spletl zásuvky a přinesl omylem vaše vysvědčení, pane Spejble.
1: Šmanko, ta ostuda.
2: Ale... Z toho si nic nedělejte, pane Spejble. Když se bude Hurvínek snažit, tak může mít na konci roku samé jednušky. Zrovna jako já.
1: Ano, ano, máš úplnou pravdu, Máničko. Konečně, mně se to tehdy taky do konce roku povedlo, jak říkáš, vyžeričku.
0: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

netopíří kouzlení. Simsala pum pim. Je tu váš polétavý kouzelníček, netopírek bez pírek, upír nebo vampírek. Učitel kouzlení a hříček se světlem a stínem, který vás učí dobře pozorovat svět kolem nás. Dnes vám prozradím, jak se dají roztančit obyčejné rozinky ve sklenici vody přímo před vašima očima. Že rozinky netančí? Tak poslouchejte. Pro tenhle trik budete potřebovat sklenici, dobře vychlazenou vodu nebo limonádu s bublinkami a hrstičku sušených rozinek. Do sklenice nalijte vodu nebo limonádu s bublinkami, vhoďte do ní několik rozinek a teď pozor, kouzlo začíná. Vidíte, jak se rozinky daly do tance? Hledají cestičky nahoru k hladině a zase padají zpět. Znova a znova. Jak se mohly rozinky dostat do víru tance v obyčejné sklenici vody nebo limonády? Přece by měly klesnout na dno. Já vám to prozradím, ale zůstane to mezi námi. Mohou za to bublinky v perlivé vodě nebo limonádě. Ty nesou rozinky nahoru ke hladině. Na hladině bublinka praskne a tak rozinka padá zase dolů, dokud ji nezachytí jiné bublinky, které by ji opět vynesly nahoru. A takhle pořád dokola, dokud bublinky ze sklenice docela nevyprchají. Je to kouzlo? Není to kouzlo? Co myslíte? Já myslím, že je to krásné, jemné, magické, neobyčejné kouzlo. Jak říkám, kouzelník se umí dobře dívat a všímá si, jaký je svět kolem něj.

0: Takže pozor, tohle to jsou chodidla, po těch se chodí, nad nima jsou lítka, nad nima kolena a tohle to jsou stehna. A to, o čem zrovna zpíváme, tak tím tancujeme. Pozor!
1: Chodidla, chodidla, chodidla, chodidla, chodidla, chodidla. Lítka, lítka, lítka.

0: můžeme si najít. Tak pozor.
1: Lítka, rozjeďte lítka, ať se klepou lítka. Pozor, jeden. A na stará kolena připravit? Výborně, stará kolena tancují o 106. Výborně, výborně, výborně. A teď stehna. Roztancujte stehna.

0: jestli bude tepleji. Jo, umím se vejš na kolena to trošku studí, no tak to je. Buďte otužilí jako bomberďák.
1: Býval v lesích za rukapání takový malý rybníček jménem Kaňka. Ať jej tak okřtil, kdo chtěl, to jméno bylo dobře vymyšleno. V zeleném rouně lesů a luk se musel jevit luňákům, jestřábům, ale i kukačkám a jiné havěti, přeletující tiše nebo s křikem ze smrčí nad černými blaty do dubiny nad Květnou, jako malá modrá Kaňka, porušující nekonečnou zelenou plochu. Dnes už na tom místě sejí žito a sázejí brambory, ale jméno se udrželo a dodnes se tam říká Na Kaňce. V těch dobách, kdy Kaňka byla rybníkem a ne brambořištěm, tehdy, když v rukapání drahná léta po zlopověstném Pandrholovi sládkoval neboštík Karas, byl jednou o masopustním úterku ve vsi Kardavci slaďácký bál. Kardavecký pivovar byl takový krcálek, všeho všudy tři slaďáci tam mlátili kopistěmi do kádě, míchajíce sladovou tluč, ale na čest si tuze potrpěli. Pozvali proto na svůj bál a na pohřbívání Bakusa, které se v ten den odedávna konávalo, i přes polního pana starého, rukapáňského sládka Karase. Zpívalo se tam zvesela, jak se o masopustním úterku na slaďáky patří. Neviděli jste toho pána, děravého džbána, je tlustý jako žebřinový vůz, chybí mu nosukus a říkají mu pan Bakus. Pak toho nejtlustšího sladovníka pošili hrachovinou, aby představoval Bakusa, naložili ho na hnojná nosítka, opentlená papírovými fábory, a co sil v hrdle měli, zaspívali nad ním smuteční. Rozlučme se s tímto tělem, zařval pan otec Karas a slaďáci mu trojhlasně odpovídali. Dejme mu jednu korbelem. A už to šlo.

dál ráz na ráz. Do na noby s pácem, kam pak místním plácnem, ať odpočívá v pokoji, dejme mu místo na hnoji. Když se jim drahně po půlnoci podařilo Bakusa zahrabat dohromady sněhu na pivovarském dvoře, vypil rukapáňský pan otec na rozloučenou ještě 4 holby, skočil si šotiš, třasáka, sladovnickou a cibulku a pak, odmítnu v bričku, kterou mu nabízeli, pustil se pěkně rozehřátý přes Haramici, Černá Blata, 7 zabitejch a Květnou do rukapáně. Noc byla jiskrná, hvězdy se třepetaly jako živé, ale jinak bylo pokojno a ticho. Jen snížek pod nohama vrzal jako cín. Když scházel příkrou, umrzlou a posněženou cestičkou od Černých Blat dolů ke Kaňce, popadla pana otce žízeň. Strašná žízeň, která stáhne hrdlo jako šňůrkou a přilepí jazyk na patro, že sotva můžeš promluvit. Žízeň, při níž houstnou sliny tak, že jich už nepolkneš. Samou žízní se musel u té Kaňky zastavit, aby alespoň trochu svlažil čípek. A protože byl ve stavu, kdy chmelka rozvazuje jazyk, začal splna proklínat ten osud, který ho nutí pít bahnitou vodu. Najednou, když byl uprostřed toho láteření na vodu, ozval se za ním hlas. Co mi plašíš ryby, zrzoune? Byl tě Alois Karas zrzavý jako liška, i když měl přitom srdce ze zlata. I obrátil se, nemile dotčen, a spatřil na kraji díry prosekané v ledu sedět zeleného ohyzdu. Holínkami šplouchal ve vodě, hubu měl holou jako žavý koleno, za to za ušima vlasy dlouhatánské, sknocené a zaneřáděné bahnem. V levém koutku křivých úst mu visela stará fajfka, celá žabincem polepená. Co je ti do toho, zeleňoure? Nevrle se utrhl pan starý nástrmana. Já si můžu proklínat, já mám morniánskou žízeň. To byl i provodníka dobrý důvod. Poskočil s ledu na zmrzlou trávu na hrázce, přiblížil se ke Karasovi a zaskřehotal žabým hlasem. Ty jsi sládek z rukapáně, tebe já znám. To tvý pivo s tím, aby lumpy trestal, šel moc zrzavá. Jednou jsem ho vyzum k bandičku ženským, když tu na louce sušili seno. Fuj, tajbl. Hotový patoky, vařený ze starých březových košťat. Alois Karas hned věděl, že má co dělat s Hastrmanem Mátalou, o kterém na pivovarské šalandě vypravovávali všichni hajní v úkol. Jsem tam, pravda, vymáchal nějakou tu babku, když mu přišla krást puškvorec na kořálku nebo vylékal kluky, kteří se z holého nerozumu zapletli do vodních šlahounů. Ale ani ti nejvousatější fošti nepamatovali, že by byl Mátala někoho doopravdy utopil. Šla o něm pověst, že je to Hastrman, celkem dobrosrdečný, žádný nelida. Proto nebral Alois Karas jeho urážky vážně, řekl mu jenom, ty můžeš se svými moudrostmi dopaďou smátalo, aby svěděl. Ty dřizdo jedna, astromanská, nečesaná, ty rozumíš té své rybniční špíně, žabinci a bahením bublinám, ale ne pivu. Mátala zaskřehotal tence jako rosnička, nejspíš to byl ten jeho astromanský smích, a povídá, tak pojď ke mně domů na skleničku, ty rozumbradosladovnická, já ti ukážu, jaký já si vařím pivo, když na to přijde. To, jako myslíš tam dolů, ukázal Alois Karas na černou díru v ledě. I toť se ví, že tam, kam pak jinam, jen se neboj, drčko sladovnická, já to mám dole outulný. Kdyby byl býval Alois Karas při chladném rozumu, tak by byl nešel. Ale protože měl v hlavě a protivilo se mu Hastrmanovo troštování, beze všeho hupl dírou v ledu rovnou do Hastrmanova království. Ale jak je pak ostatně království?
Mátala tam měl při hrázi starou barabiznu, okna zasklená rybími měchýři, místo záclon potrhané rybářské sítě. Za to kamna měl pěkná, kachlová a hučela to v nich jedna radost. Před kamny stál starý dubový stůl s dlouhou lavicí a na té se rozvaloval velikánský vousatý sumec. To byl Mátalův nejlepší kamarád a vyhříval si u Hastrmanových kamen regma. Sotva se Alois Karas za stolem uvelebil, Mátala zatleskal a tu máš, čerte kropáč, dvě štiky jako polena přikutáleli zubatými hubami soudeček, čtvrtňáček, jakému se v pivovarech říká štěně. A jedna kapří krnačka, už postarší a přitloustlejší, honem pospíchala na stůl s třemi uchatými sklenicemi. To jste měli vidět toho sumčího dětka, jak celý obživl, sotva uviděl pípu. Mátala narazil štěně, natočil do tří sklenic, tu jednu strčil sumci do širokánské tlamy, aby si ji podržel piskem, tu druhou přitočil uchem ke Karasovi a teď pěkně. Vyvát, crnkli si všichni tři, až pěna vystříkla. A sotva vytáhli jednu, Mátala honem natočil druhou, zas ji přistrčil sumci pod vousy, zase si crnkli s Karasem a tak to šlo pěkně do kolečka dokola, až se z toho Aloisu Karasovi po osmé holbě hlava drobátinko motala. Matičko sedmi rana, to bylo pivo, že před ním musel každý sládek smeknout. V celém kraji bys mu rovna nenašel. Na pohled to sic vypadalo jako černá břečka, žádné zlátnutí a světelkování, na kterém si Alois Karas doma zakládal, ale mělo to říz i sladkou lahodu. Byla to hořkost kořená a zároveň vonavoučký med. Chuť tak podivně krásná, že se jí pan otec ani nabažit nemohl. Poslouchej, Mátalo, ty kolčavo jedna, z čeho to vaříš? Něžně vzal Hastrmana okolo krku a div mu nedal za ucho hubičku. Tak teda začnu u ječmene. Ten kradu, abys věděl, na pivovarských polích, zakřenil se Mátala. No dobře, krať si, dokud ti hlídač hnáty nepřerazí. A co dál? Nedočkavě naléhal na Hastrmana pan otec Karas. Ta voňavá hořkost, co tak pěkně sládne, víš? Jo, milej Karasi, to je právě to tajemství, rozchechtal se Mátala, až měl tu žabí hubu od ucha k uchu a samou rozpustilostí dál sumce za vousy. Na popeleční středu se po celé rukapání trousilo, že prý se sládek Karas ještě nevrátil z Kardavce, ačkoliv odtamtud odešel po třetí po půlnoci, ale ve čtvrtek popolední se pan otec objevil v rukapání živ a zdráv, jen ve vlasech měl nějaký ten lísteček zeleného okřehku, co se prostírává po rybníce jako hastrmanské sukno. Tím okřehkem měl Mátala nadité své hastrmanské peřiny. Od té doby se začaly dít v rukapáňském pivovaře divné věci. Do jednoho sklepa natahali bednáři 10 velikých kádí, napustili je vodou a potom přišel takový podivný slaďák v zeleném fráčku, věčně urousaný a drobátko jí usmrkaný, který se ze začátku hodně stranil lidí. Za to u těch kádí, odkud se měla brát voda na várku, seděl věčně. Od rána do večera, snad taky od večera do rána. A do vody pořád něco přisypával, něco v ní louhoval a něco máčel. Co? To nikdo v celém pivovaře nevěděl, protože ty tajemné špecie mu přinášíval sám pan Sládek Karas ve velkých kornoutech z přespolních apatik, aby se to tajemství neprožbleptlo. A snad taky od babek kořenářek. Rukapáňský pivovar přestal vařit světlé, které stejně ničím nevynikalo, a dal se do vaření černého. Kdo k němu sedl, nemohl odtrhnout sklenici od pisku.
A na Šalandě to večer co večer znělo zpěvem a výskáním, jako kdyby tam denodenně byla nějaká vydařená svatba. Kdo vypil jednu, dobrá nálada ho popadla. Kdo dvě, od srdce se rozveselil. Po třetí se chtělo do zpěvu a po čtvrté se rozum každému tak osvítil, že si připadal stokrát chytřejší než rukapánský purkmistr. Pivovarská chasa věděla, že ten zázrak má na svědomí ten urousaný slaďák v zeleném fráčku, co připravuje vodu na várky. Mezi slaďáky se začalo šuškat, že to není samo sebou. Ten třasonožka, že je vlastně Hastrman Mátala z rybníka Kaňka. Sám pan podstarší ho jednou na večer tajně pozoroval, jakž bluňkl ve sklepě do veliké kádě s březňákem a hodnou chvíli se tam převaloval nic jinak, než jako kapr v rákosí. Potom vyplul na povrch s očima vyvalenýma jako skokan a blahem kuňkal, až panu podstaršímu sluch přecházel. Ale že Hastrman nikomu nic zlého nedělal a pivovaru prospíval, zvykli si na něj všichni slaďáci a po nějakém částku se s ním skamarádili. Sobotu co sobotu, jak jen se trochu smrklo, obul si Mátala hastrmanské faldovačky, strčil do kapsy krajíc chleba a uháněl domů na Kaňku podívat se, jak tam hospodaří ten starý vousatý sumec, kterého udělal na Kaňce svým zástupcem. I bývalo prý ho tu noc ze soboty na neděli často vidět, jak sedí na stavidle a spravuje při měsíčku to, nač neměl mezi týdnem čas, košile, kabátek nebo ty měkké, ze žabí kůže šité hastrmanské boty. V pondělí ráno, kdyby trakaře padaly, byl Mátala zpátky v pivovaře a ještě vždycky přinesl slaďákům nějakou tu výslužku, okouny, raky, mřínky, líny nebo jinou rybí žoužel. K smrti rád smažil ryby a v pondělí večer jimi Šalanda jen voněla. Když byli slaďáci mezi sebou, pokoušeli Mátalu a tím zaspívá nějakou hastrmanskou. Ze začátku se styděl, ale potom přece spustil s křehotavým hastrmanským hláskem a zpíval s takovým citem, že všem tekly od smíchu slzy z očí. Podhrází rak, nahrází pták, ve vodě rybička, za vodou děvečka, tu já bych rád. A tak to nějaký čas v rukapáňském pivovaře klapalo jedna radost a pan otec vesele hromadil zlatníčky za to své proslulé černé pivo. Ale že nikdy není dobře, aby zas nemohlo být zle, stala se taková věc, která ten klid a pokoj docela rozmetala. Pan otec Alois Karas měl dceru Julinku, a ta byla jako tatínek, tuze zrzavá a ještě navíc chudák, strašně pihovatá, takže se jí kluci darebáci ve škole smávali, že se opalovala skrze maminčin cedník. A ta Julinka přišla zrovna do těch kvetoucích let, kdy děvčata začínají myslit na lásku a jejich paní mámy na vdávání. Paní stará začala Julinku vozit po bálech v širém vůkolí, ale tanečníků bylo pro ní všude málo a nápadníků ještě míň. Julinka byla nešťastná a třeba, že za dětských let to bylo veselé, ba někdy až divoké děvče, stala se z ní smutná a umilá pana, která jen vzdychala a často pro nic za nic měla plné oči slzí. Chodívala za teplých letních večerů sedat na pivovarskou zahrádku, čučela do hvězdiček nebo na měsíc a snila s otevřenýma očima o tom, kdyby nějaký ten upřímný milý přece jenom přišel. A tu Julinku, zrovna když byla jednou v takovém sladkobolném rozpoložení, uviděl na zahrádce při měsíčku Hastrman Mátala, který se tam tajně chodil brouzdat do večerní rosy. Suď Bůh, jak k tomu došlo,
Snad, že se takové osamělé duše navzájem přitahují, ale Mátala se do Julinky zamiloval, až mu z toho v uších zvonilo. A jak se rázem tou láskou proměnil? Dal si u holiče zastříhnout své dlouhé hastrmanské vlasy, koupil si hřeben a každý den se česal a dokonce tu svou prozelenalou koudel nějakou pomádou přimašťoval, aby mu držela za ušima. U krejčího Vondry si dal ušít nový kabát, takový trošinku myslivecký, trošinku hastrmanský, a koupil si na jarmarce nový klobouk s brčkem. Pak chodil za Julinkou večer co večer, jakmile jen se na zahrádce objevila, vzdychal a zamilovaně kroutil očima. Julinka, jak se říká, nezůstala k tomu jeho vzdychání lhostejná. Když tak jednou vedle sebe seděli na lavičce, stiskla Julinka Mátalovi jeho hastrmanskou ruku a pranicí nevadilo, že je taková rybí studená. Pane Mátala, já jsem strašně nešťastná, šeptala přitom, ale vy jediný mě chápete, vidíte. Já vám jistě nejsem protivná, vidíte, že ne. Slečno, Julinko, vzdechl na to Mátala, kdybyste věděla, jak já jsem nejčkon šťastný, že můžu takhle pěkně sedět vedle vás, že si mě neošklivíte pro mou škaredost. Já, zapípala Julinka tichonce, co vás vede, pane Mátala? Mně se líbíte takový, jaký jste, hlavně, že máte takové zlaté srdce. Vy vůbec nevíte, co to je světská faleš. Mátala byl od těch čas jako vyměněný. Už nenosil skaňky, okouny a mřenky, ale toulával se po nocích bůh ví kde a ráno před slunce východem dával Julince pod okno krásné běloskvoucí lekníny a takové malinkaté, jasně zelené rosničky, které típaly vysokým hláskem, jako by to byly spíš ptáčkové než žáby. A netrvalo to dlouho, Julinka s Mátalou si při úplňku slíbili věčnou lásku a odpřisáhli si, že je žádná zloba světa od sebe neodtrhne. Zatím si však u sládku podávali dveře do hazovačky. Po rukapáňském pivovaru se začali ohlížet všelijací ti zkrachovaní a zadlužení kavalíři, kteří mysleli jen na to, jak by si Julinčiným věnem osladili život. Jeden takový statkář, nedostatkář, nějaký pucherna, zdušník, oblomil srdce pivovarské paní maminky, která už by byla ráda viděla svou dceru pod čepcem a tomu tedy Karasovi Julinčinu ruku slíbili. Děvenko, buď s ním šťastná, chtěla paní Sládko a Julince pohladit zrzavou hlavičku, když jí tu novinu zvěstovala. Ale Julinka se jí vytrhla jako uštknutá. A já ho nechci. Ne a ne a ne. Ohyzdu plešatého, ničemného. Stejně se chce oženit jenom s mými penězi. Příživník jeden. Ale holčičko, někoho si přece vzít musíš, abys měla nějakou mužskou ochranu, až my tu s maminkou nebudeme. Začal Julinku chlácholit pan otec Karas, kterého celý život pálilo, že Julinka zdědila po něm tu zrzavost. Já už mám ženicha, zavzlíkala Julinka dojatě. Ten není jako ostatní. Má mě upřímně rád. Pan otec i paní máma spráskli ruce, jednak překvapením, jednak strachem, jestli ta holka nešťastná nefantazíruje. A koho pro boha tě prosím, ptal se výjeveně pan otec. Pana Mátalu. Kdyby byl doprostřed rukapáňského pivovaru uhodil sedmeronásobný hrom, nebylo by to sládkem Karasem tak zatřáslo, jako tato dvě slovíčka. Dítě nešťastný, zahlkal zdrceně. Co tě to jenom napadlo? Proč? Pan Mátala je přece pořádný člověk, hájila se rozhodně Julinka. Ale vždyť on vůbec není člověk. Ať, mně je to jedno, ale pořádný je.
paní Sládkovou zachvacovali střídavě mdloby a srdeční křeče, když pochopila, že její dcera si vybrala Hastrmana. Co jsme si to v tobě vychovali, bědovala, že by se byl kámen ustrnul, ale Julinčino srdce zůstalo pevné. Mátala jí má rád, ona jeho taky, on jí nikdy nebude vyčítat zrzavost a ona Mátalovi také ne tu hastrmanštinu. Ty jsi tím vším vinen, vrhla se paní stará na svého muže. Ty ohavo, ty darmošlape, ty pivní žoku, ty s nám tu příšeru zavlekl do stavení. Pan otec Karas byl dobrák od kosti, ale to lermo paní Sládkové mu nějak hnulo osrdím. Popadl hůl Břinkovici a běžel ke kádím, že si to s tím lumpem hastrmanským na místě setsakramensky vyřídí. Já ti dám odloudit mi dítě. Mátala zrovna namáčel ty své špécie, když pan starý na něj tak z hurta vpadl. Leknutím pustil ty plátěné pytličky do kádě, ale než stačil ruce na obranu zvednout, pan starý lup a lup, už mu je nemilosrdně sázel na úzká záda, až se Mátalovi z fráčku kouřilo. Pane starý, pamatujte se, vykřikl upěnlivě, ale když Sládek nepřestával, proměnil se Mátala v zoufalství ve velikého kapra, mrskl sebou do kádě a bleskem sjel až někam dolů ke dnu. Tak, potvoro hastrmanská, ulevil si pan otec. A v tom rozkurážení pak zaběhl domů a křikl na pobledlou Julinku. Máš po ženichovi, plácá se tam v kádi, dočista skaprovatil, sotva se mu jednu holí šoupnul. A ty nebreč, nebo... Julinka němně zalomila rukama a pak se jako poťatý kvítek sesula na zem. Od té chvíle nebylo po Mátalovi v rukapáňském pivovaře ani ponětí. Jen za Julinčiným oknem, byl tě právě měsíc červenec, ráno co ráno ležela veliká kytka bělostných leknínů, kterým se u nás říká nekřtěňátka, a které musel Mátala schánět bůh ví kde po dalekých tůních. Pan otec Karas Mátalova zmizení neželel. Věděl už dávno, v čem byl asi hlavní vtip toho znamenitého hastrmanského piva. Ve vodě kaňky se máčel po dlouhá léta puškvorec a voda z něho vytáhla hořce kořennou chuť a vůni. I domníval se pan otec, že to s tím puškvorcem trefí sám, bez Hastrmana. Ale běda. Sotva Mátala zmizel, voda v kádích se začala kalit až do běla, a třeba, že kádě vypařovali vratičem, libečkem, chebdím, tolitou, laskavcem i devětsilem, s vodou nemohli spravit nic. Až nakonec poručil pan otec kádě rozsekat, i když si byl vědom, že bude rázem po rukapáňské chloubě. Zatím Julinka každé ráno zdvíhala ty letnínové kytice a ukládala je na tajná místa, aby jí tatínek na tohle tajemství nepřišel. Celé dní do ní maminka se šesti tetami hučela, aby si vzala pana Puchernu, ten, že ji bude na rukou nosit. Ale ty lekníny, které ráno co ráno nacházela, dávaly Julince sílu vzdorovat. Leč přestal čas leknínů, na lukách byly už jen fialové naháče. Věrný Mátala však nosil alespoň ty odsuny. Jedenkrát za měsíčné noci ho však sledovničtí schlédli, jak s nimi šplhá po okapu k Julinčinu oknu. Když se to dověděl Alois Karas, bez ohledu na své dobré srdce, slíbil Mátalovi strašnou pomstu. Příští noc nalíčil na to místo, kudy šplhával veliké oko zlíčeného provazu a nebohému Mátalovi je zadrhli kolem krku. Odsunová kytka mu vypadla z rukou a rozsypala se na zem. Příštího jitra nenašla Julinka za svým oknem nic a trošinku jí bodlo u srdce, že snad na ní pan Mátala zapomíná. A tak čas utíkal a listí padalo se stromu a Julinčina rozhodnost se pod tou palbou ženských jazyků vyklala a vyklala, až se jednoho dne sesula jako ten poslední lísteček z javora. Příštího dne se rozkřiklo po celém městečku, že Julinka Sládkovic slíbila ruku panu Puchernovi a příští neděli, že budou najednou všechny tři ohlášky. A kdeže byl chudák Mátala po celou tu dobu vinu, seděl přivázán líčeným provazem v zadním koutě pivovarské bednárny blízko pece,
kde se rozehřívala smola na požahování sudů. Aby ho tu nikdo nespatřil, poklopili na něj starý, rozeschlý sud. Tam jej hlídal starý bednář Měchura a trápil Mátalu suchem. Usuším ho jako makovici a pak ho roztušu v moždíři, dušoval se pan starý Měchurovi a obyčejně mu přitom podstrčil zamlčenou nějaký ten šesták. A Měchura mlčel jako hrob. Julinčina svatba byla slavná. Pan starý dal zvonit všemi zvony, kolik jich ruka páni měla, a družiček v bílém vyrukovalo půl třetího tuctu. Do kostela jela svatba na valnicích, tažených pivovarskými voly, a ti měli kolem nabronzovaných rohů věnce z ječmene a chmelu. Jen nevěsta a ženich jeli v zavřených kočárech. Ženich prý proto, aby ho povětří neofouklo, protože byl jako pára nad hrncem, a nevěsta zas, aby nebylo vidět, jak je uplakaná. Za to pivo teklo v pivováře i všude kolem proudem. A tak se stalo, že jeden rozpustilý mládek na večer za tmy, když už měl sám pěkně pod čepicí, načepoval na spilce velikou konev březňáku a přiběhl s ní do bednárny k starému Měchurovi, který tam věrně hlídal hastrmana pod sudem. Píte, oče, proč pak tu sedíte tak na suchu? To jste kostelník a ne mistr bednářky, píte sakra, aj chuchu. Spustil mládek na Měchuru a břinkl těžkou cínovou konví zrovna na ten starý rozeschlý sud, co pod ním usíchal Mátala. Tím nárazem vypadlo horní dno a konev s chmelovinou, jako by jí šotek stáhl, se propadla dovnitř sudu. Pomoc! Vykřikl Měchura zoufale a chtěl ještě konev zachytit, ale v tom vám to proti němu vyšplíchlo, jako když čep vyrazí. Dužiny sudu se rozkočily na vše strany a hastrman, který tou vodou nabil sílu, s příšerným chechtotem vyrazil z bednárny jako bílý kůň. Vřítil se na pivovarský dvůr, zařechtal, až se okna zatřásla a všichni hosti od svatebního stolu vyskočili. Tma byla, že ji mohl na černidlo prodávat, jenom ta bílá skvrna. Ten hastrmanský kůň se v ní míhal kol dokola dvora. Rozehnal všechny báby, které tu stály na čumendě pod okny, prošlápl buben muzikantům, co přišli zahrát nevěstě do ouška, nakonec s hrozným zařechtáním přeskočil zeď a byl ten tam. Od těch dob je rukapáňské pivo zase takové, jako bývalo dřív. Aby s ním lumpy trestal.

0: vtip.
1: Povídá paní Nováková svému muži. Tato, vzal jsi ten lék po obědě?
2: Nevzal, už jsem zdravý, já to nepotřebuju.
1: Já vím, ale když dneska nemáme žádný moučník...
3: Bere prášky místo moučníku.
0: No, prášky se nemají jíst vůbec, když je nepotřebuješ.

0: o námořníkovi a mouše. Kdesi na moři se topil námořník. Síly už mu ubývalo, loučil se se životem a tu, hle, uviděl tonoucí mouchu. I usmál se trpce a povídá: já, člověk, a ty, moucha, oba zahyneme stejně. Plavali pak oba ze všech sil. A tu námořníka napadlo, že on už naději nemá, ale moucha, že se přece utopit nemusí. Dal si ji na čelo a plaval, až mouše oschla na slunci křidélka a ona vzlétla a byla zachráněna. Smutně se na ní námořník usmál a bojoval dál s vlnami o život sám. Moucha vzlétla do výšky a spatřila v dálce rybářskou loďku. Vlny byly vysoké. Námořník loďku vidět nemohl a rybář z loďky námořníka také ne. I zaletěla moucha k rybáři a vletěla mu rovnou do ucha a bzučí:
1: tamhle se jeden topí.
0: Ale rybář se po ní ohnal rukou a jenom do vln hledí, kde by byly ryby. Moucha se však odbít nedala. Znova mu bzučí u ucha. Uhýbá rybářově ruce. Sedala mu na ruku, na nos, na ucho, na čelo. Byla tak dotěrná, až se rybář přeukrutně rozčílil, na ryby docela zapomněl a umínil si, že tu mouchu musí dostat stůj co stůj. I vesloval za ní a moucha popolétala blíž a blíž k tonoucímu námořníkovi. Málem do něho rybář s loďkou narazil. Tu teprve zapomněl na mouchu a v poslední chvíli vylovil námořníka. Odletěla moucha k pobřeží, dorazil tam i rybář s námořníkem. A námořník si říká: div divoucí, já člověk, ona moucha. A jeden druhého jsme zachránili.

0: básničku.
1: Piggy, pojď sem ke mně. Já jsem našel v jedné knížce od pana Hrubína takovou krásnou básničku.
0: V téhleté.
1: Jo. A já bych ti moc chtěl přečíst.
0: Je, tady je na obrázku prasátko.
1: No, ono se to taky jmenuje, prasátko.
0: Tak čti.
1: Stůj, prasátko, líbíš se mi?
0: Já.
1: Proč pak pořád riješ v zemi? Kdybys v zemi nerylo, víc by ses nám líbilo.
0: No.
1: Jak bys bylo roztomilé, celé jako z cukru bílé. Kdybys v ní však nerylo, prasátkem bys nebylo. Tak ještě jednou a pomalu, jo? Prasátko. Stůj, prasátko, líbíš se mi?
0: Stůj, prasátko, líbíš se mi.
1: Proč pak pořád riješ v zemi?
0: Proč pak pořád riješ v zemi?
1: Kdybys v zemi nerylo?
0: Kdybys v zemi nerylo?
1: Víc by ses nám líbilo.
0: Víc by ses nám líbilo.
1: Jak bys bylo roztomilé?
0: Jak bys bylo roztomilé?
1: Celé jako z cukru bílé.
0: Celé jako z cukru bílé.
1: Kdybys v ní však nerylo?
0: Kdybys v ní však nerylo?
1: Prasátkem bys nebylo.
0: Prasátkem bys nebylo.
1: Tak to bylo pro tebe.
0: Děkuju.
2: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.piggy.cz a tam ji najdete. Mňau.

0: podívejme si, podívejme si. Podívejme se. Já když půjdu 10krát kolem tebe, tak si budeš pokaždé postrkovat po stole autíčko.
1: Jsem na bodu, tati.
0: Oni na vás ve škole nic nechtějí?
1: Nechtějí, tati.
0: Žádný domácí úkol? Žádné domácí cvičení? Vůbec nic?
1: Vůbec nic, tati, dneska ne.
0: A opakovat si nemáte taky nic?
1: Opakovat jo, tati, opakovat jsme si měli, ale já už si to zopakoval.
0: No vida. A pak, že nemáš povinnosti. Co pak si máte opakovat?
1: Jsem si to už zopakoval, tati.
0: Na to se tě neptám, ptal jsem se, co si máte zopakovat.
1: Měli jsme si opakovat pády a já si už opakoval, tati.
0: Jaké pády?
1: První, druhý, třetí, čtvrtý, pátý, šestý a sedmý, tati.
0: A heleme se. No tak mě zopakuj.
1: Jsem tě právě řekl, tati.
0: Já ti dám, že si mě řekl. Pořádně mě zopakuj. První pád, no. První pád.
1: První pád, kdo co?
0: Správně. Příklad.
1: První pád, kdo co? Příklad.
0: Ale příklad, já chci, abys mi něco sklonil.
1: No tak první pár, kdo co? Krtek.
0: Jaký krtek?
1: Černý krtek, tati.
0: Žádný krtek. Pořádný příklad chci od tebe.
1: Tak žížala, tati. Kdo co žížala?
0: Žádná žížala, ze všeho děláš hned cirkus. Něco pořádného skloňuj, kočku například.
1: Kočku domácí nebo kočku divokou, tati?
0: Ani domácí, ani divokou, prostě kočku.
1: První pár, kdo co? Prostě kočka.
0: Jaké prostě? Kočka, první pád, kdo co? Kočka, druhý pád, bez, no?
1: Jak to bez, tati?
0: No, bez koho, bez čeho, no?
1: My se to učíme jinak, tati.
0: Tak se to budeš učit takhle.
1: My se to učíme bez. My se učíme koho, čeho.
0: Bez koho, bez čeho je názornější. Tak kočka, bez, no?
1: Bez ocasu.
0: Ale bez jakého ocasu?
1: Bez kočičího, někdo jeho ukous.
0: Komu?
1: Komu čemu? Kočce, třetí pád. Komu čemu? Kočce. Takže bez ocasu.
0: Ale neručuj mě pořád, nařídil jsem ti, co?
1: Ty jsi mi nařídil, tati, já jsem jeho na ukous. Fakticky ne, tati.
0: Nařídil jsem ti, abys skloňoval kočku, tak ji skloňuj, laskavě.
1: Já to nemůžu, že jo, někdo ukous.
0: Kdo pořád, to sem nepleť.
1: Asi pes.
0: Co pes, jaký pes, žádný pes.
1: Asi hlídací.
0: Žádného psa sem nepleť, psa sem ti skloňovat nedal. Čtvrtý pád, koho, co, no?
1: Koho, co, ocas.
0: Jaký ocas, kočka jsem povídal.
1: No, kočka, co jeho někdo ukous, co je někdo. No, kočka, co je někdo ukous, koho, co, ocas, čtvrtý pád.
0: Ale už mě nezlob. Pořád sem pleteš to, co nemáš a to, co máš, nemohu z tebe dostat. Pátý pád, pátým pádem, co?
1: Jak to pátým pádem, co, tati?
0: Pátým pádem voláme.
1: My říkáme, oslovujeme.
0: Voláme je názornější.
1: My říkáme, oslovujeme.
0: Voláme je názornější. Oslovuj nebo volej, ale trošku tempa. Do toho, švankote.
1: Mám volat kočku nebo oslovovat psa, tati?
0: Žádného psa. Kočku. Pátým pádem voláme jak?
1: Čičí.
0: Jaké čičí?
1: Čičí voláme nebo oslovujeme kočku pátým pádem.
0: My žádné čičí, voláme i kočko.
1: Taky teda nikdo nevolá, tati.
0: Ale ty tak budeš volat.
1: Byla to přece neslyšela.
0: Slyšela, neslyšela, mě by slyšela, za to ti ručím. A kdyby neslyšela, tak bych si s ní poradil. Zrovna tak jako s tebou. Šestý pád?
1: Šestý pád je o kom, o čom?
0: O čem?
1: Jsi říkal o kočce, tati.
0: No dobrá, ale o kom, o čem?
1: No o kočce, co je někdo ukoustin?
0: Ale o kočce, o kočce. Já tě s ní vyhodím.
1: To je sedmý pád, s kým čím, sedmý pád?
0: Jenže teď nemluvíme o sedmém pádu, teď mluvíme o tom, že ano.
1: O čom?
0: O čem?
1: No o tom, jak se ten hlídací pes najednou rozběhá.
0: Ano, a sedí tamhle ke stolu a napsal 100krát šestý pád.
1: Jak to, tati, pes přece psát neumí, a když tak...
0: A ty ho napíšeš taky 100krát?
1: Takže ho psal 100krát, když ho ovládám absolutně perfektně, tati.
0: Sedni si a píš.
1: Fakticky, tati, to teda
0: vůbec ho neovládáš, protože šestý pád je o kom, o čem, a ne o čom.
1: Jsem přece povídal, jsem říkal, že...
0: A teď seď rovně, kroutíš se u toho jako paragraf.
1: To přece každý ví, že je šestý pád o kom, o čom.
0: Tak abys měl o čom přemýšlet, tak to 100krát napíš. Ale o čem a ne o čom, nebo to budeš psát 200krát.
1: Jsem přece věděl taky.
0: Nic nevěděl a dej se do toho, čas letí.
1: Šestý pád o kom, o čem, šestý pád o kom, o čem, šestý pád.
2: Tygy hádanka. Který ptáček nosí fráček? Co to je?
3: Je, bude kos?
4: No,
5: krásný černý fráček.
4: Vlaštovka?
5: Ptáček, fráček.
4: A možná i legračně chodí, jako číšník třeba.
3: To bude tučňák.
4: Tučňák nosím.

bych vážně znát, tak se musím ptát. Kdo z vás by mohl mi říct, proč pak právě mě kdo ví, se ten sen zvláštní tak rád zdá. Na pasece pod duhou, kde nádherně se spí, kam jedinou potichu se dá. S cylindrem a ve fraku já zvony rozezním, Johnny s myškou právě svatbu mám.

Byly jednou jedny poštolky, jedny ještěrky, jedny světlušky a jedny beberky a na jaře měli schůzku. Na prázdniny odjedeme na Jitřenku, řekl jim Radim. Je tam hřiště, koupaliště, televize, rozhlas, magnetofon, filmový projektor a výborné kuchařky. Do kina je to 2 stanice autobusem a kolem jsou lesy, louky a hory. Budeme dělat nádherné výlety do okolí. Poštolky chvíli mlčeli, světlušky chvíli mlčeli a veverky jak by smet. Ozvali se však ještěrky. My ale nechceme na Jitřenku. Tam jezdíme rok co rok. Už jsme tam byli několikrát. Chtěli bychom někam jinam, připojili se světlušky. Ale nechtěli bychom ani na chatu, ani do hotelu, ani do ozdravovny. Chtěli bychom letos na oprodický tábor, chtěli bychom spát pod stany, ale pod stany, které si postavíme sami, dali se slyšet veverky. A chtěli bychom, aby ten tábor nebyl v žádné vesnici anebo ve městě, ale v lese, aby to k němu bylo daleko a aby se k němu nemohlo autem, korunovali celou rozpravu poštolky. Poštolky, ještěrky, světlušky a beberky byly oddílové družiny. Družiny zájmového oddílu mladých turistů. Vaši tátové a mámy na mě vyletí jako sršni, až uslyší o stanech. A i kdyby vás na stanový tábor pustili, zardousí mě, jestli tam někdo z vás dostane angínu. A že ji tam někdo dostane hned první týden, to se s vámi mohu vsadit. Tak se vsadíme, vyletěli poštolky, ještěrky, světlušky i veverky a začali mlít pantem. Kdyby si místo toho čichli do vzduchu, všimli by si, že se klubovnou začala vznášet vůně připáleného kotlíku. Ale byl tam takový halas a takový hluk, že ta vůně neklepla přes nos nikoho. Ani Radimane.

netopíří kouzlení. Simsala, bum, bim, teď jsem tu s vámi. Netopír Pierre, francouzský švihák, elegán, skřidelky sametovými a kloboučkem cylindrovým mezi oušky, které zaslechnou i nejvzdálenější svist a šum. Mundie, jaké bude asi to dnešní kouzlo, říkáte si. Chci se s vámi dnes podělit o něco, co jsem objevil při svých pokusech a hledání nových kouzlíček pro svá představení. Objevil jsem totiž něco velkého. Objevil jsem, jak si vytvořit hudební nástroj z obyčejných skleniček a obyčejné vody. Poslouchejte dobře. Přichystejte si alespoň 5 sklenic, vodu a malou kovovou lžičku. Co teď? Teď vyrovnejte sklenice na stůl do řady vedle sebe. Do každé z nich opatrně nalijte vodu, ale naplňte sklenky vodou do různých výšek. Někam nalijte víc, někam míň, někam tak akorát. A teď může začít koncert. Vezměte malou lžičku a cinkněte jí o sklenici. Co je na tom zvláštního? To se dozvíte hned. Cinkněte lžící o další sklenici. A o tu vedle. Už rozumíte? Každá sklenice hraje jinak. Kouzelné, že? Přímo magické. Rozehrajte své skleničky ještě jednou. Poslouchejte, jak která hraje. Můžete je třeba seřadit od nejnižšího po nejvyšší tón. Nebo experimentovat s množstvím vody a objevovat tak nové zvuky. A třeba zkusit i něco zahrát. Tím kouzlo ale nekončí. Na sklenice s vodou se dá hrát i jinak. Prozradím vám jak. Na tenhle koncert však budete potřebovat skleničky na nožce. Takové, které se používají na víno. Možná vám je maminka na tenhle experiment půjčí a dohledne na vás a zkusí si s vámi

nádherně. Magnifik. Jak je tohle možné? Přejížděním po okraji skleničky se vytváří chvění, které skleničku rozezvučí. Je to vlastně docela jednoduché a přitom tak čarokrásné. Nevím jak vy, ale tohle číslo určitě zařadím do svých kouzelnických představení. A vy nezapomeňte. Každý kouzelník, velký i malý, se umí především dobře dívat a všímá si, jaký je svět kolem něj, aby z něj pak stvořil svět iluzí a snů. Těším se na naše příští setkání. Sametová křídla mávnou, pohladí tě po čele, v roji jisker zmizí přítel, který kouzlí vesele.

0: Václav Cibula.
1: Španělské pohádky.
0: Lékař a smrt.

Jednou jedna chudá stará žena a ta měla jediného syna. Když chlapec vyrostl, poslala ho do světa, aby si našel nějakou práci, která by je uživila. Mladý muž poslechl a šel. Sotva ušel pár kroků, viděl, že proti němu jde nějaká žena s šátkem na hlavě. Zastavila se a řekla, kam pak jdeš, mladý muži? Jdu do světa najít si nějakou práci, abych mohl živit svou starou matku, odpověděl mladý muž. Víš co? Pravila žena. Pojď se mnou. A kdo pak jsi? Zeptal se mladý muž. Já jsem smrt, odpověděla žena s šátkem na hlavě. Jednou s tebou musí jít každý, řekl mladík, takže půjdu raději hned. A ubírali se dál spolu. Ušli už pěkný kus cesty, když smrt řekla. Poslouchej, co ti povím. Udělám z tebe slavného lékaře. Když tě lidé zavolají k lůžku nemocného, půjdu s tebou. Vždycky se dobře podívej, kam se postavím. Když budu stát nemocnému za hlavou, pak musí zemřít. Nic mu nepředepisuj a řekni, že se nedá nic dělat. Ale když se postavím nemocnému k nohám, bude to znamenat, že se uzdraví a můžeš mu předepsat, co tě zrovna napadne. Tak se stal mladý muž lékařem. Právě tou dobou onemocněla královská dcera a smrt poradila svému lékaři, aby se šel na ní podívat. Když mladý muž vkročil do komnaty, v níž ležela nemocná, pozorně se rozhlédl a uviděl, že smrt stojí nemocné u nohou. Podíval se na královskou dceru a prohlásil, určitě se brzo uzdraví. Předepsal jí odvar z bylinek, které jí nemohly uškodit ani prospět. A opravdu, za dva dny princezna vyskočila z postele a byla zdravá jako rybička. Král byl šťastný a odměnil mladého lékaře pytlem zlaťáku. Mladý muž se vrátil do rodné vesnice a dal všechny peníze matce. Ale ve vsi bylo mnoho závistivců, kteří mu nepřáli peníze ani slávu. Tohle, že je nějaký slavný doktor, říkali si závistivci nejdřív potichu a zakrátko i nahlas. Vždyť to byl vždycky nuzák, ani jíst co neměl. Tenhle klouček, že vyléčil naši princeznu, to je k smíchu. Nakonec se dohodli, že s ním sehrají zlý kousek. Vybrali mezi sebou jednoho mladíka, byl to chlapec silný a zdravý, že mohl skály lámat, a uložili ho do postele. Potom prohlásili, že těžce stůně, a pozvali mladého lékaře, aby ho přišel prohlédnout. Lékař vkročil do světnice a hned uviděl, že smrt stojí nemocnému za hlavou. Tady už nic nepomůže, prohlásil bez dlouhých okolků. Toho člověka už nevyléčí nikdo na světě. A odešel. Lidé se rozesmáli. Došlo na jejich slova. Ale nesmáli se dlouho. Mladík, zdravý a silný, že mohl skály lámat, za hodinu opravdu zemřel. Od té doby žil náš lékař v klidu a pokoji po mnoho let. Nebo aspoň tak dlouho, dokud se smrt nepostavila k hlavám jeho lůžka.

zázračné hory z ostrova Majorky. V jednom městě žil kdysi bohatý Maur. Měl krásný dům a ještě krásnější zahradu, vinice i olivový háj. Ve sklepě truhly plné zlaťáků. Měl všechno, co si mohl přát. Jen jedno mu chybělo a to si nemohl koupit ani za všechny zlaťáky světa. Maur byl totiž slepý. Přicházeli k němu slavní lékaři z královského města. Přijížděli k němu přes moře z dalekých zemí. Ale ať ho léčili, jak léčili, zrak mu vrátit nedokázali. Maur žil ve svém paláci sám a sám. Jediný člověk, s kterým se stýkal, byl jeho mladý otrok. Piráti ho kdysi zajali na ostrově Majorce, bohatý Maur ho koupil na trhu za hrst stříbrných a učinil z něho svého sluhu. Za čas si chlapce oblíbil a jednal s ním jako s vlastním synem. Rozprávil s ním za dlouhých večerů, procházel se s ním po zahradě. Chlapec mu vyprávěl, jak kvete růže, jak se třpití hvězdy na nebi, jak vypadá voda ve studánce a jaký tvar mají oblaka při západu slunce. Maur poslouchal a byl stále smutnější. Jednoho dne mu chlapec řekl: pane, rád bych se vrátil na nějaký čas domů, na svůj rodný ostrov. Jsou tam divotvorné hory, na jejichž vrcholech rostou vzácné a kouzelné květiny. Snad by vám několik lístků z těch květů mohlo vrátit zrak. Věřte mi, znám ty hory dobře. Běhal jsem po nich ještě dřív, než jsem se stal otrokem. Maur se dlouho rozmýšlel. Nevěřil příliš, že mu chlapec pomůže vrátit zrak. Jak by mohl, když se to nepodařilo ani nejslavnějším lékařům? A co, když se chlapec už nikdy nevrátí? Potom zůstane navždycky sám, osamělejší ve své věčné tmě, než kdykoliv dřív. Dlouho přemýšlel, co má udělat, až nakonec řekl: jdi do těch svých kouzelných hor, ale velmi tě prosím, vrať se. Slibuješ mi to? Chlapec slíbil, že se vrátí, a oba se rozloučili. Dny míjeli a Maur čekal. Už myslel, že se chlapec nikdy nevrátí, ale jednoho dne uslyšel tiché zaklepání a hned potom hlas, který tak dobře znal: pane, jsem zase zpátky u vás. Maur ho objal a zeptal se: a co mi přinášíš ze svých kouzelných hor? Chlapec odpověděl: 7 párů střevíců, jaké nosívají lidé z mého kraje, když chodí po horách. Maur se podivil, potom se usmál a pravil: to je od tebe pěkné. A co tvé divotvorné květiny z kouzelných hor? Chlapec podal svému pánovi 1 pár střevíců a řekl: jakmile jsem se vrátil domů, obul jsem si tento pár horalských střevíců a hledal jsem celý den po horách kouzelné rostlinky. To bylo pondělí. Chodil jsem v nich v lesích a v houštinách daleko od cest. Přilož střevíce k očím. Možná, že jsem měl štěstí a dotkl se nějaké kouzelné trávy nebo květu. Maur přiložil podešvé horalských bod k očím, ale v temnotách se neobjevila ani jiskřička světla. Chlapec vzal druhý pár, podal ho Maurovi a řekl: tyhle střevíce jsem měl na nohou v úterý. Běhal jsem v nich po horských lukách, po březích horských jezírek.
Maur se zlehka dotkl střebíci svých víček, ale tma se nerozptýlila ani na okamžik. Chlapec mu podal třetí pár. Tyhle střevíce jsem nosil ve středu. Chodil jsem v nich po cestách kamzíků a horských ovcí, cestami rysů i stopami srn. Dotkni se jimi zlehka svých víček. Maur tak učinil, ale tma zůstala tmou. Chlapec vzal čtvrtý pár. Tyhle střevíce jsem měl na nohou ve čtvrtek. Šplhal jsem v nich celý den po skalách. Byl jsem výš, než jsou hnízda orlů v mracích a mlhách. Zkus to s nimi. Maur si je přitiskl k očím, ale nic se nestalo. Tma a tma. Chlapec mu podal pátý pár. Pátý pár jsem si obul v pátek. Od svítání do soumraku jsem šplhal horskými průsmyky v kamení a mechu. Přitiskl mu je k očím, ale Maur se ani nepohnul. Ve tmě se mu neobjevila ani jiskřička, ani světélko. Podal mu šestý pár. Šestý pár jsem obul v sobotu. Šplhal jsem po skalách, kde už rostou jen lišejníky a celý svět jsem měl hluboko pod sebou. Maur se dotkl střevíci svých očí, ale zavrtěl smutně hlavou. Chlapec mu podal sedmý pár. Tyhle jsou už poslední. Celou neděli jsem v nich šplhal k nejvyšším vrcholům, kde neroste ani lišejník, jen několik nízkých trav se tam krčí v štěrbinách skal. Obloha byla v té výšce na dosah ruky a já byl volný, volný jako pták v povětří. Maur si přitiskl k očím poslední střevíce, na nich se možná zachytil lísteček anebo stéblo kouzelných trav ze zázračných hor chlapcova dětství. Tma před jeho zraky se náhle rozestoupila a Maur vydechl úžasem. Viděl moře v dálce a slunce sklánějící se nad obzorem a spatřil růže v zahradě a viděl před sebou chlapcovu tvář rozsvícenou štěstím. Co chceš, abych ti dal? Vykřikl Maur. Dům, zahradu, truhly plné zlata, háj oliv, vinici na svahu, všechno je tvoje, všechno, co mám. Chlapec zavrtěl hlavou a řekl tiše. Chci volnost. A tak přestal být chlapec z ostrova Majorky otrokem. Maura však neopustil a žil s ním až do jeho smrti. Když pak jednoho dne starý Maur zemřel, chlapec zmizel, jako by ho odvál vítr. Vrátil se domů, do zázračných hor svého ostrova.

0: Potkají se dva psi a jeden říká:
1: uf, kam jdeš?
0: Druhý na to:
2: uf, k doktorovi, s blechami.
1: První pes: no vidíš, já už je mám 2 roky a ještě nebyly nemocné.

0: O dvou kouzelných korunkách. Pohádka z Bhútánu. Na úpatí vysokých hor se rozkládalo jedno království. V něm, úplně na severu, v sevření nebetyčných štítů, leželo Tyrkysové jezero. Voda z něj stékala do nížin a zavlažovala celou zemi. Co kdo pamatoval, nikdy se nestalo, že by řeka vyschla a vody byl nedostatek. Nebylo to však zadarmo. V jezeře totiž žila obrovská žába a žabák. Střežili jezero a také poklady, které se prý skrývaly v jeho hlubinách. K jezeru se proto nikdo neodvážil ani přiblížit. Jen jednou ročně, vždy na nový rok, přiváděli královi sluhové vždy jednoho chlapce, narozeného v roce tygra, aby ho žabým strážcům obětovali. Taková byla jejich úmluva s králem. Nedáli jim každoročně chlapce narozeného ve správném roce, žáby tok řeky zastaví a celé království bude bez vody. Každý rok vyšla řada na jednu vesnici a ta musela přivést chlapce, který bude ponechán na pospas žabám. Jednoho roku se však stalo, že takové dítě nemohli najít, ať dělali, co dělali. Jediný, kdo zbýval, byl syn samotného krále, nejstarší princ a následník trůnu. Když tuto zprávu králi oznámil jeden z jeho ministrů, král zbledl jako stěna. Co to říkáš? Osopil se na ministra. Obětovat korunního prince strážcům jezera, to nejdražší, co mám. Můj pane, nikoho jiného jsme nenašli. Když nedáme prince žabým strážcům jezera, zhyne žízní celé království. Dlouho se král bránil. Dokonce vyslal další pátrací skupinu, ať obrátí celé království vzhůru nohama a najde chlapce narozeného v roce tygra. Ale buď v celém království nikdo takový opravdu nebyl, nebo ho vesničané dobře schovali. A tak králi nezbylo, než jít za princem a sdělit mu tu strašnou novinu. Když se princ dozvěděl, co ho čeká, ani nemrknul. A prý, že se jen musí rozloučit se svým nejlepším přítelem Tašim, který byl skoro jako jeho bratr. Taši nevěřil vlastním uším. Tebe, korunního prince, že mají hodit žabám? Princ ne princ. Taková je od nepaměti úmluva králů naší země a strážců jezera. Chlapci obešli svá nejmilejší místa, kde si jako malí hrávali. Naposledy si zastříleli na terč a domluvili se, že Taši prince k jezeru doprovodí. Taši ale stále v duchu doufal, že na žáby nějak vyzrají. Druhého dne z rána se vydali na cestu. Celý den stoupali do hor, jen kolem poledního poobědvali pálivé papričky se sýrem. Večer složili hlavu pod vysokým cypřišem. Když už se jim víčka klížila, uslyšeli nad sebou dva orly, jak se spolu baví.
1: Kam mají ti chlapci namířeno? Ptal se jeden. Jeden je princ a král ho obětuje vládcům vod. Ten druhý je jeho nejlepší přítel a vyprovází ho na poslední cestě, odpověděl druhý orel.
0: Myslíš, že by se mohli nějak zachránit? Ale ovšem, to by ale museli vědět, že síla žab je v jejich korunkách. Stačí, když jim je schodí a se žábami je konec. Když to chlapci uslyšeli, srdce jim poskočilo radostí. Hned si z větví zhotovili dlouhé kůly, aby měli čím žabám schodit korunky z hlavy. Ještě za tmy došli na dohled k posvátnému jezeru. Zuli si boty a tiše se přikradli k jeho břehům. V měsíčním světle rozeznali obrysy dvou obřích žab, jak sedí na balvanu u břehu.
1: Přiblížili se ještě blíž a to už slyšeli, jak spolu žáby rozpráví.
2: Jen si představ, kdyby král a jeho poddaní věděli, že toho, kdo má na hlavě naše koruny, stačí udeřit do hlavy a rázem z něj bude boháč.
1: V tom princ Taši mu pokynul na znamení, že nadešla chvíle pro útok. Chlapci popadli kůly a každý srazil z hlavy korunku jedné žábě. Tím ztratili veškerou sílu a bezvládně spadli do jezera. Chlapci rychle vzali korunky a padli si do náručí celý šťastní, že princ unikl jisté smrti. Když hoši sestoupili z hor, rozhodli se, že než se vrátí domů, budou chvíli vandrovat, aby poznali cizí kraje. Šli z údolí do údolí a vždy přenocovali u některého z vesničanů. Neměli ale žádné peníze, kterými by se místním odvděčili za pohostinnost. Taši si naštěstí brzy vzpomněl, co říkali žáby. Vyzkoušíme, jestli měli strážci jezera pravdu. Já si nasadím korunu a ty mě uhoď do hlavy, řekl. Princ Taši ho poslechl a ten v zápětí začal plivat zlato, stříbro a drahé kameny. Tak přece je to pravda. Budeme teď mít čím zaplatit za přenocování a za jídlo. Jednou však nocovali u zlé vdovy, která žila sama se svou dcerou. Zrovna, když zase Taši plival zlaté mince a tyrkysy, nakukovala vdova potají do jejich komůrky. Když viděla, co se děje, zalapala podechu. A hned si řekla, že všechno to bohatství musí získat. A tak s dcerou zosnovala plán. Milým chlapcům nabídla po večeři čhank a tak dlouho jim dolévala, až byli dočista opilí a na místě oba usnuli. Pak je připravila o všechny drahocenosti. Když se chlapci probudili, byli kdesi uprostřed hustého lesa. Byla hluboká noc a oni se třásli zimou. Okradli nás a odvlekli kdo ví kam, povídá Taši. Princ se rozhlédl a v dálce, kdesi na kopci, uviděl maličké světélko. Támhle vidím lidské obydlí. Půjdeme se tam zahřát a až bude den, vrátíme se do vsi a dáme těm proradným ženským, co proto, odpověděl princ. Vydali se tedy za světlem, až došli k maličkému chrámu, který byl zasazený na úbočí lesnatého pahorku. Vyřezávanými okny nahlédli chlapci dovnitř. Spatřili zlatou sochu Budhy, kterou matně osvětlovalo jen několik máslových lampiček. V tom k soše přistoupil starý mnich, sáhl za ní a vytáhl chatak, bílou obřadní šálu. Rozprostřel ji na zem, lehl si na ní, otočil se doleva a pak doprava. A v tom okamžiku se proměnil na osla. Osel vyskočil, oběhl místnost, zahýkal a zase si lehl na katak. Otočil se doprava a doleva a proměnil se zas ve starého mnicha v karmínovém rouchu. Svému kousku se potěuchle zasmál. Potom katak složil a pečlivě ho schoval za zlatého Budhu. Viděl jsi to, povídá Taši. Katak si půjčíme a dáme těm zlým ženským za vyučenou. A tak také udělali. Když starý mnich odešel, třikrát se soše uklonili a půjčili si čarovný katak. Pak našli vesnici a vypravili se rovnou k vdově a její dceři.
2: Ale to jsou k nám hosti. Mysleli jsme, že už se vám u nás nelíbí.
1: Dělali se, že hochy rády vidí. Něco vám neseme. za vaši pohostinnost a péči. Je to kouzelný katak. Lehněte si na něj, otočte se doleva a pak doprava. Vdovu hned napadlo, že právě díky kouzelnému katagu chlapci přišli k takovému bohatství. A protože jí zlato, stříbro a tyrkysy, které hochům ukradla, nestačily, hned si lehla, stáhla na zem i dceru a udělala přesně tak, jak chlapci řekli. V tu ránu se každá z nich proměnila v osla. Tak, a máte, co si zasloužíte, řekl princ. A protože věděl, že zdejší král právě staví nový letní palác, odvedl osly na královský dvůr, aby je zaměstnali na stavbě. Ať tam třeba nosí hlínu a kamení. Když to vyřídili, pokračovali chlapci ve svém putování. Oslům se mezitím vedlo bídně. Pod tíhou kamení se jim podlamovaly nohy a hýkali, jako by je na nože brali. Když se za několik měsíců princ s Taším vraceli kolem královského dvora, kde osly nechali, šli se na ně podívat. Když uslyšeli, jak žalostně hýkají, zžalilo se jim zvířat. Rozprostřeli před ně katak a poručili jim, ať si na něj lehnou a otočí se nejdřív doprava a pak doleva. Osly milé rádi poslechli a za chvíli už před hochy stála vdova s dcerou, celé strhané a umolousané. Doufám, že si teď budete pamatovat, že krást se nemá, řekl princ. A obě ženy hned spěchali domů, aby chlapcům vrátili všechno, o co je připravili. Když se chlapci rozloučili s napravenými zlodějkami, zamířili cestou domů, nejdřív k lesnímu chrámu a vrátili vypůjčený katak. Pak pokračovali k jezeru, kde všechno začalo. Bylo nám dobře i bez korunek. Posloužili nám a už je nepotřebujeme. Proto je vrátíme, kam patří, řekli a hodili korunky do posvátného jezera. A tam, na jeho dně, leží spolu s dalšími poklady dodnes.

0: Gigi básnička. Andulky se rády baví.
1: Jsou to ptáčci povídaví.
0: Jsou to ptáčci zpěvaví.
1: Zpěv je dobrý pro zdraví.
0: No a teď ještě jedno. Andulky se rády baví.
1: Jsou to ptáčci povídaví.
0: Jsou to ptáčci zpěvaví.
1: Zpěv je dobrý pro zdraví.
0: Jestli se vám ta básnička líbila,
2: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

0: Chudák děda. Od rána Hejhli čekal, kdy to přijde. Bylo mu jasné, že dřív nebo později někdo v Kilimandžáru zjistí, že všechny ukradené ponožky jsou v tahu. A je to tady, řekl si, když ho Dederon povolal k sobě. Ale on ho přátelsky poplácal po zádech a že prý má pro něho důležitý úkol. O co kráčí, šéfe? Zeptal se Hejlík přehnaně frajersky, aby zakryl nervozitu. Dneska začíná velká operace. Patre se v 10 večer dostaví na vrakoviště u západního nádraží, než mi předá výkupný. Chce ale synáčka vidět. Tak mu ho ukážeme. Ale já musím mít jistotu, že nechystá nějaký podraz. Ha? A právě k tomu tě potřebuju.
1: A co mám jako dělat?
0: Uvítací výbor. No. Dederon se spokojně zašklebil, než pokračoval. 4 hochy pošlu s tebou a pár dalších prohledá v rakoviště, jestli tam nečíhá Vasila, ta jeho banda.
1: A až potom přijdeš ty s Tulamurem.
0: Jo, a dám si na čas. Padre se musí vařit ve vlastní šťávě. Já mu synáčka přivedu, až pořádně změkne. Čím díl bude čekat, tím bude povolnější a tím větší pak bude výkupný. Chápeš?
1: Jasně, řekl Hejlík a opatrně se zeptal, kde je teď Tulík?
0: Žádný strach, ten je pod zámkem a klíč mám tady. Poklepal si na kapsu. Co kdyby ho na poslední chvíli napadla nějaká hloupost?
1: To je fakt, překývl Hejlík.
0: A ty se teď běž mrknout domů, řekl Dederon.
1: To Hejlíka zaskočilo. Proč?
0: Slyšel jsem, že máš starostlivýho dědu. No, co kdyby po tobě vyhlásil pátrání? Dederon se krátce zachechtal. Ale po setmění, ať seš zpátky.
1: Hejlík nechápal, proč má právě kudla Dederon starost o jeho dědu, ale nakonec rád poslechl. Dveře na balkón byly jako vždycky pootevřené, ale Egon doma nebyl. Děda už ho čekal. Vypadal sklesle. Zadíval se na Hejlíkovu naušnici. Co je tohleto? Zeptal se rezignovaně. Dědo, prosím tě, na nic se mě neptej. Já ti potom všechno vysvětlím, zaprosil Hejlík.
0: Potom, zvolal děda. Dneska už nikdo neví, co je teď a co potom a hlavně, co bude. Mládež nepozdraví, necvičí. Místo chlapeckých družin tu máme gengy. A nad celým dolním městem prý vládne nějaký Dederon. Už to jméno, fuj. Stačí ho vyslovit a mám vyrážku.
1: Děda se rozhorčením zadýchal.
0: Ani ponožky si už nikdo neváží. Na každém tržišti jich leží haldy a když si nějakou štípneš, prodavač to ani nepozná. A i kdyby tě při té krádeži spatřil, tak jen mávne rukou a dál si bude číst inzeráty v čínských novinách.
1: To není pravda. Třeba pan Liku, co má krámek támhle přes ulici, začal Hejlík, ale raději hned skončil. Nemůže přece dědovi vyprávět, co se v tom krámku včera stalo a tím míň mu svěřit, co se stane dneska večer u západního nádraží. Chudák děda je už tak slaboučký a unavený.
2: Figi hádanka.
3: Sedá v noci v každém koutku. ale jak si na ní posvítíme, nikdy ji nemůžeme najít.
2: Co to je?
3: Já vím. Co?
2: Veverka před oranžovou stěnou.
3: Ne, počkej, veverka v tunelu.
2: Tu bys našel.
3: Ne, tam není nic vidět. Jo,
2: já
3: počkej.
2: Vím, co to je, není tam nic vidět.
3: No, je tam tma.
2: Tma je to. Sedá v noci v každém koutku, ale jak si na ní posvítíš, tak už ji nenajdeš.
3: Tak je pryč.

o Kateřince a tlustém červeném svetru. Byla jedna holčička, jmenovala se Kateřinka, a ta dostala k Vánocům krásný červený svetr, ale nechtěla ho nosit, ani když byl ten největší mráz. Proč pak si nevezmeš ten červený svetr, Kateřinko? Ptala se maminka a Kateřinka řekla, nechci ho, protože kouše. No to snad není možné, řekla maminka a šla a otevřela skříň, ale svetr udělal rav a kousl jí do prstu. Ale podívejme se, řekla maminka, ten svetr kouše jako pejsek. Až nebude mráz, dáme ho na dvůr hlídat a tobě upletu nový svetr z něčeho, co máš ráda. Tak mi upleť svetr ze špagetů, řekla Kateřinka. Ty já mám nejraději. A maminka řekla, proč ne? A upletla Kateřince svetr z teplých špagetů. A Kateřinka šla bruslit a každý se divil, jaký to má zvláštní svetr, kde kdo chtěl ochutnat, ale Kateřinka řekla, to tak, abyste mi snědli rukáv, už takhle je v něm zima. A opravdu, špagety brzo vystydnou, Kateřinka dostala rýmu, doma si vypila horký čaj, dala svetr do skříně a šla spát. Ale představte si, ráno nemohla svetr najít. Ve skříni byl jen ten červený a Kateřinka na ní spustila, kde je můj nový svetr? Přiznej se, co jsi mu udělal? A běžela do kuchyně a volala. Maminko, ten ošklivý hlídací svetr mi snědl můj nový svetr ze špagetů. A maminka řekla, to je ale tvoje chyba, Kateřinko. Neměla si ho dávat do skříně, když si věděla o červeném svetru, co je zač. A šla ke skříni a řekla, to se dělá, co? A červený svetr se začervenal a řekl, promiňte, ale měl jsem už takový hlad, že mi přišly vhod i studené špagety, ale mohu vás potěšit sdělením, že když se najím, nekoušu, račte mě pohladit a uvidíte. Jenom jestli nelžeš, řekla Kateřinka a zkusila ho pohladit, ale červený svetr opravdu nekousal, byl měkonký a huňatý a Kateřinka si ho oblékla a bylo jí krásně. A tak každý den u snídaně krmila Kateřinka červený svetr drobečky z rohlíků a červený svetr byl tlustší a tlustší a čím byl tlustší, tím víc hřál a Kateřinka v něm mohla bruslit od rána do večera.

0: Červínek na Piggy.
1: Když ti říkám, že nejsou, tak nejsou.
2: Co se zase hádáte?
3: No, o strašidelné pověsti, pane Spejde.
1: Žádné nejsou.
2: Že nejsou, Hurvínku?
1: Se vít, nebo nějakou znáš?
2: No to bych prosil, a ne jednu.
1: Jo,
3: musíš všechno vědět nejlíp, Hurvínku.
1: No to se vidí.
3: Ale pane Spejde tě usadí.
1: No to určitě.
3: Schválně. Pane Spejde,
2: ano. Ano, už se držím. Totiž správně, ať se chytí za nos. Taky, že jo, ovšem, nejdříve si musíme něco ujasnit, děti.
1: Ano, abych rád viděl, co.
2: No, tak to si ujasníme hned. Tak musíme si ujasnit, co strašidlo vlastně je, že ano? No?
1: Jak?
2: No, už jste někdy viděli strašidlo?
1: Neviděli, tati, ale teďka, když jsi přišel...
2: No počkej, jak to myslíš? Jsem snad já strašidlo? Jde ze mě strach?
1: No, popravdě řečeno, někdy hrozný. Kor, když se rozlobíš.
2: No dobře, ale ploužím se snad po nocích a kvílím.
1: Měl ses slyšet tuhle v noci, když tě bolely zuby.
2: Šmankote, tak aspoň bez hlavy snad nejsem.
1: A neříkal jsi zrovna včera, že jsi dočista ztratil hlavu, taťuldo?
3: Jej, Danánku, pane Spejble, našel jste ji.
2: Nikomu to neříkej, Maničko, aby se to nerozkřiklo.
3: Pak neřekne.
2: Ale já ji nenašel.
3: Ne?
2: Vzal jsem si náhradní.
3: No víš.
2: Takže podle všech těch vlastností jsem vlastně dokonalé strašidlo.
1: Pane tati, pane, co pak jsi vymyšlený?
2: Aha, teď si na to kápl. Strašidla jsou bytosti vymyšlené. Strašidla vznikla pouze v lidské fantazii, z pověrčivosti, z nevědomosti, ze strachu.
3: Jo. A co bílá paní? Co?
2: No,
3: to bylo hodné strašidlo. Ta lidi nestrašila.
2: No to máš pravdu, Maničko. Bílá paní podle pověsti ohlašovala nějakou událost.
3: A jak to dělala?
2: Ohlašovala to prostě tím, že se zjevila.
1: A komu?
2: No tomu, kdo jí spatřil.
3: No prosím, co když ji nikdo nespatřil?
1: Tak někomu jinému, no.
3: A jakou událost ohlašovala?
1: No to se dověděli až potom.
2: Ale ne, Hurvínku, to se poznalo hned.
1: Hned?
2: No, když ohlašovala smutnou událost...
1: Tak brečela, ne?
2: Tak měla prý černé rukavičky.
3: Na rukou, že ano?
2: Ne, na nohou. No, kdežto jinak se zjevovala celá v bílém.
1: Ano. Zjevovala? To jako by z ničeho nic a najednou se objevila.
2: A co jsi myslel, že přijela do pokoje na kole nebo co?
3: A to stačily jenom ty rukavičky, když chtěla ohlásit nějakou hrozně strašně smutnou událost, pane Spejble. To byla celá v černém, ne?
2: Čmanko, to je bílá paní v černém.
1: Teď by si ji pletli s kominíkem, dívko.
3: Prosím tě, co pak nenosila dlouhé šaty a závoj?
1: Jo, kvůli tobě bude chodit v plavkách.
3: No, tak vidíš. Nebo se ti už někdy zjevil na cimbuří kominík se závojem?
2: Co to plácáte, děti? Bílá paní se pozná právě podle toho...
3: Že se nepodobá kominíkovi.
2: Ale ne.
1: Já bych spíš řekl, že mu není vůbec podobná.
2: Tak se to přece nedá říct. Co pak Máničku poznám podle toho, že se nepodobá Hurvínkovi?
1: Ale tati, Máničku přece poznáš, jak kdyby se nepodobala úplně cizímu člověku.
3: No taky myslím, pane Spejble.
2: S vámi je řeč. Určitá bytost se pozná podle nějaké vlastnosti, kterou má, a ne kterou nemá.
1: Takže bez hlavého rytíře nepoznám podle toho, že nemá hlavu.
2: Že ji nemá na krku, že ji drží pod paží, že ano.
1: A proč to vlastně dělá?
3: Tebe nic nenapadne, Hurvínku. Schovává špinavý krk?
2: Tím způsobem přece straší děti. A bílá paní se pozná podle toho, no že je, že je.
1: Že je čí?
2: Špankote, že je.
3: Že je paní.
2: Ne, paní bude asi kluk, že je celá bílá, bíle obličená.
1: A co když se zašmourá?
3: Jej, Danánky, tak si to přepere. Stejně nemá co dělat, když se zrovna nezjevuje. Že ano, pane Spejble?
2: Bílá paní není žádná pradlena, aby prala.
1: Se ví, by se na to zjednala.
2: Ale ne, bílá paní je přece duch.

0: jsem salám. Co by ti to udělalo, kdyby se mi taky zjevila?
1: Máš hrad.
0: Co
1: nemáš?
0: No borej.
1: Máš cimbuří?
0: Nemám.
1: Nemáš.
0: No borej.
1: Tak nedolézej. Bílá paní se bude zahazovat v paneláku, to víš.
0: Kvůli strašidlu půjdu bydlet do hladomorny. Tudle.
2: No tak podle pověstí se ne všechny vymyšlené bytosti zjevovaly jenom na hradech.
0: Jú, to by bylo bájo. Kdybych na ulici potkal bezhlavého rytíře.
1: Ty máš nápady, akorát se bude motat po ulicích. Co kdyby ho něco zajelo?
0: Ducha, viď? To určitě.
2: Na ulici potkáš spíš bezhlavého chodce.
1: To je taky strašidlo.
2: No spíš postrach, Máničko. Na křižovatce se nerozhlédne, přichází na červenou. No prostě bezhlavě, Žano.
0: No jo, taky, ale to není vymyšlená bytost.
2: No bohužel ne. Za to jeden bájeslovný král podle pověsti se zjevoval pouze robotnému lidu.
0: Jakému lidu, tatí?
2: Aha, no jo. Ty nevíš, co je to robota, že ano?
0: Ale vím tedy, vím, částečně vím.
2: Jak to částečně?
0: No jenom kousek z toho robotného znám, jenom kousek. Vím akorát, co je to ta bota.
2: Šmanko, ty jaká bota?
0: No robota, znám akorát kousek.
2: Šmanko, ta robota přece nemá s botou nic společného.
1: Se ví, zrovna jako dobrota, sobota, že ano, pane Stejble, je moc takových nebotových.
2: Ale i drobota, Máničko, to taky.
1: No, ano, taky.
2: Takových nebotových bot, máš
0: to
2: pravdu,
0: je. Třeba chobot, že ano.
2: Ale to je něco jiného. Robota je od slova...
1: Když to chobot je od slona.
2: No, od slova robiti, nech mě domluvit, pracovati, že ano. A robotní lid byli podaní, kteří museli pro vrchnost zadarmo těžce pracovat. A těm se ten král zjevoval.
1: Zjevoval? Král?
0: A jak se jmenoval?
2: Já vám napovím. Napovím. Dostal jméno podle jednoho druhu obilí.
0: Aha. Ha? No a co?
2: No neuhádnete?
1: No.
2: Je to zdrobnělina, no? Tak napovím.
0: Ano. Napovídej.
2: Král je... No, je, král je...
0: Jezevec.
2: Ne, jezevec na poli dozraje, sklidí se, sváže se do snopu, postaví se do panáku. Ty taky plásneš, co tě napadne.
0: Tak promiň.
2: Říkal jsem, že to zdrobnělina, ne?
0: Ha? Tak jsem se přeřekl, no.
1: Hori nechtěl říct jezevčík.
2: Šmanko, to říkal jsem, že to obilí, Máničko. Ano. No, začíná to na je.
1: No, kdyby to bylo ovoce a začínalo to na já, tak by to mohlo být jablko, že?
0: Tak kdyby to bylo obět a začínalo na jí, tak by to mohlo být i trnice, jenomže ta čula trvá na obilí, dívtko.
1: Aha, obilí. Žito to není.
0: Pšenice to není.
1: Oves. No, už jsem tak popletená. Nezačíná oves na je.
0: Co pak se říká jeves, Máni?
1: No tak oves to taky není.
0: No oves to není, ječmen to taky
1: ječmen
0: není.
1: Jojde, Mánky, jak to, že ne?
0: Ječmen je obilí a to začíná na o, viď, tatí.
2: No to se ví, totiž nepletně.
1: Už vím, vy jste myslel krále ječmínka, pane Spejble.
0: Ječmínek, jo, takhle. Je? A proč se jmenoval zrovna ječmínek?
2: Podle pověsti se narodil v lánu ječmene, no, ale potom zmizel.
0: V tom ječmeni?
1: No to by ho přece ožních našli, hurvínku.
2: Dobře, Máničko, jenomže on zmizel vůbec. Na dlouhou dobu, lidem z očí, rozumíš?
0: Aha. A zmyslí, že ano.
2: Ale kdepak, roznesla se věštba, že až bude robotnému lidu nejhůře, král ječmínek přijde s velikým vojskem, vyžene šlechtu a nastolí spravedlivý pořádek.
1: No, se roznesla věštba.
0: Ale to tedy ječmínek není žádné strašidlo.
2: Jak pro koho, hurvínku? Když se po mnoha a mnoha letech začal zjevovat...
0: Jako duch?
2: Jako duch.
0: Ale jak ho poznali po takové době?
1: No byl slušně vychovaný duch a představil se.
2: Tedy když se začal zjevovat, šlechta se před ním třásla strachy. Na hradech se sice nezjevoval, ale zjevoval se přece robotnému lidu.
0: A čím tedy šlechtu strašil?
2: Nepamatuješ se, co říkala věždba?
1: Myslím, že ječmínek jednou šlechtu vyžene a nastolí spravedlivý pořádek.
0: No jo, to se ví, toho se báli víc, než kdyby na ně dělal bu-bu-bu od rána do večera.
1: Ale mně nejde na rozum, že se ho nepokusili čapnout.
0: Měj si trošku na hlavičku, dívtko.
1: Jak to?
0: Čapnout ducha.
2: Ale kdepak, Máničko, v králi ječmínkovi se vlastně probouzel duch utiskovaného lidu. Aha. A takového ducha do želez dát nemůžeš.
1: To je ale pěkná pověst, pane Spejble.
0: Jenže není vůbec strašidelná.
1: No to není.

0: jako strašidelnější.
1: Víš, tatí, takovou hrozně, strašně děsně moc to příšernou.
2: Vy byste toho chtěli. No dobře, ale neskromnost se nevyplácí.
1: Jak to myslíš?
2: Znáte pověst o Faustově domě?
1: Ne. Je strašidelná?
2: Mráz. Mráz vám bude běhat po zádech.
1: Tak povídej.
2: Žiriku, klid. Doktor Faust se prý upsal ďáblu. Ďábel mu sloužil.
1: Jo.
2: A pak si ho odnesl. Zůstala po něm jenom díra ve stropě. Jeho domu se začalo říkat Faustův dům a nikdo tam nechtěl bydlet, protože, no?
1: Protože tam tou dírou pršelo.
2: Ne. Počkej, protože se říkalo, že tam straší.
0: Já se bojím.
2: Pověst vypráví, počkej, Žery, jo, tak jsi klidný, jo, tak. Že jedné zimní noci zabloudil ke dveřím Faustova domu Žeriku, ano, chudý student, nenapovídej, ne. A sirotek Mráz uhodil...
0: Toho studenta přece.
2: Šmanko, teď žádného studenta.
1: Tak toho sirotka, nikdo jiný tam nebyl.
0: Jo, nebyl. A co Mráz? Počkejte. Byli tam tři?
1: Mráz asi bude mlátit sám sebe.
2: Co to pletete? Ten student tam byl sám, víš, Žeri? Ticho.
1: Jasně, sirotek odešel, když ho Mráz praštil.
2: Ale ne, to byla jedna osoba, jedna tatáž.
0: Jo, už tomu rozumím, pane Spejble,
2: no, jak tomu rozumíš?
0: Ten student byl sirotek.
2: Sirotek, no.
0: No, a jmenoval se Mráz, že ano?
2: Ale ne. Já to řeknu jinak.
0: Ano.
2: Ten student neměl kam by hlavu složil, v kapse ani groš, a protože mrzlo až praštilo, dodal si odvahy a hledal útulek v tom strašidelném domě.
0: Ano.
2: S hrůzou čekal, co se bude dít. Ale nakonec ho přemohla únava a usnul. A spal až do rána.
1: A co strašidá taky?
0: Asi měli zrovna prázdniny, no.
2: Když ráno viděl tu díru ve stropě, zděsil se své odvahy. Ale zvědavost mu nedala...
1: A co mu měla dát?
2: Ale nic pořád.
0: To se ví, proč by mu měla dávat zadarmo, že ano?
2: Ale to je takový obrat, který říká...
1: Že nedostal nic.
2: Ale dostal. Chuť se tam porozhlédnu.
0: A dostal chuť. Aha.
2: Opatrně, počkej, Mančko. Opatrně obešel otevřenou
1: koupelnu?
2: Koupelnu? Proč by opatrně obcházel otevřenou koupelnu?
1: Třeba si nerad koupal.
0: No, to je možné.
2: Spíš tady někomu ujela pusa, viď, Máničko?
0: Ano, spíš vám ujela pusa.
2: Ale...
0: Chtěl jste říct zavřenou, že?
2: Šmanko, ty otevřenou Faustovu zelnou knihu, jsem chtěl říct. Ty se opatrně vyhnul, protože s čarováním nejsou, no, nevíte, hračky. Ale vedle ní na maramorové misce ležel nový tolár.
0: Aha.
2: Stříbrný.
1: Ale tomu se nevyhýbal.
0: A šup s ním do kapsy, že ano?
2: Správně, Máničko. Šel do města a konečně se zase dosyta najedl. Jenže na noclech mu už nezbylo a tak přespat přišel zase do Faustova,
0: domu.
2: Do Faustova domu.
0: Ano.
2: A ráno našel na misce...
0: Co pak tam našel?
2: Další tolár.
1: Takové strašení bych si dal taky líbit.
0: A tak to šlo pořád.
2: Ano, tak to šlo pořád. Díru ve stropě zakryl kobercem a ubytoval se tam natrvalo.
0: Ano.
2: Jenomže zanedlouho začal mít děravou kapsu.
0: No tak proč si ji nezašil?
2: A ne, to znamená, že se mu v ní neudržel ani groš.
1: No? To dá rozum, tou dírou ho vytrousil.
0: No,
2: ale ne, chápejte, pálilo ho dobré bydlo. A začali s ním šít všichni čerti.
1: Aha. A tomu nemohli zašít tu kapsu, místo, aby se s ním hráli.
2: Ale tím chci říct, že začal hýřit. Hráli s ním všichni čerti. Jo, hýřit a dělat dluhy.
1: Ano, že s ním hráli všichni čerti.
2: No, na hýření mu jeden tolar nestačil. A když už pro dluhy nevěděl kudy kam, jo, tak jednou, když se setmělo, usedl ke kouzelné knize. A ráno...
0: Ano?
2: Víte, co se stalo?
0: Ne.
2: Ráno?
1: Se rozednilo.
2: No to snad dá rozum, šmankoté. Ráno tam však nebyl.
0: No, nebyl, asi lehnul.
2: Kde pak? Po té doby ho už nikdo nikdy nespatřil. Ale pokoj vypadal jako po urputném zápase.
1: Žeričko, klidně se, no, tebe se to netýkám.
2: A uhádnete, co bylo nejdivnější?
0: No, že zmizel bez snídaně, ne?
1: Já v tom čuju čertovinu, dívtko. Hm? Sleduj.
0: Sleduj
1: svou pozornost.
0: Ano, ano.
1: Jak by řekl taťulda.
2: No, ano. Tak to řekni za mě.
1: Večer usedl ke kouzelné knize a ráno tam nebyl.
0: Nebyl.
1: Nic tě nenapadá?
0: Napadá, že byl pryč.
1: No, že byl pryč, to je jasné. Jde o to, kudy zmizel. Co ten koberec na stropě, taťuldo? No.
2: Trefa, Hurvínek. Vypadal, jako by tudy někdo proletěl.
0: No ale proč by lítal dírou ve stropě?
1: No sám ne, to se ví. Ale vyvolal ďábla.
0: A pak toho ďábla tou dírou odnesl.
2: Manko, to je máničko. Naopak ďábel odnesl studenta.
0: Já jsem nějaká natvrdla.
1: No, to jsem nechtěl zdůrazňovat.
0: Student se nechal odnést, aby nemusel platit dluhy.
2: Ne.
0: Ne.
1: Jasně, že ne.
0: Ne.
1: Ďábel mu chtěl zašít tu děravou kapsu, ale neměl sebou šitíčko.
2: Ježkovi zraky. Ďábel odnesl studenta za trest, že se nespokojil s málem, že chtěl příliš mnoho. A to se nevyplácí.
0: Ale stejně je mi ho líto. To je moc hezká pověst.
1: Ta krásně strašidelná. Víš, tati, teďka bych ještě chtěl...
2: No. Pozor na neskromnost, Hurvínku.
1: Říct dětem, aby se strašidel nebáli. A ty nestráš, tati. Naštěstí je to jenom pověst. Že ano, kluci a dívky. Jinak to by bylo děr ve stropě, co?
0: No právě.
2: Dítko, které bylo jako pěna, vůbec nezlobilo tatínka. Čeká nyní jako první cena, rada Máničky a Hurvínka.

0: Měsíčku, můj měsíčku, pes na tebe vrčí, že jsi upustil hvězdičku do hustého smrčí. Než ponocný odtroubí, hledej mezi mraky. Ráno půjdu na houby, pomohu ti taky.
1: A teď ještě jednou.
0: Měsíčku, můj měsíčku, pes na tebe vrčí, že jsi upustil hvězdičku do hustého smrčí. Než ponocný odtroubí, hledej mezi mraky, ráno půjdu na houby, pomohu ti taky.
1: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

0: Dnes je to hluboký.
1: Zůstávej při kaji.
2: Zůstávej.

0: směs.
1: Děkuju moc krát, salámy a moc rád. Ještě mě rmoutí, co v kvíčích proutí.

0: svátku dnešnímu. To má k svátku dnešnímu.
1: Kde pak bydlí přibližně? Severně či jižně? Stařenka šedivá, kde pak asi přebývá?
2: Vrku, vrku, vrku, vrku, já tě dobře vidím, vlku.
0: Kdo to volá? Co to bylo?
1: To jen listí ževelilo.
2: Vrku, vrku, vrku, vrku, já tě dobře slyším, vlku.
0: Někdo mluvil o vlkovi.
1: To jen zažustilo křoví.

0: málem jsem to sem dnes nestihla včas. Ještě, že jsem tak rychlá, že by pro mě byla hračka vyřítit se klidně během chvilky až třeba do 50. patra. Víte, proč mě napadlo zrovinka 50. patro? Protože mi včera přišel dotaz. Jejda, mané, já jsem se ještě nepředstavila. No jo, tak kdo pak asi jsem, že jo? Ahoj, myšáčata, zdraví vás vaše kámoška, internetová myška Bibi, co je děsně hustej internetovej rejdič. Tak k tomu dotazu. Napsal mi Rostia S, že je z Rumburka, že prej v Rumburku nemají mrakodrap a on žije na mrakodrapy úplně divej. Kachna Justýna, jak ji znám, by řekla, že je z těch mrakodrapů úplně hin. A ať prej najdu něco hodně zajímavého o mrakodrapech. Že bude poslouchat. Tak jo, Rostio, tak jsem na to vlítla a něco jsem vyšmejdila. Mrakodrap je název pro vysokananánskou budovu. Říká se jí správně budova výšková. Ale aby bylo jasno, vyhlídková věž, rozhledna ani vysílač mrakodrapem nejsou. První mrakodrapy vznikly v Americe ve druhé půlce 19. století a pak se začaly stavět ve velkých městech po celém světě. Anglicky se mrakodrap řekne skyscraper. V překladu to je něco jako drápač oblohy. Mrakodrap. No, nejvyšší současný mrakodrap a zároveň nejvyšší stavba světa je, no počkejte, mám to tady napsaný, a jmenuje se Burj Khalifa a je ve Spojených arabských emirátech. Postavili ho v roce 2010 a do vejšky to dělá 828 metrů. Ty jo. Zajímavý ale je, proč se mrakodrapy začaly stavět. Ten důvod je jednoduchý. Kvůli děsně drahým pozemkům nebylo možné sehnat dost velký kus půdy na postavení velikého domu u země, tak se použil malej kus půdy, udělala se do něj hlubokánská jáma, zabetonovaly se ukrutně pevný základy a pak se z betonu a litiny a oceli stavělo vzhůru do mraků. Taky bylo důležitý, že v té době už lidi uměli postavit výtahy. Pěšky zdolávat tolik pater by bylo děsně namáhavý. To by se nikomu nechtělo. Do nejvyššího patra by to byl rovnou celodenní vejlet. Svačinu sebou. S mrakodrapama je ale i pár potíží. Třeba při požáru se z nich moc špatně utíká. Dál je složitý zabezpečit mrakodrapy dobře před zemětřesením, proti větru, rozdílným teplotám a jiným vlivům. No jo, ale zase, jaký je z nich krásný pohled. Je to jako dívat se z letadla, když jste v tom vysokánském patře nahoře a koukáte dolů. Jeden by se skoro bál, že je to taková vejška, že by ten barák vůbec nemusel vydržet a že by se mohl skácet. A říkáte si pak, klid, Miško, je z oceli a betonu a to znamená, že toho vydrží děsně moc. Jo, z oceli a betonu, to beru. Jenže teď se chystají zajímavější mrakodrapy. Ze dřeva, fakt. To koukáš, Rostě, co? Jedna z nejvyšších dřevěných budov už stojí v Londýně. Má skoro 30 metrů do vejšky. A proč se stavějí mrakodrapy ze dřeva? To vám povím hned. Dřevěný budovy vyjdou totiž o hodně levnější než ty z betonu a oceli. A taky jsou rychlej postavený. První dřevěný mrakodrap na světě se má postavit ve Vídni. To je od nás docela blízko, tyjo. Bude prej stát do 3 let a bude se jmenovat legračně. Ho, ho. No fakt. Bude mít 24 pater, a vysoký má být 84 metrů. Zvenku má být dokonce obložený stromovou kůrou. Nebo něčím, co jí bude připomínat. Fíha! No, to by teda sova Heda koukala. Mrakodrap ze dřeva. Ta by se určitě chtěla hned nastěhovat do toho nejvyššího patra. Tak, Rostio, dnes jsem hledala mrakodrapy. Jak jsi spřál? Jo a... Když si do vyhledávače zadáš seznam mrakodrapů, vyjedou ti ty nejznámější a nejkrásnější. Určitě na ně mrkněte i vy ostatní. A já už zase letím šmědit dál. Mějte se, písklata. Písk!
1: Je, to je zase den tohleto. A hele, Hurvínek, rozvaluje se na lavičce jako nějaký milostpán. A cože není ve škole?
2: Ahoj, Hurvínku!
3: Co je?
2: No nic, to už tě pustili ze školy.
1: Jak vidíš, nepustili, pořád tam sedím.
2: Ale nech toho. Ty co pořád děláš?
1: To bys mě ani neuhádla. Sedím v parku na lavičce.
2: Nesedíš, válíš se. Ale u mě kousek, ať si můžu přisednout.
1: No,
2: je to snad tvoje lavička?
1: Není. A je snad tvoje?
2: Páni. S tebou je dneska zábava. Vytahuješ se na mě jako ten kohout na smetišti.
1: A víš co? Ty zase kvokáš jako slepička.
2: No.
1: Maničko, kdy mi sneseš vajíčko? Ko.
2: Hurvínek, blbínek, má místo nosu komínek.
1: Ty máš zase pršáček. Pořád to říkám, že ti prší do nosu.
2: Ale hele, nech už toho. Abys věděl, tak už mě nebavíš, víš.
1: Já? Největší bavič třídy?
2: Ty! Náhodou, abys byl tak zábavný a slušný. Jako třeba náš spolužák Hamáček? Tak na to nemáš, chlapče?
1: Jako Hamáček?
2: Já.
1: No teda padnu.
2: Co máš proti Hamáčkovi?
1: Jsi do něj zamilovaná.
2: Já?
1: Jo.
2: Jak jsi na tohle přišel?
1: Cvrlikají si to i vlaštovky na střeše.
2: Co?
1: Hamáček a Máníčka se milují.
2: Teda já padám, taková hloupost.
1: Ale nezapírej. Vyť to tady mám černé na bílém, teda na dřevu. No jen se koukni.
2: Tam?
1: No sem přece, na polavičku.
2: No koukám, a co to?
1: No pěkně zblízka se podívej.
2: No
1: vidí?
2: Co?
1: Vidí?
2: No.
1: Je na ní v srdíčku vyrytý nápis. Aha, Máček a Mánička.
2: A umíš ty vůbec číst?
1: No dovol, to je mi otázka. Jsem školák.
2: No, spíš poškolák.
1: No, to se ví, že umím číst.
2: No, tak se dobře koukni.
1: No a na co?
2: No, tady. Není tu snad napsáno H plus M, H a M?
1: No, teď to říkám, ne? Hamáček a Mánička. Takový trapas.
2: Jo, trapas to je. Protože H a M nemusí znamenat Hamáček a Mánička, ale třeba Hurvínek a Mánička.
1: Co?
2: No.
1: A jo.
2: No jo. No,
1: a přitom ty si ze mě pořád jenom utahuješ,
2: zatímco Hamáček mi na pouti vystřelil kytku, což bys ty nikdy nedokázal.
1: To asi proto, že Hamáček má, na rozdíl ode mě, ránu.
2: Ty jsi tak nemožnej a hloupej. Hele, kdyby si ty spolknul mouchu, tak bys měl víc mozku v břiše než v hlavě.
4: Co? Je to dobrý.
2: A nesměj se, prostě žárlíš, to je to.
4: Já?
2: Jo.
4: To tady ani náhodou.
2: Jo.
4: Jestli tady někdo z nás dvou žárlí, tak seš to ty.
2: Já?
4: Jo.
2: A na koho asi tam?
4: No na mě ne.
2: To bych měla na koho tedy?
4: No dovol. Jsem kluk jako bůk.
2: Stejně tak natvrdlej.
4: Urostlej jako lípa.
2: Prostě dřevo páře z klace.
4: No co? Ať jsem ze dřeva, ale jsem oblíbenej.
2: A nafoukanej.
4: No, tak si koupím trumpetu. A to budeš koukat, jak ti zahraju.
2: To si teda pěkně foukáš.
4: A abys věděla, nafoukaná si ty.
2: Já?
4: Viděl jsem tě, jak čučíš do zrcadla a máš přitom zavřené oči.
2: No a co? Co? Já jsem chtěla vidět, jak vypadám, když spím.
4: Co?
2: No jistě. Ale tomu ty, jako kluk, nemůžeš vůbec rozumět.
4: No dovol, abys věděla, tak mozek nás mužů je těžší a větší než ten pidi mozeček vás, ženských.
2: Aha. Jo, a z toho plyne, co? No?
4: No?
2: No přece, že na velikosti nezáleží.
4: Yeah.

0: Kapitola pátá vypráví o zemi vůní, o lilích vysokých jako stromy,
1: o domech z lahví
2: i o tom, jak se romantická kráva Kunegunda zatoulala.
3: Několik dní lilo jako z konve. Přece však nadešel den, kdy se docela vyjasnilo a Dorotka otevřela okénko. V tom okamžiku vylétlo ven hejno holubů, kteří s radostným třepotáním křídel táhli za mlýnem. Děti se dívali z okna, když tu najednou ucítili nádhernou, ba přímo bájnou vůni. Zpočátku byla slabá, sotva postižitelná. Pozvolna však sílila a zanedlouho se dětem zdálo, že letí nad jakousi nádhernou rozkvetlou zahradou nebo nad obrovskou kyticí květů.
1: Děti se rozhodly přistát, aby se přesvědčili, odkud se ta vůně bere.
3: Mlýn se snesl docela nízko a usadil se uprostřed velikého parku. Panovalo tu úplné ticho, do kterého zaznívalo jenom slabé šumění a tiché šplouchání. Kolem dokola rostly podivné černé stromy se zelenými a tmavomodrými listy, mezi nimiž ve spirálovitých lodyhách čněly bledničkovitě modré květy. Stromy vrhaly dlouhé stíny a proto byl celý park pohroužen do modravého šera. Všude bylo cítit nádhernou, opojnou vůni květů, jimiž byla země poseta jako drahokamy. Kvetly tu celé miliardy květů. Mezi uhrančivě krásnou zelenou rezedou se vypínaly vysoké keře bílých růží. Mezi nimi neslyšně poletovaly velcí černí motýly, jejichž křídla se na květech vyjímala jako smuteční kokardy na závoji nevěsty. Bílé lilie se znepokojeně chvěly, jako by se nechtěly smířit s přítomností svých nedaleko odtud kvetoucích ohnivě červených jedovatých sester. Lilie tvořily úchvatný věnec kolem malého třpitivého rybníčku s vysokou fontánou. Z ní zaznívalo ono tiché šumění, které se jako bájná hudba linulo celým parkem. A takových rybníčků tu bylo mnoho. Na jejich březích kvetly elegantní fialové, bílé a žluté kosatce, jejich tenounké okvětní plátky lemované zavalitými kapkami vody připomínaly sametová ouška malého děvčátka, které si potají v saloně před zrcadlem nasadilo babiččiny brilliantové náušnice. Skleníkovou vlhkost prosicovala silná, trochu nakyslá vůně kosatců. Naši cestovatelé si prohlíželi všechny ty přenádherné divy přírody a šli jako omámení. Na každém kroku míjeli květy čím dál tím krásnější, čím dál tím hýřivější a půvabnější a čím dál tím voňavější. Prvními lidmi, které v této podivné zahradě potkali, byli dva mladí, nadmíru vysocí pánové bledých tváří a stepile štíhlých postav. První měl na sobě veliký slaměný klobouk a zelenou zástěru. Zlatými nůžkami stříhal květy a svými tenkými prsty je opatrně ukládal do košíku, který nesl druhý mladý pán. Oba tichými hlasy zdvořile pozdravili naše děti. Byli to zahradníci a jak se brzy ukázalo, jim podobnými pány se zahrada jen hemžila. Dětem na tom nepřipadalo nic divného, protože v parku byl bezpočet květů a někdo o ně přece musel pečovat.
1: Děti se stále hlouběji nořily do stromoví prokvetlého podivnými květy a stále častěji potkávali obyvatelé této podivné země.
3: Mezi květy se procházely křehké a půvabné dámy v nádherných sukních, zdobených krajkami a malými zvonečky, které tiše cinkaly do taktu sladnou chůzí jejich majitelek. Dámy si zakrývaly hlavy slunečníky prošívanými stříbrnými hvězdami, které před nimi nesly štíhlí, bledí pánové se širáky na hlavě. Většina z nich držela v ruce koš, anebo aspoň docela malý košíček, ve kterém se vršely čerstvě natrhané květy. Tiše spolu rozmlouvali, unile se usmívali a všechno dělali pomalu a jaksi malátně a ospale.
0: Pak si děti všimli, že za stromy se cosi blyští.
3: Byla to rozlehlá budova, celá ze skla. Měla tvar křišťálové lahvičky od voňavky a byla naplněna jakousi průzračnou tekutinou, která zářila červení. Před tímto domem, lahví, se tyčily mohutné hory čerstvě natrhaných květů. Dámy a pánové stále přisypávali nové a nové ze svých košíků. Vůně byla tak silná, že se z ní až točila hlava. Jak se ukázalo, děti stály před továrnou na voňavky, jednou z milionů, jimiž se pyšnila tato navoněná země. Za továrnou se táhla ulice s malými domečky, lemovaná fialovými keři šeříku. Všechny domy byly vystavěny z průzračného křišťálového skla a měly tvar nejrůznějších flakónů a lahviček na voňavku. Zdvořilí občané Filipkovi a Dorotce po hostině kynuli rukama a zvali je do svých navoněných příbytků.
1: Děti byly jako uvytržení a zvědavě si prohlíželi všechnu tu nádheru.
3: Přitom však bohužel nepozorovaně ztráceli dobrou náladu.
0: Ach, Filipku, není mi dobře a točí se mi hlava, postěžovala si Dorotka.
1: Ale ani Filipek na tom nebyl o nic lépe. Výmluvně o tom svědčil rozmrzelý výraz jeho tváře.
3: Posadili se na lavičku vedle jakéhosi staršího pána, který se na ně usmíval tak mile, že mu děti v návalu důvěry vyjevili všechny své trampoty, neboť se opravdu cítili prach špatně. Pán vztyčil ukazováček a pravil.
4: Ctěný pane a šlechetná dámo, mám tu čest vám oznámit, že ne jen vás, ale všechny obyvatele této země bolí hlava. Jen se prosím podívejte kolem sebe, což pak nevidíte, jak jsou všechny ty nádherné dámy a všichni ti elegantní pánové bledí a neustále ospalí. Je to proto, že naše čarokrásné květy bohužel voní příliš silně. My jsme si už na to neustálé bolení hlavy zvykli a také vy, ctěný pane a šlechetná dámo, byste si za nějakých 10 let určitě zvykli jako my a nezatočila by se vám hlava, ani kdybyste stáli před cisternovým vagónem nejpronikavějších vůní královské růže.
1: Kde pak? Jestli bychom se měli cítit pořád tak špatně jako teď, tak tu nádheru vůbec nechceme vidět, zvolal Filipek.
3: Pán trochu zívil a pravil.
4: Jak si přejete, ctěný pane a šlechetná dámo.
3: Pak vytáhl z kapsy malou lahvičku s voňavkou z květu stračky indické, přičichl k ní a s dvornou úklonou ji věnoval Dorotce. Rozloučili se neobyčejně srdečně a děti spěchali do mlýna, aby byli co nejrychleji z dosahu omamných vůní a aby do plic načerpali svěží, čistý vzduch.
2: Když ale byli na místě, ukázalo se, že nemohou odletět, protože Kunegunda je ta tam.
1: Počkejme chviličku, určitě se brzy vrátí, pravil Filipek.
0: Dorotka namočila do vody ručník a uvázala si obklad kolem hlavy, která ji z těch vůní pořádně bolela.
3: Čekali celou hodinu, ale kráva se nevracela.
0: Děti si nedělali starosti jen tak pro nic za nic.
1: Co když zabloudila, obával se Filipek.
0: Co když se jí něco stalo,
1: bědovala Dorotka.
2: Kunegunda nebyla a nebyla.
1: Nakonec Filipek rozhodl, že jim nezbývá nic jiného, než jít Kunegundu hledat.
3: Dávno už byla tma. a proto děti rozsvítili starou lucernu. V jejím světle se vydali na průzkum neznámého okolí, které při chvějícím se světle lucerny vypadalo pochmurně a tajemně.
0: Každou chvíli volali.
1: Kunegundo!
0: Kde jsi, milovaná Kunegundo?
1: Kam se spoděla?
3: Nikdo jim však neodpovídal, jenom květy pokybovaly hlavičkami a voněl ještě pronikavěji než ve dne. Některé z nich do tmy dokonce vyzařovaly fosforeskující lesk. Hluboké ticho v zahradě bylo chvílemi přetínáno zoufalým voláním.
0: Kunegundo!
3: Kunegundo! Odpovídala ozvěna. Po hodině marného bloudění se utrmácené děti rozhodly vrátit do mlýna.
1: Najednou se však Filipek zastavil a položil prst na ústa. Psst! Slyšíš? Zašeptal.
0: Oba se pozorně zaposlouchali do nočního ticha.
2: Slyšeli jakési podivné, sotva znatelné

0: Musíme zjistit, co je to, řekl chlapec a zvedl lucernu výš.
1: Pomalu se přibližoval k místu, odkud přicházely ony tajemné zvuky.
2: Za ním cupitala kurážná Dorotka.
1: Nakonec se ocitli pod stromem poblíž velkého poměnkového záhonu, uprostřed kterého... Ach, bylo to prostě neuvěřitelné.
3: Uprostřed záhonu, s blaženým úsměvem ve tváři, sladce spala kráva Kunegunda a hrozně přitom chrápala.
1: Rozléhalo se doširoka.
3: A v taktu chrápání se kropenaté boky krávy nadýmaly a splaskovaly.
2: Kunegunda! Naše Kunegunda! Rozradostněně zvolala Dorotka a rozběhla se ke spící krávě.
3: Která se však ani nepohnula. Spala dál jako dřevo.
1: A úžaslé děvčátko spatřilo, že má na rozích koketně nasazený věneček z poměnek, který se jí ve spánku trochu sesmekl na levé ucho.
4: Co to má všechno znamenat? Probuď se a vstávej, Kunegundo, křikl Filipek krávě do ucha a polechtal jí travičkou u nosu.
1: Ale jaký div, ani to nepůsobilo.
2: Co když je nemocná? Zeptala se Dorotka a měla pláč na krajíčku.
1: Filipek si důkladně prohlédl spící Kunegundu.
4: Zdá se, že je zdravá jako rybička, řekl Filipek. Zatáháme ji za ocas, třeba se probudí.
1: Děti pevně uchopili Kunegundin dlouhý ohon a...
4: A raz, dva, tři.
1: Vší silou zatáhli.
5: Co se to děje? Pomoc!
3: Kráva vyskočila, jako by ji někdo opařil. Dala se do trysku, vrtěla ocasem a bučela zděšením.
2: Kunegundo, stůj!
4: Stůj!
2: To jsme my!
4: Neboj se!
2: Volali děti a běželi za krávou,
3: která zděšeně utíkala, co jí nohy stačily.
1: Teprve po dlouhém prošení a naléhání se uklidnila a s těžkým supěním se zastavila.
3: Věneček z poměnek se jí úplně sesmekl na stranu, takže se dívala na děti jenom jedním okem, ze kterého přímo sršela zloba a vztek.
5: To jsou hloupé žerty, odfukovala. Kdo to, kdy jak těživ slyšel, aby se takový caparti osmělili tahat dospělou krávu za ocas? Rozčilila jsem se, jen co je pravda, až mi srdce buší jako pendlovky.
2: Zkroušené děti Kunegundě vysvětlovali, že se ji marně snažili probudit jemnějším způsobem.
4: Byl přece nejvyšší čas odletět.
3: Odletět? Z téhle úžasné země? Kráva údivem až zbledla.
5: Vy chcete opustit tu zaslíbenou zemi, kde místo trávy můžu do sebe ládovat fialky? Kde je růží nastláno jako jetele?
6: Asi jste ztratili zdravý rozum,
3: prohlásila uraženým hlasem Kunegunda a rychle dodala. A jací jsou to pohostinní lidé?
1: Potom dětem vyprávěla, jak všichni lidé, které potkala, jí darovali různé voňavky, na kterých si velmi pochutnala.
3: Po nich jsem tak tvrdě usnula. Zabručela kráva nakonec a nedovedla pochopit, proč Filipek a Dorotka najednou propukli v nevázaný smích.
2: Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ale Kunegundo, voňavka se přece nepije, ale čichá. Usmála se Dorotka.
4: A Filipek vyjekl. Teď už rozumím všemu.
1: A děti se smály dál.
4: Náhle však Filipek zvážněl a zeptal se smutným hlasem. Opravdu tady chceš zůstat, Kunegundo? Co pak si zapomněla, že hledáme lék na smutek, který skličuje naše městečko, náš domov? Vidíš snad, že ani tahle překrásná země není krajem věčné radosti, jaký hledáme?
2: Dorotka tiše poprosila. Zůstaň s námi, Kunegundo.
3: Kráva sklopila hlavu a mlčela. Nakonec velmi stydlivě pravila. Odpusťte mi, že jsem byla tak mlsná. Už nikdy nebudu taková. To vám slibuji. Ovšem, že poletím s vámi dál.
4: Pak se všichni v dokonalé schodě vzali za ruce a spěchali do mlýna. O hodinu později nebyla po nich v navoněné zemi ani stopa.
7: Hurvínek na piky!

0: No tak děti.
1: Pořád pohádku. Místo, abyste se chtěli poučit.
2: Jedenánky, pane Spejble, takové pohádky jsou přece náhravně poučné.
1: Nepovídej.
2: Povídám, no. Vemte si šípkovou růženku.
3: Jen jestli by tatuldu chtěla.
0: No tak, Urvinko.
1: Okamžik. A jak se z té pohádky poučila, Máničko?
2: No, že si mám dávat pozor na prsty.
1: Ale.
2: No, abych se nepíchla.
1: Ale.
2: Neprospala několik století a nepřišla tak pozdě do školy.
1: Šmanko, te...
3: No. Na tom něco je, tatí.
1: Jo, myslíš?
2: Ano.
3: Myslím.
1: A co plíne například z červené karkulky, když jsi tak chytrý, no?
3: Že si nemáme plést vlka s babinkou.
1: Urvajs.
3: Totiž s babičkou.
0: No proto.
2: No a taková Sněhurka, ta nás zase varuje, že je nezdravé být otrávený.
3: Ano, aspoň pokud kolem zrovna nebrouzdá princ.
2: No.
3: Máni, jak jsem tě to učil?
2: Ano.
3: Takže raz, dva, tři. Pohádku!
1: No, dobře. No tak dobře. Tak. Co s vámi mám dělat?
3: Říct nám pohádku.
2: No, pohádku.
1: No tak dobře. Tak poslouchejte. Kdysi žila krásná a líbezná princezna. A protože byla tak chytrá, říkali chytruška. Když se rozletěla krajem...
3: Ježkovi zraky, ona měla křídla, že lítala.
2: Na co křídla? Prostě uměla létat jen tak, co je na tom.
1: Co je na tom?
3: No jo, tak je to princezna nebo Káně Myšilo.
1: Kdybys mě nechal domluvit, chci říct, když se rozletěla...
3: To už jsi říkal.
1: Když se rozletěla krajem zpráva, že se chce vdávat... Princové si u ní na zámku podávali dveře.
2: Jej, Danánky, ti museli vycourat teplaco.
3: Třeba to bylo v létě, Máni.
1: Ale co v létě, to je takový obrat, že jich jako přišlo hodně. Ale chytruška si ne a ne vybrat.
3: No žádný div v té tlačenici.
0: V jaké tlačenici, Hurvinku? Chodili přece slušně, jeden po druhém.
2: A nebolelo je to?
0: A co je mělo bolet?
2: No, když chodili jeden po druhém. Jo, tak to si asi jeden lehl.
3: Jo.
2: A druhý po něm šel.
3: Jo, jo.
2: Jo.
0: No tak Máničko.
1: Šmanko, to jeden za druhým, že chodili.
0: No.
1: První byl starý, druhý škaredý, třetí já nevím jaký.
2: No tak tedy, to je vůbec nejhorší. Já nevím jakého, toho já bych si taky nevzala.
1: No dobře. A tak přicházeli a odcházeli, ale nezlobili se na ní a za...

0: Kádr, bátko, vyběračná, taťuldo?
1: Ani ne, ale chtěla takového, který by se jí líbil a kterého by mohla mít ráda, Žáno.
2: No jo, a takový princové byli asi i tehdy úzkoprofilové zboží, vidíte, pane Spejble? No.
3: Ale prosím tě, nechci tam moudrá, Máničko, a nerůž, pane Spejble, okamžik,
1: paní Kateřino.
3: Pokračujte.

0: Uma, nebo taky Numa. To tedy muselo být číslo, co?
1: No, na první pohled se to nezdálo. Až u snídaně jí svitlo, když řekl, že je od malička zvyklý snídat. Víte co?
0: Ne, co?
1: Kohoutí vejce.
0: Co mu to namluvili? Od kdy kohouti snášejí vejce? Co? No co chceš, takový Ňouma uvěří všemu.
1: No právě, to si řekla chytruška taky a smutně prohlásila, že takovou vzácnost ještě nejedla. No jo, ale přesto se bála, že tu přezdívku dostal právem, že si prostě s ničím neláme hlavu, no.
2: Jenže co teď? Za manžela by ho chtěla a on po ní taky koukal tak hezky zamilovaně. Ale jaký by to byl král, že?
0: Jej, Dananky, a to si nevěděla rady. Mohla ho hned zkusit nějak popíchnout, ne?
3: No právě, aby začal myslet, hlavu přece měl.
2: No to jí také napadlo, že se třeba kvůli ní změní.
1: No a tak mu řekla, že si ho vezme, když jí splní tři přání.
0: Jo, a co on? Co udělal
1: no, on? No co on, co on? Hned ochotně vyskočil, jo. Kolik draků má připravit, oblíže neurčené množství hlav, z kolika obrů má mečem nadělat větší počet trpaslíků, Žano, no tak jenomže chytruška chytře požádala, aby ji přinesl ochutnat kohoutí vejce, jako mívá k snídani.
3: No nazdar.
0: Ale toho mohla rovnou odmítnout.
1: Když myslíte.
2: No, princ to však nemyslel. Zaradoval se, jaký dostal snadný úkol a rozběhl se na trh. Tam bylo halasu.
1: Trnky, brnky, starý hrnky.
2: Kupte si kalouny, strakatý bílý, jaký se líbí.

0: Jak slyšíte, krámku tam bylo jako naseto. Jenže, co o nich takový princ věděl? Na zámku dostal všechno až pod nos, nezajímal se, co kdo prodává, takže mu to nic neříkalo.
1: No jistě, takový krámek mu sám od sebe nic nepoví. Ten nešvitoří jako vlaštovka, že, pane Stejble?
0: No vidíš, Máničko, a přece na něj jeden promluvil.
2: No, řekl mu, umyj si výkladní skříň a já ti za to poradím, že ano. Tati, to je na pohádku moc tohleto.
0: Ale ne, Hurvínku, já ti napovím. Bylo to totiž u kletnáře.
1: No, jsme tam, co jsme byli. Co je to ten kletnář, pane Stejble?
0: Vy nevíte, co je?
1: Kletnář.
0: Vy nevíte, co je kletnář?
1: No, nevím, co to je.
2: Ty to ne, tati, nevíme. Nevím.
0: No, tak se přece dřív říkávalo výrobci dřevěných klecí.
1: Kletnář.
2: To jsem nevěděl.
0: No, samozřejmě nepromluvil ten...
2: Krámek,
0: ale z jedné klece se ozvala mluvící kavka. Trombero!
2: Asi ho znala.
1: Ale, Hurvínku, kavka ta přece nemyslí, ta jenom tak pokřikuje.
2: Trombero!
1: Co?
2: Trombero!
1: Nekoukej se na mě, ať si to nechá, pane Spejble, já pro něj nejsem žádná ta trombera.
2: Ale já to tak nemyslel,
1: jo.
2: Já to jen tak pokřikuju. Ale kdo se cítí, ten se vtípí.
1: No, ty nemáš co pokřikovat, nejsi kavka.
3: Tak už dost, princi Ňoumíkovi. To pokřikování nepomohlo, to se ví.
0: To se ví, ano.
3: No, a tak prostě šel do prvního krámku k caletníkovi.
0: Tak, k caletníkovi.
3: No.
2: Co je to za jméno?
3: To je řemeslo.
2: Jo, snad záletníkovi, ne. Záletníku, dej nám kouši na buben.
1: Ne, to má být hastrma.

0: můžeš hodinku plést záletníka s Hastrmanem, co pak jsou si podobní.
1: Šumanko, ty...
2: A co dělal ten záletník?
0: No ty nevíš, co by dělal. Když to byl záletník, tak chodil na zálety, ne?
1: Šumanko, ty...
3: Záletník, no, záletník.
1: Ano, záletník, no. Že ano. Záletník přeci pekl sladké placky.
2: Takže to byl... Cukrář, no, nebo pekář,
1: no právě.
3: No, ano i ne. V té době se řemesla pojmenovávala podle jednotlivých druhů výrobku.
0: Aha.
3: No tak, tak třeba koblížní.
2: Já to řeknu, já to řeknu. Pekl koblihy.
3: Ano, ale jenom koblihy. Koláčník pekl.
2: Jenom koláče.
3: Mazanečník.
0: Jenom mazance.
3: Oplatečník.
2: Jenom oplatky.
3: Preclíkář.
0: Jenom preclíky.
3: Marcipáník.
2: Jenom marcipán.

0: A potom tam byl konfektář, který pekl za...
1: Zajíce.
0: Ale zákusky přece a bonbony. A nesmíme zapomenout na plachetníka, který pekl...
2: Plachetnice.
1: Nepak, hrvinku. Plachetnici měl za ženu.
2: A její děti byly ponorky, že ano?
0: Plachetník pekl režný chléb, hurvinku. A režný znamená...
2: No, rezavý. Asi měl rezavou pec, ne?
3: No, to spíš ty máš rezavou hlavu, ty.
1: Ale vidět to na hurvinkovi není, pane Spejble. Asi bude zrezivělá uvnitř.
2: No počkej, dívko.
1: To máš za toho trumberu, víš?
3: No tak rež je jiný název pro, no...
1: Pro co?
3: Pro žito.
1: Pro žito.
3: No ryžný znamená tedy žitný. Žitný. Ano. A plachetníkům se také říkalo pecnáři. No?
2: Ježkovi zraky. A co pekaři? Kam se poděli pekaři?
1: Rozum do hrsti, hurvinku. Vždyť už na ně nic nezbylo. Pekaři prostě nebyli. Co by pekli?
0: Odpověď najdete v této hádance. Poslouchejte. Po hlavě mě bijí, pod kameny dají, přes vodu a oheň přejdu, nožem mě krájejí a já přece všechen svět živím.
1: Jej, Danánky, to je těžká hádanka.
2: Počkej, Máni, nezoufej, už to mám.
1: Jo.
2: Po hlavě mě bijí,
1: no.
2: To znamená mlácení obilí.
1: Aha.
2: Pod kameny dají, mletí obilí.
1: Aha.
2: Přes vodu a oheň přejdu.
1: No.
2: No co, těsto se zadělá a upečeš, ano?
1: Aha.
2: Čili je to chleba. Krájí se nožem a živí lidi.
1: Myslím, že jsme to uhádli, hurvínku.
2: Aha, uhádli. My dva, co?
1: No, co?
0: Dobře, hurvínku, moc dobře.
3: Ano, takže pekaři byli, Máničko.
1: Ano.
3: Jednak všechna řemesla, o kterých jsme mluvili, patřila do pekařského cechu. A za druhé, pekaři se říkalo těm, kdo pekli bílý chléb a bílé pečivo.
1: Aha.
2: No jo, ale nějak jsme se zapovídali a pozapomněli jsme na prince Ňoumíka.
1: No jo.
2: Jak pochodil u celetníka.
1: S těmi kohoutími vejci.
2: No.
1: Jo. Jak by pochodil. Celetník se mu vysmál, až vychechtal. Že ano, pane Spejble?
3: Kde pak, Maničko? On si totiž myslel, že ho princ chce urazit a hnal ho
2: jako alíka.
0: No, tenkrát byli totiž řemeslníci na své řemeslo hrdí. Například takový tesaři.
4: Není na tesaře mistra, ten do díla jde vždy zbystra. Radostí svých nestrácí, nad všechno ctí svou práci. Kdyby dřevo promlouvalo, tesaře by milovalo.
2: No, a nebo? Lepší můj hoblíček než sedlácký vulky, když si ho nabrůzím, půjde mě po volky. Ty sedlácký vulky řizníci zabijou a moje hobličky ještě mě přežijou. Hoblíček a pilka, to

0: sousedovo staveníčko, na to sousedovo stavení.
1: No. Ty a kladívečko, Máni, jednou klepneš a máš tucet prstů na maděru.
0: Náhodou, taková nešíka nejsem, víš? Nejsem, abys věděl. Vždycky se klepnu jenom do jednoho prstu, víš?
1: A to promiň, to můžeš být na svou šikovnost doopravdy hrdá. Ty jsi řemeslníček, si.
0: Nech si toho.
2: Ale tak ticho. A měli jste slyšet mlynář.

0: jdou.
1: Co pak, mlynáři? Ale co princ Mňoumík, tatí? Pádil jako alík?
2: Div si neurazil hlavu u vrkočnice.
1: Ježkovi zraky, co je zas tohle?
3: Ty ale vůbec nic navíš, Hurvínku. Vrkoče jsou přece kadeře. No takže vrkočnice je kadeřnice, víš?
4: Kde pak, Máničko? Napovíme ti. Pane Stejble, pozor!
0: Cibuláři jedou cibuláři.

0: Danánky, a proč je vrkočnice cibulářka?
1: No, protože proč? Proč, Maňko, to je otázka tohle?
0: No,
1: cibule a česnek se totiž vázali do vrkočů, které visely nad krámkem, že ano?
0: A málem o tu cibuli srazil si princ Kébuli. Ano, já tedy nevím, co je na tom k smíchu, když se někdo bací do hlavy.
2: Co, třeba se mu rozsvítilo?
3: Tak rychle to nešlo. Napadlo ho, že se zeptá u tlumočníka a u brtníka.
0: Jej, Danánky, a že se nebál. Brtník je přece hnědý medvěd.
2: Na co ty máš hlavu, dívko? Protože přece napřed k tlumočníkovi. Tlumočník je totiž překladatel.
0: No jo, a protože neuměl brtnicky, že?
2: Jasně, potřeboval tlumočníka, no, aby mu překládal do brtničtiny.
0: Ano.
2: To víš, s medvědem se musí opatrně.
1: Co to plácáte? Co to plácáte? Tlumočník se v té době říkalo výrobci tlumoků.
3: No ano, a brť je hnízdo lesních včel. Tedy brtník sbíral med lesních včel, no, takže se mu říkalo medař.
1: Na rozdíl od medaře, medník vařil medovinu. Medník.
0: A cedník jí cedil, že ano?
2: A sedník si do ní sedal, že ano? Se svou ženou sednicí. Ty máš nápady, Máně. Vsadím se, tatí, že ani tady ňoumík nepochodil.
1: No samozřejmě, že ne. Ještě to zkusil u rýmaře.
2: U rýmaře?
1: No ano. No.
2: Kdo to byl? Rýmař.
1: No, co asi dělal rýmař? Co myslíte?
2: No jo, to je fakt, to je jasné, rýmoval básničky třeba.
1: Ale
2: proti stáří není léku, byť bys vypil apotéku.
1: Ale kde pak?
0: Já vím. Rýmař se mu říkalo, protože měl pořád rýmu.
3: A co pak, to je nějaké řemeslo?
0: No, tak léčil rýmu, ne?
3: Ne. Rýmář, čili řemenář, vyráběl řemeny, takže zase nic, ne?
1: No, když už princ opravdu nevěděl kudy kam, no tak zabrousil.
2: Ježkovi zraky, on sebou tahal brus.
1: Cože?
0: No co by ho sebou tahal, mohl si ho vypůjčit. Žáno, pane Spejble.
1: Ale na co?
0: No když chtěl něco brousit.
1: A co by chtěl brousit?
2: Nechtěl. Třeba si na něco brousil zuby.
1: Manko, to říkal jsem, že zabrousil, čili zatoulal se k vajíčníkovi.
3: No a nic vás nenapadá.
1: Vás nic nenapadá, nebo co?
3: Co asi prodával vaječník?
1: No, co prodával?
0: To je jasné, to...
2: Opatrně, Máni, aby to nebyla zase nějaká chytačka.
0: No jistě, to je jasné, že vejce neprodává, jsem chtěla říct.
2: No já nevím, já...
0: No jistě, podívej se, kadeřnice, totiž vrkočnice.
2: Jo.
0: Prodává cibuli.
2: Cibuli.
0: Medvěd, totiž brtník.
2: Brtník.
0: Med. No tak vaječník by mohl prodávat třeba nádobí.
3: Ale nádobí prodával nádobník, Máničko.
2: Počkat.
0: No, já tedy nevím.
2: Vaječník.
0: No co?
2: Už to mám.
0: Jo.
2: No je ječný, ječmen, obilí. Jasně, prodává obilí.
1: Šmanko, vy jste ale popletové. Vaječník pochopitelně prodává vejce.
0: No.
2: Ne.
1: Ale ano. Jenomže když princ žádal kohoutí vejce, vaječník se srdečně zasmál a zaspíval mu. Andulka zemlejna chce

0: Tak jak to bylo dál, tatí?
1: Nenapínejte nás, pane Spejble.
2: No jak to bylo? Jak to bylo asi? Princovi Ňoumíkovi se rozsvítilo v hlavě a princezně Chytrušce přinesl, no,
1: co?
2: Slepičí vajíčko.
1: No jo, jeden angel, co mu na to řekla?
0: Přece jí netvrdil, že nese kohoutí vejce.
1: No jo, jenže kdyby je nepřinesl, nesplnil by její přání.
3: No to byla skutečně zapeklitá situace, to ano, ale říkali jsme přece, že se mu rozsvítilo v hlavě.
1: No, tak jak to dopadlo?
2: No řekl, že jí nese takové kohoutí vejce.
1: Já to věděla, to mě.
2: Jakému jeho prolhané služebnictvo dávalo k snídani.
0: Aha. To je pravda. To si přece Chytruška přála.
3: No ovšemže. Ona přece na kohoutí vejce nevěřila. Ale chtěla, aby si to Ňoumík uvědomil taky.
1: No jo, takže její první přání vyplnil. To mi spadl kámen ze srdce.
3: No jí taky, Máničko. Vždyť se jí přece líbil. A tak začala doufat, že ten Ňoumík přece jenom nemá hlavu jenom na klobou.
2: No a aby se přesvědčila, tak hned vyslovila druhé přání. Dávejte pozor.
3: Samotné vůbec nehřejí. Někdy ti na oko tlačí. Ať běžíš sebe rychleji, jedna druhé vždy stačí.
1: Jej, Danánky, co si to vymyslela?
0: Vždyť to nemá hlavu ani patu.
1: No.
0: Samotné vůbec nehřejí. Někdy ti na oko tlačí,
1: ano.
0: Ať běžíš sebe rychleji, jedna druhé vždy stačí.
1: No.
0: Co to je nesmysl?
1: A pěkný tady.
0: Teď bych v jeho kůži být nechtěl.
1: No to dá rozum, byla by ti velká. Plandala by na tobě. Nebo ty bys plandal v ní.
0: Co plandal, neplandal, ale hlavně bych si nevěděl rady.
2: No, princi taky nebylo do smíchu.
3: Ale když se na něj Chytruška hezky usmál.
2: No, řekl si, že nehodí přece flintu do žita.
0: Jasně, kdyby náhodou fofrem potřeboval, taky by nemusel najít,
1: no,
0: že ano?
1: To by si musel počkat do žní a pak by na tom strništi našel na to tata, že?
2: Ale co to plácáte, šmankote, nehodil flintu do žita, znamená, že se nevzdal.
0: Té flinty.
1: A jej, Danánky, té princezny přece.
0: Tu taky házel do žita.
1: Ale ne, té přece chtěl splnit to druhé přání, víš? Ale stejně by mě zajímalo, proč se flinta hází do žita, proč se nehází třeba do zelí.
0: No to dá rozum, protože šila naninka do zelí. Co kdyby tu flintu našla, zvedla jí?
1: No, a neopatrně zmáčkla slepičku, že ano?
0: Kohoutek.
1: A toho taky. Prostě neopatrně tu drůbež zmáčkla. Puf. A neštěstí by bylo hotové. To je pravda.
3: Mimochodem, vy dva mudrcové, jestli pak znáte ještě jednu písničku o zelí. No, Máničko.
1: No, tak kdybys mi napověděla, bábinko.
4: Není zelí jako zelí, některý je zelíčko, některý je nemaštěný, některý jen maličko. Není zelí jako zelí, některý je zelíčko, po některým hlava bolí, po některým srdíčko.
5: Není brambur jako brambur, některý je bramburek, po některým břicho bolí, po některým žaludek.
2: Zpíváte hezky, ale abychom nezamluvili to druhé přání, kde jsme to přestali. Co princ udělal, no?
0: Nehodil flintu do žita.
1: Ani do zelí.
2: To je pořád dokola, šmankoté. Vypravil se zase ze zámku v pevné víře, že ho zase něco napadne. No a cestou narazil na myslivce.
0: On ho neviděl.
2: Proč by ho neviděl?
0: Je do něj vrazil.
2: Neříkám vrazil, říkám narazil.
0: No dejď.
2: To znamená, že se s ním srazil.
0: No kdyby se včas zarazil, tak by se to nestalo.
1: Pane Spejble, já mu to vysvětlím.
2: Buď ta hodná.
1: Ňoumík se s myslivcem srazil. To znamená, že se s ním pohádal.
0: To takže ho neporazil.
1: Ale to spíš urazil, že ano, pane Stejble, urazil.
2: Ne, narazil na něj, srazil se s ním.
0: Ježkovi zraky kolikrát do sebe ducali.
2: Šmankoté, princ a myslivec nejsou žádní kozlíci. Narazil na něj, srazil se s ním, to znamená, že ho potkal.
1: No, potkal.
2: No, a uslyšel jeho, co?
1: Co?
2: Písničku.
0: To já znám. Mysliveček skoro vstává na zajíčka. Pozor dává. Mysliveček, dub, dub.

0: A ta písnička mu asi strašně pomohla, že ano?
1: Vidíš, Máničko, pomohla.
0: Jo.
1: Jak slyšel to cup, cup, cup, dub, dub, dub.
0: No.
1: Vybavili se mu ty dva poslední verše té hádanky. Ať běžíš sebe rychleji, jedna, druhé, vždy stačí. A byl doma.
0: Vrátil se na zámek?
1: Ale ne.
0: Tak kde byl tady doma?
2: Ty jsi neříkal, že se přestěhoval, taťuldo?
3: Ale ne, být doma může také znamenat, že se mu rozsvítilo v hlavě, rozumíš?
2: Tak se nepřestěhoval.
3: Ale no, prostě měl jasno, pochopil, no. No, tak po čem se běhá?
2: Po cestě.
3: Ale ne,
0: po nose. Babinko, po nose se padá, neběhá.
1: Šmanko, te... Po nohách.
0: Po nohách.
2: Aha, jasně. Jedna noha druhé noze vždycky stačí.
1: No konečně.
2: To je fakt, takže už měl vyluštění v kapse. Chytruška chtěla nohy.
1: Manku.
0: Ale nemluv hlouposti, Hudínku. Prosím tě, co by si dělal s tím veršem? Někdy ti na oko tlačí. Ty si umíš šlápnout nohou do oka.
2: No jo, to by dokázal ledahat.
0: No.
2: A ten zase nemá nohy.
0: Nemá.
2: A vůbec si to hloupost, máš pravdu?
0: Že?
2: No co by chytruška chtěla nové nohy?
0: Myslíš, že by jí stačily zánovní?
2: Ale na co, dívtko?
0: No, co když si ty své opajdala?
2: Co?
0: Nebo na nich měla kuří oka. Jedananky? No. To je ono.
2: Co,
0: nepotřebovala si šlapat na oči. Mohlo jí tlačit kuří oko.
1: Správně, Máničko. Je. Přesně na to přišel princ také.
0: No.
1: Jenže pořád ještě to nedávalo smysl.
0: No jo,
2: to je fakt.
0: No.
1: Zadumaně přišel na tržiště a tam u jednoho krámku uslyšel.
4: Pohněval se švec, prodaremnou věc, že ho blechy kůsali, neměl na ně posady, udělal si klec.
0: Jej, Danánky, švec!
3: A z druhého krámku zaznívalo.

0: taky?
1: Boty, botky.
2: No jistě, Hurinku, to je naprosto jasné. Samotné vůbec nehřejí, no.
0: Botky, když nejsou na noze.
2: Někdy ti na oko tlačí.
0: Na kuří oko.
2: Ať běžíš sebe rychleji, jedna druhé vždy stačí.
0: Botka na noze, botce na druhé noze. Jasan!
2: Ha, celá alej jasanu a drandil prostřevíčky.
3: No pomalu, pomalu. Ševcovských krámků tam bylo plno, ale do kterého měl zajít?
0: No to je snad jedno, no. Švec jako švec.
4: Ba ne, děcka. Nezapomeňte, že tehdy se i ševci rozlišovali podle toho, co dělali.
2: Ano.
3: No ano, tak například dešťkář vyráběl, co? No?
0: Dešťkář? No, asi dešť. Případně průdrž mračem.
3: Omyl, kopita.
2: Jedananky koníčkům. I koně měli svoje ševce.
3: Ale ne, dřevěná kopita, do bod přece. A co dělal trepkař?
0: Trepky, to dá rozum.
3: A kde pak? Ten vyráběl podrážky. Kdežto podrážky opravoval kdo? Pode.
0: Podemejnem, nádemejnem.
3: Ale ne.
4: Nic nevíš, ale pusatí jede. Přece podešev kráječ.
3: No?
4: Podešev kráječ, tak. Chápeš?
3: Původně se ševci dělili na dvě hlavní skupiny. Jednak na vetešníky, protože spravovali vetchou, chatrnou obu.
4: No, mezi ty patřil refléř.
3: Příštipka.
4: Flekýř.
3: A prťák.
0: Který musel být obzvlášť prťavý. Žáno.
3: To ani ne. Ale od slova prťák je odvozeno slovo prtě. Malé dítě.
0: Takže jsem se skoro strefil.
4: No a druhou skupinu tvořil novotník, novětník nebo novák, který vyráběl co?
0: Nové boty.
2: No jo, ale každý jiné, že ano, když byli tři.
4: Ti tři, Máničko, byli ale jeden.
2: Aha, a ten jeden se nazýval každý jinak.
4: Jaký každý, šmankoté? Byl jenom jeden, ale různě se mu říkalo.
2: Jak to?
3: No tak, jako například můžeš říkat rajčata, tomaty nebo paradajky a je to pořád totéž, chápeš?
2: To je úplně totéž.
3: No všemže.
2: Rajče jako novotník. Rajče tedy taky vyrábělo boty.
4: Ale manko, trošku manko.
0: Já jí to vysvětlím, tati.
2: No, prosím tě.
4: Buď tak laskav.
0: Vždyť je to úplně jasné, Máni. Jo. Ti tři, co jsou jeden, jsou vlastně šest. Novotník, jo, novětník, novák. Ano, no. Rajče, tomato no. A paradajka.
2: Aha,
3: ale ty jsi šmodrcha, Hurvinku.
0: Šmodrcha, víte.
3: Novotník neboli novětník, čili novák, vyráběl nové boty. To ostatní do nich nepatří.
0: Taky mě mohlo napadnout, že rajče nemá v botě co dělat.
3: No, konečně. Ovšem, i tehdy panovala různá móda. Například byly střevíce zvané zobáky. A jiným se říkalo kraví huby.
0: Tedy má ani mít na noze zobák. Víš, jak bys tě pokloval?
2: A já mít kraví hubu, tak...
0: Tak bys pěkně bučela, co?
2: Že bych bučela, nech si toho.
3: Ale Máničko, nech toho. Ty bys mohla Hurvínkovi vybrat obuv zvanou medvědí pracky.
2: To taky žáno. A tou prackou bych z něj udělala placku.
4: A od toho novotníka?
2: Neboli novětníka?
4: Správně.
2: Neboli nováka?
4: Ano.
2: Čili rajče?
4: Máničko.
2: Jsem se uřekla, no.
4: Si princi Ňoumík odnesl pro chytrušku krásné střevíčky.
0: Je. Ta si asi odechla.
3: No to víš, že byla ráda, že vyplnil i její druhé přání. A taky jí moc a moc potěšilo, když se doslechla, že mezi lidem se už neříká princ Ňoumík, ale princ Koumík.
0: Aha, protože to tak chytře vykoumal.
2: To jsem sama ráda. Ovšem, jen aby dokázal splnit i její třetí přání.
4: No a to znělo. Větší motýl pilně robí, menší motýl jenom zlobí, záhada je od věka, co prý dělá člověka.
0: Tedy že by mu to zrovna usnadňovala?
2: No, to mu taky mohla dát lehčí hádanku.
3: Kdepak, teď už vůbec ne.
2: Jak to?
3: No, vždyť už věřila, že princ není ňoumík, ale koumík.
4: A ten už taky věděl, že nejlepší radu najde v lidové moudrosti. A tak nastražil uši.
5: Já jsem tkádlec od Nymburka, soukám nítě jako strunka, jako strunka.
0: Utkám plátno tlustý, tenký, hezkým holkám na sukenky.
5: Já jsem tkádlec od švamberka, dělám plátno, jen to cvrnka, jen to cvrnka.
0: Co přetrno, to navážu, žádnému to neukážu, ne a ne a ne.
2: A co slyšel od jenot?
3: Jak si povídá stav?
4: Mám ženu, mám děti, musím se starat. Hoptá to přes bláto, mlč kluku stříká to. Byl tu čet, byl, dávno šel, čil, čil, čil.
3: No, slyšeli jste děti? To klapání stavu.
2: Aha.
0: A co slyšeli ještě?

0: platno.
1: Bazátum, pleskátum, bazátum, pleskátum.
2: A princ Koumík?
1: Dříve Ňoumík, bazátum, pleskátum.
2: Si dal dvě a dvě dohromady, no a co mu vyšlo?
1: Bazátum, pleskátum.
3: Houbelec, 4.
2: Ale depak.
3: No, tak to tedy moc počítat neuměl.
2: Vyšlo mu, že ten větší motýl, co pilně robí? No, co asi robil? No, hurvinku.
3: Bazátum, pleskátum,
1: víš? Omyl, hedvábné vlákno, byl to bourec Morušový.
2: Správně. A ten menší, co jenom zlobil?
3: Já to vím, to byl Mol.
2: No, velmi správně. Takže první dva řádky máte a o čem se říká, že to dělá člověka?
1: O šatech.
3: No ano, jistě. Přece se říká, že šaty dělají člověka.
2: No a měl vylušení v kapse. Za kým se vydal?
1: Máni, na to odpovíme v písničce. Tam na

0: Omyl.
1: Jak to?
0: Napřed musel vybrat látku, ne?
1: Aha.
0: Nezapomeňte, že v té době každý dělal jen to svoje.
2: Ano. Co asi vyráběl ručníkář?
1: Ručníky, to dá rozum. Na utírání.
2: Kdepak? Ručnice, pušky.
0: Pušky, ano.
1: Já, Orvínek se chce utírat flintou. Ale nehází mi do zelí.
2: No, a co dělal cvistář?
1: Cvistář? Cvistařil?
3: Ne, spíš cvistoval, Horvínku.
2: Ale co vyráběl?
1: Cvisty.
0: Šmanko, ty jaké cvisty? Co jsou to cvisty?
1: No, výrobek cvistaře.
2: Ty jsi mezulán, Horvínku.
3: Mezulán.
2: Cvistář vyráběl sukno. Soukeník to byl.
0: No, a co takový? Mezuláník.
3: Jej, Danánky.
0: Já vám pomůžu. No. Jeho výrobek se nazýval mezulán.
1: To toho vím.
0: Mezulán je silné a tvrdé plátno.
2: A šily se z něj například sukně, které se nazývaly mezulánky.
0: No.
3: Aha, takže mezulán je dvojí.
0: Ale není,
3: není. Ale je mezi nimi značný rozdíl.
0: Co to plácáš?
3: No, prosím, mezulán je jednak plátno, jak jste říkal vy, pane Spejble.
0: No, správně.
3: A jednak Hurvínek, jak říkala bábinka.
0: Prosím?
3: A mezi plátnem a Hurvínkem rozdíl je, to mi nevymluvíte.
0: Jo, když to myslíš takhle.
1: Tak. Děkuju, Máni. Děkuji uctivě, že jsi ze mě nenechala ušít mezulánku.
0: Ale ještě pořád jste mi neodpověděli, děti, za kým se vydal náš princ, no?
2: No, ten pochopitelně zašel k hedvábníkovi.
3: Pro hedvábnou látku, na svatební šaty pro chytrušku.
1: No jo, a pak hurá. No ale ke komu? Jistě to měli zase rozdělené.
0: No měli, kabátník šil.
3: Kabáty?
0: No, pláštník. No,
1: pláště.
0: No, vidíš, kytlér.
2: Kytle, to byl splývavý šat.
0: Hácník, no na to byste nepřišli.
4: Koupil jsem si na kalhoty, manže.

0: kalhotu.
1: Kalhoty šil.
2: Ano, jinak se mu říkalo kalhotník. No a šaty šil.
1: Šatník. Neboli almara.
3: Zpovídám šatník.
1: No jo, no jo. A ošacení šila ošatka.
4: No, no z toho, ale no tak děti, nehádejte se pořád.
5: Nákladnější šaty šil výhradně krejčí, neboli krejčíř. A nebo také
3: švadlena.
5: A děti, nebo také krejčík. Švadlenky, víš, ty šily pouze prádlo.
1: A ty šaty přinesl princ Komík, princezně chytrušce, a tak splnil její třetí přání.
3: A byla slavná svatba. A všichni jedli, pili, veselili se.
1: A zpívali.

0: Jej, Danánky, proč byla smutná?
1: Nebyla, to je přece písnička, Máničko.
0: To spíš Kohoutkovi nebylo do smíchu.
2: Jak já mám kokrhat, když jsem upečený, na svatebním stole mám být ukrájený, na svatebním stole mám být ukrájený. A co bylo dál?
0: Zazvonil zvonec.
1: A pohádky?
2: Je konec.
0: A pak, že pohádka nemůže být poučná.

0: Gigi básnička.
1: Šel Janeček na kopeček, hnal před sebou pět oveček a šestého berana se zlatýma rohama.
2: Táta včera na venku našel první sněženku. Vedle Petr Klíč, zima už je pryč.
0: A teď ještě jednou.
2: Táta včera na venku našel první sněženku. Vedle Petr Klíč, zima už je pryč.
0: Jestli se vám tohle básnička líbila, tak běžte na www.figy.cz a tam ji najdete.

0: Milí posluchači, vítám vás u své pravidelné rekreace, totiž relace, tedy u svého podřadu, totiž pořadu. Jsem vaše známá, oblíbená domácnostní kachna Justýna, odpornice, odbornice na domácnostní práce všeho druhu, jakož práce venkovní a výšivkové. Dnes jsem si pro Piggyho nachystala něco zajíkavého, zajímavého. Ale kde je ten růžovka ušatá? Jeden. Už tady měl dávno být. To je nepořádek. Pořádek a tento nonso...
1: Justýno, už jsem tu.
0: No, pozdě, Piggy.
1: Já jsem se zdržel, protože jsem se zastavil u slečny učitelky Hedy OKT a ona mi vysvětlovala rozdíl mezi šnekem a slimákem a dostala se od nich ke kapustě a od kapusty, ani nevím jak, k letajícím balónům a pak řekla, ať počkám, že mi ukáže obrázky dinosauru a pak přiletěl netopír Pierre a ona mu šla ukazovat nějakou knihu o tropických rostlinách a já jsem tam čekal a představoval jsem si ty dinosaury, jak letají v balónech a pak se ty balóny změnily ve šneky a dinosauři taky měli ulity na zádech a kolem létaly kapusty a na nich seděli slimáci a pak mě Pierre probudil, protože jsem usnul. Tak jdu pozdě, promiň.
0: Usnul? No toto, dinosauři v bombónech.
1: V balónech.
0: No jistě, v balónech, to jsou věci. To by rovnou mohli létat na avokádu.
1: Proč na avokádu?
0: Já nevím, proč mě napadlo avokádo. Proč místo balónu avokádo? Vlastně vím. Vím, my si dnes Piggy totiž zasadíme balón.
1: Zasadíme si balón. Aha, dobře.
0: Proč bychom zasazovali balón? Co to zase plácáš?
1: Já nic neplácám. Ty jsi říkala, my si Piggy dnes zasadíme balón.
0: Já jsem určitě řekla, zasadíme si avokádo. Proč bych říkala balón, když zasadíme avokádo? Avokádo jsem říkala. Já jsem si jistá.
1: Ty jsi si tím jistá?
0: Samozvážně. Totiž samozřejmě. Já se přece nikdy nepotento. Nepletu.
1: Tak jo, tak avokádo, mně je to jedno. Já bych bral i ten balón. Dneska je stejně takový zvláštní den. Tak avokádo, to je taky zvláštní. Já avokádo používáme občas na vaření u laskonky, ale že bychom ho mohli zasadit, to mě nenapadlo. To je něco. To až řeknu laskonce, že jsme zasadili avokádo. Yeah! A to, když ho zasadíme, tak bychom taky mohli pěstovat svá vlastní avokáda. A měli bychom avokádový obchod. A já bych měl zástěru. A byl bych paní prodávačka. A prodával bych, že jo?
0: No, Piggy. Hezky si zase sedni a uklidni se. Avokádo zasadíme, ale přeci jen bude nějakou dobu trvat, než vyroste. Takže sklízet hned tak ke dluben. Totiž nebudem.
1: Já se už tak těším.
0: Dnes si zasadíš kecku. Chci říct pecku. Řeknu ti, jak na to.
1: Mám to ale nějak stručně, Justýno. Stačí, že jsem čekal u Hedy a teď budu čekat na ty avokáda. Já tak nerad čekám. Připadám si jako na pustém ostrově. Jako ten Robinson, víš, jak ten Robinson měl pátka a čekal tam a čekal, než si po mě někdo dojede.
0: Piggy, poslouchej. Nebo pak zase nebudeš vědět, jak to bylo. Tak, vezmi si tady plot avokáda. Co o avokádu víš?
1: Já vím. Od veverky Láskonky vím, že avokádo je ovoce. To jsem se divil, já myslel, že když je to zelené, tak je to zelenina. Ole Laskunka říká, že botaníkové.
0: Botaníkové. Správně, tedy odborníci, kteří rozumějí hodinám, totiž rostlinám, ti řadí avokádo k ovoci.
1: A má zelenou a vrázčitou slupku. A na to, že je to ovoce, moc ovocně nechutná. Má slovo oříškovou chuť.
0: A že je avokádo lidem prospěšné, ale nesmí se dávat papouškům, ani kanárkům, ani pejskům, ani kočičkám. To víš?
1: No, nevím.
0: Obsahuje látku, která je pro některá zvířátka jedovatá.
1: A pro lidi?
0: Pro lidi je avokádo léčivé. Když někdo potřebuje přibrat na váze, nebo je hodně unavený po velké práci, avokádo ho posílí. Má smělé, totiž skvělé účinky při nejrůznějších zdravotních potížích, třeba s kůží nebo se srdcem.
1: Takže lidi by nemuseli brát léky, kdyby jedli víc avokáda.
0: Kdyby lidi jedli zdravě a necpali by do sebe tolik jedovatostí, jen proto, že jim chutnají, určitě by tolik nasklamali. Totiž nestonali. Kdyby ti sova Herda, totiž Heda, nevyprávěla o dinosaurech s ulitami, ale o důležitých věcech, tak bys už taky dávno do sebe nechtěl cpát barevná žvejkátka a bublinkové přeslazené mlátičky, totiž ty limonádičky, že? A všechny ty hnusníčky a fujtají blíčky, co mají barevné obaly z obrázky a přitom dětem tyhle otraviny, totiž potraviny, nedělají vůbec dobře.
1: My jsme Verkou Laskonkou, ale vaříme zdravě, víš, tak se nemusíš rozčilovat.
0: Já se nerozčiluju. Já sázím pecku z avokáda. Avokádo, když se rozkrojí, tak má uprostřed co?
1: Pecku. Ale krásnou pecku.
0: A tuhle pecku teď co?
1: Zasadíme.
0: Musíme ale pecku očistit od všech zbytků dužiny. Dužina je co?
1: Nevím.
0: Dužina je vrstva, kterou jsme co?
1: Kterou jsme co?
0: No snědli.
1: Když jsme ji snědli, tak už tam není, ne?
0: Zbytky tam ale ještě zůstaly. Aha. Takže pecku otři a pak ji omyj pod studenou vodou.
1: Provedu.
0: Kdyby tam nějaká dužina zůstala, víš, co by se stalo, Piggy? Časem by na pecce začala hnít a přerušila by tím proces kvíčení, klíčení samozřejmě. Ale co jsem to, už vím. Ta avokádová pecka má tvar trochu jako vajíčko.
1: Avokádová slepička snesla vajíčko.
0: Vezmi si pecku tak, aby její špičatější část byla nahoře. Z té špičičky porostou lístky, víš?
1: Už jí mám špičkou nahoru. Co teď?
0: Teď si vezmi tady ty 4 párátka, co jsem ti připravila, a zapíchni je po stranách do pecky. Proti sobě je zapíchni. A tak hluboko, aby párátka pecku udržela.
1: Proč?
0: Protože dáme pecku do sklenice s vodou a drápátka, totiž párátka, budou držet na okraji sklenice, takže ta kecka, pecka, no, ano, správně, pecka, nespadne tak docela dovnitř.
1: Ta pecka je snad ze dřeva, já tam nemůžu se ale, tam dopíchnout.
0: Ale neboj, Piggy, ta pecka je jenom obalená takovou dřevnatou vrstvou. Kdyby vám to nešlo, děti, někdo starší vám určitě pomůže. Ukaž, Piggy, no, dobré je to, dobré.
1: Mám v pecce párátka. Je, kdybych pokračoval, vyšel by mi z toho ježek nebo sluníčko.
0: Ty jsi jeden chodící vejmysl. Ty nesmysl. Vezmi sklenici a naplní vodou. Šup.
1: A mohl bych na to vzít i hrnek?
0: Hrnek? Misku, lednici.
1: Lednici.
0: Ale sklenici samozřejmě. Mm. To je jedno. Cokoliv, kam se pecka tak akorát vejde.
1: Aha. Mám sklenici, mám.
0: No, párátka, která jsou kolem pecky, opřeme o okraj sklenice tak, aby pecka byla ponořená ve vodě jen do poloviny.
1: Ve vodě? Justino, a neměla by ta pecka být zasazená v hlíně?
0: Ty si dnes vážně netrpělivý seš. A já jsem domácnostní kachna Justína a už jsem toho zasadila a vypěstovala tolik, že mě opravdu nemusíš poučovat o tom, jestli semínko patří do půdy nebo ne.
1: No, mi to přijde zvláštní. Vždycky sázíme rovnou do hlíny.
0: Avokádová pecka z půlky ponořená do vody nejdřív krásně naklíčí a teprve potom se bude zaklapovat. Zasazovat. Sklenku s peckou postav tady na okno, aby k ní mohlo co nejvíc denního světla. Musíme kontrolovat, jestli má pecka pořád dost vody. Musí být pořád jedním koncem obnošená. Totiž ponořená.
1: Takže voda se musí pravidelně dolévat.
0: Přesně. A když se o tuhle svou pecku budeš, Piggy, dobře starat, tak asi tak za měsíc nahoře jukne, a nejukne, lupne, praskne a začne z ní růst stonek a první dírečky.
1: Dírečky?
0: Lístečky. A ze zdola vyroste kořínek a až potom se co?
1: Až potom se zasadí.
0: A až kořeny zaplní většinu sklenice a z pecky bude čouhat vysoký stonek, pak teprve můžeme avokádo překvapovat. Přesazovat do květináče. Tak, do zeminy se pecka zasadí jen tak zlehka. Většina jí musí zůstat houkat. Koukat nad zemí.
1: Avokádo houká. A jak se mám o avokádo pak starat dál?
0: To je jednoduché, jako o každou jinou rostlinu. Když moc poporoste, přesadí se do většího klepetáče. Květináče. Zalévat se musí do hlíny, hlavně, aby nestála voda v klepičce. Totiž v mističce. A pozor, nepřelévat. Když avokádo přeliješ, zhnědnou mu okraje písku, lístku samozřejmě, a pak opadají.
1: Tak, pojď vysadit avokáda aspoň dvě. Jedno moje a jedno tvoje. A uvidíme, kdo se o ně líp postará.
0: Piggy, já jsem domácnostní kachna Justína a vyprošuju si, abys o mých zahradnických schopnostech pochyboval. Já ti dokážu, že moje avokádo bude úplně nejlepší, nejúžasnější.
1: Já vím. Hele, to nejavokádovatější avokádo ze všech avokádových avokád. Řekni to.
0: To nejdálkavější advokávo ve všech advokát.
1: No právě.
0: No, to jsi vymyslel spláchně. Schválně, že? Schválně. Já se nenechám nachytávat na ty tvoje slovní chmatanice. Chytanice. Na tohle si hraj s Hugem, ten ti to šprtí. Strpí. Já jsem docela mostní machna pustína a každý ví, co to zmatená. Znamená.
1: No právě. Na tebe nikdo nemá. Ty jsi totiž nejlepší.

0: Liška a ryby. Jednoho dne se liška procházela po břehu řeky. Dívala se do vody a tu si všimla ryb, které plny úzkosti pluly sem a tam. Proč nezůstanete na místě? Ptala se liška. Čeho se bojíte?
1: Co pak nemáš oči?
0: Řekly ryby.
1: Všude kolem nás jsou rozhozeny sítě. Kdybychom si nedali pozor a nevyhnuli se jim, byla by po nás veta.
0: Liška měla hlad a proto lstivě řekla.
1: Chudinky malé, neznáte nic jiného než strach a nebezpečí.
0: Pojďte raději na suchou zem, kde nejsou žádné sítě. Budeme zde žít společně, jako žili naši předkové. Ryby však znaly liščinu úskočnost a nedali se zmást.
1: Ty bláhová, odpověděli, opravdu si myslíš, že jsme tak hloupé?
0: Jestliže nám hrozí nebezpečí ve vodě, která je naším živlem, oč hůř by nám bylo na souši, která naším domovem není. Liška viděla, že ryby nepřelstí a zklamaně odešla.
2: Stalo se něco zvláštního. Kudla Dederon se potěšeně prohlížel v prasklém zrcadle, které viselo v Kilimandžáru za barem. Právě z místního aparátu zavolal na číslo, které dostal od Tulamora juniora. Představoval si, jak se na druhém konci drátu velký šéf tváří. Pěkně to na něho vychrlil. Ten mocný páprda se nezmohl ani na slovo. Kudla Dederon vytáhl z malého stříbrného pouzdra dětskou ponoštičku a namočil ji do piva. Zkušeným pohybem z ní udělal dudlík a začal se sjíždět. Až po několika hodinách se šel do jedné z komor v suterénu. Tady za železnými dveřmi věznil Tulamora juniora. Byla to samotka se sporým světlem, ale žádná pouta a žádný roubík vězeň neměl. Kromě Dederona nikdo k němu nesměl, ale kdykoliv přišel, tak si povídali. Kudla si vzpomněl hned na ten první rozhovor po tom, co ho s třemi parťáky v noci popadli a unesli, aniž si toho někdo z tuláků u řeky všiml.
3: Já jsem Kudla Dederon, představil se. A který seš ty? Padre má přece dva synáčky a rovnou dvojčata. Tulamora juniora a Ramsese.
4: Ten první, odpověděl tulík. Ale kdo je ten patre?
3: No, přece vážený pan Tulamor senior, padre, velký šéf, komotr všech komotrů.
2: Tulamor junior zalapal po dechu tak upřímně, že mu tu nevědomost musel uvěřit.
3: Tak takhle je to.
2: Dusil se Dederon smíchy. Papínek už je na penzi a zapírá hříchy mládí.
3: No, nevadí, však se to dozvíš, až nám za tebe předá výkupný. Ale do té doby se od tebe nehnu, nebo tě tu mám nechat samotnýho.
4: To ne,
2: vyhrkl tulík. Stalo se totiž něco zvláštního. Něco, čemu sám tak docela nerozuměl. Když viděl, jak se tu všichni kudli Dederona bojí a když slyšel, jak vládne celé téhle divoké čtvrti a přitom byl jen o málo starší než on, začal toho desperáta se spínacími špendlíky v uších obdivovat. Také se od něho konečně dozvěděl, co všechno jeho otec dokázal kdysi, když vládl lichožroutskému podsvětí. Začal se v odlesku záře svého otce, velkého šéfa, vyhřívat jako chřestýš v písečném úvalu.
3: Tak se mi líbíš, poplácal ho po zádech Kudla Dederon. koukám, že bys taky byl rád šéf, jako tvůj otec.
2: A Tullamore junior nejdřív zrudl pýchou a pak vyhrkl.
4: To bych teda chtěl, ale ještě radši bych byl jako ty.

Labutí panna. Jedna chudá žena měla syna, který byl velký a silný a chtěl se vydat do světa, aby si vydělal. Nechal se najmout na rok služby u jednoho pána, měl mu pást ovce. Když byl jednou v čase žatvy na poli, uviděl v obilném poli krásného bílého ptáka. Běžel za ním, aby ho chytil, ale pták se pomalu zvednul a uletěl do lesa. Hilmar běžel stále za ním, ale bylo to nadarmo. Nedokázal jej dostihnout. Chtěl se vrátit, ale nedokázal se z toho lesa vymotat. Již se počalo stmívat. To uviděl v dálce světlo. Šel tedy za ním a přišel do jednoho zámku. Seděl tam u ohně stařec a vařil si polévku. Hilmar jej požádal o nocleh a vyprávěl mu, jak se do lesa dostal. Když mi budeš rok věrně sloužit, tak ti k tomu ptáku dopomohu. Hilmar s tím rád souhlasil, jen když toho ptáka získá. Následujícího rána stařec řekl.

tu ani nepomyslil. Ale o posledním týdnu toho roku na něj přišla zvědavost. Už jsi tu celý rok a brzy odtud odejdeš a nebudeš vědět, co jsou uvnitř za poklady, říkal si pro sebe a nedalo mu to pokoje. Posledního dne šel až ke dveřím, ale dál se mu nechtělo. Nakonec přece jen zastrčil klíč a otevřel. Byl tam obrovský sál a v jeho středu modrý rybník a nad ním volné nebe. Na rybníce byly tři překrásné labutí panny, které se koupaly. Sotva Hilmara spozorovali, uletěly všechny tři jako bílé labutě pryč. Plný obav se Hilmar obrátil zpět. Když přišel večer stařec domů, padl před ním Hilmar na kolena a řekl: Pane, potrestej mne, porušil jsem tvůj zákaz. Stařec však pravil přátelsky: protože si svou chybu přiznal a lituješ jí, odpouštím ti, ale musíš mi nyní ještě jeden rok věrně sloužit, abys toho ptáka dostal. To spadl Hilmarovi kámen ze srdce, rád s tím souhlasil a od nynějška nad ním neměla zvědavost žádné moci. Když onen rok uplynul, přišel stařec a pravil: následuj mne. Zavedl ho do té zakázané komnaty. Byly tam tři překrásné panny a koupali se. Po chvíli se ale změnili v bílé labutě, zvedli se k nebi a uletěli pryč. Stařec se zeptal Hilmara, která se mu nejvíce líbila. Ta nejmladší, odvětil. Dobrá, tak jdi dnes večer do této komnaty. Tu najdeš pod postelí tři truhlice. Přineseš mi tu, která bude ležet až tam v rohu. Hilmar se nemohl dočkat večera. Spěchal na určené místo a přinesl truhlici. Teď tu truhlici vezmi a jdi s ní domů. Ta vyvolená panna tě bude pěšky následovat, ale neohlížej se, dokud nedorazíš domů. Pak u své matky teprve můžeš s tou pannou slavit svatbu. Ale tu truhlici střes jako oko v hlavě a nedávej jí své ženě do rukou, jakkoliv by tě převelice prosila. Jinak ji ztratíš na věky. Hilmar slíbil vše tak učinit. Zpočátku mu bylo lehce, neohlížel se, i když by to byl rád učinil, ale už jednou byl za svoji zvědavost potrestán a to měl právě na mysli. Když byl konečně doma u matky, otočil se rychle a uviděl panu. Popadnul jí kolem krku a políbil ji. Měla na sobě sněhobílé šaty a byla krásná jako den. A Hilmar se toho pohledu nemohl nasytit. Tak byly slaveny zásnuby a Hilmar byl celý blažený, ale panna byla smutná a zaražená. Hilmar vynakládal všechnu myslitelnou námahu, aby ji rozveselil, ale vše nadarmo. Dal bych ti cokoliv, jen kdybych tě viděl konečně šťastnou, řekl Hilmar. Tak mi dej moje krásné šaty, které jsou zavřené v truhličce. Tu Hilmar poblednul úlekem, jak mohl tak pošetile vyslovit a nerozvážně slíbit něco, co by ho mohlo přivést do neštěstí. Dlouho a dlouho váhal. Konečně vyhrála oddanost a velká láska k té dívce. Přemlouval se a utěšoval. Snad jí tím nezabijí, řekl si sám pro sebe. A pryč mi taky nezmizí? Potom Hilmar pečlivě zavřel všechna okna i dveře. Sotva ale truhlici otevřel, dívka kvapně popadla šaty, přehodila si je přes sebe. V tom okamžení z ní byla zase labuť a komínem uletěla pryč. Hilmara zasáhla nesmírná bolest,
vyběhl.

Šel ven a jen se za ptákem díval. Pak se však rozběhnul do lesa za tím starým mužem, aby si mu postěžoval. Uletěla mi pryč, řekl Hilmar nakonec. Řekni mi, kde ji mohu najít, kdyby to mělo být třeba na konci světa. Najdu ji, nebo ti velmi miluji. Tu stařec pravil. Je daleko na jednom ostrově v moři a hlídá ji sedmihlavý drak. Je velmi těžké se tam dostat. A když už se tam přece jen dostaneš, ten drak tě zabije. Ale Hilmar se nedal zastrašit. Vrátil se domů, pobral si šaty a všechny boty, co doma měl, a vydal se do světa. 7 let putoval, až všechno to oblečení a ty boty roztrhal. Únavou nemohl už dál, ale široko daleko žádné moře neviděl. Klesnul na jeden pahorek a zamýšlel tam zemřít. Tu uslyšel pojednou v dálce nějaký lomos, který se stále přibližoval a konečně viděl 3 svalnaté obry, jak se perou. Tak se jich hned zeptal na příčinu jejich sváru. Inu, řekli mu, no, jedná se o nejcennější věci na světě, o jeden plášť, který toho, kdo jej nosí, činí neviditelným, o jeden klobouk, který toho, který si jej nasadí, kam si přeje, zanese, a o jeden meč, s kterým ten, kdo ho nosí, nad každým zvítězí. Kdo tyhle 3 věci vlastní, může překrásnou panu, která je v zajetí na ostrově v moři, zachránit a spolu s ní si zasloužit velkou říši. Hilmar se nad tou řečí zaradoval a vrátila se mu opět naděje. Jestli je to pravda, já vám to pomohu rozhodnout. Přineste ty věci sem a zápaste jeden s druhým. I prostomyslní obři okamžitě plášť, klobouk i meč Hilmarovi přinesli a popadli se vzájemně za vlasy. Hilmar rychle sebral meč, hodil na sebe plášť, nasadil si klobouk a zvolal, ať jsem ihned na tom ostrově. A byl pryč. A ti hloupí obrové jen koukali jako vyjevení. Když se pak Hilmar objevil na ostrově, sundal klobouk i plášť, vzal si meč a vydal se na hrad. Drak se zrovna slunil před bránou a krásná panna jej musela výskat. Najednou drak ucítil člověčinu, zasyčel a kroutil se vztekem. Ale Hilmar neohroženě přistoupil až k němu a jednou ranou mečem mu srazil všech 7 hlav. Pak se Hilmar rychle zahalil do svého pláště a šel na hrad. Tam našel truhlici s labutími šaty, vzal ji a hodil do moře. Pak si plášť sundal a ukázal se paně, své nevěstě. A ona jej ihned poznala a byla celá přešťastná. Hilmar pak pomocí kouzelného klobouku na dračí hrad na dalekém ostrově přinesl svoji matku. Potom slavili veselou svatbu a Hilmar se stal králem a pánem té země a všech pokladů, které drak nashromáždil.

0: Tomu nerozumím.
1: Ale vždyť to je přece jasný.
0: Jo?
1: Ty babky tak drbaly a mleli přitom jazykem o zuby, až si je vymlátili.
0: Aha!
1: Že to zrovna tobě není jasný, to nechápu.
0: Jak to myslíš?
1: A jen tak. Jestli se ti nevyklají zuby.
0: Je, a víš, že jo. Tuhle mi dokonce jeden vypadl, tady jde ten přední dole.
1: No, tak vidíš. Zavři si to.
0: Uh-huh.
1: Už je to tady, takhle to totiž začíná. Nemáš tak mlít pantem.
0: Jo, babinko.
1: Ko.
0: Teda.
1: Kokodák, sedla maňka na bodlák.
0: A hrvínek do trní, bylo mu to peprný.
1: Ano, dobře, dostala jsi mě, dobrá. Je to 1-0.
0: No.
1: Ale teď hned vyzkouším tvůj ostrovtip. Hádej, proč kohout zavírá oči, když kokrhá?
0: Nevím.
1: Aby všichni viděli, že to umí z paměti. Ale to bys přece ty měla vědět. Máničko,
0: Jo. Hurvínko, mě tvrdí, že jsem slepice.
2: No tak hurvínku.
1: Táťulíčku.
2: A co je?
1: Nečti si ty noviny a hrej. Tatíčku, hrej.
2: Synu jakou?
1: My máme slepičku za kamny v košíčku chocholatou.
2: A díty?
1: Tatíčku, hrej.
2: Synu jakou?
1: My máme máničku za kamny v košíčku kudrnatou.
0: No, slyšel jste to, pane Spejble?
2: Co?
0: No, zas už o mě říkal.
2: Co?
0: Že jsem slepice.
2: Hurvinku.
1: To není pravda.
2: No proto.
1: Manička by byla špatná slepice.
0: A proč?
1: Protože jsi nesnášenlivá.
0: Nejsem.
1: A seš.
0: A nejsem.
1: A seš.
0: A nejsem.
3: No tak, děti, co to tady zase je?
1: No.
3: Jenom jsem si na chvilinku vyšla na zápraží podívat se, jak tam je, a hned je tu takový vyrval. Co se to tu děje?
2: Ale nic moc, paní Kateřino. Děti si hrají na kohoutka a slepičku.
3: Ale to je hezké. No.
4: Ale děti, přestaňte se přitom hádat.
0: Platí, bábinko, moudřejší ustoupí.
1: Ha, to bych chtěl teda vědět, proč si myslíš, že jsi chytřejší než já. Ani tu hádanku o kohoutovi si neuhodla.
0: No, neuhodla. Ale jsem zvědavá, jestli ty uhodneš tuhletu.
1: Tak schválně.
0: Proč kohout ráno tak radostně zpívá?
1: No,
0: to by si zrovna ty měl vědět.
1: No, tak mi to prozrád.
0: Přece proto, že se nemusí umývat. To by si ty měl rozumět, ne?
1: Počkej, co? To není fér. Já jsem čistý.
0: Jo.
1: Dneska ráno jsem se postavil na váhu před i po mytí. No, a pokaždé jsem vážil stejně. Já mám vodu rád. Jsem v ní jako rybka.
0: Jo, tak ti dám ještě jednu možnost, jak si vylepšit pověst. Rybko? Řekni, jakých ryb je v rybníce nejvíce?
1: No...
0: Mokrých přece, rybko.
1: Hele, neříkej mi rybko.
0: Tak pacholku.
1: Neříkej mi pacholku.
0: Tak pacholíčku.
2: Také já jsem pacholíček býval, také jsem já nové šaty mýval. Kabát nový, papírový, kalhoty slaměný, boty nový, cibulový, podešve makový a čepici rákosovou, na ní ptačí pírko. Takhle já jsem chodívával v noci na špacírko.
0: A co to je to, špacírko?
3: No přece špacír.
2: No.
0: Co?
3: No špacír, procházka.
4: Ti mladí, nic už nevědí.
2: Jo, jo, paní Katko, to bývaly časy, co? Když jsme my taky byli

0: Kde pak, paní Kateřino, už není nic tak, jak bývalo.
1: Moje řeč, pane Svejble.
2: A je,
1: tak, tak, správně.
2: Už to zase začíná. To jak ta Julia s bábinkou začnou vykládat o starých časech, je jediná záchrana. Zdrhnout.
3: Platí, jdem ven. Bábinko.
1: Ano, co je, co je?
3: Ty jsi chtěla, abychom šli ven na sníčko.
1: No, to ano.
3: No tak my bychom šli...
2: Na sluníčko.
1: Jo, to vám ráda věřím. Ale při tom našem povídání to tak uteklo, že venku už je tma. Takže?
3: Takže?
1: Jde se do Hajan a ne na výlet.
3: Ale bábinko, prosím
1: tě, ale ne,
3: bábinko.
1: Konec řeči. Rozluč se hezky s panem Spejblem a s Hurvinkem a šupky na kutě.
3: Dobrou noc, pane Spejble.
0: Dobrou, dobrou.
3: Hurvinku, dobrou noc. Pytel blech na pomoc, aby tě štípali celou noc.
2: Maničko, dobrou noc. Pytel vší za uši, pytel švábů do rukávu.
3: Háji, popo, jde spát, kluku.
2: Nepůjdeš-li pryč, vezmu na tě bič.
3: Tak ahoj.
2: Ahoj. Ráno, jo?
3: No,
2: ráno.
3: No.
2: Dobrou noc, paní Kateřino.
1: Dobrou, dobrou noc, Hurvinku.
0: Tak hurvajš. A teď umít a spát.
2: Taťu, Lulínku, ještě u kolébavku.
0: Ale prosím tebe, když už seš na to veliký.
2: Ale taťu, Lulínku, nejsem.
0: Ale nedublej si ten palec u nohy.
2: Taťulinku, prosím, prosím, jenom jednu ukolébavku, prosím.
0: Ano, tak dobře, no, ale jenom jednu.

0: Ještě jednu.
1: No tak dobře, ještě jednu. Spí, andílku, spí. Zamhuř očka svý, až se vzal.

0: ještě jednu.
1: Ano, tak dobře, ještě jednu, no. Spí, miláčku, spí, zamkni oči.

0: Ještě, Hurvínku, ještě, Hurvajs. Ještě jednou řekneš ještě a místo bubnu ti zabumbuju, taťulíčku. Ještě, Hurvajs.
1: Ještě ti chci dát dobrou noc.
0: Jo, to vidíš, no. Ty bys mohl být nejhodnější chlapec na světě, kdybys chtěl.
1: Já bych chtěl.
0: No to vidíš.
1: Ale když mě do toho vždycky něco vleze, no.
0: No to je právě to, no.
1: Ale aby ti to nebylo líto, tak já ti za to, že jsi na mne tak hodný, povím pohádku.
0: Ale to nemusí být.
1: Ale ano.
0: No, tak jak myslíš.
1: Tak si tady raději hezky sedni.
0: Jo, no.
1: A poslouchej.
0: Ano, prosím.
1: Tak, byla jednou jedna krásná váza. A ta váza stála vždycky tamhle na stolku. A ta váza je rozbitá.
0: Cože?
1: Dobrou noc.
0: Dobrou.

0: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
1: Jednou šla Víla a Málka po mezi kolem šípkového keře. V tom slyší, jak někdo volá hláskem tenčím než nitka. Tak bude to nebo nebude? A Málka se líp podívala a vidí, jak se na keři mezi zelenými větvemi houpá poupě. Byla v něm zavřená maličká růženka a pořád volala. Tak bude to nebo nebude? Já vím, už bys chtěla ven, řekla Víla a Málka a zaťukala na poupě kotníkem. Pusť tu růženku. Jenže poupě ne a ne rozkvést. A tak si Amálka vzdychla. To je těžká věc, růženko. U nás v lese bych poupě snadno dokázala rozkvést v květ, ale na mezi to neumím. Tak bude to nebo nebude, volala růženka v poupěti. Hleda, že bych došla pro vodu a zalila ten líný šípek, aby si pospíšil, řekla Amálka. Jsi hodná, jenže moc mluvíš, zavolala z poupěte růženka. Běž radši pro vodu. Cestou k rybníku potkala Amálka raka. Byl to veliký černý rak a říkalo se o něm, že je pěkný jako rytíř. Teď seděl za kamenem a byl nešťastný, že mu každé tykadlo ukazuje jinam. Proč pak nosíš tak nepořádně tykadla? Zeptala se Amálka.
2: To je tím, zabručel rak, že mi ráno upadlo křemínkové zrcátko a nemám se do čeho podívat.
1: Vždyť tamhle leží, tak si ho zvedni, řekla Amálka.
2: To se lehko řekne, zabručel rak. Jen se podívej.
1: Namířil si k zrcátku nosem a leze. Ale čím víc leze, tím je od zrcátka dál. Takhle by ses k zrcátku nedostal nikdy, řekla Amálka. Musíš pozadu, vždyť jsi rak. Rak bezradně složil klepeta do trávy.
2: Když si k zrcátku namířím ocasem, tak ho zas nevidím.
1: Amálka mu říkala či a hato a rak podle toho rejdoval rovnou k zrcátku. Podíval se do něho, srovnal si tykadla a zas byl pěkný jako rytíř. Potom povídá Amálce poračím.
2: Ža šedup, tavo bez top, uzumop it ikat.
1: Až budeš potřebovat, pomůžu ti taky. Amálka se zasmála, že rozumět rakům dá takovou práci. Řekla, a to bych ráda věděla, čím by rak mohl pomoct Víle. A šla dál k rybníku. Na břehu si podkasala šaty, našla si prázdnou škebli a že do ní nabere vodu pro šípkový keř. Když nabírala vodu, vyjel z rybníka vodník. Byl to vodník Kebule, ta zlá žabí hubička. Co v něm bylo dobrého, vešlo by se do loužičky. Za to zlé by přeteklo přes hráz. Popadl Vílu a Málku za ruku a zakvákal. Stáhnu tě dolů a budeš mi tam dělat hospodyni.
3: A Málka se vylekala.
1: Jenže, povídá vodníkovi, já jsem Víla lesní a ve vodě být nemůžu.
3: Ke všemu si Kebule veliký ošklivec.
2: Vodníka Kebuli to dopálilo, až se od něho ohřála voda v rybníce. Udělal vlny od břehu k břehu a řekl, tak já si tě, Amálko, dolů nepovedu. Budeš mi hospodařit při břehu v puškvorcích a míchat mlhu.
1: Mezi řečí sáhl Kebule tlapkou sem, sáhl tam, natrhal sítí a upletl z něho zelenou klícku.
2: V téhle klícce si tě budu chovat, abych tě měl bezpečnou.
1: Poklopil klícku na Amálku
2: a sám sjel do hlubiny. Víla Amálka tam sedí v zelené klíčce, překládá škebly z ruky do ruky a trápí se. Vodník Kebule jí vzkazuje po rybách, aby mu šla hospodařit. Ale Amálka, že ne a ne. Když už klícka začala vadnout a Amálka byla málem utrápená, zvedla se vlna. Když odplynula zpátky, stál tam rak.
4: Uondej alíf ivokar, ehur dop kar elíf,
2: povídá Amálce. Jednou víla rakovi, po druhé rak víle. A potom se dal klepety do klícky. Uštípl u klícky petlici. Amálka vyběhla ven, nabrala do škeble vodu a zalila šípkový keř. Poupě se otevřelo, vykoukla růženka a řekla: je, to je na světě bílé, v poupěti bylo jen růžově. Panenko, povídá nakonec víla Amálka, to já nevěděla, že se toho tolik stane, když jen přejdu kolem šípkového keře.
5: Klíči od sklepa. Někdo si možná myslí, že být klíčem od sklepa je pořádná otrava. Ale pro klíč to vůbec není otrava. On visí na háčku v kuchyni jako netopír a zdá se, že spí. Někdy opravdu také spí, ale většinou pozoruje, co se v kuchyni děje a poslouchá, co se mluví. Tím se baví, když právě nemá co na práci. Klíč totiž chodí odmykat sklep. No to se ví, že to není žádná lehká práce. Zámek u sklepa je těžký a klíč má jenom jednu nohu a žádné ruce. Zkuste to, otevřít zámek jednou nohou a uvidíte, že to není hračka. Zvlášť na podzim, když je vlhko, zámek zrezivý a to se musí klíč vší sílou opřít, aby ho otevřel. Až mu praská v noze. V zimě zase je zámek studený. Klíč přijde z kuchyňského teplička a teď má strčit nohu do té ledové dírky v zámku. To je lidi o nachlazení. Ale zimu má klíč stejně nejraději. V zimě chodí za okno od kuchyně síkorka. A když se v kuchyni větrá, aby pára z hrnců vyšla ven, tak si spolu povídají. Chodí tam taky vrabci, jenomže ti se pořád hádají a říkají samé hlouposti. To síkorka nedělá. Nikoho nepomlouvá, s nikým se nehádá a řekne klíči všechny novinky. Tak třeba přiletí a povídá. Jestli pak víš, klíči, že ten starý zajíc si koupil konečně nový kožich?
6: Dobře udělal, řekne klíč, vždyť ho měl už celý vypelichaný, ještě by chytil v zimě reuma.
5: Naříká, že byl drahý, prý ho stál všechny úspory, řekne síkorka.
6: Zdraví je přednější,
5: odpoví na to moudře klíč. Máš pravdu a je to krásný, teplý kožich, padne mu jako ulitý a má moderní fazónu. Síkorka tohle všechno věděla, protože měla hnízdo v lese za zahradou, kde bydlel i ten starý zajíc. V zimě jí sypali v kuchyni za okno. Měla to jako v restauraci, hotové jídlo až na stůl. Chodila k jídlu pravidelně, jak se má, ale jeden den nepřišla. Byly právě mrazy a všude spousta sněhu.
6: Co se jí jen mohlo přihodit, myslel na ní klíč.
5: Síkorka přišla až na Štědrý den. Byla vyhublá a sotva se vlekla.
6: Už jsem měl strach, že se ti něco stalo, přivítal jí klíč.
5: Chytla jsem síkorčí nemoc, ani nevím z čeho. Ještě štěstí, že jsem měla doma aspirín.
6: A co si jedla celou tu dobu?
5: Právě že nic. Teď v zimě se v lese nic nesežene, odpověděla Sýkorka. Jsem hladem tak zmožená, že sotva lítám.
6: A za oknem už nic není. Ti vrabci jsou takový nenasytové, že ti nic nenechali.
5: Já hladem asi umřu, velice smutně řekla Sýkorka.
6: Sýkorko, musím teď jít do sklepa, řekl Klíč. Počkej tady na mne, až se vrátím, snad něco vymyslím.
5: Počkám, však bych slabostí ani nemohla odletět, povzdychla Sýkorka.
6: Cestou do sklepa Klíč přemýšlel, jak by Sýkorku zachránil před smrtí hladem. Na nic nepřišel. Otevřel zámek a čekal. Vždycky, když ve sklepě čekal, než zase zamkne, bavil se se svíčkou.
7: Nazdar, svíčko, řekl jí, jak ses vyspala?
8: Ale mizerně, kamaráde, odpověděla svíčka. Jak zhasnu, tak myši spustí takový randál, že nemůžu spát.
6: Svíčka si pokaždé stěžovala na myši, a tak Klíč ji už moc neposlouchal a myslel na Sýkorku.
8: Co jsi tak zamýšlený?
6: Zeptala se svíčka. A Klíč ji vyprávěl, jak chudinku Sýkorku čeká smrt hladem. Svíčku to velice dojalo a uronila horkou voskovou slzu.
7: Au, vykřikl někdo, dej přece trochu pozor, svíčko, vždyť si mě spálila.
6: Kdo to mluví? Ptal se překvapeně Klíč.
8: Ale to je kus špeku, visí tady právě pode mnou, řekla svíčka. A na něj kápla moje horká vosková slza.
6: Špek je přímo lahůdka pro Sýkorky, zradoval se Klíč.
8: Máš pravdu, lahůdka, řekla svíčka. Špeku, dej kousek Sýkorce.
7: Nedám, řekl špek. Že se nestydíš, řekl Klíč.
8: Ty tlustochu, to by jen prospělo, kdyby tě trochu ubilo,
6: pustila se do něj také svíčka.
7: Ať jsem tlustý, nedám ani kousek.
6: Myši tě sežerou, strašil ho Klíč.
7: Nesežerou, nemůžou ke mně, já visím ve vzduchu, posmíval se špek.
8: Tak dáš nebo nedáš, řekla svíčka s velkou rozhodností ve hlase.
7: Nedám, odseklý špek.
8: Když nedáš, pokapu tě úplně horkým voskem, řekla svíčka.
7: Au, au, au,
6: naříkal špek.
8: Co brečíš? Ještě jsem ani nekápla, ale hned začnu, řekla přísně svíčka.
7: Ať si tedy kousek vezme, plačtivě svolil špek.
6: A Klíč udloubil svou silnou nohou pěkný kousek špeku.
5: Když se vrátil do kuchyně, Sýkorka seděla za oknem celá schoulená a skoro zmrzlá.
6: Klíč ji honem dal špek a tak Sýkorka dostala k Vánocům dárek, jaký si jen mohla přát. A možná, že ji tím zachránil před smrtí. Sýkorka mu potom po celý rok každý den ráno chodila zpívat za okno pěknou písničku.

0: ozvalo se za malou chvilinku odkud si zhora. Několik broučků a mušek, kroužících ve vzduchu, poznalo pytlíka a hned se všichni snesli k zemi. Koukejte, jak si odfukuje. Vydá ho o spalce. Co pak se mu asi zdá? Rokovali, chodili kolem něho a přitom všichni šlapali v rozlitém inkoustu. A co je to tady? Zarazili se před bílým papírem přichystaným pro plány. To vypadá jako nějaké cvičiště. Zacvičíme se na něm. A za chvíli broučci a mušky seřazení v řady pochodovali, otáčeli se, běhali útokem a cvičili prostná po bílém papíře a ovšem dělali za sebou nohama čáry od inkoustu, že tam za chvíli nebylo skoro ani místečka čistého. Pro pánečka, koukejte se, co jsme to provedli, vykřikl najednou jeden mol a když to všichni uviděli, sebrali rychle nohy na ramena, roztáhli křídla a zmizeli na všechny strany zrovna v pravou chvíli. Neboť právě se vracel starý tesařík s mladým, aby se podívali, jak je pytlík se svou prací daleko. Koukejte ho, chlap jeden líná, chrápe tu, místo aby dělal, zvolal hrubě starý tesařík. Otče můj, co to díš, odpověděl vzdělaně syn. Nelaj pytlíkovi a pozři na jeho rysy.
1: Co mám pozřít jeho krysy? Ptal se nechápavě otec.
0: Pozřít máš, podívat se máš na jeho rysy. Jak to narýsoval, ký to umný plán. Kružnice, přímky, spirály, smyčky. Takového plánu jsem si, otče, vezdyž dál. Jásal mladý tesařík nad počmáraným bílým papírem. Ký to div, že se po také práci oddal snům. Otče, chutě do práce, nemeškejme podle toho plánu stavěti. Starý tesařík se v tom plánu nijak nevyznal, no, ten mladý také ne, ale začali stavět, nosili třísky, svazovali je trávou, sykali větvičky, rozkousávali kůru, dávali jedno přes druhé, no, kroutili to podle toho, jak se broučci na papíru otáčeli. Chvilku jim to padalo na jednu stranu, tak to tam podepřeli, chvilku zase na jinou, tak to podepřeli na druhé straně a za hodinku byli to pilní chlapíci, měli stavbu ne jako prašnou bránu, ale jako opravdovou popletenou babylonskou věž. Odevšad něco trčelo, všude něco překáželo, všude něco viselo a padalo, ale bylo to vysoké a dole to mělo díru jako vchod a to jim stačilo. Nuž, necht nyní náš bohatýr procitne, řekl mladý tesařík zářící pýchou nad zdařilým dílem a zatahal pytlíka za nohu.
2: Co je?
1: Kde je plán?
0: Vyhrkl pytlík a začal hmatat kolem sebe. Tesaříci čekali, co řekne, až uvidí postavený dům, ale pytlík najednou jakoby skameněl. Chaloupky si vůbec nevšímal a jen očima doširoka otevřenýma hleděl přímo před sebe na cestičku. Hrůza! Po cestičce vážně kráčeli. Potemník, krtonožka, chroust a splešťule blátivá rovnou k němu. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta! Začala najednou krtonožka, tesaříci mysleli, že je to nějaký kulomet a utekli pryč. Ta-ta-ta-ta-ta-tam! Dokončila koktavá krtonožka a ukázala na pytlíka.
1: Za ním, zavelel potemník, který už ho také spatřil a už se zahájil ohromný útok na pytlíka.
0: Kam se honem schovat? Pytlík viděl díru do babylonské věže a vletěl dovnitř. Pro následovatelé za ním. Pytlík viděl v babylonské věži jakousi skulinku, tak honem ven. Ale jak vyrážel ven, srazil podpěry, trámy a třísky a bumbu, rumbu, třísk a prásk. Celá stavba se zřítila. Spadly kamínky, kůra, sloupy a stropy, všecko křížem krážem na potemníka, krtonožku, chrousta a splešťuli blátivou tak prudce, že ani potemník neměl čas nad všemi roztáhnout deštník. Tesaříci, kteří k té spoušti polekadně přiběhli, měli co tahat, když je chtěli dostat ven. Teprve když si nešťastníci narovnali údy, ohmatali boule, když zjistili, na kterou nohu kulhají a kterým prstem nemohou hýbat, začali se ptát po pytlíkovi. Ale ten už byl pryč, daleko, daleko pryč. právě se procházel u růžového keře.

0: má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
1: Jednou Křemílek a Vochomůrka seděli v trávě a přiletěl k ním komár. Takový tenký panáček. Lítá sem a lítá tam, až od toho těm dvěma píská v uších. Nakonec povídá: to je muzika, co?
2: Taková tenká, taková komáří.
1: Řekli Křemílek a Vochomůrka.
3: Když se vám má muzika nelíbí, tak to já vás píchnu.
1: Křikl komár a roztočil se jim kolem uší.
2: Dej si na nás pozor,
1: povídá Křemílek a zahrozil na komára prstem. Komár mu sedl rovnou na prst a už si chystá sosák. Vochomůrka smekl čepičku a komára do ní chytil. Komár byl pod čepičkou, ale nakonec Vochomůrka povídá:
2: přece nemůžu pořád chodit bez čepičky.
1: Tak komára pustili a znovu si sedli do trávy. Najednou někdo křikne:
3: cíprsk, achich, achich, cíprsk.
1: Po pasice běží ohnivý mužík a na každém kroku:
3: cíprsk, achich, achich.
1: Rojí se to od něho jiskrami, že už málem chytá tráva.
2: Co to vyvádíš?
1: Křikl Křemílek. Ohnivý mužík se zastavil, patou si vyryl do země důlek, aby nepodpálil, a skrčil se do něho.
3: Co bych vyváděl? Stůňu. Dostal jsem škrtavku.
2: Tak proč si nelehneš, když stůňáš?
1: Povídá Vochomůrka. Ohnivý mužík vzdychl, až se udělalo trochu kouře.
3: Proti škrtavce nic nepomáhá.
2: To je ale divná nemoc,
1: povídá Vochomůrka.
2: Tak co vlastně proti ní pomáhá?
1: Ohnivý mužík polikal jiskřičky.
3: To by se museli přivést 4 velké kameny. A musela by se z nich udělat taková komůrka. A já bych si do ní vlezl a vyškrtal bych se 60krát a byl by ode mě pokoj.
1: Křemílek s Vochomůrkou se rovnou rozběhli do chaloupky pro vozík. Křemílek táhl u oje a Vochomůrka strkal vzadu. Tak dojeli k hromadě kamenů.
2: Tyhle 4 jsou největší,
1: povídá Křemílek.
2: O jo, jenže kdo je unese, na to se musí chytře,
1: řekl Vochomůrka.
2: Ale jak?
1: Povídá Křemílek. Chvíli tedy kameny obcházeli, až Křemílek řekl:
2: asi je budeme muset docela obyčejně naložit.
1: V proutkách si nalámali sochory, každý snědl borůvku pro větší sílu a dali se do toho. Pot se z nich jenom lil, až měli klusko pod patami. Když kameny naložili, zapřáhli se k oji a jeli. Cesta byla z kopečka a vozík jim div nevběhl na paty. Po rovině jeli pomaloučku a Křemílek byl samá starost.
2: Jen aby se nám ohnivý mužík zatím od škrtání neustonal.
1: Pak přijeli pod kopec, táhli, až ve vozíku praštělo. Vozíku se ale nechce nahoru ani oloukoť. Založili kola klínem, pustili oj a Vochomůrka povídá:
2: chudák ohniváček, nikdo mu nepomůže, uškrtá se na amen.
1: Tom se tam nese komár. Rozhlídl se, nabrousil si sosák do tenka a začal si zpívat tenkou písničku.
3: Pich, pich, pich, pich, ať si sudý nebo lichý.
1: Křemílek s Vochomůrkou popadli za voj a vyjeli s vozíkem do kopce tak prudce, že nahoře nebyl k zastavení. Nakonec postavili ze čtyř velkých kamenů komoru, ohnivý mužík si do ní vlezl a škrtal do 60. Když vyšel z komory, byl spokojený a mírný do růžova.
4: Tak vám, křemňůku s pochomůrkou, děkuju.
1: Líbezně se rozškrtl a bylo to jako roj svatojánků. Potom odešel do skal, kde ohniví mužíci bydlí, aby zbytečně něco nepodpálili.

0: chaloupce žili dědeček, babička a jejich dcerka. Jednou si děda na trhu koupil kozu a poslal s ní dceru na pastvu. Dcerka pásla celý den. Na večer kozu napojila a hnala domů. U vrat seděl děda a zeptal se kozy. Kozičko moje, jestli pak si dost najedená a napitá? Ale koza se ohlédla po dcerce a povídá. Nejedla jsem, nepila. Dcerka tvá mě hlady a žízní trápila. Rozhněval se děda na dceru, vyhnal jí z domu a druhý den poslal na pastvu s kozou svou ženu. Pásla babička kozu do samého večera. Potom jí napojila a hnala domů. Děda zase seděl u vrat a ptal se kozy. Kozo moje, kozičko, jestli pak si dost najedená a napitá? Ale koza se jen ohlédla po babičce a povídá. Nejedla jsem, nepila. Žena tvá mě hlady a žízní trápila. Dědeček se rozhněval i na babičku a vyhnal i jí z domu. Třetí den šel na pastvu s kozou sám. Pásl celý den, na večer jí napojil a hnal domů. Běžel napřed, sedl si před vrata a ptal se kozy. Kozičko moje, jestli pak si dost najedená a napitá? Ale koza povídá. Nejedla jsem, nepila. Lenost tvá mě dědečku trápila. To dědečka velmi rozlobilo. Přivázal kozu ke vratům a šel si pro bič, aby jí potrestal. Ale koza se utrala a utekla do lesa. Běžela, běžela, ani se neohlédla, až před ní stál zajícův domeček. Koza do něho vběhla. Zajíc nebyl doma, i vlezla koza na pec a tam se usadila. Zajíc přihopsal domů a slyší, že na peci něco šramotí. Ptá se, kdo je to v mém domečku? A koza na peci. To já, koza rohatá, nohatá a bradatá. Trkám, trkám rohama, kopám, kopám nohama. Kdo mi spaní překazí, na mé rohy narazí. Zajíc se polekal. Utekl do lesa, sedl si pod doubek a pláče.
1: Co se děje, zajíčku?
0: Ptá se ho vlk, co šel kolem.
2: Ach, ach, v mém domečku se usadilo neslýchané zvíře. A kde budu bydlet já?
0: Vlk se hned tak někoho nelekne.
1: Neplač, kamaráde, já to neslýchané zvíře vyženu.
0: Jde vlk k domečku a zavije.
1: Kdo je to v zajícově domečku?
2: To já, koza rohatá, nohatá a bradatá. Trkám, trkám rohama, kopám, kopám nohama. Kdo mi spaní překazí, na mé rohy narazí.
0: I vlka to polekalo tak, že utekl. Zajíček zase sedí sám pod doubkem a jde okolo medvěd.
3: Proč pláčeš, zajíčku?
0: Zajíc mu všechno pověděl, jak se neslýchaného zvířete bál i šedý vlk, ale medvěd mu řekl.
3: Nic neplač, zajíčku, já to zvíře vyženu.
0: Šel k domku a zakřičel.
1: Kdo je to v zajícově domečku?
0: A koza z pece.
2: To já, koza rohatá, nohatá a bradatá. Trkám, trkám rohama, kopám, kopám nohama. Kdo mi spaní překazí, na mé rohy narazí.
0: Medvěd se lekl. Nikdy o takovém zvířeti dosud neslyšel. I on utekl do lesa. Sedí opět zajíc pod doubkem a pláče. Jde kolem kohout se hřebínkem na hlavě a s ostruhami na patách.
1: Kikiriki, zajíčku, proč pláčeš?
0: Zajíček vypověděl kohoutkovi své trampoty.
1: Neplač, zajíčku, já to zvíře vyženu.
0: Jak bys to ty, malý kohoutku, dokázal? Vlk hnal, nevyhnal. Medvěd hnal, nevyhnal. Jak pak bys mohl ty, kohoutku, takové neslýchané zvíře vyhnat?
1: A přece je vyženu.
0: Vletěl do domečku, stál na prahu a z celé síly, jak uměl, zakokrhal.
1: Kikiriki, kikiriki, ať si kdo si rychle pryč. Kosu mám a posekám tě, vezmu bič a vypráskám tě. Vymáchám tě v řece, ať si pryč z té pece.
0: Koza se polekala tak mocného mstitele, vyrazila ze dveří jako blesk a už jí tam nikdy nikdo neviděl.

0: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
1: Bravo! Bravo! Bravo!
2: Moc děkujeme, mistře Cvrčku.
1: No to já už slyšel lec jakou hudbu, aby ne, dokonce i flašinet, ale vám se hned tak něco nevyrovná, mistránku.
3: Teď se ví, my Cvrčci jsme muzikanti.
1: No všem, vy Cvrčci a já.
4: Je, vy umíte taky na housličky.
1: No, protože umím všecko, všemu rozumím.
4: Či všecko znáte.
1: A tudíž dovedu i na všecko hrát.
2: Jenom jestli se náhodou zase nevytahuješ.
1: No, já se někdy vytahuju, haha.
4: Zahrajte nám taky na housličky.
1: Proč na housličky, já jdu zahrát na jinačí nástroje.
4: Tak ukažte.
1: No to je pro mě úplná maličkost. Semhle, tamhle se na něco brnkne, foukne, ťukne, klepne, pískne, tedy tak podobně. A už to hraje. Příkladně pryskyřník. Stačí, abych umělecky zafoukal do jeho dutého stonku. Je líbo něco jemnějšího, sličná slečinko, který rádo se stane, stačí rozhoupat zvonky ruční. To nám to zvučí, to nám to zní. Hledajte prosím bedlivě naslouchat i na docela obyčejné stéblo trávy. To

0: To je co? Ale to není ještě všechno. Dokážu zahrát i na kopratiny. Zim, zim. Ale dovolím teď pozor. Když se to dá všechno dohromady, zazní kapela, jaké se žádná jiná nevyrovná. A všecko dokážu já sám.
1: Mi fuší, praskají žitky, skáčou čukešima hlavami, puká jen rozkočí.
0: No prosím, to je tím, že moje hudba má ten správný říz.
1: Takové vrzání a chňourání, třískání, vřískání, břinčení, škvrčení a kňučení. Chlubíš se, že všude byl.
0: No taky, že byl.
2: Že všechno zná, všechno viděl.
0: Taky, že byl.
1: Opravdickou krásnou muziku si nejspíš jakživ neslyšel.
0: Taky, že slyšel na vlastní oči.
2: Ty očima se přece koukáš.
0: Pardon, na vlastní uši jsem ji viděl.
2: Je, ušima se přece nekoukáš.
0: To mě voda pletete, sedmitečnice kouká, nekouká, na tom nesejde, ale muziky jsem se něco naposlouchal. Aha, jaké?
2: Jo, někde na pouti, co? Tam je taky plno takového žinčení a ječení, výskání, pískání, houkání a rámusu. Zrovna jako když hrajete vy.
0: Moje hudba, moje umělecká muzika, že jo, rámus, no dovolte.
2: Ale mně se náhodou na půti moc líbí.
0: Líbí? Tak to jo.
2: Ano, já se ráda houpu a vozím na kolotoči, prosím.
3: Tak víte co? Udělám vám houpačku a kolotoč.
2: Je to, že byste dokázal.
3: Proč ne?
2: A skluzavku?
3: I skluzavku?
2: A lochnesku? No,
3: třeba taky.
2: A turecký med, je ten já tuze ráda. A žužu, cucavou vatu, tobogán, limonádu, autička, pražené mandle, opékané vůste a...
3: Zkrátka udělám celý Luna Park se vším všudy.
2: Jú, to bude prýma.
3: Jenomže, milá Beruško, nemyslete si, že to všechno bude jenom pro vás.
2: A pro koho ještě?
3: Pro všechna hodná broučátka z okolí. Hlavně pro dětičky Ploštice Růměnice, kterých je 694.
4: 699. Dnes ráno se vylíhlo 5 nových.
3: No čím víc, tím líp. Aspoň bude v tom Lunaparku pořád veselo.
2: Ale já se nechci dělit s nějakými ploštičaty. Já chci všecko jenom pro sebe.
3: No co by to bylo za pořádek?
2: Jsou to škvrňata, prťata, mrňata a prckové. Když to já jsem slunečko sedmitečné. Ze všech nejpěknější, nejkrásnější a nejsličnější, abyste věděl. O, řeknu to mamince, že jste na mě ošklivý. A hněvám se a zlobím. Jsem uražená a odcházím.
3: Jen ať si jde, Beruška rozmazlená, sobecká.
4: Tak, tak, Ferdo. Ani nevíš, jak mě těší, že uděláš něco pro potěšení těm 699 malým ploštičátkům. A víš co? Já ti pomohu. Tak šikovný jako ty, že co nejsem, ale snad dokážu sem tam něco přidržet, stuknout, přinést a tak podobně. A až bude všecko hotovo, popadnu housličky a budu na tom Lunaparku vyhrávat nejveselejší kousky.

jak skřítek Racochejl přišel na svět. V černém lese, napůl zapadlé do vlhkého mechu, leželo malé, strakaté vajíčko. Přes den na něj ze zhora skrz koruny borovic pražilo slunce a v noci mu po skořápce skotačily měsíční paprsky. Ale vajíčko nic. Spokojeně leželo v hebkém mechu, ani se nehnulo. Až jednou strhla se v

0: Z mechu se zakoušelo, vyvalila se horká nazelenalá pára, ve vajíčku to zapraskalo, překulilo se a dole z něj vykoukly dvě nožičky. Pak to zapraskalo po druhé a po stranách se vysunuly dvě ručičky a vajíčko se postavilo. Chvilku se tak nějak pomotávalo, točilo se dokola a potom zase upadlo. V tom samém okamžiku pukla skořápka docela a rozpadla se na dva kusy. A vyskočil skřítek racochejl. Bylo to takové tenké holátko s velikýma ušima, třemi vlásky na hlavě, ale už uměl pěkně zlobit.
1: Co je to tu za randál?
0: Zavřískal nespokojeně.
1: A zima je tady, ve vajíčku mi bylo líp. A
0: v tu chvíli mu spadla rovnou na hlavu tlustá dešťová kapka, až se mu nohy podlomily.
1: A prší na mě.
0: Rozkuckal se skřítek, honem na sebe překlopil půlku z kořápky a schoval se. Ráno nebylo po bouřce ani stopy. Racochejl seděl schoulený na mechovém kamenu a veliké uši se mu klepaly zimou. Šel kolem hraboš. Když uviděl skřítka, povídá:
2: dám ti kožich, nebo tady ještě zmrzneš.
1: A co budeš mít ty?
0: Zeptal se racochejl a popotáhl.
2: Ale mám doma ještě jeden,
0: mávl tlapkou hraboš.
2: Ber, dokud dávám, je pravý, hraboší.
0: A tak dostal skřítek racochejl kabát. Pravda, byl mu kapánek větší, trošku ho tahal za sebou po zemi, ale bylo v něm teplo. Za chvíli šla kolem stonožka. Dělalo to pěkný rámus, když pochodovala, bodeť by taky ne, když měla na každé botě podkůvku. Otočila hlavu dozadu a křikla:
1: zastavit, stát, raz, dva.
0: A všech těch 100 nohou se rázem zastavilo.
1: Jak to, že nemáš boty?
0: Zeptala se zvědavě.
1: Jo, já jsem se teprve dneska v noci vyklubal z vajíčka,
0: vysvětloval racochejl.
1: Ten kožich jsem taky dostal. Tak já ti nějaké dám,
0: rozhodla se stonožka.
1: Mám jich stejně nějak moc. Když mi budou dvě chybět, tak se to ani nepozná. A nebudu jich muset aspoň tolik pucovat.
0: Zachechtala se. A tak přišel racochejl ještě taky k botám. Když stonožka oddusala, seskočil z mechového kamenu a šel se podívat do lesní kalužinky, jak mu to sluší.
1: No, žádná sláva to není,
0: povídá, když se na sebe dost vynadíval.
1: Už mám jak žebravý placky, na hlavě dva, ne, tady je ještě jeden, 3 vlasy a v tom kožichu vypadám jako strašidlo.
0: Ale potom mávl rukou.
1: No a co? Na začátek to stačí, vždyť jsem se teprve teď vyklubal.
0: A rozběhl se do lesa, aby si ještě taky našel nějaké bydlení. Proběhl kapradím, přeskočil konvalinkové listy, běžel dál kolem strouchnivělých pařezů a najednou racochejl si musel protřít oči, jestli dobře vidí. V křoví leží klobouk.
1: Je, kdo pak ho asi ztratil?
0: Šeptá si a rozhlíží se.
1: To by bylo něco pro mě. Takový klobouk, to je vlastně hotová chalupa. Jenom se musí správně postavit.
0: Převrátil klobouk střechou nahoru

0: a obhlížel ho ze všech stran. Chalupka by to byla pěkná. No jo, ale jak se dostanu dovnitř? Těžko.
1: Zašišlalo mu to najednou za zády. Postával tam myšák Rejsek a přátelsky cenil dva přední zuby. A hned skočil a vykousal v kloboukové chaloupce dvířka.
0: Ještě okýnko,
1: vzpomněl si Racochejl.
0: Aha, a jaké by to prosím mělo být?
1: Zašišlal Rejsek.
0: Takové to mrňavoulinké skřítčí? A nebo to od zhora dolů francouzské, jako na zámku? To já nevím,
1: řekl rozpačitě Racochejl.
0: Takové, abych mohl vykukovat. Vykukovat se přece dá z každého,
1: povídá Rejsek a vyhryzl po straně klobouku okénko. Rázem měl skřítek Racochejl i svou chaloupku. Ale ještě se ani pořádně nezařídil, už se hrne do dveří první návštěva, skřítek Polníček. Rozhlédl se po chalupě a diví se.
0: A kde máš postel? Ještě žádnou nemám,
1: pokrčil Racochejl ramínky.
0: Teprve jsem se nastěhoval. Taková měkká postel je přece velice důležitá,
1: poučoval skřítek Polníček.
0: Nadarmo se neříká postel, přítel člověka. Od toho jsme to my skříci odkoukali.
2: No jo, vzdychl Racochejl, byla by dobrá. Kožich a boty jsem dostal, ale kdo mi dá svou postel?
0: Nikdo, řekl Polníček. Musíš si ji udělat a já ti pomůžu. A aby byla obzvlášť měkoulinka, vezmem na to měkké dřevo, jo?
1: Navrhl Racochejl.
0: Správně,
1: přisvědčil Polníček.
0: Je vidět, že se rychle učíš.
1: Stloukli postel z vonavých lesních prkýnek a vystlali jí mechem. A kousek mlhy ustřihli na peřinu.
0: Tak, teď ještě musíme vyzkoušet, víš?
1: Řekl Polníček.
0: Jestli někde netlačí. A já se hlásím dobrovolně jako první.
1: Rychle vlezl do postele, přikryl se mlhovou peřinou a než by řekl švec, usnul.
0: Tlačí?
1: Zeptal se po chvíli Racochejl.
0: Netlačí.
1: Zavrněl ze spánku Polníček a spal dál. Racochejl tam postával, přešlapoval a když už to trvalo moc dlouho, nesměle se ozval.
0: Jo, já bych ji chtěl taky vyzkoušet. Netlačí,
1: zafuněl Polníček a vmuchlal se pod peřinu.
0: Vzbuď mě, až dvakrát zakouká. Koko, koko,
1: udělal Racochejl.
0: Tak honem vstávej, už dvakrát zakukalo.
1: Polníček vylezl z postele a smál se.
0: Vždyť jsem ti říkal, že se rychle učíš.
1: Racochejl vlezl pod peřinu a blaženě zavřel oči. A skřítek Polníček šel domů, aby vyzkoušel zase svoji postel.

0: Bylo jedno malé království a v něm žil mladý, veselý princ. A ten si chtěl vzít za ženu princeznu Eulálii z království ještě menšího.
1: Pošlete princezně dárky, poradil princi správce knihovny, nejchytřejší muž hlavního královského města. Pošlete dárky, které máte ze srdce rád.
0: A princ poslal princezně Eulálii krásnou červenou růži a ptáčka Slavíka.
2: Olala, dárky jsou to šarmán a hezonke.
3: Zasmála se princezna Eulálie a 7 dvorních dam s ní.
0: A zasmál se i její tatínek, císař.
2: Princ musí mít moc šikovného mistra zlatníka, když mu vytepal tak krásnou růžičku. Šveholila princezna a pohladila ji. A jau! Píchla se o trn.
4: A to není možné, ta růže je pravá. Je to obyčejná pravá růže, jakých rostou na naší zahradě tisíce.
0: Sakrble! A tfuj! Hned ten dárek vyhoďte, zvolal císař a mrkl po Slavíkovi. Nevidím pod jeho ocáskem žádný klíček na natahování, že on bude také pravý.
1: A jen to císař dořekl, Slavík zaspíval. A vyletěl z klícky a zakroužil 7 dámám nad parukami. To bylo zděšení.
2: Je živý a lítá. Ječely dámy a ta nejvyšší dvorní dáma, která dosáhla až na lustr, rychle otevřela nejvyšší okno a vykřikla kšá! A Slavík letěl zpátky domů k princi.
0: Že se nestydí poslat ti takové dárky, to si tě, Eulaličko moje, málo váží, když pro tebe nechce dát udělat u hodináře ani Slavíka na klíček. Vzkažte princi, že my o žádné pravé růže a Slavíky nestojíme a že princeznu nedostane. Nejdřív k princi doletěl jeho Slavík a hodinku za Slavíkem doletěl i císařův poštovní holub se vzkazem.
1: Tak pro princeznu Eulálii je pravá červená růže málo. Budu ji muset potěšit něčím jiným.
0: A princ si blátem pomazal tvář a šel k císaři do služby jako pasáček vepřů.

0: Slyšíte, dvorní dámy? V prasečím chlívku hraje hrací strojek O a zpívá písničku, kterou si hrávám jedním prstem na čembalo. Musím ten strojek mít. Utíkejte za pasáčkem, zeptat se, kolik by stál.
1: A dámy běžely kalužemi a prasátka je vítala a za minutku běžely zpátky. Hrůza, hrůza, pasáček chce za strojek 100 hubiček od princezny.
0: Oh, vy dáte 90 hubiček, milé dámy, a já 10. A ten strojek bude můj.
2: Ale pasáček řekl ne. Chci 100 hubiček od princezny. Není to strojek ledajaký. Když v něm dáte vařit vodu, pára vám prozradí, kde se co ve městě vaří. Přivoňte si.

0: opravdu všechny kuchyňské vůně města. U ševců vaří brambory s vodou. U rychtáře smaží slaninu. A na zámku zas budou k obědu ty malilinkaté lívanečky s monogramem císaře, princezny i šéfkuchaře Leona. Dámy s nosánky plnými vůní utíkaly za princeznou a křičely. Pasáček vepřů nemá obyčejný hrací strojek, ale zázrak, zázrak. A když princezně prozradili, že může každý den vědět, co vaří celé město, princezna zvolala. Bez váhání, dejte se dámy do líbání.
1: Ale pasáček, který nakoukl do zahradního altánku, zavrtěl hlavou. Kde pak? S dámami se hubičkovat nechci, princezno. Bez váhání se dám do líbání s vámi. A v prasečím chlívku.
2: A že srdíčko princezny Eulálie toužilo po hracím strojku víc než po čemkoliv jiném, začali. První hubička a druhá hubička a třetí hubička a čtvrtá a pátá a šestá a se střechy uviděl to pusinkování císařův poštovní holoubek, kterému věřil císař na slovo, co je mi psáno, to je dáno a co pošťák holub přinese, musí být pravda, říkával císař. A tu zase podivil, že ho teď holoubek tahal z postele a na nožičce neměl žádný dopis.
3: Copak, jakou zprávu mi neseš, neneseš?
2: Holoubek pošťák popoletěl k balkonu a císař ťapal v bačkorách za ním a holoubek vrků letěl až na balkon. A císař uviděl, co se děje pod střížkou prasečího chlívku.
1: 25. hubička a 26. hubička a 27. Počítal si pasáček s dámami a dáma Hortenzie dělala klacíkem čárky do bláta, aby se nepřepočítali. A prasátka vesele chrochtala.
2: A dost, zakřičel císař. A popadl svou levou bačkoru, mrskl s ní a ta přistála na hlavě dámy nejvyšší.
0: Nic nemůžem. Princezna chce pasáčku v vařící hrací strojek a ten stojí 100 hubiček. A my jen počítáme, aby se nepředala.
2: Kdo to kdy viděl, aby se urozená princezna hubičkovala s neurozeným pasáčkem? Eulálie, dost a domů.
0: Tatínku, jestli ten strojek nedostanu, uteču vám a vezmu si toho prince, co mi poslal tu ošklivou pravou růži.
2: A jen to princezna dořekla, ten princ vyšel z chlívka. Vymydlený, nastrojený, se zlatými knoflíky na košili i na kalhotách. Dámy udělali a údivem zachrochtala i prasátka. A aby ne, vždyť byla jedinými prasátky na celém světě, které pásl sám princ.
1: A princ, pasáček, se podíval na princeznu a řekl: milá Eulálie, já už tě nechci. K mé červené růži si přivonět nechtěla, ale vůně strojku ti docela popletly hlavu. Písnička mého Slavíka se ti nelíbila a prohloupý hrací strojek pro cinkavou hračičku se zhubičkovala s pasáčkem vepřů. S Bohem.
2: A než princ navždycky odešel, naposledy pustil hrací strojek. Kolem chlívku to zavonilo polívkou česnečkou, kterou si vařil strážný u brány. A strojek princezně dospíval svou písničku do konce.

0: A když jsme u toho hrajícího, vařícího a zpívajícího strojku prince pasáčka, musím vám říct, že my tři si zpíváme taky. Třeba o koních.
1: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
2: Tak ahoj, taťulu, já už jdu a vrátím se asi k večeři.
3: Co pak, kam pak a proč pak?
2: Taťuldo, ty máš ale otázek najednou.
3: Protože je musím mít. Tak moc nepovídej a všechny mi po pořádku pověz.
2: Na otázku kam pak ti mohu odpovědět jednoznačně. Na tělovýchovné středisko jednoty Meteoru Lokomotivy.
3: Ale, co to vlastně je to lokomotivní meteorologické středisko?
2: I když ho jmenuješ poněkud nepřesně, v zásadě je to hřiště na Kopanou.
3: A heleho, tak mezi kopálisty, a proč pak? Co pak jsi zapomněl, že zítra vystupujeme na estrádě?
2: Nezapomněl.
3: No tak.
2: Já mám své vystoupení připraveno.
3: Ale já jsem to tvé vystoupení neslyšel. Hele, odlož pytel s pomůckami pro pohánění míče kopaného na věšák a budeme zkoušet.
2: Ach jo, to je trápení.
3: Nech toho vzdychání, prosím tebe. Ještě se tam přeřekneš jako posledně, že Jánošík bral chudákům a dával žebrákům a bude ostuda.
2: Ty ses nikde nepřeřekl, tatí?
3: No, tak o tom teď nebudeme hovořit, Žáno, tak...
2: No dobře, já...
3: No, tak co vlastně chceš dětem na estrádě povídat?
2: Chcím povídat, jak jsem byl v cirkuse.
3: No, vidíš, ty popleto. A vůbec nevíš, že jsme měli vyprávět pohádku.
2: Pohádku jsme měli vyprávět?
3: No ovšem, o králi Kandrdasovi a jeho třech dcerách.
2: O Kandrdasovi jsme měli vyprávět?
3: O Kandrdasovi pátém a jeho dcerách Marušce, Lidušce a Katušce.
2: O Katušce jsme měli vyprávět?
3: Co se pořád divíš? Nevíš nic? A já ti to tuhle vyprávěl celý večer.
2: Asi to bylo tak zajímavé, že má víčka předčasně obtěžkalo luzný sen.
3: Tvá víčka obtěžkává luzný sen vždycky, když máš něco pořádného dělat. Tak a budeme se učit pohádku.
2: A já budu vyprávět dětem o cirkusu.
3: Hurvajs, nezlob pořád. Když já budu vyprávět pohádku, nemůžeš do toho přece míchat cirkus. To nejde.
2: A proč ne? Kdo chce, ať poslouchá o Kandrdasovi a komu se pohádky nelíbí, může bez dechu poslouchat mé napínavé vyprávění cirkusových příběhů. Zavděčíme se všem.
3: Říkáš bez dechu?
2: Se ví.
3: A zavděčíme?
2: Simano.
3: No tak dobře, ale já začnu dřív.
2: A já ti do toho vpadnu, tak prosím, vykopávej, otče.
3: No tak. Tak prosím, začínám. Bylo nebylo, byla jednou jedna veliká, mocná a krásná země. Rozkládala se na břehu velkého moře.
2: Pod kulatým stanem a jelo se tam tramvají čtyřkou nebo trolejbusem.
3: Panoval tam starý, moudrý král Kandrdas. Seděl na trůně, obklopen svými dvořany. V levé ruce držel zlaté jablko a v pravé
2: velikánský bič, kterým pořád práskal kolem sebe.
3: A jak tak ten král panoval, narodili se mu tři dcery. Nejmladší z nich se jmenovala Maruška.
2: Měla cvičené lvouny a ti pořád balancovali na čumáku takový červený míč.
3: Prostřední dcera se jmenovala Liduška. Ta celý den
2: stála na hlavě a házela do výšky takové bílé kroužky.
3: Nejraději však měl král moudrou a klidnou Katušku, protože
2: dělala na koni kotrmelce a přitom báječně vytrubovala na trubku.
3: Král však stárl a cítil, že mu ubývá sil. Zavolal si tedy všechny dcery k sobě a pravil: dcerušky moje, přijedou k nám na návštěvu tři vzácní rytíři a bude zapotřebí v našem zámku
2: schrabat piliny, protože ti sloni to všechno rozhrabou.
3: Dostavil se první rytíř. Přijel krásně vystrojený na bohatě zdobeném
2: žebříku a houpal se na něm vysoko až úplně u střechy.
3: Druhý rytíř byl černooký, černovlasý a černobradý. Měl na sobě skvostné zlaté brnění a vypadal velice vznešeně.
2: Vždycky se odrazil, vyskočil 3 metry do výšky a ještě přitom udělal ve vzduchu salto. To vám bylo prýma.
3: Třetí rytíř přiharcoval s celým průvodem dvořanů. Všichni ti to vznešení pánové a spanilomyslné dámy v šatech s dlouhými vlečkami
2: skákali do výšky jako opice, až se z toho málem točila hlava. Jim se ale nestalo nic, protože byli jako z gumy.
3: Potom byl uspořádán mezi třemi rytíři turnaj. Vítěz měl dostat za manželku nejhezčí královu dceru a půl království k tomu. Nejlépe se oháněl dřevcem černovlasý a černooký rytíř. Vždycky se rozejel proti soupeři,
2: ale šláp si přitom na plandavé kalhoty, ty mu praskly a on se natáhl do pelin jak dlouhý, tak široký.
3: Po turnaji uspořádal král na počest všech přítomných velkou hostinu a po ní dvorní ples. Hudebníci hráli krásné písně, hosté v nádherných úborech podle pokynů tanečního mistra
2: seděli na podstavcích kolem dokola v kleci, oháněli se po něm packami a moc na něj vrčeli.
3: Všeobecnému veselí podlehl nakonec i sám pan král, který se dal taky do tance a nakonec
2: proskočil s naježenou hřívou hořícím kruhem, přičem strašně zařval takhle.
3: Dlouho do noci trvala na zámku veselá zábava a nakonec pan král vítězného rytíře
2: musel píchnout bocem a pohrozit mu byčem, aby se nepral.
3: Počkej, hodvaj, se to povídáš. Král, že měl zježenou hřívu a skákal hořícím kruhem?
2: Jaký král, taťuldo? Mluvím přece o lvu.
3: No dobře, ale kdo se tady v kleci oháněl po taneční mistru packami dvořany?
2: Žádní dvořany, ale medvědi. Taťuldo, ty to pleteš.
3: Já, že to pletu? Ty to pleteš. Pleteš se mi do pohádky s cirkusem.
2: A ty se zase vtíláš s pohádkou do mého cirkusu. To přece nejde.
3: Samozřejmě, že to nejde. Pamatuj si, že nikdy nejde dobře dělat dvě věci najednou. Z toho je zmatek. Uznáváš to?
2: Uznávám.
3: A jaké z toho vyvodíš závěry?
2: Nechám tě vyprávět tu pohádku.
3: No, to je dost, Hurvajs, že to uznáváš.
2: Vyprávěj si pohádku, já mohu konečně jít na lokomotivu hrát kopanou. Tak ahoj, taťuldo!

Pavouček Pája měl krásný domov. Narodil se v lese, ve větvích zeleného smrku. Brzy po ránu tu bývalo nejpěkněji. Droboučká rosa se třpitila na pavučinách všech jeho bratránků a kamarádů a všude bylo ticho. Les se probouzel pomalu, jen Pájův strýček, pavouk Sekáč, byl už na nohou. Ohromně pečoval o své zdraví a sílu a velice si zakládal na pověsti největšího sekáče v celém lese. Včera si upletl dlouhé silné lanko a teď se na něm houpal přes potůček tam a zpátky a přitom hlaholil, aby ho všichni viděli a slyšeli: vstávat, vstávat, hop a skok. Kdo chce letět přes potok, kdo chce letět tam a zpátky, vstávat, vstávat, den je krátký. Strýčkovi dělalo dobře, když ho všichni kolem obdivovali. A nejvíc ho obdivoval právě pavouček Pája. Moc toho ještě neuměl, byl to mrňousek a nešika. Ale přitahovala ho každá záhada a každé dobrodružství. A tak hrozně litoval, že dosud nic pořádného nezažil. Všichni jeho bratránkové a kamarádi už uměli plést sítě hladce i obratce a křížem, krážem, a on se lopotil s jednou pavučinkou celý den. A přitom sněl o tom, že jednou uloví zlatou mušku. Ten kluk snad ani není z našeho rodu, hartusil strýček večer, když se pavoučci z okolí sešli na chvíli povídání před spaním. To já jsem v jeho věku už chytil do sítě stršáně. Sršáně, úžasli všichni kolem. Jak říkám, co pak jsem si někdy vymýšlel, halekal strýček Sekáč a bušil se do prsou jako zápasník. A co jsi ještě chytil, strýčku, zeptal se Pája. Jednou jsem chytil cece. Cece? Cece, žasli pavoučci, ale jen Pája se nestyděl zeptat, co je to? To je moucha, kterou naštěstí v našem lese nepotkáte, řekl strýček tajemným hlasem. To je škoda, povzdechl si Pája. Slyšíte toho hrdinu? Smál se strýček. Sám ještě neulovil ani jepici a teď by si snad přál, aby to v našem pokojném lesíčku vypadalo jako v Africe. V Africe? Úžasli všichni sborem. No právě tam, řekl strýček spokojeně. Právě tam, v černé Africe, jsem nastražil past a ulovil strašlivou mouchu cece. Já bych se taky rád podíval někdy do Afriky, zasněl se Pája, ale hned ho okřikli. Tiše, nech strýčka povídat. A kde mám začít? Křičel strýček spokojeně. Moc rád vyprávěl různé příhody, skutečné a hlavně vymyšlené. A uměl je splétat stejně dovedně, jako pavučiny ve větvích stromů. Pak se pohodlně uvelebil v síti a začal. Tak nejdřív vám povím, jak jsem se vůbec do Afriky dostal. Pěšky to nešlo, to dá rozum. I kdybych měl místo svých 88 nohou, tak bych to po svých nezvládl. Ale viděl jsem, jak se do Afriky chystají vlaštovky. Vlaštovky? Podivili se pavoučci kolem. Ano, vlaštovky, pokýval hlavou strýček. Seděli na mém stromě a bylo jich tam mračno. Ty ses jich nebál? Kdo to strýčkovi skočil do řeči? No samozřejmě Pája. Strýček se jen zamračil a hned pokračoval. Vlaštovky jsou vlastně takový létající pavouci. Ne, podivili se pavoučci sborem.
Tohle by je nikdy nenapadlo. Ano, jsou jako my, protože také chytají mouky, řekl strýček vítězně. Jenže je nechytají jako my do sítí, nýbrž rovnou do zobáčků. Aha, řekli pavoučci. Proto jsem si řekl, že poletím do Afriky s nimi. Upletl jsem si ohromně silné lanko. Jeden konec jsem si uvázal kolem pasu a s druhým koncem jsem čekal na nějakou šikovnou vlaštovku. A když se objevila, zachytil jsem se jí smyčkou za nožku a tradá, už jsme letěli do Afriky. To byla hodná vlaštovka, zasnil se pája. Strýček nad tím chvíli přemýšlel. Já nevím, řekl. Spíš hodně spěchala. Ani jednou se neohlídla dozadu. Vůbec si mě nevšimla. A tak jsem doletěl do Afriky vlastně na černo. Na černo. Vylekali se pavoučci. No a to je vlastně všechno, řekl strýček. Když jsme tam dorazili, seskočil jsem z vlaštovky a hned si upletl pořádnou síť na africké mouchy. A už první noc jsem ulovil cece. Cece, cece, opakovali pavoučci a kývali se ospale ze strany na stranu. Jak vypadá? Co dělá? Vyptával se pája, ale strýček už podřimoval. Moucha, cece, je černá jako noc a přináší spavou nemoc, zívl strýček sekáč spolu spánku a začal si pobrukovat. Koho píchne v noci dusné, ten na věky věků usne. Spí a spí, jak moucha cece, probudí se doma v lese. A když tu ospalou písničku dobroukal, všichni kolem už byli v limbu, jen pája ještě nespal. Na africkou mouchu ale nemyslel. Chystal si dlouhý sen o zlaté mušce, kterou jednou určitě uloví.

0: Protělíč.
1: Kdo jsi? Kdo jsi? A hleďme, ty jsi můj poddaný. Já jsem král. Pojď blíž, ať tě lépe vidím.
2: Malý princ se díval, kam by si mohl sednout. Ale celá planeta byla pokryta hermelínovým pláštěm. Zůstal tedy stát. A protože byl unaven, zívl.
1: Zívat v přítomnosti krále se nesluší. Zakazuji ti to.
3: Byl jsem dlouho na cestě a nespal jsem.
1: Nařizuji, abys zíval. Nikoho jsem léta neviděl zívat.
3: Už nemohu. Už se mi nechce.
1: Tak ti nařizuji chvíle mi zívat a chvíle mi nezívat.
3: Mohu se posadit?
1: Nařizuji, aby ses posadil.
3: Vaše veličenstvo, prosím o prominutí, že se ptám.
1: Nařizuji ti, aby ses ptal.
3: A vaše veličenstvo, čemu vládnete?
1: Všemu.
3: Všemu?
1: Všemu, co vidíš.
3: A hvězdy vás poslouchají?
1: Ovšem, uposlechnou i hned. Nesnesu nekázeň.
3: Chtěl bych vidět západ slunce. Daříte slunce, aby zapadlo.
1: Budeš mít západ slunce.
3: A kdy to bude?
1: Vyžádám si ho. Počkám, až k tomu budou vhodné podmínky.
3: A kdy to bude?
1: Dnes večer. Ve 6:45. Uvidíš, jak jsou mé rozkazy plněny.
2: Malý princ zívl. Litoval, že byl tak unavený a přišel o západ slunce. A také už se trochu nudil.
3: Nemám tady už co dělat. Zase půjdu.
1: Neodcházej, neodcházej. Jmenuji tě ministrem.
3: A čeho?
1: Ministrem spravedlnosti.
3: Ale vždyť není koho soudit.
1: To se neví. Ještě jsem nevykonal objížďku po svém království. Jsem už starý, nemám místo pro kočár a chůze mě unavuje.
3: Ale já už všechno viděl. Tam na druhé straně také nikdo není.
1: Budeš tady soudit sám sebe. Jestli se ti to podaří, bude to znamenat, že jsi opravdu mudrc.
3: Jenže soudit sebe mohu kdekoliv. To nemusím bydlet tady.
1: Na mé planetě je někde stará krysa. Můžeš soudit tu starou krysu. Můžeš jí odsoudit na smrt, anebo jí udělíš po každé milost. Stejně je tu jenom jedna.
3: Ale já nemám rád, když se někdo odsuzuje na smrt. Odejdu odtud.
1: Ne.
3: Vaše výsost by mi mohla dát rozumný rozkaz. Mohla by mi například nařídit, abych se zdálil dříve, než uplyne minuta. Zdá se, že podmínky jsou příznivé.
1: Jmenuji tě svým velvyslancem, velvyslancem, velvyslancem.
2: Dospělí jsou hrozně zvláštní. Pomyslel si cestou malý princ a zamířil k jiné planetě.
4: Má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
5: No, ale já si stejně radši pískám.
6: A potom krtek s ptačím mládětem pluli pořád dál a dál. A kudy pluli, všude se krtek ptáků vyptával, jestli se jim v povodni nestratilo jedno ptačí mláďátko. Ale většinou ho všichni odbili.
7: Tohle přece není kuře. Zakoukali slípky pohoršeně. Podívejte se na ten zoban. Naše kuřátka mají zobáčky jako máčky.
6: Ani u holoubků krtek nepochodil.
7: Čím bychom to tvoje mrně krmili? Brzy by nám snědlo celý holubník.
6: Tím krtkovi připomněli, na co až doteď vůbec nemyslel. Že ptačí děti se musí krmit. A dokud tomu svému nenajde maminku, musí je nakrmit sám. Naštěstí každá velká voda něco bere a něco dává. Když vpluli do jedné zatopené chalupy, krtek v ní objevil tolik věcí, že by stačili nakrmit celé hejno ptačích mláďat. A ptáčeti, jak se patří, chutnalo. Brzy ale krtek zjistil, že chalupa není tak docela opuštěná.
7: Za komínem číhal kocour Macour a už se drápal oknem do kuchyně. Hele, ptáček, mňau, to si pochutná.
5: Tak to teda ne, kocoure.
7: Krtek popadl ptáče a honem nasedli na štokrlátko, které plulo nohama vzhůru zatopenou kuchyni. Ještě, že Krtek ani v tom zmatku nepustil z tlapek dřevěnou vařečku. Co by si teď bez pádla počali? Voda by s nimi v povodní mávala a strkala, jak by se jí zachtělo. Jako s támhle tou psí boudou. Božinku, je to ku uvěření. Někdo zapomněl u boudy na řetěze uvázaného psa? Vždyť se může utopit.
5: Neboj se, pejsku, teď jsem u tebe.
7: Krtek zapádloval k psí boudě, s ptáčátkem v podpaží na ní vyšplhal a pejska odvázal. Ten byl rád. Děkuju, Krtku, já ti to oplatím. A myslel to doopravdy. Když rychlý proud na protější straně přinesl sebou stůl plný dobrot, pejsek tam v mžiku doplaval a hodil Krtkovi z talíře velkou jitrnici. Možná by mu hodil ještě jednu, ale už to nestačil. Proud ho odnesl i se stolečkem bůh ví kam. Asi tam, kam odplulo taky Krtkovo štokrle a dřevěná vařečka. Takže zbyl Krtek na střeše psí boudy docela sám. Bez lodě, bez pádla, jenom s ptačím mláďátkem.
5: A s tou vítrnicí.
7: Naštěstí měla psí bouda dost rozumu a pomalu se klidnou vodou šinula ke břehu. Pomalu, pomaloučku, až byla tak blízko, že Krtek mohl vyskočit a za řetěz si vytáhnout z vody. A na souši je psí bouda o moc lepší než nejlepší loď. Je to domek se vším všudy. Však se v ní taky Krtek a ptačí mládě hned zabydleli a v minutě usnuli.
4: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
0: Pohádka o lakomé Dorotce. Dorotka byla známá svou lakotou. Nikdy nikomu nic nedala a dokonce ani nepůjčila. Svoje hračky měla zamčené ve velké dřevěné bedně, protože se bála, že by někdo mohl přijít a hrát si s nimi. Starostliví rodiče Dorotce často domlouvali a nabádali jí k velkorysosti, ale všechno bylo marné. Dorotčina lakota se ještě zvětšovala a dosahovala obrovských rozměrů. Děti si s ní přestali hrát a její rodiče se nakonec ze žalu a hanby usoužili. Dorotce to nevadilo a dokonce se i radovala. Od té chvíle bylo všechno její a nikdo jí nepřikazoval, aby si s někým o něco dělila. Jenže jednou při nedělní vycházce oslovil Dorotku starý dědeček a požádal ji, aby mu půjčila kapesník. Dorotka se z lakoty celá roztřásla a chtěla odmítnout, ale nakonec si pomyslela, že dědeček je určitě nějaký kouzelník a vykouzlí 10 nových kapesníků, a tak s těžkým srdcem vytáhla svůj čistý a nádherný kapesník a podala ho dědečkovi. Dědeček se do kapesníku ze všech sil vysmrkal, vrátil ho Dorotce a řekl:
8: to je za trest za to, že jsi tak lakomá. Tento kapesník se ti už nikdy nepodaří vyprat.
0: A tak se i stalo. Když Dorotka přišla domů a snažila se kapesník vyprat, nepodařilo se jí to, a protože byla lakomá, pere kapesník dodnes.

0: Pohádka o zmrzlinové chaloupce. Jednou, bylo to takhle o prázdninách, seděla ježibabka s ježidětkem na zápraží perníkové chaloupky. Bylo jim horko a nudili se. Děti totiž už dávno znali tu jejich povedenou chaloupku ze všech možných knížek a tak se jí zdaleka vyhýbali. Najednou ježibaba ukázala zuby a skoro to vypadalo, jako když se směje.
1: Čemu se chechtáš, bábo?
0: Zajímal se dědek.
2: Ale dědku, už to mám, už jsem na to přišla, co my uděláme.
0: Švehulila ježibabka a vesele se plácla do čela.
2: Postavíme si na léto letní sídlo.
1: Co povídáš, že tě píchlo šídlo?
0: Ptal se ježidědek, který byl už pořádně nahluchlý. Dokonce i některá polena připravená úpec se na zátop slyšela víc než on.
2: Žádné šídlo, povídám sídlo!
0: Křičela mu ježibába přímo do ucha.
2: To je teďka taková móda, víš? Každý si buduje nějakou tu rekreační chalupu.
1: Ale my máme chalupu,
0: zahučel dědek.
2: No jo, ale perníkovou. A sem nám už žádné dítě nepřijde.
1: A divíš se?
0: Poznamenal dědek.
2: No tomu se teda opravdu nedivím,
0: povzdechla si bába.
2: Jeníček s Mařenkou všude vykládali, co jsme jim chtěli udělat. A teď jsou toho plné pohádky. Dej na mě, dětku, postavíme si novou chaloupku a když už, tak zmrzlinovou. Uvidíš, jak se do ní děti pohrnou.
0: A tak si ježibabka s ježidětkem postavili daleko od perníkové v úplně jiném lese letní zmrzlinovou chaloupku. A skutečně. Děti se hrnuli. Dneska se možná ztratím, uklidňoval předem Tomáš maminku, když se ráno chystal do lesa na houby.
3: Opovaž se, já mám jenom jedny nervy,
0: varovala ho maminka. Ale mami, jednou za prázdniny se člověk trošičku ztratit může, jako třeba Petr. Ten včera zabloudil v lese a najedl se tam hrozně dobré zmrzliny.
3: A nevymýšlíš si náhodou?
0: Divila se maminka.
1: Ne, nevymýšlím. Je tam prý taková chaloupka.
0: A taky byla. Její stěny voněly vanilkovou zmrzlinou. Dveře, okenní rámy a okenice se zelenaly pistáciovou. Před vchodem lákala k posezení veranda s lavičkou pro změnu z banánové zmrzliny lehce posypané kokosovou drtí. Ozdobné sloupky byly ze samých nanuků, obalených v čokoládě. V pistáciových oknech stály květináče z oplatkových kornoutů a z nich vyhlížely kopečky jahodové, citrónové a malinové zmrzliny s čepičkou čerstvé šlehačky. Ježidědek s ježibabkou se vlídně usmívali a spokojeně přihlíželi, jak dětem chutná. Chtěli nejprve získat jejich důvěru a tak si děti klidně pochutnávali na zmrzlině. A když už nemohli, vydali se na cestu domů a nikdo je nezdržoval. Teprve třetí den se ježibabka vybrala jednu holčičku, která právě olizovala jeden z jahodových kornoutů. Usmála se na ní medovým úsměvem a zeptala se jí.
2: Hele, nejmenuješ se ty náhodou Mařenka?
3: Ne, to ne, jmenuji se Barbora.
0: Odpověděla holčička a pochutnávala si dál na kornoutu.
2: Hele, dětku, je tady jedna taková pěkná, baculatá, ale není to Mařenka. Bereme i barbory?
1: Co? Jaký brambory?
0: Ptal se ježiděda.
2: Takže ji berem.
0: Rozhodla ježibabka a zahučela dětkovi do ucha.
2: Tady si vezmi barboru, zamkni ji do nanukového chlívku a já se zatím poohlédnu po nějakém jeníčkovi.
0: Dědek zamknul barboru do nanukového chlívku a ku podivu mu to nedalo žádnou práci. Šla tam sama a ráda. Jahodové zmrzky už byla přejedená, ale dostala právě chuť na nanuky v čokoládě. Viděla je na střeše, ale tam se jí pro ně šplhat nechtělo. Tady ve chlívku je měla pěkně po ruce. A tak si vesele uždibovala. Z nanukového chlívku se ježitědek vrátil do chaloupky a pořádně roztopil zmrzlinovou pec. Jenomže to asi neměl dělat. Však vy už sami tušíte proč. Ale nepředbíhejme. Děda totiž právě zaslechl volání ježibaby.
2: Dědku, dědku, pojď se podívat. Co bys říkal tomuhle jeníčkovi?
0: A tak vyběhl z chaloupky, aby se podíval. Kluk, pěkně kulaťoučký, skoro jako Barbora, se blížil po lesní cestě a už se předem olizoval. Nebyl to jeníček, ale Tomáš. Najednou strnul. Ježibabka a ježidědek se otočili k chaloupce. Už tam nebyla. Samým leknutím si nepovšimli ani velikánské loužičky mnoha barev, která se rychle vpíjela do zeleného mechu. Uprostřed té loužičky stála Barbora a pilně olizovala posledního nanuka. Ježidědek a ježibabka na sebe pohlédli očima vypoulenýma hrůzou.
2: To není holka, to je bumbrlíček,
0: vykřikla ježibabka.
2: Utíkejme, dětku, když tak rychle vymleskla celou chalupu, tak klidně zbaští i nás dva.
0: A tak oba vzali nohy na ramena a utíkali zpátky ke své staré, opuštěné perníkové chaloupce. Tomáš se za nimi překvapeně díval, dokud nezmizeli v záhybu lesní cesty. Pak udělal několik kroků směrem k Barboře. Ahoj, oslovil ji. Hele, tady je prý nějaká zmrzlinová chaloupka.
3: Byla,
0: odpověděla Barbora a on si vzpomněl, že něco takového snad dokonce před chvílí na vlastní oči viděl.
1: To víš, Tomáši, nemůžeš tak hned všemu věřit, a hlavně ne pohádkám,
0: řekl tatínek, když kluk večer doma vyprávěl, jak se mu chaloupka rozplynula před očima.

0: Hihihi, já jsem Hihlík. Měsíc na obloze byl velký a kulatý jako poklice na prádelní hrnec a svítil balkónovými dveřmi rovnou na spícího pana Vavřince. Ramses a Tulamur junior se schovali do proutěného koše na špinavé prádlo. Byla to chytrá skrýž. Nikoho ani pana Vavřince nebaví vyhazovat z koše špinavé spodky a pak je tam zase vracet. Hihlík zmizel v pokojíčku za stěnou kuchyně, kde s dědou bydleli. Kolem půlnoci se pan Vavřinec přestal převalovat a tvrdě usnul. Bratranci vylezli ze skrýše. Dost jsme si užili, co? Smál se Ramses.
1: Dost? Já ještě nemám dost, dal bych si nášup.
0: Tulamur junior chodil po kuchyni a přemýšlel, co by se tu tak dalo rozbít. Sakra, řekl najednou pevně Hihlík, přestaňte se tu chovat jako doma a vypadněte.
2: No ne, náš slušný bratránek řekl, vypadněte, co ty na to, Tulíku?
0: Tulamur junior neodpověděl, protože zrovna objevil pod postelí jednu z pastiček.
1: Past!
0: Zaječil smíchy tak hlasitě, že se pan Vavřinec odkopal. Měsíc teď svítil na jeho hubené lítko a bílé chodidlo s bachratým palcem. Bratránkům zasvítili oči. Oba dostali stejný nápad.
2: Chytíme mu palec do paskyčky.
0: Drželi paskyčku každý z jedné strany a opatrně se blížili k nic netušícímu palci pana Vavřince.
2: Ne,
0: vyjekl Hihlík a skočil po paskyčce. Chtěli těm mizerům vyrazit z ruky, ale cvak. Paskyčka se zacvakla. Hihlíkovi vyhrkly bolestí slzy. Ležel na zemi, nenaříkal, jen tiše sykal. Konečně bratránky přešla legrace, ale ani je nenapadlo, aby Hihlíkovi pomohli. Mrkli jeden na druhého, pak na pootevřené dveře na balkón a vzali roha. Hihlík se opřel o postel a chtěl se postavit. Šlo to stěžka, protože mu pravou nohu stiskla pera pasti. Musí odskákat do bezpečí. Napřímil se a poskočil. Pero nepovolilo, za to mu noha uklouzla po stále ještě mokré podlaze. Hihlík narazil hlavou o noční stolek. Pan Vavřinec tu měl vždycky při ruce sklenici vody. Sklenice se rozkývala, spadla a rozbila se. Třesk rozbitého skla spáče okamžitě probudil. Pan Vavřinec se posadil na posteli a v měsíčním světle spatřil Hihlíka.
3: V přiúplňku je všechno možné, řekl si, ale pro jistotu se zeptal, ty nejsi myš?
2: Já jsem Hihlík.
3: Co je to, Hihlík? Nějaký hlodavec? A pak s obavou, nejsi nebezpečný? Nekoušeš?
2: Já lidi nekoušu, jenom ponožky. Já jsem totiž lichožrout a Hihlík je moje jméno.
3: Legrační jméno, odfrkl si pan Vavřinec.
2: Taky si myslím, přitakal smutně lichožrout.
3: A co tu vlastně děláš?
0: Kulatý měsíc za oknem tak zvláštně svítil, že panu Vavřincovi vůbec nepřipadlo zvláštní, že se tu takhle přátelsky vybavují. Hihlík mlčel. Nemohl přece říct, pane Vavřinec, víte, já se tu s vámi dělím o ponožky. Jednu vám vždycky nechám a tu druhou s dědečkem spořádáme.
3: Na něco jsem se tě ptal, zavrčel pan Vavřinec, aby ukázal, kdo je v tomhle bytě pánem.
2: Já vám všechno vysvětlím, jen když mě laskavě pustíte. Já jsem totiž chycený, podívejte.
0: Pan Vavřinec si teprve teď uvědomil, že ten podivný tvor vězí v čelistech pasti, kterou tu večer nastražil.
3: Ach tak, promiň, řekl a uvolnil pero.
0: Pero vyskočilo, i hejlík vyskočil a když byl volný, na mžik ho napadlo, že vezme roha jako jeho vykutálení bratranci. Ale hned se za tu myšlenku styděl. Mockrát panu Vavřincovi poděkoval a slíbil mu, že ode dneška se jeho ponožek ani nedotkne.
2: A když budete chtít, tak se od vás i s Gidou odstěhujeme,
0: řekl nakonec slavnostně. Pan Vavřinec vykulil oči.
3: Cože? Ty tady u mě bydlíš? Zalapal po dechu. A dokonce s nějakým dědou?
2: To je můj dědeček, pane Vavřinec. On mě vychoval, když mě rodiče odjeli do

Kateřinou. Hýlík nevěděl, jak na tu tirádu odpovědět, a tak jen z rozpaků řekl hihihihi a odklátil se domů do svého pokojíku.

o vánoční hvězdičce. Zase tu máme zimu. Celičký kraj se už schoval pod sněhovou peřinu, ale z oblohy se bílá nadílka sype dál a dál. Bělonké vločky krouží vzduchem, aby nakonec tichonce dosedly na střechy chalup, stromy i cesty, po kterých se prohánějí koňská spřežení a do rytmu jejich kopyt vesele cinkají rolničky. Mráz maluje ledové květy do oken a meluzína si za oknem hvízdá starou známou písničku. Pomalu se blíží vánoční čas. Ve všech chalupách i v té naší, o které vám budu vyprávět, je teď spousta chystání. Podlaha musí být vydrhnutá, hrnce vycíděné, ubrusy bílé jako sníh za okny. Maminky v kuchyni kouzlí z těsta to nejlahodnější cukroví. Mandlové rohlíčky, ořechové placičky a linecká kolečka plní hodobožové mísy. Perníčky slučeného hřebíčku a medu voní po celém kraji, dokonce až k nebeským oblakům. Také tam nahoře na nebi vládne slavnostní nálada. Ze sněhových duchen vykukují zvědavě malé hvězdičky. Natahují se, aby stačili zahlédnout co nejvíce z toho lidského hemžení, než lampy za okny pohasnou. To musí být asi krása tam dole, předhánějí se mezi sebou v představách o lidském světě, hlavičky celé omámené vůni perníků a cukroví. Být tak na chvíli na zemi a moci ochutnat alespoň jednu z nachystaných dobrot, nebo se alespoň na chviličku usadit na špičce vánočního stromečku pro děti, to by bylo něco. Jen ještě jednou naposledy se podívat, jak se chaloupky pomalu probouzejí, umiňuje si malá hvězdička. Nakloní se přes mráček, ještě o kousek víc, aby jí neuniklo nic a šup, už padá dolů. Překvapeně letí vzduchem, když v tom jí naštěstí zachytí její dobré kamarádky sněhové vločky. Ještě, že to dopadlo takhle. A za malinkou chvíli už společně dosednou do měkonké závěje uprostřed lesa. Malá hvězdička se nejdříve opatrně rozhlíží, ale pak zajásá. Vždyť jsem na zemi, to je nádhera. Na nic nečeká a rozběhne se rovnou za nosem. Ale běda, kudy z lesa ven, není vidět ani jediné rozsvícené okénko. Hvězdičce je zima, bolí jí nohy a také se sama v lese trochu bojí. Sedne si do sněhu a snad by se i rozplakala, kdyby najednou nezaslechla veselé hlásky dětí. Hvězdička, malá hvězdička, povykují jeden přes druhého překvapené děti na tatínka. Není ti zima? Ptá se hned starostlivě Andulka a už balí hvězdičku do svého šátku. Půjčím ti rukavice, nabízí se Vašík, ale to už jí nejstarší Toník opatrně schovává k sobě pod kabát. Rychle uříznou pěkný smrček a honem domů, ať nám ta křehotinka nenastydne, popohání děti tatínek. V chaloupce, kam společně dorazili, než bys řekl švec, je teploučko a ještě příjemněji, než si hvězdička z té výšky vůbec uměla představit. Maminka všem nalije horké mléko s medem a krájí vánočku. Děti se nové kamarádky vyptávají jeden přes druhého. Hvězdička ani nestačí odpovídat, jaké to na nebi je. Pusu má plnou od všemožného ochutnávání.

0: je jim pohromadě dobře a veselo. Andulka, Vašek a Toník ozdobí s hvězdičkou vánoční stromek a než se nadějí, začne se schylovat k večeru. Ještě naučí hvězdičku zpívat koledy a už je čas na loučení. Předtím si ale naše malá hvězdička splní své nejtajnější přání. Vyskočí na špičku stromečku a rozzáří ho těmi nejjemnějšími zlatými a stříbrnými paprsky. Oči dětí samým nadšením září úplně stejně, možná ještě krásněji. Teď už je ale opravdu čas se rozloučit. Krásné Vánoce, hvězdičko! Krásné Vánoce vám všem a děkuji, odpoví hvězdička. Maminka nachystá mísu s nejvypečenějšími, ještě teplými perníčky, ze kterých se line ta nejsladší vůně. Tatínek pomůže hvězdičce nasednout a ta se zvolna na vonavé stužce jako na houpacím koníku vznáší vzhůru do oblak. Škoda, že s námi nemůže hvězdička zůstat, litují děti. Na Štědrý den má být každý doma u své rodiny, vysvětluje tatínek. Hvězdička patří mezi své sestřičky na nebe. Nebojte se, oknem uvidíme, jak krásně dnes bude svítit. Rodina usedá ke svátečnímu stolu. Tatínek vypráví o narození Ježíška, děti rozkrojí jablíčko pro štěstí a na vodu vypustí svíčky v ořechové skořápce. Na talířích už není ani drobek. Děti nedočkavě pokukují pod stromeček. Tajemství Štědrého večera může být odhaleno. Tatínkovi nadělil Ježíšek novou fajfku, mamince parádní šátek, ale nejvíce radostného údivu je nad dárečky, které našly pod stromečkem děti. Andulka vybalí z hedvábného papíru překrásnou panenku s dlouhými vlasy, oblečenou do šatů až na zem. Toník tolik vytoužené cínové vojáčky v parádních uniformách, vyzbrojené malinkatými šavličkami a nejmenší Vašík malovaného dřevěného koníka s husarem v sedle. Na nebi zatím malá hvězdička svítí ten večer jen a jen pro ně. Než děti později vklouznou do svých postýlek plny krásných zážitků a sváteční nálady, Vašík postaví koníka na pelest, Toník vyrovná vojáčky do šiku vedle své postýlky a Anička ustele panence v košíku, kde na jaře spávají koťata. Ještě před usnutím si šeptem vypravují o tom, jak by to bylo krásné, kdyby hračky alespoň na malou chviličku ožily. Hvězdička si mezi tím celý večer láme hlavu, jak se dětem odměnit za krásný den, který s nimi strávila. Konečně na to přišla. Jedno tajné přání se splnilo jí a teď dětem na oplátku zase splní jejich tajné přání. Oživí na dnešní noc hračky. Zlehonka polaská svým hvězdným paprskem tvářičku panenky, husara a koně, šik cínových vojáčků i celý pokojíček. Pak ještě pohladí jemným svitem čelička dětí a kouzlo je hotovo. Pokojík pozvolna ožívá. Panenka se lehoučkými, jakoby tanečními krůčky prochází mezi ostatními hračkami. Vojáčci ji salutováním vzdávají čest a husar na koni je krásou panenky okouzlen natolik, že zapomene velet. Hračky rozehrávají báječné divadlo. Co se to ale děje v rohu pokoje? Z pootevřeného šuplíku, jak ze strašidelné sluje, pomalu něco vylézá. Představte si! Neožily jenom hračky, ale i Andulčiny punčošky, které se proměnily ve dvouhlavou saň. A šup! Než stačí panenka zamrkat dlouhými řasami, už jí saň svými vyzáblými krky omotává a vtahuje do úkrytu. Pomoc! Chtěli by děti zakřičet, ale nemohou vydat ani hlásek. Než se stačí vojáčci sešikovat útoku, zakročí chrabrý husar. Propust krásnou panu sani, vykřikne. Z jeskyně se však ozve jen zlověstné zasyčení.
1: Kdo si troufá připravit mě ochutnou večeři?
0: Husar se skloní k uchu svého grošáka a tiše ho pobídne. Věrný koník se rozběhne a ohromným skokem zanese svého pána, až ke vstupu dosluje. Husar tasí šavly a utne sani jednu hlavu. Ale ouha, té hned narostou dvě další. Saň chrlí kolem sebe oheň a síru, ale statečný husar se nemíní vzdát. Šavle se vzduchem jen blízká. Z posledních sil husárek máchne zbraní tak mocně, že odletí všechny hlavy naraz. Rozhostí se ticho jako v kostele. Děti pod duchnami ani nedutají. Panenka vyběhne z jeskyně, oči ještě plné slz a osušuje svému zachránci potem zbrocené čelo. Něžně husárka políbí, až se oba začervenají. Vojáčci jim salutují jako na přehlídce a ostatní hračky hrdinovi a jeho krásné milé provolávají slávu. Všichni jsou šťastní a panenka s husárkem spolu tančí až do úsvitu. S prvním dotekem jitra už ale kouzlo malé hvězdičky končí. Jaký zvláštní sen se jim to zdál? Nebo to nebyl sen? Možná ano, možná ne. Ale jedno je jisté. Dětem se vyplnilo jejich tajné přání, které se může stát skutečností jenom v čase nejkrásnějším. V čase vánočním.
2: A když koťata dorostou, co myslíte, že z nich je? Ano, správně, kočky. Jako ty, co měla ta paní z pohádky o houpacím křesle. To je pro změnu pohádka pro maminku. Zavolejte maminku, ať si jde poslechnout. A že už ji slyšela 10krát. Nevadí, poslechne si ji alespoň po 11. Byla jednou jedna paní a tam měla 2 kočky a 1 dcerušku. Ale nějak jí to nestačilo. Kdybych tak měla houpací křeslo, kdybych ho tak dostala k svátku. Jenže na to jí neřekl nikdo ani slovo. Kočky mluví jenom, když už se mlčet opravdu nedá, a dceruška říkala jenom: ahoj, mami, co bude k večeři? Nebo ahoj, mami, já bych šla dneska ven. Chodila totiž ven, protože už byla povyrostlá a nemusela chodit spát po večerníčku. Kočky byly také velké, jenomže zdaleka ne tak jako ta dceruška. I když vstyčili ocásek, sahali jí sotva po kolena. Ona byla už tak povyrostlá, že by se s ní dalo o leccem zhovořit, kdyby si udělala alespoň trošku času. Jenomže kde by si ta udělala trošku času? Ta si ho udělala jenom tak na novou gramofonovou desku. Svátek byl pryč a paní zase říkala: kdybych tak měla houpací křeslo, to by byla krása. To bych se nikoho neprosila, aby si se mnou povídal. Houpací křeslo přihoupá člověku do paměti všechno, co se mu kdysi líbívalo. Když má člověk pár hezkých věcí na vzpomínání, nemusí mu do toho nikdo povídat. Stačí, když má houpací křeslo. Jenomže jak k němu přijít? A zase jí na to nikdo nic neřekl. Kočky mlčely a vrněly, protože soudili, že na takovou myšlenku není třeba odpovídat, a dceruška byla už za dveřmi, protože na to řekla, že by šla na chvilku ven. No prosím, už jsem zase sama. Ať si mě ta holka nepřeje, nebo ji vdám. Já ji vdám, nic jiného si stejně nezaslouží. Vyvdám ji z domu, nebudu jí vařit a našetřím tak na houpací křeslo. Obě kočky jí poslouchaly, ale ani jedna se nezeptala, proč to houpací křeslo vlastně chce. Protože jsem nevykolíbaná, vysvětlovala jim ta paní bez říkání. Má sestra se narodila moc brzo po mně, tak ji dali do kolébky a mne z kolébky vystrčili. Kdybych byla v kolébce ještě aspoň 2-3 měsíce, byla bych vykolíbaná dost. Houpací křeslo, to je něco jako kolébka pro dospělé. Kdybych ho měla, nepotřebovala bych si s nikým večer povídat. kdybych tak dostala houpací křeslo. Aspoň k svátkům. A přišly svátky. Za okny byla tma tmoucí a sněhu po kolena. V pokoji svítila lampa a pod lampou seděla paní. V houpacím křesle. Houpy ho, houpy ho. Měla zavřené oči a v hlavě se jí houpaly hezké vzpomínky. Jak jí tatínek vystřílel jednou na pouti zrcátko, jak se vozila na lodičce po rybníku, jak dostala jednou růže, po druhé růže a po třetí růže. Co hezkého jí kdo řekl, jak se jí kočky třely o nohy, když přišla domů, a jak dneska dceruška vynesla sama bez říkání koš z odpadky. Můj ty světe, já mám houpací křeslo. Můj ty světe, ty jsi ale pěknej. Jenom bych ráda věděla, kdo mi to křeslo vlastně dal. Jestli ta moje holka, nebo jestli vy? Podívala se na obě kočky, jenomže ty nic. Mlčeli a vrněli a pomrskávali ocásky. Ale to neměli dělat. Mlčet a vrnět mohli, ale ocáskem pomrskávat neměli, protože ho najednou obě pomrskli až pod houpadlo a to bylo. To bylo horší než ten nejhorší, nejzubatější hafan pod sluncem. Však také obě kočky zavřeštěly, že by to zastavilo autobus. Paní, která si tak pěkně v houpacím křesle snila, se div leknutím nezastavilo srdce. Když si vydechla, řekla kočkám. Vy mařeny, já mám křeslo na snění a na klid a vy mě div nepřivedete do hrobu. To nemůžete dávat pozor.
3: Jau, jau, vyčítali jí kočky. My jsme ti toho snění a klidu navrněli za náš kočičí život víc než dost. A jestli ti to nestačí a musíš k tomu ještě mít houpací křeslo, tak nám s ním alespoň neuhoupej ocásky.
2: Tak ta paní poznala, že má křeslo od své dcerušky, co jí dneska sama a bez říkání vynesla koš na odpadky. Proto vstala, nalila kočkám plné misky, aby je to tolik nebolelo, a té své dcerušce šla udělat bramborové knedlíky s cibulkou. Ty měla totiž ze všeho nejraději.
3: Já ji vdám. Já tu holku vdám, vždyť ona si to zaslouží.
2: Přistěhuje mi toho svého sem domů a já jim budu vařit, protože už nemusím šetřit na houpací křeslo. A měla pravdu, nehledě na to, že taky poznala, jak si lidé mohou spolu rozumět a povídat, i když si neřeknou ani slovo.
1: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!

Mars NDR. Co měl modrá očka, kanár jása neví, že je první cena kočka. Pí, pí, pí, pí, mňau, mňau, pí, pí, pí, pí, han, han, na

kanárských ostrovech, svaz chovatelů kanárů uspořádal výstavu čistokrevných kanárů. Vyhrál kanár z NDR, co měl modrá očka. Kanár jása neví, že je první cena kočka.

0: nejelo se na Jitřenku, jelo se opravdu na tábor. Na opravdický tábor se těšil celý oddíl, i Esmeralda. V sobotu v den odjezdu se probudila sama od sebe v 4:30 ráno. Bála se, aby nezaspala. Kdyby zaspala, to by Vavík sjel. Vavík vedl její družinu Ještěrek. Tak jí zpozoroval táborový naschválníček Mezulán. Poznal, že se bojí přijet na vlak pozdě.
1: Určitě pojedou na Smíchovské nádraží vozem. Jak to jen zařídit, aby Esmeraldovic vůz nejel? Aby naschvál nepřijela včas?
0: Mezulán bezradně obcházel Esmeraldovic škodovku. Kdyby auto bylo stanem, to by si s ním věděl hry. Povlil by kolíky a šups. Auto by schlípla karoserie a bylo by po barádě. Nebo by vytáhl špuntíky z nafukovacích matrací a stanař by mezi žebry cítil každý kámen. A tu si naschválníček uvědomil, že auto má vlastně taky nafukovací matrace. A dokonce 4. A že všechny se dají vyfouknout. No, má přece kola, v každém kolu je duše. Každá duše se pumpuje vzduchem zrovna tak, jako nafukovací matrace. A hned si sedl ke kolu, očrouboval kovovou čepičku, stiskl ventilek a pšouk. Kolo si trošinku přidřeplo. Pak stiskl ventilek ještě jednou a kolo si přidřeplo ještě víc. A pak už to vzal až do konce a kolo dostalo placfus. Sedlo si až na ráfek. Nikdo přitom Mezulána neviděl. Na schválnici nejsou, jak už víme, lidským okem k vidění. Obešel proto zbývající 3 kola, každé udělalo pšt a auto bylo o decimetr nižší.
1: Tak, a až to uvidí, půjdou na tramvaj. A jo, ale jak se asi dělá to, aby nejezdili i tramvaje? Kdyby nejezdili, přišel by pozdě celý oddíl a nejenom Esmeralda. To je nápad. Udělám něco, aby přijeli pozdě všichni. Pojedu to obhlédnout. Třeba se dá i doprava zastavit po tábornicku.
0: Mezulán se rozběhl ke stanici a posadil se na nárazník elektriky. Tramvaj s ním uháněla ulicemi, zvonila, drnčela a Mezulán přemýšlel, jak udělat dopravní naschvál po tábornicku. Na křižovatce u Anděla uvolňovali 2 montéři za červeno-bílým plůtkem hydrant.
1: Už to mám. Já vyplavím křižovatku u Anděla. Když ji vyplavím, nepojedou tramvaje ani z dola, ani z hora, ani zprava, ani zleva, odnikud.
0: Člověk by si řekl, jo, vyplavím Anděla, ale čím? Vltava teče ještě o 0,5 druhé stanice dál a potok přes Anděla neteče vůbec. Ale to je omyl. Přes Anděla potok sice neteče, ale teče pod Andělem. Motolský potok. Ovšem pramení u Stodůlek pod Kopaninou, ukáže se u Bílého Beránka a v rybníčku pod krematoriem a o něco níž předvede svůj největší kousek, 3 parádní nádrže. Pak už k vidění není, o kousek dál ho strčili pod zem, aby nedělal brikule. Ale on je stejně dělal, jenomže pod zemí. Hlavně těm, co stavěli novou vozovku ve Vrchlického ulici. Lidé, co žili nad ním, o něm ani nevěděli. Ty ani nevěděli, že pod Andělem dělá potok vlevo bok, že obteče pod zemí kostel svatého Václava. Nejvíce věděli, že pod Lesnickou ulicí udělá hups do Vltavy. Mezulán o něm věděl. Od čtvrtka do pátku pršelo a potok se hrnul do podzemí hnědý jako káva. A to se na schválničkovi hodilo.
1: No jo, co ale udělat s těmi montéry? Ti si s vodou asi budou vědět rady. Voda je přece jejich chleba. A už to mám. Pošlu na ně žízeň jako trám.
0: A poslal na ně žízeň jako trám. Montéři položili hydrantový klíč a šli ji hasit. Protože všude bylo takhle ráno ještě zavřeno, zkusili jít až do Smíchovského pivovaru. Tou dobou už Mezulán nalámal otýpku větví a naházel ji do potoka. Pak za nimi naházel několik pařízků a pár kopek sena z motolských luk. To byl zvlášť dobrý nápad, seno dobře těsní. Jakmile poslední kopka vklouzla potokem do podzemí, natrhal si ještě otýptičku tyček z hůlkového plotu a hub s nimi na patnáctku, co ujížděla k andělu. U anděla vklouzl do kanálu, co vedl do podzemního potočního koryta. V korytu postavil z planěk malé rybniční česílko. Jen zapevnil poslední tyčku, přihnula se otep nalámaných větví, česílkem neprošla. Pak se přihnali pařízky a udělali v korytu jez. Pak první kopka a už tam byla přehrada. Na křižovatce za červeno-bílým plůtkem ležel ten hydrantový klíč. Montéři ještě splouvali v pivovaru s vrátným ožízeň. Mezulán nasadil klíč na hydrantový kohout a zkusil jim otočit. Nešlo to. A voda z motolského potoka už proudila křižovatkou. Auta i tramvaje ji rozjížděly do velikých krajkových vějířů. Na schválníček hodil červeno-bílé žbrdleníčko do proudu a hydrantový klíč nechal trčet jen tak. Nikdo si nevšiml, že se tam tudy nesmí. První auto, které jelo přes křižovatku, ho sebralo. Udělalo to rup a v ten ráz byl Mezulán vysoko nad křižovatkou. Auto ulomilo klíčem celý hydrantový kohout a do vzduchu vytryskla nádherná fontána, jako karlovarské vřídlo, jako herlandský gejzír. A úplně na špičce se otáčel a pohupoval Mezulán, jako bílý míček nad fontánou v poutové střelnici. Přihnala se autohlídka VB a řidič dupl na brzdy. Auto udělalo hodiny a zastavilo se přímo nad hydrantem. Mezulán jim spadl do sirény, pak přijeli požárníci a pak přišli mraky Pražanů. Když se v Praze něco děje, sejde se tolik Pražanů, že se zdá, že jim přišli na pomoc i z Brna. I proto neprojelo přes anděla ani kolečko, neprošla ani noha. A kde kdo přišel na Smíchovské nádraží pozdě? Esmeralda i s tatínkem a celý oddíl. A všichni, co šli na vlak. A všem vlak ujel. Mezulánovi se to prostě povedlo. Jenže byl zmáchaný jako kachna. Tak si zašel do Smíchovského pivovaru a položil se přes trubky v kotelně. Montéři nic netušili. Seděli ve vrátnici a přemýšleli i s lídačem, kdo přestoupí na příští sezonu do Sparty a kdo k sešívaným u Klokanu a u Dukly, už jim to bylo jasné. Ale to vaše pivo už taky není to, co bývalo, řekli vrátnému. Je z něho cítit připálený kotlík.

0: Byl pozdní podzim. Venku to zimavě fičelo, mračna slibovala sníh, ale rybník Pinclák neměl ještě ani ledový kříz. V takový čas nemají kluci co dělat. Za to studničtí ochotníci začínají připravovat novou divadelní hru, aby o Vánocích na Bodhoží, jak si to Vítek plete, mohlo být divadelní představení. Stalo se, že k Frantíkům do krámu přišel pan Špilda, ochotnický režisér. Koupil za korunu 5 slaných rohlíků a že prý, jestli by páni rodiče dovolili Vítkovi sehrát s ochotníky jednu dětskou roli v příští hře. On to měl hrát sousedův Gustávek, ale ten má nějaké potíže ve škole a rodiče mu to zakázali. Tak kdyby snad váš Vítek, on by to jistě zvládl, uzavřel pan Špelda. Rodiče nebyli proti. Vítek ve škole žádné potíže neměl a ochotníci jsou spolek vážený, stejně jako místní hasiči nebo sokolové. Vždyť u Frantíků v krámě se dokonce prodávají vstupenky na každé jejich představení. Tak tedy začal Vítek dvakrát týdně docházet k Mědínkovům do sálu, který byl nejen sálem divadelním, ale i tanečním, tělocvičnou a vůbec důležitým společenským střediskem. Dostal se šítek s rozepsanou rolí a brzy pochopil, že na začátku druhého jednání má na jevišti sedět jako před chalupou, ořezávat kudličkou prut na píšťalku a odpovědět na několik otázek pana Bedřicha, který se jako vrací po letech z ciziny. Několikrát měl říci jo a několikrát ne. Jednou já pro ní skočím. A to bylo všechno. Jenom nepoplést, kdy jo a kdy ne. V roli měl napsáno, že má být v tričku a bos. Na jevišti bude léto, za to v sále bude psí zima. Přesto se Vítek od druhé zkoušky svlékal do trička a zouval si boty, aby to zahrál, jak se patří. Až se pan Špelda zlobil, že jim tam nastydne, a co potom? Tak poctivě a vážně Vítek tu úlohu bral. Nadešlo představení. Sál pukal nedočkavostí, v zákulisí vládla zvláštní nálada, kdy se všichni těší a zároveň mají strach, jak to dopadne a zda si před sousedy neuříznou ostudu. I Vítek měl takové divné mravenčení okolo pupíku. Pan Špelda ho už nalíčil. Zatímco na jevišti probíhalo první jednání, Vítek si zul boty a svlékl se do trička, aby byl podle role, a nakukoval za kulisami na jeviště. Když spadla opona a ozval se potlesk, všichni herci si oddechli. Je to dobré, publikum se baví. O přestávce zavládla v zákulisí dobrá pohoda. Staral se o to hlavně pošťák Ruda, který v téhle hře hrál Vandráka, co chodí sem a tam po světě, jen s rancem na zádech, kotlíkem a holí. Motal se po zákulisí, kde koho si dobíral, hůl na rameni a na ní kotlík. Najednou, jak se náhle za kýmsi otočil, bum, rána jako na buben. Vítek dostal tím kotlíkem do hlavy, až se mu v očích zajiskřilo. A hned do breku. Řval a řval, protože mu na čele naskočila boule jako tenisák. Tak teď má jít na jeviště? Přiběhl pan režisér Špelda. Nebreč, Vítku, to nic není, jen se utiš. Ale kde pak Vítek brečel a naříkal. Vlezte mi všichni na záda, měl jsem rád tedy nejdůležitější úlohu. Jak pak teď můžu na jeviště? A zalezl do samého koutku zákulisí, kde byly složeny dekorace na příští jednání a kam nebylo odnikud vidět. Tady se chtěl vyplakat ze svého neštěstí. Jak tak pofňukává, ozval se najednou nad ním zhora konejšivé. Tak už přestaň, ty kluku ubrečená, tohle se v divadle nedělá. Vítek se podivil, kdo tam v té výšce může být. Sedí tam na složených kulisách jakýsi pidi mužík a klátí nohama. No, to je dost, že jsi mě všim, povídá ten skřítek. Ty mě neznáš, že jo? Boris by znal, hraješ poprvé. A kdo tedy jsi? Zeptal se mezi dvěma škytnutími Vítek. Překvapením zapomněl brečet. To ti poví každý. Já jsem totiž divadelní skřítek Brebt. Albrecht Brebt, jméno mé. A způsobně se uklonil, jak to dělají herci, když hrají velké a nobl pány. Divné jméno, ušklíbl se Vítek. I já, když chci, nabreptám hercům do ucha takové nesmysly, že když je řeknou, je z toho legrace. Nebo taky ne. Jak kdy. Ale ten herec má ostudu, že popletl text. Víš co, Vítku? Já, pošťáka Rudu, co tě bacil kotlíkem, pořádně potrestám. Chceš?
1: Tak jo, fňukl ještě naposledy Vítek, ale už jen docela maloučko.
0: Představa, že Ruda dostane za vyučenou, ho utěšila. Ale nesmíš už brečet, ani popotahovat. Za chvíli jdeš na jeviště, jak by to vypadalo. Řekl ještě skřítek Brebt, ale to už pan Špelda rovnal herce na začátek druhého jednání. Vítek se ani jednou nespletl a říkal své jo a ne přesně podle role a tatínek s maminkou sedící hned v druhé řadě a netušící, jaká hrůza se v zákulisí před chvílí přihodila, se tvářili docela spokojeně. Když Vítek odběhl z jeviště, jakože pro ni, pro slečnu Kláru, skočí, čekal ho tam už pan režisér Špelda, chytil ho do náručí a šeptl do ucha. Tak vidíš, křest máš za sebou, teď už jsi skoro jako velký herec. A pohladil ho po vlasech. Pak přišel výstup Vandráka, co ho hrál pošťák Ruda s tím nešťastným kotlíkem. Tak nejen, že mu kotlík hned při nástupu spadl, a rovnou na nohu slečně Kláře, co jí hrála starostovic Květa, ale jak otevřel pusu, určitě se zakoktal a něco popletl. Vítek už odlíčený a obutý na to koukal ze zákulisí a tušil, že skřítek Brebt se činí. Tak třeba Vandrák měl říci, na faře se dobře vaří, ale řekl, na faři si dobře vaří. A tak to šlo celý jeho výstup. Pan Špelda se chytal za hlavu, ostatní herci buď bledli hrůzou, nebo se kousali dortů, aby nevyprskli smíchy. Obecenstvo v sále se bavilo. A když potom Vandrák na závěr svého výstupu na místo, tak zas, abych šel dál oholi s kotlíkem, řekl zcela zřetelně. Tak zas, abych šel dál oholit se kolíkem, ozval se dokonce potlesk. Všechno dopadlo úplně jinak, než jak si skřítek Brebt představoval. Nešikovného pošťáka sice vytrestal, ale ten se namísto ostudy stal hrdinou hry, protože se obecenstvo při jeho popletených Brebtech nejvíce zasmálo. Mami, ptal se Vítek, když si ho rodiče po představení odváděli domů, a nebyla moc vidět ta boule? Jaká boule, řekla maminka, vždyť žádnou nemáš. A dala mu přímo na tu bouli, velkou jako tenisák, něžnou maminčí pusu.

0: Česká pohádka Kmotr Matěj. Kmotr Matěj šel navštívit kmotra Jíru. Nedaleko statku potkal kmotrova chlapce. Co dělá tatík Jozívku? Ptá se ho. Právě chtěl jíst, ale když vás viděl okny, kterak k nám jdete, vstál a nechal jídla, odpověděl pravdomluvný hoch. A proč pak? Inu otec povídal, že byste nám mnoho snědl a proto matka to musela honem všecko schovat. A kam pak to schovala, Jozívku? Huzdala na pícku, kýtu na kamna, klobásy se zelím do trouby, buchtu na mysník a dva džbány piva pod lavici. Kmotr neptal se dále, usmál se a vešel ke kmotrovi. I pozdrav tě Bůh, vítal ho Jíra. Škoda, že si nepřišel o chvilku dříve, mohl si s námi jíst. Náhodou nám dnes nic nezbylo a tak ani nevím, čím bychom tě uctili. Nemohl jsem, milý kmotříčku, dříve přijít. Přihodilo se mi na cestě cosi neočekávaného. A co? Povídej. Zabil jsem ti hada, zrovna k tobě na cestě. A ten had měl tak velikou hlavu, jako je ta kýta, co máte na kamnech. A tlustý byl jako ta hus, co je na pítce. Bílé masíčko ti měl jako ty buchty, co jsou na mísníku. A dlouhý pak byl jako ty klobásy, co leží stočené na zelí ve vaší troubě. A krve ti bylo v něm tolik, jako piva v těch dvou džbánech, co tamto stojí pod lavicí. Dobře to Matěj vyvedl. Kmotr Jíra se zastyděl za svou skoupost a protože namusela jídlo a pití postavit na stůl. A oba teprve hosta pohostili, že si nemohl stěžovat.
1: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
2: Co to je? To je váš kluk, pane Lotrančo. Morce z hadry, to jsou událostě. Člověk se plahočí, tu obživu zhání, na dítě nemá čas a najednou mu to takhle vyroste. A mně bylo divný, že tady nevisejí pleny.
3: Takhle přerostlý dítě vám do žádné školy nevemou.
2: A to bychom se na to podívali, jestli vemou nebo ne. Chceš do školy?
3: Teď ani neví, co to je. Celý dny kouká do nebe a pase kozy. Akorát v zimě si prohlíží ty obrázkový knížky. No co jste ukradl tomu kupci z Vimperka?
2: Vykoupat, odvšivit, učesat, oblíct. Ráno půjde do školy. Tu nejlepší školu mu dám.
4: Správně.
2: Protože na to má.
4: Správně.
5: Dáme klukovi školy, ať co stojí cokoliv.
6: Nešetříme na chlapci, táto šahni do kapci.
7: Když zná lupič písmena,

0: francouzsky, bude nosit licousky. Naučí se mluvnici,
1: všechny všečky pravíči.
0: Naučí se německy, řekne trochy nenecky.
1: Když bude mluvit plynně,

Daleko předaleko, v zemi horké jako plotna, za pouští písečnou, u moře Sargasového, je sultánství Solimánské. Tam vládne sultán Solimán. Má velké břicho a velké starosti se svou jedinou dcerou, krásnou, ale nemocnou princeznou Zubejdou.

Kámen jako peřinka. Byl jeden mládenec, co se vyučil krejčím. Uměl ušít kalhoty, vestu i kabát, ale přece se vydal do světa, že se podívá, jak jinde látku stříhají. Počítal také, že si v cizích krajích více vydělá, že pár zlaťáků domů přinese, aby se mohl oženit. Šel tedy, kam jej oči vedly, kam jej nohy nesly. Tu dojde na louku, kde ležela spousta kamenů. Každý kámen kulatý jako lidská hlava. Krejčík se posadil, že si odpočine, a tu se před ním objevil stařeček. Postava schrbená, vous šedý, tvář bledá, jako z kouře utkaná. Polekal se hoch, ale dělá jako by nic. Slušně pozdravil. Jak se ti líbí na mé louce? Ptá se stařec. Mládenci se ta louka nic nezamlouvala. Kámen, nic než kámen, takovou by nechtěl kosit. Ale že byl zdvořilý, nechtěl dědečka urazit. A povídá, pěkná je, tráva jako samet. Jak to řekl, tráva mezi kameny povyrostla, zhoustla na pěkný koberec. A stařec se ptá dál. Jak pak se ti na mém kameni sedí? Kámen byl tvrdý, hrbolatý, velice tlačil. Ale že se mládenec nechtěl dědečka dotknout, povídá. Tuze dobře se mi sedí. Kámen jako peřinka. Jak to dopověděl, kámen tlačit přestal, v skutku byl měkký jako hedvábný polštář. Stařec se usmál. Když se ti dobře sedí, vezmi si kámen sebou, kam půjdeš. Možná, že ti štěstí přinese. Jak to dořekl, zmizel. Krejčík se po něm dívá, stařec nikde. No, to není jen tak. Tady se kouzla dějí. Vstal, vezme kámen a podívejme, nic neváží, jako pírko se nese. Tak šel mládenec dál s kamenem pod paží. Došel k jakémusi statku. Před dveře vyjde hospodář a můj ty bože, sahá Krejčíkovi sotva po kolena. Trpaslík. Jiný by se třeba zasmál, ale mládenec byl zdvořilý, poklonil se. Dobrý den, vzácný pane. Jsem vandrovník řemesla krejčovského. Nepotřebujete ve dvoře něco ušít? 100 obleků bych potřeboval, povídá skřet. Pro mou rodinu a pro čeleť. Ale museli by být do týdne hotovi. Když do týdne, tak do týdne. Zkusím to, povídá mladík. Přinesli mu látku zelenou jako mech. Krejčík se posadil na kámen, začal stříhat. Dobře, pohodlně se mu sedělo. Týden šil a hlad ani žízeň nepocítil. 100 obleků ušil pro všechny trpaslíky. Dobře si zvedl, řekl hospodář. Dobře tě také odměním. Za každé šaty dostaneš zlatý. No, to byla věru královská odměna. Mládenec zavískl, vzal truhličku z penězi a rozloučil se. Dál do světa nešel, vrátil se domů, vyhledal hodné děvče a oženil se. Postavil pěkný dům, nábytek pořídil dubový, vyřezávaný.
ale při práci se dá jen na kameni, měkkém jako peřinka, tam se mu dílo nejlíp dařilo. Po celý život se Krejčíkovi dobře vedlo, a to proto, že byl zdvořilý a vždycky dbal, aby nikoho na světě neurazil.

0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Co pak tě bolí? Začíná to tady. A končí to tady?
2: Tady tak.
1: Jestli, pak jsem si to nemyslela. Je zamilovaný až po uši.
2: Pro boha svatýho, do koho by se tady mohl zamilovat?
1: No do koho? Do koho asi? Nic si z toho, chlapče, nedělej. Zubejda to taky chytla. Celou noc blouznila a doteďka jsem jí musela učit polku.
0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym. Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček. Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
3: Jak malovali, až vymalovali. To jednou sluníčko zaspalo a když se potom probudilo a kouklo na svět, no tohle byl celý bílý. Že by napadl sníh? Kde pak? To jenom můj čmeláků malují, žaloval zelený koníček.

0: Za takové malování nikdo Čmeldu ani Brundu nepochválil. I maminka jim tentokrát pohrozila proutkem. A tak, když se nedívala, utekli a schovali se za veliký dub. Pod jednou dubovou větvičkou ležely parohy.
1: Hurá, já našel parohy, Brundo, volal Čmelda. Někdo tady zahodil parohy.
2: A nebo ztratil, uvažoval Brunda.
1: Pane, tyhle parohy už nikdo nepotřebuje a maminka z nich bude mít radost. Pověsí si je nade dveře a přestane se na nás zlobit. Pojď, pomoz mi s nimi.
0: A čmeláci popadli parohy, zatáhli a z dubového úkrytu vytáhli pěkně naštvaného Brouka Roháče.
2: Zbudili jste mě, vy medáci,
0: řval Roháč, až z dubu žaludy padaly.
2: Nikam, tady budete,
0: pokračoval hromově, když vyděšení čmeláčci chtěli utéct.
2: Co chytím, nepustím, to si zapište za tykadla. Zůstanete u mě tak dlouho, dokud mi tady nevymalujete můj dům, aby byl krásně bílý.
0: A kde je tvůj dům? Ptali se čmeláci a hlásky se jim třásly.
2: Můj dům je celý tenhle dub. Ha!
0: Zachechtal se Roháč.
1: Ty máš ale velikánský dům, začal Čmelda opatrně.
2: Však jsem taky velikánský brouk,
0: řekl Roháč a šla z něho hrůza. Ale, pípnul Brunda, na tak velký dům se spotřebuje hodně barvy.
1: A tu my máme doma, pokračoval Čmelda. Když nás teď pustíš, my si zítra přineseme tolik barvy, že budeš mít raz, dva vybíleno.
2: Tak jo, zabručel Roháč. Ale běda, kdybyste mě chtěli ošidit.
0: Neměli jste se zatoulat až k dubu. Teď musíte splnit, co jste slíbili, řekla maminka, když Čmelda s Brundou samou starostí ani dospat nemohli. Jak se takový veliký dub bílí? Budou mít dost barvy a síly? Co když přece jen zůstane někde zelený lísteček? Co pak s nimi Roháč udělá? Ale pak se najednou rozednilo a když se čmeláci podívali z okna, všude bylo bílo. Každá travička, každý lupínek, i ten dub v dálce za loukou bělostí zrovna zářili.
1: Mráz za nás vymaloval, jásali čmeláčci, a máme po starosti.
0: Pak přišel Roháč a povídal.
2: Jsem spokojený, prohlédl jsem celý svůj dům a musím říct, že jste nevynechali ani lísteček. Škoda jen, že mě dnes trochu zebou parohy. Že by se blížila zima?
1: Na zimu je nejlepší peřina,
0: poradili Roháčovi Čmelda s Brundou a byli rádi, že to jejich malování tak dobře dopadlo.

0: pospěš, pospěš, už je čas. V jedné vsi, v jedné chalupě žila byla Karolínka. Její rodiče nebyli ani chudí, ani bohatí a měli jenom ji. Kdyby se tak Karolínce vedlo lépe než nám, říkávala maminka. No jo, ale jak to zařídit, říkával tatínek. Jednou šel Karolínčin tatínek do lesa na dříví. Šel, myslil na Karolínku, nedával pozor a zabloudil. V tom se před ním objevil pán v dlouhém plášti. Ten plášť byl nahoře zelený, uprostřed zlatý, pak červený a dole bílý. Jakoby se nahoře zelenala tráva, uprostřed zrálo obilí, pak se červenaly jeřabiny a dole svítil čerstvě padlý sníh. Vím, co tě trápí, řekl ten pán. Dám ti, co tě zbaví starostí. Ale ty mi musíš také něco dát. Ale co já ti mohu dát? Slib mi to, co máš doma pod lavicí. Řekl ten pán. Karolínčin tatínek slíbil, co také mohl mít doma pod lavicí. A pán mu za ten slib dal měšec dukátů. Pán se ztratil a před tatínkem se najednou ukázala pěšina, která ho vyvedla z lesa ven. Doma vysypal dukáty na stůl a nevěděl radostí, co dělat. No to bylo divení, to bylo radosti. Ale kde je Karolínka? Zeptal se tatínek.
1: Tady, tady, já jsem tady pod lavicí, já jsem se tu schovala.
0: A Karolínka vylezla ven, aby si dukáty také prohlédla. Teď se Karolínce povede dobře, radovala se maminka. Jen tatínek věděl, co slíbil a přestal se radovat. Dny ubíhaly a nic se nedělo. Tatínek se utěšoval, že pán na slib třeba zapomněl. A uběhly týdny a uběhly měsíce. Nadešel poslední den v roce. Noc, kdy se střídá starý a nový rok. Před půlnocí zabuší někdo na okno chalupy.
1: Dej mi, co jsi mi slíbil.
0: Tatínek, maminka i Karolínka se probudí, ale než mohou promluvit, stojí pán ve světnici.
1: Karolínko, vstávej a stroj se na cestu.
0: Poroučí. Tatínek a maminka se nemohou ani pohnout. Karolínka se oblékne, jako by všechno byl jenom sen. Venku čeká kočár, pán s Karolínkou usedne do kočáru a koně se sami rozběhnou.
1: Jedeme.
0: Špitne Karolínka.
1: Na můj zámek.
2: A kde je ten zámek?
1: Za devíti horami, za devíti řekami, za devíti slzami.
0: Karolínka dostala strach a začalo se jí taky stýskat. Veliká slza se jí koulela po tváři a druhá a třetí. A po deváté slze kočár zastavil.
1: Tady je můj zámek.
0: A opravdu, stál tam zámek a měl dohromady víc oken než všechny chalupy ve vsi. A v každém rohu zámku stála věž. Pán zavedl Karolínku do zámku a jdou chodbou. A Karolínka vidí v té dlouhé chodbě spoustu hodin.
2: Je, to je ale hodin.
1: Z těch hodin

0: chce. A když došli nakonec té dlouhatánské chodby, visely tam na čtyřech zlatých hřebících čtyři rezavé klíče.
1: To jsou ale divné klíče.
0: Těmi klíči se odemykají vrátka v zámeckých věžích. Až přijde čas, budeš je odemykat. Ale ne dříve, než ti povím. Rozuměla jsi, Karolínko? Ne dříve. Potom pán odvedl Karolínku do pokojíčka a povídá, tady budeš spávat. Dobrou noc. A tak začala Karolínce služba u pána v dlouhém barevném plášti. Nebyla to těžká služba, jen kdyby se Karolínce tolik nestýskalo po domově. Jednoho dne pán zase povídá. Musím odjet, Karolínko. Hezky všechno opatruj a nezapomeň. Nesmíš odemykat vrátka ve věžích. Karolínka slíbila, že bude všechno opatrovat a že bude poslušná. A když pán odjel, utřela prach na všech hodinách a ani jedny nevynechala. No a potom, jak to dělají všechny holčičky, si hrála. Hrála si na princeznu, židle byly jako její sloužící a veliké křeslo byl pan král. Ale ani židle, ani křeslo neumí mluvit a tak si brzo přestala hrát. Procházela se po zámku a byla jí dlouhá chvíle. Procházela, až se zastavila u vrátek první věže.
1: Stát! Uvrátek snad mohu,
0: řekla si Karolínka a stála, ale za vrátky se nic nehýbalo.
1: Poslouchat za vrátky snad také mohu.
0: A přiložila ouško na vrátka. A v tom začala za vrátky tichounce zpívat podivný hlásek.

0: sedmi krásky. Pampelišky se rozvily. Leďte si, moji motýli.
1: To se ví, že Karolinka byla zvědavá, kdo to za vrátky zpívá. Doběhla pro klíč a slib neslib zasunula klíč do zámku. A vrátka se najednou otevřela. Zaspívalo to okolo Karolinčiných uší, jako by zaspíval teplý větřík. A kde nic, tu nic. Ve věži pusto a prázdno. Karolinka se polekala, rychle zamkla věž a klíč vrátila na místo, ale to už před zámkem zahrčel kočár a pán se vrátil.
2: Karolínko, Karolínko, co jsi mi to provedla?
3: Ach, odpuste, prosím vás, já už to víckrát neudělám.
1: Ale pán se mračil a dlouho trvalo, než se mračit přestal. Uplynul nějaký čas a pán v barevném plášti povídá Karolince.
2: Musím zase odjet. Všechno tu pěkně opatruj. A nezapomeň, co jsi mi slíbila.
1: Karolinka slibovala a slibovala, ale když pán odjel, ani nevěděla jak a ocitla se u druhé věže.
3: Stát u vrátek snad mohu,
1: řekla si a stála, ale za vrátky se nic nehýbalo.
3: Poslouchat do vrátky snad taky mohu.
1: A přiložila ouško na vrátka. A v tom začala za vrátky zase tichonce zpívat podivný hlásek.

0: zlatý med, začněte kosy vyzvánět.
1: To se ví, že Karolínka byla zvědavá, kdo to za vrátky zpívá. Doběhla pro klíč a slib neslib zasunula klíč do zámku. Vrátka se otevřela a kolem Karolínky proletěl smích, jako by se větřík zasmál. Ještě na konci chodby se ozvalo zasmání a pak se smích ztratil. A ve věži pusto a prázdno. Karolínka se polekala, rychle věž zamkla a vrátila klíč na zlatý hřebík, ale jen pověsila klíč, už tu byl pán.
2: Karolínko, Karolínko, co jsi mi to provedla?
3: Ach, odpustte, já už to víckrát neudělám.
1: Ale pán se mračil a tentokrát se mračil ještě víc a ještě déle než minule. Po čase pán řekl Karolínce.
2: Karolínko, musím zase odjet. Všechno tu pěkně opatruj. Ale pozor, pozor na vrátka u věží.
1: Karolínka slibovala, slibovala a ještě víc slibovala. Ale jen kočár odjel, ani nevěděla jak a zase stojí. Tentokrát u vrátek třetí věže.
3: No co, stát u vrátek snad mohu. A poslouchat za vrátky snad mohu tak.

0: tak otevři mi už vrátka. To se ví, že Karolínka byla zase zvědavá, kdo to za vrátky zpívá. Doběhla pro klíč a slib neslib zasunula klíč do zámku. Vrátka se rázem otevřela a kolem Karolínky to zašustilo, jako když na podzim vítr proletí suchým listím. A ve věži zase pusto a prázdno.
1: Ajaj, propáníčka,
0: vylekala se Karolínka, zamkla rychle vrátka a klíč uklidila na místo. Ale pán nejel.
1: A co?
0: Povídá si Karolínka.
1: Podívám se ještě do poslední věže. Ať už to mám odbité na jedno.
0: A jak řekla, tak také udělala. Vzala čtvrtý klíč a přitiskla ouško na čtvrtá vrátka čtvrté věže. A poslouchala. Mám vlásky bílé jako sníh. Stříbrné hvězdy padají z nich. Smutný a těsný je tenhle kout. Pust mě ven, chci se proběhnout. A Karolínka bez váhání vsunula klíč do zámku, vrátka odskočila jen tak, že Karolínka nahlédla do věže a zase pusto a prázdno. A už tu byl pán v barevném plášti.
2: Karolínko, Karolínko, ty jen slibuješ a neposloucháš. Já jsem pan Rok. Jak mě kdo poslouchá, tak mu zaplatí. Jaká služba, takový plat.
0: A pan Rok mávl rukou, zavlnil pláštěm zeleně, zlatě, červeně a bíle a najednou všechno zmizelo. Zámek i pán s pláštěm. Karolínka stála na lesní cestě a z oblohy se sypal sníh. Cesta před Karolínkou byla bílá a studila. Co si měla počít? Kdyby plakala, slzy by jí mrzly na tváři. I utíkala a utíkala, ale les neměl konce. Když tu Karolínku uchopily dvě silné paže, je to tatínek.
1: Tatínku, tatínku, můj milý tatínečku.
0: A tatínek vzal Karolínku do náruče, zabalil jí do kožichu, který měl na sobě, a odnesl domů k mamince. Cestou bylo Karolínce u tatínka tak přelíbezně, že usnula. Ani si doma nevšimla, že jí maminka uložila do postýlky. A ráno si Karolínka myslela, že to snad byl jenom zlý sen. Ale přesto vyprávěla tatínkovi a mamince o tom pánovi v dlouhém barevném plášti, který se jmenuje pan Rok, a o zámku a o čtyřech věžích. A tatínek se na Karolínku šibalsky podíval, ale na oko vážně povídal.
2: Tak teď už vím, maminko, proč jsme měli letos tak divné počasí. Kdyby byla Karolínka poslouchala, mohli jsme mít hezké jaro, v létě by se děti dosyta vykoupaly a na podzim by měla jablíčka dost času uzrát. Ale hlavně, že jsem tě teď v zimě včas donesl domů, viď? No, co říkáš?
0: Karolínka neříkala nic. Byla to opravdu pravda, nebo se jí to jenom zdálo? Karolínka už nevěděla, ale od té doby poslouchala maminku i tatínka. Jen někdy, když foukal jarní větřík, nebo když hřálo letní sluníčko, a taky na podzim, nebo v zimě, se jí zdálo, že slyší odněkud zpívat známou písničku.

0: To jsme si postavili krásný dům, pochvaloval si Tomík spokojeně, když se s ostatními dětmi usadil do sněhu. Všichni s ním souhlasili. Opravdu to byl moc krásný domeček. Na podlahu doprostřed umístila Pipi velký kastrol s čokoládou, z kterého se pořád ještě kouřilo, a kolem něj rozložila spoustu dortů. Zrovna se chtěla pustit do servírování, když náhodou pohlédla do jednoho z okének. Venku, přímo u rohu vily Vilekuly, stál malý kluk. Bydlel v městečku jen pár dní a s Pipi se zatím nestačil seznámit, tak mu bylo jasné, že pozvání na její vánoční večírek pro něho určitě neplatí. Celý den mu bylo do pláče a večer už to nevydržel a šel se za dětmi aspoň podívat. Rozhodně nechtěl, aby ho někdo viděl. Teď postával u domu a obdivoval nádherný vánoční strom a domek ze sněhu. Uvnitř se děti smály a štěbetali. A on najednou ucítil v krku tak strašně velký knedlík, že to až zabolelo. Právě v té chvíli ho Pipi spatřila. Klučina se pořádně vyděsil, když se Pipi vynořila z domečku. Nejdřív měl chuť vzít do zaječích, ale ať už to bylo čímkoliv, nedokázal se pohnout z místa.
1: Co ty jsi zač? Zeptala se Pipi.
0: Elof, pípnul kluk. Nechtěl jsem tu nic vzít. A potom rychle poprosil. Nemohl bych se k vám do domečku jen podívat. Slibuju, že opravdu vůbec nic nesním.
2: Vyhrkl to dřív, než se stačil rozmyslet. Protože on by tak strašně rád za dětmi do domečku aspoň na chvilinku.
1: Nepřipadá v úvahu, odmítla ho Pipi.
0: Ano, nic jiného Elof ani nečekal. A ten knedlík v krku mu snad ještě narostl.
1: Nepřipadá v úvahu, že bys směl do domečku, když slibuješ, že nic nesníš, pokračovala Pipi. Ale jestli slíbíš, že toho spořádáš ze všech nejvíc, pak ať už si vevnitř.
2: A strkala před sebou Elofa do sněhového domečku. Za okamžik seděl mezi dětmi a ládoval se takovou spoustou dortů a čokolády, že mu pro ten knedlík nezbyl v krku ani kousek místa.
1: Oči mu zářily víc než svíčky, které Pipi zapíchala do sněhu na stěnách.

0: Elof nebyl sám, kdo by rád přišel na Pipinu vánoční oslavu. Když byli děti v nejlepším, zaslechli ze zahrady pronikavé a strašně smutné, přímo zoufalé vití. Pipi vylezla ven, aby se podívala, kdože to vydává tak žalostné zvuky. Byl to pejsek. Černý, chundelatý psík, který seděl v závěji a vypadal moc a moc opuštěně. Pipi k němu rozpřáhla náruč.
1: Poběž honem k Pipi a všechno mi pověz, vybídla ho.
0: A tomu byste nevěřili. Černý pejsek byl dvěma skoky u Pipi a stulil se jí do náruče, jako kdyby právě po tomhle už dávno toužil. Kňučel a naříkal, jako by se pokoušel vysvětlit, proč je tak nešťastný.

0: Tak tohle to s tebou je, politovala ho Pipi. Chudáčku můj. A jak to s ním je, Pipi? Ptal se Tomík. Ty vážně rozumíš, co ti říká? A proč bych mu neměla rozumět? Vždyť se mnou mluví úplně normálně jako každý jiný. Říká, že se jmenuje Šmudlík a že je úplně sám a vůbec nikdo ho nechce. Že už se tady 3 dny od rána do večera plahočí sněhem a má ukrutný hlad a žízeň a rád by byl můj pes, jen kdyby tu směl zůstat. Pipi, tomu přece dovolíš, že mu to dovolíš, žadonila Anika. Pipi vzala Šmudlíkovu hlavu do dlaní a podívala se mu do očí. To víš, že dovolím, přikývla. A Šmudlík skákal a štěkal a vrtěl ocáskem, pokoušel se Pipi olíznout vlasy a tváře a čelo a pak se spolu váleli v závějích tak dlouho, že Šmudlík už nebyl smutný černý pes, ale veselý bílý psík s kožichem plným sněhu. Pipi zaběhla do vily vylekuli pro pár kousků masa, aby Šmudlík nemusel jíst šlehačkové dorty. A ještě dostal pořádnou misku mléka. Měl takovou radost, že celý večer běhal dovnitř a zase ven, skákal mezi dětmi a z čiré radosti občas nějaký ten šlehačkový dort povalil. Ano, přesně tak to tenkrát bylo, když se u Pipy objevil pejsek. Tedy, Pipi, teď máš ve vile vylekule psa a koně a opičku. To je pravda. Už mi chybí jen krokodýl a 2 menší chřestýši, pochvalovala si Pipi spokojeně. Ne, Pipi, prosím, hlavně si k sobě neber chřestýše, vykřikla Anika zděšeně. To bych sem už nikdy nevkročila. Kdo ví, zasněla se Pipi. Jednoho krásného večera se třeba ve dveřích objeví chřestýš a bude plakat a žadonit, aby tu směl zůstat, že bude můj náhrdelník. Nestraš mě, vydechl Elof. Co bys mu řekla, Pipi? Já nikdy nikomu nedokážu říct ne, přiznala Pipi. Asi bych i chřestýše pozvala dál. Jen to ne, hrozila se Anika. Uvidíme, co bude, až to bude. Teď ale musíme sníst všechny ty dorty.
1: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
2: Divoký Bill. Stalo se to dávno. Tenkrát, když ještě v Americe bylo míň lidí a víc bizonů. Tenkrát, když nikdo nikam nespěchal, když měl i každý bizon spoustu volného času. V té době se bizonům líbilo, měli rádi závody nebo zápasy, ale nejvíc si potrpěli na hodně dlouhé společné výlety. A také na oslavy narozenin, když jich bylo pohromadě co nejvíc. Tam se sešli příbuzní, známí, ale i další a další bizoni a jejich hosté. V té velikánské tlačenici pak spolu jedli, pili a veselili se a když už snědli úplně všechno a nikde nezbyla ani travička, stěhovali se všichni zase o kus dál. V jejich Americe bylo pro všechny místa dost. Tehdy se jednou odpoledne procházel po prérii malý bizon a každému, koho potkal, říkal: tak tohle to všechno kolem, široko daleko, kam až dohlédnete, to je moje louka. A když potkal někoho, kdo byl ještě menší než on, jako třeba mravence nebo sisla, tomu řekl jenom hello. Když se ten bizonek před rokem narodil, maminka s tatínkem uspořádali náramnou oslavu a synáčkovi dali jméno Bill. On sám si ale brzy začal říkat divoký Bill, protože si tak líp připadal. Jeho kamarádi z prérie mu však neřekli jinak než bizonek hello. A to se Billovi ani trochu nelíbilo. Chtěl být co nejdřív veliký a silný bizon, zkrátka divoký Bill. A teď se měli slavit jeho první narozeniny. Bizonek o to vůbec nestál. co to je první narozeniny? To je zatraceně málo, bručel si potichu pro sebe, aby ho nikdo neslyšel. Taková ošklivá slova jako zatraceně totiž malí bizonci říkat nemají. Bizonek si přál, aby měl narozeniny nejmín 10. Napadlo ho také, že kdyby mohl slavit narozeniny častěji, třeba každý měsíc, bylo by mu 10 určitě dřív.
3: Jistě, přesně za 10 měsíců, řekl
2: kojot prérijní, který uměl počítat, jako když bičem mrská.
3: Ale nač potřebuješ, aby ti už bylo 10?
2: Abych mohl chodit pozdě spát, abych směl říkat zatraceně, abych už konečně byl divoký byl. Takhle mě pořád někdo hlídá a nikam sám nesmím, stěžoval si bizonek.
3: Mě nehlídá nikdo, chlubil se kojot. Jdu si, kdy chci, kam chci a viděl jsem i tvůj dort k narozeninám. Už je skoro hotový.
2: Ty se máš, vzdychl bizonek. Co bych dal za to, kdybych byl veliký? Už teď hned.
3: A dal bys třeba i svůj dort?
2: Olízl se mlsně kojot.
3: Jestli jo, prozradím ti tajemství. Platí?
2: Aby neplatilo, za takové tajemství by slíbil bizonek všechno na světě.
3: Tak mě dobře poslouchej,
2: šeptal kojot bizonovi do chlupatého ucha.
3: Vydáš se prérií rovnou za nosem a půjdeš tak dlouho, dokud nepotkáš čarovného ptáka rejdováka. Rejdovák je takový mocný čaroděj, který zná všechna kouzla. Poví ti, co máš udělat, abys honem vyrostl. Abys tebe byl hned teď veliký divoký byl. Tak běž, ať ptáka najdeš dřív, než se setmí. Já si zatím dojdu pro ten tvůj dort.
2: Bizonek se tedy rychle rozběhl prérií, uháněl tak, jak mu kojot řekl, rovnou za nosem, ale i když utíkal, co mohl, čarodějného rejdováka pořád nikde neviděl. Běžel ještě chvíli a zastavil, až když se začalo stmívat. Kolem všude byla jen prérie a nic než prérie. Bizonek byl úplně sám. Od někud se ozvalo strašidelné brůčení. Něco zafunilo a pak mlasklo. Co to asi bylo? Brr, určitě nějaká hrůza. Teprve teď bizona napadlo, jestli ho kojot nenapálil.
4: Jasně, že jo. Čarodějného ptáka si vymyslel, aby dostal můj narozeninový dort. Co pak se může pták jmenovat rejdovák? Zůstanu malý byl a ještě přijdu o dort. Asi začnu plakat, napadlo bizona. Ale kdo mě tady uslyší?
2: Ještě žádný malý bizon v Americe nebyl tak opuštěný a nešťastný.
5: Hello, ozvalo se najednou od někud z trávy. A nejsi ty náhodou bizonek Hello? Co má dneska ty slavné první narozeniny?
4: Ano, jsem. To jsem já, zaradoval se malý byl. A kdo jsi ty? Je už taková tma, že tě nevidím.
5: Přece jsi sel. Koukám, že se zatoulal nějak moc daleko. Tak abych tě radši dovedl domů. Tahle naše zatraceně veliká prérie není v noci dobré místo pro malé ztracené bizonky.
2: Zatím se už všichni bizonci sešli k oslavě narozenin a jako pokaždé byla kolem dortu veliká tlačenice. Jdeš zrovna včas, řekla bizonkovi maminka. Málem jsme načali dort bez tebe a hned dala kousek i syslovi.
6: Dort to musel být velikánský, když se tenkrát na oslavě prvních narozenin bizona byla dostalo na všechny. Jen na kojota prýne, snad příště. U bizonů se přece narozeniny slaví každý rok a budou se slavit ještě moc krát, než z malého byla vyroste divoký byl.
7: Bonifác a bratránci. Byl jednou jeden cirkus plný pilin a muzikantů a v tom cirkuse měli lva Bonifáce. Byl to velice slušný lev, takový dobrák, samá ochota, nic se mu nemuselo říkat dvakrát, představení nikdy nepokazil a tak ředitel cirkusu často říkával ostatním lvům. Z Boniface byste si měli vzít příklad, je to vzorný lev. Děti ho měli rádi, psali mu dopisy. Milý Bonifáci, nemohu na tebe zapomenout. A mohli se utleskat, když chodil po rukou, cvičil prostná a dělal hvězdice, což dokáže málo který lev. Opakovat, opakovat, volali chlapečkové a holčičky a Bonifác, ten dobrák, dělal hvězdice, cvičil prostná a chodil po rukou do nekonečna a ještě se přitom usmíval. Ředitel cirkusu si s Bonifácem dobře rozuměl, chodíval s ním na procházku a kupoval mu v ovocnářství banány, které měl Bonifác moc rád. Jednou, tak spolu jdou po městě, je krásné letní dopoledne, všude plno dětí a Bonifác povídá. Co to, že je na ulici tolik dětí? Jak to, že nejsou ve škole? Proč by byli ve škole, říká ředitel. Je léto, mají přece prázdniny. Prázdniny, vzdychne Bonifác. Já ještě nikdy prázdniny neměl. A ředitel jde, chvíli mlčí a pak povídá. No dobrá, jsi vzorný lev, dejme tomu, že bych tě poslal na prázdniny. Ale kam bys, prosím tě, jel? Kam jinom než k babičce, povídá Bonifác. To je přece jasné. Podívejme se, myslí si ředitel. Zapomněl jsem, že i lvy mají babičky a tak řekne. Dobrá, jeď si, ale 1. září ať si zpátky. A Boniface může radosti zbláznit, s něčím takovým vůbec nepočítal. Prázdniny jsou prázdniny, co může být krásnějšího. Řekne tedy řediteli, děkuji, udělal jste mi velkou radost. A běží si zabalit kufr, koupit lístek do Afriky a nějaký dárek pro babičku. V obchodním domě je lidi jako much, ale když se u pultu objeví lev, všichni mu udělají místo a prodavač se ptá, co si račte přát, kartáč na hřívu nebo pastu na ty nádherné zuby. Ani hřeben, ani pastu, řekne lev Bonifác. Jedu na prázdniny k babičce a chci koupit dárek. Rozumím, rozumím, kývne prodavač a zamyslí se. Mohl by to být vlněný šál, bačkory nebo brýle. Na co šál a na co bačkory, diví se Bonifác. V Africe je přece horko, jak jste se učil zeměpis, ale brýle, to by šlo. Myslel jste brýle proti slunci, že ano? Ovšem, řekne prodavač, ale měl bych tady ještě tohle. A vytáhne zelený župan. Je na něm všechno možné. 4 lístky a kapradí a růže a babočky admirálové. Je to župan, jaký se hned tak nevidí. Pravý župan pro starou lvici. A Boniface nerozmýšlí, koupí ho a jde na nádraží. A pak jede vlakem, dívá se z okna na domky a na zahrádky, mává na děti a děti se dívají a myslí si, hele, stěhuje se cirkus. A vůbec je nenapadne, že to nejede cirkus, ale jeden šťastný lev, který cestuje jen tak na prázdniny k babičce. A potom jede lodí, hází rohlíky žralokům, opaluje se na palubě a myslí na to, jak to bude krásné, až se bude chodit koupat, až nebude mít žádné představení ani odpoledne, ani večer, jak se každý den krásně vyspí a bude jíst banány a povídat si s babičkou. A jak tak přemýšlí, loď zastaví, někdo volá Afrika vystupovat, ale v Boniface je doma. Všechno je tu trochu jinačí, myslí si. Tady jsme si hrávali s pankrácem a servácem a teď je tady trafika. A jde po cestičce mezi stromy hustým pralesem, kufr je těžký, říká si, už abych tam byl, ale nakonec se přece dočká. Vidí v dálce zahrádku a na zahrádce starou lvici v houpací židli. jde tedy tichounce po špičkách, jak dovedou chodit jenom lvy, a pak udělá bav, ale pořádně. Babička se otočí, spráskne pracky a řekne: jsi to ty, jsi to vůbec ty, Bonifáci, ani bych tě nepoznal, kde se tady bereš? A oba mají ohromnou radost. Bonifác vybalí dárky, babička si nasadí brýle a oblékne župan, vypadá krásně, vypadá jako lvice, která kouká z růží a čtyřlístků. Mocí to sluší a říká: no ne, s tím se musím pochlubit, a volá na všechny strany hlasitě jako stará lvice: pojďte se podívat, přijel Bonifác a přivez mi nádherný župan a brejle. A než bys řekl švec, je tady nejmín 200 lvů, sami příbuzní, strýčci a tetičky a plno docela maličkých bratránků, plno docela maličkých legračních lvíčků, a všichni vítají Bonifáce, prohlížejí si brýle a župan a ptají se, co je tohle a co je tamto, a ukazují na květiny a motýly. A Bonifác říká: to jsou čtyřlístky a kapradí a růže a babočky admirálové, tohle v Africe není, přivez jsem to z ciziny, kde jsou cirkusy a obchodní domy. A co tam, prosím tě, Bonifáci, děláš? Ptá se jeden lev přes druhého, protože to všechny opravdu zajímá. A Bonifác jim vykládá, že chodí po rukou, cvičí prostná a dělá hvězdice. A protože lvy koukají a nevědí, o čem je řeč, tak jim hned jednu takovou hvězdici ukáže. A lvům lezou oči z důlků, v životě nic takového neviděli, říkají si: to není možné, to není samo sebou, tohle přece dokáže málo který lev. A malí bratránci volají: opakovat, opakovat, výborně, my chceme ještě. A mohou se utleskat, a Bonifác, když vidí ty maličké legrační bratránky, jak je to baví, jak se smějí, jak jsou celý pryč, dělá hvězdice znovu a znovu, chodí po rukou a cvičí prostná, a malí bratránci vůbec nechtějí spát a ráno jsou tu zas. A tak Bonifác, ten dobrák, má představení od rána do večera, nemá čas ani na koupání, ani na banány a myslí si: nedá se nic dělat, prázdniny, neprázdniny, jsem vzorný cirkusový lev. A tak se usmívá, jak umí nejlíp, a malí bratránci tleskají znovu a znovu a mezi sebou si říkají: budeme mu posílat dopisy, jak se nám to líbilo. Jo, jo, jo, jen co se ve škole naučíme psát.

0: útrobách vraku. Stále tu proti sobě v raním slunci. Tulamur senior s obrovským břichem a s hlavou kulatou a oblízkanou jako hříbek na štupování punčoch a vytáhlý šlachovitý Carlos, kterému, když potřásl hlavou, poletovali kolem tváří copánky. Zdálo se, že se chtějí porvat. Náhle ve stejnou chvíli vyrazili, objali se a hned zase od sebe odstoupili.
1: Carlosi, jak to vypadáš? Kde jsi byl celý ty roky?
2: Tak různě, ha. Hlavně v Mexiku.
1: Ale proč?
2: Abych nevypadal jako ty, amigo.
0: Zašklebil se Carlos.
2: Jiné podnebí, jiná strava.
3: Kde je můj syn?
0: Přerušil ho Tulamor senior. Carlos se zadíval k řece. Kolem vraku proplouval párek labutí.
1: Tam bude, že jo?
0: Dovtípl se Ramses.
2: Možná,
0: řekl Carlos zamyšleně.
2: Půjdeš se tam podívat se mnou? Nebojíš se?
1: S váma se nebojím,
0: vyhrkl Ramík.
2: Dobrá, jdeme, ale bude to dost nebezpečný.
3: Tak počkáte, kdo je tu šéf?
0: Poskočil vztekle Tulamor senior.
2: Tady jsem šéf já, amigo, a tebe s sebou neberu.
0: Carlos dlouhým krokem vyrazil k parníku. Ramses se podíval, co na to jeho otec. Ten na to nic. A tak se rozběhl za Carlosem. Po vratkém lodním můstku se dostali na palubu. Byla tu skládka hadrů, prázdných konzerv a spuchřelých lodních lan. Rezavé schody vedly do podpalubí.
2: Dolů půjdu radši sám,
0: zašeptal Carlos. Schody strašlivě skřípaly. Carlos se ohlédl dozadu a když viděl, že Ramses sestupuje za ním, jen pokrčil rameny. Po levé straně chodby byla řada kajut, většinou s vylámanými dveřmi. Vchod do jedné z nich zatarasil promáčený slamník. Carlos se protáhl dovnitř, ale hned ucouvl. Kolem nohou mu proběhl pištivý chumel myší a zmizel v pootevřených dveřích kajuty na konci chodby. Hned na to se odtamtud ozval řev. Carlos popadl železnou tyč, která se válila v koutě.
2: A ty se schovej,
0: přikázal Ramsesovi a vrazil do kajuty. Na palantě se povalovali tři lichožrouti. Vypadali dost zuboženě. Jednoho z nich Carlos občas na nábřeží vídal. Byl to hromotluk, kterého nešlo přehlédnout.
2: Pardon, nerad ruším,
0: řekl a tomu svalovci přátelsky pokynul.
2: My dva se možná známe. Od vidění,
0: upřesnil.
4: Mně v tomhle městě zná každý i od slyšení.
0: Zazubil se ten hromotluk.
4: Jmenuju se Vasil.
0: Už je to tak. Vasil s Pepou Padrátem a Čangem Škrtičem si tady sešívali rány. Když se včera vrátili bez Tulamora juniora, nastalo na půdě zemětřesení a po něm tsunami. Vlna ponožek se v záchvatu šéfova vzteku zvedla a smetla je na jednu hromadu a Padre po té hromadě dupal. Vypadli na ulici orvaní a potrhaní a Vasil je zavedl k vraku, kterému říkal můj houseboat. Tady se dají do pořádku a pořádně se vyspí.
2: Neviděli jste tu nikoho?
0: Chtěl vědět Carlos.
4: Sem nikdo nepřijde, zavrčel Vasil. Nebo snad někoho hledáš?
2: Dobrá otázka. Někdo tu hledá brášku. Vypadá to na únos a prsty v tom má kudla Dederon a jeho parta.
0: Carlos zahvízdal a ve dveřích se objevil Ramses.
1: Pane Vasile!
4: Ramsesy!
0: Škrtič a Padrát ze sebe nedostali ani slovo. Čango měl překvapením knedlík v krku a Pepa nejspíš bramboru.
2: Vidím, že se znáte, řekl Carlos. Ramíku, doveď pány nahoru, otec bude mít jistě radost.
1: Šiof je tady,
0: vyhrkl Vasil. Ve velkém těle měl malou dušičku a ještě se opatrně zeptal, a co tula mor junior? Ramses jen zavrtil hlavou a šel napřed. Vasil, Škrtič a Padrát se loudali za ním. Zůstal tu jen Carlos. Zvedl odhozenou železnou tyč, proskoumal každý kout toho rezavého vraku, ale žádnou stopu po únosci nebo jeho oběti tu neobjevil.
5: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

0: Šek! Ouvej, ouvej! Toto bolí, au, můj prst. Spejblova omluva.
1: No to je blaho, to je klid a pohodička. A je. A je po pohodě. Hurvínek se vrací domů.
0: Ahoj, taťuldo.
1: No nazdar. To už jsi ze školy doma?
0: Ne, já byl u Máničky.
1: Cože?
0: Ale až po škole.
1: Jo, to ti chválím. To je hezký.
0: To vůbec nebylo hezký. Ach jo.
1: Ale ach jo, co se stalo?
0: No,
1: Mánička si s tebou nechce hrát, viď, co? Že mám pravdu, viď?
0: No.
1: A poslala tě domů, co?
0: No, tak to ani ne.
1: No tak Hurvínku, co je s tebou?
0: Nic.
1: A co je s Máničkou?
0: Nechce se mnou mluvit. Urazila se.
1: Jo, takhle. Aha. Lépe řečeno, urazil si ji, viď?
0: Ale já nechtěl, jenomže ona nerozumí legraci.
1: O, to je tvojí, no jo, tak to se nedivím.
0: Co?
1: Já ty tvoje legrácky dobře znám. Já se jim taky nesměju. Hele, lépe uděláš, když za ní zajdeš a pěkně se jí omluvíš.
0: Já?
1: Jo.
0: A za co?
1: No, teď ona už bude vědět, ne? Hele, stačí, když řekneš, omlouvám se, už to nikdy neudělám.
0: Jo, a ona mě pošle do háje.
1: Do jakýho háje?
0: Do zelenýho.
1: Ale Hurvínku, nejdřív to musíš zkusit. A ne strkat před nepříjemnostmi hned hlavu do písku, jako ten s tím dlouhým krkem, no, pštros.
0: Cože? Kdože?
1: Jaký cože, kdože, no pštros?
0: Pštros?
1: Hele, ty snad nevíš, co je pštros?
0: No to se ví, že vím.
1: No tak.
0: Učili jsme se o něm ve škole. A taky jsem ho viděl v zoologické zahradě.
1: Pštrosa?
0: Ano, byl tam za ohrádou. Pštros?
1: Fuj.
0: S pštrosičí.
1: No tak.
0: A malými pštrosáčaty.
1: Já no, prskej.
0: Fuj. Taky naprskej.
1: No tak, no.
0: Je, taťoldo, a taky tam byl obrovský opičák. A ten ti byl, taťulínku, tak hrozně podobný.
1: No tak tomu nevěřím.
0: Bajo.
1: Takový velký opičák, jako jsem já, neexistuje. Hele, nechej toho hýňání, ano? A raději šupej k Máničce s tou omluvou. A prosím tebe, nepopleť to. Řekni, já se omlouvám a už to nikdy neudělám. Ano?
0: Ano, prosím. Máničko, kde pak jsi? Taťulda ti vzkazuje, že se ti omlouvá a že už to nikdy neudělá. Aha.
1: Ach jo.
2: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.

0: Když bylo stvořeno železo, všechny stromy zesmutněly. Čeho jsme se dočkali? Vzdychaly lesy, háje a zahrady. Bůh na nás seslal krutého nepřítele. Přijde den, kdy člověk vyrobí ze železa sekyry a všechny nás pokácí. Železo nářek stromů slyšelo a odpovědělo jim. Nemáte se čeho bát. Váš osud je ve vašich rukou. Dokud se nezradíte a nepropůjčíte se mi za topůrko, nemůže se vám stát nic zlého. Budete-li však nesvorní a spojíte se mnou, přinese vám sekyrka smrt.
1: Jak vodník rozesmál malého smutného klauna. Bylo krásné letní odpoledne. V mírném vánku se na rákosí houpaly vášky a tu a tam líně kvákla žába. Na kraji rybníka ležel v mělčině sumec a jen občas se převalil ve sluncem rozehřáté vodě. Vodník Žblabuňka seděl na vrbě a také odpočíval. A jak tak sedí a lenoší, zaslechl najednou nějaké podivné řinkání a troubení a jakoby bubnování. Táhlo se to odněkud z veliké dálky, ale každým okamžikem to bylo o malonko hlasitější. Vodník se rozhlíží, ale nikde není nic vidět a ten randál se přibližuje a je čím dál tím silnější. I ten sumec v mělčině se přestal převalovat a zajel ke dnu.
2: Ale vždyť je to muzika, ožil Žblabuňka, že by muzikanti ze vsi.
1: Ale muzikanti ze vsi to nebyli. Vodník natahuje krk jako užovka hlavu z vody.
2: A najednou teď tam dole u spáleného mlýna, spoza mlýna vyšel slon. Vodník div nespadl z vrby a za slonem vyšly bílí koně s huňatými chocholy na hlavách a stříbrnými úzdami a táhnou barevné maringotky. A teď muzikanti, celá kapela. A muzikanti hrají a břinkají a za nimi jdou klauni, žongléři, kouzelníci a polikači ohně, kejklíři, tanečnice v nadýchaných sukinkách a provazochodci, medvědář s medvědem a klece se zvířaty, krotitel s opicí na rameni a nakonec jde žirafa s dlouhým krkem jako kostelní věž. A kolem toho pobíhají, povykují a křičí děti ze vsi. Ale vždyť je to cirkus,
1: zaradoval se Žblabuňka a najednou byla louka vedle rybníka plná pokřikování a prospěvování. Někdo troubil na trumpetu a do toho řval lev a pobíhaly tanečnice a za chvíli stál na louce obrovský stan.
3: To je šapito, cirkusový stán, vysvětloval vodník jednomu malému pulci, který zvědavě vykukoval z vody.
2: A teď upaluj domů, to není nic pro tebe.
1: Když se setmělo, rozzářil se cirkusový stan tisíci barevnými světly. Kapela vyhrávala a u vchodu do stanu se tlačilo plno lidí ze vsi. Přišel dokonce i pan starosta. Vodník si tu podívanou nechtěl nechat ujít a šel taky. Svátečně se vystrojil, za klobouk si strčil rákos a sedl si hned do první řady, aby dobře viděl. A už to začalo. Domané, že se důstojně vkolébal slon. Obecenstvo jenom vzdychlo, jak byl veliký. A za ním cvičené opice, kouzelník a mořská pana v sudu, koně, co umějí tancovat a klanět se, a fakír, co si lehne na hřebíky, jako by to byla peřina. Pod kopulí stanu létali cirkusáci z jedné hrazdy na druhou a úplně až nahoře ve špici chodil někdo po provaze. Vodník Žblabuňka na tu nádheru koukal, ani nedýchal. Potom přišel krotitel ve zlaté uniformě jako císařský generál. Měl obrovské kníry nakroucené nahoru do špičky a v ruce držel dlouhý bič.
3: Je, ten má kníry jako náš sumec, pomyslel si vodník, ale sumec je má víc dolů.
1: Za krotitelem vběhli do manéže lby. Sedli si na velké barevné krychle, řvali a cenili zuby. Kapela přestala hrát, jako když utne. Jenom malý buben bubnoval. Největší lev otevřel tlamu a krotitel mu do ní strčil hlavu. V tom okamžiku lev tu svou obrovskou tlamu zavřel a lidé si mysleli, že lev krotiteli hlavu ukousl. Ale najednou lev zazýval a krotitel živý a zdravý se ukláněl na všechny strany a práskal bičem.
3: No to jsou mi věci,
1: kulil vodník oči.
3: To musím doma taky vyzkoušet, ale raději se sumcem, ten nemá zuby.
1: A už přiběhli klauni. Měli pestré plandavé šaty, obrovské boty

0: mizet pod vodou, když se na stavidle něco pohnulo. Žblabuňka kouká, on tam někdo na stavidle sedí. Má to pestrý šaty a pomalovaný obličej. Je malý, smutný klaun. Vodník přišel blíž a potichu, aby malého klauna nepolekal, pozdravil. Klaun zvedl hlavu a upřel na vodníka své velké smutné oči. Až blabuňkovi se zdálo, že se v měsíčním svitu na klaunově pomalované tváři zaleskla slza.
1: Ty jsi taky klaun?
0: Zeptal se malý klaun.
1: Ne, já jsem vodník, řekl žblabuňka. Možná, že tak trochu vypadám jako klaun, ale klaun nejsem.
2: Vodník, a co tady děláš?
1: No, já tady bydlím,
0: řekl žblabuňka a ukázal na vodní hladinu.
1: V noci jsem pod vodou a přes den se starám o rybník, víš, a taky pomáhám lidem.
2: To je dobře, že pomáháš lidem,
0: řekl malý smutný klaun.
2: Aspoň někoho máš, kdo tě potřebuje.
1: No, ještě mám ryby a vodní víly, řekl vodník.
2: Já nemám nikoho,
0: řekl malý klaun.
2: Mě nepotřebuje nikdo.
0: A pokrad mu si rukávem utřel oči, aby to vodník neviděl, ale ten to stejně zahlédl.
1: Jak to, že tě nikdo nepotřebuje, divil se žblabuňka. Každý večer rozdáváš smích a dobrou náladu. Já jsem tě viděl v cirkuse a moc se mi to líbilo.
0: Malý klaun vzdychl.
2: Mě nerozesměje nikdo. Já už jsem rozdal tolik smíchu, že už pro sebe žádný nemám. Na mě už žádný nezbyl.
0: Vodník se poškrábal na hlavě. Bylo mu malého smutného klauna líto. Rád by mu pomohl, ale nevěděl jak. A najednou dostal nápad.
1: A víš ty co? Ty jsi mě rozesmál v cirkuse a za to teď rozesměju já tebe.
0: A než k tomu mohl malý klaun něco říci, vodník žblabuňka se uklonil zrovna tak, jak to dneska viděl v cirkuse. Malý smutný klaun seděl na stavidle a svýma velkýma vážnýma očima vodníka pozoroval. A ten se činil, jako kdyby dělal klauna po celý život. Rozepnul si svůj dlouhý zelený kabát a na hlavu si posadil veliký list blatouchu. Pak se rozeběhnul, skočil na hladinu rybníka a klouzal po vlnách. Potom se houpal chvíli na vrbě, kvákal a nafukoval si jako žába a všelijak se šklebil. A když začal dělat na vodní hladině kotrmelce, malý smutný klaun se trochu pousmál. A vodník vyplazoval jazyk, hýbal ušima, pískal na rákosovou píšťalku, ale schválně falešně, a koulel očima. Pak mu z rukávu začaly vyskakovat žáby, ale to už se malý klaun smál na celé kolo. Žblabuňka se doklouzal po hladině rybníka až před stavidlo, na kterém rozesmátý malý klaun seděl a uklonil se.
2: Bravo, bravo,
0: tleskal malý klaun a už vůbec nebyl smutný. Vodník si utřel spocené čelo a zafuněl.
1: No, není to lehké být klaunem.
2: A teď už nebudu nikdy smutný,
0: zeptal se malý klaun. Žblabuňka zavrtěl hlavou.
1: Už nikdy, ale kdybys chtěl, můžu ti ještě dát kouzelný letninový květ na zahnání smutku.
0: Malý klaun vykulil své velké hnědé oči.
2: Kouzelný letninový květ a ten bys mi opravdu dal?
1: Dal?

0: řekl vodník. Ten zažene každý smutek. Mám to vyzkoušené, dodal ještě.
1: Ten bych chtěl, řekl malý klaun. Ten bych moc chtěl.
0: Žblabuňka šáhl do šosu a vylovil bílý letninový kvítek.
1: Tady je, řekl. A dobře ho opatruj.
0: Malý klaun si prohlížel svýma velkýma hnědýma očima letninový květ.
1: My máme u nás v cirkuse taky kouzelníka, řekl. Ale vyčarovat kouzelný kvítek proti smutku by určitě neuměl.
0: Potom poděkoval a utíkal zpátky do cirkusu. A vodník slyšel, jak si cestou prospěvuje. Druhý den večer seděl žblabuňka v cirkuse zas. A když přiběhli klauni, plácal, až mu stříkala voda z rukávu. A klauni se tužili, dělali takové legrace, až se cirkusový stan smíchem otřásal. A nejlepší ze všech byl malý klaun. Však mu také diváci tleskali nejvíc. Ředitel cirkusu stál ve své parádní uniformě u vchodu do manéže a jenom pochvalně pokyvoval hlavou. Když se na konci představení všichni cirkusáci klaněli a loučili s diváky, zadíval se malý klaun svýma velkýma hnědýma očima na vodníka. Pak na něj šibalsky jedním okem mrknul a nenápadně ukázal na klopu svého pestrého kabátu. Měl tam zastrčený malý, bílý letninový kvítek. Druhý den hned z rána cirkus odjel. Na louce, v místech, kde stála manéž, zbylo jenom velké kolo podupané trávy a pár přetržených vstupenek, se kterými si pohrával vítr. Vodník žblabuňka se už nikdy s malým klaunem nesetkal, ale od ostatních vodníků, kteří také cirkus viděli, se doslechl, že je pořád veselý a všichni ho mají rádi. A když tak jednou večer za svitu měsíce seděl žblabuňka na vrbě a vzpomínal na malého klauna, potichu, jen tak pro sebe, si zabručel.
1: A jestli pak on by se na mě zlobil, kdyby se dozvěděl, že to s tím kouzelným kvítkem nebyla tak docela pravda, že jsem mu dal ale úplně obyčejný leknín z rybníka.
0: Potom zavrtěl hlavou.
1: Ne, ne, určitě by se nezlobil. Když mu to pomohlo, tak to vlastně ani žádná lež nebyla. Když se to tak vezme, on to vlastně kouzelný kvítek byl.
0: A vodník se zadíval na hladinu rybníka zalitou měsíčním světlem. A v tu chvíli se mu zdálo, že vidí velké hnědé oči malého klauna a to jedno velké hnědé oko na něj šibalsky mrklo.

0: Ančka a malíř. Když přišla doba velikého úklidu, Marcelčina maminka usoudila, že by se měl dát dětský pokoj znovu vymalovat. Proto také panenky ležely jedna na druhé na nejvyšší poličce. Malá jejich velitelka přišla se na ně podívat a přála si je uložit do postýlek, ale maminka myslela, že bude lépe, dají-li se zatím postýlky do skříně, protože malíři zas měli druhého dne ráno přijít. Postýlky byly tedy na sobě urovnány ve skříni a panenky byly dané na nejhořejší poličku. Když už bylo všude ticho té noci, Ančka, na které ležely všechny panenky, vlídně je požádala, aby si lehly trochu dále. Vata v mém těle je už tak zmuchlaná a placatá jako lívanec, vzdychla. A přestože plechový vojáček ležel tak, že Ančka měla jeho nohu přitisknutou na obličej, usmívala se stále svým obvyklým úsměvem. Panenky tedy lezly k jedné straně, až se Ančka už mohla docela pohodlně posadit. Ach, teď je to mnohem lepší. Vydechla si a natahovala ruce a nohy, aby se v nich vata srovnala a uhlazovala si zmačkané šaty. Já už budu ráda, až bude ráno, pravila konečně. Jistě nás velitelka vezme na dvůr a bude si tam s námi pod stromy hrát. A tak si panenky sedly a povídali si až do rána, až přišli malíři. Jeden z malířů, ještě mladý hoch, uviděl panenky na poličce a vzal odtamtud Ančku. Podívej se na tuhle hadrovou panu Vašku, řekl druhému malíři. Není to kráska? A tancoval s Ančkou po pokoji, hvízdaje si veselou melodii. Ančce se to moc líbilo, jak jí paty dupaly po podlaze, dup, dup. Druhé panenky seděly na poličce, strnule se dívaly před sebe, protože dospělí lidé nesmějí vědět, že vlastně panenky žijí. Raději jdej zpátky na poličku, řekl jeden z mužů. Ta holčička se bude na tebe zlobit. Zdá se, že ona má tuto hadrovou panu nejraději ze všech. Ale mladík točil stále Ančkou a smál se a smál jejímu zvláštnímu poskakování. Konečně ji začal vyhazovat do vzduchu jako míč a chytat ji. To byla báječná zábava a Ančka vždycky, jak se odsla nahoře u přihrádky, zachytila úsměv ostatních panenek, neboť ty měli obrovskou radost, když viděli Ančku šťastnou. Ale všeho moc škodí a mládenec jednou Ančku nechytil a ona bác vletěla po hlavě přímo do kbelíku s olejovou barvou. Já jsem ti to říkal, povídal starší malíř, teď si to vypiješ. Proboha, já to nechtěl udělat, křižoval se mládenec, co teď mám s ní dělat? Nejlíp bude, dáš-li zpátky na poličku, odpověděl kamarád. Tak se octla Ančka zase na poličce. Barva jí chudákovi tekla z hlavy na šaty. Po snídani, když Marcela přišla do dětského pokoje a uviděla Ančku tak zřízenou, dala se do pláče. Mladíkovi jí bylo líto a vysvětlil jí, jak se vše přihodilo. Když mě dovolíte, řekl, vezmu ji dneska večer sebou domů, vyčistím ji a pozítří vám ji přinesu zpátky. Ančka byla tedy toho večera zabalena do novin a odnesena pryč. Všem panenkám se stýskalo té noci po Ančce. Uboha Ančka, bylo mě do pláče, když jsem ji viděla celou od barvy umazanou, pravila Francouzka. Ach, nebyla si docela nic podobná, řekl plechový vojáček. Utírá si rychle slzy, aby se mu neskutálely po rukou a ty, aby mu nezrezavěly. Ta barva zakryla Ančin milý úsměv, nos a ani nebyla vidět veselost v jejich knoflíkových očích, řekl Indián. Tak panenky vzpomínali té a příští noci ale ve dne, když tam byli malíři, ani se nepohnuli. Za dva dny se Anička vrátila a panenky už se nemohly dočkat noci, až Aňčku uvidí a budou s ní moci mluvit. Konečně přinesla Marcela Aňčku a dala ji k ostatním panenkám na poličku. Když malíři odešli a dům byl klidný, vykřikli panenky: vypravuj nám, jak ses tam měla, drahá Aňčko. Já jsem vám tak ráda, že jsem spadla do barvy, odpověděla Aňčka, když předtím všechny panenky zlípala. Měla jsem se tam báječně. Když mě ten malíř vzal domů, vyprávil jsme mamince, jak se to stalo, že jsem spadla do té barvy, a ona mě velice litovala. Nejdříve mi hadrem otřela mé knoflíkové oči a potom jsem teprve viděla, jaká to byla velmi hezká, jemná paní. Pak mi benzínem vyčistila obličej. Ale víte, pokračovala Anička, ona se mi ta barva prosákla hlavou, takže jsem měla vatu uvnitř všecku slepenou a mokrou. A nemohla jsem proto jasně myslet, také mé nitěné vlasy vypadaly hrozně. Ta milá paní mi tedy vlasy ustřihla, vypárala stehy na hlavě a vyndala tu špinavou vatu. Bylo to veliké ulehčení, ačkoliv mi bylo ze začátku tak divně. A myšlenky jsem měla všecky rozptýlené. Nechala mě té noci ve svém košíčku na šití a druhého dne ráno mě pověsila na šňůru na prádlo, když už mi byla poslední zbytky barvy vyčistila. Když jsem venku visela na šňůře, co myslíte, co se stalo? Nikdy bychom to neuhodli, zvolali pany. Přiletěl ke mně malý střízlíček a vybral si ze mě tolik vaty, co by stačilo na vyslání roztomilého, teplého hnízdečka ve vinném keři. Ach, to bylo krásné, vykřikly panenky. Ano, skutečně bylo, odpověděla Anička. Byla jsem tak šťastná. Potom mě ta paní sundala a vycpala novou, krásnou, čistou vatou od kolen až k hlavě, sešila mě a dala mě nové přízové vlasy a mám ještě tajemství, řekla Anička. Řekni nám to tajemství, křičeli panenky a přitiskli se těsněji k Ančce. No, já vím, že to nikomu neřeknete, tak vám to tedy povím, to tajemství. A zrovna to vám taky vysvětlí, proč je můj úsměv teď o něco širší, pravila Anška. Skutečně? Panenky zpozorovali, že Anččin úsměv je o půl centimetru širší na každé straně. Když ta hodná paní dávala novou čistou vatu do mého těla, svěřovala se Anička, šla si do skříně pro papírový sáček a z toho sáčku vytáhla 10 nebo 15 cukrových srdíček a na každém bylo něco napsáno. Našla mezi nimi jedno takové krásně červené, které mi zašila do těla i svatou. Tak to je to tajemství. A to je, proč jsem tak šťastná. Sáhněte si sem, řekla Anička. Panenky poslechly a opravdu ucítili Ančino krásné nové červené srdce. Když se políbili na dobrou noc a schoulili se do postýlek, zeptal se ještě plechový vojáček. Měla si příležitost, Aničko, přečíst si nápis na svém novém cukrovém srdíčku? Ano, odpověděla Anička. Byla jsem tak šťastná, že jsem vám to zapomněla říci. Bylo na něm vytištěno krásnými modrými písmeny. Miluji tě.
1: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
2: Na Krkonošských horách vládne od nepaměti Krakonoš a pod horami se vystřídalo pánů, že by je nespočítal. A co lidi pamatují, nejhorší byl Trautenberg. Prokrejcar by hnal blechu na Sněžku a čert by u něho službu nevydržel. A tak není divu, že Anče, Kuba i Hajny, kteří Milospánovo krobiánství snášeli pěkných pár zim, měli toho akorát dost. A když jim Krakonoš nabídl přebejvání, srovnali skromný majeteček na dva trakaře a do třech nůší a s pánem Bohem. Když dojeli, kam jim byl Krakonoš poručil, vykřikla Anče: Kubo, štípni mě, jestli se mi to nezdá. Nezdálo. Uprostřed palouku stála chaloupka, jako malovaná, a ve dveřích je vítá sám Krakonoš. Jemnost, pane Krakonoši, to si snad ani nezasloužíme, vzliká Anče a slzy jí tečou jako dva horské pramínky. No tak, Anče, zlobí se na oko Krakonoš, kropíš a ještě si ani nezasela. Tady máš pytlík semínek, abys nemusela běhat pro koření po horách. A hleď, ať přijdou do země, než sejde rosa. To se jim nejlíp klíčí, poradil ještě a byl pryč. Anče, Kuba a Hajný překročili práh nové chalupy a byli by se z ní těšili a radovali do večera, kdyby Anče nevzala komando. Kubo, Hajnej, nanoste všechno dovnitř, já jdu na ty semínka. Vytlačila v záhonku kolíkem důlky, do každého nasypala semínek po hrstičce, to aby jim nebylo pod zemí smutno, pokropila je vodou ze studánky a mějte se k světu. A pak už pospíchala dohlížet na to veliké stěhování. Slunce ještě nezapadlo, když věšela poslední záclonku a přišlo jí podívat se z okna. Očím nevěřila. Záhon, do kterého ráno zasadila semínka, byl teď samý květ a tisíc vůní. Kubo, Hajnej, pojďte sem, volala Anče. Kdo to kdy viděl, aby v jednom dni něco vyrostlo, natož vykvetlo? Nepřestávala se divit Anče. To je proti lidskému rozumu, mudroval Hajný, ale Kuba řekl, že semínka byla od Krakonoše a co je od Krakonoše, nedá se měřit žádným rozumem. Anče utrhla od každého koření po květu, hodila do hrnce a kdyby vůně uměly zpívat, zněly by nad Plotnou kůry andělské. Druhý den, sotva slunce vstalo, přiběhl Hajný do sednice a volá: Lidičky, já vám měl krásný sen. Tadyhle v prostředku stála kolíbka a v ní kluk jako buk. Než se Anče stačila začervenat, zaburácel odhor Krakonošův hlas. Co se zdá první noc, to se taky splní. Splní, splní, opakovala vesele ozvěna. Zatímco Anče, Kuba a Hajný šťastně a spokojeně hospodařili ve své chaloupce, žil Trautenberg sám jako jezevec. Děně ho vystřídalo, že by je nespočítal, ale žádný se mu nezavděčil. Že by však pro Anče, Kubu a Hajného vzkázal, kdepak, pýcha mu nedovolila. Kdo ví, jak by to s ním dopadlo, kdyby ho jednou po ránu první květnovou neděli neprobudil křik. Máme kluka, máme kluka, kluka, kluka. To ozvěna roznášela Kubovu radost od hory k hoře. Trautenberg se vyhrabal z postele a s funěním a hekáním se vydal na cestu, kterou mu utekla ta Himlaudo nevděčná čelátka. Hajný zrovna nesl pro malého kolíbku, co mu ze dřeva vyřezal, když tu vidí odzdola k chaloupce Supe Trautenberg. Ale je to vůbec on? Kabát na něm visí jako na strašáku, tvář má propadlou. A než se Hajný rozmyslí, jestli je to Trautenberg nebo jeho duch, ozve se na celý hory. Himlaudon donrvrtr krucajs element, co na mě takový ráž? Je to Milospán, oddechl si Hajný. Kde pak by duch dovedl takhle sakrovat? A to už se Trautenberg žene rovnou do sednice. Koukám, že vás přibylo, houkl místo křesťanského pozdravení. Anče leknutím upustila pekáč a vykřikla: Milospan, co se vám stalo? Vždyť vy jste jen do truhly položit. A Trautenberg hned: Já už ty truhle skoro ležím. Nikdo mi neposlouží, hrníček vody nepodá, naříká slzu z okamačka a přitom pokukuje, co na to Anče. Ta duše soucitná už má oči na vodě A to se Kubovi pranic nelíbí. To víte, milost pane, zkouší zastavit Trautenberkovu brečavou notu. Lidi se sejdou a zase rozejdou. No právě, obrací to Trautenberg. Rozejdou a zase sejdou. Světničku máte u mě pořád, i toho klučinu bych ohlídal, na kolenou pohoupal, vemlouvá se hlasem andělským, a kdyby chtěli, slíbil by jim Sněžku i s Krakonošem. Mlčeli. Na jednu stranu jim bylo milost pána líto, ale zase jít ze svýho... V Trautenberkovi zlost zrovna bublala, ale věděl, že s křikem nic nepořídí. Vidím, že se z vás všechna outrpnost vytratila, zavzdychal. Ale jednou si vzpomenete, že jste nechali člověka v neštěstí. Vyšel ze světnice a ploužil se cestou dolů, jako by to byla jeho poslední. To už Anče nevydržela. Kubičku, zaprosila. Každý se někdy ocitne v ouskejch. A když milost pán sám přišel... No jak myslíš, zavrčel Kuba. Ale já se napřed poradím s Krakonošem. Krakonoš Kubu vyslechl, ale radu mu nedal. Milý Kubo, to si musíte rozhodnout sami. Já vás na opratí nedržím. A kam pak bych přišel, kdybych měl každého vodit za ručičku jako malou chasu? Jak Kuba odešel, tak zase přišel. Večer seděli Anče, Kuba a Hajny kolem kolíbky a hlavy jim brněly ze samého přemýšlení. Rozum říkal, zůstaňte, kde jste. A cit zase, lidi si mají pomáhat. A protože měli srdce neokoralá a klidem do kořán, srovnali skromný majeteček na dva trakaře a do třech nůší a s Bohem, chaloupko, nebyla s nám souzená. Cesta jim byla dlouhá. To vždycky, když jde člověk nerad. Ale někdy musí, aby si jednou nevyčítal, že nechal druhého v nouzi bez pomoci.
3: Jak pásl jeník kobylku. Žili jednou tři bratři. Jejich otec je měl všechny rád, ale přece jen toho nejmladšího jeníka měl nejraději. Bratři proto jeníka nenáviděli a říkali, že je hlupáček. Otec jim náhle zemřel a nikdo tolik neplakal jako jeník. 3 dny seděl u mrtvého otce a truchlil. Když otce pochovali, chtěl jít sloužit. Ale nejstarší bratr mu řekl, co ty bys dělal ve světě, hlupáku, první půjdu já. A když se mi dobře povede, tak se pro vás vrátím. A šel. Když tak šel hlubokým lesem, potkal starou babičku. Kam jdeš, chlapče? Zeptala se ho. Ale jdu do služby, odpověděl jí nejstarší bratr. Tak pojď ke mně, povídá babička. U mne je málo práce. Mám jen jednu kobylku a tu budeš pást. Tak synek šel. Přišli do chaloupky, babička dala chlapci najíst a napít, přivedla kobylku a řekla, hlídej jí dobře, jestli ti uteče, setnu ti hlavu. Chlapec vzal kobylku, zavedl ji na louku, přivázal ke stromu, aby se pásla a sám si lehl a usnul. Když se probudil, kobylka byla pryč. Běhal po lese, volal, křičel, ale všechno bylo marné. Kobylka jako kdyby se do země propadla. Když tak běhal po lese a hledal kobylku, přišel ke studánce. U studánky seděl stařeček, slabý jako věchýtek. Co pak hledáš, chlapče, ptal se ho. Hoch byl mrzutý a tak nevlídně odpověděl. Co hledám? Kobylka mi utekla, tu hledám. Stařeček prosil, aby mu chlapec nabral vodu ze studánky, že je starý a slabý, a pak, že by mu poradil, kde by kobylku našel. Ale chlapec mu zlostně odpověděl. Ještě abych vám posluhoval, mám sám dost práce. A běžel dál. Když kobylku nenašel a večer se vrátil domů bez ní, utěla mu babka hlavu. Doma zatím bratři čekali na svého nejstaršího bratra a když se ho nedočkali, řekl prostřední. Teď půjdu do světa hledat štěstí já. Ty, Janku, zůstaň doma. Když se mi dobře povede, vrátím se pro tebe. Jeník zůstal doma a prostřední bratr šel přes hory a doly hledat štěstí. Přišel do hlubokého lesa a kde se vzala, tu se vzala, jde proti němu babka, u které kdysi sloužil i nejstarší bratr. Kam jdeš, chlapče? Zeptala se babka. Ale jdu do světa sloužit, odpověděl jí prostřední bratr. Tak pojď ke mně, povídá babka. U mne je málo práce, mám jen jednu kobylku a tu budeš pást. A chlapec přijal službu tak, jako předtím jeho starší bratr. Babka mu zasedala najíst a napít, přivedla kobylku a když jí měl pást, usnul a kobylka zmizela. Běhal po lese, všude hledal, až přišel ke studánce, kde seděl stařeček, tenký jako věchýtek. Stařeček se ptal, co hledá. Hoch řekl, že mu utekla kobylka. Stařeček ho požádal, aby mu nabral vody ze studánky, že je starý a slabý. Ale hoch mu řekl, já mám sám dost své práce a ještě vás budu obsluhovat. A tak mu stařeček neřekl o kobylce. Když večer přišel chlapec domů bez kobylky, utěla mu babka hlavu. Zatím jeník doma čekal. A když se dlouho bratři nevraceli, pomyslel si, ti už na mě dávno zapomněli. Půjdu tedy sám do světa a najdu si nějakou službu. A šel. Šel přes hory a doly, až jednoho dne přišel do hustého lesa. A kde se vzala, tu se vzala, jde proti němu babka. Kam pak, chlapče? Zeptala se jeníka. I do služby, babičko, do služby, odpověděl jí jeník. A nechtěl bys u mne sloužit? Budeš mít málo práce, jen pást jednu kobylku. A jeník jí řekl, ale babičko, budu pást třeba celé stádo, jen když dostanu službu. Babka mu doma dala jídlo a pití, pak přivedla kobylku a řekla, hlídej jí dobře, uteče-li ti, setnu ti hlavu. Jeník dal kobylce ohlávku, zavedl jí na pastvu a hlídal. Ale protože se dobře najedl a napil, chtělo se mu spát a tak usnul. Sice dlouho nespal, ale kobylka zatím zmizela. Jeník rychle vyskočil a šel jí hledat. Hledal po celém lese, až přišel ke studánce. U ní seděl stařeček, slabý jako věchýtek. Co pak, synku, hledáš? Ptal se stařeček. Kobylku hledám, dědečku. Usnul jsem a utekla mi, odpověděl jeník. Naber mi vodu, synku. Jsem starý a slabý, prosil stařeček. Hned, dědoušku, měl jsem taky takového dědečka, ale ten už umřel, řekl jeník a nabral do klobouku vodu ze studánky a podal stařečkovi. Ten se napil a poděkoval. Dědečku, neviděl jste tady kobylku? Ptal se jeník. I viděl, viděl. A že jsi byl tak hodný a posloužil si mi? Tak ti pomohu. Tady máš píšťalku. Když na ní zapískáš, kobylka přiběhne, i kdyby byla až na konci světa. A tady máš lískovou hůl. Zasaď ji tam na ten kopec a řekni, zazelenej se. Hůl se zazelená a kobylka bude vysvobozena. Když stařeček domluvil, zmizel. Jeník tak pozorně poslouchal dědečka, že málem zapomněl na kobylku. Tu ucítil v ruce píšťalku. Zapískal a kobylka vedle něho zařechtala. Vzal ji za ohlávku a vedl na kopec, který mu ukázal dědeček. Tam zasadil lískovou hůl a řekl, zazelenej se. Les zahučel, kobylka se zatřásla a vedle Jeníka stálo krásné děvče. Chaloupka i s babkou se propadla do země. Dívka děkovala Jeníkovi, že ji vysvobodil ze zajetí zlé babky. A že se děvče Jeníkovi líbilo a Jeník se líbil dívce, odvedl si ji domů a byla svatba. Žili šťastně až do smrti a často vzpomínali na hodného dědečka a v duchu mu děkovali.

0: Mrázek jde na návštěvu. Po té dobrodružné noci u pana Vavřince se Hýlík probudil až v poledne, ale stejně byl nevyspalý a houpal se mu žaludek. Horší bylo, že musel strávit dědečkovi výtky.
1: Hýlíku, to si můj vnuk. Nechat se chytit na kousek špeku nebo čeho, jako nějaká hloupá myš.
2: Ale dědo, já se na žádný špek nechytil. Já se jenom snažil zachránit ten jeho palec, vysvětloval Hýlík.
1: To ti chválím, roztál trochu dědeček. Pan Vavřinec je moc hodný, pan domácí, ale vidět tě nemusel. Hrome hochu, měl jsi s něčím splynout, aby tě nespatřil.
2: A s čím asi? Stekal se Hýlík. S tou pastí? S tou jsem byl splynutý až moc, když jsem byl chycený.
0: Děda pokýval hlavou, ale úplně spokojený nebyl.
1: Tak dobrá, věděl tě. Ale to mi řekni, proč jsi se s ním musel pustit do hovoru?
2: On si začal, žaloval Hýlík. Začal se vyptávat, co jsem zač, tak jsem se mu představil a tak dále a tak dále a tak dále.
1: A tak dále a tak dále.
0: Děda se chytil za hlavu. No nic, je to vlastně moje vina. Já tě vychovával k ochotě, slušnosti a zdvořilosti. Kvůli tomu nás teď pan Vavřinec vyhodí na ulici.
2: Nevyhodí, řekl Hýlík rozhodně. Já ho znám. On je, dědo, takový jako osamělej nebo co? No, vzpomeň si, měl tu snad někdy nějakou návštěvu?
1: To ne, připustil děda, pak se zamyslel a řekl, člověk potřebuje společnost jako vrána.
2: Jaká vrána?
1: Chlapče, vrána k vráně se dá, člověk člověka si hledá a pan Vavřinec nikoho nemá.
2: Ale má.
1: A koho?
2: Nás,
0: zvolal Hýlík triumfálně.
2: A já ho teď půjdu navštívit, ale netajně, jako až doteďka vždycky. Já na něho slušně zaklepám.
0: A hned na to vybral v prádelníku 3 neokousané licháče, nadechl se a než mu v tom děda mohl zabránit, zabouchal na zeď.
3: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
4: Jednou seděl Čepeček na stavidle a slunce pálilo, až se Čepečkovi kalil vodnický rozum. Já musím do městečka pro klobouk, povídá si. Slezl ze stavidla a zadem lukami došel do ulice, kde má krám čepičář Bedránek. Zastavil se před výkladem a vyhlíží si zelený klobouk. V tom cinkne zvonec a vyjde Bedránek. Jdi radši dál, Vasrmánku, jdi, aby mi z tebe nenavlhlo. No a já přišel pro klobouk, řekl Čepeček a ukazuje na dlani perličku, co ztratila škeble. Čepičář Bedránek si perličku poválel v prstech, strčil ji do kapsy a hned všecko rozhodl. No, když jsi Čepeček, nač by ti byl klobouk? Dostaneš čepec! A krok do krámu, krok zpátky a je tu s čepcem, co nosí báby. Nasadil čepec Čepečkovi na hlavu a nechal ho tam stát pro tradedé městečku. Čepeček chce čepec sundat, ale nejde to. Stužka byla křížem vázaná a takovou věc vodník nerozmotá. Kdo šel kolem, ten se vodníkovi babím čepci vysmál. Čepeček šmydl rukama a prosil, lidi, co pak v nikom není kousek smilování, vždyť budu v rybníce pro smích i podoustvím. Jeden se vodníka bál, jiný byl škodolibec a tak tam Čepečka nechali stát. až vyšla Bedránkova dcera Márinka. Děvče to bylo do týdne navdávání a pěkná, pěkná byla, až srdce trnulo. Zastavila se u čepečka a řekla, kdyby si trochu postál, já bych ti ten čepec sundala. Bez čepce dostal čepeček znovu svou vodnickou důstojnost a povídá, tuhle máš, Márinko, rybí penízek. Až ti budou ubližovat, pohlaď ho mezi prsty. Márinka věří, nevěří, schovala penízek do kapsy a čepeček odešel do rybníka. Za týden byla ta svatba. Ženichem byl Honzík, chlapec rovna jako k Márince soustruhovaný. Přijel v kočárku, vpředu jde bílý kůň. A Honzík povídá, tak si, pan táto, Bedránku, přicházím pro Mariánku. Dejte mi ji a já si ji odvezu na svatbu, aby se nic nezmeškalo. Jenže čepičář Bedránek na to, jak se na tebe, Honzíku, dívám, je tu jedna věc, pro kterou se svatba maličko pozdrží. No, podívej se na sebe. Honzík vytáhne zrcátko, ale nemůže na sobě najít chybu. No, co ten tvůj klobouk? Křikl Bedránek. To, že je nějaký svatební klobouk, není na něm ani plíšek, ani cingrlátko. Honzík zastrčil zrcátko zpátky do kapsy. A to já vám tedy, pan táto, opici v klobouku z plíšky dělat nebudu. V tu chvíli se čepičář Bedránek tuze urazil pro klobouk, co zvlášť vyšmukoval pro ženicha Honzíka. Nechceš klobouk? Nedám ti ani Márinku. A aby svatba nemohla odjet, skočil do dílny pro nůž a přeřezal bílému Valáškovi postraňky. Alá! A Valášek karé přes ring a pryč. No, za chvíli bude svatba zmeškaná, rozplakala se Márinka. A Honzík domlouval. Mějte rozum, pan táto. Nechtěl si klobouk, nedostaneš ani Márinku. Jinou písničku čepičář neznal a pořád s ní dokola. Slzy máčely Márinčin závoj na hadírek a do Honzíka začala vstupovat zlá zlost. To teda mordios! Ale když už té svatbě bylo málem amen, Márinka si vzpomněla. Sahla do kapsy pro rybí penízek a pomnula ho v prstech. V tu chvíli tam po mokré cestě přiběhl vodní čepeček. Jen se rozhlídnul a už se ve všem vyznal. Převrhl se přes hlavu, řekl tajné slovo a je z něho bílý kůň jak z císařovy maštale. Oprať a postraňky má ten šimlík vinuté ze zelené řasy. Ženichovi Honzíkovi nikdo nemusel dvakrát. Skočil, přitahl šimlíka ke kočárku a už se šimlík nese s kočárkem prostředkem silnice. Márinka s Honzíkem se vezou v polštářích jako císařovna s císařem a rovnou na tu svatbu.

0: Česká pohádka Kdo snědl holoubátko? Žena jednoho chalupníka upekla dvě holoubátka. Jedno pro sebe, druhé pro muže. A když už byla pěkně do zlatova upečená, šla do chléva krávy podojit. Chalupník seděl v kuchyni, pěkně si hověl u pece a že měl hlad, nemohl se dočkat oběda. Chvíle mi zvedal nos a lokal do sebe líbeznou vůni, kterou bylo cítit po celé kuchyni. Toho čím dále tím více dráždilo, že neodolal a za chvíli už byl u pekáče. Když se přesvědčil, že žena se ještě nevrací, připlížil se znova k pekáči a v čerstvosti vyňal jedno holoubátko a snědl.
1: Ech co, bylo bez toho mé.
0: Omlouval svou mlsnotu. Že byl hladový, neměl však jednoho holoubátka dost a proto také bez dlouhého rozmýšlení pustil se do druhého a také je snědl. Hned na to vyšel na dvůr, jako by se bylo nic nestalo, a dal se do štípání dříví. Jeho žena se vrátila a že už bylo poledne pryč, uchystala na stole talíře, nalila polévku a zavolala muže. Když polévku snědli, vysypala žena brambory na mísu a sáhla pro pekáč do trouby. Ale div nevykřikla, když viděla, že pekáč je prázdný. Konečně se vzpamatovala, obrátila se k muži volajíc. Někdo snědl holoubátka.
2: Já ne, zalhal chalupník. Vždyť nikdo jiný tu nebyl nežli ty, řekla ostře manželka a div zlostí nehodila pekáč na zem. Snad mne nepodezříváš, to by tak scházelo. Já jsem ani nevěděl, že něco pečeš.
0: Bránil se chalupník a tvářil se uraženě. Avšak jeho žena začala zle hubovat a dala se do nářku, že má tak mlsného muže a že ten dále zapíral, strhla se mezi nimi hádka, v které chalupník stále obviňoval ženu, že ona to byla, která snědla tu pochoutku. No dobře tedy, necháme prozatím hádky. Ale od té chvíle nebudeme jeden na druhého mluvit. Kdo z nás dříve promluví, na tom to zůstane, že holoubátka snědl. Rozhodla chalupnice. Od té chvíle bylo v chalupě jako v hrobě. Takže to oba začalo mrzet. Chalupnice nemohla se hádat, klevety vypravovat. A chalupníkovi se zase stýskalo, že nemůže ženě odpovídat a ani si zaspívat. Ale první slovo nechtěl vyslovit ani jeden, ani druhý. Konečně nadešel už třetí den od té doby, co naposled spolu promluvili. Z nenadání zastavil se u chalupy kočár, sloužící skočil dolů a už byl v chalupě, aby se zeptal na cestu k městu. Chalupnice již otevřela ústa, chtějíc dát odpověď, ale hned se vzpamatovala a jen ukázala rukou v tu stranu, kterou mají jet, a chalupník udělal totéž. Sloužící mu tato odpověď nebyla jasná a proto, když se vrátil ke kočáru, povídal pánovi, že v chalupě jsou dva němí manželé a že celkem nic od nich se nedozvěděl. Když to zaslechla chalupníkova žena, vyběhla ven a vsedla si do kočáru k pánovi, dávajíc mu posunky na srozuměnou, že mu cestu ukáže. Pán hned udělal místo, kočí práskl do koní a jeli. Tu chalupník křičí z okna. Ženo, ženuško, neodjížděj a odpust mi to. Já jsem to byl, který snědl holoubátka. Myslil si totiž, že jeho žena mu chce ve zlosti ujet pryč. I ta se dala do smíchu a když pán se tomu divil, celou příhodu mu vypravovala. To pána velice rozveselilo, takže dal chytré ženě dukát, aby si mohla koupit jiná holoubátka. ale z těch nedostal její muž ani na zub.
3: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
4: Já havrám nešťastná, sténal dobrý Abraxas, když se malá čarodějnice vrátila a vypověděla mu, co jí potkalo. Za to mohu já a nikdo jiný, jen já ti radil, abys čarovala samé dobro, kdybych ti tak mohl pomoci.
5: S tím si asi musím poradit sama, řekla malá čarodějnice. Nevím ještě jak, ale vím, že se ke stromu přivázat nenechám.
4: Běžela do světnice a vytáhla ze zásuvky kouzelnickou knihu a začala v ní horlivě listovat. Vezmeš mě sebou, prosil Abraxas. Dneska v noci bych tě nerad nechával samotnou.
5: Dobrá, řekla malá čarodějnice. Vezmu tě sebou, ale jen pod jednou podmínkou. Musíš teď držet zobák a nesmíš mě rušit.
4: Abraxas zmlkl. Malá čarodějnice se ponořila do kouzelnické knihy. Čas od času si něco zabručela a tak to šlo až do večera.
5: Už to mám. Teď poletíme na skalnatou horu.
4: Dole v údolí právě odbylo 11:30. Když odbylo 3/4, zvolala malá čarodějnice.
5: Tak a teď se jde na dříví
4: a pronesla zaklínadlo. Ze všech stran se najednou začalo slétat dříví a vršilo se na velikou hromadu.
6: Ho, zvolal Abraxas. Co to vidím? Nejsou to snad košťata?
5: Ovšem, kouzelná košťata velkých čarodějnic. Všecka jsem je přičarovala na skalnatou horu.